0: Hongrie.
1: Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s Maďarem otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropské unii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Česká federace potravinových bank plánuje rozšířit síť výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich dat rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen ve 230 městech.
3: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
4: Jo? Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové, každým rokem rostou.
5: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
4: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
6: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
4: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Radiožurnál.
2: Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král a jako generální manažer Patrik Eliáš. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání.
7: Nastupující hlavní trenér Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem si Richarda Krále vybrali sami. Výkonný výbor jejich volbu schválil. Král v minulosti koučoval extraligové Pardubice a Mladou Boleslav. Generálního manažera Jiřího Šlégra nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních třech letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slávii Praha. Celý realizační tým má u národního týmu dvouleté smlouvy. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Omezení na dálnici D11 před Prahou a změna na D6 u Sokolova. Dálnice D11 u sjezdu na Jičín chvíli stála na kilometru 41. Zavřený byl kvůli průjezdu nadrozměrných vozidel most přes Labe na Prahu i Hradec Králové. Vozidla s doprovodem míří do Prahy, kde přejedou po okruhu Štěrboholské a jižní spojice na dálnici D1. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova byla více než 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka po nehodě na 129. kilometru skončila. Policie zrušila odklon na exitu 132. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov teď plynule průjezdná. Kolona se rozjela. Údržba v omezení u Šmejkalky zřejmě skončila. Jsou opět průjezdné oba pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Jessica Herob je americká filmová producentka a držitelka cen Emmy a Peabody Award za dokumentární filmy, která svou kariéru zasvětila popularizaci vědy prostřednictvím filmových obrazů. Dnešní hovory jsme natočili v Olomouci v pevnosti poznání na Mezinárodním festivalu populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. A právě tam Jessica už několik let působí jako mentorka v rámci programu Camp for Science. Dnes budeme mluvit o tom, jak se mění přístup k popularizaci vědy ve filmovém průmyslu. Jak důležitý je tým lidí, který dokumentární snímky tvoří. A také o fascinujícím propojení všeho živého na jediné obyvatelné planetě, kterou zatím známe. Mohou srozumitelně vyprávěné příběhy o vědeckém poznání pomoci navázat společnou řeč ve světě propojeném globálními sítěmi a rozdělovaném algoritmy? Jak se v čase umělé inteligence nestratit a nezůstat izolován? Inspirativní poslech vám přeje Markéta Vosková.
9: Hovory.
10: Já už vítám svého speciálního hosta Jessica Herob, americkou filmovou producentku a spoluzakladatelku Sandbox Films, která má akademické vzdělání. Dobrý den.
11: Hi, thanks so much for having me.
12: Dobrý den.

0: Jen moc děkuji za pozvání.
1: Jak se vám líbí v Olomouci? Vy tu ale rozhodně nejste poprvé, že?
0: Jsem tu už po šesté, jestli správně počítám, takže už mám ve městě svá oblíbená místa a ráda se sem každý rok vracím.
1: Proč se sem vracíte? Natáčíte na festivalu Akademia Film Olomouc. Co se vám na této akci tak líbí? Proč se sem každý rok vracíte?
2: I think this is just a really special festival. The audiences.
0: AFO je podle mého názoru výjimečný festival a má skvělé diváctvo. Tolik se zabývají vědeckými filmy a to je to, čím se zabýváme i my v Sandbox Films. Točíme vědecké filmy a od té doby, co jsme před 7 lety tuto produkční společnost založili, naše filmy tým festivalu přijal. No vlastně promítal skoro všechny naše filmy. Letos jich představujeme 5 celovečerních a 1 krátký film. No a já mám ráda tady program část nazvanou Camp for Science, což je mentorský program zaměřený na tvorbu dokumentárních filmů o vědě. A právě v této části přehlídky už několik let působím jako mentorka.
1: Včera jste představila jeden z filmů. Můžete nám o něm říci něco více?
2: We screened a film called Time and Water.
0: Představili jsme film Čas a voda, jehož autorkou je režisérka Sara Dosa, která před několika lety natočila snímek Oheň lásky. Je to krásný příběh o ledovcích na Islandu, kde si klademe otázku, jak se loučíme s věcmi, o kterých jsme si mysleli, že je nikdy nemůžeme ztratit. Jedna z postav filmu se jmenuje Andri, je Islanďan a spisovatel a má za úkol napsat smuteční řeč pro ledovec, který zanikl kvůli změně klimatu způsobené člověkem. To je ústřední téma filmu.
1: A jaké byly ohlasy diváků a divaček? Jakou jste měli odezvu? Líbil se film?
0: Po projekci festival zprostředkoval publiku prostor pro otázky a odpovědi a bylo krásné vyslechnout si komentáře a přímé reakce diváků. Lidé mluvili o tom, jak je to dojalo. Jedna paní říkala, že ještě nikdy necítila takový smutek nad ztrátou životního prostředí. A padlo i několik otázek, jak mohou lidé tady v České republice pomoci zachránit ledovce. To mi přišlo zajímavé. Myslím, že to znamená, že se díky filmu cítili do problematiky zapojeni. Takže to bylo opravdu super.
1: Dovolte mi se vrátit v čase zpět do dob vašich studií. Zajímá mě to, protože jste studovala ekologii a evoluční biologii. Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se rozhodla vydat na cestu vědeckého poznání a proč jste si vybrala přírodovědné obory?
0: Když jsem končila univerzitní studium biologie, jako vedlejší obor jsem studovala divadlo a herectví, protože jsem vždycky milovala vyprávění příběhů a umění a zároveň vědu. A můj vedoucí absolventské práce měl nápad, abych místo doktorátu z vědy věnovala svůj čas komunikaci vědy. Takže on mi doporučil toto zaměření. A pak jsem dostala svoji první práci v malé firmě, která komunikovala témata související se změnami klimatu. A právě tam jsem se učila točit krátké filmy.
1: Jaké byly ty první pocity? Jak si máme představit, co přesně znamenalo začít komunikovat vědu? Jak na tohle období vzpomínáte dnes?
0: Sídlila v New Jersey, kousek od New Yorku. A v té době změna klimatu byla v určitém smyslu v jiném stavu. A tehdy ta myšlenka informovat o změně klimatu byla vlastně inovativní. Takže to bylo náročné. Hodně se mluvilo o skepticismu a o tom, jak komunikovat vědu tak, aby lidé pochopili, že věda často spochybňuje zaběhnuté pořádky, že neexistují absolutní pravdy a že data nás přibližují k podstatě problémů. A tak jsem se na začátku hodně snažila najít způsob, jak to sdělovat publiku. Pak jsem pracovala ve vědecké televizi a naučila se využívat různé prostředky a technologie. Máte často roli vypravěče a snažíte se komunikovat vědu jako cestu k poznání. A postupně času jsem se snažila vědu proměňovat v příběhy, které se víc zaměřují na to, jak zprostředkovat emoce vědy a lidskost vědy a přimět lidi, aby víc přemýšleli jako vědci, tedy mysleli kriticky.
1: Co je tedy užitečné při komunikaci vědy? Hesla typu mysli globálně, jednej lokálně? Co před těmi téměř 2 dekádami pomohlo šířit tyhle myšlenky a získávat zájem široké veřejnosti o témata související se změnou klimatu?
2: Yeah, I mean, the thinking about local stories has definitely always been something.
0: Přesně. Přemýšlení o místních příbězích je funkční nástroj. Je to něco, co určitě děláme. Tím můžete lidi přimět, aby viděli věci, které se dějí na jejich dvorku a cítili se zapojeni do problému. Hodně přemýšlíme o měřítku, o kterém mluvíme. Například geologická časová měřítka, tedy miliony let versus posledních pár měsíců. Toto období může být teplejší, ale minulé období bylo chladnější. Jak o tom přemýšlet? Jak to zprostředkovat publiku? A tak si myslím, že velká část komunikace o vědě je také o komunikaci v čase, geologické historii a dalších souvislostech.
1: A jak konkrétně to vaše akademické vzdělání v oborech ekologie a biologie ovlivnilo vaši práci v této oblasti? Zajímá mě, jak jste se tedy dostala k práci filmové producentky?
2: I think that my background in science has been helpful because I don't feel.
0: Zřejmě mi pomáhá mé vědecké vzdělání, protože se necítím vědci zastrašená. Je pro mě přirozené mluvit s vědci, protože jim rozumím. Jsem nadšená, když můžu číst vědecké práce a pronikat do jejich podstaty a skutečně se snažit porozumět vědě. To mi hodně pomáhá i dnes. Na začátku kariéry jsem se v televizních formátech představila jako mladá producentka, která má vědecké zázemí a může pomoct takzvaně překládat vědu do srozumitelného jazyka. To jsem si tak nějak vydobila. Stala jsem se někým, koho si můžete najmout, aby vám pomohlo s vědou ve vašem pořadu. A to jsem dělala dlouhou dobu. Tak nějak jsem se vypracovala nahoru.
1: Co vás inspirovalo ke spoluzaložení Sandbox Films?
2: Yeah, so we were in a position where a family foundation in New York.
0: Jedna newyorská nadace chtěla finančně podpořit financování vědeckých filmů a vyprávění vědeckých příběhů. A tak jsme využili příležitosti a přemýšleli o tom, jakou společnost chceme díky jejich prostředkům vytvořit. A Sandbox byl skutečně založen na myšlence vytvářet inovativní vědecké filmy, které kladou otázky, místo aby dávali odpovědi. Chtěli jsme hlavně inspirovat lidi, aby přemýšleli víc jako vědci a určitě vyprávět skvělé příběhy, vytvářet festivalové filmy, které budou konkurovat ostatním dokumentárním filmům. Nechtěli jsme dělat jen televizní speciály, které jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Tak nějak jsme začínali. S těmito myšlenkami jsme se do toho tehdy pustili.
1: Jak vlastně vybíráte témata, tedy filmy, které podpoříte? Jak přistupujete k výběru a formování dokumentárních projektů, které vyvažují vědecká témata s poutavými příběhy, vyprávěními?
0: Dostáváme spoustu návrhů a nápadů od umělců a já se vždycky dívám na to, kdo za tím projektem stojí. Zajímám se o to, kdo jsou ti tvůrci nebo tvůrkyně, kteří chtějí vyprávět příběhy. Věřím totiž, že součástí našeho úspěchu je spolupráce s lidmi, kteří mají jedinečné cítění a vizuální styl a že to z filmu bude ve výsledku znát. Přemýšlím o příběhu a námětu. Je to něco, co jsem ještě neviděla. Je to opravdu jedinečný přístup. Jak se u toho cítím? Rozesměje mě to? Mám ráda filmy, které v sobě mají humor. Víte, jsme opravdu malá společnost, ale na všech filmech se poměrně hodně podílíme. Pravidelně se scházíme, komentujeme, dáváme zpětnou vazbu a pomáháme filmařům získat víc peněz do rozpočtu. Nebo řešíme, na jaké filmové festivaly se přihlásit. Pomáháme také zajistit distribuci. Takže opravdu věnujeme hodně času a úsilí všem projektům, které podepíšeme. Takže vybírám takový tým, se kterým rádi pracujeme a příběh, o který se opravdu rádi podělíme.
1: Můžete vybrat jeden projekt, který pro vás byl v nějakém ohledu nejnáročnější?
2: We get a lot of pitches from artists.
0: O páni, všechny jsou tak úžasné a tak náročné.
2: And will make the film feel.
1: Možná z hlediska strategie, nebo že jste cítila, že to není jenom jako kreativní výzva, ale že výzvou bude i samotná cesta toho filmu k divákům. Jak téma dostat na veřejnost a jak ho propagovat?
2: Yeah, unique and interesting.
0: Z hlediska vyprávění příběhu, třeba u zmiňovaného filmu Čas a voda, to vlastně bylo docela náročné, protože jsme měli fakt hodně archivních zdrojů. A je to vyprávěno jako časová kapsle pro budoucnost. Z toho bylo možné udělat opravdu cokoliv. V některých ohledech je to napsané podle scénáře. A tak vyprávět ten příběh a napsat ho se všemi různými archivními zdroji z rodiny, z Islandu, z ledovců a pokusit se ho sformovat do příběhu, to bylo opravdu náročné, ale i zábavné. Chci říct, že celý proces ovlivňuje hodně lidí a interakcí. Film se díky tomu v průběhu času dost proměnil. Pokud jde o to, jak dostat filmy do světa, je stále těžší je produkovat, protože je méně kupců. Když jsme začínali, téměř každý film se prodal a vydělal peníze. Ale v posledních, řekla bych, 4 letech je mnohem těžší filmy prodávat. A tak se musíme opravdu mnohem víc snažit. Sandbox Films distribuují, ale i tak najímáme distributory, aby je uvedli do kin. Najímáme publicisty, kteří dělají reklamu. A opravdu musíme mít přehled o tom, jak se dostat k divákům. Takže je to skoro dnes už globální výzva. Těch obchodů je ale dnes mnohem méně.
1: A už jste spolupracovali i s globálními nebo velkými značkami, jako je třeba Netflix nebo National Geographic. Co vám to vlastně přineslo, nebo jak vám to pomohlo? Je to velmi jedinečná zkušenost?
2: Yeah, I mean it's amazing when you have a distributor sign on to something.
0: Ano, je úžasné, když se pod něco podepíše globální distributor, protože tím odpadá tlak na to, aby se film dostal k divákům. Takže ano, myslím, že u filmů, ke kterým se už připojil National Geographic, Netflix nebo HBO, víte, že se postarají o diváctvo. A vy prostě můžete všechny své diváky přivést na tuto platformu. To z nás sejme tlak, jinak bychom to dělali sami. Ale ne všechny filmy tuto formu distribuce získají.
1: Hlavním tématem letošního ročníku festivalu Akademia Film Olomouc je společná řeč. Co vás napadne, když slyšíte toto sousloví v kontextu současného světa, kdy prožíváme více krizí zároveň? Jsou podle vás lidé vůbec schopni najít společnou řeč?
2: Yeah, I think that even though we have all of this technology that
0: ano, myslím si, že i když máme dnes tolik technologií, které nás v určitých ohledech spojují, tak nás v jistém slova smyslu rozdělují a způsobují, že se cítíme izolovanější a osamělejší. A politicky se toho děje tolik po celém světě. Spousta konfliktů a nepokojů. A myslím, že přemýšlet o tom, jak můžeme najít společnou řeč a jak nám věda může v tomto pomoct, protože všichni žijeme na jedné planetě, tady jsou naše kořeny. Všichni jsme propojeni. Téměř každý film je ve své podstatě o propojenosti lidí, nebo mycélia, rostlin, zvířat i celého vesmíru. A myslím si, že právě kinematografie je forma, která vám dává prostor. Hodinu a půl, kdy sedíte v kině a všichni prožíváte to též a jste schopni o této vzájemnosti mluvit. Mít něco společného, o čem můžete přemýšlet a diskutovat. Myslím, že je to opravdu krásná věc. A je to stále vzácné, protože lidé sledují jen 30-sekundové klipy na sociálních sítích a nevěnují čas tomu, aby se skutečně ponořili do jiného světa. Mnoho našich filmů vás zavede do jiného světa, do jiné perspektivy. Otevřete svoji mysl myšlence, že to, co děláte tady v Olomouci, může mít vliv na ledovce, které tají na Islandu, nebo na malé mořské živočichy na dně moře. Všechny věci a tvorové jsou propojené.
2: You know, at the bottom of the sea, might have, you know, all of these things are so interconnected.
1: A co jsou podle vás nejdůležitější úkoly pro lidi z mediální produkce nebo pro filmaře? Na co se zaměřit, abychom osvětlili to, co jste teď popsala? Že jsme nějak propojeni všichni, že je jen jedna planeta. Co si o tom myslíte?
0: Chci říct, že je to tak zajímavé, protože na jedné straně jsou filmaři umělci a vyprávějí příběhy a vkládají do nich své myšlenky, aby nám vysvětlili, co se děje. Ale když nad tím přemýšlím, myslím, že umění je něco, co má rozšířit naše myšlení o světě. A myslím, že ve všech našich filmech se mi líbí ta myšlenka, že lidi nutíme přemýšlet jinak, že nutíme klást si více otázek o tom, co dělají a jak žijí, místo toho, co mají a co nemají dělat. růst. Snažíme se je podněcovat k tomu, aby zkusili být mnohem víc zapojení do procesu změn. A tak si myslím, že prostě otevřít lidem mysl a nechat je klást si otázky je důležité.
1: A když zaměřím pozornost na roli médií v tomto kontextu, včera jsme pro Český rozhlas Plus na AFO Olomouc natočili debatu o klimatickém skepticismu. Mě by zajímalo, co vy si myslíte o lidech, kteří prostě ignorují fakta. Proč jsou některé části společnosti nebo někteří lidé, kteří nevěří vědeckým důkazům a nebo prostě ignorují fakta, i když vidí, co se děje v přírodě kolem nich?
0: Myslím, že příčinou je často strach a popírání. Oboje jsou přirozené součásti lidské povahy, že se nechce nutně postavit věcem, které jsou těžké. Myslím, že je dobré klást otázky a být skeptický. A být skeptikem k věcem je součástí myšlení vědce. Ale být skeptický znamená, že se musíte zabývat daty a otázkami a tím, co je kolem vás. Takže pokud nejste ochotni se zapojit a číst a sami se podívat na důkazy a skutečně se do věci ponořit, pak v tom popírání a skepticismus selhávají. A tak si myslím, že se nemůžete nutně nazývat skeptikem, pokud nejste ochotni se podívat na data a zabývat se jimi. A myslím, že právě v tom spočívá problém, že lidé jen říkají, že tomu nechtějí věřit a ve skutečnosti si nekladou otázky a neprovádějí výzkum.
1: Tady mě napadá jedna otázka k umělé inteligenci. Co vy si myslíte o tom, jak formuje dnešní svět?
0: Myslím, že je to fascinující, protože svět je na pokraji velkých změn. Víte, v našem koutku filmové tvorby jsme se s tak velkými změnami zatím nesetkali. Myslím, že jsme použili umělou inteligenci zatím spíš jen v některých střihových procesech. Třeba občas se objeví možnost vytvořit nějakou formu vizuálního vyprávění pomocí AI. Nebo AI použijeme k prohledávání přepisů, abychom našli zvukové ukázky, nebo něco takového. Ale zatím jsme ji v žádné z našich produkcí výrazně nepoužili. Ale asi ano, je to na spadnutí. Chci říct, že kolem nás vzniká tolik filmových studií s umělou inteligencí a my je zatím jen sledujeme.
1: A máte pocit, že je to rušivé nebo je to přirozený vývoj, že se adaptujeme na novou technologii a vše půjde dál?
0: Určitě o tom musíme přemýšlet, sledovat technologie a učit se o nich. Jedinečnost lidského vyprávění příběhů je to, co bude vždycky to, co dělá umění a filmy výjimečnými. Beru umělou inteligenci jako nástroj. A třeba osobně se o ní chci dozvědět víc, protože jsem vlastně zatím neměla tolik času se jí zabývat. Ale jo, myslím, že jsem teď ve fázi učení. Přijít na to, co s ní. A doufám, že se z ní stane nástroj, který všem pomůže dělat krásnější umění. Jen se obávám, že také hrozí, že by nás AI mohla za příštích pár let přivést do chaosu.
1: A jak se s AI učíte vy? Máte nějaké triky, doporučení?
0: Já se chci víc učit z AI. Teď zrovna hledám kurzy o umělé inteligenci, které bych mohla absolvovat. Je to na mém to-do listu. Sama jsem vyučovala studenty a studentky ve vysokoškolském kurzu o komunikaci o změně klimatu, ale před pár lety jsem s tím přestala. A teď jsem členem správní rady společnosti Real Works Teen Filmmaking, která pořádá spoustu mimoškolních filmových kurzů pro teenagery v New Yorku. A právě teď se tam mluví o tom, jak přemýšlet i o umělé inteligenci. Myslím, že všichni tak trochu tápou, jestli tohle má být součástí učebních osnov. Jak to budeme učit? Jak ji zařadíme? Jak budeme o těchto nástrojích přemýšlet? Je to velké téma.
1: A když mluvíte s někým, kdo se zajímá o komunikaci vědy nebo filmovou produkci, co mu řeknete? Jaké rady dáváte třeba mladým začínajícím producentům?
2: I tell people to think about what they can personally offer that other people might not.
0: Ano, myslím, že lidem říkám, aby se zamysleli nad tím, co oni osobně můžou nabídnout, co by jiní lidé nabídnout nemohli. Takže pro mě to bylo, že mám titul z biologie a můžu pomoct zprostředkovat vědu. A tak pokud se chcete věnovat filmové tvorbě nebo komunikaci, opravdu se opřete o věci, které vás zajímají a s nimiž byste mohli pomoct nějakým vlastním, jedinečným způsobem. Je teď větší potřeba než kdy jindy, aby se veřejnost nadále zabývala vědou. Jak víte, financování vědy se vytrácí a lidé jsou k vědě a vědcům stále skeptičtější. A tak je to opravdu důležitá oblast, do které se lidé snaží vstoupit. Ale jo, já nevím. Kromě toho je teď těžké najít práci a je to divná doba. A tak si myslím, podívejte se kolem sebe na lidi, jejichž kariéra je podle vás skvělá. Setkejte se s nimi a zeptejte se jich, jak se k ní dostali. Přemýšlejte o tom, jak byste si mohli razit vlastní cestu. Protože na dokumentárním filmu a vědecké komunikaci je skvělé to, že to jsou kariéry, ke kterým vede mnoho cest. Není to jako šplhat po jednom firemním žebříčku. Můžete se k tomu dostat. Jsou tu lidé, kteří sem přišli z různých oborů, s různými zájmy. Je tu spousta různých cest, jak se sem dostat.
1: A moje poslední otázka je, na co se v těchto dnech těšíte, jaké jsou vaše plány?
0: No, v Sandbox Film chystáme spoustu zábavných filmů, takže máme několik projektů, které jsou opravdu zrušující. Některé vyjdou ještě letos, takže se těším, jak na ně budou diváci reagovat. I letos experimentujeme s různými strategiemi vydávání, takže jsem z toho nadšená a těším se, že budeme i nadále hledat způsoby, jak spojit filmaře a vědce, protože si myslím, že to je opravdu důležité. Bude to opravdu nabitý rok.
1: Dobře, hodně štěstí ve vaší práci. Děkuji za váš čas a těším se zase někdy na viděnou.
2: Thank you so much. Yeah, I love being here.
0: Moc vám děkuji, byla jsem tu ráda. Díky, skvěle.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Vosková.
3: Žárovky a nebo mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Posloucháte rádi radioknihu Českého rozhlasu Plus? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Na webu plus.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas jsme prodloužili dobu poslechu na dvojnásobek, tedy na 2 měsíce. Příjemný poslech radioknihy vám přeje Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta bude dnes ráno s odbory jednat. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra. Německo tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. V Liberci začal 23. ročník festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. Domácí Čínu porazili 3-0 na sety. V 9 hodin je čeká české volejbalistky zápas s Polskem. Na úvodním ze 3 turnajů základní části pak nastoupí ještě v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko.
5: Překážka na D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D1 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se stále pohybuje údržba. Posunuli se a jsou za omezením u Šmejkalky na kilometru 26,5. Dejte pozor, blokují levý pruh, je to na úrovni odpočívky pod Dubí. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou nadrozměrná vozidla s doprovodem. V Praze přejedou po okruhu Štěrboholské a Jižní spojice, kde odbočí na dálnici D1 směr Brno. A v Praze skončila noční uzavírka, už otevřeli tunel Mrázovka směr Strahovský tunel Troja. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je jasná až polojasná, na východě oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání, srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Koruna jako svatý grál nedůvěřivého národa. Okamurův boj za celostátní referendum neutuchá. Vědomí umělé inteligence anebo srážka vídeňských státních škol s multikulturní realitou. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
6: Irán útočí drony na Kuvajt, zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí dokonce zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana země likviduje útoky nepřátelských raket a nepřátelských dronů. Konec citátu. A hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Ačkoliv Donald Trump, americký prezident, stále vyhlašuje nějaké blížící se dohody s Iránem, tak zdá se, že ten naopak neutuchá ve svých aktivitách.
7: Tak ono, toto nebyla pouze iránská aktivita, nutno říci. Ty útoky byly vzájemné a byly to opravdu jedny z nejvážnějších přestřelek od začátku příměří, které zatím stále ještě trvá, ale nejenom z tohoto důvodu je pod velice silným tlakem. K tomu útoku iránskému došlo nejen na Kuvajt, ale i na Bahrajn a Spojené státy naopak podnikly útok na iránské radary na ostrově Kešm. Vlastně Irán vysvětluje ten útok, že Spojené státy zaútočily a zasáhly raketou Hellfire tanker, prázdný tanker mířící do iránského přístavu. Útoky na lodě vzájemně, buď ty, které se pokouší proplout Hormuzským průlivem, což nechce Irán, nebo naopak na ty, které se pokouší plout do iránských přístavů, což blokují Spojené státy, jsou ale poměrně pravidelné. Uzavření Hormuzské úžiny je, jak známo, opravdu dosti velkým problémem, až bych řekl katastrofou pro světovou ekonomiku a trvá už 95. den. Mezitím probíhají různé přestřelky, hlavně slovní, ale jak vidíme, tak i skutečné. A vlastně obě strany nyní vedou jakousi vyčkávací válku. A je otázka samozřejmě, kdo v ní může vydržet déle. Írán blokuje Hormuz, nyní třeba velitel expedičních sil iránských revolučních gard Quds Esmail Kani vyhrožuje, že ještě může začít blokovat Bab al-Mandab, což je vlastně úžina vedoucí do Rudého moře, kde působí jemenští povstalci podporovaní a vyzbrojovaní Íránem. A samozřejmě to by byla další velmi vážná věc, protože tam tudy jde také velké procento světové ropy a vůbec světového obchodu. Pro Spojené státy je otevření Hormuzu velmi podstatné, protože Spojené státy sice mají vlastní ropu a situace je pro americké těžaře výhodná, ale ne tak už pro americké spotřebitele, protože i ceny ropy v Americe a benzínu následně se řídí světovými cenami. A ve Spojených státech budou v listopadu midterms, volby v polovině volebního období, a tam opravdu republikánům hrozí porážka. Zrovna tak budou volby v Izraeli a samozřejmě i izraelský premiér Netanyahu potřebuje něco ukázat.
5: Tolik Petr Švárd, díky.
7: Díky, naslyšenou.
6: Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl tento týden prezident Petr Pavel na konferenci Revize Česka a zároveň doporučil přijetí jednotné evropské měny. Jenže i když Pavla zvolila většina občanů a on si nadále drží vysokou podporu, jeho výzva je pouhým příslovečným hlasem volajícího na poušti, míní aspoň publicista Petr Holub.
8: Vláda si zavedení eura nepřeje, prezidenta nepodpořila žádná z významnějších opozičních stran. Ani podle dotázaných ekonomů se euro nevyplatí. V podstatě to je paradox, protože euro bývá považováno za úspěšný projekt, ke kterému se hlásí stále nové země. Mezi ekonomy ztrácí eurozóna na prestiži, to popřít nelze. Vedle svých nesporných výhod, jakými jsou společná měna i jednotná měnová politika, se stále častěji objevují připomínky, že eurozóna nepřispívá ekonomickému růstu, ale stává se něčím jako experimentální chráněnou dílnou. Evropská centrální banka, jak známo, zvýhodňuje úvěry pro určitá hospodářská odvětví, včetně zelené energetiky, a je vždy připravena odkoupit dluhopisy jakkoliv zadlužených členských států. Je pochopitelné, že se k euru přihlásili Chorvati a Bulhaři, kteří spoléhají na příjmy od turistů. Jenže Češi, Poláci a Maďaři jsou zaměřeni na export a tomu může prospět, pokud se operativně využívají změny v kurzu světových měn. Není pochyb, že žít bez eura znamená dobrodružství. Například Polsko a Maďarsko se mohly díky vlastní měně rychleji zadlužovat, protože pak mohly dluhy srážet vyšší inflací a oslabením národní měny. Není pochyb, že to je směr, který je sympatický také současnému českému premiérovi. Ovšem, zatímco rychle rostoucí polské ekonomice se solování vyplácí, pro Maďary nastal rozpočtový problém, když nedokázali prodávat desetileté dluhopisy s nižším než 6% úrokem. Přesto má tuzemský odpor proti společné měně politické důvody, jak připomněl prezident. Běžnému spotřebiteli se koruna nevyplácí, protože při každé cestě do zahraničí musí nakoupit eura a směnárny i banky si strhávají solidní procenta. Jenže tato nepříjemnost psychologicky nepřebije základní zkušenost. V posledních 25 letech může Čech za svůj korunový plat v eurové cizině nakupovat stále víc zboží. Až do roku 2008 kurz koruny posiloval. Před rokem 2020 zase rostla tuzemská ekonomika rychleji než v eurozóně a v posledních letech přispěla Čechům na nákupy v cizině druhá nejrychlejší evropská inflace. Proč se zbavovat koruny, když na první pohled pomáhá dohnat životní úroveň Němců, Italů a dalších Evropanů? Přesto průzkumy ukazují, že podstatný argument pro korunu leží jinde. Podle květnového eurobarometru podporují tuzemští občané společnou politiku Evropské unie nejméně ze všech. U každé agendy patří přinejmenším mezi 5 nejvíc skeptických národů a vůbec nejméně důvěřují politice, která se týká obchodu, migrace, digitalizace nebo společné měny. Ta se líbí jen čtvrtině Čechů. Neznamená to ovšem, že Češi Evropskou unii nenávidí. Jenže s podezřením hledí na všechno, co přichází zvenku. Nějaký entuziasmus společná Evropa vyvolávala naposled před finanční krizí roku 2008. Hodnoty hledáme především v soukromé sféře. Tím posledním, co nám ve světě, který se tak rychle mění, ještě zbývá a na co je spolehnutí, je koruna. Je s tím však potíž. Může se stát, že ekonomika začne slábnout, státní dluh se bude čím dál hůře splácet a národní měna se po maďarském vzoru skutečně stane překážkou rozvoje. Spoléhat na jedinou hodnotu přitom znamená, že v případě, když o ní přijdu, přicházím o všechno.
6: To byl Petr Holub. I když to momentálně na úspěch zákona o celostátním referendu nevypadá, předseda SPD Tomio Okamura se zcela jistě nevzdá záměru ho někdy prosadit a nepřestane zákon slibovat veřejnosti. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
9: Při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se v květnu 2024 objevil na internetových stránkách SPD požadavek na konání referenda o vystoupení země z unie. K jeho naplnění by bylo potřeba přijetí zákona o celostátním referendu. Konkrétně v takové podobě, která by hlasování umožnila. Po sněmovních volbách v roce 2025 mohla SPD živit naději, že svůj záměr bude moci v nově vytvořené vládě prosadit. Jak se velmi rychle ukázalo, bylo to očekávání poněkud naivní. V programovém prohlášení kabinetu je napsáno, že případné celostátní referendum by se nemělo týkat otázek typu členství země v Evropské unii nebo v NATO. Tomio Okamura prohlašoval, že musí vzít v potaz politickou realitu. Přesto dále věřil tomu, že zákon o celostátním referendu, byť v umírněnější podobě, prosadí. Na začátku června letošního roku po koaliční radě mohl nadšeně veřejnosti oznámit, že se k tomuto cíli výrazně přiblížil. Podle něj se na jednání podařilo konečně dosáhnout shody na podobě zákona o celostátním referendu. Nyní zbývá už v uvozovkách pouze maličkost. Návrh musí projít klasickým legislativním procesem. Pokud úspěšně zdolá připomínkové řízení, čeká ho projednávání v poslanecké sněmovně. V momentu, kdy dojde k závěrečnému hlasování, musí pro něj zvednout ruku minimálně 120 poslanců. V řadách vládní koalice je jich přitom pouze 108. Dalších 12 by předseda SPD musel získat z opozičních lavic. V tuto chvíli to není příliš pravděpodobné. Pokud by přece jenom uspěl, neměl by Tomio Okamura vyhráno. Zákon o celostátním referendu by musel projít ještě v Senátu. Rovněž ústavní většinou, ke které se současná vládní koalice v horní parlamentní komoře ani nepřibližuje. Takže šance na jeho přijetí je prakticky nulová. Pokud je předseda SPD realista, počítá s tím. Přesto jeho radost z dosažení koaliční schody nemusela být hraná. Svým voličům může vykázat snahu o splnění předvolebního slibu. Za to, že nebyl dotažen do zdárného konce, bude moci opozice. Spokojený může být rovněž Andrej Babiš. Jeho hnutí mohlo bez obav vyjít požadavku SPD vstříc, protože zákon velmi pravděpodobně v parlamentu stejně neprojde. Pohlídalo si, aby se v návrhu neobjevila možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Tím si premiér pojistil, že podoba zákona o celostátním referendu nevyvolá vášnivou polemiku. Spíš nikoho v tuto chvíli příliš nevzrušuje. To neznamená, že se SPD myšlenky o prosazení celostátního referenda po očekávaném neúspěchu vzdá. Naopak ho bude i nadále slibovat veřejnosti. Po vypršení mandátu současné vlády by nebylo překvapením, kdyby Tomio Okamura opět oživil požadavek na vypsání referenda o setrvání či vystoupení země z Evropské unie. Ústava České republiky takovouto možnost už přes 30 let teoreticky nabízí. Píše se v ní, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dosud k tomu došlo pouze jednou. Konkrétně při celostátním hlasování o vstupu země právě do Evropské unie. V dohledné době se na tom velmi pravděpodobně nic nezmění. alespoň předsedovi SPD, zůstane zachováno téma, kterým se opakovaně snaží získávat podporu od voličů.
6: To byl Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Zkoumání AI vědomí v gigantických podnicích, jako jsou Meta nebo Google, je nadále součástí práce na budování superinteligence, neboli obecné umělé inteligence, která by měla jednou dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. A hovoří k tomu ekonomická novinářka ze serveru Newsstream, Tereza Zavadilová.
10: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
6: To byl příspěvek Terezy Zavadilové. Vídeňské státní školy, aneb srážka s multikulturní realitou. Tak zní titulek příspěvku redaktora deníku Právo Roberta Šustra.
11: Už několik měsíců slýcháme z různých stran, že migrace přestává být pro řadu evropských států problémem. Jako důkaz jsou uváděna čísla o klesajícím počtu žádostí o udělení azylu. Bývá to dáváno do souvislosti s koncem dlouholeté občanské války v Sýrii a také s opatřeními řady států s cílem omezit ekonomicky motivovanou migraci. Zmíněný trend ovšem stále neřeší další věc související s migrací a tím je zapojení nově příchozích do většinové společnosti. Třeba prostřednictvím škol. V Rakousku v této souvislosti nedávno způsobilo rozruch několik zpráv, které odhalily značné nedostatky. Začalo to studií mapující situaci na vídeňských státních školách. 2milionová rakouská metropole byla odehřeva hodně mezinárodním městem, kde se potkávaly nejrůznější kultury. Nejpozději po velké uprchlické krizi let 2015 a 2016 zde skončilo mnoho rodin z Blízkého východu. Časem se jim narodili děti, které postupně začínají chodit do škol. Citovaná studie ukázala, že ze žáků, kteří navštěvují státní školy, udává 41% jako své náboženství islám, zatímco křesťanství vyznává jen lehce přes 31% školou povinných dětí. U soukromých škol naopak jednoznačně převládají děti, jež se hlásí ke křesťanství. To nezní zrovna tak, že by právě školy spravované státem mohly sehrát klíčovou roli při integraci cizinců do společnosti. Reportéři řady rakouských médií se následně pokusili o jakýsi reality check, čili vydali se do škol označovaných kvůli vysokému počtu dětí migrantů jako takzvané problémové. Za zmínku stojí obzvlášť rozhovor s učitelem Tomasem Valachem. V jeho škole má ze 400 žáků pouze 5 žáků němčinu jako mateřský jazyk. Učitel hovořil o třídách, kde nefunguje základní komunikace, neboť nejenom, že žáci nemluví německy, ale často neovládají dobře ani vlastní mateřštinu, takže asistenti znalí tohoto jazyka nic nezmůžou. Některé z dětí je podle Valacha dobré nechat nejprve vyspat, protože předchozí noc prodávali drogy v okolí vídeňského nádraží Praterstern, případně, když je ramadán, tak se svými rodinami až dlouho do rána oslavovali přerušení půstu v podobě iftaru. Valach také líčil průběh třídních schůzek s matkami 12-letých muslimských dívek, které se vůbec nezajímaly o prospěch ratolestí, ale hlavně se ptali, jak dlouho ještě budou muset jejich dcery chodit do školy, protože už byl domluvený jejich sňatek. Představu, že by tyto děti jednou měly vstoupit na pracovní trh, vyvrátil Valach tím, že poukázal na životní zkušenost mnoha jejich rodičů. Nemají ambici usilovat o nějaké zaměstnání, neboť k živobytí jim stačí pobírat nejrůznější dávky a podpory od státu. Tomas Valach přitom není nějaký pravicový škarohlíd. V minulosti pracoval jako novinář v levicových médiích. Byl i součástí komunikačního týmu rakouských sociálních demokratů. Před několika lety se ale rozhodl politicko-mediální sféru opustit a jít učit. Důležité je, že Valach pouze nelamentuje, ale navrhuje také možná řešení. Třeba, aby byly již u tříletých dětí, nejenom těch od cizinců, zjišťovány jejich jazykové kompetence. Pokud by vykazovali vážné nedostatky, museli by je rodiče dát do školek. Kdo by to odmítal, přišel by o státní podporu. Tímto tvrdým opatřením se již podle Valacha podařilo snížit na minimum původně vysokou míru absence u těchto dětí při vyučování. Jestli se Rakousko a zejména město Vídeň z toho něco vezmou k srdci, anebo se na alarmující výpovědi Tomase Valacha časem zapomene, se teprve ukáže. Prvním náznakem, že tomu tak nebude, je široká reakce na jeho vyjádření a hlavně, že se o nich diskutuje. Ještě před takovými 10 lety to možné nebylo, neboť se mnozí tvářili, že žádné problémy neexistují. Pořád zkrátka snili o multikulturních společnostech, vzájemném obohacování a především tolerování. To se ale ve skutečnosti vyvinulo úplně opačným směrem.
6: Hovořil Robert Schuster, editor zahraniční redakce Deníku Právo. No a na závěr, Francie se na konci května setkala s nebývalým jevem. Celou zem totiž ochromilo takové vedro, že se dokonce museli zavřít některé školy. Teplota přesahovala 40 stupňů. No a u mikrofonu už je k tématu naše tamní korespondentka Klára Notaro.
12: Byl to ten nejteplejší květen, kam až paměť sahá. Náhlé vedro mělo vážné důsledky. Při běžeckých závodech zemřeli 2 sportovci a utonulo několik lidí, kteří se koupali na nevhodných místech. Vedro způsobilo problémy i v dopravě. Na pařížském předměstí Velizy na nové tramvajové lince se horkem doslova vzduly koleje. Některá železniční spojení byla zrušena, protože francouzské dráhy se obávaly, že ve starších vlakových soupravách nebude fungovat klimatizace. Jinde vlak jezdil jen 30-kilometrovou rychlostí, protože nejen koleje, ale i troleje jsou na vysoké teploty citlivé a rychlá jízda by je mohla poškodit. V horku trpí poruchami i elektronická zařízení na železnici. Lidé na ulici chodí s deštníkem nad hlavou, s lahví vody a vějířem. V Paříži se horka nebojí jen rozvášnění fotbaloví fanoušci a příznivci francouzsko-malijské zpěvačky Ayi Nakamurové, která 3 večery za sebou vyprodala stadion Stade de France. Francouzská vláda takovou vlnu horka v květnu nečekala a přitom nelze říci, že na možnost předčasných veder neupozorňovali vědci a nejrůznější asociace. Ministryně pro ekologické přeměny Monique Barbutová se vyjádřila, že takových epizod s výjimečně vysokými teplotami letos v létě bude ještě několik. Tajemník pro klimatické změny Simon Steele z Organizace spojených národů připomíná, že tato jarní vlna horkého počasí jen brutálně představuje důsledky klimatických změn. Vzhledem k nepřipravenosti Francie na tyto závažné změny mohou být Francouzi právem znepokojení. Od loňska sice existuje národní plán pro adaptaci na klimatickou změnu, který počítá se zvýšením průměrné teploty o 4 stupně do roku 2100. Ale tento plán se týká zejména založení fondu pro odškodnění katastrof, ochrany pracujících při vysokých teplotách. Zabývá se dopravou, zemědělstvím, ale podle slov Vincenta Vigie, ekonoma specializovaného na klima a životní prostředí, plánu chybí rozpočet na všechna nezbytná opatření. Socialistický senátor Patrick Kanner volá po novém Marshallově plánu na adaptaci veřejných služeb v případě horka. Populistická pravice Národní sdružení opakovaně požaduje okamžité instalování klimatizace ve školách. A Mathilde Panotová ze strany Nepodajných kritizuje vládu, že není na úrovni při řešení klimatické výzvy. Francie totiž výrazně snižuje financování zeleného fondu, který má zemi připravit na klimatickou změnu, chránit před povodněmi, pomáhat při tepelném izolování budov, dbát na udržitelnou urbanizaci, chránit přírodu. Premiér Sébastien Lecornu řekl, že stát nemůže platit všechno, například o budovy škol a jejich vybavení se musí starat obce. Na jaře se budou konat prezidentské volby a jedním z velkých témat kampaně bude nutně změna klimatu.
6: Příspěvkem Kláry Notaro z Francie končí středeční vydání Názorů a argumentů, čili každodenního publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci už se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Přestřelka názorů, souboj na ostří pravdy, bitva těch, co si stojí za svým. To je pořad Pro a proti. Dva hosté a dva úhly pohledu. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Kuvajt po zásahu mezinárodního letiště vyhostil dva íránské diplomaty. Světová jednička Arina Sabalenková dohrála na Roland Garros ve čtvrtfinále. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
14: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo, nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
13: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Po útoku na mezinárodní letiště Kuvajt vyhostí dva íránské diplomaty. Íránský dronový úder měl jednu oběť a nejméně 63 zraněných. Letiště v Kuvajtu na některých terminálech už obnovilo provoz.
15: Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a to, jak prostor zaplňuje prach a dým z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Írán tvrdí, že vypálení dalších salv raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu ale navzdory vzájemným úderům úspěšně pokračují rozhovory o cestě k trvalému míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán už souhlasil, že nebude usilovat o výrobu jaderné zbraně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
13: V Boskovicích začala rozsáhlá úprava parku u zámeckého

0: no emotions. Just wanna quit tennis right now, but...
1: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
2: Schneiderová se v semifinále utká s Polkou Chvalinskou, která vyřadila ve dvou sadách Rusku Kalinskou a společně s kvalifikací už v Paříži vyhrála 8 zápasů. V semifinále mužského singlu je Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
3: Chystané omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 200 na Domažlicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov teď bez omezení, údržba na kilometru 26,5 je pryč, blokovala levý jízdní pruh. Prahou projíždí nadrozměrná vozidla s doprovodem od D11 z Hradce Králové na dálnici D1 po Štěrboholské a jižní spojce. Z D1 pak odbočí na Pražský okruh směr Ruzině, kde je v plánu zastavení provozu u sjezdu na Lochkov v tunelu na 14. kilometru a zavřou ten, nebude se jezdit jak ve směru k D1, tak na Ruzini, než vozidla přejedou po mostě u Lochkova. Míří na dálnici D5 do Plzně. A na silnici 200 zborů do Horšovského Týna je hlášená nehoda bez podrobností. Pozor, dejte za obcí Vidice, nehoda je v lesním úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice, chtělo se jim zvracet, vyhýbali se tady té ulici v centru Prahy, protože s tím byla spojená strašlivá pověst.
6: Když právě skončilo vyšetřování, tak vyšetřovací Stepák šel a udělal takhle dvě rozbíhající čáry na stole. Tak heleď, když to podepíšeš, půjdeš zítra domů, když to nepodepíšeš, čeká tě špagát.
7: Hned po revoluci v listopadu 89 vlastně byla velká touha těch lidí vědět, kdo z těch sousedů, kdo z těch kamarádů mohl na nás donášet, mohl být nějakým spolupracovníkem.
8: Samozřejmě to do detailu nemůžu nikoho z toho osočit, ale bylo to takové docela trpké období v tom, když člověk zjišťoval, že okolo sebe měl spoustu lidí, kterým třeba důvěřoval a věděl, že si najednou zadali se státní bezpečností a že třeba na nás některé věci donášeli.
4: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: Agenturně operativní práce je základní metodou činnosti státní bezpečnosti. Je nutno získávat, řídit a využívat agenturu. Úkolem státní bezpečnosti je chránit lidově demokratické zřízení a bojovat proti jeho nepřátelům. Vyšetřování musí směřovat k usvědčení pachatele. Je nutno pronikat do nepřátelského prostředí a získávat spolehlivé spolupracovníky.
9: Tvrdí se, že STB a gestapo bylo stejný. Není to pravda. Gestapo vás při výslechu mlátilo tak dlouho, dokud jste se nepřiznali k tomu, co jste provedli. Ak vás šoupli do koncentráku nebo ne, ale jak zda uzdujeme, co jste provedli. Kdežto STB vás mlátilo tak dlouho, dokud jste se nepřiznal k tomu, co jste neprovedl, ale co chtěli, abyste přiznal.
10: Řekli mámě, aby prostě podepsala to, že jí vyhrožovali tím, že mě jí vemou a dají někam na převychování, jako mě. A víte, která máma by to nepodepsala, aby se mě nic nestalo, že měla strach nejenom o mě, ale i taky o dědu, jako jo, protože děda potom byl sám de facto. Jenže máma moje z nechuť, že to podepsala, ale varovala několik lidů, o kterých si myslela, že to bude dobrý, ale jdou po vás estebáci, jdou po to.

0: sobě a tak dále. A někdo z těch, co je varoval, jí udal.
1: Ze zásady přece nepodepíšu spolupráci se STB. Proto taky dneska nikdo, ať má jakoukoliv výmluvu, že byl nucený podepsat spolupráci se STB, nemůže mít v mých očích žádnou výmluvu. Protože kdo by mě mohl mít tenkrát zazlít, že z 25 letech jsem chtěl žít? Kdo by mě to mohl mít zazlít? No a já to neudělám.
2: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláš.
3: Ahoj Lucie a zdravím posluchače.
2: To, co jste v úvodu slyšeli na tom začátku, tak já jsem citovala z dobových dokumentů z interních směrnic Ministerstva vnitra a státní bezpečnosti z 50. a 60. let. No a to už vám možná trošku naznačuje, že tím naším dnešním tématem bude státní bezpečnost, respektive její ať už skuteční nebo domnělí spolupracovníci. Než se dostaneme ke konkrétním příběhům a máme připravené hned dva, tak mě by vlastně zajímalo, Mikuláši, jak ty to vnímáš, jestli vlastně to, že někdo byl estébák nebo spolupracoval se státní bezpečností, je dneska ještě vůbec nějaké téma, protože hned po revoluci v listopadu 89 vlastně byla velká touha těch lidí vědět, kdo z těch sousedů, kdo z těch kamarádů mohl na nás donášet, mohl být nějakým spolupracovníkem. Je to dneska ještě téma nebo není?
3: Samozřejmě v jistém slova smyslu ano, protože pakliže chcete zkoumat minulost a přemýšlet nad minulostí tou před rokem 1989, musíte se zabývat tím, čím byla státní bezpečnost. Ono to nemá srovnání. My žijeme v právním státě a nenajdete vlastně v současném životě, v našem světě, v Evropě, nic podobného, co vlastně státní bezpečnost představovala. To bylo opravdu něco hrůznýho. Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice, chtělo se jim zvracet, vyhýbali se tady té ulici v centru Prahy, protože s tím byla spojená strašlivá pověst.
2: Právě z toho, co popisuješ, si ale říkám, nemáme tedy krátkou paměť, protože já jsem před pár lety natáčela nějakou reportáž k výročí zrušení státní bezpečnosti. A tehdy jsem mluvila s historikem Petrem Blaškem a on mi tam vlastně i popisoval to, jak ten komunistický režim opravdu zasáhl nebo postihl na 2 miliony lidí. Samozřejmě ne, že by 2 miliony zavřel, ale byly to i ty rodiny těch postižených, ty, na kterých také dopadaly různou měrou různé represe. A my jsme teď ani ne 40 let od sametové revoluce. A najednou mám pocit, že už všichni jako kdyby říkali, to už je jedno, co kdo dělal. Malinko mi to připomíná, že když jsme před časem natáčeli s Adamem jeden díl Hlasů paměti a bavili jsme se o tom přijetí druhé světové války v Německu, tak on tam zmiňoval nějaký dokument a teď nevím, myslím, že to bylo z 80. 90. let, kde přesně se tam ten dokumentarista ptal nějaké německé ženy, jestli ví, že jí soused byl nějaký dozorce v nějakém koncentračním táboře. A ona říkala, vážně, no ale to dobrý soused a každý máme nějakou minulost. Tak jsme už v tomhletom vodě, každý máme nějakou minulost a už nás to vlastně moc nezajímá.
3: Já se domnívám, že my máme přemýšlet nad světem, ve kterém žijeme skrze své vlastní svědomí. Máme se rozhodovat sloužit dobrému a čelit zlému. A minulost každého člověka tvoří i nějakou identitu toho člověka. Pakliže vím, jaký ten člověk byl, zajímá mě, jak se staví ke své vlastní minulosti. Konec konců i toto je nějaké ponaučení z minulosti té společenské, toho národa. A zároveň nás to vede k přemýšlení nad svou vlastní minulostí. Člověk přece má přemýšlet nad tím, jak by se zachoval sám v takové těžké chvíli, kdyby byl vyšetřován třeba státní bezpečností. Znovu stojí za připomenutí starou jezuitskou pravdu bojovat s bludem a doprovázet bloudící. Lidé prostě se mohou změnit. Lidé také mohou nahlédnout na to, co dělali špatně. Ale nutno říci, že státní bezpečnost a vůbec komunismus u nás podle mého soudu napáchal vlastně ta ideologie obrovské škody na národní identitě. A že prostě stále vidíme v nás, v naší společnosti, ty tendence, které omlouvají ty totalitní praktiky a zároveň tedy se ukazuje, že i v dnešní době to přemýšlení nad společností, životem může být dosti determinováno tou vlastně minulostí, rodinou, národní.
2: Tak, ale pojďme k těm našim dnešním příběhům, protože Já jsem si ke každému tomu příběhu, který ty jsi mi doporučil, vybrala citaci přímo toho daného člověka. A vždycky tou citací začnu, protože si myslím, že i tak hezky se v tom odráží ten život, který potom probereme do detailu. A nutno říct, že jsou to opravdu dva velice kontrastní příběhy, což mám radost. Tak začneme tím prvním. Když jdeš do boje, nesmíš říkat, co by bylo, kdyby bylo. To musíš jít s tím, že se to povede. To je citace Jiřího Navrátila a taky náš první příběh. Já jsem poslouchala tyho vzpomínky na paměti národa, když jsem mi poslal odkazy, já jsem byla nadšená. Pán výborně vyprávěl a čeho jsem si všimla je, že ty si v příbězích 20. století říkal, že pan Navrátil celý život dodržoval ten skautský zákon a hlavně se řídil tím čtvrtým, že skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. A možná se teď posluchači říkají, co tedy tento pán dělá v dílu o spolupracovnících Státní bezpečnosti, ale k tomu se dostaneme vlastně ke konci jeho příběhu.
3: Ano, Jiří Navrátil je opravdu výjimečný příběh. Já jsem ho znal osobně, měl jsem ho strašně moc rád. On byl náčelníkem skautů, nesmírně veselý, velmi vzdělaný člověk, takový houževnatý. On jezdíval i na ty skautské tábory, když mu bylo už skoro 90 let. A myslím, že to byl opravdu takový velký vypravěč velikého příběhu, který on sám prožil. On byl bohužel velmi postižen tou snahou naší společnosti vyrovnat se s tou estébáckou minulostí, když jsme v roce 1992 zveřejnili spolupracovníky Státní bezpečnosti, tak jeho jméno se tam objevilo pod krycím jménem Junák jako agent Státní bezpečnosti. A Jiří Navrátil se s tímto cejchem celý vlastně zbytek života potýkal v té svobodě. No říci, že jak si myslím, že spoustu těch estébáků využilo svědectví svých řídících důstojníků Státní bezpečnosti a soudy, jak si nařizovali ten povinný výmaz, tak v tomto případě si myslím, že skutečně to bylo neoprávněné označovat Jiřího Navrátila za agenta Státní bezpečnosti.
2: To je takový příběh, který by si zasloužil tak pětihodinové povídání minimálně, ale já malinko skočím ke konci té války, protože Jiří Navrátil byl jeden z velitelů skautských odbojářů, jestli to říkám dobře, a během pražského povstání oni zajišťovali takové ty spojky a záchranáře mezi barikádami?
3: Ano, on byl jeden ze skautských funkcionářů, vstoupil do skautu už před válkou, byl členem té slavné pražské dvojky přímo v oddíle Jestřába alias Jaroslava Fouglara, takže on skutečně prožíval ty romantické tábory a schůzování někde v nějaké jezerní kotlině. Konec konců o Fouglarovi se ví, že on čerpal vlastně opravdu ze svých vlastních zkušeností. Nicméně je zajímavé, on byl Navrátil posledním pamětníkem Jaroslava Fouglara, takže novináři vždycky, když bylo výročí, tak běželi za panem Navrátilem, ale Navrátil se s Fouglarem nerozešel v dobrém. Myslím, že v takovém ostrém konfliktu, celkem přirozeném konfliktu, on vlastně, Fouglar vedl oddíl pro spíše dělnickou mládež, pro ty nuselské kluky, co se tak poflakovali po ulici. Ale v tom oddíle samozřejmě chodili děti i z těch rodin, kde se dbalo na vzdělání a přesně z takové rodiny Jiří Navrátil pocházel. On pocházel z rodiny úředníka ministerstva zahraničních věcí, uměl už v dětství jazyky, četl a studoval a skautská romantika, to soužití mladého člověka s přírodou mu prostě nestačila. On ve skautu Jiří Navrátil viděl skutečně i jako skvělou výchovu k vůdcovství, k nějakému vlastenectví. A za druhé světové války toto své vlastenectví velmi aktivně projevil právě v tom protinacistickém odboji.
2: No počkej, ale kdy byl teda ten střet mezi ním a Fouglarem?
3: On nastal už za druhé světové války a Navrátil byl takový vehementní do toho odboje. Jaroslav Fouglar se samozřejmě bál, také do jisté míry byl v hledáčku gestapa. Nakonec Jaroslav Fouglar nebyl tak aktivní v tom odboji. Navrátil za druhé světové války chtěl dál pokračovat v organizování táborů a nějaké vlastně mládežnické činnosti, takže svoji partu oddíl schoval pod takzvané Káčata, klub českých turistů, což bylo do jisté míry tolerováno nacistickým protektorátním režimem jako tedy možnost, jak se organizovat pod takzvaným kuratoriem, tedy dohledem nacistických úřadů nad výchovou mládeže. Nicméně v roce 1944 došlo k takové demonstraci tady na Strahově v Praze proti nacistickému režimu. Tito mladí lidé, někdejší skauti, odmítli hajlovat při nástupu k oslavě narozenin Adolfa Hitlera v dubnu 1944 a spoustu z nich skončilo ve vyšetřovně gestapa. Mezi těmito vyšetřovanými byl i Jiří Navrátil. Ale ta jeho skutečně jaksi odbojová činnost, ta se odehrála potom ve skupině generála Hrabčíka, což bylo v době pražského povstání. On zorganizoval spolu s dalšími rozsáhlou skautskou síť, která za povstání mezi tedy 5. květnem až tím 9. tak organizovali hlavně spojky, informace mezi barikádami a různými velitelstvími. Zároveň zajišťovali nějaké zdravotní záchranářské aktivity, ale dejme tomu, že mnoho skautů se zapojilo právě i do toho boje na barikádách. Jiří Navrátil z této zkušenosti do jisté míry čerpal v roce 1949 v době tedy komunistického režimu.
2: Já ti malinko ještě podsunu takovou větičku a pak se hned k tomuhle dostaneme, protože samozřejmě v únoru 48 se k moci dostávají komunisté. Jiří Navrátil se účastní 25. února 1948 toho slavného pochodu studentů na Pražský hrad, aby podpořili prezidenta Edvarda Beneše. A teď právě jdeme o rok dál a ty jsi zmiňoval květen 1949. A já se opravdu stydím, protože když jsem poslouchala příběh pana Navrátila, tak jsem zjistila, že o tomhletom připravovaném protikomunistickém puči pouhý rok poté, co tedy komunisté se té moci chopili v Československu, jsem nevěděla téměř nic.
3: A přitom je to asi největší pokus o skutečně vojenský převrat v této zemi. Ono to bylo vedeno tou myšlenkou, že Západ prostě nenechá vraždit tady obyvatele a budovat gulagy na Jáchymovsku a že tedy zasáhne, že vypukne mezi Sovětským svazem a jeho satelity válka, třetí světová válka se svobodnými národy Evropy a světa, se Spojenými státy. To se nestalo, ale tito mladí lidé a určitá část i československých důstojníků naší armády se rozhodlo v květnu 1949 po vzoru pražského povstání zorganizovat vojenský převrat. Organizovalo to významní důstojníci, takových těch 6 hlavních nakonec dostalo trest smrti. Byl to Charvát, Čančík, Polesný, Janda, Borkovec, Prokeš. Celkem bylo zatčeno 120 lidí. Mělo se do toho povstání zapojit skoro 2000 lidí, 1600 bývalých partizánů, parašutisté ze Západu, to všechno ale byly vlastně jenom jakési iluzorní představy.
2: Takovým plánem při tomhletom povstání bylo to, že osvobodí politické vězně a především generála Karla Kuttelwaschera, který byl v té době vězněn na Pankráci.
3: A sem do studia Československého rozhlasu ho dostanou k mikrofonu.
2: A on od mikrofonu vyhlásí to povstání lidu proti komunistickému teroru. Jiří Navrátil se do toho také sám zapojil a zorganizoval kolem 100 mužů, 100 členů?
3: Ano, on vlastně zorganizoval pražské oddíly, aby byli prostě připraveni, protože se chystá něco tak velkého, jako bylo v květnu 45, byl vlastně propojen přes Dagmar Skálovou, skautskou přezdívkou Rakša, na důstojníka Československé armády Čančíka. Ono by se možná spoustu lidí připojilo k takovému povstání, kde bylo opravdu vyhlášené. Státní bezpečnost ale zasáhla velmi tvrdě. Tu noc ze 16. na 17. května 1949 tak pozatýkala asi 100 skautů, mezi nima právě Jiřího Navrátila, Dagmar Skálovou a pak je v listopadu 1949 po 6 měsících odsoudila, rozdala 6 trestů smrti, takže byl popraven i Emanuel Čančík a Jiří Navrátil dostal 20 let, Dagmar Skálová, tuším, že do životí. Nakonec Jiří Navrátil si odseděl 11 let v uranových lágrech na Jáchymovsku, lágr Rovnost, Eliáš, pak tuším, že putoval do Leopoldova, Bory, Ilava, na další věznice.
2: Propuštěn byl při amnestii v roce 1960. A my se dostáváme do těch 60. let a pomalu a jistě se plížíme krůčky i k tomu, co je to naše dnešní téma. A to jsou tedy spolupracovníci STB. Víme, kdy ho poprvé tedy kontaktovala STB a chtěla ho zlanařit na spolupráci?
3: My víme to, že se ocitá v těch svazcích jako prověřovaná osoba, sledovaná osoba dávno před tou takzvanou verbovkou údajnou. On v roce 1968, ten v těch uvolněnějších měsících, působil už v časopise Doba. Státní bezpečnost sleduje nějaký konflikt. On se porval v jedné snad putice. Nějaký rozhlasový redaktor se tam opil a vykřikoval protistátní hesla. A Jiří Navrátil ho tam klidnil, protože se domníval, že se jedná o provokatéra státní bezpečnosti a tam prostě došlo k nějaké potyčce, takže to vyšetřovala policie, následně státní bezpečnost, toho redaktora nakonec snad vyhodili z rozhlasu, ale došlo to až k soudu a v tu chvíli vlastně si státní bezpečnost uvědomila, že tady má někdejšího politického vězně, někdejšího skautského činovníka, který píše, překládá a je tajemníkem Klubu volných novinářů. A Jiří Navrátil jako jednatel tohoto zvláštního klubu, ten měl za úkol vlastně vydávat povolení novinářům, aby vykonávali zaměstnání na volné noze, což za komunismu úplně možné nebylo. A ten, kdo tedy takhle, byli to překladatelé, scénáristé, přispěvatelé do různých právě časopisů, tak měli ve svých osobních dokladech razítko, že jsou tedy v tomto povolání a socialistický občan mohl být kdykoliv zastaven na ulici a perlustrován policistou, cože se pohybuje jen tak volně na ulici přes den. To prostě je nepochopitelné, ale bylo to možné. A lidé museli vysvětlovat, že třeba jdou z jednoho pracoviště do druhého a podobně. A mít v dokladech, že jsem na reportáži, že jsem členem Klubu volných novinářů, tak to bylo terno svým způsobem. No a Jiří Navrátil vymyslel fígl, jak některým svým přátelům toto razítko obstarat. Oni ztratili doklady, dali mu ty staré doklady a on počkal na vhodnou chvíli, kdy ta předsedkyně toho klubu měla dobrou náladu a on jí podstrčil vlastně tyhle dokumenty. Udělal to, říkal si, ve třech nebo ve čtyřech případech, měl prostě z toho strach, novináři v té době dosti popíjeli, tak měl strach, že prostě budou moc mluvit a prozradí ho. A takže když ho najednou státní bezpečnost na začátku 70. let kontaktovala, tak měl opravdu veliký strach z toho, že se tenhle fíkl prozradí. Taky měl zkušenosti z už tedy vyšetřoven státní bezpečnosti a rozhodně teda už zpátky do kriminálu nechtěl. Což byla určitá jaksi zkušenost, která mnohé lidi determinovala. Prostě jednoduše ne každý šel znovu do střetu s tím totalitním režimem po zkušenostech z 50. let. A Jiří Navrátil měl za sebou 11 let kriminálu.
2: A co po něm chtěli?
4: Všecko, kde co, že jo. Ovšem ten pozor, víte, člověk i v tom nemusí být opatrný. Možná se vám to ještě bude v životě hodit. Vy řeknete tomu policajtovi úplně, no, viděl jste někdy nějak, třeba já nevím koho, že jo, nějakého redaktora Vondráčka. On říká, jo, byl jsem s ním na obědě. A oni se ptali tak jako zůstměl, co pak jste měli? A ty řekneš, kově přoukne do kazery, ale já jsem si dal nealko, protože jsem řídil. A nic, jo. A teďka oni toho Vondráčka dostanou na to místo a začnou vysvítat a řeknou mu, prosím vás, teď my víme všecko. Teď my víme i to, že jste se z 24. dubna na svatýho Jiří, že jste se sešel s Jiřím Navrátilem, byli jste v té a v té hospodě, dali jste si vepřovou knedlík a zelí a pili jste nealko. Teď my víme úplně všecko, tak co se nám tady caplujete.
3: Oni nejdřív vedli jakousi rozmluvu na téma Jiří Ruml, novinář v té době, také překladatel, někdejší signatář Charty 77, vynikající člověk. A on ho neznal, Jiří Navrátil, takže se radoval, že jsou úplně na vedlejší stopě. Ve skutečnosti státní bezpečnosti šlo jenom oťuknout, jak se k ním bude chovat Jiří Navrátil. Jiří Navrátil byl korektní, víceméně vstřícný, sešel se s nimi a celkově s nimi snad hovořil 7krát A ano, věděl, že se schází s důstojníkem státní bezpečnosti, s tím majorem Němcem. A jak si podával zprávy na lidi, jako byl třeba generální ředitel Československého rozhlasu, což byl samozřejmě kovaný komunista, občas přihodil nějakou informaci, o kterou si byl naprosto jistý, že ji mají k dispozici. Jednoduše kličkoval. A major Němec později u těch soudů po roce 89, kdy se Jiří Navrátil soudil, tak vypověděl, že skutečně šlo jenom o to setkávat se s tímto člověkem, těžit z něho informace z novinářského prostředí, ale že ho jako tajného spolupracovníka nepovažoval. I když na něj zavedl tedy svazek na TS, tajného spolupracovníka, nicméně v historici se shodují, že to je takzvaně spatlaný svazek, protože on se najednou v jednu chvíli proměňuje na důvěrníka, na prověřovanou osobu a podobně. Takže já se domnívám, že tady prostě Jiří Navrátil, a to je do jisté míry pro lidi, kteří prostě prošli kriminály 50. let, tak jednoduše s těmi pracovníky státní bezpečnosti, s těmi kmenovými zaměstnanci nějakým způsobem hovořili. Málo kdo z nich se jim postavil, tak jako třeba mladší lidé, kteří neměli tu zkušenost 50. let.
2: Nakonec i soud pana Navrátila očistil z té spolupráce s STB, řekl, že to není pravda, že je neoprávně registrován. Jak to ale vnímal pan Navrátil? Vzpomínal třeba na to, jak se k němu po revoluci lidé chovali, když se to jeho jméno objevilo v těch seznamech?
3: Já se domnívám, že Jiří Navrátil s státní bezpečností mluvil a předával jí informace. Tento fakt se dá nazvat spoluprací, ale není možné o něm hovořit jako agentu státní bezpečnosti, i když vlastně ten svazek také je registrován jako tajný spolupracovník. Nicméně já Jiřího Navrátila považuji za jedno z nejúžasnějších lidí, kterého jsem v životě potkal, nesmírně statečného, který prostě v 70. letech se snažil a s těmi STBáky prostě kličkoval. Bohužel to jeho jméno se objevilo v těch svazcích a on se s tím teda nesmírně potýkal, jeho to strašně pronásledovalo, protože se každou chvíli musel obhajovat. Nutno říci, že byl velmi nahněvaný, když se jeho jméno objevilo v této souvislosti. On tvrdil, že prostě nenaplnil skutkovou podstatu, že by tedy někoho udával, že byl na někoho nasazený. Jak to přesně bylo, to je prostě těžko říct. Já Jiřímu Navrátilovi opravdu věřím v tom, že minimálně 7x se s tím důstojníkem státní bezpečnosti setkal a o něčem spolu mluvili. Co si z toho rozhovoru potom ten agent státní bezpečnosti udělal? Ty zápisky v tom svazku vlastní rukou evidentně nejsou od Jiřího Navrátila, ale pravděpodobně se jedná o nějaké ty poznámky, které si psal ten přímo STBák. Tak já prostě důvěřuji Jiřímu Navrátilovi, že jestli podával informace pak vyloženě jenom na funkcionáře KSČ, konec konců v tom svazku nějaké informace jsou a všechny se týkají lidí, kteří byli komunisty.
2: A jsme zpátky na začátku. Ty příběhy prostě nejsou jednoduché, nemůžeme na ně nahlížet jenom jednou optikou. Ale my se v bonusovém dílu podíváme na trošku opačný případ, na příběh Jaromíra Ulče. A tam si zase myslím, že ten se taky ničím netají, ale říká vlastně trošičku opak. Ale to už v bonusovém dílu. Takže Mikuláš, já ti moc děkuju, že jsme připomněli příběh pana Navrátila a budu ráda, když si posluchači pustí i ten náš bonusový díl.
3: Ano, já moc děkuju za toto téma a na Jaromíra Ulče mám opravdu osobní vzpomínky a těším se na to, že si o něm povíme víc. Protože to byl právě ten člověk, který tyto lidi lámal, vydíral, manipuloval.
2: A pro tuto chvíli se loučí Lucie Korcová.
3: Naslyšenou se těší Mikuláš Krouba.
5: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící býk a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce během 3 let vytvořit akční jednotku, která se zaměří na zneužívání sociálních dávek. Sociální Kobra by měla zhruba 100 členů a působila by po celé republice. Opozice o smysluplnosti takového útvaru pochybuje. Je zneužívání sociálních dávek takový problém, že je potřeba kvůli němu zřizovat sociální Kobru? Neukazují dostupná data, že se jedná spíš o marginální záležitost? Jak účinné jsou kontroly, které už dnes dělají úřady práce?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou ministr práce a sociálních věcí, poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Dobrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN, Pavla Pivoňka-Vaňková. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
8: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
6: Pane ministře, k čemu je potřeba ta, jak vy říkáte, sociální Kobra?
7: To je takový název, který je zkratkou novinářskou, bych řekl. Je to prostě, jako bylo to napsáno v uvozovkách, ty kontroly.
6: Ale vy tu zkratku používáte, ta není naše.
7: Teď už ano, teď už ji používám, protože my máme Kobru 26, vlastně, která se týká nelegálního zaměstnávání a tak dále. My vlastně už samozřejmě kontrolujeme dlouhá desetiletí příjemce sociálních dávek. Tady řeknu naostro, že stát nesmí rezignovat na kontrolu toho, jak jsou využívány vlastně veřejné prostředky, peníze daňových poplatníků. Je to vlastně vůči nim, kteří systém financuje, ale také vůči těm lidem, kteří tu pomoc skutečně potřebují a pravidla dodržují. Takže když to vezmeme z hlediska toho samotného procesu, tak Úřad práce každoročně provádí už teď 10 000 sociálních šetření a 100 000 různých ověřovacích úkonů a ta připravovaná, jak vy říkáte, sociální Kobra nepředstavuje nějaké vytváření kontrol od nuly, ale je to spíše snaha lépe propojit existující data, ty analytické nástroje a terénní činnost hlavně a zaměřit se na případy s nejvyšším, bych řekl, rizikem porušování pravidel. Takže tady vlastně ta terénní činnost je velmi důležitá, protože my jsme vlastně už v tom předminulém volebním období udělali legislativu, která k tomu směřuje.
6: Paní poslankyně, tak co říkáte na nápad zřídit tu sociální Kobru? Nemůže to být užitečný nástroj vzhledem k tomu, co jste teď slyšela?
8: No, tak skoro už to vypadá, že za této vlády bude mít každé ministerstvo svoji Kobru. Nám to připadá absolutně nadbytečné, protože, jak pan ministr ostatně potvrdil, tak ty kontroly a to, jestli jsou nebo nejsou dávky zneužívány nebo je o ně oprávněně žádáno, tak už probíhají. Já tady mám data z roku 2023, tam proběhlo víc jak 100 000 kontrol. Ty úředníci na úřadech práce ty kontroly dělají poctivě. A na základě těch dat, které mám, tak nakonec vyplynulo, že pouze 1% těch žádostí bylo neoprávněných, takže to je opravdu velmi málo a spíš mi to připadá, jako že bychom spíš měli posílit kapacity úřadu práce proto, aby třeba těch kontrol mohli vykonávat víc, anebo aby mohli dostat svým pracovním povinnostem v dalších agendách, které se na ně valí, protože není to tak dávno, co jsme schválili další agendu, která přechází na úřady práce dostupného bydlení.
6: No a pane ministře, nezlobte se, položím vám otázku v návaznosti na to, co zase zaznělo. Neukazují ta dostupná data týkající se neoprávněně vyplacených sociálních dávek, že se jedná
9: o marginální problém a nepřipustil jste to i vy, shodou okolností v tomto pořadu před 2 lety,
7: ano,
9: vlastně, kdy jste řekl, že to je marginální záležitost, je. Ale teď hovoříte o tom, je to obrovské téma pro mě.
7: To zneužívání vlastně dávek jako takový, kdy někdo zalže úřadům, napíše nepravdivý údaj, nebo skutečně řekne něco nepravdivého vůči tomu, jakým způsobem ten úřad potom tu dávku vyplatí, tak je asi 1%. Tady se skutečně bavíme o marginálních záležitostech, ale já mluvím o takzvaném, bych řekl, legálním zneužívání sociálních dávek, což je terminus technicus, který vlastně vypovídá o tom, že spousta lidí žije de facto jinak, než se potom tváří před úřady, že žije. Oni nikoho s ničím nefixují, oni ten systém skutečně zneužijí.
9: Když uvedu příklad, kolik řádově je to lidí?
7: Když uvedu nějaký příklad, tak samozřejmě, a to je přímo prostě z terénu, já nevím, máte maminku, která má dospělého syna, to, co se skutečně stalo, ten řekne a bydlí s ní, že tam žádné bydliště trvalé nemá, že ho má někde na úřadu, že je bezdomovec, bydlí na 3. lavičce před hlavním nádražím. Ve skutečnosti bydlí s ní a ten systém se zneužívá tak, že on bere životní a existenční minimum, pracuje někde na černo.
9: Pane ministře,
7: a paní maminka bere příspěvek na bydlení.
9: Dobře, teď jste to ilustroval na příkladu. Jak časté takové příklady podle těch vašich dat, které máte, jsou? Jakou zátěž pro státní rozpočet představují?
7: Tu zátěž pro státní rozpočet vypočítanou nemáme. Tam samozřejmě není možné říct, kdo a jak zneužívá ty dávky, protože my potřebujeme tu kontrolu a to šetření přímo právě v tom terénu. A tady se vůbec samozřejmě nelišíme oproti tomu, co tady bylo tou praxí, jak říkám, desetiletí. Ty šetření na místě jsou skutečně zhruba 101 tisíc v roce 23, potom v roce 24 to bylo skoro 1/4 milionu a pak to kleslo zase za rok 25 na 136 tisíc.
9: Tady jde o nějakou
7: prevenci a tady jde samozřejmě o to, aby ti lidé ten systém nezneužívali tak, jak já jsem jakoby řekl, že máme najednou u dvoučlenné domácnosti dvojí výplatu sociálních dávek, protože oni se tváří jinak před úřady, než žijou, jak žijou ve skutečnosti. A takových případů můžu říct samozřejmě X a zeptejte
9: a dovolte,
7: se
9: abych zase
7: těch, kteří
9: se zeptal paní poslankyně. Paní poslankyně, tak nedávali by ty přísně kontroly s pomocí sociální Kobry smysl právě v těchto případech, na které narazil pan ministr?
8: Ano, já také nežiju ve vzduchu prázdnu, pracovala jsem na radnici, měla jsem na starosti sociální oblast a vím, že takovéto případy mohou nastat a nastávají. Ale mě by teda zajímalo prakticky, aby pan ministr nám zodpověděl to, jak to teda budou dělat, aby je odhalili, když ani teď ty kontroly úřadu práce nejsou schopné toto rozklíčovat, i když ty kontroly a posuzování toho, zda někdo má nárok nebo nemá, nebo zneužívá dávku, probíhají a jsou velmi cílené. Takže jak to bude ve skutečnosti vypadat? Protože pořád se tady bavíme na rovině nějakého populistického vyjádření. Ani přijmeme náhodou dalších 100 lidí, kteří budou zaklekávat v domácnostech na ty zneužívače.
9: Hned se na to pana ministra zeptám, jak je to myšleno?
8: Jak to prakticky bude probíhat?
9: Pane ministře, dvě jasné otázky na vás. Proč nestačí ty stávající kontroly úřadů práce? Proč vedle toho potřebujeme ten 100členný akční tým, jak vy říkáte, tu sociální Kobru a jak přesně bude fungovat? To je ta druhá otázka.
7: Bude fungovat samozřejmě v mezích zákona, který se nějakým způsobem měnit nebude, protože už v tuto chvíli ten zákon takhle je, takhle funguje a my potřebujeme jenom vlastně posílit tu praktickou složku tady těchto kontrol, proto bych byl pro, abychom najmuli více lidí právě pro ty kontroly v terénu, to znamená, já nevím, u nelegálního zaměstnávání, které také souvisí s úřady práce a tak dále. No a za druhé, samozřejmě tady máme super dávku. A u mých případů a u mých poradců, kteří přímo jsou samozřejmě i v tom samotném provozu těch úředníků na úřadu práce, tak když je byli schopni například z příspěvku na bydlení tady tyto lidi odhalit a říct jim, promiňte, ale vy tady bydlíte s někým, tak nejste bezdomovec, netváříte se, nebo tváříte se tak, že bydlíte tady někde na lavičce, tak ho z toho systému dali pryč, ale super dávka. Naopak, ten člověk přijde po druhé a opět je v tom systému.
9: Dobře,
7: a teď v tuto chvíli ten samý člověk tu super dávku pobírá. A takovýchto případů můžeme mít celou řadu, protože ten systém, který se musí samozřejmě ještě upravit a my to budeme dělat v těch dalších měsících, opět jakoby nabádá k tomu, že můžeme, a ti lidé to samozřejmě zkouší, protože máme tam 400 tisíc žádostí na superdávku, 400 tisíc domácností si žádá o nějakou finanční podporu od daňových poplatníků a ti někteří lidé, kteří prostě z toho systému vypadli, tak se tam k němu do něj zpátky.
9: A jenom ještě prosím, zodpovězte tu otázku, pane ministře, proč tyto kontroly nemůžou zastat úřady práce, když jich dělají, jak jste sám řekl, desítky tisíc ročně?
7: Protože v tuto chvíli mají personální podstav. Nám ty kontroly klesají.
9: Je potřeba najmout další lidi.
7: Ze 250 000 jich je v tuto chvíli okolo 100 tisíc.
9: Paní poslankyně, nejprve k té superdávce, neotvírá náhodou ona nové možnosti pro potenciální zneužívání a není právě proto ke zvážení ta sociální Kobra ten další kontrolní úřad, řekněme, nebo kontrolní nástroj?
8: Tak já tomu pořád nerozumím. Tak buď ten systém, který máme nastavený, v něčem selhává, když pořád argumentujete, pane ministře, tím, že máme tyto případy, které nám z toho utíkají, a nebo prostě nechcete říct tu věc, která na veřejnosti není tak populární jako zneužívání dávek, že prostě potřebujete navýšit kapacity na úřadech práce, aby to bylo víc silené, individuální a ty kontroly byly častější.
9: Pan ministr to připustil, že na úřadech práce je podstav, je pod zaměstnanost.
8: Ne, pan ministr, ano, to je pravda, tak proč teda nenavýšíme kapacity na úřadech práce a neřekneme do toho éteru té veřejnosti, úřady práce potřebují pomoci, potřebují přijmout další posily. Ne, vy z toho
7: to
8: uděláte populistickou
7: dobu.
8: Linku.
9: Teď paní
8: populistickou
9: dokončit.
8: Linku, já bych to ráda dokončila, že uděláme zase nějakou daňovou Kobru, protože u té veřejnosti je tohleto prostě populární a je to zajímavé téma, že vlastně budeme potírat neužívače dávek. Mm-hmm. A už neřeknete to B, že už to reálně probíhá, protože navyšovat počty úředníků vy samozřejmě nechcete.
9: A k té superdávce, pokud se můžete ještě vyjádřit, prosím?
8: Komando to mediálně prosazujete, protože to je líbivá politika.
9: Není zneužitelnější superdávka, prosím, tak, stručně?
8: My jsme superdávku nastavili proto, aby byla vysoce cílená a individuální a aby právě nebyla zneužívatelná. Takže ty principy tam fungují i na nějaký administrativní jednoduchosti, na tom, aby byly posuzováni ty společní Dobře. Členové domácnosti jako celek. Jsou tam opravdu opatření, která by tomu zneužívání Dobře. Měla zamezit.
9: Pane ministře, když tady připouštíte, že na úřadech práce je podstav a že úředníci nestíhají ani ty běžné kontroly, proč neřeknete, že je prostě potřeba přijmout nové lidi na úřady práce?
7: A to já říkám celou dobu, akorát prostě, když jsem to řekl takto, tak vznikla z toho právě sociální Kobra, ale to je z té novinářské linky, jo, tak která to vlastně uvedla jako titulek a udělala v uvozovkách takzvanou sociální Kobru, protože to mapovalo, já jsem nikdy nic takového nevyslovil, protože to mapovalo Kobru 26, kterou jsme vytvořili právě kvůli nelegálním agenturám a vykořisťování pracovníků skrze nelegální práci. Takže toto udělali vlastně jako novináři, ale v pořádku, já se s tím dokážu zžít. Skutečně to je tak, že se legislativa měnit nebude, v tuto chvíli už ty kontroly probíhat mohou, ale neprobíhají, je tam podstav a my samozřejmě se chceme na to zacílit a já bych chtěl, aby se vytvořilo vlastně jakoby i speciální oddělení, které bude mít každý krajský úřad práce a tam vlastně to oddělení bude skutečně mít tu kontrolní činnost na paměti.
9: Čili
7: od zaměstnanosti až po
9: posílení toho stávajícího
7: ano,
9: systému.
7: Ano, samozřejmě, o ničem jiném se tady nebavíme, to, že to je nějaké populistické a tak dále, no tak ať si opozice říká, co chce, ale ve skutečnosti to je tak, že ti sami úředníci na úřadech práce jsou velmi znepokojeni tím, jakým způsobem ten systém znovu pouští ty, kteří ty dávky zneužívají do toho systému té superdávky, o kterém se tady bavíme.
9: Když se vymezujete vůči tomu nařčení z populismu, není to populistické říkat dnes, že zneužívání dávek je obrovské téma, když jste ještě, co jste byl v opozici, v tomto pořadu říkal, že to je marginální.
7: Já jsem pořád mezi občany, jsme před 3 týdny měli 4 setkání s občany, byli jsme narvaná kina, tak vždycky se tam ptali na několik věcí a jedna z nich byla superdávka a vlastně zneužívání toho systému, protože za náma chodí právě ti úředníci z úřadu práce. Já to mám na, bych řekl, denodenní bázi. novináři, kteří tady tyto příklady říkají a říkají, dělejte s ním něco, protože já jako úředník jsem skutečně demotivovaný, když vidím, že mi tam někdo přichází neustále, já mu tu dávku nedám, nebo jsem nedala příspěvek na bydlení, ale teď se mi vrací do superdávky, protože jinak nemohu.
9: Takže čili potvrzujete, že to je politicky vděčné téma, lidé na mítincích
7: ne,
9: vás upozorňují,
7: ano,
9: proto vy o tom hovoříte.
7: Ne, nepotvrzuji, že to je politicky vděčné téma, jo, aby se tady zase jako se neřeklo, že to je nějaký jako populismus. Je to prostě systémová věc, která chrání peníze daňových poplatníků a dělá spravedlivější systém, hlavně pro ty, kteří ty dávky potřebují.
9: Paní poslankyně, nejprve tedy k tomu, vy jste tady spochybňovala to, co se ve zkratce nazývá sociální kobrou, ale teď jste tady slyšela to vysvětlení od pana ministra, že v zásadě jemu jde o posílení toho stávajícího problému, to znamená, že by se měl řešit i ten podstav na úřadech práce, předpokládám.
8: Tak dobře, ale ne na té úřednické platformě, která bude vyřizovat celé to správní řízení té konkrétní rodiny nebo skupiny osob žijící ve společně posuzované domácnosti, ale bude posilovat tu kontrolní složku. A ať se tomu říká sociální kobra nebo dávková kobra nebo jakkoliv, pořád tam bude posílena ta kontrolní činnost, než by byla posílena a za nás si myslím, že by to bylo daleko lepší. To všeobecné posuzování té individuální situace, té rodině.
9: Tím myslíte, co konkrétně?
8: Ty úředníci, kteří vykonávají celé to správní řízení, nejen tu kontrolní složku. Protože ty je třeba posílit. Protože ta superdávka nám tam vstoupí a už nám vstupuje úřady práce často tu administraci nestíhají, máme odloženou digitalizaci, která na žádost tady pana ministra a MPSV se odkládala o superdávky do října. Stejně tak se odkládaly další věci týkající se digitalizace, například u osob se zdravotním postižením a tak dále.
9: Dobře.
8: A prostě je třeba na těch úřadech práce teda navýšit tu kapacitu, ale i u těch úředníků, kteří vykonávají to správní řízení v celém komplexu.
9: Dobře,
8: a
9: ale dovolte mi ještě jednu otázku v návaznosti na to, co tady padlo ze strany pana ministra. A sice, co bude špatného na tom, pokud se posílí kontroly při čerpání sociálních dávek?
8: Protože já si pořád trvám na svým, že to je populismus. Protože jakmile navýšíte tu kontrolní složku, tak mi teda, ať mi pan ministr odpoví, a jakým způsobem budou dělat jinak ty kontroly, než doposud probíhají. Ano, bude jich víc, protože posílíme kontrolní složku, to znamená, budou víc výjíždět do toho terénu. A jak teda odhalí tyhle ty případy, který třeba pan ministr citoval, kdy vlastně ty lidé záměrně se chovají tak, aby ta kontrola na to nepřišla? Jak to udělají? Budou tam stát před tím domem a hlídat, než ten zletilý syn prostě přijde domů nebo k mamince se vysprchovat, pak ho tam chytí. A jak mu dokáží, že tam žije a že nepřišel jenom na návštěvu? To jsou praktické věci, které neříkáte a které jsou potřeba k tomu, aby to, co máte naplánováno, fungovalo.
9: K fungování tohoto speciálního týmu se hned vrátíme. Já jenom musím připomenout, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková a ministr práce a sociálních věcí poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pane ministře, tím se tedy znovu vracíme k té otázce, jak přesně ta vámi zamýšlená sociální kobra, nebo když se tedy od tohoto termínu distancujete, ta akční jednotka, tento termín používáte, jakým způsobem bude fungovat a co bude dělat navíc oproti těm stávajícím úředníkům na úřadech práce?
7: Nebude dělat navíc nic. My jsme to opravdu v předminulém volebním období přijímali. Tady toto funguje to prakticky. Můžete jít do té domácnosti, můžete se tam ohlásit, jít neohlášeně, můžete se podívat, jakým způsobem ta domácnost funguje, kdo tam žije. Skutečně je to tak, že se tam šetří přímo v té domácnosti to, kdo tam bydlí. Můžete se zeptat, když tady byl uveden příklad od paní kolegyně Vaňkové i ve škole, kde ten kluk třeba teda bydlí, nebo ten pán, pokud má nějaké zaměstnání, jít tam a tak dále. To není prostě záležitostí, která by tady byla nějaká supernová nebo tak. My potřebujeme jenom posílit to, co už v tuto chvíli funguje, a to i z hlediska domácího šetření. A za druhé řeknu, ten populismus je ve skutečnosti v tom, co tady předvedla má kolegyně. Protože pokud ona byla ve vládě, která snížila stav o stovky úředníků na úřadech práce a teď říká, že by se měl naopak posílit ten stav od té nové vlády, tak to je skutečně, bych řekl, velká dichotomie v tom, jakým způsobem se ty názory opravdu velmi flexibilně mění podle toho, jestli vládnu nebo ne, protože jenom za pana exministra Jurečky bylo propuštěno a mělo být propuštěno dalších 500 lidí z úřadu práce. A teď paní Vaňková říká, no tak je naberte, protože to nestíhají. A fakta jsou trochu někde jinde. Ještě my už tu superdávku skoro máme celou překlopenou z těch starých na tu novou. Máme zhruba poslední třeba 12 tisíc takových těch, bych řekl, velmi individuálních, komplikovanějších žádostí, které se v tuto chvíli posuzují. Děláme jich zhruba 1000 denně, to znamená, že ten termín se splní a já všem úředníkům na úřadech práce děkuji a fandím jim.
9: Paní poslankyně, tak slyšela jste tady od pana ministra, že chce posílit ten stávající systém, znovu jste to tady slyšela. A potom nejde to tak trochu i za vámi, jakožto za hnutím STAN, které se podílelo na předchozí vládě, jaký je stav na úřadech práce, že tam není dost lidí?
8: Tak Starostové neměli tento rezort, měli ho Lidovci.
9: No dobře, ale podíleli jste se na vládě, paní poslankyně.
8: Ano, ano, byli jsme vládní stranou, to já nespochybňuji. Samozřejmě se nějakým způsobem taky snažilo v rámci nelehké doby, kdy jsme nastupovali a měli jsme státní rozpočet se schodkem 450 miliard po předchozí Babišově vládě konzolidovat a konzolidovalo se a dělali se úspory i na rezortech, stejně tak to dělá pan ministr Juchelka, kdy svojí systemizací vyhazuje odborníky, které tam má s 20-letou praxí.
7: Na úředech práce určitě ne, jo.
9: Držme se teď těch
8: ministerstvu.
9: Pane ministře, paní poslankyně, dokončit a vy, paní poslankyně, se prosím držte tématu a úřadu práce.
8: Přesně tak, já nechci zabíhat do jiného tématu a už jsem na začátku říkala, že vy je potřebujete posílit právě proto, že na ně přenášíte další kompetence a odpovědnosti. A my za Starosty tady neustále kritizujeme, a teď nám půjde do třetího čtení zákon o dostupném bydlení. A právě na úřady práce se přenáší ta činnost, která je s tím spojená. Takže vy, i když si uvědomujete, že tam máte podzaměstnanost, že jsou úředníci na úřadech práce přetěžováni, že jsou špatně ohodnoceni, tak přesto vám to nebrání na ně přenést další agendu. Proto
9: ale
8: říkáme,
9: zároveň,
8: že je třeba ten aparát.
9: Zároveň tedy pan ministr říká, že chce ty úřady práce posílit o ten stočlený i tým, který se bude zaobývat jenom čerpáním sociálních dávek po celé republice a bude provádět kontroly. Máte, pane ministře, už hrubou představu?
8: Činnost, ale...
9: Máte, pane ministře, aspoň hrubou představu, nakolik zřízení tohoto týmu a jeho udržování vyjde?
7: To bude součástí samozřejmě úřadu práce jako takového. My nebudeme dělat něco speciálního,
9: no počkejte,
7: se speciálním
9: ale
7: rozpočtem, se speciálními
9: věcmi. Přijmete navíc 100 lidí, ano, kteří budou řešit jenom sociální dávky. Nezlobte se, doptám se. Nebude to nakonec dražší, než okolik stát každoročně přichází kvůli tomu zneužívání dávek?
7: Určitě ne, protože my i z hlediska prevence samozřejmě dokážeme nějakým způsobem, nevím, jestli to dokážeme vyčíslit, ale dokážeme samozřejmě predikovat to, že i z hlediska preventivního, když ten člověk ví, že prostě je tady nějaká kontrola, křížová kontrola, kontrola klidně na místě, může to být u kteréhokoliv, bych řekl, státního aparátu od finanční správy přes Českou správu sociálního zabezpečení, já nevím, státní úřad inspektorátu práce, hygieny a tak dále, tak si to rozmyslí, zdali prostě do toho půjde a nebo ne. Ta superdávka má jednu velkou výhodu. Ona je skutečně, bych řekl, akčnější v tom, že skrze pracovní bonus my chceme, aby ta aktivita, a v tom teda to já chci posílit, ta pracovní byla skutečně, bych řekl, gro tohoto, co se tady v tuto chvíli připravuje. Ale to, že ty kontroly by měly být, tak potom volají hlavně ti, kteří pracují na úřadech práce, protože to každodenně vidí.
9: Na závěr ještě jedna otázka na vás, pane ministře, protože na adresu toho nápadu zřídit ten zvláštní akční tým, který se bude zaobývat jenom sociálními dávkami, tu takzvanou sociální kobru, zaznívá kritika ze strany neziskových organizací, ze strany charitativních organizací, například Iva Kuchyňková z Charity Česká republika namítá, že ten váš nápad přispěje k tomu, aby lidé v nouzi byli dopředu vnímáni jako podezřelí. Nedopadne to tak?
7: Ne, určitě ne. Tam naopak já vnímám z toho nezisku velkou podporu, protože pokud my budeme skrze superdávku aktivizovat ty obyvatele k tomu, aby pracovali, tak tím pomůžeme právě i všem těm charitám, diakoniím, kteří pracují například ve vyloučených lokalitách.
9: Která nezisková organizace to podporuje?
7: Například, jejku, teď jsem, s kým jsem to teď jednal? Ne, teď si nevzpomenu, jo? Ale ne, není to
9: nechte
7: tak.
9: Nechte pana ministra, on si vzpomene.
7: Tady, protože ta sociální, řekl kobra, tak jak to nazýváte vy, tak může pomoci například sociální aktivizační službě k tomu, že budou společně jakoby ruku v ruce procházet s tím klientem ty jeho jednotlivé, bych řekl, problémy, které má, protože úřad práce v tuto chvíli má veškerá data, to znamená, jestli ten člověk pracuje, nepracuje, kolik je ve společné domácnosti dětí, lidí, kdo z nich je školou povinný, jak jim může pomoci, dobře, kolik vlastně stojí daňové poplatníky, jejich příspěvek na bydlení, který
9: na
7: bude...
9: Na tu neziskovou organizaci, které se ten váš nápad líbí, jste si nespomněl.
7: Děkuji, já jednám každý den s x neziskovkama a jedna z nich mi řekla během včerejšího dne, tuším, že tam, že se jí to líbí a že se potřebuje více pracovat s těmi lidmi v terénu i z hlediska toho, jakým způsobem oni se tváří před těmi úřady, to, co já celou dobu říkám. Ale my neměníme nic, jo, my opravdu jenom posilujeme to, co v tuto chvíli
9: tak
7: funguje.
9: Tak se k tomu vrátíme příště. Našimi hosty určitě byli ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN, Pavla Pivoňka-Vaňková. Dámo a pane, oběma vám děkuju.
7: Naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
5: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
10: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
5: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Soud uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti před volebními plakáty. Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice před svými fanoušky ve finále NBL i podruhé. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. S verdiktem nesouhlasí obhajce hnutí Adam Batuna. Řekl, že se odvolá.
12: Rozhodně SPD ani její předseda nikdy neútočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a rovněž k problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které své děti neposílají do školy.
11: Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je pozastaveno kvůli poslanecké imunitě. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
13: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
14: Pro každého z nás je velmi podstatná prezumpce neviny. Když někdo není odsuděný, asi by nemal znášet nějaké následky.
13: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešili podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
11: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
15: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
11: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země. Nymburští basketbalisté

0: myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
1: Omezení na D5 u Prahy a nehoda na Děčínsku. Na Pražském okruhu provoz ve směru na Ruzyni i k D1 zastavil vojenský konvoj nadrozměrná vozidla s doprovodem. Kilometry 10 až 15 už se jede. Kolony se zdá se rozjeli. Podle kamer je už teď konvoj na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. Na Děčínskou silnici 13 v Jílovém havaroval skútr. Nehoda je v Teplické ulici u Papíren na mostě a projet kolem byste měli. Na silnici 32 ve směru od dálnice D11 a Poděbrad do Jičína stojí osobní auto po nehodě mezi obcí Senice a odbočkou na Městec Králové. A na brněnskou silnici na průjezdu přes Žatčany narazilo osobní auto do domu. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd poblíž odbočky k obecnímu úřadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Co zajímavého se dělo v Československu před 80 lety na přelomu jara a léta 1946? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus, který v roce 2016 připravil Pavel Hlavatý. A Karolína Koubová a Martin Chadima se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad dějinami Jeruzaléma.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
5: Pokračující proces s K.H. Frankem, projevy Edvarda Beneše, Gustáva Husáka a Antonína Zápotockého, parlamentní volby a následná volba prezidenta, tedy jaro 1946, vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
6: Archiv Plus.
7: Jako ministr informací uděluji Československému rozhlasu v Praze podle dekretu prezidenta republiky dne 12. října 1945 o vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony čestnou standardu bojovníkům práce.
5: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ve stínu voleb, přibližující jaro roku 1946. Československý rozhlas vyznamenává stalinistický ministr informací, komunista Václav Kopecký.
7: Československý rozhlas prokázal obzvláštní pohotovost, iniciativu a odvahu svých zaměstnanců ve dnech boje o Prahu a ačkoliv budova rozhlasu v pražském povstání byla velmi těžce poškozena, nedošlo k přerušení rozhlasové služby. Československý rozhlas byl od počátku zapojen do výstavby republiky, pomáhal při hledání repatriantů a zajistil spojení s celým státem.
5: V Československu pokračuje na jaře 1946 proces s Karlem Hermanem Frankem, německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Svědecká vystoupení lidických žen jsou datována 23. až 26. dubnem.
8: To bylo prostě strašný, když ten dobytek lítal po vsi a bučel, stromy porážený a to vojsko je chytalo. To jsme viděli lidi a už jsme viděli, jak četníci jsou rozestavený po cestě a žádný ho nepustil. Až do Kladna to tak bylo. Tam nás dali do školy, do reálky. No, to si můžete představit, co dělali děti. Jak se báli a jak mámy plakali s těma dětma, co s námi bude. Tam jsme byli 2 dny. Myslím, že v pátek večer nás

0: naložili. No, oddělili nám ty, vzali nám napřed děti. To bylo něco strašného, co ty děti dělali, když mamince dítě brali. A my jsme plakali, prosili, proč nám děti berou, že co s nima s tak maličkýma budou dělat. Oni řekli, ne, ty děti pojedou napřed do táboru a vy přijedete za nima. A my jsme jim je nechtěli dát, ty děti. Oni vystřelili do tak nahoru, aby nás poplašili. A nesměli jsme ani přitom stát, museli jsme klečet. To víc takový mámě, když brali dítě, tak se plazila za nima, prosila, aby ji ho nebrali, že je mu 14 dní v tomu dítěti. Na to nic nebylo dbáno, prostě nám spíláno, že musíme.
1: Dodejme, že Frank byl za své válečné zločiny na základě rozsudku českého soudu popraven 22. května 1946. Dobová informace o tom se však v rozhlasovém archívu nedochovala. 9. května proběhla na Strahovském stadionu mohutná vojenská přehlídka k prvnímu výročí konce druhé světové války v Evropě. Hlavním řečníkem byl prezident Edvard Beneš a svůj projev pojal dosti sebeoslavně.
2: Nemyslete, prosím, že jsem si nebyl vědom hned po prvé světové válce, stejně jako tomu bylo u prezidenta Masaryka, že úkoly, jež světu první válka uložila, splněny a skončeny nebyly. Zahraniční ministr prvé republiky viděl více než kdo jiný u nás a denně se s tím ve svém mezinárodním zápolení setkával, jaké slabiny republika měla v řešení problému, například problému menšin, co to pro ně existenčně znamenalo, problém Němců a Maďarů u nás, co to znamenalo plné nevyřešení otázky slovenské, a neměl nikdy pochybnosti o tom, že přijde jednou krize, v níž otázky ty budou muset být řešeny a vyřešeny bez zbytku.
1: V neděli 26. května 1946 se konaly volby do Ústavodárného shromáždění Československé republiky. Poslechněme si dvě ukázky z předvolebního projevu předsedy Československé strany lidové, monsignora Jana Šrámka, z 20. května.
3: Ještě jeden smutek trápí sem tam dnešního člověka. Připadá mu občas, jako by se mu vlastní osud vymkl z rukou. Zdá se mu někdy, že snad nikdy v dějinách nebyl prostý člověk tak osamocen, tolik vydán v šanc nelítostným, neosobním silám, politickým i hospodářským, jimiž bude snad nakonec zavalen. Toto není předvolební řeč. Všichni cítíme, že jde dnes o mnohem více. Jde o to, abychom na troskách toho, co zbylo po strašném zpustošení duchovním i hmotném sedmileté války, vybudovali nový, prostý domov pro sebe a své drahé.
1: Pozoruhodnou schodou okolností je toto jediný dochovaný předvolební projev z roku 1946 v archivu Českého rozhlasu. Jan Šrámek, bývalý exilový premiér, se v něm snaží opatrně vymezit vůči svým soupeřům, tedy KSČ, sociálním demokratům a národním socialistům.
3: Jen velmi nepatrná část národa žije takzvaným veřejným životem z politiky, pro politiku a v politice. Na co myslíte všichni a především jsou děti a ženy, pole a dům, dílny a továrny, obchody a kanceláře, vaše běžná každodenní prostá práce. Naši předkové tomu říkali vydělávací na živobytí. Je to krásné slovo, živobytí. Řekněme si je znovu, býti naživu, žít. Ano, je tomu tak. Lidstvo, které se po 7 hrozných let učilo umírat, má dnes před sebou veliký a krásný úkol žít. To znamená naučit se znovu žít, naučit se těšit z darů, kterými nás zahrnula Boží prozřetelnost a které máme rozmnožovat prací a rozdělovat spravedlností a láskou. Naučit se vážit si jeden druhého, ctít a respektovat se navzájem, ale také srdečně a radostně spolupracovat.
1: Volby v roce 1946 byly už jen polosvobodné. Ještě existovala politická soutěž, ale řada stran již po válce nesměla být obnovena. Nejvýznamnější z nich byly opory první republiky, agrárníci, národní demokraté a živnostníci. Nyní si poslechneme ukázku, která jako jediná v našem pořadu nepochází přímo ze sledovaného období. Jde o text ilegálního předvolebního letáku. Nahrávka pochází z roku 1973 a natočena byla v rámci propagandistického, rádoby vzdělávacího pořadu pro školy.
4: Povzbuzení prvními protikomunistickými útoky začali se politicky oživovat příslušníci zrádcovské velkoburžoázie, vyloučení jednomyslným rozhodnutím Národní fronty z politického života osvobozeného Československa. Z ilegálního předvolebního letáku, určeného pro bývalé národní demokraty a agrárníky. Počátek roku 1946.
5: Přátelé, čekali jste, že nynější vládní režim přece jen ustoupí od svého kategoricky zamítavého stanoviska k povolení páté strany, která by vyhovovala občanským vrstvám národa. Nestalo se tak. Vy všichni, kteří jste byli vyřazeni z účasti na spoluřízení státních a veřejných záležitostí, máte se nyní rozhodnout, jak budete při nastávajících volbách volit. Volba je omezena. Buď některé ze 4 stávajících stran, anebo odevzdat neplatné hlasy či bílé prázdné lístky. Rudá totalita se obává, že bude volbami oslabena. Proto vymyslela plán s bílými lístky. Proto půjdeme k volbám všichni a neodevzdáme tam bílé hlasovací lístky, ale kandidátní listiny strany národně socialistické. Ti, jimž je bližší strana lidová, odevzdají své hlasy této straně. Vstupovati do žádných stran nebudeme. Neznamenají pro nás nic více, než udržení hlavních zásad demokracie, na nichž musí být pravá demokracie teprve budována.
1: Gustáv Husák vykonával v námi sledovaném období funkci pověřence pro dopravu a veřejné práce. Pověřenec byl tehdy vlastně ministr slovenské autonomní vlády. Jeho vystoupení na bratislavské demonstraci 31. května 1946 je nutno vnímat v širším kontextu. Bylo krátce po volbách, které vyhrála komunistická strana Československa. Ovšem na Slovensku zvítězila s velkou převahou tamní demokratická strana. Husák zjevně neunesl tíži porážky a snaží se tuto stranu různě osočovat a kriminalizovat. Z nahrávky je patrné, že v davu byly vedle komunistických příznivců také větší skupiny jejich odpůrců. Ale Husák, jako zkušený řečník, na jejich skandování nijak nereaguje.
6: Ak jsme dnes zastavili v Bratislave závody, úrady a dopravu, nech si uvedomia všetky reakčné sily, že ak nebude táto výstra dostatočná, urobíme to zajtra na celom Slovensku. A nedovolíme. Nedovolíme, aby mezi tým, čo naši ľudia statočne pracujú v továrniach, dielňach a úradoch, v tej dobe fašistické elementy, ktoré sa tu povalujú, neužívali ulicu, neužívali divadlá, neužívali fotbalové a iné podniky. V tomto. Pracující člověk, který statočně pracoval a ukázal, že pracovat vie, ukazuje dnes tu v Bratislave. A ak bude treba, ukáže zajtra je na celom Slovensku. Devěnělem. Devěnělem pracovat, ale že až za svoje politické a demokratické práva bude bojovat, kde tam, kde to bude třeba.
1: Gustáv Husák byl průběhem demonstrace zjevně vyveden z míry, což se mu jako nesporně vynikajícímu řečníkovi často nestávalo.
6: Já doufám, vážení přátelé, že těto vaše hlasy počuju aj na příslušných městách. My za komunistickou stranu hovoríme jasně. Do stranou, které budou fašisti, které úradní orgán bude písat gardistickým způsobem, spolu sedět nebudeme a spolu v žádnom orgáně vlády nebudeme. Znamenalo by to, znamenalo odbúranie všetkých politických, hospodárských a sociálnych vymožeností, znamenalo by to reakčný režim proti ľudu. A to my, jak div, robiť nebudeme. Je na tých druhých, ako skoro si poriadok budú vedieť urobiť vo vlastných radách, alebo či budeme ten poriadok musieť robiť my.
1: V cyklu Archív Plus posloucháte pořad Ve stínu voleb, věnovaný jaru roku 46. A teď něco pro odlehčení z 12. června. Ohlášení ponechme dobové.
7: Uslyšíte třetí část zvukového zápisu slavnostního koncertu souboru Rudého praporu Rudoarmějské písně a tance, pořadaného za přítomnosti pana prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše a členů vlády ve Smetanově síni obecního domu v Praze ve středu dne 12. června tohoto roku.
8: Красноармейская пляска. Музыка заслуженного артиста Республики Бориса Александрова и композитора Павла Куликова. Текст Александра Шилова. Постановка балетмейстера заслуженного артиста Украинской ССР Павла Вирского. Дирижирует Павел Куликов.
7: Первую половину славностного концерта узавирал рудоармейский танец s hudbou Borisa Alexandrova a Pavla Kulikova v choreografii Pavla Virského. Dirigoval jej Pavel Kulikov. Uslyšíte aspoň několik hudebních ukázek z tohoto tanečního pásma.

0: 15. června proběhlo na Hradě setkání prezidenta Beneše s mládeží. Z projevů vyjímáme.
1: Za nejmenší ze všech, jako zástupce mateřských školek, promluví k panu prezidentovi a k jeho choti maličký Pavel Břínek.
2: Pane prezidente, já jsem k vám přišel za všechny děti z mateřské školy. Já jsem vás poznal podle obrázku. My máme všude ve školce i doma vaše obrázky. A když zpíváme naší hymnu, tak se na vás díváme. Paní učitelka, maminka i tatínek vás mají rádi. I my vás máme moc a moc rádi. Vy jste náš pan prezident. Buďte s paní prezidentovou hodně zdraví a buďte pořád s námi.
1: No, dobře jste uměl. Děkuji ti srdečně. Pan prezident podává ruku malému Pavlíčkovi. Také paní prezidentová tiskne ruku malému chlapci.
0: Řečníkům z řad dětí a mládeže odpověděl prezident Beneš. Pozoruhodná a pro Beneše zcela netypická je federálně jazyková skladba projevu.
1: Milé děti, dívky a hoši, těší mne, že jste přišli sem na hrad. Je to místo, které jistě i vám, stejně jako všem vašim známým, kamarádům, rodičům, přátelům, bylo, je a zůstane jedním z nejdražších míst naší vlasti. Přicházíte na hrad slávných českých králů a slávných českých panovníků, o kterých jste snáď počuli, čítali a učili se, že je to město, na kterém se tvorily naše dějiny a kde se konečně tvoril a budoval i náš dnešok.
0: 16. června 1946 vystoupil na sjezdu syndikátu československých spisovatelů prezident Edvard Beneš. Jeho improvizované poznámky obsahují kromě hluchých míst i velmi pozoruhodné pasáže.
1: Demokracie, svoboda, humanita, revoluce, jednota, reakce, politická strana, politické hnutí a řadu jiných. Jsou to slova, jejichž přesný smysl je dnes přezírán, neurčen, často zatemněn, anebo dokonce od těch lidí v různém smyslu používán a vykládán. Stavte se důsledně proti těmto nedorozuměním a pokuste se mluvit jasně. Ano, ano, ne, ne. Odmítejte v politice nepřesné nebo nesprávné výklady pojmu demokracie, svobody, reakce a jiných. Objasňujte tyto nepřesnosti a nedomyšlenosti, chcete-li míti veřejný život upřímný a čistý. Od ovládnutí Evropy nacismem a fašismem byla všeobecná tendence povyšovati pomocí propagandy denní hesla na absolutní, věčné a dokonalé pravdy, zatímco to bývá často jen ze všeobecňování jednostranné fráze bez obsahu anebo fráze obsahu nejasného a veřejnost matoucího. Důrazně na tento nedostatek veřejného života i dneška upozorňuji. Volám tu po nutnosti vyjasnění, precizování a obsahového přesného určení všech zde uvedených velikých hesel dneška, všech těch významných pojmů dnešního života, jež mají znamenat pro každého člověka tak mnoho a jež ve skutečnosti často znamenají proň v praxi tak nepatrně málo.
0: Nově zvolené ústavodárné shromáždění volilo 19. června prezidenta republiky. O tehdejších poměrech vypovídá ukázka z komentáře reportéra Josefa Cincibuse.
3: V této schůzi ústavodárného národního shromáždění bude manifestačně zvolen a jednomyslně zvolen prezidentem republiky Československé doktor Edvard Beneš.
0: Volební schůzi zahájil Antonín Zápotocký, po krátkou dobu předseda ústavodárného shromáždění.
4: Zahajuji schůzi ústavodárného národního shromáždění Republiky Československé. Dnešní schůzi ústavodárného národního shromáždění zvolal předseda vlády dne 19. června 1946 podle paragrafu 38. ústavní listiny ve spojení s článkem 8. odstavcem 2. ústavního zákona číslo 65/1946 sbírka zákonů o volbě prezidenta. Národní shromáždění se sešlo, aby podle paragrafu 56. ústavní listiny a podle zákonů o volbě prezidenta republiky číslo 161 sbírky zákonů a nařízení z roku 1920 zvolilo prezidenta republiky.
0: A nyní překvapivé výsledky volby. Důležité je zmínit, že ze 300 nově zvolených poslanců se dva prezidentské volby neúčastnili.
4: Prohlásím výsledek hlasování. Dle výsledku sčítání hlasů, které mě oznámili páni zapisovatelé spolu s panem tajemníkem Národního shromáždění, bylo odevzdáno 298 platných lístků. Všech 298 lístků připadlo na jméno doktora Edvarda Beneše.
0: Edvard Beneš symbolicky skládá slib do rukou Antonína Zápotockého. Zvolen byl sice na 7 let, ve funkci však vydržel pouhé 2 roky, ale o tom zas někdy příště.
4: Žádám vás, pane prezidente, abyste moje pravici položenu na ústavní listinu Československé republiky pronesl slova slibu předepsaná paragrafem 65. ústavní listiny a tím potvrdil, že přejímáte povinnosti uložené volbou a slibem.
1: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ve stínu voleb, přibližující jaro roku 1946. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
5: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu vás vítá Karolína Koubová. Dnešní díl Historie věčně živé je speciální, a to tím, že v něm zahajujeme nový seriál, v němž se budeme zabývat starověkými městy a jejich osudy v průběhu staletí. A tak se několikrát za měsíc budete moci v rámci tohoto pořadu projít ulicemi historického Jeruzaléma, Říma, Antiochie, Alexandrie a dalších a prožít tak jejich příběh až do dnešních dnů, pokud nám to tedy dějinné okolnosti spjaté s daným městem vůbec dovolí. Ve studiu je se mnou historik a spoluautor této speciální série pořadu Martin Chadima. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Premiérový díl patří městu, jehož historie sahá až do 4. tisíciletí před naším letopočtem, městu plnému kontroverzí, které někteří uznávají jako hlavní, jinýho, co by metropoli odmítají. Dnešní díl věnujeme Jeruzalému.

0: Hebrejský Jarušalajm, arabský Al-Quds. Když jsem říkala, že se k němu pojí řada kontroverzí, takový je tedy alespoň převládající pocit té novodobé historie tohoto města, ale bylo tomu tak vždycky i v jeho počátcích, kdy byl Jeruzalém vnímán jako město Davidovo, jak se vlastně dostal do rukou krále Davida?
1: Především musíme říci, že Jeruzalém sám byl místem, které osídlovali Jebusejci, což byl jeden z takzvaných z hlediska židů pro národů, jako byli Amonci, Moábci a další. Jebusejci byl národ, který byl politeistický, měl modly, uctíval takzvané dřevěné nebo kamenné bohy a dá se říci, že až král David, což je velmi pozdní doba, protože král David je v pořadí druhým králem, jedním z nejdůležitějších králů, tak až král David po 200letém úsilí celého Izraele, tak se mu podařilo dobít město Jerušalím nebo Jeruzalém a učinit z něj vlastně náboženskou kolébku Izraele a také jakoby hlavní město božího národa.
0: Další rozkvět tedy potom zažívá Jeruzalém pod vládou krále Šalomouna, syna Davidova. A ačkoliv na jedné straně je Šalomoun vykreslován coby moudrý panovník, vládl 40 let, aniž by jeho země poznala válku, tak na straně druhé je popisován jako nemilosrdný bojovník o moc. Pak Jeruzalém musel zaplatit svou daň a po jeho smrti byl dobyt a Šalomounova říše se rozložila, co tedy vedlo k jejímu pádu.
1: Starozákonní příběhy jsou právě plné toho, že lidé jsou z jedné strany svatí, z druhé strany je v nich plno hříchu. Ale co se týče Šalamouna, tak Šalamoun byl panovník, který rozdělil Izrael na 12 okrsků, vzal si evidentně inspiraci z Egypta. On se inspiroval svými ženami a ženinami. On měl v podstatě 300 konkubín a 700 manželek.
0: Čili mohutná inspirace.
1: Opravdu mohutná. Většina z nich byly pohanky, neboli politeistky. A co si budeme povídat, tak ty ženy ho inspirovaly k tomu, že za, řekněme, určitou rozkoš platil tím, že jim stavil chrámy. A dochází k takové zvláštní věci. Izrael, který v té době už byl docela kompaktní, to znamená, je tam monoteistický monopol, tak náhle se tam dostávají chrámy cizích božstev díky těmto ženám.
0: A to vedlo tady k pádu říše?
1: V podstatě ano. Samozřejmě jsou tam politické věci, jsou tam věci finanční. Víte, on třeba Šalamoun nevěřil v Boha takovým způsobem, jak měl, protože vytvořil daňový systém. Teokracie vůbec nepočítá s daňovým systémem prostě proto, že dáte daň nejvyššímu veleknězi nebo místnímu knězi a tento rozdělí mezi chudé a to je jeho osobní volba. Ale Šalamoun byl prostě orientován na Egypt a rozdělil Izrael na 12 okrsků. 12 kmenů, 12 okrsků. A pravidelně vybíral daně a měl součet obyvatelstva. Tím jakoby pánu Bohu nevěřil, že ten pán Bůh zařídí, že ta říše finančně to ustojí.
0: Ale z hlediska politického se to zdá být docela prozíravým řešením.
1: Z dnešního hlediska by Šalamoun byl hvězda v našem parlamentu a v ekonomickém systému.
0: Každopádně přece jen Jeruzalém se dostává do sevření nepřátel, čili co se vlastně v době, kdy byl v obklíčení, děje se židy a jak vlastně celou tuto situaci Jeruzalém, jak v ní obstává?
1: Nejdřív musíme říci, že Jeruzalém a vůbec celý Izrael, jakožto lid Izraele, je trestán podle písma svatého skutečně za hříchy krále Saula, krále Davida a krále Šalomona nebo Šalamouna. Stává se jednoduchá věc. Bůh Šalamounovi říká, že i vzhledem k Davidovým zásluhám, i k jeho zásluhám, tak tu říši ponechá, ale po jeho smrti se rozkládá. Rozloží se na dvě veliké části, Jižní judské království a Severní izraelské království. Severní izraelské království nemělo svoje náboženské centrum, mělo pár svých svatyní a velice bojovalo s politeismem, neustále ti židé byli atakováni těmi politeistickými kulty a to království severoizraelské padlo jako první, když ho vyvrátili vlastně Asiřané, konkrétně Sargon II. To jsme ve století 9. Posléze následuje tedy vyvrácení Jižního judského království ve století 6., kdy ho vyvrátili Babyloniané. Každopádně obě ta království za údajný hřích proti Hospodinu trpěla tím, že byla vyvrácena.
0: Když se blížil konec éry před naším letopočtem, tak se dostával Jeruzalém pod stále silnější mocenský vliv Říma. A jednou z významných osobností, které jsou známy z doby Kristovy, je Herodes Veliký. S jehož pomocí v roce 37 před Kristem dobyli Římané Jeruzalém. Jaké tedy byly další osudy Jeruzaléma pod nadvládou Říma?
1: Musíme s obrovskou úctou říci, že Jeruzalém za, řekněme, 1200 let působení nebo za 4000 let působení, pokud bereme tu takzvanou dobu bronzovou, musíme říci, že Jeruzalém prošel řadou změn, zejména co se týče nadvlády. Já jenom posluchačům odcituji. Egypt, Asýrie, Babylonie, Perzie, Makedoniané, egyptští Ptolemájovci, Seleukovci, Římané, židovští Hasmenovci, potom Partové, Římané, Byzantinci, Peršané a Muslimové. To je neskutečná změna. Ten Jeruzalém neustále byl někým okupován nebo někým znásilňován. A pravdou je, že Římané pomohli k nástupu muži, který je zase velice kontroverzní. Herodes Veliký z jedné strany patří k Idumejcům, kteří jsou jakoby kmenem, který velmi pozdě přijal židovství a musíme být teď velice opatrní, židé neměli příliš rádi takové té pozdní konverze. Oni často vnímali, že to nejsou čistí židé, nejsou schopni čisté liturgie, nedodržují zákon. Čili z jedné strany Herodes Veliký je sice žid, ale i Idumejec. Z druhé strany ten Herodes postaví chrám židům, obnoví Jeruzalém, je schopen diskutovat s Římany, který by mohli skutečně mrknutím oka zničit židovský národ. Takže jeho postavení bylo velice kontroverzní. Z jedné strany byl uznáván jako ten, který chrání izraelský lid před definitivním zničením ze strany Říma. Z druhé strany to pořád je jenom Idumejec, který se snaží zalíbit židům, ale nemá to čisté pravověří.
0: Každopádně ta dominance Římanů mnohokrát ustila i v protižidovské pogromy. To potom radikalizovalo zase některé židovské skupiny. Jejich úsilí potom vyvrcholilo třeba v první povstání židů v letech 66 až 70 po Kristu. Čili můžeme říci něco tady o těchto nepokojích?
1: Za prvé, je to celkem nepochopitelné selhání Říma. Římská říše byla na svoji dobu velice tolerantní. Římané dobyli nějaké území, zavedli tam daňový systém, poskytli obyvatelstvu ochranu a řekli toto. Pokud budeš uctívat našeho císaře jako boha, pak si můžeš věřit třeba v zelenou veverku. Oni opravdu byli velice tolerantní. Problém byl u židů v tom, že židé byli přísní monoteisté a první příkaz je, já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš mít jiných bohů mimo mne. Židé z podstaty věci nemohli kolaborovat s politeistickým Římem. Římani provokovali. Římani do chrámu vnesli tu obrazy císaře, tu standardy nějaké legie, která zrovna okupovala Jeruzalém a tím porušovali tu panenskou svatost toho jeruzalémského chrámu. Vezměte si jednu věc. Do velesvatyně, která měla pár metrů, směl jednou za rok pouze vylosovaný velekněz židovský. No, ty tam nakráčeli Římani, kteří tam dali obraz císaře. Ti židé byli permanentně v odporu. V letech 66 až 70 došlo k prvnímu velikému povstání proti Římu, které bylo utopeno v krvi a Jeruzalém byl dobyt, konkrétně Titem, což byl syn císaře Vespasiána. Každopádně Jeruzalém byl tehdy takřka zničen a další následný atak přišel ve druhém století.
0: Poslechněme si teď tedy ukázku, jak pád Jeruzaléma popisuje významný křesťanský teolog Paul Johnson.
2: V den, kdy byl zničen Jeruzalém, spatříte smutný lid, kterak přichází na návštěvu, udřené ženy a starce, podlamující se pod tíhou starých hadrů a let. Jejich těla i šaty vypovídají o božím hněvu. Zástup žalostných stvoření se shromažďuje a naříká nad troskami chrámu pod oslňující šibenicí páně s jeho zářivým vzkříšením a předlesknoucí se korouhví s křížem, která vám mává na pozdrav z Olivecké hory. A přesto si tito lidé nezaslouží

0: Ocitáme se tady v době, která je pro Jeruzalém neskutečně tíživá, v době jeho pádu. Jeruzalém je později přejmenován na Aelu Capitolinu a stává se polozapomenutým městem. V roce 313 po Kristu vydává císař Konstantin I. veliký edikt milánský, kterým je zastaveno pronásledování křesťanů, a v tomto období můžeme sledovat i snahy o pokřesťanštění Jeruzaléma, které vyvíjel právě Konstantin Veliký. Jeho ambice sebou ale nutně musela nést střet se zakořeněným židovským mýtem. Co to tedy znamená pro Jeruzalém, respektive pro Aeliu, jak si dvouslovné pojmenování potom zkrátili křesťanští císaři?
1: Došlo k výrazné, naprosto zásadní změně ve chvíli, kdy vystupuje Ježíš Nazarecký, neboli Joshua ben Josef hebrejsky, který shromáždil několik desítek učedníků, nakonec se rekrutovali z nich 12, a Ježíš sám jako hlasatel příchodu Božího království, Bazileia, Tutcheu, že, byl vnímán spoustou židů a řadou pohanů jako přišedší mesiáš. Můžeme říci jednu zajímavou věc, že na obraně Jeruzaléma v letech 66 až 70, anebo, jak vy jste naznačila, v letech 132 až 135, kdy došlo k poslednímu velikému povstání židů proti Římanům, se podíleli i takzvaní židokřesťané, což byla ve své době dominantní křesťanská linie, protože křesťané byli nejprve především z řad židů. To druhé povstání, které vedl Šimon bar Kochba a podporoval ho veliký učenec rabi Akiva, dopadlo strašlivě, protože Římané v roce 135 to povstání potlačili a definitivně jim došla trpělivost. Oni všechny židy, které nepobili, těch židů, podle některých indicí bylo až 500 tisíc pobitých židů, tak ty, které nepobili, vlastně zeslali po celé Římské říši tak, aby se židé už nemohli jakoby sjednocovat a nemohli vést revoltu vůči Římu. Řím sám prošel také změnou, protože Konstantin I. Veliký byl císař, který jako první vsadil na nové náboženství, které vlastně v Římské říši jakoby probublávalo už 300 let, bylo to křesťanství, které z různých důvodů, především z charitativních důvodů, protože křesťané byli naprosto nezištní, oslovilo veliké masy obyvatelstva, a Konstantin I. Veliký si pragmaticky uvědomil, že křesťanství je náboženství budoucnosti. On spolu s dalším spolucísařem vlastně vydali takzvaný edikt milánský, vydali něco jako toleranční patent, který říkal, že jsou si všechny náboženství rovna. Každopádně od této chvíle křesťanství se mohlo svobodně rozvíjet. Byly veliké koncily jako v Nikáji nebo v Konstantinopoli, kde se uzavíraly první veliká křesťanská dogmata, to jsou takové ty články víry. A křesťanství se nakonec stalo tak dominantní, že v 5. století bylo prohlášeno za jediné pravé náboženství. Abychom to shrnuli, můžeme říci, že Jeruzalém se ale stal v průběhu toho 4. a 5. století městem spíše provincionálním, protože křesťané v něm v této době neviděli svaté město, oni v něm neviděli hrob Ježíšův, viděli v něm pouze město, kde zlí židé zabili vlastně mesiáše.
0: Dokonce tu právě z tohoto důvodu můžeme pozorovat i patrné známky křesťanského antisemitismu.
1: Nelze zakrýt a nemá smysl, aby kdokoliv zlehčoval tuto situaci. Prostě Jan Chryzostomos neboli Jan Zlatoustý ve svých 8 kázáních proti židům výrazně má a nese antisemické stopy. Konec konců my zde pouštíme i úryvek. Další historici zachycovali takový sarkazmus až cynismus některých křesťanských autorů, kteří s radostí hleděli na to, jak židé měli povoleno jednou za rok navštít Jeruzalém a tam oplakávat zničení chrámu, a řada těch autorů prostě říká, ano, to je proto, že jste nám zabili Ježíše.
0: Pusťme si tady další úryvek, který je důkazem bujícího křesťanského antisemitismu, a to jsou tady drsná slova křesťanského učence Hieronýma ze spisu In Sophoniam.
2: Až do dnešních dnů je proradným obyvatelům, jelikož zavraždili služebníky a nakonec i syna Božího, zakázáno vstupovat do Jeruzaléma, leda aby plakali. A za to, aby směli oplakávat trosky svého státu, platí. Takto si ti, kteří kdysi koupili krev Kristovu, nyní kupují svůj vlastní strach. A dokonce ani svůj žalm nemají zadarmo.
0: My už jsme naznačili to dění a ten úpadek Jeruzaléma v 5. století. Každopádně je třeba říci, že právě po pádu Západořímské říše v roce 476 se Židé dostávají pod nadvládu Byzantinců. Ti však byli z Palestiny vytlačeni Peršany, které zase vyhnali po bitvě u Jarmuku muslimové. Jak se tedy vlastně jejich vláda v Palestině promítla za zdi Jeruzaléma?
1: Je velice paradoxní, že muslimové se vůči Židům chovali, řekněme, tolerantněji než křesťané. Ale pozor, tady musíme říct jednu věc. Muhammad sám měl spíše raději křesťany, protože když prohrával svůj veliký boj, jeden čas Muhammad prohrál svůj boj s nepřáteli Kurajšovci, tak se schoval do jednoho malého křesťanského státu, který mu poskytl ochranu. A naopak Muhammad se totiž kdysi chtěl stát Židem, ale Židé se mu smáli, protože Muhammad měl velmi špatnou výslovnost hebrejštiny. Takže Muhammad sám byl spíš antisemita, ale spíš jako měl rád křesťany. Z druhé strany ale muslimové potomci Muhammadovi se chovali k Židům velmi dobře, a to z jednoho prostého důvodu. Křesťané vnesli do věrouky o jediném Bohu jeden zvláštní aspekt, a to je trojiční teologie. To je takové to tajemství, které jako já třeba učitel teologie jsem měl vždycky problém vysvětlit, že jedna rovná se tři. Skutečně Židé nakonec po pádu Jeruzaléma, kam se každý rok vraceli, byli rozprostřeni po celé Evropě a dá se říci, že byli zaměstnáváni od křesťanů v zaměstnáních, které křesťané nemohli dělat. Například klasickou ukázkou je takzvaná úroková služba. Křesťané z podstaty věci nesměli půjčovat na úrok. Židé jakožto zatracený národ, je jedno, že ten úrok prostě půjčují. Stali se z nich vynikající bankéři. Židé často nesměli být řemeslníky, nesměli být zemědělci, většinou se opravdu situovali na obchod, případně se stěhovali do takzvaných get, kde vytvářeli vlastní komunity. Každopádně je důležité říct, že Jeruzalém jakožto město začal být důležitý ve středověku, kolem 10. respektive 11. století, kdy vrcholí zápas císaře a papeže o moc a papež například jako bonus k tomu, že on je ten pravý panovník křesťanů, bere to, že on je ten, který vysvobodí Boží hrob. Najednou si křesťané vzpomněli, že Ježíš byl vlastně ukřižován za branami Jeruzaléma na takzvané Golgatě. Toho využije ten papež a vyhlásí první křížovou výpravu. Najednou ten Jeruzalém už není provinciální město, nejsou to trosky, kde byla teda ta Aelia Kapitolína, bylo to město Jovovo, bylo to město římské, pohanské. Najednou je to město, kde je Boží hrob a tam se stává Jeruzalém zase centrem událostí, protože je to Boží hrob a my chceme, aby byl křesťanský.
0: Ocitáme se tedy ve středověku. Jaké další dění Jeruzalém čeká?
1: Musíme říci, že křížové výpravy byly úspěšné, ale ty konce založení třeba několika království na území Palestiny, obsazení Jeruzaléma, vyvraždění jaksi obyvatelstva Jeruzaléma při první křížové výpravě, zvěrstva křižáků, včetně znásilnění žen a zabíjení dětí, jsou temnou skvrnou na tom křesťanském praporu. Jeruzalém nakonec v podstatě byl opět ovládnut muslimy. Jeruzalém byl nakonec opouštěn opět Židy. Židé se rozmístili do dvou zásadních destinací, a to je Španělsko. My je známe pod termínem Sefardé a v Německu, hlavně v Porýní, kde jsou takzvaní Aškenázové. Tam se snažili udržet jakousi komunitu. Můžeme říct, že Židé ale velmi intenzivně vnímali jak křesťanskou, tak zejména islámskou teologii, čili objevuje se i velmi zvláštní mystické učení Kabbala, kde máme významného mystika Luriu nebo Maimonida, ale každopádně můžeme říci, že Židé ztrácejí ten domov po vyvrácení Jeruzaléma v roce 135 a skutečně putují staletími až do roku 1948, kdy je vlastně vyhlášen slavnosti stát Izrael s hlavním městem Jeruzalémem.
0: My se ještě ale vrátíme na konec 19. století. Říkali jsme, že Židé jsou rozprášeni různě po světě. Nicméně právě koncem 19. století sílí mezi evropskými Židy touha po založení samostatného židovského státu. Vznikaly tzv. Předsionistické organizace, které podporovaly osidlovací vlny Židů. Jaká byla vůbec reakce na tyhle tendence, když jsme říkali, že Židé putují staletími od 2. století?
1: Víte, je neskutečně zajímavé, že Židé v 19. století prosluli mimo jiné jako tvůrci marxistických představ o nějakém dokonalém státě. Já vždycky říkám větu z jednoho českého filmu, která se mi zdá geniální, svět stojí na čtyřech židech. Je to Ježíš, je to Mojžíš, je to Einstein a je to Freud. A pozor, dodejme pátého, je to Karel Marx. Židé 19. století. To je Moses Hess, veliký myslitel, který napíše knihu Řím a Jeruzalém a sní o tom, že židovský stát bude socialisticky nebo sociálně spravedlivý stát. To je Theodor Herzl, to je vlastně David Ben-Gurion, to jsou ti, kteří skutečně díky Anglii, lordu Palmersonovi a dalším, vlastně vybudovali ten židovský stát, kteří v Anglii a ve Spojených státech i díky Rothschildovi, což byl taky žid, získali takovou podporu, že skutečně 14. května 1948 byla vyhlášena deklarace nezávislosti, že vzniká židovský stát. Takže obrovským paradoxem je i úloha židů třeba v dějinách Sovětského svazu. Největší nepřítel Stalina byl Trocký, to byl zase žid. Takže ti židé hrají neskutečně důležitou úlohu. Ta židovská eschatologie, sen o přišedším mesiáši, se jakoby v 19. století zpřítomní na této zemi a oni sní o zemi dokonalé tady, teď, ne po smrti.
0: Vy jste se dotkl, nebo zmínil jste se o filozofu Mosesi Hessovi, který věřil v založení vlastního sekularizovaného židovského státu, když tvrdil:
2: osvobození věčného města na Tiberu znamená emancipaci věčného města na hoře Moria. Také osiřelé děti Jeruzaléma se budou moci podílet na procitnutí ze zimního spánku středověku a jeho zlých snů.
0: Emancipační tendence židů byly čím dál průraznější, sionistické hnutí sílilo, další dějinné události však tempo vzniku samostatného židovského státu zabrzdily. Druhá světová válka a holokaust se strašlivým způsobem podepsaly na osudu židovského národa. Nicméně snahu po realizaci vlastního státu holokaust udusit nedokázal. Navíc po druhé světové válce celý svět tížilo kolektivní špatné svědomí ohledně holokaustu a potřeba vyrovnat se s minulostí byla akutní, čili židům bylo zkrátka třeba poskytnout alespoň nějakou satisfakci za ta utrpení, kterými prošli. V roce 1947 jim přiřkla OSN 50% území v Palestině. Toto území však nezahrnovalo Jeruzalém.
1: Tam je jedna zvláštní skutečnost. Jeruzalém je vlastně soubojem tří velikých náboženství, která jsou si velice blízká. Jsou to náboženství knihy. Židovství, křesťanství, islám. Dodnes musíme říct, že existuje samozřejmě mešita Omarova, nebo respektive mešita Al-Aqsa, existuje zeitnářku, která je zbytkem toho obrovského židovského komplexu, který byl na několika stovkách vlastně hektarů, ten židovský původní židovský chrám. Musíme říci, že o boží hrob se tam starají čtyři křesťanské církve a někdy je tam veliké pnutí, kdo bude u toho božího hrobu dřív. Každopádně Jeruzalém je vnímán většinou židů jako hlavní město Izraele, ale zároveň musíme říct jednu věc. Jsou třeba ultraortodoxní židovské skupiny, které žijí v diaspoře, čili mimo stát Izrael, které tvrdí za A, že Izrael neměl vůbec vzniknout, protože Izrael, ten nový stát Izrael, vybuduje pouze a jedině Bůh. A dokonce odmítají hlavní město Jeruzalém, protože nový Jeruzalém, včetně chrámu, už nemůže postavit nikdo sekularizovaný, ať už je pravicový nebo levicový politik, ale udělá to pouze Mesiáš. Takže je zajímavé, že z toho teologického hlediska ten Jeruzalém skutečně je vnímán jako kontroverzní.
0: A nejen z teologického, ale i vůbec z politického hlediska. Tak když se podíváme právě na to ustanovení nového Jeruzalému, když se podíváme na to, jak postupují židé, získávají nikoli v 50% území, ale 80% území v Palestině, je tady osobnost Davida Ben-Guriona, tak jenom jestli ve stručnosti můžeme mluvit o tom vzniku samostatného židovského státu.
1: Řada komentářů hovoří o tom, že před vznikem izraelského státu, který byl víceméně intervencí jaksi Anglie, a do západních mocností, takže tam Židé a Palestinci neboli Arabové žili v relativním míru. Já bych se nechtěl pouštět do těch spekulací, protože nejsem klasický politolog. Faktem je, že ve chvíli, kdy v roce 48 v květnu vznikl stát Izrael, tak okamžitě zejména egyptské jednotky napadly židovský stát. Židovský stát to za pomoci cizích vojenských jednotek, respektive cizích zbraní odvrátil, ale pak přišla válka v roce 56 až 57. Šestidenní válka, kdy Izrael naprosto zaskočil své protivníky a skutečně porazil egyptská, syrská a další vojska v roce 1967. Pak přišel nečekaný útok nebo útok nového syrského vládce Avara Sadata v roce 1973, který skončil katastrofou vlastně té palestinské, respektive té arabské vojenské přítomnosti, protože Židé ten útok odrazili. Každopádně je skutečností, že Izrael, respektive město Jeruzalém, jakožto hlavní město Židů, je trnem v oku nejenom ultraortodoxní rabínům, kteří tvrdí, že to je pouze dílo člověka, nikoli boží, ale bohužel tedy i trnem v oku řadě arabských nebo palestinských myslitelů, kteří jsou přesvědčeni, že Izrael musí být zničen.
0: A právě na počátku 21. století je to status Jeruzaléma, který je tím klíčovým problémem v izraelsko-palestinském konfliktu. Podle mírových dohod z Osla měl být konečný status Jeruzaléma určený jednáním s palestinskou samosprávou, která požaduje východní Jeruzalém jako hlavní město svého budoucího palestinského státu. A 28. října roku 2009 varoval generální tajemník OSN Ban Ki-moon, že aby bylo dosaženo míru, bude muset být Jeruzalém hlavním městem Izraele i uvažovaného budoucího palestinského státu. Kontroverzí ohledně biblického města jsme začínali a kontroverzí také končíme. Co tady dodat k Jeruzalému 21. století? Čeká ho i nadále podle vás tak bouřlivý vývoj?
1: Já si myslím, protože jsem v tomhle tom opravdu optimista, já si myslím, že put sebezáchovy a to, že většina lidí netrpí syndromem Thanatos, to znamená touha po smrti, povede k tomu, že nějakým způsobem se opravdu dohodnou jak arabští vědnavači, tak ti izraelští s tím, aby přežili. A já věřím, že Jeruzalém má do budoucna jednu obrovskou výhodu. Nikoli Praha, nikoli Berlín, nikoli Paříž, nikoli New York, dokonce ani Řím, ale Jeruzalém se může stát symbolem tolerance, protože ono opravdu, ten Jeruzalém sobě skutečně obsahuje dějiny tří základních náboženství, která jsou dodnes dominantní.

0: Dnešní pořad Historie věčně živá je u konce. Prvním ze starověkých měst, kterému jsme se v rámci nového seriálu Českého rozhlasu věnovali, byl Jeruzalém. V dalším dílu zamíříme do Evropy. Řeč bude o jednom z nejstarších měst starého kontinentu, které konec konců mělo dost co dočinění i se zmiňovaným Jeruzalémem. Budeme mluvit o Římu. Pro tuto chvíli děkuji historikovi Martinu Chadimovi, spoluautorovi pořadu. Ukázky načetl Jan Sedmidubský. Za režii a technický dohled pak patří náš dík Markétě Bidžovské a Haně Vohryskové. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vedoucí úřadu vlády se sejde s odbory, ty vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli přesunu agent pod ministerstva. NATO slíbilo Ukrajině vojenskou i politickou podporu. České volejbalistky zahájily sezónu elitní ligy národů vítězstvím nad Čínou. A bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm. Nejvyšší teploty do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odbory. Ty totiž včera vstoupily do stávkové pohotovosti. Protestují proti rozhodnutí vlády o přesunu některých agent úřadu pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Odboráři se obávají narušení funkčnosti systému. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má ale změna systém vylepšit.
3: Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme a jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují k vylepšení.
2: Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala budou zaměstnanci v případě schválení přesunu stávkovat. Podle plánu vlády se zaměstnanci i agenda pod jednotlivá ministerstva mají přesunout na začátku července. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
4: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic. A to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce. Třeba Slovenská akademie věd, říká za organizátory akce Marek Todorov.
5: Ve společné expozici nabídne například ukázky technologií čištění dvou průmyslově znečištěných vod nebo pohled do mikrosvěta moderních materiálů. Chybět však nebudou ani humanitní obory. Návštěvníci se tak mohou seznámit s literární mapou Bratislavy nebo se zúčastnit kreativních workshopů propojujících vědu a umění.
2: České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů porazily Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále. Stejně jako loni je ale hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou na tom nic nemění, jak řekla radiožurnálu Sport Univerzálka Monika Brancuská.
6: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily. Pořád jsme poměrně malá země. Samozřejmě je dobrý mít velký ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra. Myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to VNL udržet.

0: Za exitem 62 Rokycany jedou plynule, blokují jen pravý pruh, kolona se za nimi netvoří. Z D5-ky mají sjet už za chvíli u Plzně z exitu 67, pak Ejpovice, Rokycany a Strašice. Ve Slezské Ostravě na křížení Vratimovské ulice s Rudnou se srazila dvě osobní auta. Nehoda bez dalších podrobností je ve směru z Havířova do Ostravy. U nehody čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Premiér Andrej Babiš definitivně rozhodl o přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Odborníci na danou problematiku protestují. Klíčové slovo má ale zřejmě vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Věří premiér víc než vlastním poslancům? A jak se mění styl Babišova vládnutí? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
3: A naším hostem je politický analytik z deníku N a také spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Andrej Babiš sklízí kritiku za to, že údajně ohrožuje fungování orgánů, které pomáhají postiženým občanům, příslušníkům menšin nebo drogově závislým. Ale nemůže to být jenom snaha o zefektivnění úřadu vzhledem k tomu, že ta agenda nezanikne a jenom se přesune jinam?
4: Ono by to tak asi bylo, pokud by šlo o přesun jako takový, že vezmete ty lidi, kteří tu agendu spravují a přesunete ji pod jednoj, do jiného domečku, když to řeknu takhle, ale ono tak úplně není, protože už charakter toho přesunu mění nebo má vliv na to, jak ta agenda bude vykonávána. Vy jste zmiňovala kritiku expertů. Oni poukazují zejména na to, že tady tím přesunutím na jednotlivá ministerstva se dostáváme do nebo pod ten tolik často omílený rezortismus, že každé ministerstvo si hlídá ten svůj dvoreček, hlídá si své zájmy, dívá se na věci perspektivou, která mu přísluší. To je naprosto v pořádku, ale pro některé věci je důležité, aby měli nějakou průřezovou podporu, aby měli nějaký nadhled, aby mohly být spravovány právě z více různých úhlů, z více různých pohledů. A tohle je něco, co si myslím, že by mohlo potenciálně těm agendám uškodit, respektive uškodit těm lidem, pro které ty agendy jsou spravovány. Protože to není tak, že nějací odborníci si vymysleli, že budou na úřadu vlády pracovat, budou za to dostávat nějaké peníze a budou něco dělat. Ale je to tak, že ten stát si asi někdy řekl, potřebujeme pomáhat nějakým lidem. Tohle je relativně jako levný a efektivní nástroj a proces, jak to dělat. A tak to tak vymyslel.
3: No ale přece některá místa mají zůstat na úřadu vlády, má tam být tedy i kancelář zmocněnce a ti mají tak, jak to vysvětluje Tinde Bárta, přemosťovat tedy tu komunikaci na ta jednotlivá ministerstva, to nepomůže?
4: Tak pokud vyjdeme z toho, že teď funguje nějaký systém, který je, řekněme, efektivní a relativně funkční, tak proč ho komplikovat nebo proč ho stěžovat byť nějakým mezikrokem. Na mě to spíš působí jako nějaká snaha, řekněme, reagovat na tu kritiku, reagovat na kritiku odborníků, odborné veřejnosti i, řekněme, opoziční, protože se proti tomu strhl poměrně silný protest i z řad těch jednotlivých lidí, z řad těch zaměstnanců, kteří říkají, no jako pokud to uděláte, tak ano, samozřejmě vy jste vláda, vy na to máte právo, nebo máte spíš na to sílu to udělat, tak my tu práci dělat nebudeme, jo? Tak je asi na vás, je pak vaší odpovědností, jestli ta agenda nebude vykonávána a jestli to nebude mít vyloženě negativní dopady nebo nějaké jiné externality, které jako budou pro Česku mnohem víc zatěžující, než to, že ušetříte pár milionů za nějaký úřad, když to řeknu takhle.
3: No a má právo na to, aby tu reorganizaci řídila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta, protože za to je také kritizována, že není úplně odbornice na danou problematiku, zároveň tedy ale vede ten úřad a je požádána, aby ho zefektivnila.
4: No, ono je asi v zásadě téměř jedno, kdo to úplně takhle dělá nebo vymýšlí, ta odpovědnost je na premiérovi nebo na panu Babišovi.

0: pokud by to on nechtěl, tak se to nestane a zjevně se to děje s jeho vědomím nebo minimálně řekněme na základě jeho zadání. Pokud by on snad měl dojem, že ty kroky jsou chybné, že ty změny se tak nemají dít, tak se tak dít nebudou a on byl opakovaně vyzýván některými lidmi, kteří v těch týmech působili, soupeřeni známí, můžeme zmínit Pavla Béma, který vlastně měl s panem Babišem a s paní Barta schůzku, tak by mohl říct dobře, já uznávám, že možná jsme to vymysleli špatně, tak to dělat nebudeme, ale vzhledem k tomu, že se trvává na tom stanovisku, tak já bych tu odpovědnost nechával spíš na něm a nedávali na paní Barta, byť ano, samozřejmě může to pocházet jako z její hlavy, respektive z její představy, jak ty věci mají fungovat.
1: Odboráři na úřadu vlády dnes vyhlásili kvůli tomuto přesunu lidskoprávních agent stávkovou pohotovost. To bude něco, co může změnit rozhodnutí Andreje Babiše?
0: Já myslím, že ne. Já myslím, že ta věc je aktuálně daná. On ten tlak proti tomu rozhodnutí, respektive proti tomu záměru tady s tímhle plánem přijít, tak je známý. On i s tímhle vědomím oznámil, že ty věci zůstanou tak, jak jsou, respektive možná se nějak upraví, ale tento zásadní směřování zůstane tak, jak je. Takže já si nemyslím, že tohle bude mít na rozhodnutí Andreje Babiše ty debata, ale Andreje Babiše zejména na tom posledním místě až tak zásadní vliv. Byť Andrej Babiš, on je poměrně, myslím, dlouhodobě známý tím a mluví se o tom, že on jako je otevřen právě té kritice, respektive se s těmi kritiky stýká, mluví s nimi a jako umí být ovlivněn právě tím, že mu ti experti říkají, tohle je špatně a tohle bude mít konkrétní dopady.
1: Ale to se zdá, že minulý týden nedopadlo úplně dobře toto setkání.
0: No je dost možné, že Andrej Babiš se tady v tomhle svém charakterovém rysu trošku posunul od toho Andreje Babiše, který tady byl ve volebním období 2017, respektive 2018 až 2021. Nevím, nakolik to tak je, je to nějaká hypotéza, ale jako můžeme si říct, že pokud by se něco takového dělo při jeho minulém fungování, kdy byl dvakrát premiérem, sestavoval tehdy vládu první svou jednobarevnou, která nezískala důvěru a následně tu koaliční se sociálními demokraty, tak kdyby tehdy byl takhle, řekněme, vyzýván k jednáním s těmi experty, k tomu, že to bude mít negativní dopady na Česko, tak si myslím, že by možná tomu byl mnohem víc otevřený. Ostatně viděli jsme to třeba u covidu, kde on jako si jako nechal poradit. Tam to nebylo tak, že on by snad si sám vymyslel nějaká opatření, ostatně jako dobře asi udělal. Že?
1: No, s tím plánem byla v prvních chvílích překvapená i zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň také šéfka poslaneckého klubu Hnutí ANO, Taťána Malá. Jak si vysvětlujete, že ani s ní to premiér neprobral?
0: Já nechci, aby to vyznělo možná i zbytečně příkře, ale asi bych nepřeceňoval vliv a význam poslanců Hnutí ANO na rozhodování Andreje Babiše. Ano, jsou to pro něj důležití spolupracovníci pro fungování, řekněme, poslanské sněmovny, vládnutí ve sněmovně, prosazování legislativy, ale myslím, že on ty zmocněnce vnímá jako někoho, s kým může spolupracovat na nějaké bázi. Já jsem ten, kdo rozhoduje, já jsem šéf, dobře, možná si vyslechnu nějaký váš názor, ale není to pro mě zásadní v nějakém obecnějším rozhodování nebo nějakém velkém náhledu nebo setupu na tu věc jako takovou. V tomhle případě na tom, jak to má fungovat, jak mají být ty agendy spravovány celkově nebo nějak komplexně, pokud bych řekl tady tohle nehezké politické slovíčko. A paní předsedkyně Malá z toho vychází z mého pohledu jako někdo, kdo prostě pak byl seznámen s tím, jak ty věci prostě budou fungovat a ona tak bude vykonávat tu roli, kterou jí Andrej Babiš určí a která jí tímto jako bude přidělena. Takže myslím, že Andrej Babiš k ní obecně a k těm poslancům tak nějak plošně přistupuje jako k lidem, kteří ano, jsou jeho spolupracovníci, ale on je vlastně tak trochu jejich šéf.
1: No to jsou poslanci, pak máme ministry nebo místopředsedy Hnutí ANO. Je mezi nimi někdo, koho Andrej Babiš poslouchá nebo čí názor je pro něj důležitý?
0: Já si myslím, že on možná paradoxně teď nejvíc dá právě na paní vedoucí úřadu vlády, na paní Tinde Barta. Ostatně kolegové v deníku jen o tom psali poměrně obsáhlý text, kdy na základě našich zdrojů popisovali, nakolik se ta její role a význam proměnila, že ona je pro něj důležitou osobou, se kterou o věcech mluví, která má na něj vliv. a která s ním řeší i věci, které jako na první pohled by si člověk říkal, že s ním možná úplně nemusí řešit vedoucí úřadu vlády, typu bezpečnostní otázky. Ale myslím, že mezi ministry asi bude mít, a není to úplně překvapivé, nejblíže ke Karlu Havlíčkovi jako k nějakému člověku, který, řekněme, manažersky je pro něj jako dobrý spojenec, respektive nějaký vykonavatel té každodenní politiky, respektive toho, jak má vláda fungovat v hospodářské oblasti. A samozřejmě blízko mají k Aleně Schillerové svým způsobem, že jsou to dlouhodobí spolupracovníci a po těch minulých prohraných sněmovních a následně i prezidentských volbách oni byli součástí něčeho, o čem se mluvilo jako o nějakém možném triumvirátu hnutí ANO, které se trošku víc otvírá veřejnosti, že jsou to právě tihle tři lidé, mezi nimiž vlastně dochází k nějakému domlouvání se, ale vždy by bylo dobré mít v potaz, že Andrej Babiš je, jak se říká dneska, že je ta alfa, že ti další spolupracovníci, ano, je to někdo, na koho on dá, s kým on mluví, ale není to tak, že oni by snad měli rozhodující slovo hnutí ANO, protože co si budeme povídat, hnutí ANO je prostě hnutí Andreje Babiše a nemyslím to nějak špatně. Jsou i další takové politické strany, které mají svého charismatického vůdce nebo nějak tak a hnutí ANO je jedním z nich a jako jednoznačně nejsilnější a nejúspěšnější.
1: A čím to je, že se role Tinde Bart tak proměnila? Vy jste říkal, že jedna z nejbližších jeho spolupracovnic, dlouhodobě je to veřejná věc, že spolu skutečně tráví hodně času, jezdí s ním na služební cesty, radí se s ní ovšem, tak čím to je, že to její, ta její pozice tak posílila?
0: No, paní Barta se nezjevila ze dne na den. Ona vlastně s Andrejem Babišem spolupracovala již dříve, kdy ona byla vedoucí úřadu vlády už, když Andrej Babiš byl premiérem posledně.
1: A to nebyla tak viditelná?
0: Nebyla. Na druhou stranu hnutí ANO tehdy nebylo až tak dominantní pozici, kdy Andrej Babiš by byl ten jediný vykonavatel politiky, když to řekneme takhle. Jak už jsem zmiňoval, šlo o koaliční vládu se sociálními demokraty, byla to menšinová vláda, která tady hledala tu podporu u komunistů, tu u SPD a navíc na Hradě seděl Miloš Zeman, který byl jako velkou mocenskou protiváhou Andreje Babiše. Takže z toho pohledu mi přijde, že Andrej Babiš má nyní mnohem jako rozvázanější ruce a ta jeho vůle i tím, že hnutí ANO získalo 35%, tak je mnohem výraznější. Paní Barta s tím ostatně absolvovala i prezidentskou kampaň, kdy snad, pokud se nemýlím, byla vedoucí jeho kampaně, takže oni k sobě mají dlouhodobě blízko a myslím, že ona spíš se nějak, i ona se tak vyvíjí, nebo ona se také vyvíjí v tom duchu, že podle mě je teď asi více jako asertivnější, bere si jako trošku víc toho, kam až by mohla zajít než dříve. A ono to asi souvisí s tím, že jako má ty zkušenosti z toho minulého fungování, už ví, jako, jak funguje úřad vlády, ví, jak funguje vláda, jak fungují ty mocenské nitky v pozadí, tak z pohledu toho si myslím, že ona je cennější. A také se trošku proměnil ten tým Andreje Babiše oproti tomu minulému fungování v pozici premiéra. Někteří lidé tam skončili, zejména ti lidé z marketingu, kteří na něj mohli mít vliv, respektive mohli na ně dát, tak to je teď trošku jinak a myslím, že i to může mít nějaký vliv na to, že paní Barta má, řekněme, větší slovo u pana premiéra.
1: A jakou roli podle vás v premiérově rozhodování hraje třeba jeho poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová?
0: Asi nebo takhle, ono je to podle mě složitější otázka v tom, jako na které rozhodování může mít vliv. Myslím, že ne úplně obecně na nějakou politiku, kterou bychom vnímali obecně vládní rozhodování a tak, ale pokud bychom to směřovali pouze k té jako dílčí oblasti, kterou ona se má věnovat, tak tam samozřejmě nějaké slovo má, jinak by to zmocněnkyní jednoduše nebyla, tím spíš, když po jejím jmenování ona byla a teď nevím, jestli to formuluji správně, ale vycházely o ní některé informace, které, jako řekněme, nebyly úplně lichotivé k její, řekněme, kompetenci a nějakým vazbám, aby byla vhodná na tu pozici. Navzdory tomu Andrej Babiš si trvá na tom, že ona by měla v té funkci být, takže myslím, že na ní dá. Neumím říct, jako nakolik přesně on zrovna může spolupracovat s ní, ale pokud se nemýlím, tak on i veřejně hájí některá její vyjádření, takový ten typ, bojujeme proti tomu českému deep state a bojujeme proti nevládkám, médiím, nějaké chobotnici, která tady je v pozadí a která se snaží jít proti téhle vládě. To myslím, že nějakou tady tuhle základní logiku Andrej Babiš s ní sdílí a myslím, že nevím, jestli on na ní dán a nevím, jako nakolik může jít o to, že Tady tímhle narrativem nebo tady těmihle vyjádřeními může podporovat to, co on si tak trošku sám myslí.
1: No a potřebuje podle vás za daných okolností premiér poradkyni pro svobodu projevu? Je to něco, co třeba Andrej Babiš vnímá, že je ohroženo?
0: Tak to jsou dvě různé otázky. Já si myslím, že asi libovolný český premiér ji úplně nepotřebuje, vzhledem k tomu, že já si teda nemyslím, že svoboda projevu v České republice je ohrožena. A ostatně z jakýchkoliv mezinárodních srovnání vycházíme jako jedna z nejsvobodnějších zemí na světě stále. A Andrej Babiš si ale myslí, že ano. On si zjevně myslí, že je to potřeba, protože některá, nevím, média, neziskovky se tady snaží svobodu slovu potlačovat, tak jako je to nějaký jeho náhled, který asi legitimní do nějaké míry, přinejmenším do času, než by začaly činit kroky, které by právě tu svobodu slova nějak umenšovaly nebo potlačovaly.
1: Dnes je hostem Interview Plus novinář z deníku N. Jan Tvrdoň.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Andreji Babišovi se v posledních měsících občas vyčítá, že je slabým premiérem, který si neumí sjednat pořádek mezi koaličními partnery. Ale lze to takto říct? Ono něco se děje navenek a něco se přece děje uvnitř vlády.
0: Já si myslím, že tady tahle věc, tohle přesně, co jste zmínila, je důvod, proč Andrej Babiš v posledních týdnech viditelně přitvrdil vůči koaličním partnerům. Viděli jsme to při hlasování a pak následném, nebo obecně jednání o novém náčelníkovi generálního štábu, kdy ministr obrany Jaromír Zuna, formálně nominant SPD, přišel s nějakými 4 jmény. Andrej Babiš o nich vůbec nenechal hlasovat na vládě, přišel tam se svým 5. jménem a toho prohlasoval se všemi ostatními přítomnými ministry. To byla jedna věc. Druhá, kdy se opíral do Tomia Okamury, že on přece není žádným členem vlády, byť si to myslí, že nebude jednat tady s Evropskou komisí, byť si to myslí, nebo říká, že si to myslí. A to jsou takové jednotlivosti, které Andrej Babiš v posledních týdnech začal pouštět do veřejného prostoru. Možná bych tam přidal ještě ten mediální návrh pana ministra Klempíře, který Andrej Babiš hodil o víkendu pod stůl tím, že řekl, že prostě moc připomínek, tohle nebudeme dělat a uděláme to jinak. Takže já si myslím, že Andrej Babišovi jde velmi o to, aby nebyl vnímán jako slabý premiér. A svým způsobem, a ono je to takové paradoxní, protože Andrej Babiš, jak jsem zmínil, získal ve volbách, nebo hnutí ano, ale já bych to personifikoval na Andreje Babiše, získal ve volbách 35%. To je strašně silný mandát a málo komu se to podařilo v porevoluční politice dokázat. V zásadě se to podařilo asi jenom Mirku Topolánkovi v roce 2006. A Andrej Babiš i s touhle sílou je pořád teď ve stavu, kdy on navzdory tomu potřebuje motoristy a potřebuje SPD a ty další poslance v klubu SPD. Bez nich on jako vládnout úplně nemůže a on jako poprvé asi zažívá nějakou realitu opravdu koaličního vládnutí a s tím souvisí i to, že premiér nemůže všechno, co by chtěl. A já myslím, že mu to vlastně osobně strašně vadí. Jo. Já jsem si o tom nemluvil a spíš tak jako, kdybych měl si nějak projektovat tu jeho roli, tak si myslím, že jemu osobně to opravdu vadí a záleží mu na tom, aby on nebyl nahlížen jako někdo, kdo je opravdu slabá postava. Bohužel pro něj on jako nemůže třeba z vlády vyhodit Petra Macinku. Nemůže. On ho může vyzývat: pane vicepremiére, prosím, už s Filipem Turkem neříkejte něco o méně cenných lidech.
1: Myslíte vyhodit Filipa Turka, ne Petra Macinku?
0: Nemyslel jsem Petra Macinku, ale můžeme klidně Filipa Turka, byť tam se ta situace dost možná trošku otáčí v neprospěch Filipa Turka. Ale myslel jsem tím, a to je jak samozřejmě jenom příklad, ale v zásadě jako předsedu koaliční strany, on může xkrát vyzývat ty koaliční partnery, aby něco dělali, aby něco říkali, ale prostě je nevyhodí. Jako jeho limit je tady v tomhle a když ten koaliční partner se na něj tak trošku vykašle a stejně bude opakovat ty věci, které Andrej Babiš nechce, aby opakoval, tak to dopadá negativně i na něj. Na vládu jako takovou, protože tam místo toho, a to vidíme na těch tiskových konferencích pojednání vlády, místo toho, aby mohla vysvětlovat svoji věcnou agendu, tak se zabývá Andrej Babiš a další ministři otázkami na to, co zase udělal Filip Turek, nebo co kde plácel někdo jiný, když to řeknu takhle. A kromě toho on působí jako někdo, kdo si neumí zjednat pořádek. Takže to myslím, že mu vadí a snaží se na to reagovat tím, že sice neudělá ten razantní krok, že by toho člověka zbavil mandátu, ale respektive funkce, pardon, ale aspoň se snaží udělat viditelně nějaké gesto, které prodá voličům jako svoji sílu a jako rozhodnost premiéra, kterým on chce takhle být.
1: No, vy jste sami v Deníku N psali nedávno o tom, že se Andrej Babiš snaží zbavit vládního zmocněnce Filipa Turka. Myslíte si tedy, že je nerealistické, aby se mu to podařilo, aby s tím motoristé souhlasili?
0: Já si myslím, že to nerealistické není. Já si myslím, že jako je to věc, která se stát může. Nevím, jak je to pravděpodobné, nevím, kdy se to může stát, ale rozhodně bych to neviděl jako vyloučenou věc a je to z mého pohledu mnohem pravděpodobnější než to, že by se to stalo, nevím, třeba 2 měsíce zpátky, kdy se řešily nějaké různé kauzy kolem Filipa Turka. Já se omlouvám, už u nich nemám úplně přehled, protože je jich hodně. A spíš už to záleží jenom na motoristech, kde už ale to napětí vůči jejich vlastnímu zmocněnci a jejich vlastnímu čestnému prezidentovi není tak pozitivní, nebo to nadšení z něj není tak pozitivní, jak možná bylo dříve.
1: No, vy už jste zmiňoval dvě jména, dva ministry, o kterých se hodně mluví v souvislosti s tím, že by mohly být vyměněny, tedy ministr kultury Otto Klempíř, ministr obrany Jaromír Zuna, ale nebo třeba také ministrině Zuzana Mrázová, která je z hnutí ANO. A možná ten dřívější Andrej Babiš v tom svém předešlém mandátu velmi rázně, rychle ze dne na den, často bez udání důvodu, vyměňoval ty ministry. Tak jak to, že ani paní Mrázovou nevymění?
0: Já si myslím, že u paní Mrázové by ta výměna proběhla i nyní, ale mám za to, že se dost možná může čekat, až prosadí stavební zákon, který je teďka v běhu. Je to velice důležitá legislativa, která je v poslanské sněmovně aktuálně a myslím, že vláda si to nechce komplikovat tím, že by tam dávala teďka nového předkladatele, respektive nového ministra, který by tady tuhle věc řešil. Takže myslím, že paní ministrině tady právě tahle okolnost tak nějak prodloužila to její fungování a třeba se může stát, že se stane do té doby, než by mohla být vyměněna, nepostradatelnou pro pana premiéra, respektive on zváží, že ty věci, které o ní byly publikovány, tak už jsou zahrané, respektive už je nikdo nebude pamatovat v tu chvíli, takže možná nakonec k té výměně nedojde. Ale máte pravdu, že právě mezi ministry hnutí ANO by Andrej Babiš mohl měnit nebo škrtat v zásadě ze dne na den a v minulosti jsme viděli, že se toho opravdu nebál.
1: Potom motoristé stáli také u zrodu nebo u začátku rozepře úřadu vlády nebo vlády jako takové a prezidenta Petra Pavla právě kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Andrej Babiš se v tom sporu na začátku snažil vystupovat spíše jako prostředník, ten, který vyjednává za motoristy a vyřizuje jim pak vzkazy pana prezidenta. Nevyústilo to ale trošičku v osobní konflikt mezi ním a hlavou státu?
0: Já si myslím, že Andrej Babiš tohle vůbec řešit nechtěl, že ten spor jako takový je v zásadě úplně bizarní a pokud se na to podíváme jako úplně oproštění bez jakékoliv emoce nebo akcentu, tak v zásadě jde o to, kdo z České republiky poletí do Turecka říct našim partnerům, že neplníme naše závazky jako na obranu. Tak jako v čem je problém, když to řeknu takhle, jo? Může tam letět dokoliv. Jo, myslím si, že Andrej Babiš rozhodně to řešit nechtěl, ale ano, dostal se do stavu, kdy už i on se tak trochu přidal na stranu motoristů, protože tam je těch jako jednotlivých kroků celá řada. Ty jako mu vadí nebo vadily, co víme, některá vyjádření i pana prezidenta, který vlastně mluvil veřejně o tom, že by mohl podat kompetenční žalobu, kterou by podával právě na předsedu vlády, pokud se nemýlím, kdy si jako vymění různé vzkazy a navíc on, myslím, že už v některých těch vyjádřeních, které dával on i další členové i hnutí ANO, tak vlastně v zásadě už do toho nainvestovali hodně politického kapitálu, do toho souboje s Hradem, respektive do oznámení, že prezident teda do Turecka letět nemá, byť teda teď v týdnu kolegové popisovali, že v okolí premiéra se má, nebo se rodí plán, který by tohle mohl právě vyřešit, který by mohl přispět k tomu, že by nakonec do Turecka letěli oba, jak pan premiér, tak pan prezident, tedy s tím rozdílem, že pan prezident by se účastnil té formální části summitu, kdyby v zásadě přečetl připravené stanovisko, nebo připravený mandát, který by dostal od vlády a všichni by z toho mohli být tak trošku jako vítězové. Pan prezident, že teda se tam dostal, pan premiér, že jako je skvělý diplomat a státník, jak to všechno zaranžoval a Petr Macinka, že by řekl, že tak prezident se tam sice dostal, ale jenom jako náš podřízený podřízený a vnutili jsme mu nějaký papír. No tak to je nějaká možnost, která uvidíme, jestli nakonec k ní dojde, vláda o tom rozhodne. Měla o tom rozhodovat tuším příští pondělí, ale možná to bude ještě o týden později, právě kvůli tomu, že se o tom ještě jedná, tak uvidíme. No.
1: No, není tajemstvím, že se ve stylu vládnutí chtěl Andrej Babiš inspirovat u Viktora Orbána nebo Donalda Trumpa. Daří se mu to?
0: Já myslím, že příklad Donalda Trumpa je nepřenositelný a unikátní zcela. Přiznám se, že nejsem úplně odborník na maďarskou politiku a na fungování Viktora Orbána, byť asi jako vidíme nějaké prvky zesilujícího populismu, nebo nějak tak bych to nazval, které teď jsou viditelné. Ono je to možná tím, jak politika obecně se posouvá i v Evropě, také to může být. Nebo takhle, tak si řekněme, v minulém fungování Andreje Babiše, respektive Hnutí Ano ve vládě, tak Hnutí Ano formálně bylo s členem skupiny evropských liberálů, to teď rozhodně není, že jo, teď se posunulo někam trošku víc doprava, kde má ty své patrioty pro Evropu.
1: Právě po boku Fidesu maďarského Viktora Orbána.
0: Nebo rakouských svobodných a dalších různých partnerů, tak v tomhle asi jako nějaký posun vidíme. Oni by samozřejmě řekli takovou tu obligátní věc, my jsme se neposunuli, posunul se svět, že jo. Ale přijde mi, že to trošku vidět jde, no, že to jde možná vidět na těch tiskových konferencích, kde Andrej Babiš si teď vždycky vezme nějaký prostor, aby jako vylil kyblík nenávisti vůči médiím a novinářům, konkrétním i tak trošku obecně, byť on říká, že teda nemyslí si, že by všichni novináři byli špatní, skorumpovaní a proti všem ani neútočí, ale ono to tak jako samozřejmě vyznívá a mám za to, že je to teď nějaká součást toho jeho proměny, nějakého prohloubení, řekněme něčeho, co bych nazval dobrou průpravou populistického lídra pro 21. století, byť si teda nemyslím, že by to zatím šlo někam, kde byl Viktor Orbán nebo a už vůbec ne teda Donald Trump.
1: Hostem Interview Plus byl dnes politický analytik z Deníku N, také spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň. Děkujeme za to.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Koruna jako svatý grál nedůvěřivého národa. Okamurův boj za celostátní referendum neutuchá. Vědomí umělé inteligence anebo srážka vídeňských státních škol s multikulturní realitou. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus z jeho studia. Zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Irán útočí drony na Kuvajt, zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí dokonce zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana země likviduje útoky nepřátelských raket a nepřátelských dronů. Konec citátu. A hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Ačkoliv Donald Trump, americký prezident, stále vyhlašuje nějaké blížící se dohody s Iránem, tak zdá se, že ten naopak neutuchá ve svých aktivitách.
4: Tak ono toto nebyla pouze íránská aktivita, nutno říci. Ty útoky byly vzájemné a byly to opravdu jedny z nejvážnějších přestřelek od začátku příměří, které zatím stále ještě trvá, ale nejenom z tohoto důvodu je pod velice silným tlakem. K tomu útoku íránskému došlo nejen na Kuvajt, ale i na Bahrajn a Spojené státy naopak podnikly útok na íránské radary na ostrově Kešm. Vlastně Írán vysvětluje ten útok, že Spojené státy zaútočily a zasáhly raketou Hellfire tanker, prázdný tanker mířící do iránského přístavu. Útoky na lodě vzájemně, buď ty, které se pokouší proplout Hormuzským průlivem, což nechce Írán, nebo naopak na ty, které se pokouší plout do íránských přístavů, což blokují Spojené státy, jsou ale poměrně pravidelné. Uzavření Hormuzské úžiny je, jak známo, opravdu dosti velkým problémem, až bych řekl katastrofou pro světovou ekonomiku, a trvá už 95. den. Mezitím probíhají různé přestřelky, hlavně slovní, ale jak vidíme, tak i skutečné. A vlastně obě strany nyní vedou jakousi vyčkávací válku. A je otázka samozřejmě, kdo v ní může vydržet déle. Írán blokuje Hormuz. Nyní třeba velitel expedičních sil iránských revolučních gard Quds Esmail Kani vyhrožuje, že ještě může začít blokovat Bab al-Mandab, což je vlastně úžina vedoucí do Rudého moře, kde působí jemenští povstalci podporovaní a vyzbrojovaní Íránem. A samozřejmě to by byla další velmi vážná věc, protože tam tudy jde také velké procento světové ropy a vůbec světového obchodu. Pro Spojené státy je otevření Hormuzu velmi podstatné, protože Spojené státy sice mají vlastní ropu a situace je pro americké těžaře výhodná, ale ne tak už pro americké spotřebitele, protože i ceny ropy v Americe a benzínu následně se řídí světovými cenami. A ve Spojených státech budou v listopadu midterms, volby v polovině volebního období, a tam opravdu republikánům hrozí porážka. Zrovna tak budou volby v Izraeli a samozřejmě i izraelský premiér Netanyahu potřebuje něco ukázat.
5: Tolik Petr Švárd, díky.
4: Díky, naslyšenou.
3: Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl tento týden prezident Petr Pavel na konferenci Revize Česka a zároveň doporučil přijetí jednotné evropské měny. Jenže i když Pavla zvolila většina občanů a on si nadále drží vysokou podporu, jeho výzva je pouhým příslovečným hlasem volajícího na poušti, míní aspoň publicista Petr Holub.
6: Vláda si zavedení eura nepřeje, prezidenta nepodpořila žádná z významnějších opozičních stran. Ani podle dotázaných ekonomů se euro nevyplatí. V podstatě to je paradox, protože euro bývá považováno za úspěšný projekt, ke kterému se hlásí stále nové země. Mezi ekonomy ztrácí eurozóna na prestiži, to popřít nelze. Vedle svých nesporných výhod, jakými jsou společná měna i jednotná měnová politika, se stále častěji objevují připomínky, že eurozóna nepřispívá ekonomickému růstu, ale stává se něčím jako experimentální chráněnou dílnou. Evropská centrální banka, jak známo, zvýhodňuje úvěry pro určitá hospodářská odvětví, včetně zelené energetiky, a je vždy připravena odkoupit dluhopisy jakkoliv zadlužených členských států. Je pochopitelné, že se k euru přihlásili Chorvati a Bulhaři, kteří spoléhají na příjmy od turistů. Jenže Češi, Poláci a Maďaři jsou zaměřeni na export a tomu může prospět, pokud se operativně využívají změny v kurzu světových měn. Není pochyb, že žít bez eura znamená dobrodružství. Například Polsko a Maďarsko se mohly díky vlastní měně rychleji zadlužovat, protože pak mohly dluhy srážet vyšší inflací a oslabením národní měny. Není pochyb, že to je směr, který je sympatický také současnému českému premiérovi. Ovšem, zatímco rychle rostoucí polské ekonomice se solování vyplácí, pro Maďary nastal rozpočtový problém, když nedokázali prodávat desetileté dluhopisy s nižším než 6% úrokem. Přesto má tuzemský odpor proti společné měně politické důvody, jak připomněl prezident. Běžnému spotřebiteli se koruna nevyplácí, protože při každé cestě do zahraničí musí nakoupit eura a směnárny i banky si strhávají solidní procenta. Jenže tato nepříjemnost psychologicky nepřebije základní zkušenost. V posledních 25 letech může Čech za svůj korunový plat v eurové cizině nakupovat stále víc zboží. Až do roku 2008 kurz koruny posiloval. Před rokem 2020 zase rostla tuzemská ekonomika rychleji než v eurozóně. A v posledních letech přispěla Čechům na nákupy v cizině druhá nejrychlejší evropská inflace. Proč se zbavovat koruny, když na první pohled pomáhá dohnat životní úroveň Němců, Italů a dalších Evropanů? Přesto průzkumy ukazují, že podstatný argument pro korunu leží jinde. Podle květnového eurobarometru podporují tuzemští občané společnou politiku Evropské unie nejméně ze všech. U každé agendy patří přinejmenším mezi 5 nejvíc skeptických národů a vůbec nejméně důvěřují politice, která se týká obchodu, migrace, digitalizace nebo společné měny. Ta se líbí jen čtvrtině Čechů. Neznamená to ovšem, že Češi Evropskou unii nenávidí. Jenže s podezřením hledí na všechno, co přichází zvenku. Nějaký entuziasmus společná Evropa vyvolávala naposled před finanční krizí roku 2008. Hodnoty hledáme především v soukromé sféře. Tím posledním, co nám ve světě, který se tak rychle mění, ještě zbývá a na co je spolehnutí, je koruna. Je s tím však potíž. Může se stát, že ekonomika začne slábnout, státní dluh se bude čím dál hůře splácet a národní měna se po maďarském vzoru skutečně stane překážkou rozvoje. Spoléhat na jedinou hodnotu přitom znamená, že v případě, když o ní přijdu, přicházím o všechno.
3: To byl Petr Holub. I když to momentálně na úspěch zákona o celostátním referendu nevypadá, předseda SPD Tomio Okamura se zcela jistě nevzdá záměru ho někdy prosadit a nepřestane zákon slibovat veřejnosti. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
5: Při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se v květnu 2024 objevil na internetových stránkách SPD požadavek na konání referenda o vystoupení země z unie. K jeho naplnění by bylo potřeba přijetí zákona o celostátním referendu. Konkrétně v takové podobě, která by hlasování umožnila. Po sněmovních volbách v roce 2025 mohla SPD živit naději, že svůj záměr bude moci v nově vytvořené vládě prosadit. Jak se velmi rychle ukázalo, bylo to očekávání poněkud naivní. V programovém prohlášení kabinetu je napsáno, že případné celostátní referendum by se nemělo týkat otázek typu členství země v Evropské unii nebo v NATO. Tomio Okamura prohlašoval, že musí vzít v potaz politickou realitu. Přesto dále věřil tomu, že zákon o celostátním referendu, byť v umírněnější podobě, prosadí. Na začátku června letošního roku po koaliční radě mohl nadšeně veřejnosti oznámit, že se k tomuto cíli výrazně přiblížil. Podle něj se na jednání podařilo konečně dosáhnout shody na podobě zákona o celostátním referendu. Nyní zbývá už v uvozovkách pouze maličkost. Návrh musí projít klasickým legislativním procesem. Pokud úspěšně zdolá připomínkové řízení, čeká ho projednávání v poslanecké sněmovně. V momentu, kdy dojde k závěrečnému hlasování, musí pro něj zvednout ruku minimálně 120 poslanců. V řadách vládní koalice je jich přitom pouze 108. Dalších 12 by předseda SPD musel získat z opozičních lavic. V tuto chvíli to není příliš pravděpodobné. Pokud by přece jenom uspěl, neměl by Tomio Okamura vyhráno. Zákon o celostátním referendu by musel projít ještě v Senátu. Rovněž ústavní většinou, ke které se současná vládní koalice v horní parlamentní komoře ani nepřibližuje. Takže šance na jeho přijetí je prakticky nulová. Pokud je předseda SPD realista, počítá s tím. Přesto jeho radost z dosažení koaliční schody nemusela být hraná. Svým voličům může vykázat snahu o splnění předvolebního slibu. Za to, že nebyl dotažen do zdárného konce, bude moci opozice. Spokojený může být rovněž Andrej Babiš. Jeho hnutí mohlo bez obav vyjít požadavku SPD vstříc, protože zákon velmi pravděpodobně v parlamentu stejně neprojde. Pohlídalo si, aby se v návrhu neobjevila možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Tím si premiér pojistil, že podoba zákona o celostátním referendu nevyvolá vášnivou polemiku. Spíš nikoho v tuto chvíli příliš nevzrušuje. To neznamená, že se SPD myšlenky o prosazení celostátního referenda po očekávaném neúspěchu vzdá. Naopak ho bude i nadále slibovat veřejnosti. Po vypršení mandátu současné vlády by nebylo překvapením, kdyby Tomio Okamura opět oživil požadavek na vypsání referenda o setrvání či vystoupení země z Evropské unie. Ústava České republiky takovouto možnost už přes 30 let teoreticky nabízí. Píše se v ní, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dosud k tomu došlo pouze jednou. Konkrétně při celostátním hlasování o vstupu země právě do Evropské unie. V dohledné době se na tom velmi pravděpodobně nic nezmění. Alespoň předsedovi SPD zůstane zachováno téma, kterým se opakovaně snaží získávat podporu od voličů.
3: To byl Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zkoumání AI vědomí v gigantických podnicích, jako jsou Meta nebo Google, je nadále součástí práce na budování superinteligence, neboli obecné umělé inteligence, která by měla jednou dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. A hovoří k tomu ekonomická novinářka ze serveru Newsstream, Tereza Zavadilová.
7: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychologi a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
3: To byl příspěvek Terezy Zavadilové. Vídeňské státní školy aneb srážka s multikulturní realitou. Tak zní titulek příspěvku redaktora deníku Právo Roberta Šustra.
8: Už několik měsíců slýcháme z různých stran, že migrace přestává být pro řadu evropských států problémem. Jako důkaz jsou uváděna čísla o klesajícím počtu žádostí o udělení azylu. Bývá to dáváno do souvislosti s koncem dlouholeté občanské války v Sýrii a také s opatřeními řady států s cílem omezit ekonomicky motivovanou migraci. Zmíněný trend ovšem stále neřeší další věc související s migrací a tím je zapojení nově příchozích do většinové společnosti, třeba prostřednictvím škol. V Rakousku v této souvislosti nedávno způsobilo rozruch několik zpráv, které odhalily značné nedostatky. Začalo to studií mapující situaci na vídeňských státních školách. Dvoumilionová rakouská metropole byla odjakživa hodně mezinárodním městem, kde se potkávaly nejrůznější kultury. Nejpozději po velké uprchlické krizi let 2015 a 2016 zde skončilo mnoho rodin z Blízkého východu. Časem se jim narodili děti, které postupně začínají chodit do škol. Citovaná studie ukázala, že ze žáků, kteří navštěvují státní školy, udává 41% jako své náboženství islám, zatímco křesťanství vyznává jen lehce přes 31% školou povinných dětí. U soukromých škol naopak jednoznačně převládají děti, jež se hlásí ke křesťanství. To nezní zrovna tak, že by právě školy spravované státem mohly sehrát klíčovou roli při integraci cizinců do společnosti. Reportéři z řady rakouských médií se následně pokusili o jakýsi reality check, čili vydali se do škol označovaných kvůli vysokému počtu dětí migrantů jako takzvané problémové. Za zmínku stojí obzvlášť rozhovor s učitelem Thomasem Valachem. V jeho škole má ze 400 žáků pouze 5 žáků němčinu jako mateřský jazyk. Učitel hovořil o třídách, kde nefunguje základní komunikace, neboť nejenom, že žáci nemluví německy, ale často neovládají dobře ani vlastní mateřštinu, takže asistenti znalí tohoto jazyka nic nezmůžou. Některé z dětí je podle Valacha dobré nechat nejprve vyspat, protože předchozí noc prodávali drogy v okolí vídeňského nádraží Praterstern, případně, když je Ramadán, tak se svými rodinami až dlouho do rána oslavovali přerušení půstu v podobě iftaru. Valach také líčil průběh třídních schůzek s matkami 12-letých muslimských dívek, které se vůbec nezajímaly o prospěch ratolestí, ale hlavně se ptali, jak dlouho ještě budou muset jejich dcery chodit do školy, protože už byl domluvený jejich sňatek. Představu, že by tyto děti jednou měly vstoupit na pracovní trh, vyvrátil Valach tím, že poukázal na životní zkušenost mnoha jejich rodičů. Nemají ambici usilovat o nějaké zaměstnání, neboť k živobytí jim stačí pobírat nejrůznější dávky a podpory od státu. Thomas Valach přitom není nějaký pravicový škarohlíd. V minulosti pracoval jako novinář v levicových médiích. Byl i součástí komunikačního týmu rakouských sociálních demokratů. Před několika lety se ale rozhodl politicko-mediální sféru opustit a jít učit. Důležité je, že Valach pouze nelamentuje, ale navrhuje také možná řešení. Třeba, aby byly již u tříletých dětí, nejenom těch od cizinců, zjišťovány jejich jazykové kompetence. Pokud by vykazovali vážné nedostatky, museli by je rodiče dát do školek. Kdo by to odmítal, přišel by o státní podporu. Tímto tvrdým opatřením se již podle Valacha podařilo snížit na minimum původně vysokou míru absence u těchto dětí při vyučování. Jestli se Rakousko a zejména město Vídeň z toho něco vezmou k srdci, anebo se na alarmující výpovědi Thomase Valacha časem zapomene, se teprve ukáže. Prvním náznakem, že tomu tak nebude, je široká reakce na jeho vyjádření a hlavně, že se o nich diskutuje. Ještě před takovými 10 lety to možné nebylo, neboť se mnozí tvářili, že žádné problémy neexistují. Pořád zkrátka snili o multikulturních společnostech vzájemném obohacování a především tolerování. To se ale ve skutečnosti vyvinulo úplně opačným směrem.
3: Hovořil Robert Schuster, editor zahraniční redakce deníku Právo. No a na závěr, Francie se na konci května setkala s nebývalým jevem. Celou zem totiž ochromilo takové vedro, že se dokonce museli zavřít některé školy. Teplota přesahovala 40 stupňů. No a u mikrofonu už je k tématu naše tamní korespondentka Klára Notaro.
9: Byl to ten nejteplejší květen, kam až paměť sahá. Náhle vedro mělo vážné důsledky. Při běžeckých závodech zemřeli dva sportovci a utonulo několik lidí, kteří se koupali na nevhodných místech. Vedro způsobilo problémy i v dopravě. Na pařížském předměstí Velizy na nové tramvajové lince se horkem doslova vzduly koleje. Některá železniční spojení byla zrušena, protože francouzské dráhy se obávaly, že ve starších vlakových soupravách nebude fungovat klimatizace. Jinde vlak jezdil jen 30-kilometrovou rychlostí, protože nejen koleje, ale i troleje jsou na vysoké teploty citlivé a rychlá jízda by je mohla poškodit. V horku trpí poruchami i elektronická zařízení na železnici. Lidé na ulici chodí s deštníkem nad hlavou, s lahví vody a vějířem. V Paříži se horka nebojí jen rozvášnění fotbaloví fanoušci a příznivci francouzsko-malijské zpěvačky Aji Nakamurové, která 3 večery za sebou vyprodala stadion Stade de France. Francouzská vláda takovou vlnu horka v květnu nečekala a přitom nelze říci, že na možnost předčasných veder neupozorňovali vědci a nejrůznější asociace. Ministryně pro ekologické přeměny Monique Barbutová se vyjádřila, že takových epizod s výjimečně vysokými teplotami letos v létě bude ještě několik. Tajemník pro klimatické změny Simon Steele z Organizace spojených národů připomíná, že tato jarní vlna horkého počasí jen brutálně představuje důsledky klimatických změn. Vzhledem k nepřipravenosti Francie na tyto závažné změny mohou být Francouzi právem znepokojení. Od loňska sice existuje národní plán pro adaptaci na klimatickou změnu, který počítá se zvýšením průměrné teploty o 4 stupně do roku 2100. Ale tento plán se týká zejména založení fondu pro odškodnění katastrof, ochrany pracujících při vysokých teplotách. Zabývá se dopravou, zemědělstvím, ale podle slov Vincenta Viguier, ekonoma specializovaného na klima a životní prostředí, plánu chybí rozpočet na všechna nezbytná opatření. Socialistický senátor Patrick Caner volá po novém Marshallově plánu na adaptaci veřejných služeb v případě horka. Populistická pravice Národní sdružení opakovaně požaduje okamžité instalování klimatizace ve školách. A Mathilde Panotová ze strany Nepodajných kritizuje vládu, že není na úrovni při řešení klimatické výzvy. Francie totiž výrazně snižuje financování zeleného fondu, který má zemi připravit na klimatickou změnu, chránit před povodněmi, pomáhat při tepelném izolování budov, dbát na udržitelnou urbanizaci, chránit přírodu. Premiér Sébastien Lecornu řekl, že stát nemůže platit všechno, například o budovy škol a jejich vybavení se musí starat obce. Na jaře se budou konat prezidentské volby a jedním z velkých témat kampaně bude nutně změna klimatu.
3: Příspěvkem Kláry Notaro z Francie končí středeční vydání Názorů a argumentů, čili každodenního publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci už se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
11: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
10: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
11: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
10: Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Byra patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
11: László Biro zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
2: Pro a proti. Prezident Petr Pavel se opět vyslovil pro přijetí eura. Byl by vstup do eurozóny v českém zájmu, nebo by vedl ke ztrátě svrchovanosti, jak se vyjádřil premiér Andrej Babiš? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti poslance zvoleného za hnutí SPD Libora Vondráčka.
12: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
13: Bylo 6 hodin 4. června a začíná živé vysílání Ranního Plusu. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
14: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
14: Kterými náměty pořad otevřeme, co budou priority nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče.
13: Jak reaguje hnutí SPD na verdikt soudu o 3 milionové pokutě za nenávistné plakáty v centru Prahy.
14: A v čem se v Litvě cvičí mnohonárodnostní mise NATO, které se účastní i čeští vojáci?
13: To vše se dozvíte nejdříve, tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
15: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí novely jsou ale i různé daňové změny, jako slevy na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší, říká jejich poslankyně Věra Kovářová.
16: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
15: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odbory, ty totiž včera vstoupily do stávkové pohotovosti. Protestují proti rozhodnutí vlády o přesunu některých agent úřadu pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Odboráři se obávají narušení funkčnosti systému. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má ale změna systém vylepšit.
17: Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme a jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují k vylepšení.
15: Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala budou zaměstnanci v případě schválení přesunu stávkovat. Podle plánu vlády se zaměstnanci i agenda pod jednotlivá ministerstva mají přesunout na začátku července. Hnutí SPD před krajskými volbami v roce 2024 podnicovala k nenávisti a má zaplatit 3 milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1 a kauza se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. SPD s rozhodnutím soudu nesouhlasí a plánuje se odvolat. Podle místopředsedkyně opozičních Pirátů Olgy Richterové je třeba rozhodnutí soudu respektovat.
18: Vidíme, že SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám, jim jde o politické body. Takže ještě jednou, politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo a soudy mají mít respekt.
15: A podle šéfa SPD Tomia Okamury předvolební plakáty neměly vyvolávat nenávist, ale pojmenovat existující problémy.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Česká konference rektorů bude dnes jednat o připravované reformě vysokých škol. Chystaný vysokoškolský zákon má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Podle jejího předsedy a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila má ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO představit další postup přípravy návrhu. V uplynulých dnech skončila jednání v pracovních skupinách a tak rektory zajímá, k čemu došli a jak se to v zákonu projeví.
19: Otázky, které se dají očekávat od rektorů, to znamená hlavně nastavení pojistek, když něco nebude v tom novém systému fungovat, tak aby se předešlo nějakým nepředvídatelným situacím, které by pak třeba soudně se museli řešit a tak dál.
15: Novými nestálými členy Rady bezpečnosti OSN budou Rakousko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Zvolilo je valné shromáždění. Dvouletý mandát jim začne 1. ledna. Rada bezpečnosti je jediným orgánem OSN, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva. Má celkem 15 členů, 5 stálých s právem veta a 10

0: 51, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá, už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. A Českému rozhlasu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už zhruba příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
2: Zodpovědný za bezpečnost provozu je řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka. To jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
1: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. A letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 000 diváků, podobně jako loni. A cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
3: Mám tu buchty. Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
4: Směje se herec, který si v první pohádce Princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Koloběžce první.
5: Řeka patří odjakživa všem!
4: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
6: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
4: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Na dálnici D1 je už teď pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolony jsou od Kývalky z kilometru 182 asi na 25 minut. Na dálnici D35 z Ostravy do Mohelnice velmi opatrně na obchvatu Olomouce. Na kilometru 275 se pohybuje chodec. V Praze jsou komplikace ve Kbelské ulici směrem do Letňan. Za nájezdem z Novopatské se srazila dvě auta. Blokují levý pruh a kolony jsou z Novopatské od sjezdu na Satelice a také z Hloubětí asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
8: A vstáváte s ním v 6 hodin a 8 minut. Přejeme vám klidné ráno. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Návrh vlády na jeho jmenování minulý týden projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Hlaváče tak teď může jmenovat prezident. Ten ale chce nejdřív slyšet jeho priority. Víc si teď řekneme s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
8: Na co se chce Miroslav Hlaváč v čele armády zaměřit?
9: Řekl, že mezi priority ve vztahu k NATO bude patřit například dokončení budování těžké brigády a zahájení modernizace střední brigády. Těžká brigáda je označení pro mechanizovanou brigádu vybavenou převážně bojovými vozidly pěchoty, tanky a samohybným dělostřelectvem. Jako další z priorit Hlaváč označil taky rozvoj protivzdušné obrany.
10: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení její schopností a samozřejmě implementace a příprava protidronové ochrany na území České republiky.
9: Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil 1. července.
8: Ale prezident ho nejdřív musí jmenovat.
9: Přesně tak. Petr Pavel zopakoval, že věc nemíní zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. S Hlaváčem se údajně znají dlouhé roky. Pavel od něj očekává, že bude pokračovat v tom, co dělal doposud.
11: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost jak v krizích, tak při krizi toho nejhoršího řádu, tedy v případném vojenském ohrožení státu. Že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
9: Právě personál je další z Hlaváčových priorit. Jeho cílem je budovat moderní a akceschopnou armádu, která bude

0: plnit závazky v rámci NATO a Evropské unie. Ve spolupráci s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD a s výborem pro obranu chce navrhovat úpravu krizové legislativy, taky chce digitalizovat rekrutační proces, zjednodušit proces velení a řízení a posílit vazby mezi jednotlivými stupni řízení. Pokud jde o nábor nových vojáků, podle Zuny Česko dosáhne rekordů.
1: Jsou tady další součásti ministerstva obrany, které jsou vojenské, anebo jsou v nich vojáci. Ať už je to vojenské školství, ať už je to vojenské zpravodajství, ať už je to vojenská policie, ať už jsou to vojenské nemocnice. Jinými slovy, ten počet vojáků z povolání, ta personální ambice je výrazně ještě vyšší.
0: Zuna byl jediným členem kabinetu, který hlasoval proti Hlaváčově nominaci. Zdůvodnil to tím, že vzhledem ke zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí vlády ale respektuje a s budoucí spoluprací s Hlaváčem nemá žádný problém.
2: No ale připomeňme si na závěr, koho Miroslav Hlaváč ve funkci vystřídá.
0: V čele armády nahradí Karla Hřechku, tomu služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Hřechkův první zástupce, a to už necelé 3 roky. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, hlavně u dělostřelectva a pozemních sil.
2: Všechno nám to představil Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky za to, přeji hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus, a to v 6 hodin a 11 minut. Před volebními plakáty vládní hnutí SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. SPD vinu odmítá a tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek.
4: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
5: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
4: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
6: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílejí do školy.
4: Státní zástupce David Jachnický žádal pro SPD o 500 000 vyšší pokutu, než jakou soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí.
7: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
4: Jachnický tím narážel na nacistické Německo, ve kterém podle něj nenávistné projevy nezačaly násilím, ale slovy. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou.
8: Já věřím, že v odvolacím řízení možná i nakonec ústavní soud tuto věc zamítne, protože byť se mi ta reklama nelíbila, byť bychom takovou neudělali, tak se domníváme, že tady musí existovat svoboda v prezentaci názoru, ať už politických, anebo ze strany občanské společnosti.
4: Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
9: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám. Jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
4: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann si myslí, že SPD nebude rozsudkem poškozená a volební preference jí to nesníží. Kdyby byl nakonec rozsudek pravomocný, SPD by naopak mohlo získat další příznivce. říká Hartmann.
10: Dá se očekávat, že by SPD se stavila do role určitých ublížených mučedníků, kteří bojují za svobodu slova, za bezpečnost a ochranu České republiky, českých občanů, a možná by naopak paradoxně jí to mohlo přihrát ještě určitou část voličů, kteří třeba podporují jiné různé protestní strany.
4: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmů SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně. Jiný než peněžitý trest podle Tiché nepřipadal v úvahu. Obvodní soud nemůže politickému hnutí uložit zákaz činnosti nebo přímo zrušení. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Máme minutu po čtvrt na sedm, jste na vlnách Ranního plusu. Silničářům se prodražují opravy silnic, je to kvůli cenám pohonných hmot, zemního plynu nebo asfaltových směsí a pojiv. Právě u asfaltu platí některé firmy proti podzimu až dvojnásobné ceny a připlatit si musí i města a obce, které opravují cesty, některé z nich o stovky tisíc korun.
11: Na obalovně asfaltových směsí,
12: říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
11: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek. Těch násypek jde do sušicího bubnu, kde tady v protisměru hořák to ohřeje zhruba kolem 200 stupňů. Kamenivo jde elevátorem nahoru do prvního zařízení, kde je třídič. Tam se to rozstřídí podle frakcí. Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo po frakcích podle receptury a pustí do míchačky.
12: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbramsku. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
13: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
12: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic. Potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
14: Ty náklady se budou upřesňovat jak v rámci změn během výstavby, dopady do té ceny bude mít valorizace, což je smluvní mechanismus, de facto proplácení zhotovitele, nárůst inflace v průběhu provádění stavebních prací a díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsící.
12: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
15: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele. V této souvislosti upozorňují na nárůst cen pohonných hmot, energií a materiálů odvozených především od ropy. Jde třeba o asfalt, izolační materiály a podobně. Stavební firmy v tuto chvíli nárokují na úhradu dodatečných nákladů, dokončit stavbu později, případně i později zprovoznit.
12: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
16: Komplikace je to určitě, je to v řádech podle mě tak 10-15%, ale dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
12: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Český rozhlas.
3: V 6 hodin a 19 minut je s vámi stále Ranní plus a tady jsou krátké hlavní zprávy. Sněmovna včera v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat má od příštího roku. Vláda si od EET slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkajících se přístupových rozhovorů. Včera pozdě večer to na sociální síti X napsala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Přístupová jednání dosud blokovalo Maďarsko, které teď svůj postoj změnilo. A Izrael a Libanon se včera ve Washingtonu dohodli na prodloužení příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh.
2: A teď už rozevíráme zahraniční tisk v 6 hodin a 20 minut a začneme webem německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Tam se píše, že Německo neuspělo ve volbě nestálých členů Rady bezpečnosti OSN a nezískalo tak místo pro nadcházející dvouleté období. V soutěži o dvě nedostupná křesla ve skupině západoevropských států prohrálo s Rakouskem a Portugalskem.
3: Deutsche Welle připomíná, že Rakousko a Portugalsko obdrželi zhruba o 30 hlasů více. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul označil výsledek za velké zklamání. Před hlasováním zdůrazňoval, že je Německo na roli nestálého člena OSN připravené. Wadephul současně prosazoval reformu Rady bezpečnosti, která by dala větší hlas zemím globálního jihu, podotýká Deutsche Welle.
2: Německo patří mezi nejvýznamnější finanční přispěvatele OSN a podle pozorovatelů vedlo intenzivní kampaň za své zvolení. Zároveň ale podle Deutsche Welle čelilo intenzivní lobistické kampaň ze strany Ruska, které proti německé kandidatuře aktivně vystupovalo. Berlín totiž patří mezi hlavní podporovatele Ukrajiny, bránící se ruské invazi.
3: Německý kancléř Friedrich Merz po hlasování řekl, že Německo svého cíle nedosáhlo, ale zůstává spolehlivou součástí mezinárodního systému. Zatímco představitelé vládních konzervativců ze stran CDU a bavorské CSU výsledku litovali, opoziční zelení ho přičítají nedostatečné aktivitě vlády v oblasti ochrany klimatu a škrtům v rozvojové pomoci. Německo bylo naposledy členem Rady bezpečnosti v letech 2019 až 2020, dodává web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
2: A ten teď vyměníme za web francouzského deníku Le Monde. Ten uvádí, že Francie a Spojené království se dohodly na prodloužení speciální migrační dohody. Dvoustranná smlouva založená na systému jeden dovnitř, jeden ven, tak bude platit nejméně do 1. října 2026.
3: Zmíněný mechanismus umožňuje vracet zpátky do Francie migranty, kteří se do Británie dostali nelegálně přes Lamaňský průliv. Paříž je přijímá výměnou za legální přijetí jiných migrantů Londýnem.
2: Podle francouzského ministra pro evropské záležitosti Benjamina Adada vedla dohoda k 1. květnu k návratu více než 600 osob do Francie. Podobný počet, asi 590 migrantů, byl naopak legálně přijat do Spojeného království. Původním cílem sice bylo uskutečnit celkem 2,5 tisíce takových výměn. I tak si ale zatím obě strany dohodu chválí, konstatuje Le Monde.
3: Organizace pracující s uprchlíky dlouhodobě kritizují opatření zaměřená na omezování nelegální plavby. Podle nich nutí migranty podstupovat stále větší rizika, hledat nové trasy, aby se vyhnuli kontrolám. Sám ministr Adat upozornil, že převaděči své postupy neustále přizpůsobují novým podmínkám.
2: Podle britských statistik loni Lamaňský průliv nebo také British Channel na malých člunech překročilo více než 41 tisíc migrantů. To představuje druhý nejvyšší počet od roku 2018. Nejméně 20 lidí přitom během těchto pokusů zemřelo, dodává web francouzského deníku Le Monde.
3: A my se také vydáme přes Lamaňský průliv, vezmeme si k ruce britský deník Guardian. Ten píše, že Londýn se připravuje na další den komplikací v dopravě kvůli stávce řidičů metra. Odborový svaz RMT potvrdil, že druhá plánovaná 24-hodinová stávka se dnes bude konat podle plánu.
2: V úterý, kdy se konala první celodenní stávka, nebyla doprava ochromená ani zdaleka tak, jak se očekávalo. Podle dopravního podniku TfL nastoupilo do práce asi 60% řidičů. To podle Guardianu naznačuje, že se část členů odboru ke stávce nepřipojila. I díky tomu se podařilo udržet provoz na většině linek.
3: Dnes se ale v britské metropoli očekávají výraznější omezení. Některé linky nebudou jezdit vůbec a na dalších bude provoz výrazně omezený. Ostatní druhy dopravy, včetně železničních spojů Elizabeth Line nebo London Overground, budou fungovat normálně. Větší počet cestujících ale pravděpodobně povede k přeplněným autobusům a hustšímu silničnímu provozu, varuje Guardian.
2: Plánovaná stávka souvisí se sporem o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Londýnský dopravní podnik tvrdí, že je změna dobrovolná, odbory ale odmítají s tím, že vedení prosazuje změny pracovních podmínek bez dodatečné nebo dostatečné dohody se zaměstnanci. Další jednání mezi odbory a londýnským dopravním podnikem by měla pokračovat příští týden. Jestli povedou k nějakým zásadním pokrokům, ale jak dodává závěrem britský deník Guardian, zatím není jasné. A to byl i závěr našeho prvního přehledu zahraničního tisku.
3: A skončil v 6 hodin a 24 minut. V Česku se vede vášnivá debata o tom, kde by investoři měli a neměli stavět větrné elektrárny. Na Opavsku se ale chystá stavba první větrné elektrárny v Česku zadaná a vlastně ovlivněná přímo místními lidmi. Měla by zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Lokální spolek se inspiroval zkušenostmi v jiných zemích, kde větrníky doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny nebo třeba bateriová úložiště. První komunitní větrník by mohl stát přibližně do 4 let.
17: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
18: Aha, to je starý, jo, tak to si pamatuju.
19: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
20: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám, ale revize bude probíhat nějaká.
19: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
20: Vyrábět a sdílet.
19: A v čem vidíte ty výhody?
20: Že pomůžu sobě i druhým.
19: Bude to fungovat?
20: Určitě.
19: Zrovna takový chytrý elektroměr potřebuje. Vypadá na první pohled normálně, ale umí toho mnohem víc, ukazuje Petr Chroust ze spolku Enercom Opavsko.
21: Vlastně inteligentní chytrý elektroměr je jednou z podmínek, jak mohou lidé svou přebytečnou energii sdílet, to znamená vyměňovat si s někým, kdo ji vyrábí a někdo, kdo ji spotřebovává.
19: Tady se vyrábí, sdílí nebo obojí?
21: Ano, ano, zrovna na tomhletom místě se ta elektřina sdílí, to znamená teče sem od nějakého jiného člena, který má fotovoltaickou elektrárnu a zde je tu elektřinu posílá.
19: Právě spolek Enercom Opavsko půjde ještě dál. Chce mít vlastní sdílenou větrnou elektrárnu. Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.
22: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
19: Přímo by to mohla být větrná elektrárna spolku?
22: Spolkovou. My žádnou jinou nechceme, protože my chceme lidem slíbit na 20 let dodávku stabilně levné elektřiny. Ne naslibovat, že letos budou mít levnou elektřinu a za rok říct, nám to nevyšlo, zdražíme. A to můžeme garantovat jenom, když to bude naše turbína.
19: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát. I kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěr. Nejde o málo, turbína bude stát asi 250 milionů korun.
22: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
19: Máte nějaký odhad, kdyby mohla stát?
22: Do roku 2030.
19: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
21: Právě na tom ty dezinformace jako fungují, že oni použijí vždycky kousíček, malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a těm lidem ty lidi znejistí potom.
19: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
21: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavěla třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, tak aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
19: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory a nebo naopak odporu veřejnosti.
22: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo, někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů ve 100%.
19: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Knedl, Český rozhlas.
2: 6 hodin a 30 minut jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
0: Český rozhlas Plus.
1: Poslanci dnes budou hlasovat o tom, kdo doporučí prezidentovi na státní vyznamenání a podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen a sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni a podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Íránem přitom válčí už přes 3 měsíce. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra a budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchajících před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Odbory z úřadu vlády se dnes ráno sejdou s vedoucí úřadu Tinde Barta. Odboráři totiž protestují proti převodu některých agent pod vybraná ministerstva. Obávají se narušení funkčnosti systému. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přesun systém naopak vylepší. Změna se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. V německém Hamburku se bude dnes dražit umělý ostrov Ostrfilm. Leží jihovýchodně od ostrova Rujána v Baltském moři. Ostrovem sloužil za komunismu jako stanice pro východoněmecké námořnictvo. Podle týdeníku Spiegel byl postavený v roce 1954 na přibližně 600 dřevěných pilotech. Vyvolávací cena je 39 000 eur, v přepočtu téměř 950 000 korun. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat, nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Pavel i Hlaváč uvedli, že chtějí armádu modernizovat, aby byla schopná zajistit bezpečnost. A rektoři českých vysokých škol dnes budou jednat o chystané reformě univerzit a novém zákoně, který má zvýšit vliv státu na jejich chod a změnit jejich financování. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO na jednání představí další postup přípravy návrhu. Podle předsedy konference a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila, rektory zajímá především, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. Dálnici D1 je už teď pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolony jsou od Kývalky z kilometru 182 asi na 25 minut. Kamiony stojí v pravém pruhu od Velké Bíteše z kilometru 165. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Berouna na 14. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v odstavném pruhu a pomaleji se jede od 18. kilometru, čekejte 10 minut navíc. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou na 20. kilometru se srazila dodávka s osobním autem, zatím se projíždí bez kolon. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
2: A posloucháte ho téměř 4 minuty po 6:30. Jak jste zvyklí, tak v tuto dobu vám nabízíme personalizovaný průlet domácím tiskem a servery. Dneska z něj vybírala šéfredaktorka zpravodajství Českého rozhlasu Julie Stejskalová. Vítejte, Julie.
5: Dobré ráno.
2: Tak bylo něco, co vás zaujalo úplně na první pohled?
5: V dnešním tisku nelze přehlédnout v Mladé frontě rozhovor s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Dotýká se prakticky všech záležitostí, které kolem ministra Macinky z motoristů sobě vyvstávají.
2: Takže i toho vyhraněného postoje ministra k prezidentu republiky a konkrétně jeho účasti, respektive neúčasti na plánovaném summitu NATO v Turecku?
5: Přesně tak. Minister Macinka nicméně odkazuje na to, že s rozhodnutím, tedy zda se má prezident toho summitu zúčastnit nebo ne, by ještě počkal na výsledek takzvané druhé ministeriády. To je setkání ministrů obrany zemí NATO, které se odehraje ještě před samým summitem. Podle podle Macinky se tam bude ještě hlasovat a vlastně rozhodovat o tom, co bude hlavním tématem nebo obsahem samého vrcholného setkání NATO. Pokud jde o tento summit, ministr vlastně opakuje, že i na takzvané neformální večeři v Ankaře by měl být někdo, kdo má exekutivní vliv. Čili de facto říká, že pro prezidenta tam místo není. Na otázku, jak by se sám zachoval, kdyby se prezident s premiérem nějak na účasti Petra Pavla na summitu dohodli, Macinka nevyloučil, že by zůstal, jak se vyjádřil, principiální a konzistentní. Nechtěl nicméně přesně říci nebo explicitně říci, že by pak on sám na summit nejel.
2: No a dotkl se rozhovor neúspěšného návrhu ministra Oty Klempíře o médiích veřejné služby, který spadl pod stůl?
5: Ministr Macinka k němu řekl, že Klempíř prostě dostal zadání od koaliční rady a to podle něj splnil. Ostatně totéž zmínil včera večer v České televizi ministr sportu Boris Šťastný. Podle Macinky tedy skritizovaný návrh nebude na Klempíře mít žádný dopad. Uvedl v této souvislosti, že ani nikdy neslyšel od premiéra Babiše nějaká kritická slova nebo slova nespokojenosti s Klempířem. Podle Macinky je Klempíř dobrým ministrem. Zrovna tak prý nikdy s premiérem nemluvil o pozici Filipa Turka, co by vládního zmocněnce na ministerstvu životního prostředí. Situace kolem Turka jen komplikuje život prezidentovi. Jemu samému je to prý jedno. V rozhovoru došlo i na právě končící návštěvu předsedy Senátu Vystrčila na Tajvanu. Tomu, jak je známo, vláda neposkytla vládní letoun. Cestoval tedy běžnou linkou a podle Macinky šlo vlastně o soukromý Vystrčilův výlet, který prý spíš souvisí s domácí politikou než se zahraniční.
2: A zaujalo vás v interview ještě něco?
5: V pasáži o podzimních obecních a senátních volbách Macinka řekl, že motoristé se upnou ke třem zastupitelstvům. V Praze, v Brně a Ostravě. To jsou prý vlajkové lodě motoristů v komunálních volbách. Pokud jde o senátní volby, v Praze nebudou do voleb posílat někoho, kdo by získal 5 nebo 10%, řekl Macinka. Tady prý by bylo lepší se domluvit s ostatními vládními stranami a řekl, že doufá, že i oni budou ochotni se domluvit na asi společném kandidátovi. Popřel taky, že by uvažoval o někdejším místopředsedovi ODS a europoslanci Janu Zahradilovi, co by kandidátovi na pražského primátora, o čem se taky jako mluví. S ním mám úplně jiné plány, uvedl, ovšem neupřesnil je.
2: No a teď bychom trochu poodešli od politiky, co tedy jiného nalistujeme?
5: Vzala jsem do rukou týdeník Ekonom, který dneska také vychází, a ten pod chytlavým titulkem Česko přichází o Einsteiny rozebírá to, proč klesá počet lidí, kteří se vydávají na vědeckou dráhu. Článek je součástí dnešního hlavního tématu týdeníku. Ekonom není dneska ale sám, problematice nadaných dětí se tedy také věnuje i deník N. Ale vraťme se k tomu, proč je málo mladých vědců. Počet doktorandů je, podle Ekonoma, nyní dokonce nejnižší za poslední dvě dekády. Přestože většina středoškoláků míří na vysoké školy, jen 2 až 4% z nich se pak věnují vědě.
2: A co na to má vliv?
5: Na příkladu několika vysoce úspěšných mladých vědců týdeník ukazuje, že pro rozvinutí talentu mladých lidí je naprosto klíčové, aby se pohybovali v motivujícím a, jak říká, inspirativním prostředí. Když totiž nadané děti nenajdou podporu doma, české školství často nedokáže jejich talent podchytit a pracovat s ním. Česká školní inspekce v tematické zprávě konstatovala, že podpora nadaných až mimořádně nadaných žáků není dostatečně zajištěna. Školy se jí věnují totiž méně systematicky než podpoře žáků se speciálním vzdělávacími potřebami. Právě ona zmíněná tematická zpráva konstatovala, že nadaní žáci podle odhadu tvoří 10 až 15 % populace, ale školy je z velké části nedokážou identifikovat.
2: Tak tolik Julie Stejskalová, šéfredaktorka zpravodajství Českého rozhlasu a její výběr z domácích novin a také serveru. Děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou, hezký den.
3: Tohle je Ranní plus, posloucháte nás v 6 hodin a 40 minut. Doma lidem uklízí podlahy robotické vysavače, tedy jak komu, ale proč by velké haly jednou nemohla čistit samoředitelná dodávka? Na brněnském výstavišti právě proto jezdí prototyp samoovládacího uklízecího auta. Vyvinula ho brněnská technologická firma ve spolupráci s chorvatskými vývojáři. Vůz je určený pro provoz v uzavřených prostorách.
6: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
7: Předtím, než ho nasadíme v nějakom areáli, tak ten areál zmapujeme, vytvoříme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímo polohu s přesností na pár centimetrů.
8: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo
7: nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokiaľ vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně aj za zákrutu, čemu tam už náhodou něco nestojí.
6: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jí jsou vysunuté před čelem auta.
7: Je tu vysávací hubica, která saje odpad přímo do kontejneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na autě, která slouží k nám manuální čištění, manuální vysávání.
6: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací a jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
23: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
6: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí, vysvětluje ředitelka firmy Brink Auto Andrea Najvárková.
24: Pořád si nemyslím, že společnost je dostatečně připravená na to, že budou někde potkávat auta bez řidiče. A to je právě spojený s tou legislativou, protože legislativa se odvíjí od toho, co vlastně společnost vyžaduje a potřebuje. Myslíme, že to je ten první krok. Prvně uzavřené areály a pak třeba v průběhu několika let bude možnost jezdit i venku.
6: I na to vývojáři mysleli. Auto má vyměnitelné nástavce, které by pomohly třeba v zimě uklízet sníh nebo sypat cesty. Jakub Holer, Český rozhlas.
2: Teď bude 6:45 a to za 2,5 minuty. Průzkum terénu, obrana strategických koridorů i útok na protivníkovy pozice v náročném prostředí. To nyní cvičí členové mnohonárodnostní mise NATO v Litvě. Cvičení s názvem Štít svobody vede německá brigáda. Pod jejím vedením nyní působí i čeští vojáci ze 102. průzkumného praporu v Prostějově.
25: Máme tu náročný terén. Volný prostor je pro tanky ideální. Mohou jet rychle, mají přehled, ale tady přijíždí do zalesněného, navíc kopcovitého terénu. Díky průzkumným dronům mají dost informací o prostředí, takže vědí, že je tu takzvaný choke point. V našem případě má podobu úzkého koridoru mezi dvěma jezery. Z vojenského hlediska je to ideální místo pro obranu.
26: Popisuje místo, na kterém se nacházíme, podplukovník Karsten Dyba, vedoucí komunikace německé 45. obrněné brigády v Litvě. Obránci už jsou na svém místě. Pokusí se tanky zastavit protitankovými minami a zátarasy.
25: Tanky podpoří mechanizovaná pěchota. To je nejlepší přítel tanku. Bez její obrany tank nemůže v obtížném terénu bojovat. A zalesněný terén je pro tanky skutečně obtížný.
26: Do cvičení jsou tak zapojené i průzkumné a útočné drony. Tak vypadá jedno zadání z měsíčního cvičení Štít svobody, které tady v Litvě německá 45. obrněná brigáda vede. Cvičení se účastní přibližně 2900 vojáků. Asi 1800 z nich jsou právě Němci.
25: Naším úkolem je bránit východní křídlo NATO proti jakémukoliv možnému nepříteli. Naší přítomností vysíláme jasný signál. Naše brigáda je připravená reagovat a bránit Litvu. Cvičíme tu válku budoucnosti. Učíme se z toho, co vidíme na bojištích na Ukrajině.
26: V příštím roce už by tu ale německá brigáda měla mít 5000 vojáků, jak říká podplukovník Ryba.
25: K tomu, abychom tu umístili celou brigádu, nás oslovila sama Litva a Německo tuto výzvu přijalo. S lokací jsme začali minulý rok a nyní tu poprvé vedeme bojové cvičení. Máme každodenní velmi vřelou zpětnou vazbu. Litevci nám děkují. Díky, že tu jste. Díky, že nás bráníte. Pro německé vojáky je docela překvapivé být takhle někde vřele vítáni.
26: Od začátku tohoto roku Německo převzalo velení i nad mnohonárodnostní bojovou misí NATO, která je v Litvě umístěná od roku 2017. Proto se cvičení účastní i vojáci z dalších 7 států, například z Norska, Belgie, Nizozemska a České republiky. Od ledna tu slouží vojáci ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově.
4: Naš hlavní úkol tady v Litvě je zhromažďování informací z prostoru nasazení a jejich následná distribuce pro velitele a jeho rozhodovací procesy v případě operačního nasazení.
26: Říká mluvčí praporu Bridget Ročňáková. Kromě plnění vlastního úkolového zadání v terénu, Češi prochází i výcvikem v jiných oblastech. Například výcvikem protichemické obrany nebo taktické první pomoci. Vše v mezinárodním prostředí.
4: Mezinárodní spolupráce není víceméně náročná vůbec, to prostředí je hodně vstřícné a napomocné. Pokud bychom měli jmenovat jednu oblast, která vyžaduje určitou míru adaptace, tak je to implementace vlastních operačních postupů do prostředí pod velením mezinárodního štábu. Každé armády mají svoje procedury a je potřeba je efektivně skloubit a propojit.
25: Naše spolupráce s českými vojáky tady v Litvě je na velmi vysoké úrovni. Upřímně mohu říct, že na spolupráci s českými vojáky jsem hrdý. Je to radost.
26: Dodává podplukovník Karsten Dyba. Čeští průzkumníci budou v Litvě působit až do konce tohoto roku, jen v jiném složení. Z Pabrade Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Ranní plus. Izrael a Libanon se dohodli na příměří. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí s tím, že klid zbraní má zásadní podmínku. A tou je, že militantní libanonské hnutí Hizbalah zcela zastaví své útoky na Izrael. Aktuální izraelskou válku v Libanonu dosud nepřežilo víc než 3,5 tisíce lidí a přibližně 1 milion 200 tisíc jich muselo opustit své domovy. Více o dalším vývoji poví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
9: Dobrý den.
3: Má to příměří nějaké další podmínky než to, že Hizbalah zastaví svoje útoky?
9: Ano, Izrael taky v dohodě stanovil, že si přeje vyhoštění všech operativců Hizbaláhu z jižního Libanonu, konkrétně z oblasti od hranic s Izraelem po řeku Litani, to je tedy řeka, kterou si nejdříve Izrael určil jako demarkační linii, po kterou bude libanonské území okupovat. Před několika dny ovšem svoji invazi dál rozšířil a izraelští vojáci obsadili území až po řeku Zahrání, která je přibližně 15 kilometrů severně od Litani. Během téhle akce mimochodem Izrael obsadil i středověký hrad Beaufort.
3: Součástí dohody o příměří mají být taky bezpečnostní zóny na libanonském území. Co to znamená?
9: To jsou právě ty oblasti, ve kterých by se neměl nacházet nikdo z šíitského hnutí Hizbalah, které, připomeňme, je úzce spojené s iránským režimem a nakonec to souvisí s tím, jak vůbec tahle válka na libanonském území začala. Izrael a Spojené státy napadly Irán, který se začal bránit proti útoky a k ním se z Libanonu připojil i Hizbalah. Na to reagoval Izrael touhle invazí. Ale zpět k těm zónám, takzvané pilotní bezpečnostní zóny mají být zřízeny, v té dohodě se píše, urychleně a kontrolu nad nimi mají mít výlučně libanonské ozbrojené síly. Právě ty tedy mají zajistit vyloučení nestátních aktérů, čímž je myšlený samozřejmě Hizbalah a jeho lidé.
3: A proč tu dohodu vlastně oznámili Spojené státy americké?
9: Ty tu dohodu a její vyjednávání zprostředkovávali. Libanon a Izrael spolu 2 dny vyjednávali ve Washingtonu. Američané se přidali i k některým novým stanoviskům. Izrael, Libanon i Spojené státy, respektive jejich zástupci, mimo jiné společně potvrdili, že o budoucnosti vztahu mezi Izraelem a Libanonem musí rozhodnout jejich suverénní vlády a odmítli pokusy jakékoliv třetí strany o to, aby se, cituji, budoucnost Libanonu vzala Izraela jako rukojmí. Tím se samozřejmě opět naráží na hnutí Hizballah, potažmo tedy na Irán, který trvá na tom, aby byly izraelské útoky na Libanon zastaveny jako součást předběžné dohody s USA o ukončení konfliktu s Iránem. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna a po jeho uzavření panovaly spory o to, jestli se vztahuje nebo nevztahuje na konflikt Izraele s Hizballahem v Libanonu. Izrael to tehdy jednoznačně odmítl a ve válce pokračoval. Teď si každopádně Izrael i Libanon potvrdili, že vůči sobě nemají nepřátelské úmysly. Izrael utvrdil, že kvůli své bezpečnosti trvá na odzbrojení Hizballahu a Libanon zase zdůraznil nutnost respektovat uznávané hranice, územní celistvost a svou státní suverenitu.
3: A pokud jde o tu úzce související válku, o něco dál významné rozhodnutí ohledně ní přijala americká sněmovna reprezentantů. O co jde?
9: Ano, dolní komora kongresu, kde mají republikáni těsnou většinu, přijala rezoluci předloženou opozičními demokraty a jejím cílem je zastavit válku v Iránu do doby, kdy kongres schválí zahájení bojových operací. Americký prezident Trump totiž zatím jednal bez souhlasu kongresu, na což má tedy jen 60 dní. Znamená to, že i někteří Trumpovi republikáni mají k té válce v Iránu výhrady. Rezoluce teď půjde do Senátu, kde mají republikáni taky těsnou většinu, nicméně Trumpovo pravděpodobné veto by museli přehlasovat 2/3 jak sněmovny, tak i Senátu, což je docela málo pravděpodobné.
3: Shrnuje Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Děkujeme.
9: Hezký den.
2: A teď už krátké zprávy z ekonomiky. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje nová cla ve výši nejméně 10% na dovoz z Evropské unie a desítek dalších zemí.
3: Bankovní rada České národní banky dnes projedná nastavení pravidel pro poskytování hypoték a posoudí odolnost českého finančního sektoru.
2: A Liberecký kraj uspěl s připomínkami k návrhu tzv. Akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren, který v polovině dubna představilo Ministerstvo pro místní rozvoj.
3: Práce s textem, vyhledávání nebo programování, to jsou některé činnosti, se kterými lidem v práci pomáhá umělá inteligence. Alespoň několikrát týdně využije nástroje generativní umělé inteligence skoro 40% českých zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu, který pro firmu Vodafone udělala agentura Ipsos. V dubnu se ptala tisícovky dospělých zaměstnanců z různých pozic a firem napříč Českem. A detaily už zná Veronika Šlajzová z domácí redakce. Vítej.
10: Krásné ráno.
3: Umělá inteligence tady s námi už nějakou dobu je. Kam se její využívání posunulo? Jaký dnes firmy a její zaměstnanci využívají?
10: Na to jsme se zeptali přímo zástupců Vodafonu. Už se tu nebavíme jen o jazykovém modelu, jako je například ChatGPT. Skoro každý zaměstnanec tam má k dispozici nejvyšší předplatné Microsoft 365 Copilota, tedy AI asistenta integrovaného přímo do kancelářských aplikací Microsoftu. Pokračuje Petr Roháček, který má ve Vodafonu na starost IT služby pro firemní zákazníky a který zároveň přednáší o AI na Karlově univerzitě.
11: Používáme to nejenom pro vytváření textu, vytváření podkladů, research, ale zejména jsou používány i AI nástroje v IT oddělení. Tam mají zase trošku jiný nástroje, například GitHub Copilot a tak dále, další nástroje, ale tam bych řekl, že se používá AI nejvíc.
10: Aby ale zaměstnanci AI používali efektivně a bezpečně, je podle Roháčka důležité ukázat jim, jak přesně ty nástroje fungují, jak jim v práci pomůžou, jak jim to ušetří čas a hlavně, jaká data tam kvůli bezpečnosti smí vkládat. Důležité je tedy řádné školení a vnitřní pravidla a směrnice. To platí o nových pracovních technologiích obecně, nejen u AI.
3: To se ale ne ve všech firmách daří, protože podle průzkumu skoro polovina dotázaných tvrdí, že jejich firma na nějaký větší nástup umělé inteligence není připravená. Zaměstnancům chybí školení, v AI nemají důvěru a upozorňují na chyby, které AI často generuje. Tak co s tím?
10: Vždycky je potřeba počítat s tím, že výsledky AI je nutné ověřovat a kontrolovat. A taky platí, že čím lepší data, kontext a dotazy do nástrojů AI pošlu, tím lepší výsledek dostanu. I ten je ale potřeba znovu zkontrolovat. No a jak dál popisuje předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzel, pomoct může i to, když je ve firmě člověk, který tam správné používání AI má na starost. V některých firmách to už funguje a té pozici se říká třeba AI ambasador. Často je to člověk přímo z té firmy.
12: Protože typicky znají tu agendu té dané společnosti, znají ten kolektiv. Vlastně to nemusí být vůbec technicky vzdělaný člověk, ale musí to být člověk, který má rád tu technologii, který doopravdy dokáže zmapovat třeba ty procesy, musí umět jednat s managementem, musí umět řídit tu změnu.
10: Benzel dodal, že takoví lidé jsou třeba v HR odděleních, protože technologie umělé inteligence mají dopad na fungování zaměstnanců. A většinou HR oddělení má na starost právě rozvoj zaměstnanců a vzdělávání. Nebo to může být někdo i z managementu firmy. Každopádně by se měl orientovat v těch technologiích.
3: Postoje českých zaměstnanců k umělé inteligenci shrnula Veronika Šlajzová z domácí redakce. Děkujeme za to.
10: Naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: A teď si můžete poslechnout pravidelný komentář dnes od politologa a poradce prezidenta Jiřího Pehe o problémech prezidenta Spojených států Trumpa na domácí politické scéně.
13: Pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech rekordně slábne. A protože se blíží volby do kongresu, musí republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů i do senátu zvažovat, zda mají zůstat vůči prezidentovi loajální, anebo ukázat veřejnosti, že některé jeho politické excesy už nejmíní dál tolerovat. Trump čelil od nástupu do funkce řadě problémů, včetně snah zamést pod koberec jeho vazby na organizátora sexu s nezletilými Jeffrey Epsteina. Soudy zmrazily celou řadu jeho prezidentských výnosů. Nejvyšší soud dokonce zrušil jeho výnos o plošném uvalení cel na řadu zemí. A soudy v řadě případů také odmítly snahy ministerstva spravedlnosti trestně stíhat Trumpovy politické oponenty. Republikáni až na výjimky, ale v kongresu Trumpa přesto dál podporovali. Byli si vědomi toho, že ačkoliv pozice Trumpa u amerických voličů slábne, prezident dál ovládá republikánskou stranu s pomocí své politické sekty Udělejme Ameriku opět velkou, známou pod zkratkou MAGA. V nedávných republikánských primárkách Trump přispěl k prohře několika svých oponentů, když je odmítl podpořit. Přesto více než desítka republikánských senátorů přešla do otevřené opozice, když ministerstvo vnitra oznámilo, že dosáhlo mimosoudní dohody s Trumpem, která se týká Trumpovy žaloby na stát za to, že na veřejnost unikla před téměř 10 lety jeho daňová přiznání. Pohoršení v části veřejnosti způsobil už samotný fakt, že hlava státu žaluje Spojené státy, které reprezentuje ministerstvo, jehož vedení sám jmenoval. Skutečný šok přišel po zveřejnění detailů dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a Trumpem. Bývalý Trumpův právník Todd Blanche, který je nyní úřadujícím ministrem, oznámil, že bude zřízen kompenzační fond ve výši téměř 1,8 miliardy dolarů, který bude fakticky kontrolovat Trump prostřednictvím jím jmenované pětičlenné rady. Z fondu měly být vypláceny kompenzace obětem politického pronásledování, k nímž by mohli patřit i účastníci útoku na Kapitol ze 6. ledna 2021. A nebo sám Trump. Senát včetně rebelujících republikánů požadoval, aby o fondu mohli jednat a do doby, než mu to Bílý dům umožní, odmítl jednat o zákoně pro boj s migrací. Jeden federální soud mezitím zablokoval finanční transakce týkající se fondu, zatímco další nařídil vyšetřování obsahu mimosoudní dohody mezi Trumpem a ministerstvem, zejména ustanovení, že daňové úřady nesmějí prověřovat daňová přiznání Trumpa a jeho rodiny. A to dokonce ani ta budoucí. Ministerstvo spravedlnosti nakonec plány na zřízení fondu zastavilo, ale mezi tím byly napáchány značné politické škody. Trumpovu obrazu zkorumpovaného politika zneužívajícího svého postavení k obohacování nepomohly ani zprávy, že Trump mohl od nástupu do funkce vydělat až 4 miliardy dolarů na transakcích na akciových trzích v případech, kdy reakce trhů ovlivňoval vlastními rozhodnutími. Fiasko s kompenzačním fondem je jen vrcholem ledovce. Trumpa doma poškozuje špatná ekonomická situace, k níž přispívá i válka s Iránem, kterou se už několik týdnů snaží neúspěšně ukončit. Když před několika dny Irán oznámil, že nebude dál jednat o mírové dohodě, dokud Izrael nepřestane s útoky v Libanonu, dostal se Trump údajně do ostrého sporu se svým doposud nejvěrnějším spojencem, izraelským premiérem Netanyahuem. Mezitím federální soud nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra, kam bylo dle rozhodnutí soudu umístěno nezákonně. Pozastavil také rekonstrukci centra. Trump také čelí problémům se soudy při budování tanečního sálu v Bílém domě. To se staví na místě jižního křídla Bílého domu, které Trump nechal bez povolení úřadu zbourat. Stavba měla být původně financována ze soukromých zdrojů, nyní ale Trump žádá kongres, aby schválil financování stavby státem ve výši 1 miliardy dolarů. Jako fiasko se začínají jevit i velkolepé plány na oslavu 250. letého výročí vyhlášení vyhlášení nezávislosti Spojených států. Řada umělců odvolala svoji účast kvůli politizaci celé akce Bílým domem. Některé průzkumy ukazují, že Trumpova podpora klesla už na rekordních 34%. Otázkou už není, zda republikáni prohrají volby do kongresu, ale jak moc.
2: Slyšeli jsme komentář politologa a poradce prezidenta Jiřího Pehe.
0: Interview Plus.
14: Stane se takzvaný třetí pilíř penzijního systému po zavedení nového vládního návrhu konečně skutečnou pojistkou na stáří? Bude penzijní připojištění atraktivnější a výnosnější? Pavlína Nečásková se zeptá poslankyně Pirátské strany Hany Aničincové.
0: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.

0: bylo 7 hodin a vy posloucháte čtvrteční Ranní plus s datem 4. června. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
1: Co jsme si pro vás nachystali? Čím chce Evropská unie posílit technologickou nezávislost svých států?
0: Jaký typ pomoci teď potřebují Ukrajinci po masivních ruských útocích na Kyjev, Dnipro a další města?
1: Proč v Česku přibývá pacientů s vážnými komplikacemi po neodborných zákrocích estetické medicíny?
0: I to se dozvíte, nejdřív si poslechněte aktuální zprávy, které připravil Martin Matějka.
3: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
3: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Odbory z úřadu vlády se právě teď scházejí s vedoucí úřadu Tinde Barta. Včera totiž vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala jsou zaměstnanci připraveni stávkovat, pokud úřad změnu odsouhlasí.
5: Stavka není naším cílem, je to krajní prostředek. Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce i důstojné pracovní podmínky.
3: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Hlaváč se chce věnovat budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
6: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
3: Poslanci by dnes měli hlasovat o kandidátech, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Předběžný seznam podle něj zahrnuje přes 150 jmen. O každém se bude hlasovat zvlášť.
7: Tam bude 151 hlasování. Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
3: Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje prezident tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Obvodní soud pro Prahu 1 nepravomocně uznal vinným vládní hnutí SPD spodnicování k nenávisti. Trestného činu se mělo dopustit v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. Zaplatit musí 3milionovou pokutu. S rozhodnutím soudu hnutí nesouhlasí. Plánuje se bránit i u ústavního soudu. Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy v koalici ohrožené nejsou. Myslí si, že SPD může uspět se stížností u ústavního soudu.
8: Já věřím, že v odvolacím řízení možná i nakonec ústavní soud tuto věc zamítne, protože byť se mi ta reklama nelíbila, byť bychom takovou neudělali, tak se domníváme, že tady musí existovat svoboda v prezentaci názoru, ať už politických, anebo ze strany občanské společnosti.
3: V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina, jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
9: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jaké

0: letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo, plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují vozidlo, ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce Drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Radek Šafránek.
2: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
1: Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a osobní auta jedou pomalu od Ostrovačice z kilometru 178 asi 25 minut. Kamiony stojí v pravém pruhu od Velké Bíteše z kilometru 165. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Sadskou na 20. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je na krajnici a projíždí se plynule. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat, tak večeru se na západě Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
4: A pohled na hodiny nám říká, že je 7 hodin a 8 minut. Nemůžeme si dovolit spoléhat se na ostatní, pokud jde o technologie, které zajišťují chod našich nemocnic, stabilitu našich energetických sítí a bezpečnost našich služeb, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová návrh, který má 27 umožnit se od zahraničních firem v téhle oblasti emancipovat. Ústředním bodem balíčku je zákon Evropské unie o rozvoji cloudu a umělé inteligence, díky němuž by bylo možné prověřit, zda jsou země dostatečně důvěryhodné pro to, aby sloužily citlivým veřejným sektorům v Evropě, ale obsahuje také pobídky pro datová centra, vývoj a výrobu čipů a tak dále. Zkrátka všechno pro to, aby se Evropa stala soběstačnou v oblasti digitální infrastruktury až po software. Já vítám našeho evropského analytika Viktora Daňka ve vysílání. Dobrý den, Viktore.
5: Hezké ráno.
4: Proč chce být Evropská unie v těch technologiích nezávislá, zvláště na Spojených státech? Čeho se Evropané obávají?
5: Ta závislost je dosti vysoká. Stačí, když si s posluchači uděláme třeba takovou osobní inventuru, jaké používáme digitální nástroje, kde máme uložené fotky například, kde máme e-mailovou adresu, jaké sociální sítě používáme a tak dále. A zamyslíme se, zda jsou to americké nebo evropské firmy. A myslím si, že většina posluchačů asi si uvědomí, že jsou to hodně právě ty americké. Doposud ono to je vlastně předmětem dohledu nebo zájmu Evropské unie už po mnoho let, ale doposud to bylo zejména z důvodu otázky ochrany soukromí. Teď se z toho stává ale bezpečnostní otázka, protože stejnou závislost pociťují evropské firmy. Odhaduje se, že 4 z 5 evropských firm jsou do nějaké míry závislé na amerických technologiích v oblasti, ať už je to AI, nebo právě ty cloudové služby, nebo další digitální nástroje. A zvlášť do tuého jde, když si uvědomíme, že na těchto nástrojích je závislá také kritická infrastruktura a stát, ať už jde o energetiku nebo provoz nemocnic a tak dále. A to všechno teď výrazně zvýraznilo jméno Donalda Trumpa, protože když Donald Trump v tom uplynulém roce poměrně intenzivně hrozil tím, že rozpoutá obchodní válku proti Evropě, kdy se začal v mnoha směrech vůči Evropě chovat nikoli jako spojenec, ale jako bychom byli konkurenti, tak to vyvolalo opravdu velkou nervozitu, protože součástí těch sporů nebo té možné protireakce proti té americké obchodní politice bylo právě možnost zasáhnout i ty digitální big tech firmy ve Spojených státech, ale to vyvolalo velice nepříjemnou otázku, kdyby ten spor dále eskaloval, co by se stalo, kdyby se americká strana

0: rozhodla vypnout nějaké důležité služby, na kterých je právě Evropa závislá. No a proto ta legislativa, kterou teď vidíme.
1: Tak a jaké jsou tedy nejdůležitější body toho balíku technologické suverenity?
0: Je to opravdu balík, mnoho z toho už zaznělo. Jedno z těch klíčových nástrojů je právě ta povinnost hodnocení závislosti na těch digitálních platformách a službách z hlediska právě kritické infrastruktury v těch kategoriích, kde existují ta rizika největší, by teoreticky mohly být třeba úřady nucené vyhledávat evropské alternativy k těm americkým. Velká část toho balíku je také o přesměrování veřejných peněz právě směrem na podporu domácího sektoru. Obecně se dá asi říct, že je to spíš taková změna přístupu, kdy doposud se Evropa soustředila na, řekněme, regulaci, tak aby americké firmy dodržovaly evropské standardy. Teď se spíše přeorientovává na domácí trh a hledá, co vše by se dalo udělat pro to, aby se podpořila domácí podnikatelské prostředí, aby tady vznikaly alternativní firmy, které do budoucna v tom dlouhém období mohou konkurovat těm americkým.
1: No a může ten balík zaostávání Evropy reálně zmírnit?
0: Těžko říci, protože to zaostávání se tady děje dlouho, nejsou to roky, jsou to už dekády. Když se ohledneme opravdu do minulosti, tak říká to poměrně hezky Draghiho zpráva, Evropa se prostě stále a už opravdu dlouho soustředí na ty tradiční sektory průmyslu a úplně zanedbala technologickou revoluci. V podstatě jsme ji minuli. V Evropě za posledních 50 let nevznikla na zelené louce ani jedna firma s tržní kapitalizací nad 100 milionů dolarů, kdežto ve Spojených státech jich vzniklo na 200 a z velké části jsou to právě ty velké digitální firmy, které teď ovládají tento sektor. Takže ty úkoly jsou opravdu dlouhodobé a změna nepřijde určitě ani za rok, ani za 5 let. Nejsem takový expert, abych posoudil, jestli toto bude stačit, ale z reakcí, které jsem zatím zaznamenal, ať už je to bruselské Politico, anebo i některé expertní organizace, tak ti říkají, že to je krok správným směrem, protože se zaměřuje právě na to, jak podpořit investiční prostředí, jak snížit třeba regulatorní zátěž, tak aby to podnikatelské prostředí bylo pro domácí firmy přívětivější.
1: No ale do jaké míry, a ty už si to trochu naznačoval, tady musí Evropa opatrně našlapovat, aby vlastně nebyla obviněna z protekcionismu, protože jsme pořád ve fázi dokončování citlivé obchodní dohody se Spojenými státy a nějaká zase přehnaná ochrana domácích výrobků by možná mohla tu celou dohodu zhatit, ne?
0: No, americké firmy si dlouho stěžují na to, že skutečným nepřiznaným cílem evropských regulátorů je právě protekcionismus, co nejvíce stížit podmínky americkým firmám a pomoci tak těm evropským. Pod stejnou kritikou se Evropská komise ocitla znovu, byť tvrdí, že jejím cílem protekcionismus není, ale když sama jedním dechem říká, že chce podpořit domácí firmy, tak si tím tak trochu odpovídá, co tím cílem je. Nicméně dodává ale to druhé. Tady nejde o protekcionismus pro ten trh jako takový, ale jde o skutečně tu nejkritičtější infrastrukturu, o mitigaci těch největších rizik a na ty se právě ta legislativa zaměřuje.
1: No ale když to vezmu kolem a kolem, tak pokud by prostě nesměli ty ve veřejných zakázkách, dejme tomu některé ty úřady, vybrat jinou než evropskou společnost, v případě třeba nemocnice a tak dále, tak mají vůbec alternativu?
0: No tak alternativy jsou, ale ne ve všech oblastech. Myslím si, že je to zvláště vidět třeba v oblasti umělé inteligence, kde pokud jde třeba o ty velké jazykové modely, tak alternativ evropských mnoho není. V podstatě existuje jedna evropská Mistral, o které se dosti mluví, ale jinak dominují Spojené státy po případě Čína. Ale pokud jde o tu kritickou infrastrukturu, tak tam přece jenom některé vlaštovky jsou. Sama Evropská komise v dubnu vyhradila poměrně velkou částku, myslím, že to bylo 180 milionů eur na veřejné zakázky pro sebe samotnou, kde preferovala tady čtyři velké evropské firmy a našla je, kteří teď budou dodávat důležité technologie, takže teoreticky tady ty možnosti jsou, ale jak říkám, myslím si, že to nebude mávnutím kouzelného proutku, že se Evropa stane nezávislou. Je to opravdu běh na dlouhou trať a obávám se, že v mnoha těch směrech ta vzdálenost za tím pelotonem, kde Evropa běží, je opravdu velká.
1: Tak tolik náš evropský analytik Viktor Daněk. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 7 hodin a 15 minut. Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích, včetně Česka, se proto snaží z tenisového odpadu dělat užitečné věci. Třeba český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo také izolační desky.
3: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup, je už takovej opotřebovaný.
4: Tenhle ten vypadá ještě docela chlupatě, ale...
3: Tenhle už je trošičku víc ohraný, jo.
5: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
6: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profík si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají. My amatéři s tím hrajeme třeba 2 až 3 zápasy.
5: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Jen část z nich pozbírají recyklační iniciativy jako ta česká. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad. Veterináři by s tím nesouhlasili, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
7: Ty vlákna je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje skolovinu tomu psovi.
8: On se na tom kazí zuby.
7: A vlastně ty psy mají tenisácky rádi. Když se mě rozpadla krabice se 20 tenisákama, tak to pro mého psa bylo extáze nadšenosti.
5: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
7: Ale v té správné podobě tak, aby to tomu psovi neškodilo.
8: Vydržíte v ruce gumový kroužek z blízka. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
7: Máte pravdu, to je vlastně prototyp. Využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu. Tam může mít vliv na nějaké fyzikální magnetické vlastnosti i určitý, řekněme, vizuální efekt.
5: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně melatonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
6: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
8: To je moje pružná, co když si představím jako drtit tak. Gumu.
6: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
8: Tam jsou ty dva základní materiály. Jakým způsobem se dají oddělit od sebe nějaké profukování, prosívání?
7: Jen vychází to z odlišné hmotnosti, to znamená přesně, jak říkáte, od vzduchu, síto, vibrace.
8: To je drť. Vypadá to z dálky trochu jako kamínky, ale když to prohrábnu, tak jsou to malé úlomky gumy, které se mi lepí na prsty.
6: Nadrtíte, odfouknete to žlutý a dole podle hustoty toho síta vám vyjede nadrcená pryš. Tohle je mimo jiný teda ten Melton.
8: Vypadá to jako žluto-zelená vlna.
6: To je ten zbytek, jo, který víceméně má nějakou 85-90% čistotu, jo?
8: Jsou tam drobky gumy.
7: Umíme ještě čistší umíme.
5: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firm a iniciativ. Každá s nimi ale nakládá jinak. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
7: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál, což je právě ta odlišnost mezi gumou a plasty.
5: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
9: V interiérovém designu a stavebnictví.
8: To je dohromady guma i s tím filcem.
9: Tady je vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
8: A je to takové chlupaté.
9: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
8: Je to tlumý hluk.
9: Jo.
8: Já jsem si vzal vzorek té vaší desky, lehoučka, tady je to prasklé nalomené. Jak to vzniká?
9: Je to smíchané s pojivem, experimentálně čistě jenom s tapetovým lepidlem. Pak je to vtlačeno do formy.
8: Ta hmota nějakým způsobem slisovaná a slepená dohromady.
9: Teďka to zkouším trošku dál.
8: To je kostička, také slisovaná, ale je tlustší než ta deska. Tak to je tvrdší.
9: Zkoumám, jak tlustý materiál dokážu z toho udělat, aniž by měnil nějaké své proporce.
5: Jedna věc je vyřešit technické vlastnosti materiálu, další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.
1: A 20 minut po 7. hodině si připomeneme zásadní události dnešního rána. Členské státy Evropské unie schválily zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Dosud ta jednání blokovalo Maďarsko. Při izraelských náletech na město Gaza byla dnes nad ránem zabito nejméně 8 lidí a dalších nejméně 15 osob bylo zraněno. A sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku.
2: Včerejší ruské útoky v Doněcké, Chersonské a Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zabily 8 lidí a desítky zranili. Škody hlásí třeba město Kramatorsk, kde byla zasažena civilní infrastruktura, včetně skladů s potravinami. Ukrajinské drony mezitím zasáhly ruský Petrohrad nebo nejnověji Simferopol na Krymu. V době stupňujících se vzdušných útoků pokračuje na Ukrajině i česká humanitární pomoc. Co teď ale Ukrajinci nejvíc potřebují, to ví náš host, kterým je Martin Ocknecht, šéf projektu Pomozte Ukrajině s pamětí národa. Dobrý den.
10: Dobré ráno.
2: Vy se na Ukrajinu chystáte už po několikáté, pravidelně tam jezdíte. Jaké máte teď aktuální informace, co Ukrajinci potřebují nejvíc po těch masivních útocích na Kyjev, Dnipro a další města v tomto týdnu?
10: Tak ještě jednou dobrý den, tak my vyrážíme za pár dní na Ukrajinu, já konkrétně po 23. a naše pomoc se soustředí na ochranné a zdravotnické prostředky pro ukrajinské obránce. A my jsme vlastně, když v zimě byly ty velké útoky na ukrajinskou energetiku, tak jsme udělali výjimku a vozili jsme ve velkém i generátory. Nemám teďka informaci aktuálně, ještě ráno jsem si psal s kolegy z Lvova, že by byla větší poptávka po generátorech, to znamená, ta poptávka je klasická, je to hlavně zdravotnický materiál, vybavení do nemocnic, chirurgické nástroje a tak dále. Ale sanitky jsou hodně žádaný artikl, protože je to bohužel na Ukrajině spotřební zboží.
2: A když zmiňujete ty generátory, tak dokážu si představit, že právě ty byly potřeba hlavně v zimě na dodávky tepla. Je teď něco vysloveně letního nebo do teplého počasí, co Ukrajinci potřebují?
10: No, teďka takovým trendem a my toho vezeme 335 kg, jsou protidronové sítě, protože dosah těch dronů, které pracují na optických vláknech, se zvýšil už na nějakých 35 kilometrů. To znamená, vy tam máte zóny, kde vlastně bez těch protidronových sítí se neobejdete. A proto my vlastně jsme navázali spolupráci s výrobci v České republice a například kolegové vozí sítě od rybářů z Holandska a právě protidronové sítě jsou velice žádaný artikl.
2: A když se ty potřeby pomoci takhle mění, jak rychle na to dokážete reagovat nebo s jakým předstihem vlastně musíte plánovat?
10: Tak my už jsme zvyklí, my vlastně od začátku války jsme na Ukrajinu dodali materiál za 793 milionů korun a je to naše práce, to znamená vlastně okamžitě jsme schopni zareagovat na tu poptávku. My máme výhodu v tom, že máme pobočku ve Lvově, která právě shromažďuje ty požadavky a od zadání požadavku do dodání na místo 10 dní.
2: Vy jste zmínil holandské rybáře. Jaký zájem pozorujete u české veřejnosti? Chce dál pomáhat lidem napadené zemi, nebo je to velice kolísavé?
10: Tak já hodně poslouchám, že lidi už Ukrajina nezajímá. Na druhou stranu já mám účetní výjezdy a já vidím, že to je pro zajímavost, že my jsme za rok 2025 vybrali víc než v roce 2024 a v roce 2024 jsme vybrali víc než v roce 2023. Rok 2022, ten byl výjimečný, ale řekl bych, že ty lidé, kteří chtějí pomáhat, tak ten počet se ustálil a jenom pro zajímavost, za celý rok 2026 jsme už vybrali stejně jako za rok 2025. To znamená, samozřejmě velkou roli tam hrála ta energetická situace na Ukrajině a lidé reagují na aktuální potřeby. To znamená, když dojde k nějakému velkému útoku, pocitujeme to i v těchto dnech, tak lidé zareagují velkým takovým v uvozovkách pomocníkem byl například Donald Trump, to znamená, když si pozval Volodymyra Zelenského do Bílého domu a došlo tam, k čemu došlo před rokem a půl, tak nám lidé poslali za 4 dny 11,5 milionů korun.
2: Vy tedy vybíráte ty peníze, za které nakupujete to zboží nebo ty potřeby, ty materiální věci. Je teď nějaká oblast, ve které se vám něčeho nedostává, tedy ať už materiálu nebo třeba i lidských kapacit?
10: Tak určitě, tak je to čas. Je to čas a jsou to síly. Přece jenom jedeme vlastně od prvního dne invaze, takže už to bude 4,5 roku, takže musím říct, že ta únava je značná, ale zároveň, a to bych zdůraznil, je to nic proti tomu, co zažívají Ukrajinci, protože po nás nikdo nestřílí, nebo jenom když jedeme na Ukrajinu a vlastně naším úkolem jenom pomáhat těm, kteří bojují, takže se to nějak zvládnout dá a zvládnout se to musí.
2: A nakolik se do vaší pomoci zapojují Ukrajinci? Ukrajinci, kteří žijí, ať už protože sem odešli už před válkou, anebo kvůli válce utekli do Česka?
10: Tak úplně na začátku války jsme zaměstnali 23 ukrajinských uprchlic, když jsme kompletovali neprůstřelné vesty. A teďka my kromě toho, že pomáháme obráncům, tak Paměť národa má i adaptační centrum, které pomáhá ukrajinským mladým lidem, mládeži, aby se vlastně tady adaptovali a připravili na studium na škole, a tam zaměstnáváme i učitelky z Ukrajiny a máme tam ukrajinskou psycholožku, takže ten kontakt tam je, plus máme pobočku na Ukrajině ve Lvově, jak už jsem zmínil.
2: A tam se za pár dní chystá Martin Ocknecht, šéf projektu Pomozte Ukrajině s pamětí národa. Děkujeme, že jste si našel čas na Ranní plus a byl naším hostem.
10: Naslyšenou.
1: Teď máme za 7:45, to znamená, že před 26 minutami začalo jednání odborů z úřadu vlády a vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory totiž nesouhlasí s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Před Strakovou akademii je reportér Jakub Vik. Dobrý den.
11: Hezké ráno.
1: Tak s čím tedy odboráři na jednání šli?
11: Já jsem s odborářem mluvil chvíli před 7:00, chvíli před tím jednáním. Říkali, že od šéfky úřadu Tinde Bárta budou požadovat zastavení plánovaných změn a zahájení diskuze. No a pokud úřad vlády v pátek podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Pokračuje jedna z mluvčích stávky, Anna Smyslová.
12: Stávka by se uskutečnila v pátek tím, že by probíhla startovním procesem, kdy nahlášení zaměstnanci a zaměstnankyni by nedošly do práce. Momentálně tuším, že máme okolo 50-60 zaměstnanců a zaměstnankyň, každopádně se to může ještě různit.
11: Převod agent se má týkat třeba oblasti lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví a nebo rovnosti žen a mužů. Agenda včetně zaměstnanců se má na vybraná ministerstva přesunout 1. července. Změny jsou podle odborů rychlé, překotné, no a vytýkají vládě a vedení úřadu taky nedostatečné projednání. Zaměstnanci se taky třeba obávají toho přesunu, který by mohl prý znamenat například ztrátu důvěry ve schopnost státu řešit ty dané problémy, a nebo taky odchod od odborníků. Kromě odborů na úřadu, kroky odborů na úřadu vlády, tedy odborové organizace Straka, podporuje i odborový svaz zastupující zaměstnance státní správy a taky Českomoravská konfederace odborových svazů.
1: No a co na to říká vedení úřadu vlády a samotná vláda?
11: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta včera řekla, že to rozhodnutí odborů o možné stávce respektuje, obavy zaměstnanců ale nejsou na místě. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO má změna systém naopak právě vylepšit a řešení posílit. Změnami na úřadu prý vláda naplňuje slib zefektivnit státní správu. I jednání s odbory a postup považuje za transparentní.
1: Tak tolik Jakub Vik, který se přihlásil od Strakovy akademie. Děkujeme, naslyšenou.
11: Díky, hezký den.
13: Pro a proti. Prezident Petr Pavel se opět vyslovil pro přijetí eura. Byl by vstup do eurozóny v českém zájmu, nebo by vedl ke ztrátě svrchovanosti, jak se vyjádřil premiér Andrej Babiš? Zeptám se europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera a místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti poslance zvoleného za hnutí SPD Libora Vondráčka.
14: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: A k čemu vás nalákáme v našem vysílání hned po 7:30? Budeme mluvit o tom, proč v Česku přibývá pacientů s vážnými komplikacemi po neodborných zákrocích estetické medicíny.
1: Pak nabídneme jedno číslo, 2,5%, taková byla meziroční inflace za duben, a už dnes se dozvíme předběžný odhad růstu spotřebitelských cen v květnu. Co by ho mohlo ovlivnit, i na to se zeptáme už za chvíli.
2: A budeme mluvit také o tom, že malé modul solární reaktory, digitalizace i možné využití umělé inteligence v jaderné energetice trendují i v Česku. Jak to ale vypadá v praxi?
1: Takže to budou všechno témata, která se vlastně vztahují i k tomu našemu hlavnímu tématu, tedy novém balíčku technologické suverenity Evropské unie.
2: Bylo 7:30, jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
13: Český rozhlas Plus.
1: S
15: Sněmovna dnes bude jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle Tomia Okamury se SPD v tuto chvíli 151 kandidátů, mezi kterými je třeba i bývalý prezident Miloš Zeman. O každém člověku bude sněmovna hlasovat zvlášť. Prezident pak může a nemusí návrhům poslanců vyhovět. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svěridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Na dnešek je naplánovaná schůzka prezidenta Petra Pavla s budoucím náčelníkem generálního štábu Miloslavem Hlaváčem. Ten by mohl nahradit Karla Řehku už 1. července. Petr Pavel zopakoval, že jmenování nehodlá zdržovat, zajímají ho ale priority Miloslava Hlaváče. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády a plnění spojeneckých závazků. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se ráno sešla s odboráři, ti včera vstoupili do stávkové pohotovosti. Nesouhlasí totiž s plánovaným převodem agendy lidských práv, duševního zdraví nebo třeba závislostí pod jednotlivá ministerstva. Varují, že změna může ohrozit fungování celého systému. Naopak podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO delegace agent na jednotlivé rezorty systému pomůže. V Baltském moři dnes začíná každoroční námořní cvičení Baltops. Účastní se ho spojenci ze Severoatlantické aliance, včetně Spojených států. Agentura Reuters se s odkazem na své zdroje napsala, že letos budou manévry menší. Řada plavidel je v současné době například na Blízkém východě. Cvičení potrvá do 20. června. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímí hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. A bezpečnost při návštěvě papeže Lva 14. ve Španělsku bude zajišťovat přes 15 000 příslušníků národní policie a několik tisíc policistů z dalších sborů, informoval o tom deník El País. Bude to největší policejní nasazení v novodobé historii země. Lev 14. návštěvu zahájí v sobotu 6. června. Na dálnici D1 jsou kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196. Je dlouhodobé omezení a osobní auta jedou pomalu od Ostrovačice z kilometru 178 asi 25 minut. Kamiony stojí v pravém pruhu od Velké Býteše z kilometru 165. Na dálnici D2 je plný příjezd do Brna z Bratislavy. Před nájezdem na D1 je kolona od 3. kilometru a zdržení asi 15 minut. A na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice ze 7. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm, nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
16: Posloucháte Ranní plus.
2: A dobrý poslech vám přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 33 minut. Botulotoxin, výplně lasery a další estetické zákroky jsou v Česku stále populárnější. S rostoucí klientelou ale také přibývá případů komplikací po neodborně provedených výkonech. Od letošního ledna jsou navíc některé estetické výkony nově přímo součástí zdravotních služeb, což má pacientům zajistit větší ochranu. Odborníci se ale neshodují, kdo by měl jednotlivé zákroky provádět a jak nastavit pravidla pro celý obor. Společnost estetické a laserové medicíny proto dnes představí vlastní návrh řešení a detaily už probereme s plastickým chirurgem a místopředsedou společnosti estetické a laserové medicíny Ondřejem Měšťákem. Vítejte v Ranním plusu.
17: Dobré ráno.
2: Vy průběžně upozorňujete na případy pacientů s vážnými komplikacemi po neodborných estetických zákrocích. Které výkony se ukazují jako nejrizikovější?
17: Nejrizikovější jsou určitě výkony plastické chirurgie, protože to jsou větší výkony než ty méně invazivní. Na druhou stranu, tam je to v České republice relativně bezpečné. Samozřejmě se to taky stále musí kontrolovat, ale o čem se více bavíme, jsou ty právě méně invazivní výkony, které jsou tvořené nebo prováděné i méně vzdělanými lékaři, ale i nelékaři. A tam je třeba zavést více pravidel, aby opravdu ta, ty zákroky byly bezpečné, bezpečně prováděné a patří sem například aplikace kyselné želenové nebo třeba použití laseru.
2: A jak se tady stane, že jsou provedeny neodborně, že provádějí i nelékaři? To jsou vlastně nějaké kosmetické salony, které nabízejí?
17: Přesně tak, může to být kosmetické salony nebo prostě jiné odbornosti, neodbornosti, ale i třeba ne ideálně vzdělaní lékaři. Tam ta oblast, která je vlastně nejvíce trénovaná, odbornosti, které jsou nejvíce trénované v tom specializačním vzdělávání, je kromě plastické chirurgie, třeba dermatologie, korektní dermatologie, nebo i obory, které se více věnují v oblasti hlavy a krku, jako ORL nebo maxilofaciální chirurgie. A pak samozřejmě ty ostatní obory, které nemají třeba tady vzdělání v oblasti anatomie obličeje, tak potřebovali trénink, oni jsou různé kurzy, které se dělají, ale odborné společnosti vlastně napříč, jak od plastické chirurgie přes dermatologii, si myslí, že ten trénink by měl být trošku větší na provádění těchto zákroků.
2: Pod vlivem zpráv o celebritách možná někdo vnímá botox nebo výplně jako běžnou kosmetickou proceduru. Vy ale upozorňujete na infekce, nekrózy, trvalé jizvy nebo dokonce poškození zraku, které mohou nastat po takových neodborně provedených zákrocích. Ze své praxe, jaké následky jste už řešil u svých pacientů? Na co byste upozornil?
17: No, těch následků může být hodně, například ta slepota je opravdu extrémně vzácná věc, ale musí se na ní myslet, zejména při aplikaci do určitých míst kolem nosu, kde jsou spojky vlastně s cévama k oku, a tam říkám, že ta anatomie přesně hraje roli, znalost anatomie v oblasti hlavy, ale takové typičtější může být nekrozy kůže, kdy vlastně se ucpe céva, která jde do oblasti čela nebo i v oblasti rtu, a tam se musí rychle řešit takzvanou hyázou, která rozpustí tu kyselnou želenovou, a když ten člověk vlastně nezná tady to řešení těch komplikací, tak pak to může být problém, ale pokud to řeší časně, tak se to vlastně může vyřešit úplně kompletně bez následních komplikací.
2: Od ledna jsou některé estetické výkony nově zakotvené jako zdravotní služba. To byl jeden z hlavních požadavků odborných společností. Co tahle změna přinesla? Zlepšila situaci na trhu?
17: Asi za mě tolik ne. Tam vlastně ta registrace, co vím, tak je hlavně o tom, že se definuje ty estetický výkon jako zdravotní výkon. Že tam nemusí být úplně indikace z důvodu nemoci a může být vlastně estetický výkon vybraná jako zdravotní služba i stran toho, že si ten pacient to může třeba zaplatit, že to není úplně věc, která byla ze zdravotního pojištění. Ale obecně myslím, že to úplně tolik neřeší a že je třeba dát ještě nějaký další pravidla, aby to bylo jasně definované. Oni jsou evropské vyhlášky, které ten obor estetické medicíny, jak chirurgické, tak nechirurgické, definují, a to bylo ideální a na tom se pracuje už vlastně dlouho, aby se přenesli právě i do oblasti České republiky.
2: A vy tedy teď jako společnosti estetické a laserové medicíny navrhujete další změny. Jaké, a máte v nich podporu ministerstva zdravotnictví?
17: Ano, navrhujeme, je diskuze, respektive diskuze probíhá jak z naší strany, tak i ze strany oblasti dermatologie i právě plastické chirurgie na tom, jakým způsobem by se měly ty jednotlivé specializace v oblasti medicíně věnovat estetické medicíně a jakým způsobem třeba nastavit vzdělávání v oblasti estetické medicíny. To je nechirurgické. U té chirurgické je jasné, že je tam právě vzdělání těch chirurgických oborů, jako plastické chirurgie nebo třeba ORL nebo maxofaciální chirurgie, ale u té nechirurgické části, jako aplikace botulotoxinu a výplňu, což je vlastně nejčastější zákrok vůbec estetické medicíně, co se dělá, tak tam, aby se nastavily pravidla toho, jaká odbornost je na to dostatečně vyškolená a u jaké odbornosti třeba nějaké větší školení, aby mohla tyto zákroky provádět.
2: To jsme tedy teď mluvili o nějakých systémových řešeních a zcela prakticky, co byste posluchačům doporučil, jak se orientovat, podle čeho poznat rizikový salon, jak vy to nazýváte, a jak si vybrat správného odborníka?
17: No, není to úplně složité za mě a určitě primárně je třeba, aby byl opravdu lékař ten člověk, to je jako věc číslo jedna, a další, jak jsem zmínil, ty obory, za které se nejvíce specializuje, jako dermatologie, plastická chirurgie, korektivní dermatologie, nebo jiné chirurgické obory, které se věnují oblasti hlavy a krku, tak tam myslím, že je taková primární největší záruka toho, že vše proběhne bez komplikací. Další věc je samozřejmě ta estetické cítění toho lékaře, to je prostě otázka důležitá B, která vlastně definuje to, jakým způsobem i estetický, po estetické stránce ten člověk dopadne, aby prostě nedopadl nějakým způsobem přeplněný, pokud to nechce. Deformovaný cíl estetický zákroku je, aby to lidi vypadali líp, ale aby na tom nebylo nic vlastně poznat. Takže to je další věc, takže podívat se vlastně na jeho styl na Instagramu nebo na webových stránkách, jakým způsobem vlastně ty zákroky dělá, takže kvůli tím bezpečnosti se i vybírat vlastně podle toho, jakým směrem ty jeho zákroky vedou.
2: Upozorňuje Ondřej Měšťák, plastický chirurg a místopředseda Společnosti estetické a laserové medicíny. Děkujeme za váš čas.
17: Děkuji, hezký den.
1: A o bezpečnosti teď trochu jinak. 5 minut před 7:45 otevíráme rakouské noviny a tam se píše právě o světové bezpečnosti, státním rozpočtu také, ale i o bezpečnosti turistů v Alpách. Rakousko slaví úspěch ve volbě do Rady bezpečnosti OSN. Vláda ve Vídni hledá miliardové úspory a počítá přitom i s pomocí umělé inteligence. A po dalším tragickém incidentu se znovu rozbíhá debata o tom, proč na alpských pastvinách přibývá vážných střetů mezi lidmi a kravami. To, co dnes hýbe Rakouskem, tak o čem píšou tamní média, shrne zpravodajka Bára Vránová. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
1: Začneme tím nejvýraznějším tématem. Rakousko uspělo ve volbě do Rady bezpečnosti OSN a porazilo přitom Německo. Za jak významný úspěch to ve Vídni považují?
18: Za velmi významný. Der Standard připomíná, že Rakousko získalo místo nestálého člena Rady Evropy, Rady bezpečnosti na roky 2027 a 2028 a uspělo výrazněji, než se čekalo. Získalo 131 hlasů, zatímco Německo jen 104. Překvapivé je to hlavně proto, že Německo patří mezi největší přispěvatele do rozpočtu OSN a dlouhodobě taky usiluje o silnější postavení v této organizaci. Ve Vídni proto tento výsledek prezentují jako důkaz, že se vyplatila několikaletá diplomatická kampaň. Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingerová mluví o tom, že Rakousko bude znovu sedět u stolu, kde se rozhoduje o otázkách míru a bezpečnosti. A právě to je podstatné. Rada bezpečnosti je nejsilnější orgán OSN a pro zemi velikosti Rakouska jde o jednu z nejprestižnějších diplomatických funkcí, které může získat, jak dodává Der Standard.
1: Tak my jsme tady dnes citovali Deutsche Welle, které zase uvádělo, že proti Německu hodně lobovalo Rusko, ale to už je jiná otázka. Já se teď zeptám, jestli řeší nějak rakouský list i otázku tamní neutrality. Před volbou ohledně toho zaznívaly obavy.
18: Ano, i tomu se Der Standard věnuje, jak otázce Německa, tak neutralitě. Nicméně k neutralitě připomíná, že právě členství v Radě bezpečnosti bude pro Rakousko určitým testem této neutrality, protože opoziční krajně pravicová FPE už po volbě prohlásila, že bude vládu pečlivě sledovat a hodnotit každé hlasování. Další věc je, že konflikty v dnešní době, ať už na Ukrajině, na Blízkém východě nebo jinde ve světě, podle Der Standard často staví státy před situace, kdy je těžké zůstat úplně stranou neutrální. Rakouská vláda ale naopak argumentuje, že neutralita neznamená mlčet, ale aktivně podporovat mezinárodní právo a diplomatická řešení.
1: Rakouská vláda mezi tím hledá další úspory v rozpočtu, část z nich mají přinést i nové technologie, včetně umělé inteligence. Jak?
18: Vláda podle deníku Kleinzeitung počítá s tím, že během příštích 14 let odejde do důchodu téměř polovina státních zaměstnanců a nové lidi chce přijmout jen na každé druhé uvolněné místo. Do roku 2030 by tak ve státní správě mělo ubýt asi 2000 pracovních pozic a pomoci mají digitalizace a také umělá inteligence, která podle vlády zefektivní práci úředníků. Opatření se nebude týkat bezpečnostních složek, justice ani školství. Kleinzeitung ale připomíná, že podobné plány na zeštíhlení státní správy zaznívaly v Rakousku v minulosti několikrát, ve skutečnosti ale státní aparát později znovu nabobtnal.
1: No a na závěr téma, které může být užitečné i pro české posluchače, list Kurýr dnes píše o kravách v Alpách. Proč?
18: Protože po dalším smrtelném incidentu v Tyrolsku se v Rakousku znovu rozproudila debata o bezpečnosti turistů na horských pastvinách. Kurýr připomíná, že podobné případy nejsou výjimečné a že za většinou vážných útoků z posledních let stály psy. Krávy, hlavně matky stelaty, je totiž vnímají podobně jako predátory. Kurýr cituje předsedu Sdružení horských farmářů Johana Fesla, který upozorňuje, že mnoho turistů podceňuje, že se na alpských pastvinách pohybuje mezi několika set kilogramovými zvířaty. Připomíná také, že právě teď po vyhnání stát na horské pastviny bývají krávy neklidnější, protože si teprve zvykají. Ten vzkaz farmářů je proto podle deníku Kurýr poměrně jednoduchý. Držet si odstup, zvířata nekrmit a v případě tůr přes pastviny raději nechat psa doma.
1: A také nechat ty krávy si zvykat žvíkat. Tak tolik Bára Vránová, naše zpravodajka na Slovensku a i v Rakousku. Děkujeme, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
2: A já v 7 hodin a 45 minut navážu krátkými hlavními zprávami, které s vámi sledujeme. Sněmovna včera v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat má od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkajících se přístupových rozhovorů. Včera večer to uvedla ukrajinská premiérka Julia Svyridenková. Přístupová jednání dosud blokovalo Maďarsko. A při izraelských náletech na město Gaza bylo dnes nad ránem zabito nejméně 8 lidí a dalších nejméně 15 osob bylo zraněno. S odvoláním na úřady to napsala agentura AFP.
1: Malé modulární reaktory, digitalizace i možné využití umělé inteligence v jaderné energetice. V době příprav na dostavbu nových bloků Dukovan i prvního malého reaktoru v Temelíně se kromě logistiky a personálí dostává do popředí i debata o technologických trendech jaderného sektoru. Tomu je věnovaná i dnešní odborná konference o budoucnosti jaderné energie, kterou pořádá francouzské velvyslanectví. Jak jinak, právě malé modulární reaktory jsou označovány za jednu z největších technologických novinek v oboru a Česko patří mezi země, které se připravují na jejich možné nasazení. Jaké výzvy to přináší pro českou energetiku, to v dnešní analýze probereme s Martinem Ruščákem, generálním ředitelem společnosti UJV Řeš, jednoho z klíčových českých pracovišť zabývajících se jaderným výzkumem a jadernou energetikou. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
1: Tak jaké hlavní technologické trendy dnes formují jadernou energetiku a které z nich považujete za skutečně přelomové a zároveň třeba prakticky využitelné v blízké době?
19: Vy jste to už zmínil. Asi nejzásadnější změnou je zavedení modulárních technologií a modulárních konstrukcí, protože v podstatě řeší jednu z velkých výzev investic do jaderné energetiky a to je doba výstavby. Protože tím, že se zkrátí doba výstavby, tak se významně i sníží investiční náročnost těchto technologií. Takže to je asi to nejpodstatnější. Z dalších samozřejmě jsou věci, které souvisí s prodlužováním životnosti stávajících jaderných zařízení a například taky výrobou vodíků z jaderné energie. A tyto věci v podstatě vedou na nové výzkumy a nové objevy v oblasti materiálů, v oblasti technologií, technologických postupů a taky postupů vlastně hodnocení spolehlivosti a bezpečnosti. Takže je to celý balík věcí, který posouvá ten obor velmi dopředu.
1: No a jak velkou roli dnes hraje využití digitalizace a umělé inteligence v jaderné energetice?
19: Když si představíte elektrárnu, my máme vlastně souvislý tok dat, informací z jejího provozu a využití umělé inteligence je zejména, se nabízí ve zpracování těchto dat pro účely například prediktivní údržby nebo predikce životnosti, efektivního využití pro provoz a tak dále. Takže jde zejména o práci s velkými balíky dat na jedné straně a pak ještě se nabízí ještě další možnost. Zejména třeba s těmi malými modulárními reaktory, tam se uvažuje o výstavbě celých flotil těchto reaktorů. To znamená vlastně identických technologických konstrukcí nebo zařízení, ze kterých pokud máme data, tak můžeme ty predikce ještě významně zlepšit, protože těch dat bude násobně mnoho a dají se využívat zkušenosti mezi jednotlivými členy těch flotil.
1: Tak když jste postavil do popředí ty malé modulární reaktory, tak třeba v přípravě je projekt v Temelíně, mluví se o dalším v Moravskoslezském kraji. Stavět by se mělo začít v roce 2030. Podle části expertů je to ale velmi optimistický odhad, protože design a funkčnost reaktorů zatím nebyly schváleny a ověřeny. Tak v jaké fázi teď jejich vývoj je?
19: No momentálně probíhají práce právě na přípravě pro toto schvalování. Zatím tam nevidíme nějaké vážnější problémy. My třeba v UJV se hodně soustředujeme na to a podporujeme tyto práce v oblasti bezpečnostních analýz, analýz materiálů, kvalifikace komponent. Na to všechno jsme připraveni a jsme v tom proudu, který směřuje k tomu, aby se začalo stavět.
1: No a v jakém časovém horizontu by tedy mohl být první tento modulární reaktor spuštěn?
19: A to není otázka na UJV, řeš.
1: A máte nějaký odhad aspoň?
19: Já si myslím, že ty odhady, které se uvádí ve veřejném prostoru, jsou v podstatě na racionálním základě.
1: No a když tedy mluvíme o modulárních reaktorech, tak jak vlastně malý nebo velký ten reaktor je ve srovnání třeba s těmi známými v Temelíně nebo v Dukovanech?
19: Tady jsme u trochu pojmologie. U toho pojmu malý modulární reaktor je podstatné to slovo modulární, ani ne takto malý. Oni jsou samozřejmě dneska trochu větší, než když byly začátky před nějakými 15-20 lety, kdy jsme i my v Řeži dotáhli do nějakého patentu malý modulární reaktor o výkonu 20 MW. Jo, které zadání znělo, které jsme dali kolegům, že to musí být transportovatelné nákladním a tak dále. Teda. Ale dnes ty reaktory, a ukazuje se to u všech společností, které připravují design těchto reaktorů, tak je snaha ten výkon dostat nahoru z jednoduchého ekonomického důvodu, protože čím je větší výkon, tím klesají teda jednotkové náklady. A dnes se bavíme o stovkách megawatt. U malých modulárních reaktorů, ale opakuju znovu, podstatná je ta modularita.
1: A co jejich náklady třeba na provoz, nakládání s jaderným odpadem, bezpečnost, jak se v těch přípravách počítá s těmito okolnostmi?
19: No tak ty náklady jsou v podstatě standardní jako u jiných jaderných zařízení. Tam není důvod, aby byly vyšší. Naopak, ty nové technologie přináší možnosti, jak ty provozní náklady snižovat. A to, já bych teď se vrátil k té vaší původní otázce, a to zejména využitím digitálních technologií a umělé inteligence při vlastně prediktivních údržbách, plánování odstávek, prodlužování životnosti.
1: No a jaké příležitosti tedy můžou ty malé modulární reaktory, nebo možná ne už tak malé, jak jste říkal, přinést českému průmyslu, výzkumným institucím, vysokým školám?
19: Oni už je přináší. Nedávno zaznělo ve veřejném prostoru, že Škoda jaderné strojírenství je jedním ze dvou dodavatelů jaderného ostrova pro projekt Rolls-Royce, což je neskutečně významné a v podstatě navazuje na obrovskou tradici, kterou plzeňská Škodovka má, protože stavěla vlastně všechny reaktory, které dnes v České republice a na Slovensku teda jsou provozovány. Takže znamená kontinuitu těchto znalostí do dalších generací. A to na sebe navazuje, nabaluje teda další příležitosti v oblasti vzdělávání, přípravy lidí na technické obory, výzkumu samozřejmě. Vytváří se tam spousta příležitostí pracovních míst a to jsem mluvil jenom o té Škodovce, ale teď
1: rozumím.
19: Jsou další
1: bude
19: podniky,
1: asi
19: které do toho můžou vstoupit.
1: Ano, tolik Martin Ruščák, generální ředitel společnosti UJV Řeš. Děkuji, že jste si našel čas. Přeji hezký den.
19: Děkuji a pěkný den všem.
2: Posloucháte Ranní plus. Zhruba za hodinu zveřejní Český statistický úřad předběžné údaje o růstu spotřebitelských cen za květen. V dubnu skončila meziroční inflace na 2,5% a zrychlila tak o 6 desetin procentních bodů oproti březnu. Tehdy byly motorem hlavně zdražující pohonné hmoty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Další detaily probereme s analytikem Raiffeisen Bank Martinem Kronem. Dobré ráno.
20: Hezké ráno, děkuji za pozvání.
2: Jakou vy očekáváte inflaci za květen? Myslíte si, že bude dál zrychlovat?
20: Potom na poklesu inflace na začátku roku v lednu a únoru po 2%, tak nám opravdu inflace v dubnu vystřelila na 2,5%, ale naše prognóza ukazuje, že by inflace už dále nemusela zrychlovat. Konkrétně očekáváme mírný pokles, a to na 2,4%.
2: A co je příčinou? Ty pohonné hmoty vlastně byly velkým faktorem té inflace a myslíte si, že se nezačne to zdražování projevovat i do dalších položek?
20: Ano, tím hlavním proinflačním faktorem aktuálně jsou opravdu ceny pohonných hmot. Podobně jako v předchozím měsíci v dubnu očekáváme jejich meziroční nárůst zhruba o čtvrtinu. Nicméně další faktory, jako jsou ceny potravin nebo ceny regulovaných položek, zatím tu inflaci drží relativně na úzdě. Takže nadále potraviny by nám mohly zhruba stagnovat nebo dokonce dále pokračovat v tom mírném poklesu. Ceny regulovaných položek, kdy mám na mysli především ceny elektrické energie, nám meziročně klesají zhruba o 10% i díky opatření stávající vlády na odpuštění POZE. Takže tohle jsou ty faktory, které zatím drží inflaci stále v tolerančním pásmu České národní banky, které připomenu, že je mezi 1 a 3%.
2: A jsou ještě některé položky, které v posledních měsících výrazně zlevňují a mohly by tu inflaci dál držet na úzdě, jak vy říkáte?
20: Ano, jsou to primárně některé položky z těch cen potravin. Viděli jsme poměrně výrazný pokles například u cen brambor. Zároveň nám přichází letní sezona, takže ta minulá sezona zemědělci hlásili velmi dobré výsledky, takže i ceny ovoce či zeleniny by mohly tlačit tu inflaci o něco níže. Naopak bohužel musím zmínit, že ceny služeb se nám stále drží, respektive tempo jejich zdražování se nám drží okolo 5%. A jak jste vlastně naznačoval v té předchozí otázce, ty ceny pohonných hmot mohou odrážet i vlastně v nějakých takzvaných sekundárních druhotných efektech v těch dalších měsících. To je nějaké riziko, které sledujeme. Zároveň kromě inflace, která bude dnes zveřejněna, také bude zveřejněn odhad za průměrnou mzdu za první kvartál. A tam podle nás zůstane nadále poměrně zvýšená, kdy to tempo očekáváme někde okolo 7% v nominálním vyjádření. A to je jeden z hlavních determinantů vlastně té inflace ve službách, která podle nás zůstane i v těch dalších měsících zvýšená.
2: A když jste mluvil o tom inflačním cíli, který sleduje Česká národní banka, tak s výhledem možného vývoje inflace po zbytek roku očekáváte, že centrální banka bude zvyšovat základní úrokovou sazbu?
20: Centrální banka ve své poslední prognóze je relativně pozitivní, optimistická, kdy očekává, že by se inflace měla nadále pohybovat někde mezi 2 a 3%. My jsme trošičku pesimističtější v tomto ohledu, kdy očekáváme, že ke konci roku by inflace mohla opustit to toleranční pásmo a vzrůst někam mezi 3 a 4%. Nicméně přesto se zatím zdá, že Česká národní banka je poměrně sebevědomá v tom, že dokáže inflaci udržet na nějaké nízké úrovni bez toho, aniž by musela zvyšovat úrokové sazby. Alespoň z té dosavadní komunikace, které slyšíme od centrálních bankéřů.
2: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD, ve svém výhledu dnes předpověděla, že růst světové ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,8% z tempa 3,4% v loni. Co to znamená pro Česko a tedy výhled na další vývoj inflace? To znamená, rozjel se tady v globálním měřítku nějaký vlak zapříčiněný tou situací na Blízkém východě, který bude těžké brzdit?
20: Ano, ta situace na Blízkém východě představuje výrazné riziko nejen pro českou ekonomiku, ale pro celou světovou ekonomiku, kdy vytváří takzvaný stagflační scénář, což říká, že můžeme čelit situaci, kdy náš růst ekonomiky bude o něco nižší, naopak inflační tlaky by se mohly o něco zvyšovat. V případě české ekonomiky očekáváme, že vlastně se musíme spolehat na domácí poptávku, to znamená především na spotřebu domácností, na spotřebu vlády, potenciálně na soukromé investice. Naopak na tu zahraniční poptávku, i tím, že ten výkon zahraničních ekonomik nebude žádný nebude světoborný, tak velmi pravděpodobně ta zahraniční poptávka zůstane utlumená i v Evropě. Právě Evropa je velmi energeticky náročná, to znamená naši hlavní obchodní partneři, především eurozóna či Německo, tak ten jejich růst nebude žádná sláva, bude se držet někde možná pod 1%. A to samozřejmě vzhledem k našímu typu ekonomiky, která je proexportně orientovaná, tak není dobrou zprávou.
2: Takže i kdyby válka na Blízkém východě teoreticky skončila ještě dnes odpoledne, tak ty následky se potáhnou několik měsíců, možná tedy i let?
20: Ano, ty efekty jsou dlouhodobé. My očekáváme, že přestože, jak naznačujete, potenciálně, kdyby se Hormuzský průliv otevřel nyní, válka by skončila mírovým řešením, tak ty ekonomické škody už jsou provedeny v nějaké míře a ta náprava bude trvat minimálně v řádu měsíců. I ano. Z tohoto důvodu očekáváme, že ten růst české ekonomiky letos pomalí někam pod 2%.
2: Tolik Martin Kron, analytik Raiffeisen Bank. Děkujeme.
20: Děkuji a přeji hezký den.
1: Bylo 8 hodin 4. června, tohle je Ranní plus a dobrý poslech čtvrtečního vysílání vám přeji Daniela Vrbová
2: a Tomáš Pavlíček.
16: Český rozhlas plus.
2: O čem budeme dále mluvit? Podaří se Evropě díky novému balíčku dosáhnout nezávislosti na americkém a čínském technologickém sektoru?
1: Jaké pojistky proti politickému vlivu na vysoké školy hodlá nabídnout nový vysokoškolský zákon?
2: A jak se do německé aukce dostal uměle vybudovaný ostrov z dob NDR?
1: Teď si poslechněte zprávy v podání Martina Matějky.
15: Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Barta, nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chominové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat.
0: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně prodiskutovány ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. Množí se nám obavy, že vlastně zaměstnanci nebudou chtít přecházet, nesouhlasí s tou změnou, protože bude to mít dopad na výkon jejich agendy.
15: Barta řekla, že obavy odborů respektuje, ale nejsou podle ní na místě. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
21: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
22: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
21: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
23: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
21: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
15: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem a kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
24: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
15: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svěridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Peter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině.
16: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. A ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se má zapojit i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektorům má představit další postup přípravy legislativního návrhu. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky proti případným problémům a politizaci českých univerzit. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Mezi tématy, o kterých chtějí zástupci ministerstva školství na zasedání České konference rektorů hovořit, jsou například příprava nového vysokoškolského zákona, do které jsou zástupci České konference rektorů, ale i rady vysokých škol aktivně zapojeni, a dále výsledky hodnocení vysokých škol nebo rozpočet na vědu, výzkum a inovace.
15: Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří, počítá třeba se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je také podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblastí jižně od řeky Litány. Tel Aviv a Bejrut se na příměří původně dohodli už v dubnu. Izraelská armáda ale dál pokračovala v invazi. Obě strany se navzájem obvinovaly porušování klidu zbraní. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce jí mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují, vždy ale musí s řidičem.
4: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
6: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
4: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu, pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
7: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího. Řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
4: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské

0: vědeckého výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
1: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
0: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 velmi pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kvůli svátkům v Německu je mimořádně silný provoz a kolona kamionů stojí už od Velkého Meziříčí z kilometru 145 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin. Pro osobní je zdržení asi 40 minut, stojí to od Ostrovačice z kilometru 175. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem na 24. kilometru je tam nehoda dvou osobních aut. Kolona je asi 3 kilometry a zdržení 15 minut. A na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 9. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu asi na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
4: A teď máme 8 hodin 8 minut 8 vteřin. Brusel se rozhodl skoncovat se závislostí na amerických a čínských technologických firmách. Evropská komise představila balíček technologické suverenity, který má postupně strojnásobit kapacitu evropských cloudových služeb, zaměřuje se na posílení výroby polovodičů otevřeného digitálního systému na kontinentu a také podporuje digitalizaci a umělou inteligenci v energetice. Cloudové služby jsou totiž životadárnou silou internetu a pohání všechno od e-mailů, které posíláme a videí, která streamujeme, až po zpracování průmyslových dat a vládní komunikaci. Naším hostem je předseda odborné sekce Hospodářské komory pro AI a také ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzo. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co z toho balíku pro technologickou suverenitu považujete z pohledu firem za nejdůležitější?
5: Myslím si, že to je jednoznačně rozvoj té infrastruktury a navýšení kapacity evropských datových center, protože jak dobře zaznělo, tak my se bez toho výkonu nepohneme dál a ta datová centra jsou vlastně takové továrny budoucnosti. Velmi zajímavou částí toho balíku je i propojení umělé inteligence a energetiky. My potřebujeme prostě inteligentnější energetickou síť, lepší propojení těch datových center s energetikou a využití umělé inteligence právě pro řízení energetiky.
4: To znamená, že souhlasíte s tím, co říká třeba Evropská komisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Heni Virkkunenová, že tou hlavní překážkou momentálně pro evropské firmy je nedostatek přístupu k výpočetní kapacitě pro trénování umělé inteligence?
5: Myslím si, že to je jednoznačně problém pro ty větší společnosti, které si chtějí vyvíjet své vlastní AI modely, ale tou překážkou je pochopitelně nějaká regulace, legislativa, což je ostatně jedno z témat, které Evropská komise také velmi aktivně řeší.
4: A myslíte si, že je realistické do několika let strojnásobit kapacitu cloudových služeb?
5: Je to poměrně ambiciózní, nicméně my se bez toho nepohneme dál a celým tímhle balíkem tak vlastně Evropa říká tak trošku mezi řádky, že nám ten vlak začal ujíždět a že potřebujeme doopravdy masivně investovat právě do své vlastní infrastruktury a nějaké nezávislosti. Tak věřím, že to bude pro Evropskou komisi dostatečnou prioritou a že se to doopravdy stane.
4: No a jak by mohl balíček pomoct tedy českým firmám k růstu, případně další expanzi v oblasti technologií?
5: Je tam celá řada věcí. Tam kromě té infrastruktury a právě dostupnosti toho výpočetního výkonu, tak jedna z částí toho balíčku hovoří také o podpoře evropských open source projektů. Právě v oblastech, jako je cloud, kyberbezpečnost, nějaké internetové technologie, což by pro firmy mohlo zmírnit závislost na velkých amerických platformách, nabídnout více evropských alternativ a potenciálně i zlevnit vývoj nějakých vlastních AI řešení. Tohle je taky ta část toho balíčku, která stojí za pozornost z pohledu toho soukromého sektoru.
4: No ale když se podíváme třeba na vývoj umělé inteligence, tak třeba o tom francouzském modelu Mistral AI jsem toho mnoho neslyšel. Podle lidí z tohoto sektora, vy jste to teď

0: potvrdil prostě Evropě v tomhle směru ujel vlak. Čili vidíte někde prostor pro rozvoj AI evropských firm, včetně těch českých, dejme tomu, já nevím, v aplikacích AI do praxe nebo v něčem podobném?
1: Identifikoval jste to velmi dobře. My víme, že například v těch velkých jazykových modelech zkrátka nedokážeme konkurovat, ale právě aplikovaná umělá inteligence nebo fyzická umělá inteligence, propojení právě AI technologií s průmyslem, s robotikou, ve které máme velmi silné základy, tak je naší nadějí na to v některých disciplínách excelovat. Velmi zajímavé je také propojení umělé inteligence se zdravotnictvím, kde si myslím, že má Evropa poměrně dobrou výchozí pozici ve srovnání třeba s USA, takže musíme se soustředit na ty naše silné stránky.
0: Podnikatelé dlouhodobě kritizují evropskou regulaci, ale komisařka Virkunenová ujišťuje, že komise nařízení o AI zjednodušila, nechce prý, aby jako vysoce rizikové bylo označeno příliš mnoho oblastí, a začátkem května také přišla s balíčkem pro snížení administrativní zátěže, aspoň pro průmyslové aplikace AI. Je to zjednodušení dostatečné?
1: Já bych ho nazval zatím pouze takovou kosmetickou úpravou. Dobrou zprávou je, že se některé ty termíny právě pro vysokorizikové systémy posunuly z letošního léta na prosinec příštího roku. Tím firmy dostaly jednoznačně více prostoru se na tu regulaci připravit, ale zároveň to zjednodušení není zatím z mého pohledu dostatečné. Stále je tam souběh nějaké sektorové regulace s regulací umělé inteligence a poměrně velká dávka nějaké byrokracie a administrativy. Takže zatím jsou to pouze kosmetické úpravy.
0: No a není největší problém ne vymyslet něco zajímavého, možná i převratného, ale ve financování, protože většina evropských startupů se po prvním růstu přesouvá do Spojených států, kde mají jednodušší přístup ke kapitálu i vlastně k flexibilnějším pravidlům.
1: Je to výsledek celé řady věcí, ať už je to fragmentace toho evropského trhu a nejednotný kapitálový trh, nebo právě velká dávka regulace. I na to Evropa podle mě aktuálně myslí, ať už je to nějaký 28. režim nebo nějaké další legislativní úpravy. Uvidíme, jak rychle se to propíše do ekonomiky, ale stále z pohledu startupů si myslím, máme dost domácích úkolů. Dobrou zprávou je, že Česká republika jde tomu naproti a aktuálně projednává třeba startupový zákon, který by právě nové projekty, nové mladé firmy měl udržet v té naší zemi a ne je okamžitě katapultovat někam třeba do USA.
0: Tak tolik předseda odborné sekce Hospodářské komory pro AI a také ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji.
0: A poslouchal ho i novinář Petr Koupský z deníku N, odborník na informační technologie, spoluautor pořadu Online Plus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak na vás působí ten balíček jako celek? Myslíte si, že může být účinnou odpovědí na konkurenci ze Spojených států a Číny?
2: Tak otázka je, co přesně znamená slovo účinnou. Rozhodně je to věc, která nějakým způsobem Evropu trochu posune. Že bychom se ale dostali v digitálních technologiích jakýmkoliv podobným opatřením, to není kritika toho konkrétního balíčku, na stejnou úroveň, jako je Amerika a Čína, to se mi zdá naprosto nereálné v dohledné době.
0: No ale nejsou důležité i ty bezpečnostní otázky, o kterých mluví Evropská unie? Je, tedy nedává smysl to, co říká eurokomisařka Virkunenová, že když AI rozhoduje o tom, kdo dostane bankovní úvěr nebo práci, když řídí nemocniční systém nebo dopravu, tak takové systémy musí být před vstupem na trh otestované a musí si Evropa v tomhle směru chránit svoje citlivé oblasti života?
2: Ano, to je bez pochyby pravda. My tu otázku stavíme od začátku tak, že chceme tu Ameriku a Čínu v každém případě dohnat. A méně často si klademe otázku, jestli je to správné místo, správný směr, kterým se vydali. Jestli by se nemělo jít někam docela jinam, nebo aspoň trochu jinam. Bezpečnost těchto systémů je naprosto klíčová a vrát se do nich po hlavě nemusí být úplně dobrý nápad. Druhá věc ale je, že ty systémy tak jako tak vznikají mimo Evropu, tudíž schopnost Evropy regulovat je, vymezit se vůči nim bezpečnostně, vždycky zůstane tak velká, jak velký je politický vliv Evropy ve světě, a ne větší.
0: No, komise sází mimo jiné i na posílení digitální autonomie prostřednictvím open source, zvláště iniciativ, jako je Open Internet Stack, také to krátce zmínil Lukáš Benzl. O co jde a je to nosná myšlenka?
2: tuhle chvíli je nejenom Evropa, ale celý svět závislý na amerických základních technologiích cloudových služeb. Začíná to takovými věcmi, jako je hledání na Google, hostování velkých jazykových modelů a cokoliv. Prostě všechno, co na počítači použijete, ať jste jednotlivec nebo firma, tak nějakým způsobem bydlí ve Spojených státech. To je ta závislost infrastrukturní a snížit ji, o tom se moc nepřemýšlelo, dokud byla Evropa a Amerika nejlepší kamarádi, v tuhle chvíli nejsou a tenhle problém velice ostře vyvstává, jenomže on vznikl desítkami let vývoje a zlomit to přes koleno rychle, to je velice obtížně řešitelný úkol. Je dobře, že se o tom uvažuje, je dobře, že ten problém je jasně pojmenovaný, formulovaný, ale vyřešit ho z technologických, finančních, jakýchkoliv jiných důvodů bude trvat dlouho, pokud se to vůbec povede.
0: Ano a open source, tedy ten open internet stack, jak si to představit?
2: To jsou takové softwarové technologie, které nejsou majetkem žádné konkrétní firmy. Markantním příkladem je třeba operační systém Linux, který je původem evropský a na kterém běží valná část současného internetu. A to je jenom operační systém serverů a koncových stanic. Kdyby se podařilo tenhle princip rozšířit na velkou část nebo na všechno fungování digitálních služeb, které používáme, potom by to bylo to, o čem se mluví jako open source stacku. Ale jak říkám, k tomu je nesmírně dlouhá cesta.
0: No a co to propojení AI a energetiky? Protože my víme, že umělá inteligence potřebuje velký přísun energie, ale jakým způsobem by třeba mohla ten systém zefektivnit?
2: Dvě cesty. Jednak budovat takové energetické zdroje, které nejsou zátěží pro životní prostředí. V tomhle směru určitě Evropa dělá hodně, asi víc než kterýkoliv jiný kontinent. Druhá cesta je snižovat, měnit prostě tu umělou inteligenci, aby měla spotřebu nižší. Vymýšlet takové algoritmy, které nejsou tak výpočetně náročné. I v tomhle směru se hodně dělá, a nejenom v Evropě, po celém světě, protože ta energetická náročnost je obrovský a stále rostoucí problém.
0: No a nakolik může pomoct evropským firmám, pokud bude víc investic směřovat do čipů?
2: Bylo by to určitě řešení součásti toho problému, nebo spíš toho klubka problému, o kterém tady mluvíme. Když se bude investovat do čipů, když se část výroby čipů přesune zpátky do Evropy, kde kdysi bývala, ale dávno už není, tak opět tím omezíme svou závislost na jiných částech světa. Tohle podle mě je představitelná strategie, ale zase není to něco, co nastane příští rok.
0: Tak tolik Petr Koupský z Deníku N, odborník na informační technologie, spoluautor pořadu Online Plus. Děkuji, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Posloucháte Ranní Plus a hodiny pomalu tíkají k 8 hodině a 20. minutě. Koupit si ostrov v přepočtu ani ne za milion korun, ale bez možnosti předtím se na něj podívat, protože je v dezolátním stavu. To je příležitost, která se dnes skýtá zájemcům v dražbě v německém Hamburku. Kmání je umělý ostrov v Baltském moři, který dřív sloužil východoněmeckému námořnictvu. Víc už ví náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Co je to za ostrov, který se v Německu prodává?
4: Říká se mu Ostrofilm, ale třeba v Google Maps ho pod tímhle jménem nenajdeme. Řekl bych, že je to jenom neoficiální název daný tím, že ten ostrov leží východně od ostrova Film, proto Ostrofilm, ale jinak je to někdejší demagnetizační stanice námořnictva ozbrojených sil Německé demokratické republiky.
3: Tak, co je to ta demagnetizační stanice, bych ráda věděla na začátek.
4: Je to vlastně způsob, jak zbavovat lodě, dá se říct, magnetického podpisu a tím je ochraňovat před magnetickými minami. Je to tak, že každou loď, jakožto masu, velkou masu oceli, přirozeně obklopuje slabé magnetické pole a u té stanice, u toho ostrova, o kterém mluvíme, byly pod mořem na dně kabelové smyčky a speciální cívky, které to magnetické pole dokázaly změřit, vyrobit pole opačné a tím ho do velké míry neutralizovat. Takže loď byla takzvaně odmagnetizována a tím i méně zranitelná. Tu stanici vybudovali v 50. letech a potom byla skoro do konce studené války v provozu.
3: A Ostrofilm je tedy ostrov nebo vojenská stanice, nebo jaká je přesná definice?
4: Vlastně od každého je to něco, je to umělý ostrov, asi kilometr od východního pobřeží Rujány je do dna zapíchnutých několik set dřevěných pilotů, hloubka je tam kolem 10 metrů, no a na těch dřevěných sloupech je vlastně vystavená platforma o rozloze asi 250 metrů čtverečních. Na fotkách je vidět, že na ní jsou na sebe nalepené asi dvě budovy. Jedna je taková dvoupatrová, rozdělená na víc místností, jak kdyby to mohl být někdy dřív třeba jaký kancelářský prostor, a druhá je větší, taková jakoby stodola.
3: Ty jsi zmínil fotky, ale realitní kancelář v Roztoku píše, že kvůli stavu si nelze objekt před dražbou fyzicky prohlédnout, takže jsou k dispozici jenom ty fotky, které ukazují, jak to tam vypadá.
4: A z nich vidíme, že ty budovy jsou rozpadlé v dezolátním stavu. Po sjednocení Německa byl pokus vytvořit na té platformě nějaký umělecký projekt. Taky to snad byly snahy využívat to jako prázdninové bydlení, ale nic z toho nevyšlo. A v Německu se o tom píše jako o typickém lost place, tedy opuštěném chátrajícím místě. Ty pilíře obrůstají chaluhami a řasami a platforma sama slouží vlastně teď už jenom jako hnízdiště kormoránů.
3: A proč by to měla být nabídka, která se neodmítá? Co by s tím umělým ostrovem mohl potenciální nový vlastník udělat?
4: Ty pořadatelé té dražby z aukční síně mluví o tom, že už se někteří zájemci snad i objevili a nějaké nápady mají, že by se tam mohli pořádat svatby, být tam takový bar anebo třeba kasino, ale teprve se dnes, mělo by to být dopoledne, uvidí, jestli to někdo koupí. Ta pořizovací cena s vyvolávací hodnotou ani ne milion korun není vysoká, ale myslím, že všem je jasné, že to jsou jenom vyloženě počáteční náklady a že jakákoliv další rekonstrukce nebo i demolice by byla nesmírně drahá tím, že to je na moři. A to taky většinou bývá důvod, proč podobné projekty, vlastně není to poprvé, co se podobný objekt draží, tak co podobné projekty ztroskotávají.
3: No ale já myslím, že lákadlem by mohlo být, když si člověk chce vzít svého vyvoleného nebo svoji vyvolenou, ke kterému ho něco přitahuje, tak se potom vzít na demagnetizační stanici. To by byl opravdu zajímavý paradox. Naším hostem byl berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Tomáš Havlín. Děkujeme.
4: Díky, hezký den.
0: No to, co by bylo s jejich vzájemnou přitažlivostí, kdyby byly v demagnetizační stanici, no to nevím. No ale žádný ostrov nebo žádný člověk není ostrov sám pro sebe, ani my tady ve studiu, takže si řekneme, co se děje všude ve světě i doma, jenom v krátkosti. Členské státy schválily zahájení jednání s Ukrajinou, s Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Dosud tyto rozhovory blokovalo Maďarsko. Při izraelských náletech na město Gaza bylo dnes zabito nejméně 8 lidí a dalších nejméně 15 osob bylo zraněno. A sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun a také narovnání podnikatelského prostředí.
3: Rektoři dnes budou jednat o připravované reformě vysokých škol a chystaném vysokoškolském zákonu. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol a v posledních týdnech vyvolává mezi akademiky živou debatu. Na odpolední zasedání České konference rektorů dorazí také ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a podrobnosti k jednání už přidá Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: S kým dalším se dnes rektoři sejdou?
5: Na jednání s rektory má dorazit i předseda rady vysokých škol Tomáš Kašparovský a s ministrem přijde vrchní ředitelka sekce vysokého školství Dana Bilíková. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
6: Mezi tématy, o kterých chtějí zástupci ministerstva školství na zasedání České konference rektorů hovořit, jsou například příprava nového vysokoškolského zákona, do které jsou zástupci České konference rektorů, ale i rady vysokých škol aktivně zapojeni, a dále výsledky hodnocení vysokých škol nebo rozpočet na vědu, výzkum a inovace.
5: Rada vysokých škol před 2 týdny Plagův návrh na změnu systému řízení vysokých škol odmítla. Vadí hlavně zavedení nové univerzitní rady, která by podle nich mohla ohrozit autonomii škol.
3: A jaký je postoj České konference rektorů?
5: Ta je opatrnější, její předseda a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil uznává, že změny jsou potřeba, ale příprava je v začátcích, takže si chce počkat na další informace od ministerstva. Nicméně se podle něj dá očekávat bohatá diskuze.
3: O čem tady chtějí rektoři s ministrem jednat?
5: Podle předsedy rady Milana Pospíšila má ministr Robert Plaga představit další postup přípravy návrhu nového zákona. V minulých dnech skončila jednání v jednotlivých pracovních skupinách. Rektory tak zajímá, k čemu došli a jak se s jejich závěry naloží dál.
7: Otázky, které se dají očekávat od rektorů, to znamená hlavně nastavení pojistek, když něco nebude v tom novém systému fungovat, tak, aby se předešlo nějakým nepředvídatelným situacím, které by pak třeba soudně se museli řešit a tak dál.
3: A co si mají vzít vysoké školy a jejich rektoři z toho hodnocení kvality univerzit? To taky zmiňoval mluvčí ministerstva, že na něj dojde.
5: Diskutovat budou o tom, co z něj vyplývá a jak s novými poznatky pracovat tak, aby se české univerzity dál rozvíjely a zlepšovaly. Souvisí s tím také způsob, jakým budou vysokým školám na základě tohoto hodnocení rozdělovány finanční příspěvky a rektoři se zároveň začnou zabývat připomínkami a náměty k samotnému systému hodnocení vědy a výzkumu v Česku. Protože podle nich taky má své mezery. A tak chtějí přispět k jeho dalšímu zlepšení a zpřesnění.
3: Uzavírá Krištof Jiřík a my se k tématu ještě vrátíme hned po 9:30, kdy se zkusíme spojit přímo s ministrem školství Robertem Plagou za hnutím ANO. Proto děkuji kolegovi Jiříkovi.
5: Díky, hezký den.
8: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
9: Říká bývalý šéf pražské modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme 2 obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 17:00 a v neděli 13:30.
10: Radiokniha. Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka Anne Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
11: Radiokniha dnes 30 minut před půlnocí na Plusu.
0: A co vás čeká na těchto vlnách po 9:30? Skoro 4,5 milionu uprchlíků z Ukrajiny požívá dočasnou ochranu Evropské unie, kde tak mohou bez složitého papírování žít a pracovat. 27 nyní uvažuje, zda ze systému do budoucna nevyloučit Ukrajince, kterých se týká branná povinnost.
3: A klíšťata umí víc, než si vědci mysleli, jakou jejich schopnost nově objevili.
0: No a skoro 40% zaměstnanců už nějakým způsobem při práci využívá umělou inteligenci, aspoň podle průzkumu, který vám představíme také až po těch zprávách, které přicházejí.
3: A to v 9:30 s Martinem Matějkou.
11: Český rozhlas Plus.
12: Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně 1 člověka, 4 další zranil. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadů zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v Kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Íránem přitom válčí už přes 3 měsíce. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra a budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchajících před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česku zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Odbory z úřadu vlády právě teď jednají s vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odboráři totiž protestují proti převodu některých agent pod vybraná ministerstva. Obávají se narušení funkčnosti systému. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přesun systém naopak vylepší. Změna se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. V německém Hamburku se bude dnes dražit umělý ostrov Ostrofilm. Leží jihovýchodně od ostrova Rujána v Baltském moři. Ostrofilm sloužil za komunismu jako stanice pro východoněmecké námořnictvo. Podle týdeníku Spiegel byl postavený v roce 1954 na přibližně 600 dřevěných pilotech. Vyvolávací cena je 39 000 eur, v přepočtu téměř 950 000 korun. Dálnici D1 velmi pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy a kvůli svátkům v Německu je mimořádně silný provoz a kolona kamionů stojí už od Velkého Meziříčí z kilometru 145 a to až do Brna do omezení na kilometru 196 a pro nákladní auta je zdržení na několik hodin a pro osobní je zdržení asi 40 minut, stojí to od Ostrovačic z kilometru 175. Plná je na D1 i příjezd do Brna z Vyškova, od Rusínova z kilometru 213 až do Brna asi na 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem na 24. kilometru nehoda 2 osobních aut. Kolona je asi 3 kilometry a zdržení 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Posloucháte Ranní plus.
3: V 8 hodin a 33 minut dobrý poslech vám i nadále přejí Tomáš Pavlíček a Daniela Vrbová. Česká konference rektorů se dnes schází na plenární schůzi a jako jeden z hlavních bodů chce probrat vznikající nový vysokoškolský zákon. Přípravu věcného záměru k němu oznámil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Záměr by chtěl mít hotový ještě letos. Cílem je reformovat řízení zdejších vysokých škol, rozšířit nové způsoby jejich financování nebo otevřít akademické prostředí pedagogům ze zahraničí. Nesouhlasnou reakci ale vyvolaly zamýšlené univerzitní rady. Další organizace, Rada vysokých škol, se obává, že by mohly vést k likvidaci akademické samosprávy a vystavili by vysoké školy politickému tlaku. A naším hostem je teď Robert Plaga, ministr školství. Vítejte.
14: Dobré ráno.
3: Vy byste se měl dnešního zasedání České konference rektorů také zúčastnit a prezentovat dosavadní výsledky pracovních skupin. Bude to tedy jen prezentace nebo příležitost i pro rektory, aby vznášeli připomínky?
14: Každá zkouška je i možnost samozřejmě komentovat ten stav těch prací, takže i ta dnešní nebude výjimkou. Každopádně v současné chvíli proběhly ty fokusní skupiny, kde jsou zastoupeni rektoři, respektive Česká konference rektorů, Rada vysokých škol i další aktéři. To znamená, chci seznámit rektory s tím postupem těch prací podle toho harmonogramu, o kterém jste mluvila, protože podotknu, u tohoto zákona nejdeme žádnou rychlou cestou, jdeme přes věcný záměr, to znamená, je letošní rok na tu diskuzi o tom, o těch směrech, hlavních principech a paragrafové znění se bude vypracovat až příští rok.
3: Nicméně, jak zásadně se ještě ten věcný záměr může proměňovat?
14: Já si myslím, že v těch hlavních principech jsme byli schopni na těch fokusních skupinách obhájit, že ty výhrady Rady vysokých škol třeba k těm univerzitním radám jsou liché. To znamená, já mohu skutečně garantovat to, že ten model, který jsme vybrali z těch zahraničních, respektive nekopírovali jsme zahraniční ale dávali jsme tam i brzdy a pojistky právě proti tomu, aby tam nemohla být i svévolně velká vůle ministerstva, zároveň, aby nebyl extrémně velký vliv případně těch lidí zvenku, z těch stakeholderů z průmyslu nebo zaměstnanecké sféry. Takže v těch principech byl bych rád, kdyby se to neměnilo. Samozřejmě, že v těch technických věcech, nominačních kritériích, tam ten prostor je, proto tu diskuzi vedeme.
3: Já jenom připomenu, že podle dostupných informací by ty univerzitní rady měly být 9členné, z toho 2/3 členů by měly pocházet z externího prostředí, například z praxe. Jaké pojistky proti politizaci v tom zákoně budou? Bude to zákaz třeba aktivního členství v politických stranách?
14: Já to ještě otočím a zpřesním tu informaci. 1/3 té rady by měl jmenovat akademický senát, 1/3 té rady, ta by měla být externí a tu zbývající 1/3 bude volit to obsazení té rady, to znamená ty 2 navolené 1/3. Takže není úplně jisté, že to mohou to být až 2/3 z externích členů, ale samozřejmě bude záležet na těch navolených členech, kteří tam budou paritně zastoupeni, jak z akademického senátu, tak z toho externího prostředí. A ta pojistka v těch zahraničních modelech častokrát může minister školství tu 1/3 najmenovat přímo. Já jsem z těch variant vybral tu, která naprosto brání přímé politizaci, to znamená, že jasná kritéria, minister školství pouze jmenuje ty kandidáty, kteří jsou vybrani výběrovou komisí a musí splňovat přesně naplněná kritéria. Podotýkám, že v současném systému správních rad v nich zasedají i politici, a to znamená ten současný model, i když ta správní rada má jinou roli, než by měla mít ta univerzitní, tak to zastoupení politiku tam v této době máme. To znamená, ten model naopak odpolitizovává i tento prvek v tom systému.
3: A ti členové univerzitních rad tedy budou zaměstnanci té univerzity, nebo si je právě máme představit víc v tom směru jako správní radu?
14: Víc v tom směru jako správní radu s tím, že vlastně smyslem toho zákona v té části, která míří k flexibilnímu řízení těch univerzit, tak ten smysl je rozdělit jasně role a zodpovědnosti. To je ten současný nedostatek toho našeho systému. Já tomu říkám kolektivní nezodpovědnost a to jasné rozdělení toho, že ti jsou zodpovědní za jmenování rektora, na to, že rektor s danými kompetencemi pak samozřejmě má své kompetence i k děkanům, tak to je ten systém, který jsme teďka představili, ten základní princip. A akademické senáty, respektive Rada vysokých škol, se vlastně mílí hned s tom prvním, v té své první, řekl bych, až hysterické reakci, protože jí jako akademickému senátu, tomuto orgánu zůstává ta kompetence a v případě, že by ta univerzitní rada rozhodla nějak nevhodně, což se klidně může stát, tak ta pojistka, která tam je, že kvalifikovanou většinou akademický senát může to rozhodnutí revokovat. Ne prostou většinou, ale kvalifikovanou. Tak to zatím přemýšlíme o těch brzdách a protiváhách, které jasně brání přímému politickému vlivu nebo zneužití univerzit ze strany nějakých stakeholderů.
3: Samozřejmě vyjádření Rady vysokých škol připojíme v našem vysílání také. Já se chci ještě zeptat na jeden bod, který je vlastně celkem schvalován napříč akademickou obcí, této kontraktové financování. Kdyby stát měl poskytovat školám závazný víceletý finanční rámec, výměnu za závazky, například navýšené počty studentů určitých oborů, mluví se například o dětských psycholozích, učitelích nebo jiných nedostatkových profesích. Nebude tohle ale výhodné jenom pro některé školy a pro jiné to naopak může být finančně diskriminační?
14: Nemluvil bych o finanční diskriminaci, protože podívejte se na ten stávající systém. Stát je zodpovědný za to, že to hospodářství a celá společnost se nějakým způsobem vyvíjí a ten nástroj, jak vlastně si objednávat tu celospolečenskou objednávku, ty potřebné profese u těch univerzit, tak chybí. Já když jsem v roce 2018 se dohodl s Adamem Vojtěchem na navýšení počtu všeobecných lékařů, tak abychom to mohli univerzitám tímto způsobem udělat, museli jsme schvalovat vládní program a objednávat si to přes vládní program a první absolventi z toho systému nastoupili do praxe až v roce 2025. Pokud chceme, a myslím si, že chceme, aby vysoké školy produkovaly nejen to, co samozřejmě potřebuje ekonomika, ale aby jsme tady měli pokryty ty profese, tak je nutné mít nějaký nástroj. Kontraktové financování není jenom o počtu studentů, ale i nějakých výkonových ukazatelích třeba ve vědě výzkumu nebo právě ve spolupráci s praxí. To znamená, je to nástroj, jak motivovat ty univerzity a diskriminační to rozhodně z mého pohledu není, protože kontraktové financování nikdy nebude pokrývat celou částku, která na vysoké školy půjde, ale je smysluplné, protože nejenom, že společnost má zodpovědnost vůči vysokým školám, to já budu vždycky bránit, ale zároveň, a je to povinností ministra podle mého názoru, vyžadovat, aby ty vysoké školy také tady byly pro společnost.
3: A zákon také mluví o otevření zdejšího vysokoškolského prostředí pro zahraniční odborníky nebo pro české vědce vracející se ze zahraničí. Jak ale víme, důvodem jejich slabšího zájmu jsou hlavně platové podmínky, respektive zdlouhavé vízové procesy. Dokáže tohle ten zákon vyřešit?
14: Co se týká samozřejmě nějaké prostupnosti a bezpečnostní politiky státu, tak ne, ale ten základní princip, o kterém je ten zákon, tak je vlastně funkční model ve všech těch vyspělých, ale evropských, ale i anglosaských zemích, kdy ta profesorská místa jsou takzvaná funkční. To znamená, že o ně probíhá, o ta úplně exkluzivní místa, neříkám o všechna místa zaměstnanců, ale o tato místa, probíhá nějaký souboj, jsou tam jasně dané podmínky výkonové. To znamená, že to motivuje všechny ty pracovníky, aby na sobě pracovali, zatímco ve stávajícím systému se někdy i stává to, že jakmile získají profesorský titul, tak to berou jako definitivu a už tomu systému nic nevracejí. To znamená, základní princip není o tom dostat sem víc zahraničních pracovníků, zahraničních profesorů, ale ten princip je rozhýbat ten český rybníček a vlastně nastavit jasná kritéria i pro naše vědce. To je možná víc chtěná varianta, ale samozřejmě tím, že tak bude toto konkurenční prostředí, tak ty výzvy by měly být otevřené a přilákat zahraniční vědce.
3: Jestli jsem dobře pochopila vaše slova, tak vy počítáte se standardním legislativním procesem, takže od kdy by ten zákon mohl platit?
14: Já si myslím, že jsem tady zmínil, že to je možná standardní, ale on je v dnešní i minulém volebním období zatím nestandardní přes věcný návrh zákona, kde je opravdu velký prostor pro to si vyjasnit ty principy a odstranit i některé ty obavy, které v tom systému jsou. Tak já bych byl velmi rád, aby v letošním roce jsme šli přes ten věcný návrh, to znamená, to ještě není paragrafové znění, je tady spoustu možností pro diskuzi a v dalším roce bych rád, aby paragrafové znění prošlo a postupně by ten návrh nebo ten zákon nabíhal od roku 28, ale podotýkám postupně, protože to není žádná revoluční změna, že by od druhého dne, co bude zákon účinný, že by všichni končili a nastavoval se nový systém. Bude to postupné, ano, a byl bych rád, rozumím, od roku 28.
3: Říká ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
14: Díky a krásný den.
0: Časomíra tady ve studiu ukazuje 3 minuty před, vlastně už 2 minuty před 8:45. Měla by Evropská unie v budoucnu dál poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům, kterých se týká branná povinnost. O tom dnes budou jednat ministři vnitra států 27 na společném zasedání v Lucemburku. Podle současných pravidel mohou všichni ukrajinští uprchlíci legálně žít a pracovat v celé Evropské unii, aniž by museli procházet národními azylovými systémy. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den, Zdeňko.
15: Dobré ráno.
0: Proč členské státy uvažují o vyloučení Ukrajinců v branné povinnosti z té dočasné ochrany?
15: Státy podle informací od diplomatů na pracovní úrovni zvažují různé scénáře, jak by mohla ta dočasná ochrana vypadat v budoucnu po jejím případném prodloužení příští rok. No a některé země podle serveru Euractiv vyjadřují obavy, že mezi lidmi s dočasnou ochranou roste počet Ukrajinců, mužů ve věku branné povinnosti. Připomínám, že všeobecná branná povinnost se na Ukrajině týká pouze mužů. Některé země proto argumentují, že by měly být tito muži do budoucna z dočasné ochrany vyřazeni i v zájmu Ukrajiny, která 5. rok po začátku války čelí nedostatku pracovních sil a problémům s náborem.
0: A můžeš připomenout, jak je ta dočasná ochrana Ukrajinců nastavena v současnosti a dokdy platí?
15: Ano, ona byla spuštěna už v roce 2022, kdy tedy válka vypukla a několikrát byla od té doby prodloužena. A na základě tohoto systému mohou tedy Ukrajinci v kterékoliv zemi Evropské unie bez dalšího papírování bydlet, pracovat, využívat lékařskou péči a školský systém. To možné vyřazení mužů z brannou povinností je debata poměrně do budoucna, protože aktuálně ta dočasná ochrana platí do března příštího roku. A případné vyloučení tedy lidí z brannou povinností by se týkalo až toho následujícího období při dalším prodloužení systému. Nicméně otázka je, jestli se ten systém vůbec bude ještě prodlužovat, protože zatím není jasné, jestli Evropská komise navrhne jeho další prodloužení.
0: A kolik uprchlíků z Ukrajiny vlastně v tom systému dočasné ochrany je?
15: Podle dat z konce března mělo v Evropské unii status dočasné ochrany skoro 4,5 milionu uprchlíků z Ukrajiny. Nejvíce jich bylo v Německu, Polsku a Česku. A z celkového počtu tvoří 43% lidí s tou dočasnou ochranou dospělé ženy, 30% nezletilí a necelých 27% dospělí muži.
0: A ještě k jednomu tématu, které se týká Ukrajiny. Státy 27 dali v noci na dnešek souhlas s prvním krokem přístupových jednání s Kyjevem. Co tu situaci odblokovalo?
15: Je to tak, že s každým dalším krokem v přístupových rozhovorech musí souhlasit jednomyslně všechny členské státy. A tu situaci dlouho blokovalo Maďarsko, respektive minulá vláda Viktora Orbána. Ale ani nový premiér Petr Maďar po svém nástupu nebyl připravený ta jednání okamžitě odblokovat. Nejprve požadoval vyřešení otázky maďarské menšiny na Ukrajině. No a to se konečně podařilo včera ve středu. Maďar na sociálních sítích oznámil, že Budapešť dosáhla komplexní dohody s Kyjevem o rozšíření jazykových, vzdělávacích, kulturních a politických práv 100 000 maďarské menšiny žijící na Ukrajině. No a následně v noci na dnešek tedy dali státy Evropské unie souhlas se zahájením jednání o první kapitole v rámci těch přístupových rozhovorů s Ukrajinou a také s Moldavskem. Ukrajina je tak tedy o krok blíž vstupu do Evropské unie, jak uvedla na sociálních sítích premiérka Julia Sviridenková. Ovšem, toto je pouze první krok a ta cesta bude ještě dlouhá.
0: Tak tolik bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Děkuji, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
3: A jaké hlavní zprávy dnes sledujeme? Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkajících se přístupových rozhovorů. Včera večer to uvedla ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Přístupová jednání dosud blokovalo Maďarsko. Při izraelských náletech na město Gaza bylo dnes nad ránem zabito nejméně 8 lidí a dalších nejméně 15 osob bylo zraněno. S odvoláním na úřady to napsala agentura AFP. Izrael v pásmu Gazy provádí útoky téměř denně. Sněmovna včera v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat má od příštího roku. Vláda si od ní slibuje dodatečný roční výnos přes 14 miliard korun.
0: A teď se zakousneme do dalšího tématu. Klíšťata stále dokážou překvapovat. Vědci z Jihočeské univerzity zjistili, že si dokážou sami vyrábět látku typickou hlavně pro člověka a další obratlovce. Klíště ji využívá jako maskování. Imunitnímu systému hostitele dává najevo, že je všechno v pořádku a získává tak čas na sání krve. Víc si o této nově objevené klíšťací zbraně povíme s biologem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jánem Štěrbou. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: Jakou látku jste v klíštěti objevili a k čemu slouží?
16: Objevili jsme takzvanou kyselinu sialovou, což je nějaká forma cukru, čili ne cukru jako glukóza, ale něco jiného. A ta se vyskytuje především u člověka, jak jste zmiňoval, a dalších obratlovců a slouží tedy jako nějaká značka. Moje vlastní verze něco cizího a to vlastně může právě využívat imunitní systém, když chce velmi jednoduše zablokovat nějakou aktivitu z imunitního systému vůči svým vlastním buňkám, vůči svým vlastním molekulám.
0: A proč je překvapivé, že si klíště tyhle látky dokáže samo vyrábět?
16: Ta schopnost produkovat kyselinu sialovou byla dosud popsána pouze u několika druhů členovců a to hlavně jako v souvislosti s jejich embryonálním vývojem. To znamená, u klíšťatce dosud, ona byla objevená, ta kyselina sialová, ale dosud to vypadalo, že většinu si vlastně bere z toho hostitele, když se je tu krev. A v té naší práci náš tým popsal, že klíště je v skutečnosti schopné také produkovat tu kyselinu sialovou, produkují nejenom v tom embryonálním stádiu, ale i v průběhu těch dalších stádií a vlastně k tomu ještě využívá trošku jinou syntetickou dráhu, trošku jiné enzymy, než jak to je například u nás.
0: Tak vy už jste popsal tady ten základní princip, ale můžete jaksi trochu rozvést ten způsob, jak může ta kyselina sialová pomáhat klíštěti zůstat na hostiteli přisáté i několik dní, aniž by ho imunitní systém rychle odhalil?
16: U klíšťat je potřebné ještě zmínit, že podobně jako jiný krev sající členovec komár saje mnohem delší dobu. Komár přiletí, nasaje se a odletí, imunitní systém není schopný reagovat, to klíště saje až několik dnů, 5-7 dnů, to znamená, klíště produkuje spoustu různých aktivních molekul, které do nás vypouští, aby zablokovalo nějaké ty naše ochranné mechanismy. Taky kyselina sialová, tedy v tom našem systému slouží jako stop. To znamená, imunitní buňka má na sobě třeba z nějaké receptory, které aktivují tu imunitní buňku, ale pokud současně se naváže na kyselinu sialovou, na druhé buňce, tak to je taková stop značka. tady neútoč. To znamená, když to klíště by využívalo tu kyselinu sialovou na svých vlastních proteinech, vypouštělo ji do nás, do svého hostitele, tak ten imunitní systém by tím pádem nereagoval a to klíště má větší šanci se nasát.
0: No a mění tenhle objev nějak náš pohled na klíšťata, nebo spíš jde o takový zajímavý biochemický detail?
16: Na jednu stranu ano, můžeme říct, že je to nějaká biochemická zajímavost, protože jo, jsou nějací členovci, kde bylo popsáno, že kyselinu sialovou dokážou vytvářet, takže máme další členovce, který ji skutečně produkuje, ale musíme současně říct, že to jsou dosud jenom řádově jednotky, vysloveně jednotky členovců, to zná klíště, jenom je jedno z těch mála, kde to bylo popsáno. Co je důležité u těch jiných členovců, to jsou krevsající členovci, to znamená, tam byl popsán ten význam pro embryonální vývoj. Klíštěte tím, že je to klesající členovec, tak a vyskytuje se i v těch dalších životních stadiích, tak tam může být velký vlastně význam pro tu úspěšnost toho sání na hostiteli.
0: A může tohle zjištění v budoucnu pomoci třeba při vývoji nových způsobů, jak omezit sání klíšťat nebo třeba přenos nemocí, které šíří?
16: Ano, vlastně to, co jsme zmiňovali už dosud, tak všechno má nějaký potenciál. Ten enzymatický aparát, který se podílí na produkci kyseliny sialové, může být pak cílem pro nějaké budoucí vakcíny anebo nějaké nové typy inhibitorů, to znamená léčiv, které by je zablokovaly, znemožnili tomu klíštěti vytvářet si tu kyselinu sialovou a tedy dělat to, co chce. Současně ta kyselina sialová, pokud skutečně tedy má velkou roli v tom sání, tak pokud bychom dokázali zablokovat ty mechanismy, jak to klíště do nás vypouští tu kyselinu sialovou, tak odstraníme tu stopnačku a imunitní systém bude mít větší šanci napadat to klíště, to znamená zkrátí dobu sání, znemožní plné nasání, čímž pádem se ovlivní schopnost pak dozrávání toho jedince, kladení vajíček u samiček, po případě přenosu patogenů.
0: Dodává k novému objevu v biologii klíšťat Jan Štěrba z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Děkuji, že jste si na nás našel čas a přeji hezký den.
16: Také děkuji, naslyšenou, hezký den.
13: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: A teď nás posloucháte v 8 hodin a skoro 53 minut. Práce s textem, vyhledávání nebo programování. To jsou některé činnosti, se kterými lidem v práci pomáhá umělá inteligence. Aspoň několikrát týdně využije nástroje generativní umělé inteligence skoro 40% českých zaměstnanců. Vyplývá to z průzkumu, který pro firmu Vodafone udělala agentura Ipsos. V dubnu se ptala tisícovky dospělých zaměstnanců z různých pozic a firem napříč Českem. A téma teď probereme s Terezou Chlubnou z domácí redakce. Dobrý den.
17: Dobré ráno.
3: Umělá inteligence je tady s námi už nějakou dobu. Kam se její využívání posunulo? Jaký dnes firmy a jejich zaměstnanci využívají?
17: Na to jsme se zeptali přímo zástupců Vodafonu. Už se tu vlastně nebavíme jenom o jazykovém modelu, jako třeba ChatGPT. Skoro každý zaměstnanec má ve Vodafonu k dispozici nejvyšší předplatné Microsoft 365 Copilota, tedy AI asistenta integrovaného přímo do kancelářských aplikací Microsoft. Pokračuje Petr Roháček, který má ve Vodafonu na starost IT služby pro firemní zákazníky a který zároveň přednáší o AI na Karlově univerzitě.
18: Používáme to nejenom pro vytváření textu, vytváření podkladů, rešerše, ale zejména jsou používány i AI nástroje v IT oddělení. Tam mají zase trošku jiný nástroje, například GitHub Copilot a tak dále, další nástroje, ale tam bych řekl, že se používá AI nejvíc.
17: Aby ale zaměstnanci umělou inteligenci používali efektivně a bezpečně, tak je podle Roháčka důležité jim ukázat, jak přesně ty nástroje fungují, jak jim v práci pomůžou, jak jim to ušetří čas a hlavně, jaká data tam kvůli bezpečnosti můžou vkládat. Důležité jsou tedy řádná školení a vnitřní pravidla a směrnice, ale to platí o nových pracovních technologiích obecně, nejen u umělé inteligence.
3: Ne ve všech firmách se to ale daří, protože podle průzkumu skoro polovina dotázaných tvrdí, že jejich firma na nějaký větší nástup umělé inteligence není připravená. Zaměstnancům chybí školení v AI, nemají důvěru, upozorňují na chyby, které AI často generuje. Tak co s tím?
17: No, vždycky je potřeba počítat s tím, že výsledky AI je nutné ověřovat a kontrolovat. No a taky platí, že čím lepší data, kontext a dotazy do nástrojů umělé inteligence pošlu, tím lepší výsledek dostanu. Ale i ten je potřeba znovu zkontrolovat. No a jak dál popisuje předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Bencel, pomoct může i to, když je ve firmě člověk, který tam správné používání AI má na starost. V některých firmách to už funguje a té pozici se říká třeba AI ambasador. Často je to člověk přímo z té firmy.
19: Protože typicky znají tu agendu té dané společnosti, znají ten kolektiv. Vlastně to nemusí být vůbec technicky vzdělaný člověk, ale musí to být člověk, který má rád tu technologii, který doopravdy dokáže zmapovat třeba ty procesy, musí umět jednat s managementem, musí umět řídit tu změnu.
17: Bencel dodal, že takoví lidé jsou třeba v HR odděleních, protože technologie umělé inteligence mají dopad na fungování zaměstnanců. A většinou HR oddělení má na starost právě rozvoj zaměstnanců a vzdělávání. No a nebo to může být klidně i někdo z managementu firmy. Každopádně by se měl orientovat v těch technologiích.
3: Téma umělé inteligence na pracovišti jsme probrali s Terezou Chlubnou z domácí redakce.
17: Já děkuji, taky hezký den.
0: A pomoc se

0: Orientovat v technologiích se pokusíme i v dalším příspěvku. Vlak nebo tramvaj pohybující se v běžném provozu bez strojvedoucího nebo řidiče je dnes stále ještě science fiction, možná ale už ne na dlouhou dobu. Výrobci už technologie pro autonomní provoz zkoušejí, vždy ale za pomoci personálu. A to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď ale začíná připravovat legislativu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez strojvedoucího nebo řidiče.
1: Jsme na takzvané Kopidlnce, experimentální železniční dráze na pomezí středních a východních Čech. Technologická společnost AŽD tady testuje autonomní provoz upraveného motorového vozu zvaného Edita. Od loňska dokonce vozí cestující. A technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
2: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
1: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
3: Ten vlak přeběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy.
1: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
4: Máte nějaké stání pro servisní prohlídku, myčku, kterou to vozidlo musí projet a někde na konci máte potom seřadiště, no a potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, dvě minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
1: I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič. Teď plzeňská škodovka plánuje v příštích letech rozjet autonomní tramvajovou linku v Brně. K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
1: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. V Česku už platí potřebné zákony pro autonomní provoz metra, který chce pražský dopravní podnik zavádět na linkách C a D. U metra je to ale jednodušší, protože oproti vlakům nebo tramvajím jde o oddělený uzavřený provoz, kde se nepohybují třeba auta nebo chodci. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Radioservis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
7: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
6: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
7: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
6: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
8: A tady je ještě pozvánka k dnešnímu pořadu Osobnost Plus, který na Plusu vysíláme po 10:30. Hostem Světlany Vitovské bude Jiří Šedivý, bývalý vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany. Dlouhodobě upozorňoval na nedostatečné výdaje na obranu a možné problémy s plněním závazků či NATO a teď musel skončit. Proč?
0: Bylo 9 hodin, společnost vám i nadále dělá čtvrteční Ranní plus a také Tomáš Pavlíček
8: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas Plus.
8: A o čem budeme mluvit? Nakolik chápou američtí digitální giganti evropské obavy z přílišné závislosti na jejich technologiích?
0: Jak reagovaly pardubické vodovody a kanalizace na nedávný pád dítěte do hluboké kanalizační šachty?
8: A život s Turetovým syndromem, to je téma nového britského filmu, který vám také představíme.
0: Nejdřív ale přichází Martin Matějka a to s aktuálními zprávami.
9: Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka, čtyři další zranil. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadů zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v Kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle pražských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem a chce slyšet jeho priority. Hlaváč se chce věnovat budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
10: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
9: Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil 1. července. Pavel řekl, že věc nemíní zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Poslance dnes čeká hlasování o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí nebo udělí, je ale na prezidentovi Petru Pavlovi. Kdo na seznamu je, prozradila Olga Richterová z Pirátské strany.
11: Když dám příklad znamenací, které se tady budou diskutovat, tak já jsem třeba navrhla 2 ženy, zakladatelky platformy pro rodiče Mamdů, prošel třeba Miloš Zeman, kterého my samozřejmě nepodpoříme, tak jsem zvědavá, jaká bude diskuze.
9: Státní vyznamenání uděluje nebo propůjčuje prezident zpravidla na státní svátek 28. října. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina, jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
12: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Obvodní soud pro Prahu 1 nepravomocně uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se mělo dopustit v roce 2024 2 kontroverzními předvolebními plakáty. Zaplatit musí 3milionovou pokutu a s rozhodnutím soudu hnutí nesouhlasí, plánuje se bránit i u ústavního soudu. A podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy v koalici ohrožené nejsou. Myslí si, že SPD může uspět se stížností u ústavního soudu.
13: Já věřím, že v odvolacím řízení možná i nakonec ústavní soud tuto věc zamítne, protože byť se mi ta reklama nelíbila, byť bychom takovou neudělali, tak se domníváme, že tady musí existovat svoboda v prezentaci názoru, ať už politických, anebo ze strany občanské společnosti.
9: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Iránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
14: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Parodie na vřízkot, duchařské horory i společnost jako takovou znovu zmíří do kin. Série Scary Movie se vrací s 6. dílem i původními tvůrci.
15: Vrací se mimo jiné také herečky Anna Faris a Regina Hall v rolích Cindy a Brandy. Nový film si podle prvních ukázek utahuje nejen z hororů, ale i z umělé inteligence, streamovacích platform nebo influencerů na sociálních sítích.
16: Jseš blbej.
17: Jako tvá máma.
16: A jseš můj brácha. Tak je to taky tvoje máma, troubo.
15: Když v roce 2000 přišel do kin první scary movie s podtitulem Děsnej biják, bylo to něco úplně nového, jiný druh parodie, zkrátka kulturní exploze. Film si dělal legraci hlavně z tehdy populárního vřískotu, ale zároveň parodoval celý žánr teenagerských thrillerů. Z nízkorozpočtové komedie se tak stal celosvětový hit a následovalo několik pokračování. Alžběta Hab-

0: zu Hause, ja. Na dálnici D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kvůli svátkům v Německu jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vyškově u Měřína na kilometru 136 a to až do Brna do obenzení na kilometru 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin a pro osobní asi 25 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy silný provoz v okolí sjezdu na Zděby mezi první a pátým kilometrem asi zdržení 15 minut a na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 9. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu je asi na 40 minut. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno na východě, až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: A teď máme 9 hodin a 8 minut. Jen samotní tři američtí giganti Amazon, Microsoft a Google drží více než 2/3 evropského trhu s cloudovými službami. To vyvolává vrásky na čele evropských politiků. I proto přišla Evropská komise s konceptem technologické suverenity. Představila balíček opatření, který má postupně strojnásobit kapacitu evropských cloudových služeb. Zaměřuje se také na posílení výroby polovodičů, rozvoj otevřeného digitálního ekosystému a podporu digitalizace a umělé inteligence v energetice. Cílem je výrazně snížit závislost na amerických a čínských technologických firmách. Jaké jsou nejdůležitější body evropského balíku technologické suverenity, shrnul v našem vysílání náš evropský analytik Viktor Daněk.
3: Jedno z těch klíčových nástrojů je povinnost hodnocení závislosti na těch digitálních platformách a službách z hlediska právě kritické infrastruktury v těch kategoriích, kde existují ta rizika největší, by teoreticky mohly být třeba úřady nucené vyhledávat evropské alternativy k těm americkým. Velká část toho balíku je také o přesměrování veřejných peněz právě směrem na podporu domácího sektoru. Obecně se dá asi říct, že je to spíš tak taková změna přístupu, kdy doposud se Evropa soustředila na, řekněme, regulaci, tak aby americké firmy dodržovaly evropské standardy. Teď se spíše přeorientovává na domácí trh a hledá, co vše by se dalo udělat pro to, aby se podpořilo domácí podnikatelské prostředí, aby tady vznikaly alternativní firmy, které do budoucna v tom dlouhém období mohou konkurovat těm americkým.
2: Říká náš evropský analytik Viktor Daněk. Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzel v našem vysílání popsal, v jakých oblastech má Evropa vzhledem k současné tvrdé globální konkurenci ze strany Číny a Spojených států šanci uspět.
4: My víme, že například v těch velkých jazykových modelech zkrátka nedokážeme konkurovat, ale právě aplikovaná umělá inteligence nebo fyzická umělá inteligence, propojení právě AI technologií s průmyslem, s robotikou, ve které máme velmi silné základy, tak je naší nadějí na to v některých disciplínách excelovat. Velmi zajímavé je také propojení umělé inteligence se zdravotnictvím, kde si myslím, že má Evropa poměrně dobrou výchozí pozici ve srovnání třeba s USA, takže musíme se soustředit na ty naše silné stránky.
2: Dodal na Ranním plusu ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzel. Komise sází mimo jiné na posílení digitální autonomie prostřednictvím open source, zvláště iniciativ, jako je Open Internet Stack. Zda jde o nosnou myšlenku, jsem se ptal odborníka na informační technologie z deníku N Petra Koupského.
5: To jsou takové softwarové technologie, které nejsou majetkem žádné konkrétní firmy. Markantním příkladem je třeba operační systém Linux, který je původem evropský a na kterém běží valná část současného internetu. A to je jenom operační systém serverů a koncových stanic. Kdyby se podařilo tenhle princip rozšířit na velkou část nebo na všechno fungování digitálních služeb, které používáme, potom by to bylo to, o čem se mluví jako open source stacku, ale k tomu je nesmírně dlouhá cesta.
2: Dodal odborník na informační technologie Petr Koupský z deníku N. A v tomto tématu budeme pokračovat. Pohled ze Spojených států nám teď zprostředkuje českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Rozumí firmy ve Spojených státech evropským obavám ze závislosti na amerických technologiích?
6: Zabývají se stejnými problémy, stejnou otázkou a je to jeden z důvodů, proč tolik vedoucích těchto firm se vlastně snažilo dostat co nejblíž k

0: Donaldu Trumpovi a k Bílému domu.
1: No ale na druhou stranu neberou ty americké firmy to, co se teď děje v Evropě, tak trochu jako protekcionismus?
0: Tak tyto technologie jsou tak silné a tak zásadní pro fungování moderní společnosti, že se vlastně z nich stává jistá utilita. Je to jako dodávka vody nebo elektřiny do vašeho domu, vy k ním musíte mít nějakým způsobem přístup a v tom digitálním světě vítěz bere vše. V tomto je velice kruté prostředí, to znamená, že nějaká řešení, nějaká funkčnost, s kterou někdo přijde, je adoptovaná všemi, pokud chtějí držet krok s tím, co se děje v tom oboru. Takže samozřejmě, že sledují, co Evropská unie v oblasti regulaci háže pod nohy a současně také chtějí, aby Washington jim zajistil prostředí, kde myšlenky, nová řešení, nové přístupy budou spíš vítány vstřícně, než aby vznikaly obavy, které legitimně vznikají okolo AI, okolo řešení, která se nabízejí.
1: Ano, jako jeden z takových trochu spíš raditních příkladů bylo to, co se zmiňuje v Evropské unii, že hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan ztratil přístup ke svému e-mailu u Microsoftu, když podal žalobu na Benjamina Netanyahu, a zase ty evropské politiky trochu vyděsilo, že Spojené státy si chtěli třeba i silou přivlastnit Grónsko, takže ta důvěra tady do jisté míry byla narušena. Co dělají americké korporace pro to, aby uklidnili evropské zákazníky a politiky, že nebudou používat právě ty nástroje moderních technologií k tomu, aby vlastně odpojili třeba ty služby v případě, že jim to někdo řekne, dejme tomu Donald Trump?
0: No tak některé mají reputaci, že to dělají lépe než jiné. Apple ku příkladu vyniká právě tím, že chrání osobní data a důvěrné informace. Je to neustálá přetahovaná, neustálý boj a je v tom samozřejmě hodně politika, což naznačujete ve své otázce, ale zatím tím stojí bublina finančních trhů, kde investoři a velkou mírou investoři z Evropy vlastně nemají možnost investovat jinde než ve Spojených státech a tudíž podporují tu likviditu, která je neobyčejná, kdy vidíme, že dnes jsou na startovací čáře obří firmy, jako je SpaceX, OpenAI a Google, které chystají emise velikostí, které jsou dvakrát větší než ty největší v minulosti. To znamená biliony dolarů a ta poptávka potom zúčastnit se vlastně, podílet se na tom riziku a případným zisku v tomto oboru je dnes velká, protože lidé tuší, že AI je opravdu přelomová technologie a nemají tu možnost do toho investovat v Evropě v té míře jako v Severní Americe. A z toho vzniká vlastně ten tlak a přetlak, kdy 7 největších firm dnes vlastně tahne celý obor dopředu způsobem, který jsme dosud nezažili.
1: A myslíte si, že se kvůli tomu možná asertivnějšímu, nepředvídatelnějšímu přístupu Trumpovy administrativy otevírají větší možnosti pro evropské firmy, teď třeba i v tom balíčku, aby se pokusili zaujmout místo těch amerických, samozřejmě jenom částečně?
0: Já souhlasím s předřečníky, kteří řekli, že ta hlavní oblast pro evropské firmy budou aplikace, využití tady těchto technologií a integrace AI do zdravotnictví, do výroby, do různých oblastí. To znamená chytré využití něčeho, co potenciálně je nesmírně mocný nástroj. A ta inventivnost určitě není limitovaná na Severní Ameriku. Tam ta hlavní výhoda Spojených států je opravdu v té oblasti kapitálových trhů, které v Evropě neexistují a Ursula von der Leyen velice dobře ví, díky té slavné zprávě Mária Draghi a Enrica Lety, že ta nedostatečná integrace Evropa i vlastně brání Evropě v tom se prosadit v míře, která by odpovídala její intelektuální schopnosti. A je tady plno schopných lidí, kteří bohužel nemají možnost toho využít.
1: Tolik českoamerický investiční bankéř Ondřej Jonáš. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Hezký den přeji.
2: Posloucháte Ranní plus, teď konkrétně v 9 hodin a 17 minut. Pardubické vodárny zkontrolují stav všech kanalizačních poklopů na svém území. Je to kvůli nedávnému pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti, pod kterým se otočilo víko kanálu, se naštěstí nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili až v těchto dnech, necelé 2 týdny po incidentu. Z Pardubicka se teď hlásí náš reportér Ondřej Wolf. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kolik těch kanalizačních poklopů musí vodárny zkontrolovat?
3: Tak vodárny se na Pardubicku, Přeloučsku a Holicku starají o 29 tisíc kanalizačních poklopů. Podle mluvčí Venduly Horákové nechají po nehodě v Holicích prověřit stav všech těchto zařízení. Celou síť taky podle ní kontrolují pravidelně.
4: Celkový stav kanalizačních poklopů odpovídá jejich stáří a provoznímu zatížení a je průběžně udržován tak, aby splňoval požadavky na bezpečný provoz. Pokud jsou při kontrolách nebo běžném provozu zjištěny závady, jsou bezodkladně zařazovány k opravě.
3: To, že kontroly nedostatky odhalují, potvrzuje i fakt, že v loni na území Holic opravili vodárny zhruba 20 poklopů a další dali do pořádku i v nedalekých Dašicích.
2: A jaký byl problém v tom případě v Holicích, kdy do kanálu spadlo dítě?
3: Podle předběžných zjištění vodáren byla konstrukce toho kanalizačního poklopu poškozená, konkrétně víko bylo oddělené od vrchní konstrukce šachty. Mohlo se tak podle VAKu stát při mechanickém namáhání při zimní údržbě. Podle našich zjištění byla ale šachta dlouhodobě zakrytá čtvercovým a ne kulatým víkem, přestože šachta má kruhový půdorys. Je tedy možné, že víko dobře nenasedalo na kanál. Podle informací lidí z přilehlé autoupravny tam byl poklop takto uložený několik let. Majitel pozemku, na kterém kanál je, tedy krajská správa silnic, ale i majitel kanalizační sítě Pardubický VAK a také město Holice ovšem tvrdí, že žádné stížnosti na stav kanálu v minulém době nedostali.
2: A proč vodárnám trvalo po tom incidentu skoro 2 týdny, než víko kanálu vyměnili?
3: Tak z vyjádření mluvčí vodáren Pardubice Venduly Horákové vyplývá, že se o nehodě dozvěděli až dodatečně, a to z neoficiálního zdroje. Poté, co jsme se začali minulý týden na nehodu dotazovat, tak podnik zareagoval a slíbil, že kanál neprodleně opraví. To se stalo tento týden, kdy z místa zmizelo provizorní zabezpečení poklopu kanálu dřevěnými paletami a policejní páskou. Šachtu teď nově zakrývá kulaté kanalizační víko a je zatím obehnané stavebními zábranami. Ještě dodám, že policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích.
2: Z Pardubicka se přihlásil náš reportér Ondřej Wolf. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
1: A my vám z Vinohradského studia řekneme, co se právě děje doma i ve světě, nebo které události považujeme za důležité k odcitování. Meziroční inflace v České republice v květnu zpomalila na 2,1% z dubnových 2,5%. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten také vydal čísla k průměrné mzdě v Česku za první čtvrtletí. Ty meziročně stouply o 8,1% na 50 282 korun. Izrael bude navzdory včera uzavřenému příměří pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu. Podle agentury Reuters to uvedl izraelský ministr obrany Israel Katz. A sněmovna včera v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat má od příštího roku.
2: Johna Davidsona zná Velká Británie jako muže, který široké veřejnosti přiblížil, jak vypadá život s Tourettovým syndromem. Jak totiž sám říká, problémem nejsou ani tolik ony nekontrolovatelné pohybové hlasové tiky, jako fakt, že lidé nevědí, že by se s nimi někdo mohl potýkat. Možná trochu paradoxně to znovu potvrdil i film inspirovaný Davidsonovým osudem. A o snímku Přísahám, že za to nemůžu, tak se jmenuje, který ode dneška hrají česká kina, nám přišla do studia více říct filmová publicistka webu i rozhlas.cz Kristýna Roháčková. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Film Přísahám, že za to nemůžu, začíná i na životopisně laděné snímky trochu netradičně, a to rovnou setkáním s britskou královnou. Kam odsud pokračuje?
5: Bere to trochu oklikou, takže u královny začínáme a taky končíme. Johna Davidsona přitom poznáváme jako muže, který žije v permanentním strachu z toho, co v další chvíli udělá nebo řekne. Ty nezastavitelné tiky mu totiž do života přinesly hlavně osamění. nerozumění a nepochopení. Vidíme ho jako náctiletého, jak dostává výprask za sprosté slovo vykřiknuté na účet ředitele školy, nebo jak za trest od rodinné večeře odchází jíst na koberec před krb. Zdá se, že jeho život je jenom nekonečným cyklem nezamýšlených urážek a třeba i ran pěstí, následných omluv a výčitek. Dost to komplikuje i takové zdánlivě prosté věci, jako je hledání práce, randění nebo třeba návštěva klubu s přáteli. První náznak pochopení přichází až při seznámení s Dottie, což je matka Johnova někdejšího spolužáka a bývalá psychiatrická sestra. Tady je krátká ukázka z jejich prvního setkání.
6: Come in, love. I'm Dottie.
7: You're gonna die of cancer.
6: Aha.
7: Sorry.
6: Right. Well, it's nice to meet you too.
2: Slyšeli jsme, jak se John Davidson před svou nejbližší přítelkyní v podstatě zaradoval, že ona brzy zemře, že má rakovinu. Stalo se něco podobného, i když přebíral vyznamenání od královny?
5: Aspoň z toho, co říká snímek Scotta Ellise Watsona, na ní přes celý ten honosný sál zařval, aby šla do háje. Jen proto použil mnohem peprnější výraz. A ne proto, že by si to snad doopravdy myslel a přál, zcela naopak. Je to, jako by si váš mozek vybral tu nejméně vhodnou věc v dané situaci, tu nejvíce zraňující a pro vás nejvíce ponižující. A stres pochopitelně situaci jenom zhoršuje, což jsme mohli vidět právě i letos na BAFTách.
2: Tím máte na mysli únorový ceremoniál předávání cen Britské filmové a televizní akademie, do kterého snímek Přísahám, že za to nemůžu, vstupoval s 5 nominacemi. K čemu tam tehdy došlo?
5: Film získal 2 ceny, a to za casting a především pak naprosto zaslouženě za výkon teprve 33-letého anglického herce Roberta Aramaya, radost tvůrců i samotného Johna Davidsona, který seděl v ledišti, ale zastínil jiný moment. A to, když na jeviště přišli předávat jednu z cen herci Michael B. Jordan a Delroy Lindo, oba Afroameričané, a Davidson je v tiku počastoval rasovou nadávkou. Pochopitelně jde o neskutečně nepříjemnou záležitost pro obě strany. Nešťastné a bylo ale zejména to, že ji slyšeli i diváci televizního přenosu, který se v takové kompaktnější formě vysílá se zhruba 2hodinovým zpožděním, takže je v něm prostor pro střihačské zásahy.
2: Jaké reakce následovaly?
5: Video z toho momentu se brzy začalo šířit sociálními sítěmi, kde zvláště takto mimo kontext vyvolalo pohoršení. Řada lidí žádala po Davidsonovi omluvu a ozývaly se i názory, že by měl s Tourettem a svými tíky zůstávat raději doma. Takže jsme zpátky u hlavního motivu toho filmu, což je nepochopení a neznalost. Davidson opustil ceremoniál předčasně a později se nechal slyšet, že incidentu velmi lituje a zejména ho mrzí jednání organizátorů, kteří podle něj nebyli dostatečně připraveni na rizika živého vysílání s jeho přítomností.
2: Uzavírá Kristýna Roháčková, filmová publicistka webu i rozhlas.cz. Děkujeme, že jsi přišla.
5: Já děkuju moc.
1: Teď máme za 9:30, posloucháte stále Ranní plus. Mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe začne za týden. Fanoušci se těší na největší sportovní hvězdy a do popředí zájmu se dostávají i drobné detaily, jako typy kopaček nebo třeba nový oficiální míč. Ten by měl letos obsahovat čip, využívající co jiného než umělou inteligenci. A právě nová technologie vyvolává diskuse o tom, jestli a jak může změnit podobu nejpopulárnějšího sportu na světě. S podrobnostmi teď paradoxně o berlích přišel do studia Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej, Dominiku.
8: Dobrý den.
1: Na jaké novinky týkající se míče se můžou fotbalisté na světovém šampionátu těšit?
8: Míč je pojmenovaný Trionda. Má symbolizovat fakt, že turnaj poprvé v historii organizují 3 země, proto ta předpona 3. Onda ve španělštině znamená vlna, to se propisuje do designu. Přes míč se linou 3 vlnky, modré, zelené a červené barvy. V nich se zrcadlí symboly pořadatelských zemí, modré hvězdy za Spojené státy, červené javorové listy za Kanadu a zelení orly za Mexiko. Míč má drsnější texturu než na předchozích šampionátech, prý je to proto, že mistrovství bude v 16 různých městech s velmi různými klimatickými podmínkami. Ta největší změna je ale tedy technologická. Údajně jeden z největších vývojových skoků za poslední dobu. Čip uvnitř míče se teď bude muset před výkopem bezdrátově nabíjet na speciální dokovací stanici.
1: No a co ten čip bude dělat? Jaký to bude mít dopad, doslova dopad na hru?
8: Tak čip má odesílat údaje o poloze, rotaci a rychlosti přihrávek, novinky v tom, co senzor umí, spočívají v tom, že je ten hardware lehčí, váží zhruba 14 gramů a dokáže zaznamenat až 500 pohybů za sekundu. To by teď mělo být klíčové pro videorozhodčí se systémem VAR. FIFA si od toho všeho slibuje snazší vyhodnocování různých hraničních situací, jako sporné offsidy, góly nebo hraní rukou. Společně s kamerami na stadionu by měl tenhle inteligentní míč umět vytvořit 3D model hráče podle jeho postavení těla při doteku. Přestože senzor byl v míči umístěný už na předchozích mistrovství, nebo aspoň na mistrovství v roce 2022 v Kataru, tentokrát poprvé je přímo závislý na tom elektrickém napájení, a to nabíjení taky představuje asi tedy ty největší limity.
1: No tak jak se ten fotbal posunul od té doby, co jsme si hráli s gumovým míčem někde na plácku. No ale jak tohle, co popisuješ, bude vypadat v praxi? Co když někdo před zápasem zapomene ten míč nabít?
8: Tak nemělo by se to stávat, rozhodčí budou mít v protokolu před zápasem povinnost kontrolovat stav baterie všech míčů, podobně jako kontrolují zbytek vybavení. Nabíjení trvá prý asi 90 minut a míč pak vydrží celý zápas.
1: No a co když se míč vybije v prodloužení?
8: Má tedy vydržet 6 hodin, takže aby v tom byl problém, to by tedy musel být víc než absurdně dlouhý penaltový rozstřel na konci zápasu. A pokud by se opravdu čip vybil, tak fotbal samozřejmě půjde hrát dál, jen nebudou k dispozici ta data pro VAR a různé digitální analýzy.
1: No a jak často se v minulosti míče pro mistrovství světa vůbec měnily?
8: Tradice speciálních míčů pro každý šampionát sahá do roku 1970, od té doby je vyrábí společnost Adidas. Každý nový model je spojený s velkou marketingovou kampaní. Asi největší změna ještě před senzory přišla v roce 1986, kdy se poprvé přešlo z kůže na syntetické materiály. Díky tomu míč v dešti přestal těžknout a byl bezpečnější pro hlavičkování. Ne každý model míče tedy ale hráči přijali kladně. Velkým propadákem byl třeba model Jabulani z šampionátu 2010 v Jižní Africe. Podle fotbalistů měl příliš hladký povrch a jeho trajektorie byla nepředvídatelná jako u nějakého plastového míče na pláži.
1: No tak to byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Jenom Dominiku, je to takovou otázku. To, co se ti stalo, nestalo se ti náhodou při fotbale?
8: Mnohokrát ano, ale ten dneska ne.
1: No tak ti přejeme brzké uzdravení.
8: Děkuji.
1: Třeba se to podaří do té doby, než začne to mistrovství světa ve fotbale.
2: Já mám takový návrh, že ten čip umělé inteligence by si mohli fotbalisti rovnou vkládat do nohy. Nevyřešilo by tu situaci právě, a kdyby se jim vybil, tak to nevím, co by rozhodčí dělali.
1: No a nebo do hlavy. Tak děkujeme Dominikovi a naslyšenou.
8: Hezký den.
9: Interview Plus. Stane se takzvaný třetí pilíř penzijního systému po zavedení nového vládního návrhu konečně skutečnou pojistkou na stáří? Bude penzijní připojištění atraktivnější a výnosnější? Pavlína Nečásková se zeptá poslankyně Pirátské strany Hany Aničincové.
10: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: A i když jsme v dnešním ranním Plusu sledovali technologické novinky v oblasti umělé inteligence, vysíláním vás provázeli stále lidé z masa a kostí, jmenovitě
1: Tomáš Pavlíček
2: a Daniela Vrbová, a ti vám teď přeji i nadále dobrý poslech. Už nás za chvíli střídá Lukáš Matoška a Pro a proti.
11: Půl desáté.
12: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Sněmovna dnes bude jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle Tomia Okamury se SPD v tuto chvíli 151 kandidátů, mezi kterými je třeba i bývalý prezident Miloš Zeman. O každém člověku bude sněmovna hlasovat zvlášť, prezident pak může a nemusí návrhům poslanců vyhovět. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před dvěma lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Na dnešek je naplánovaná schůzka prezidenta Petra Pavla s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem a ten by mohl nahradit Karla Řehku už 1. července. Petr Pavel zopakoval, že jmenování nehodlá zdržovat, zajímají ho ale priority Miroslava Hlaváče. Shodují se na zvyšování obrany schopnosti, modernizaci armády a plnění spojeneckých závazků. Vedoucí úřadu vlády Tindebarta od rána jedná s odboráři, ti ve středu vstoupili do stávkové pohotovosti, nesouhlasí totiž s plánovaným převodem agendy lidských práv, duševního zdraví nebo třeba závislostí pod jednotlivá ministerstva. Varují, že změna může ohrozit fungování celého systému. Naopak podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO delegace agent na jednotlivé rezorty systému pomůže. Ceny asfaltu rostou, je to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za tunu pojiva zaplatila letos v květnu třeba firma POR přes 17 000 korun, proti loňskému listopadu je to dvojnásobek. Za opravy silnic si připlatí taky města a obce.
12: Třeba v Sedlčanech na Příbramsku měli původně za opravu ulice zaplatit kolem 6,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Ivan Janeček.
13: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
12: Více zaplatí také silničáři, jak potvrzuje stavby vedoucí na jednom z úseků dálnice D7 Pavel Aksamit ze společnosti Metrostav.
14: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, dělá nám to velký problém, co se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
12: Přesná čísla ale zatím podle ředitelství silnic a dálnic známá nejsou. Richard Webs, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. A po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíce mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. V Baltském moři dnes začíná každoroční námořní cvičení Baltops. Účastní se ho spojenci ze Severoatlantické aliance, včetně Spojených států. Agentura Reuters s odkazem na své zdroje napsala, že letos budou manévry menší. Řada plavidel je v současné době například na Blízkém východě. Cvičení potrvá do 20. června. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí i ministra školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. Čína zakázala vstup do země čtyřem novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Ministr zahraničí Nového Zélandu Winston Peters krok Pekingu kritizoval a uvedl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudil. Od neděle je na ostrově podruhé také český předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS. Jeho návštěvu Peking kritizoval s tím, že narušuje územní celistvost Číny. Ta považuje demokraticky řízený ostrov za svou součást a usiluje o jeho připojení. A v Pražském obecním domě se dnes završí mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na koncertě zazní Messa de Requiem italského skladatele Giuseppe Verdiho. Pokračuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
15: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapele Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. Mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Riccardo Canellato.
11: Dálnici D1 velmi silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kvůli svátkům v Německu jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína na kilometru 136 a to až do Brna do omezení na kilometr 196. A pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní je zdržení asi 25 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy silný provoz v okolí sjezdu na Zdiby mezi 5. a 1. kilometrem asi 15 minut. A na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 9. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm a nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
16: Prezident Petr Pavel řekl, že pokud by koruna bránila rozvoji české ekonomiky, mělo by se přijmout euro. Premiér Andrej Babiš s ním nesouhlasí. Přijetí společné evropské měny by považoval za ztrátu svrchovanosti. Současná vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že nepodnikne žádné kroky směrem k zavedení eura, nebude už ani zpracovávat každoroční zprávu o připravenosti k přijetí společné měny. Je v zájmu Česka, aby si udrželo korunu, nebo by na tom česká ekonomika byla líp, kdyby se platilo eurem?
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
16: Našimi hosty po linkách jsou místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den do Bruselu.
17: Dobrý den z Bruselu.
16: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda Svobodných Libor Vondráček. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
18: Dobrý den z Prahy.
16: A začněme od vás. Proč se současná vláda staví tak odmítavě k přijetí eura?
18: Protože zkušenosti států, které také dříve byly součástí východního bloku, ukazují, že ekonomicky si pohoršili vůči státům eurozóny v čase, kdy do eurozóny vstoupili, že do té doby, než přijali euro, ta konvergence probíhala daleko rychlejším tempem a jakmile přijali tuto měnu, která prostě není adekvátně silná a není v rámci ideální měnové unie, protože Německo, Řecko, státy Pobaltí prostě mají úplně odlišné ekonomické cykly a brzdí je, nepomáhá jim v těch situacích, které třeba jsou náročné, to, že mají takto silnou společnou měnu. Viděli jsme to i třeba právě v případě Řecka. A zároveň druhá důležitá věc, my určitě nechceme CBDC digitální euro a my také nechceme platit dluhy za státy eurozóny. Myslíme si, že těch dluhů, které tady třeba nasekala i ta minulá vláda a které bohužel budou pravděpodobně růst i za této vlády, tak je poměrně dost na to, aby jsme na sebe přijímali ještě závazky nějakých jiných států.
16: Pane Niedermayere, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, pořád máte za to, že přijetí eura by i pro Česko bylo jednoznačně výhodné?
17: Ty argumenty by stálo za to rozebrat jeden po druhém, který pan kolega řekl a dopustil se řady nepřesností. Nicméně ten můj názor je jasný a konzistentní delší dobu. Pro Českou republiku to naše neeuro je čím dál tím dražší. A myslím si, že si ho nemůžeme dovolit. Stojí nás to spoustu peněz, snižuje to náš potenciál pro růst. Mimochodem odhady, které činili centrální banky a ekonomové, kteří se zabývají tím, jaký může mít přínos přijetí eura. Třeba v případě Slovenska se mluvilo o odhadu kolem 0,5-0,7% bodu růstu ročně. Jiné odhady fungovaly přes navýšení zahraničního obchodu, který má přímý průsak do růstu, či říká, že dosáhneme tímto vyšším růstem, vyššího růstu, dosáhneme vyšší stability, ale hlavně ani finančně a právě s ohledem na to, že tato vláda bude dále zřejmě velmi razantně navyšovat dluhy, tak to neeuro představuje příliš velké finanční zatížení, na které obrazně řečeno nemáme.
16: Pane Vondráčku, vy nemáte pocit, že to, že Česko patří k menšině unijních zemí, které ještě neplatí s eurem, může brzdit naši ekonomiku?
18: Určitě tomu tak není. Podobně třeba zlotý nebrzdí polskou ekonomiku. To, jakým způsobem funguje ekonomika a to, jakým způsobem prosperují jednotlivé státy, tak má samozřejmě více vlivů. Nicméně pokud se díváme čistě na tu monetární politiku a díváme se třeba na posledních 20 let, tak se ukazuje, že dlouhodobě česká koruna ztrácela hodnotu druhá nejméně ze všech měn na evropském kontinentu po švýcarském kurzem franku je to nejstabilnější měna a pokud si třeba porovnáme cenu eura vůči zlatu v roce 2000 a dnes a cenu české koruny vůči zlatu v roce 2000 a dnes, tak vidíme, že to euro ztratilo hodnotu o nějakých 15-20% více než česká koruna. Zkrátka euro dlouhodobě prochází větší inflací a byť třeba zrovna v čase, kdy tady byla inflace vysoká a mělo to i důvody právě fiskální politiky, tak se mnozí politici, mnozí ekonomové domnívají, že my bychom nepatřili v tu chvíli ani do severního, ani do jižního, ale spíš do pobaltského křídla, tedy inflace by s eurem byla u nás ještě vyšší než s českou korunou.
19: Pane Niedermayere, tak není ten argument, že koruna v uplynulých desetiletích byla stabilnější než euro argumentem pro zachování si vlastní měny?
17: Já nevím, jak pan kolega tu stabilitu měří, ale v jedné věci bych s ním souhlasil. Určitě volba měnového režimu není to, co je nejdůležitější faktor, který rozhoduje o prosperitě. O tom, jestli ekonomika roste, záleží na tom, jaké jsou podmínky pro podnikání, jakým způsobem funguje stát, jakým způsobem hospodaří stát, jakým způsobem je regulován, či spíše méně regulován pracovní trh. A opravdu to euro je jenom jedna část do té mozaiky, ale bavme se o tom, co jsou ty přímé faktory, které euro nebo respektive české euro ovlivňují. Tak především je to, že máme výrazně vyšší úrokové sazby. A když jsem propočítal, kolik za dnešních podmínek české neeuro stojí každou domácnost, tak každá domácnost na české neeuro doplácí zhruba 10,5 tisíce korun ročně. To je jenom velmi malá část toho nákladu spojeného s neeurem, protože to je to, o kolik více zaplatí náš stát za financování dluhu. K tomu musíme přečíst ty takzvané transakční náklady. V okamžiku, kdy náš občan jede do ciziny, tak velmi pravděpodobně bude čelit nějakým transakčním nákladům, pokud si nezařídí nějaký dobrý bankovní systém, který mu ty náklady sníží. Taková obvyklá platba, kterou při platbě platební kartou spojenou s českým účtem zaplatíte při cestě do eurozóny, činí 4%. Samozřejmě v případě, pokud budete měnit koruny na eurové bankovky, bude to ještě vyšší. A to je jenom zlomek těch nákladů.
19: Ano.
17: Které nesou podniky. Jsou to náklady na transakce a jsou to náklady na zajištění. Čili ten náklad je opravdu příliš velký a můj názor je, že naše země na to dneska prostě nemá.
19: Já bych s dovolením z toho, co teď zaznělo, vypíchnul ty nižší úrokové sazby. Není toto argument pro přijetí eura pro vstup do eurozóny, pane Vondráčku, že bychom ty sazby měli nižší, což by se propsalo i do výhodnějších hypoték?
18: No, já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to je přesně to, co máme sledovat, protože to, že je nízká sazba úroková v Evropské unii nebo v eurozóně, tak je dáno samozřejmě tím, že ty státy jsou tam ještě daleko více předluženější než Česká republika a některé ty státy už by v podstatě neutáhly svůj státní rozpočet, kdyby byla úroková sazba vyšší, která by přirozeně k výši inflace, nějaké průměrné výši inflace v celé eurozóně měla být na vyšší úrovni. To, že tady byly záporné úroky, to, že se v podstatě státy motivovaly na to, aby se zadlužovaly, tak to já nepovažuji za zdravou věc. Když se podíváme na naše sazby, tak naše centrální banka je poměrně konzervativní. Nezpůsobuje to, že by se lidé riskantnějším způsobem zadlužovali tím, že by je lákali příliš výhodné úroky. A podle mě je to správně, protože pak to také může skončit různými hypotečními krizemi, které jsme tady měli okolo roku 2007. A já nechci, aby si stát jednoduše půjčoval, aby tím, že má nízký úrok, tak se ještě více zadlužila, protože přesně tohle začaly dělat státy v momentě, kdy přijali euro, kdy třeba měli nízkou úrokovou sazbu, o to více je to lákalo a proto také státy eurozóny jsou v průměru výrazně zadluženější než Česká republika.
19: Neshodujete se tady s premiérem Andrejem Babišem, který si na ty vyšší úrokové sazby, které stanovuje Česká národní banka, stěžuje. Pane Niedermayere, nejsou náhodou ty nižší úrokové sazby v eurozóně způsobené právě tou vyšší zadlužeností řady velkých evropských ekonomik a tedy tím, aby obsluha dluhu pro ně nebyla tak drahá?
17: Pan kolega ukázal, že vůbec nechápe, co je úkolem centrální banky, co je zákonný mandát centrální banky, nejenom v České republice, ale i v eurozóně. Není to péče o to, aby stát snadno splácel svoje dluhy, ale je to zajištění cenové stability.
19: A centrální banky si promiňte, že vás přerušu. A nehraje tedy vůbec žádnou roli, jak je zadlužená třeba Francie, jak je zadlužené Řecko a další země?
17: Toto absolutně nesmí hrát žádnou roli a mimochodem v případě, kdyby to hrálo roli, tak by to pouze vedlo k zvětšení těchto problémů, protože o úrokových sazbách, o kterých já mluvím, což zřejmě pan kolega nechápe, mluvím o dlouhodobých sazbách na dlouhodobé státní vypůjčky. Porovnávám desetileté vládní vypůjčky, což je úroková sazba, kterou nestanoví a kterou jenom velmi vzdáleně ovlivňuje centrální banka. Je to úroková sazba, která vzniká na trhu poptávkou a nabídkou hodnocením rizika. A bohužel naše země už poměrně velmi dlouhou dobu má, díky tomu, že nepřijala euro, výrazně vyšší rizikovou prémii, což nám zdražuje státní dluh. Pokud pan poslanec umí ušetřit těch 50, 60, 70 miliard, které navíc platíme za správu státního dluhu kvůli tomu, že jsme nepřijali euro, tak já budu hrozně rád, ale zároveň je dobré se podívat do té ekonomiky, kde firmy utíkají z těch vysokých úrokových sazeb tím, že si půjčují v eurech a tím vytváří v ekonomice kurzové riziko a samozřejmě snižují účinnost měnové politiky.
19: Na to se hned chci zaměřit právě na pohled českého biznisu, na to, jak se na přijetí eura dívají čeští exportéři, ale ještě předtím, pane Vondráčku, máte samozřejmě možnost zareagovat na tu věcnou připomínku pana Niedermayera, jakožto bývalého viceguvernéra České národní banky.
18: No tak kdyby to bylo tak strašně méně rizikové investovat v rámci eurozóny a v rámci těch států, tak by se asi teď nedělo, že rekordních více než 71% zemí eurozóny má horší rating než Česko. Tohle to je, myslím, něco, co tomu odpovídá. A samozřejmě, že i politické vlivy jsou něčím, co tlačí na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu, jak stanovuje ty
19: základní úrokové sazby. To docela kategoricky vyloučil, když jsem se ho doptával, že by to mělo mít vliv na fungování Evropské centrální banky.
18: Vylučovat to může, ale realita to tak je, i když se to může psát někde na papíře, že by tomu tak být nemělo, ale prostě ty státy by to neutáhly, kdyby byly dlouhodobě výrazně vyšší úrokové, základní úrokové sazby.
19: Dobře, posuňme se.
17: Pane kolego, vy jste ten, který to ví samozřejmě.
19: Tak posuňme se k těm exportérům, kterých už jsme se dotkli. Je to známá věc, jak moc je česká ekonomika orientována na export. Zrovna tak, jako to, že čeští exportéři často volají po přijetí eura. Co byste jim, pane Vondráčku, vzkázal?
18: Tak já bych jim vzkázal, že samozřejmě od 1.1.2024 je tady možné také fungovat v režimu, kdy firmy platí mzdy a daně a mají účty v eurech, v librách a v dolarech a my jsme skutečně těmi, kteří by chtěli, řekněme, realizovat liberalizaci trhu, kdy jsme pro svobodnou volbu měny a jako svobodní bychom neměli nic proti tomu, aby se třeba rozšířilo množství těchto měn, ve kterých mohou firmy působící na území České republiky fungovat. Je to jejich věc, jaké podstupují riziko, v jaké měně chtějí fungovat a je to dobrovolná dohoda si jejich zaměstnanci také, jakým způsobem je vyplácí. A evidentně o toto není příliš velký zájem. Stejně tak, když se podíváme na data průzkumu třeba Hospodářské komory, tak není obecně o euro zájem. Není to téma, podnikatelé si to nepřejí. Přeje si to hrstka největších exportérů, kteří jsou samozřejmě slyšet, ale obecně za to data z TEMu dlouhodobě ukazují, že podpora přijetí eura ani ve skupinách podnikatelů a živnostníků, které se měří zvlášť, tak ani v těchto oblastech socioekonomických není podpora přesahující 30%. A to jsou dlouhodobá data, to měří dlouhodobě.
19: Ptal jsem se zvlášť na exportéry.
18: Tak pokud je to pro ně tak výhodné a pokud si myslí, že to kurzové riziko, které samozřejmě někdy znamená bonus a někdy mínus, protože oni také můžou mít kurzové zisky, tak jako mohou mít kurzové ztráty a pokud toto nechtějí podstupovat, mají možnost fungovat v tom režimu, o kterém jsem mluvil, není potřeba kvůli tomu likvidovat korunu pro všechny ostatní, kteří si ji chtějí zachovat.
19: Pane Niedermayere, tak opravdu je to pro české firmy, zvlášť pro české exportéry, takový problém, že neplatíme eurem?
17: Je to problém, kterého se někteří zbavují tím, že ten problém přenášejí na své dodavatele. Mimochodem, mě by zajímalo, jestli by pan kolega doporučil milionům českých zaměstnanců, aby měl kontrakt na svoji mzdu třeba v librách, nebo já nevím, možná v rublech by ho to napadlo, nebo v eurech, a to znamená, aby každý den, každý měsíc si nosili domů jinou sumu peněz, co by jim určitě výrazně usnadnilo plánování, ale ti největší exportéři prostě ten problém řeší tak, že to kurzové riziko přenášejí na své dodavatele. Tím, že jim chtějí stanovit ceny za dodávky v eurech, to znamená, oni to kurzové riziko si u sebe vyrovnávají, ale to pro ekonomiku znamená nikoli v řešení, ale ještě větší problém, protože to znamená, že to kurzové riziko se koncentruje u těch nejslabších firm na konci toho dodavatelského řetězce, kde obrazně řečeno je firma, která své výrobky prodává za eura a zároveň své náklady platí v korunách, protože většinu těch nákladů budou mzdy a samozřejmě ti zaměstnanci logicky chtějí mít stanovený plat v české koruně. Takže dobře, toto řešení tady není.
19: Ale jak velký problém to pro české exportéry ve skutečnosti je? Není to tak, že s tím zkrátka umějí žít?
17: Jak kteří, ale je to prostě dodatečný náklad. Vytváří to dodatečnou nejistotu, na tu dodatečnou nejistotu si musí vytvářet rezervy a jednou z reflexí toho je například pomalejší růst mest, protože to kurzové riziko, pokud ho nezajišťujete, a to zajištění je jenom rozkládání toho rizika v čase, tak to kurzové riziko působí samozřejmě velmi, velmi rychle, protože ten směnný kurz se může ze dne na dne měnit o procento klidně a v okamžiku, kdy vy kalkulujete nějakou zakázku na vysoce konkurenčním trhu s velmi nízkými maržemi v některých případech, tak to může opravdu drasticky zasahovat do té ekonomiky. A samozřejmě došlo k určitému pokroku ve finančních inovacích a existují už produkty finanční, které snižují ty náklady na konverze. Ta situace je lepší, než byla před 10 lety, ale to neznamená, že ty náklady neexistují.
19: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a předseda Svobodných, poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Pane Vondráčku, předpokládám správně, že to tedy vidíte podobně jako premiér Babiš, který říká, že přijetí eura by pro nás znamenalo, on se vyjádřil, ztrátu svrchovanosti?
18: Ano. Protože ta měnová politika je jeden také z transmisních kanálů, kromě inflace, skrz který se mohou vyvažovat v rámci výkyvů ekonomik vůči okolnímu světu, se mohou vyvažovat ty tlaky v čase, kdy máme nějaký problém. Takže je dobré si zachovat oba dva kanály a je dobré si zachovat i suverénní měnovou politiku. Ale s dovolením musím reagovat na ten rubl, tak jak mi to tady bylo předhozeno. Myslím si, že
19: na tu ironii ze strany pana Niedermayera.
18: Dětinské, ta ironie je ze strany pana Niedermayera. Já se naštěstí nacházím v českém parlamentu, kde nemáme takovou potřebu lidem něco doporučovat a poučeně jim říkat, jakou mají mít výplatu, v jakých měnách nebo jakým mají třeba jezdit autem, tak jak je to zvykem v Bruselu, těmto lidem vstupovat do života a něco jim kázat. Takže já bych to nechal na lidech, ale upřímně řečeno, rubl je také měna, která už má svůj CBDC projekt. A pokud bych někomu měl něco doporučit, tak nepoužívat fiat měnu, která vedle sebe ještě má CBDC, to je velké riziko a tohle to se chystá mít i euro, takže ani rubl, ani euro, ani čínské peníze bych rozhodně nedoporučoval,
19: nechme
18: ale každý si to rozhodne sám, v čem chce mít výplatu.
19: Pánové, nechme rubl rublem a zaměřme se na euro a na korunu, kterou pořád v Česku platíme a zdá se, že platit budeme i nadále. Nestratili bychom část naší svrchovanosti, pane Niedermayere, kdybychom neměli vlastní centrální banku, která by podle toho, jaká je situace v naší ekonomice, mohla reagovat?
17: Ano, přišli bychom samozřejmě o nástroj, který máme, ale myslím si, že to pan premiér formuluje velmi špatně. On říká, že něco ztratíme, ale místo toho my přejdeme na nějakou sdílenou suverenitu. To není o tom, že nám někdo sebere to právo, ale že to právo budeme vykonávat společně, což je konec konců princip, na kterém stojí Evropská unie. A myslím si, že je dobré se podívat, jaké benefity, o kterých pan kolega mluví, vlastně ta česká koruna, nezávislá měnová politika přinesla. Myslím si, že nejvíc ilustrativní je podívat se na vývoj v posledních 5 letech, který měl být z hlediska proponentu nezávislé měnové politiky vlastně takovým hvězdným momentem, kdy jsme měli ukázat, že my tou měnovou politikou zvládneme tu inflační vlnu, která postihla většinu světa. A já když se dívám na data na porovnání těchto 5 let, tak vidím, že je sice pravda, že jsme měli inflaci o trošku nižší než Polsko, velmi lehce. Měli jsme ji zhruba stejnou jako Slovensko, ale v případě další modelové země z toho ranku těch nově přistoupivších zemí Evropské unie Slovenska, my jsme měli dvounásobnou. Já tím vůbec nechci spekulovat o tom, že v případě eurozóny by ten nárůst se nebyl o 50%, ale o 30%. Do této spekulace nechci jít, ale myslím si, že ta evidence jasně ukázá, že ta nezávislá měnová politika selhala v tom, aby ochránila naše občany, naši ekonomiku před velmi vysokou inflací, která byla násobně vyšší než v případě eurozóny.
19: Ale je to jenom jeden příklad, jedna konkrétní situace, která, jak se připustil, mohla být zaviněna i jinými vlivy, než tím, že neplatíme eurem, že nejsme v eurozóně, tak uznal byste obecně, že má svoje výhody, když země má vlastní centrální banku, která reaguje na to, jaká je v té zemi právě inflace?
17: Za jistých okolností ano, kdyby to byla země, která by operovala někde jako uzavřená ekonomika, která by měla velmi vyvážené obchodní vztahy na spoustu zemích s jinovou měnovou politikou, tak samozřejmě ano. Já neříkám, že Zimbabwe nebo Švýcarsko má přijmout euro, ale v případě České republiky ten můj případ je relevantní, protože jsem mluvil o období, kdy se mělo ukázat, že ta centrální měnová politika, ta naše nezávislá měnová politika dobře funguje. A v těch ostatních období, jako je naše, neseme velmi vysoký finanční náklad na to, že jsme euro nepřijali.
19: Pane Vondráčku, tak skutečně je to taková výhoda pro Česko, že má vlastní centrální banku, když vezmete v potaz těch posledních 5 let to období vysoké inflace a to srovnání s okolními zeměmi, které tady uvedl pan Niedermayer?
18: Když si vybereme nějaké účelově období, které vychází pro tu či onu měnu pozitivně či negativně, tak samozřejmě můžeme si to vykládat různými způsoby. Aktuálně třeba inflace u nás je okolo 2,5%, zatímco euro obecně má inflaci přes 3%, ale to jsou krátkodobé jevy. Já jsem tady argumentoval tím, jak dlouhodobě se znehodnocovaly ty měny vůči zlatu, kolik si za nějakou měnovou jednotku můžou koupit lidé dnes zlata, kolik si mohli koupit v roce 2000, proto je potřeba podle mého názoru spíš posuzovat ty měny z dlouhodobého měřítka, protože to rozhodnutí by se týkalo pravděpodobně i budoucích generací, kdybychom nedej bože na to přistoupili. A já tady nechci žádnou sdílenou suverenitu. Mně se nelíbí, když třeba v čase, kdy tady byla různá okupační vojska, Brežněv mluvil o doktríně sdílené suverenity. Prostě
19: myslíte si, že se to dá srovnávat? Dá se to srovnávat s eurozónou období, kdy Československo bylo okupováno?
18: No tak tohle to samozřejmě bylo černé období, temné období. Určitě jsem tady ani v rodině neměl nikoho, kdo by tady ta vojska vítal, a nemám, nepodporuji nikoho, kdo
19: nechcete
18: ta vojska
19: to
18: tady tehdy vítal. Ale chci říct, že ta slova o sdílené suverenitě jsme tehdy slyšeli a já je prostě už slyšet více nechci. Já chci plnou suverenitu, a tak jako každé mužské tělo potřebuje jinou velikost košile, tak každá ekonomika, pokud se nejedná o ideální měnovou unii, potřebuje svoji vlastní měnu, pokud chce naplno využívat potenciál své vlastní ekonomiky.
19: Tím se vracíme k tomu argumentu svrchovaností, který používá premiér Babiš. Vy jste se vůči němu, pane Niedermayere, vymezil, ale skutečností je, že co se týče postoje k euru, tak dlouhodobě podle průzkumu Češi sdílejí názor pana Vondráčka nebo premiéra Babiše euro nepřijímat a ponechat si naši korunu. prosím, stručná reakce na to, co zaznělo.
17: Myslím, že to tak jednoduché není, protože ty průzkumy v poslední době ukazují, že velmi záleží na tom, jakým způsobem je položená otázka, ale možná je také relevantní se podívat, jak se na přijetí eura dívají země, které euro přijali. Ta podpora eura je rekordní, v případě zemí eurozóny je to přes 80% a já si stále kladu otázku, v čem jsme jiní. A mimochodem kolegovi bych připomněl, že také ženy potřebují různé velikosti košile, nikoliv jenom muži.
19: Což si myslím, že byste se určitě, pánové, shodli. Tolik europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček. Děkuji vám oběma.
17: Naschledanou.
18: Díky, naschledanou.
19: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
11: A bylo 10 hodin.
10: Český rozhlas Plus.
11: Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET a inflace oproti dubnu zpomalila, meziročně nejvíc zdražily služby a alkohol. Zprávy a Martin Matějka. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
20: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
21: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
20: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
22: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
20: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
11: Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila v dubnu a byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. A po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíce mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Česká konference rektorů bude dnes jednat o připravované reformě vysokých škol. Chystaný vysokoškolský zákon má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. A podle jeho předsedy a rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milana Pospíšila má ministr školství Robert Plaga za ANO představit další postup přípravy návrhu. V uplynulých dnech skončila jednání v pracovních skupinách a tak rektory zajímá, k čemu došli a jak se to v zákonu projeví.
23: Otázky, které se dají očekávat od rektorů, to znamená hlavně nastavení pojistek, když něco nebude v tom novém systému fungovat, tak aby se předešlo nějakým nepředvídatelným situacím, které by pak třeba soudně se museli řešit a tak dál.
11: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Drážní úřad začíná připravovat legislativu a nutné bezpečnostní požadavky pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Chce ji mít hotovou zhruba za rok. Dnes někteří výrobci autonomní technologie testují vždy, ale musí s řidičem.
0: Třeba společnost AŽD provozuje na své dráze autonomní motorový vůz Edita.
3: Předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
0: Říká ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. Drážní úřad připraví podmínky pro provoz autonomních kolejových vozidel bez personálu, pokračuje Radek Šafránek z drážního úřadu.
4: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího řidiče. Musí být zajištěná bezpečnost, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
0: Materiál by měl být hotový zhruba do roka. Drážní úřad pak navrhne i změny předpisů na evropské úrovni. Jakub Vik, Český rozhlas.
11: Oblíbený francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Bruel čelí vyšetřování ve Francii i v Belgii. Všechna obvinění popírá.
7: Patrick Bruel patřil v 90. letech nejpopulárnějším francouzským zpěvákům. V té době se dokonce mluvilo o Bruelmánii. Oblíbený zpěvák a herec sbíral ocenění a převzal taky insignie rytíře Národního řádu za zásluhy. Teď čelí 8 trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení. Ze znásilnění ho obvinila moderátorka Flamy Flamánová. Ta tvrdí, že ji Bruel zneužil v pařížském bytě v roce 1991, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá. Už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
11: Na dálnici D1 stále výrazně vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína na kilometru 132 a to až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní je zdržení asi 25 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. Na D1 kolona i z Vyškova do Prahy za Vyškovem mezi kilometry 228 a 223, je to tam asi na 20 minut. Na dálnici D1 je kolona i z Ostravy do Olomouce u sjezdu na Odry na kilometru 318 a pracují silničáři a zdržení ve 3 kilometrech je asi 15 minut. Na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně pomalu se jede od Loděnice z 9. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu je asi na 20, na 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
24: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle...

0: 5, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
1: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
0: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
1: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje, což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novak se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikramem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novak vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který máme, je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie Southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
0: Digva was a horrifying act. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová, vraždu tvrdě odsoudila. They deserve answers. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. Our family should not have to fight for the truth anymore. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka. Ten jim potom umřel pod rukama?
1: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikrama Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novak a obětí měl být Vikram Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikrama Digvu, ale je pravda, že během těch prvních 3 minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými, vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Novaka a za oběť pana Digvu.
0: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikramem Digvou, ale taky to,

0: Že byla zveřejněna videonahrávka z kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů. Jedná se o takzvaný bodycam.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing.
0: Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně. Co na nich všechno je?
2: Tak on je to záznam zhruba 2:30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC a na dalších stránkách. Dodejme, že to zveřejnění bylo jednak se souhlasem policie, se souhlasem soudce, který ten případ posuzoval, a také se souhlasem rodiny Henryho Novaka. Ti všichni chtěli, aby se z toho nestal předmět spekulací. Ty 2:30 lze rozdělit asi na tři části. Ta prvních 35 sekund je poměrně nudná a vlastně vidíme tam policistu přicházet na místo činu a slyšíme také ty první hlasy, které obrací roli těch hlavních účastníků té tragédie. Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje. Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikram Digva, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Novaka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán. Policista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novak, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor, myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na 1:30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novak je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2:10, kdy říká znovu Henry Novak policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova během dalších 30 sekund. Tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novak sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
0: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novakovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně?
2: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11:40 byla ta želízka sejmuta zpátky a 11:45 už přijeli na místo lékaři, záchranka, která se pokusila během dalších asi 45 minut Henryho ještě zachránit. Bohužel vzhledem k tomu, jak vážné byly ty bodné rány, jedna z nich měla proniknout do srdečního svalu, tak se to nepodařilo. Možná stojí za to dodat, že při tom soudním líčení v Southamptonu byla velká pozornost věnována také vlastně soudní pitvě a bylo zjištěno, nebo alespoň soudce konstatoval, že vlastně jakkoliv by jinak policisté si během toho incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Novaka zachránit.
0: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
2: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné policejní téma. Stojí za to dodat k tomu, co jste říkal, že vlastně všichni policisté, co na místě zasahovali, zůstali v aktivní službě, nebyli tedy suspendováni, a ten případ vlastně teprve po vynesení rozsudku začala přešetřovat nezávislá komise pro dohled na policii a teprve jaksi s jejím dobrozdáním a s jejím přešetřením bude objektivní zjistit, zda policisté vlastně něco porušili, nebo zda to byla skutečně velice nešťastná a velice zvláštní souhra náhod, která přispěla k tomu, že se z toho případu stal politická kopaná, což by samozřejmě nemělo.
0: Já si myslím, že teda jeden z policistů posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co všechno se tohleto odehrál, to znamená až po několika měsících, psal o tom teď v posledních dnech britský tisk, ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny. Lídrně konzervativců Kayme Badenochová zase BBC řekla následující.
3: Myslím, že kdyby byl vrah Běloch, vyptávali by se policisté víc, ale oni si hned udělali názor.
0: Politici upozorní tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
2: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za poslední 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný, a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund. Kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
0: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnsonové z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policii. policejních sborech, takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň, totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň, na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
2: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím, vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
0: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
2: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
0: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
2: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku Sikové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, tak Sikové si velmi často stěžují také na to, že bývají předmětem ať už rasového násilí anebo neférového postupu policie, takže on má vždycky ten problém hrub a líc a nelze se na to dívat jenom tak, jak interpretuje tu událost Nigel Farage.
0: Southamptonu, v anglickém Southamptonu, kde k vraždě došlo, lidé tento týden protestovali. Obviňovali policii z rasismu. Co přesně se tam dělo, jak vážné, jak velké ty protesty byly?
2: Tak ono šlo o protest, který velice bryskně a pohotově a zřejmě s pomocí sociálních sítí zorganizoval vůdce britské krajní pravice Tommy Robinson, který je momentálně v Británii, byť jindy pobývá v Thajsku a daleko v zahraničí, svolal své příznivce do Southamptonu. Došlo tam k potyčkám s policií. 12 policistů to odneslo menším či větším zraněním. Zraněn byl dokonce i policejní pes při těch potyčkách. Všichni doufají, že to byla jednorázová akce, jak to v případě někdy takových střetů bývá a že situace se tam velice rychle uklidní, jak to i v podobných situacích bývá.
0: Takže další protesty v tuhle chvíli nahlášené nejsou, nebo neočekáváte, že by mělo dojít k nějakým dalším demonstracím a nepokojům v ulicích?
2: Tak ono, je to tak, že obvykle ty protesty nebývají ohlášené předem. Policie sama se to dozvídá většinou ze sociálních sítí nebo z nějakých případně snad legálních odposlechů. Pokud vím, tak pokračování těch nepokojů nebylo ohlášeno a do toho vstoupila také rodina pozůstalého, tedy Novakovi, a poprosili ti protestující, aby nezneužívali ten případ k tomu, aby to vyvolávalo nějaké další násilí nebo další střety.
0: No, mezi tím pokračuje soud, protože tím rozsudkem nad vrahem to neskončilo. Pokračuje a pokračovat bude 9. června, protože obžalovaná byla i matka vraha, čeká teď na výši trestu, už byla odsouzená a nadále obžalovaní jsou i bratr a otec. Z jakého důvodu?
2: Oni se pokusili vlastně, jak ukázalo i to video, zamést od prvních okamžiků stopy a vlastně snad se domnívali, že jejich syn, tedy v případě rodičů Vikramadigva, se z toho nějakým způsobem vylekne. Zřejmě sami v tu chvíli nevěděli, jak vážné je to zranění, které Henrymu Novakovi na té noční ulici v Southamptonu způsobil a jaký tragický bude mít následek. To znamená, oni odnesli domů tu vraženou zbraň, matka ji snad omyla a schovávala a při policejní razii v bytě Digvových byly objeveny další nepovolené zbraně, tedy další nože s dlouhou čepelí a to budou jedny z trestných činů, ze kterých se budou od toho 9. června, jak říkáte, zodpovídat.
0: No a poslední věc mě zajímá, jestli už je teď jasno, kdy by mohl ten dozorový orgán britské policie vynést nějaké rozřešení nad tím, jestli a jak závažně případně policie tedy pochybila v tomhle případě, protože předpokládám, že na to britská společnost velmi čeká.
2: Zcela jistě na to čeká, ale z mé zkušenosti britská demokracie a britská spravedlnost a smysl pro spravedlnost jsou velice, velice pečlivé a tím jsou také pomalé. Z podobných případů z minulosti troufnu si odhadnout, že to bude několik měsíců, když máme dnes začátek června. Neočekával bych tu zprávu, která přinese nějaké rozřešení nebo objasnění těch dalších podrobností dříve než někdy v listopadu nebo v prosinci.
0: Tak jo, tak moc krát díky, že jste mohl pro Vinohradskou 12 shrnout, co se v anglickém Southamptonu a taky teď ve Westminsteru dělo a děje.
2: Děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den do Prahy.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s Ivanem Kytkou, novinářem dlouhodobě žijícím ve Spojeném království a probírali jsme spolu otázky, které zůstávají po loňské vraždě Henryho Novaka v anglickém Southamptonu. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis a sociální sítě ty obstarali Jana Mikulášková a Tea Veseláková. Je dobře tu a tam připomenout, že na Vinohradské 12 zkrátka každý den pracuje tým skvělých lidí a kryje mi záda. Moc jim za to děkuju. Naslyšenou zítra.
4: Socher slaví 100 let.
5: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
6: Půl jedenácté.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odboráři podle ní jsou neopodstatněné. Barta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka, 4 další zranil. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadu zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v Kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili. Policie stíhá 12 lidí a 2 firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovali jejich sexuální služby, včetně nahých fotografií, i od nich vybírali část výdělků. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury se SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. A podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Íránem přitom válčí už přes 3 měsíce. V Lucemburku se dnes scházejí unijní ministři vnitra a budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchajících před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A v německém Hamburku se dnes bude zdražit umělý ostrov Ostrofilm. Leží jihovýchodně od ostrova Rujána v Baltském moři. Ostrofilm sloužil za komunismu jako stanice pro východoněmecké námořnictvo. Podle týdeníku Spiegel byl postavený v roce 1954 na přibližně 600 dřevěných pilotech. Vyvolávací cena je 39 tisíc eur v přepočtu téměř 950 tisíc korun. Dálnici D1 stále výrazně vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína na kilometru 130 a to v nesouvislé frontě až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní je zdržení směr Brno asi 20 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. A na D1 je kolona i z Vyškova do Prahy hned za Vyškovem mezi kilometry 228 a 223, je to asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo a nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, začíná pořad Osobnost Plus.
8: Dlouhodobě upozorňoval na nedostatečné výdaje na obranu a možné problémy s plněním závazku vůči NATO. Teď na ministerstvu jako vysoce postavený úředník skončil. Proč a jak velký vliv na obranou politiku země má hnutí SPD, které vystupuje proti dalšímu navyšování výdajů na obranu? Hostem Osobnosti Plus je někdejší velvyslanec při NATO a odborník na bezpečnost Jiří Šedivý. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost Plus.
8: Ještě nedávno jste na ministerstvu obrany vedl jako vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie. Proč jste skončil? Ministr Jaromír Zuna tvrdí, že to bylo po vzájemné dohodě.
9: Bylo to po vzájemné dohodě, ale té předcházela taková situace poněkud nepříjemná, kdy já jsem měl na starosti a moje sekce, kromě jiného, také posuzování uznatelnosti obranných výdajů nebo toho, co se vykazuje jako obranné výdaje. No a postupovali jsme podle metodiky NATO, protože jedná se o uznatelnost jako v posledku z hlediska NATO. No a tím pádem jsme se stali nepopulární, protože jsme upozorňovali také na to, že řada z těch různých ministerstev a dalších úřadů, které se snažili uplatnit v rámci obranných výdajů své rozpočty nebo části rozpočtu, že prostě tohle jako fungovat nebude. Takže my jsme byli takový ten zlý muž. A zároveň tady proběhla, možná si vzpomínají posluchači, návštěva generálního tajemníka NATO, jsou to tak 2 měsíce, taková rychlá. Jejímž hlavním tématem byla otázka plnění nebo neplnění toho závazku 2% v tomto roce před summitem NATO v Ankaře. No a tam se také dohodli, to znamená pan premiér Babiš a generální tajemník NATO, že se vytvoří jakési pracovní skupiny, které si ještě porovnají ty metodiky a ta čísla, protože pan premiér tvrdí, že prostě ta čísla, která má na to, takže nejsou úplně v pořádku. No tak já jsem udělal také takovou jako videokonferenci, kam jsem pozval ještě zástupce dalších rezortů, řekněme ministerstev a úřadů. A na druhé straně byli kolegové, kolegyně z NATO. No a tam jsme si to vlastně jako vyjasňovali na pracovní úrovni. Ukázalo se, že to, co my jsme tady se svými kolegy, nebo já se svými kolegy, co jsme jako tady počítali, takže to v zásadě téměř 100% odpovídá tomu, jak nás hodnotí Aliance. No, ale tam údajně se nějak jako tam došlo k nějakému šumu informačnímu. Údajně úřad vlády vlastně jako chtěl tu schůzku pracovní, nebo to jednání, tu konzultaci odložit, nebo ale ke mně se ta informace nedostala. No a toto byl ten důvod, jako proč teda jako jsem dostal tady velice silný signál od pana ministra, že prostě, že musím odejít.
10: Velice silný signál znamená přesně co? Hrál v tom roli premiér Andrej Babiš, jak napsal týdeník Respekt, že to bylo po naléhání premiéra, aby se s vámi pan ministr dohodl, že skončíte?
9: Údajně ano.
10: A jaký z toho máte pocit? Vy jste na té židli seděl 10 měsíců.
9: Ano.
10: Jak na ně budete vzpomínat?
9: Tak zaprvé mě bude chybět tým, výborný tým. Tam jsou výborní lidé, ta sekce obranné politiky a strategie, to je kolem stovky lidí. A zajímavá práce, já jsem dotáhl dokonce ještě několik dokumentů, například dlouhodobý výhled pro obranu. Vlastně jsem ještě předával panu ministrovi poslední den vlastně mého působení na ministerstvu návrh mandátu na summit v Ankaře, takže zajímavá práce. Na druhou stranu, já když jsem tam nastoupil, tak jsem si udělal takový papír na jednu stránku, 3 krátkodobé a 3 dlouhodobé cíle. A bohužel se mi nepodařilo ani se být pohnout, ani v jednom z nich dám příklad, a to je velice důležitá oblast, a to je celá ta oblast toho krizového řízení, tam k tomu patří změna zákonu a tak dále, je to velmi komplexní. No a já jsem měl jako cíl zaprvé s tím nějakým způsobem jako pohnout, začít už třeba například předkládat nějaké návrhy, co se týče legislativy, a také jsem tam měl záměr posílit právě odbor krizového řízení v rámci té sekce. No a nakonec vlastně jsme skončili se škrty a jako nikam jsme se jako v tomto ohledu nedostali. Takže jako zajímavá práce, skvělí lidé, ale jako 10 měsíců, tak jako je to pryč prostě. No.
10: Berete to úkorně, to, že vás někdo přiměl k tomu, abyste odešel proto, že jste říkal věci, které třeba premiér nechtěl slyšet?
9: Tak samozřejmě z kraje, byl to trošku šok. Jo. Na druhou stranu, já jsem jako očekával, že něco takového přijde, protože jsem měl sem tam nějaké signály nebo otázky, takový jako jo, říká se to, že tady existuje nějaká černá listina a že možná to bude potom nějaká transformace, reorganizace v rámci již jako přijdu o místo až po tedy té změně toho zákona o státní službě, která se údajně připravuje někdy na léto. No, takže jako takové ty signály jsem měl, takže spíš jsem si říkal, no tak jako není to otázka zdali, ale kdy to přijde, jo. Ale zase samozřejmě, když to potom přijde a ještě v takovémto kontextu, kdy vlastně děláte svoji práci. Navíc ještě jako tohle, to není jenom jako, že prostě jsem jako nějaký úředník, který si něco vymyslí. To je definováno v zákoně. Zákon 177/2023 o financování obrany, tak tam jasně vymezuje povinnosti ministerstva obrany a mé sekce a ředitele této sekce, co se týče právě toho hodnocení, uznávání, vykazování a tak dále.
10: Štve vás to?
9: Ne.
10: Jste rád?
9: Ne, takhle, už ne. Jo, jako ne. A vlastně jako jsem docela rád, protože najednou začnete přemýšlet úplně jinak o životě a o své, jakoby, co dál, že jo, o té kariéře. A od té doby jsem měl vlastně to pár dní, jo. Já jsem ještě minulý týden v pátek jsem odevzdával jako poslední tu práci, že jo, na tom ministerstvu. Ale za těch pár dní, jako už v tomto týdnu, já už jsem potkal tolik zajímavých jako lidí, jak jsem si začal obnovovat své kontakty místní i mezinárodní. Jo, takže Teď je to tak jako paradoxní, že byl jsem na té velké konferenci Globsec a tam jsem se potkal se dvěma ministry, které velice dobře znám, jo, jeden z Estonska, jeden ze Švédska, a oba dva na mě mávali na chodbě a prostě říkali: Jiří, jo, víme všechno, Takže ne, já myslím, že to je teď na to bude jako příležitost a prostě trošku jako nějaký opravdu restart.
10: Co vám ministr řekl, když za vámi přišel? Řekl, pane Šedivý, budeme se muset rozloučit, nebo jak to proběhlo?
9: V zásadě takhle. Víte, já jsem měl s panem ministrem velmi korektní vztah, jo. A myslím, že tam byl i vzájemný respekt. On třeba na té první úplně svojí slavné tiskové konferenci, kdy potom teda dostal vynadáno, že jo, od té strany, která ho tam nominovala, tak on mě tam citoval z nějakého článku, jako který jsem si už ani nepamatoval, jo. A prostě, ne, jako dobře se s ním spolupracovalo a on prostě, tam je jedna velká výhoda, že on skutečně tu materii, jo, dobře zná, jako opravdu hodně dobře, jo. Takže v tomhletom ohledu to bylo dobré, ale samozřejmě má ta omezení prostě toho, že ještě navíc, tedy není ani jakoby ten stranický. To znamená, že on nemá tu za sebou tu váhu třeba toho, že byl zvolen, jo? Že on je tedy za stranu. A já teda si to paradoxně pamatuju, když jsem já dělal obraného ministra, nebo ministra obrany na přelomu let 2006 a 2007, byla ta první Topolánkova vláda. A já jsem tam byl taky jako expert, jo, za ODS, ale expert. A vlastně jsem taky cítil, jak jako, když nejste součástí té politické mašiny, když nemáte za sebou takovou tu sílu nebo ten výtlak, který vlastně je daný tím, že prostě musíte projít volbami a tak dále, tak je to znát prostě, no.
10: Jakou má podle vás pozici v rámci vlády Jaromír Zuna? Je to silný ministr obrany i právě kvůli tomu, o čem mluvíte? Protože jste s ním byl hodně nablízko, hodně jste s ním spolupracoval. Dokázal si prosadit věci, které byly důležité?
9: To nedokážu říci, protože vlastně jako docela dlouhou dobu z kraje, že jo, nebo po nástupu té vlády jsme byli v tom rozpočtovém provizoriu, pak přišel ještě ten požadavek na snižování rozpočtů a snižování teda tabulkových míst. Takže vlastně my jsme pořád jenom tak jako trošku to bylo takový jako my jsme byli trošku požárníci, jo. Já jsem měl druhou největší tu část té rozpočtové kapitoly ministerstva obrany po armádě samozřejmě, mm-hmm. Jo. To je ten výdajový blok, jo. Prostě já jsem byl ten správce toho. A já jsem během několika dnů my jsme museli najít prostě rezervy škrty nějaké 2,5 miliardy jako, jo. Takže prostě ale teď zpátky k vaší otázce. Myslím si, že pan ministr docela dlouho se mu dařilo ve srovnání s některými jinými rezorty vlastně jakoby chránit to ministerstvo v tom smyslu, že prostě tam nedocházelo k nějakým jako radikálním prostě reorganizacím nebo propouštění a tak dále.
10: No ale vy jste musel skončit.
9: No tak jako jednou to začít muselo.
10: Podle premiéra Česko letos nejspíš závazek v NATO na obranu 2% HDP nesplní. Andrej Babiš si ale myslí, že výhodou je, že je jeden z mála posledních politiků, kteří podporují amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zajímá mě, protože vy NATO dobře znáte, znáte, jak funguje aliance. Jestli to, že má někdo dobrý vztah americkému prezidentovi, hraje roli, nebo je to úplně jedno?
9: Já si spíš myslím, že to v tomto kontextu jako vlastně je úplně jedno, jo. A jedna věc je teda samozřejmě to, jak bude americká administrativa, nejenom prezident Trump, a jak reaguje už teď vlastně na to, že prostě ta Česká republika se bohužel propadá až někam na chvost, jo, ve srovnání s ostatními spojenci ohledně výdajů, tak to je jedna věc. Ale další věc je ta, to jako nezapomínejme, tam je taky dalších, kolik, 31 spojenců. Jo, a naprostá většina z nich prostě ty závazky svoje plní je poctivě. Někteří spojenci, kteří tradičně měli relativně nízké výdaje, Dánsko, Německo, jo, Belgie, tak jako skutečně jako radikálně navyšují. A navyšují, ale zároveň investují. Jo. To je taky, a to je třetí věc, kterou bych chtěl říct, že my to přeci neděláme kvůli tomu, abychom se zalíbili Trumpovi, nebo abychom prostě udělali dobrý dojem na to. Ne, my to děláme proto, aby prostě naše ozbrojené síly měly kvalitní, technologicky vyspělé vojenské schopnosti. Jo. My to děláme pro sebe v posledku.
10: Na druhou stranu Andrej Babiš deklaruje, že chce o nich 2% dosáhnout, a to bez účetních kliček, jak říká. tedy bez toho, aniž by se započítávaly výdaje z jiných ministerstev. To byste kvitoval.
9: No to by bylo vynikající, to znamená přihodit nějakých 20-25 miliard jako v letošním rozpočtu.
10: Ministr Zuna v Českém rozhlase řekl, že letos sice na plnění závazku asi nedosáhneme, ale že je ještě řada měsíců, ve kterých můžou přijít některá rozhodnutí týkající se akvizic, což by mohlo posunout procenta výdajů na obranu někam dál. Může se to povést?
9: Já bych byl spíše skeptický, protože určitě mohou být nějaká dílčí rozhodnutí ohledně nějakých, ale spíš marginálních akvizic, protože akvizice to je něco, co se připravuje roky. A pokud to má být skutečně akvizice nějakých jaksi nákladných, to znamená komplexních systémů, no tak to se nedá prostě jen tak jako lusknout prstem a říct si tak jo, tak teďkom prostě, já nevím, nakoupíme letadlo nebo něco, jo. Ne, to jsou věci, které opravdu to se připravuje léta, dělají se na to programy, vyčleňují se na to ty prostředky, jo, střední dlouhodobě a tak dále. Takže jsem spíše skeptický.
10: Jak jsme na tom, pokud jde o spolehlivost uvnitř aliance, když jste říkal, že jsme na chvostu, pokud jde o plnění těch závazků, tak jak se na nás dívají ostatní spojenci? Jako na černého pasažéra?
9: No tak, jako, když si prostě srovnají když se podíváme na ty trajektorie toho vývoje obranných rozpočtů, když to srovnáváme tedy s ostatními, no tak já bych řekl, že zřejmě se na nás asi budou dívat jako na černé pasažery. Na druhou stranu, my máme jako velkou výhodu a pořád ještě trvá ta velice dobrá pověst našich vojáků ještě z doby, kdy vlastně byly intenzivní mise. Jo. A bylo to paradoxně, a tehdy nám to hodně pomáhalo, protože my jsme jako byli vždycky, jako jsme balancovali někdy i kolem 1% hrubého domácího produktu na obranu, ale zároveň jsme byli vždycky schopní dodat velice kvalitní a s vysokou přidanou hodnotou projektované schopnosti do těch misí.
10: Jaké úkoly očekáváte pro českou armádu ze summitu v Ankaře? Co tam bude jako to hlavní téma a co z toho vyplyne pro nás?
9: Tak ta hlavní témata v Ankaře, tak samozřejmě obranné výdaje, potom vlastně první jakoby kontrola plnění těch cílů rozvoje vojenských schopností, které vzešly v zásadě z toho summitu v Hágu.
10: A na tom jsme jak?
9: No, na tom nejsme moc dobře, jo, protože to je jako, samozřejmě je to zatím jako jeden rok, jo, ale tím ještě, jak bylo to rozpočtové provizorium, jak se ta nová vláda jakoby rozkoukávala, pak tam byly nějaké ty různé škrty, dodělávaly se, museli se předělávat, překalibrovat nějaké ty základní dokumenty pro vojáky, zejména to je ta koncepce výstavby armády České republiky. Takže jako oni běží ty velké projekty, jo, jako je prostě F-35 nebo nákup těch obrněných transportérů, tanky a tak dále. Tohle běží, jo, ale na druhou stranu tam je ještě celá řada dalších jako úkolů, které jsme dostali na tom summitu, která se týkají takových méně viditelných věcí, jo, logistika, vojenská medicína.
10: Dobře, jo, a když říkáte, takže, že na tom nejsme dobře, takže ta delegace, která tam odjede, nebude pochválena.
9: Ne, tak to nefunguje, jo. To není tak, že by tam někdo někoho chválil, nebo jako, i když je fakt, že já jsem vlastně zažil 3 summity s Trumpem, jo. A že on umí teda, jako ten, on je asi jediný, kdo opravdu jako si umí stoupnout a teda začít, jako, já si vzpomínám, jak prostě vystartoval na Angelu Merklovou v roce 2018 třeba, jo, to bylo úplně, jo, takže, ale v zásadě, jako tohle takhle neprobíhá, že by nám tam někdo jako říkal ty, ale řekněme jmenovitě. Ale na druhou stranu jsou tam takové ty náznaky, které jsou jasné na pracovní úrovni, jo, na nižších úrovních a tak dále. No a potom prostě takové to někteří spojenci, že jo, a jako všichni, my víme, oni vědí. Jo.
10: Z tohoto pohledu je důležité, kdo povede delegaci v Ankaře?
9: Podívejte se, já jsem můj první summit, který jsem musel, tak to bylo v roce 2006 v Rize, jo. Od té doby, já jsem si to počítal, jsem vlastně byl v různých funkcích asi na 8 summitech a Češi jako zase úplně tak zvláštně, jako my jsme jediní, kdo tohle řeší. Jako. A teď jsou různá řešení. Jo. To úplně nejhorší, to jsem zažil v roce 2009, kdy vedle sebe seděli prostě
10: prezident
9: Klaus a premiér Topolánek. A já jsem byl tehdy náměstek generálního tajemníka, seděl jsem za ním. A on mu to nikdo neřekl, jako, že tam budou za Česko dva, což nikdo jiný nikdy nemá. Jako, jo. A on se ke mně otočil a říká, what the hell, co ty Češi, jako tohle, jo, sakra, co ty Češi, tak tady to. A teď tam bylo to trošku, jako už to můžu říct, už je to dávno, jo. Ještě tam měli úplně, oni spolu asi moc nemluvili, myslím teda prezident s premiérem, takže se tam tak maličko, jako nebyla úplná schoda, kdo bude mluvit první a tak dále.
10: A je to tedy důležité, nebo není, kdo já
9: myslím,
10: teď pojede?
9: Já myslím, že ne. Víte, co je podle mě důležité? Že to by mělo být buď a nebo, jo. Takové ty polovičatá řešení, jako že tam na půlku přijede někdo, na druhou půlku někdo jiný, to je, ono to taky jako vydává velice, velice zvláštní jako signál o té jednotě zahraniční obrané bezpečnostní politiky.
10: Jakou roli teď na ministerstvu obrany bude hrát Jakub Landovský, který už avizoval, že se do výběrového řízení na pozici, kterou jste zastával vy, přihlásí. On je teď vládním zmocněncem pro plnění závazků. Má to nějaký smysl, ta pozice zmocněnce, když ta sekce, kterou jste řídil, to vlastně měla na starost?
9: No samozřejmě, že to je jako jasná jaksi duplicita nebo duplikace. Jo, to jako tam já jsem se snažil nalézt nějaký popis práce toho vládního zmocněnce. Tam jsem našel jedině jako krátký odstaveček někde kde se říká koordinace činností ústředních správních úřadů a dalších orgánů veřejné moci při plnění závazků, které vyplývají ze Severoatlantické smlouvy. No to je přesně, úplně přesně to, co dělá ta sekce a co jsem dělal vlastně já. Jo. Čili já tomu nerozumím prostě tomuhle. Jo. To je...
10: On jako Landovský byl ve stejném výběrovém řízení jako vy a vy jste ho tehdy porazil, nebo on byste byl ten, kdo zvítězil v tom výběrovém řízení, tak jak teď hodnotíte jeho pozici, která je na ministerstvu obrany? Co čekáte, že se tam odehraje?
9: Já nevím. Já opravdu nevím. A vlastně upřímně řečeno, jako mě to zase až tak moc jako nezajímá, jo? Myslím, jako teď, nemyslím celkově jako ministerstvo obrany, ale celá ta situace tady kolem této osoby, jako, jo, to mě opravdu jako nezajímá. No.
10: Říká bývalý velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Současná vláda tvrdí, že nejsou důležitá procenta výdajů na obranu, ale schopnosti armády. Jak to je?
9: No to je samozřejmě pravda, ale prostě ty schopnosti nebudou, pokud nebudou peníze. Jo? A znovu, když se podíváme na ty závazky, které jsme na sebe vzali na summitu v Hágu ohledně rozvoje vojenských schopností, tak zaprvé teda to směřuje až ty jako nejzazší termíny jsou někdy kolem roku 2035 až 40. Jsou to opravdu jako velké závazky a je potřeba prostě vlastně nastavit ten růstový trend, tak jak to aspoň bylo v usnesení minulé vlády, tak abychom došli do toho roku 35 s těmi 3,5% z HDP. Ale ono to má smysl, jako ono to má jako logiku. To si nikdo nevymyslel. Jako my dokonce vojáci to mají spočítaný, že by potřebovali ještě o něco více, abychom mohli skutečně dosáhnout aspoň 80-90% těch cílů výstavby vojenských schopností pro NATO. A do toho ještě vstupuje, pardon, teď nová ambice této vlády, a to si můžeme přečíst v té i už v tom programovém prohlášení, vlastně větší důraz na samostatnou obranu. Jo.
10: Pokud jde o schopnosti české armády, jak jsme na tom? Kde musíme přidat, kde opravdu zaostáváme za ostatními armádami a v čem naopak bychom si mohli říct, že tam jsme jako v pořádku?
9: Tak, abychom nebyli pořád negativní, tak my máme pořád samozřejmě velice dobrou pověst a můžeme nabídnout například ochranu v té oblasti zbraní hromadného ničení, to znamená chemické zejména a radiologické. Máme dobré prostředky elektronického boje, pasivní sledovací prostředky, nasazujeme to i například v Pobaltí. máme výborné jako dílčí prostě speciální síly samozřejmě a tak dále. Ten problém podle mě spočívá v tom, že vlastně ta armáda neustále zápolí s tím, že se jí neustále jako mění ten rozpočtový rámec.
10: Že to není předvídatelné.
9: Že to není to předvídatelný. Teď se vždycky se jako musí nějak někde prioritizovat, takže je to taková trošku, je to takové fragmentované, jo. A tady opravdu na to, aby se dalo dobře plánovat a rozvíjet, tak prostě na to potřebujete mít skutečně tu předvídatelnost těch 10 let minimálně.
10: Vláda do funkce nového náčelníka generálního štábu navrhla Miroslava Hlaváče, který by měl vystřídat Karla Řehku. Jak obtížnou misi před sebou pan Hlaváč má, když se podíváme na ten kontext, o kterém teď celou dobu mluvíme?
9: No, a do toho ještě teď přišlo nové zadání od premiéra, který prostě předpokládá, že se bude v příštích 5 letech rekrutovat asi třeba 500 ročně, jo, což taky jako je
10: teda velká výzva.
9: No a to je prostě jako objektivně demografie a tak dále. No tak jako nebude to mít jednoduché. Jo. Jako my jsme s nimi spolupracovali s vojáky, s generálním štábem v nějakých těch fázích toho, té koncepce výstavy armády České republiky. A tam jako oni musí na něčem jako pevném jako plánovat, jo. A když nemáte tohle, tak to je jako velice těžké. Takže on to bude to mít velice těžké. Na druhou stranu, já jsem s ním měl vždycky nejlepší jako vztahy spolupráci, takže myslím, že to je muž na svém místě.
10: My jsme ještě trošku zamluvili to slabé místo té armády. Nebo nejslabší, jestli byste...
9: Ne, to já nevím. To nesmím říct. Přeci.
10: Nesmíte.
9: Ne,
10: protivzdušná obrana.
9: Nebudeme říkat nepříteli, prostě v čem máme slabá místa, já nic neřeknu.
10: Vláda zvažuje prodej pardubické explozie státní firmy na výrobu munice a výbušnin. Zájem má podle dostupných informací kromě Francie i několik evropských zbrojařů. Opozice plán vlády kritizuje, její zástupci říkají, že je to nebezpečné a byla by to strategická chyba. Tak je to chyba anebo dobrý plán?
9: Já nevím, jako když jsem o tom slyšel poprvé, tak jsem jako instinktivně jsem říkal, no to nemuselo by to být úplně špatné, protože teď jako v Evropě je hodně různých mnohonárodních projektů právě, že rozvoje jako z nějakých těch výrob v této oblasti. No ale pak jsem si uvědomil, že ta explozie, jako ona teď má skutečně jako má žně a bude mít, jako jo. Ona byla ještě před pár lety, měla problémy, teď jako je prostě jako vydělává a vydělávat bude. Navíc oni mají určité docela unikátní technologie, prostě to jsou třeba ty celospalitelné moduly, a to není moc států na světě, které by toto měly. Takže vlastně si říkám, proč se toho zbavovat teď, když to funguje a bude to fungovat i v příštích letech. Jde o to, aby se to dobře manažovalo a aby nezaostávali technologicky.
10: A ještě poslední věc. Donald Trump vlastně říká, že Evropa si musí zvyknout, že se o svoji bezpečnost má starat sama. Jak vážně tohle máme brát?
9: Naprosto vážně. Já si myslím, že do 10 let tady zůstanou jenom nějaké logistické struktury pro americkou armádu. Bude tady NATO, jaderný deštník, ale konvenční obrana bude na nás.
10: Říká bývalý velvyslanec při NATO a odborník na bezpečnost Jiří Šedivý, který byl hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju.
9: Naschledanou.
10: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy. Podnikatelé by od nového roku měli elektronicky evidovat tržby. V prvním čtení to schválili poslanci. Prezident Pavel se dnes setká s budoucím náčelníkem generálního štábu Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority v čele armády. A v Libanonu mají vzniknout bezpečnostní zóny bez bojovníků hnutí Hizballáh. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
11: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
6: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim takzvané EET off budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem a kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu, nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
12: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
6: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Česká konference rektorů dnes bude jednat o připravované reformě vysokého školství. Nový vysokoškolský zákon teď chystá ministerstvo. Rektoři ale nesouhlasí třeba se vznikem univerzitních rad, které podle nich omezí akademickou samosprávu. Rady by totiž místo akademických senátů měly volit právě třeba nové šéfy vysokých škol. Některé členy rad má vybírat ministerstvo školství. Rektoři se obávají politizace, to ministr školství Robert Plaga za ANO odmítá.
13: Já jsem z těch variant vybral tu, která naprosto brání přímé politizaci, to znamená, že jasná kritéria, minister školství pouze jmenuje ty kandidáty, kteří jsou vybrani výběrovou komisí. Podotýkám, že v současném systému správních rad v nich zasedají i politici, to znamená, ten model naopak odpolitizovává i tento prvek v tom systému.
6: Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá třeba se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblastí jižně od řeky Litány. Tel Aviv a Bejrut se na příměří původně dohodli už v dubnu. Izraelská armáda ale dál pokračovala v invazi. Obě strany se navzájem obviňovaly z porušování klidu zbraní. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Viní je taky součástí na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale taky v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku, vysvětluje mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
14: Jedná se o 2 trestní věci, které souvisejí s kořistěním z provozované prostituce. Podle našich závěrů měly ženy, zejména asijské národnosti, obviněným osobám odevzdávat části získaných výdělků získaných prostitucí. Jedna obviněná osoba byla vzata soudem do vazby.
6: A v Německu dnes bude na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý 1 000 000 korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
15: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Na dálnici D1 stále výrazně vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jede velké množství kamionů a kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína na kilometru 130, a to v nesouvislé frontě až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní zdržení směr Brno asi 20 minut v okolí Kývalky mezi kilometry 182 a 186. Na D1 je kolona i z Vyškova do Prahy hned za Vyškovem mezi kilometry 230 a 223 asi na 30 minut. Na vině jsou práce silničářů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude polojasno až jasno, na východě až zataženo s doznívajícím deštěm. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu přibývat a k večeru se na západě Čech místy přidají přehánky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Řečí peněz Václava Pešičky.
16: Český biznis by měl najít odvahu a překročit své hranice. To je ve stručnosti hlavní vzkaz, který dala největší tuzemská biznisová konference Revize Česka. Pořádající druhá ekonomická transformace nastolila nové priority, když od konce subdodavatelské ekonomiky a oslabení role zahraničního kapitálu pokročila k pobídce k větší expanzi českého biznisu do zahraničí. Svůj pohled na hledání odvahy k překročení českých biznisových hranic připojil i náš dnešní host, kterým je hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Dobrý den, vítejte ve studiu.
17: Dobrý den.
16: A obohacující poslech přeje Václav Pešička.
7: Řečí peněz.
16: Asi málo kdo z nás by čekal, že na setkání špiček českého biznisu bude hned v prvním vystoupení tématem Ježíš a jeho apel miluj bližního svého.
18: Myslel vlastně schopnost vcítit se v druhé, pochopit jejich situaci, pochopit, v jakých podmínkách vyrůstali, co prožili, jaká traumata si sebou nesou. A právě proto, že on to dokázal, a nejenom se svými blízkými, ale i těmi nejpo,

0: zakladatel skupiny KKCG, která působí ve více než 40 zemích a spadá pod ní přes 300 společností, při pohledu na aktuální český biznis vidí obrovský krok, který za poslední dekády udělal a přičítá to také naší kulturní DNA.
1: Česká republika po sametové revoluci, kde se všechno otevřelo, bylo všechno neznámé a všichni jsme se vše učili, vytvořila obrovský prostor. Lidé byli hladoví po úspěchu, byli připraveni se učit, tvořit. A to si myslím, že mnoha vyspělým ekonomikám a zemím, které už mají za sebou 80-100 let tržního hospodářství, chybí. A ta odvaha, kombinací s chutí, samozřejmě s příležitostí, se projevila v úspěšných příbězích mnoha firem, o kterých si dneska můžeme hrdě číst v novinách. Kromě toho, že máme schopnost improvizovat, že jsme rychlí v rozhodování a přemýšlení, tak si myslím, že jsme také pragmatičtí. Dokážeme odlišit trendy a dlouhodobé politické trendy od reálných trendů, ať se to týká technologie, ať se to týká biznisu. Byli jsme svědky v posledním dekádě, že čeští podnikatelé a investoři zaplnili místa po investorech ze zahraničí, kteří opouštěli ať už v České republice nebo v dalších zemích biznisy, a velmi rychle jsme byli schopni do těchto biznisů nastoupit, investovat a začít jim postupně konkurovat.
0: Řekl Karel Komárek, předseda představenstva skupiny KKCG. I on se ale setkal se stigmatem východoevropského biznismena, ale jak na konferenci řekl, Česko začíná být respektováno a nejsme už jen ti dobyvatelé z východu, jak řekl.
1: Snažíme se budovat věci s dlouhou perspektivou, které nás přesahují. Já vím, že se to dobře říká, v okamžiku, kdy generujete peníze, že na začátku, když peníze nejsou, člověk musí zánět na výplaty, je to těžký, ale v okamžiku, kdy už dneska společnost je, bychom měli přemýšlet o dlouhodobém horizontu. A věřte mi, že se takhle dá vydělat daleko více peněz a budovat daleko kvalitnější platformy a podniky, než si kdokoliv myslí. Myslím si, že Česko na to má. Česko je krásná a bezpečná země. Věřte mi, že o tom ze zkušeností možnosti žití ve Spojených státech, v Anglii i ve Švýcarsku. Važme si toho, jakou zemi máme, buďme hrdí na sebe jako podnikatel, na to, co jste dokázali, co jsme dokázali, a nezdávejte to.
0: To by mělo posílit české sebevědomí. A například politolog Jan Kubáček tento týden mluvil v našem vysílání o takzvaném opatrnickém štěstí, které Češi prožívají.
2: Víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou, by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla. A nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
0: Tak tolik pohled politologa Jana Kubáčka, trochu jiný pohled než ekonomický, a my ten ekonomický teď společně s Davidem Navrátilem připojíme. Je opatrnost z vašeho pohledu něco, co brzdí rozvoj české ekonomiky?
3: Já bych řekl, že ano. A ono to vlastně jako vypadá opatrnost jako neekonomický termín, ale on to vlastně ekonomický termín je, protože my počítáme s tím, jak se lidé rozhodují v rámci jako různých časů, jak hodnotí vlastně ten budoucí vývoj. A platí tady něco, co se nazývá složené úročení nebo diskontování, a to vlastně jako říká, jak moc si ceníme těch budoucích výsledků. Jak moc jsme ochotní investovat teďka, abychom v budoucnosti měli hodně. A my jsme v tomto skutečně velmi opatrní. My třeba jsme hodně konzervativní, co se týká finančních aktiv. My držíme velmi konzervativní investice. Víceméně jako 85%, když se udělám na investice, jsou velmi konzervativní, jenom 15 jsou skutečně jakoby nějaké rizikovější investice, které jsou schopny vydělávat dlouhodobě výrazně více. A potom držíme ještě velkou část, 40% finančních aktiv, víceméně na hotovosti nebo na účtech v bankách. A kdybychom byli jako Dánové, kde Dánové se nebojí investovat, tak bychom investovali vlastně další 3 biliony korun do investic, které by nám přinesly skutečně vysoké zhodnocení budoucnosti. A protože se toho bojíme, tak samozřejmě pak nám je líto, že toho výsledku nedosáhneme, a má to reálné náklady například v tom, že ty finanční aktiva v České republice rostou velmi pomalu.
0: To celé výroční fórum revize se neslo v duchu změny podnikatelského mindsetu k té větší odvaze investovat, o čemž jste teď mluvil, odvaze jít do globálního soubu.

0: boje jít do zahraničí. Karel Komárek ve svém vystoupení řekl, že je pro českou podnikatelskou scénu důležité mentálně se přehodit na globální biznis.
1: Český trh jako takový je malý. Máme 10,5 milionů obyvatel, země je příliš malá. A mnozí to pokládají za nevýhodu, zatímco americké, německé nebo jiné firmy, které na svých trzích mohou fungovat bez problémů je desítky let a dorost do obrovských rozměrů, české firmě dojde vzduch velmi brzy. Je to přece jenom malá země, byť krásná. Čili na konci příběhu, pokud chcete být úspěšní, nám nezbývá nic jiného, než expandovat. A já to beru jako příležitost, nikoliv jako vlastně nevýhodu, protože musíte začít přemýšlet globálně.
0: Co to vlastně představujeme? Jak si máme to mentální přehození na globální biznis vůbec představovat?
2: Nepočítejme, že náš trh je 10 milionů Čechů nebo 11 milionů Čechů. To je prostě velmi malý trh a v ekonomii zase funguje něco, co se nazývá úspory z rozsahu. To znamená, když jste schopni prodávat na výrazně větším trhu, a my tady máme blízko výrazně větší trh, my jsme jeho součástí, to je jednotný evropský trh, tak minimálně bychom měli vždycky uvažovat minimálně o tom, že chceme se prosadit na jednotném evropském trhu. A samozřejmě, proč se neprosadit globálně? Proč ne v Severní Americe, v Jižní Americe, v Africe, v Asii? A právě tahle ta mentalita, jako nepočítat s tím, že to, co dělám, tak jsem omezen pouze 10 miliony konzumentů nebo klientů, tak samozřejmě je naprosto klíčová potom i v investicích a to, jakým způsobem jsem schopen počítat návratnosti investic, protože jako když počítám z výrazně většího procenta nebo velikosti trhu, tak samozřejmě ten růstový potenciál je výrazně vyšší než na tom klíčovém českém trhu. A tady je potřeba si říct, že Česká republika je extrémně zapojená do toho globálního trhu. Češi, když se podíváte například na zahraniční investice Čechů v zahraničí, tak jsou větší než několikrát většího Polska, takže Čechům se to daří, ale potřebujeme to dostat pod kůži výrazně
0: více. Polsko má více toho vzduchu, když to řekneme, tak má větší to akvárium, ve kterém může
2: Což mu ale může omezat, protože on si zvykne na to jenom větší akvárium, ale jako my se potřebujeme dostat do toho globálního světa, kde je 8 miliard lidí.
0: Mm-hmm. Vy jste v našem pořadu už několikrát řekl, že procházíme obdobím polikrizí, které pokračují, tedy obdobím, kdy se na nás valí jedna krize za druhou a většinou mají neekonomický původ. Krize bývá označována za příležitost, i to opět na konferenci zaznělo. Vy jste to nazval na té konferenci takzvaným abrakadabraka managementem. Jak se ale dá vidět příležitost, když procházíme jednou krizí za druhou?
2: Ono je skutečně pravda, že krize je příležitost. Jako my v historii víme, že jako častokrát, když existovaly obrovské problémy, tak ten, kdo byl schopen identifikovat příležitosti v těchto problémech, tak dokázal z ní jako velmi výrazně vytěžit a zbohatnout. To je potřeba si uvědomit. Nicméně jako v managementu občas jako stačí to jenom říct, prohlásit, jako krize je příležitost a všechno bude fungovat tak, že to skutečně bude příležitost, ale takhle to není. To je ten tzv. Abrakadabra management. Skutečně my se musíme jako přenastavit to naše myšlení a dát si jakoby tvrdé kritéria. A najdeme v českém biznise jako spoustu firem a podnikatelů, kteří jsou schopni vstupovat na velmi obtížné trhy na Balkáně, v Řecku, když Řecko krachovalo. To je třeba Karel Komárek.
0: Přesně tak, ten o tom konec konců na té konferenci mluvil.
2: Ten začal nakupovat vlastně tu společnost, která jim umožnila takhle vyrůst právě v době, kdy Řecko takzvaně krachovalo. Takže to jenom ukazuje, že v těch problémech skutečné příležitosti vznikají a navíc jsou častokrát ty nákupy potom výrazně levnější. Takže to pohledu skutečně krize příležitost, ale ono dokonce, když si uděláte na knížky o psychologii nebo to, jak funguje mozek, tak to přerámování z krize na příležitost spouští úplně jiné procesy v těle.
0: No a pojďme na to, protože ono se řekne, přenastavme si mindset nebo to myšlení, ale jak ho máme přenastavit, když máme za sebou nějakou zkušenost, vycházíme z něčeho, ta zkušenost, ať je negativní nebo pozitivní, tak do značné míry určuje a rámuje to, jak se budeme rozhodovat příště.
2: Jakože se bojíme.
0: Jakože se bojíme, ano. No. Jakože jsme opatrní, to opatrnické štěstí, o kterém mluvil politolog Jan Kubáček, že když víme, že jsme teď zvládli několik krizí, ale vidíme, že se valí jedna za druhou, tak nejsme tak odvážní.
2: Ale my se bojíme, protože máme strach ze změny. Protože si tu změnu neumím představit. A to by řekl, že to je trošku naše chyba, že my nejsme schopni si namalovat ten scénář té změny, říct si, spočítat si, jako my jsme totiž hodně jako racionální lidé, Češi jsou hodně racionální, tak si spočítat, co to znamená a postupně si jako dívat na to, jak to složené určení, jak vlastně ta investice se bude zhodnocovat v budoucnosti a co mi to vlastně může přinést a jaké jsou rizika samozřejmě. Já se musím proti těm rizikům obrnit nebo pojistit, ale každopádně ta naše neschopnost si představit, jak by to mohlo vypadat jinak, nás omezuje a díky tomu volíme ten status quo, to znamená radši nic nedělat, protože na to přijde jistější, ale jistota, to je velmi jako drahé rozhodnutí, protože toto rozhodnutí znamená nevyužít ty příležitosti, které máme.
0: A já jsem vám skočil do řeči, ale není to přirozené být tak trochu nejistý, tak trochu opatrný.
2: Podívejme se do toho biznisového světa, protože ono to jako zní jako logicky, že člověk by měl mít obavy a nějaký strach, jako, ale měl by být schopen ten strach překonat, pokud má
0: proto dobré argumenty. Občas to nazýváme zodpovědnost.
2: Přesně tak. Ale když se podíváme na výsledky firm, tak ty firmy, které nabízejí psychologické bezpečí, tak jsou schopný růst výrazně rychleji. Je na to spousta studií, více než 100 studií ukazuje to samý. Studie, které mají kulturu, která se nebojí investovat, nebojí se udělat chybu, protože to rozhodnutí občas vede k nějaké chybě, tak zase jejich zhodnocování akcí je dlouhodobě vyšší. O 3,5% každý rok. 3,5% vypadá málo, ale díky tomu složenému určení, že to je každý rok, tak ve finále máte po 10 letech o více než 40% hodnotnější firmu, což je hodně. Zase, když máte šéfa, a to jsou také obrovské studie o několika set tisících jako účastníků, tak když máte lepšího šéfa, který ve vás vidí potenciál a řekne vám to, že ve vás vidíte potenciál, tak vy začnete dělat výrazně odvážnější rozhodnutí, lepší rozhodnutí v celku. Máte výrazně vyšší mzdu, dostane vás ten šéf z průměru do top percentilu, takže my v biznise jako velmi dobře vidíme, a vlastně i ve sportu velmi dobře vidíme, že funguje takzvaný Pygmalion efekt, to znamená, když někomu řeknete, já v tobě věřím, že ty máš tyhle ty vlohy a že to dokážeš, tak ten člověk začne dělat to rozhodnutí a v průměru se zlepší. A to zlepšení je skutečně signifikantní, to není tak, že to je o procento o dva, je to výrazné zlepšení.
0: Takže to je ten první recept pro naše posluchače. Věřit si a nebát se říct svému okolí, že mu věříme. A platí to, počítám, i v soukromém životě, například u dětí, u rodiny.
2: U dětí to platí 100%, protože jeden z těch jakoby, průzkumů byl právě dělaný na děte, kdy bylo řečeno učiteli, že tyhle ty děti jsou talentované. A tyhle ty děti byly vybrané naprosto náhodně. To znamená, nebyly talentované, byly naprosto náhodně vybrané děti. Ten učitel začal na ty talentované děti se dívat úplně jinak, začal jim dávat jako více příležitostí, umožnil jim opravit si chybu. A po roce, když se ty děti vyhodnotili, tak měli výrazně vyšší, lepší studijní výsledky. Takže tady se jenom ukazuje, že ne náhodně, ale když dokážete dokonce ten talent jako identifikovat, tak jste schopni dosáhnout výrazně lepší výsledku. Takže to funguje v osobním životě, v biznisovém životě, funguje to ve školách.
0: Radí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak pokud bych nás přenesl do počítačové terminologie, tak jsme teď mluvili o softwaru, o tom mindsetu. Teď potřebujeme ten hardware. Všichni se obracíme k umělé inteligenci, obracíme svou pozornost k nejnovějším technologiím. Evropská komise tento týden představila plán na dosažení technologické suverenity Evropské unie pomocí pobídek k výstavbě evropských datových center a také na výrobu čipů bychom měli v budoucnu dohnat Spojené státy americké a asijské země. Jak můžeme myslet na ten globální souboj, když máme takový skluz v tomto hardwareu, jak jsem to nazval, pro ekonomiku založenou na moderních technologiích?
2: No to je strašně dobrá otázka, protože my padáme do skepse, protože tady nemáme ty velké jazykové evropské modely, tady bychom se mohli chlubit, všichni používáme ty americké nebo ty čínské. Nicméně já bych řekl, že tak jako v minulosti ty technologie, na ní můžeme zvítězit, když je budeme schopni jako velmi rychle adaptovat a intenzivně adaptovat. A tohle to skutečně ukazují ekonomické výzkumy, že 80% ekonomických rozdílů je způsobeno tím, jak jsme schopni rychle adaptovat nové technologie a jak jsme schopni intenzivně využívat. A to je obrovská příležitost pro Evropu nebo pro Českou republiku, protože náš průmysl, který je schopen vyrobit téměř cokoliv, což je jakoby obrovská výhoda v těch geopolitických změnách globálního světa, kdy se Evropa chce poslat nějakou svoji strategickou autonomii, to znamená schopnost vyrábět, tak my tady můžeme jako velmi výrazně pomoci. Tak v tomto světě ten český průmysl má jednu výhodu a to je, že patří mezi top robotizované průmysly na světě. Jsme první 20 a samozřejmě roboti znamená data. když mám data, tak jsem schopen s těmi daty pracovat prostřednictvím umělé inteligence. Proto se například o finančním sektoru říká, že bude nejvíce zasažen, řekněme, nějakou dopadem umělé inteligence, automatizovaný nějakým způsobem, no protože máme data. Jo? Takže v tom průmyslu můžeme využít vlastně podobný efekt, data, zapojit do toho umělou inteligenci a tím pádem velmi výrazně zvyšovat naši efektivitu a produktivitu, což jakoby nám umožní potom posouvat tu strategickou autonomii Evropy. Takže to je jakoby jedna věc, kterou jsme schopni dělat. Potom samozřejmě to, jakým způsobem jsme schopni využívat umělou inteligenci, hodně souvisí s metakognicí. Metakognice není nic jiného než schopnost přemýšlet nad vlastním přemýšlením. Tady uvidíme, jak se nám to podaří, ale myslím si, že takové to naše inženýrství, ta kreativita, to znamená, jakoby, že furt se snažíme něco zlepšovat, nám může pomoci. A pak je to nějaká gramotnost základní. A tady možná posluchači překvapí to, že co se týká digitální počítačové gramotnosti, tak Česká republika je, co se týká testu 15-letých studentů a studente, tak jsme druzí nejlepší na světě. Jo? Takže jakoby z tohoto pohledu my máme jakoby zase jakoby příležitosti, jak ty věci využít. Přestaňme brečet nad tím, že nemáme ty jazykové modely, protože budoucnost možná nebude patřit velkým jazykovým modelům a možná těm malým, které budeme si poběží na našich počítačích a budou vlastně nám pomáhat a třeba zlepšovat tu výrobu.
0: Budou na míru.
2: Přesně tak, budou na míru. Ale každopádně pojďme to především využívat velmi intenzivně, velmi rychle, protože skutečně ta příležitost, která pokud ji nevyužijeme, tak ji využije někdo jiný. Takhle to bude jako vždycky. A my máme všechny jako předpoklady pro to, abychom to využili a skutečně jsou to technologie vyrostly.
0: Když jste zmínil digitální gramotnost našich studentů 15-letých, tak třeba David Marek, hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte v Hospodářských novinách tento týden napsal, že česká ekonomika začíná narážet na problémy se vzděláním a myslel konkrétně problémy v tom, že Česko má jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Je to nějaký zásadní problém, že vysoké školy nastupuje na ně dostatek lidí, ale polovina lidí vysoké školy nedokončí. Jak velký problém je, že to vlastně nezvládáme a nemáme vysokoškolsky vzdělané lidi? Je to nějaký problém nebo to tak velký problém pro moderní biznis není?
2: Samozřejmě otázka je, jestli s umělou inteligencí se jako nezmění to, jakým způsobem se vzděláme, jestli jako bude potřeba mít nějakou vysokou školu. Ale já bych řekl několik věcí, které se na to vzdělávání kupují. Za prvé, ano, máme velmi nízký podíl vysokoškoláků v rámci evropského srovnání. Před náma je dokonce i Polsko. My jako koukáme na to Polsko, že nám uteklo díky dálnicím. Ne, jako dálnice jsou dálnice, to je prostě vylitý beton, jo, a asfalt, ale každopádně oni utíkají jako hlavami, protože zatímco u nás je to třetina mladých lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak v Polsku je to 46%. To už je jakoby velký rozdíl.
0: O zmíněném Dánsku už asi
2: 50% a v Dánsku mají programy na to, jak vlastně pomoci dětem, které jsou z nevýhodněných socioekonomických jako slabých jako rodin, aby měli ambice a vyšli na ty vysoké školy. A to je náš problém, protože jako my nemáme ambice. My vlastně to, do jaké rodiny se narodíte, jak je jakoby vzdělaná, jaké má příjmy, ovlivňuje vaše studijní výsledky z jedné čtvrtiny. Normální zemí je to z jedné z desetiny. To znamená, u nás se skutečně podobí se to, když se člověk narodí jako blbě s prominutím, tak vlastně jakoby má předpoklady pro to, aby ve finále skončil podobně jako jeho rodiče. A tohle to potom třeba zabetonovalo i nějaké naše jako české regulární rozdíly. A já bych řekl, že tam ještě jako narážíme jako na jednu věc, a to je ambice, protože zase když se v těch 15 letech zeptáte na ty děti, jestli si myslí, že když se budou snažit, tak ta snaha se vyplácí, že se vlastně schopní se zlepšovat, tak polovina českých dětí řekne, že ne.
0: No a spousta řekne, že se do školy vlastně vůbec netěší.
2: Tak to je jakoby každé osmé dítě vlastně říká, že se do školy těší a to jedna až sedmé říká, že se vlastně jako netěší. Jo? Což je jakoby hrozný, když si člověk uvědomí, jak když veze ty děti, tak jak jestli si myslí, že má zrovna to osmé dítě, tak jako má štěstí, ale každopádně asi spíš ne, jako většina.
0: Jak to změnit?
2: My jsme nastavili to základní školství tak, abychom jako vyhrávali v AZ kvízech, to znamená, jako, když se řekne bitva na Bílé hoře, tak nám všem naskočí to datum, ale nám vůbec nenaskočí, jako co to znamenalo pro české země, co se tady vlastně stalo. Současně, jaké dlouhé války to vlastně jako bylo, jaké ideologie tady narážely. A bylo to období, které bychom nazvali našima dnešními očima jako období polikrize. Také jako polikrize. Jo? Vlastně řešili velmi podobné témata s jinými technologiemi, ale vlastně podobné témata.
0: A také období obrovského technologického skoku, kterým byl knihtisk.
2: Přesně tak. Knihtisk jako velmi výrazně podpořil ekonomický růst. Ty města, které byly schopny vlastně aplikovat knihtisk, tak o 60% měli vyšší růst. Kinchtis vysvětloval 80% ekonomických rozdílů a vlastně po 100 letech, a zároveň umožnil brutální šíření ideologií, bychom dneska řekli dezinformací.
0: Propagandy,
2: přesně tak. A vlastně tohleto urychlilo přesun ideologické války, to znamená jakoby té době náboženské války nebo sporů, řekněme z univerzit a z, jakoby, z vysokých jakoby, postů mezi lid, a tohle to pomohlo vlastně rozpoutat 30-letou válku, jo, během které zemřelo vlastně pětina lidí v Evropě. Takže to jenom ukazuje, jak ta technologie může přinést obrovské jako nárůst bohatství a přinesla, a zároveň to může ničit lidské životy tím, že jako ničí a umožní polarizovat tu společnost. A tak to může být s tou umělou inteligencí, ale každopádně jakoby, ty ambice, které by ty děti měly mít, jsou hodně způsobeno tím, že my bychom měli v tom základním školství především jako děti naučit, že ta snaha se vyplácí. Jo?
0: A říkat jim, že jsou dobří.
2: Že jsou dobří. Nenaučit je pouze 10 láčkovců a datum bitvy na Bílé hoře, ale naučit je skutečně jako přemýšlet, mít rád učení, protože to se promítne. Ale zároveň, když se býváte na ty data o tom růstovém myšlení, tak vlastně tam je strašně zajímavý jako bod. Děti, které mají slabé výsledky, jako z testu a tak dále, mají nízké růstové myšlení. Logické, tak to funguje všude, ve všech zemích. Děti, které mají jakoby průměr, tak mají i průměrné růstové myšlení. Ale všude ve světě, no ve většině světa platí to, že když má člověk jako velmi dobré studijní výsledky, tak má i velmi vysoký růstový mindset, jo, tento růstové myšlení. Ale v Česku ne. V Česku tyhle ty výborné výsledky studijní spadnou z růstovým mindsetem na ten průměr zase. Jo. To znamená, my dokonce u těch jako talentů, velmi jako chytrých jako dětí a studentů, jsme schopni zabít ten potenciál toho, těch ambicí a toho, že jsem schopen něco dokázat, navzdory tomu, že oni mají ty předpoklady jako nejlepší pro to, aby to dokázali. A pak je další číslo, které je hodně smutné, když se býváte na učitele, jak učitele věří tomu, že ty děti, které tím chodí a jejich snaha povede k tomu, že skutečně se budou zlepšovat, tak máme druhý nejnižší růstový mindset jako na světě. Jo. Což jako ukazuje, že rodiče, učitelé si myslíme, že inteligence je daná, neměná a vlastně jako nejlepší jako nevyčuhovat a nesnaž se jako něco se udělat. Tohle potřebujeme změnit. Že když tohle to změníme, tak nebude diskuze o tom, jak si přemalovat hlavě krizi na příležitost, nám to bude normálně. Ta diskuze jako vůbec nebude probíhat.
0: Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil byl naším hostem. A já moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek.
2: Děkuji. Slyšenou.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
3: Půl dvanácté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Většina výtek zaměstnanců a odborářů úřadu vlády je podle vedoucí úřadu Tinde Bárty neopodstatněná. Řekla to po dnešním jednání se zástupci zaměstnanců úřadu. A ti protestují proti chystanému převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a odchodu zkušených pracovníků. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila. V dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc proti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1% bodu. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Soud pravomocně rehabilitoval disidenta bývalého ministra vnitra Jana Rumla. Toho policie v 80. letech stíhala za podvracení republiky, když spolupracoval s londýnským exilovým nakladatelstvím Palach Press. Přes 10 měsíců tehdy strávil ve vazbě. Ve stejném období čelil taky obviněním z teroru. Podle soudu v obou případech policie postupovala nezákonně. Ruml byl za socialismu taky členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 90. letech se stal ministrem vnitra za ODS. Později založil Unii svobody, které předsedal a zastupoval ji v Senátu. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích, uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan. Na dálnici D1 velmi silný provoz. Na příjezdu do Brna směrem z Prahy kolona nákladních aut začíná už na Vysočině u Měřína v okolí kilometru 130, a to v nesouvislé frontě. Pokračuje až do Brna, do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Pro nákladní auta je zdržení na několik hodin, pro osobní zdržení směr Brno v okolí Ostrovačic mezi kilometry 178 a 182 asi na 15 minut. V Praze je stále hodně ucpaný východ metropole, jede hodně kamionů a kolony jsou obou směrně před průmyslovou, pomalu jede Kbelská, Novopatská i Štěrboholská spojka z Letňan na Černý most. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes máme polojasno až jasno, v Čechách začne odpoledne oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy, na řadě Interview plus Pavlíny Nečáskové.
5: Vláda představila reformu penzijního spoření, která výrazně sníží poplatky penzijních společností a má motivovat mladé k investicím. Podaří se to? Našla vláda cestu, jak se skutečně zaopatřit na důchod. Začal kabinet Andreje Babiše myslet i na mladší generace. Na to se budu ptát v Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
5: Tento díl vysíláme ze studia v Poslanecké sněmovně. Naším hostem je v něm poslankyně Pirátské strany Hana Anšincová. Dobrý den.
6: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
5: Pirátská strana sama navrhovala snížení poplatků u penzijního spoření. Teď s tím přišel kabinet Andreje Babiše. Podpoříte tyto změny?
6: Já musím říct, že my ty avizované změny, které včera představilo ministerstvo financí, vítáme. A nejenom z toho důvodu, že my už jsme ty naše změny, které jsme vlastně už i nahráli do systému a představovali i na plénu Poslanecké sněmovny, vlastně avizovali už loni na jaře roku 2025. Takže to, co představilo ministerstvo, tak je opravdu velká revoluční změna, protože je to obrovská změna za posledních 30 let a my ji velmi vítáme. Já se nebudu vyjadřovat teďka úplně k těm konkrétním vlastně návrhům, ale určitě tam vidím i nějaké pole působnosti, do kterých my budeme chtít jako zasáhnout. Protože ministerstvo avizovalo zejména, že bude právě cílit na ty mladší po 30 let, což my jako obrovský vítáme, ale já tam také vidím i nějaké pole působnosti, protože se trošičku podle mě pozapomnělo na takovou tu generaci těch Husákových dětí 50+, kde my jsme právě třeba nahráli konkrétní pozměňovací návrh, který mířil právě třeba na investování do konzervativních fondů a přinesl by jim lepší finanční prostředky.
5: To znamená, že připravíte pozměňovací návrhy.
6: Já musím říct, že v tom základu se s tím návrhem ministerstva financí opravdu shodujeme, protože to, co trápilo penzijní připojištění a trápí, tak jsou obrovské prostě náklady, ty poplatky, které i v nějakém mezinárodním srovnání, co se týče třeba skandinávských zemí nebo těch západních, tak my jsme si stáli velice špatně. Takže my jsme za ten návrh, který řeší vůbec snížení těch poplatků, to znamená, že opravdu bude více peněz pro ty samotné lidi a pro ty střadatele, tak to je super. Jen si myslíme, že je tam opravdu nějaké pole působnosti na to doladění a třeba právě myslet i na ty současné střadatele, který jim třeba více než 50 let.
5: Jak by se na ně mělo tedy myslet?
6: No právě my jsme nahráli konkrétní pozměňovací návrh. Bylo to jak na tom jaře v roce 2025, bylo to i v tom letošním. On bohužel neprošel, ale on právě mířil. My jsme cílili třeba právě na to snižování poplatků a ten druhý pozměňovací návrh řešil vůbec, jak ty penzijní společnosti můžou investovat. A my jsme tam vlastně u těch současných navrhovali, aby ty konzervativní fondy, které se právě týkají těch Husákových dětí, když to takhle zkrátím, mohly investovat až třeba 30% do akcí, což by jim přineslo lepší finanční prostředky. Takže tady už můžu předestřít, že toto budou naše pozměňovací návrhy.
5: V současnosti mají penzijní spoření asi 4 miliony lidí v České republice. Myslíte si, že tyto změny můžou motivovat další?
6: Určitě a budeme za to velmi rádi, protože to, co bylo takovým obrovským nešvarem toho současného systému, že byly strašně málo zapojení mladí lidé a přitom tady ten čas je takový největší násobitel. A právě ono je to úplně o něčem jiném, když ten člověk je zapojený 25, 30, 35 let. Protože opravdu mu to přinese ten finanční polštář na to stáří a umožní mu to prožít ten finančně zajištěný podzim života. Takže
7: myslíte, že to bude ta motivace pro mladé lidi? Přece jenom je logické, že oni myslí třeba na spoření jiného typu, než by hned mysleli na důchod.
6: Oni třeba teďka využívali jiné třeba instituty, využívali třeba dlouhodobé investiční produkty a já si myslím, že je super, že teďka stát zvýší třeba příspěvky na to penzijní připojištění pro ty lidi po 30 let, je to motivačně, je to super, ale tady je nutno podle mě i dodat, že to bude chtít obrovskou osvětovou a nějakou edukační kampaň ze strany ministerstva financí, protože, jak jste sama řekla, je to obrovský časový horizont, my nevíme, co bude za 25, 30, 35 let, ale jak se vůbec vede ta debata o tom důchodovém systému, tak to penzijní připojištění opravdu bude potřeba. A já říkám, tyto opravdu návrhy ze strany ministerstva financí kvituji, jsem za ně rád. A jsem za ně ráda, že opravdu se budou podporovat lidé po 30 let a mladí lidé, protože tady opravdu ten čas je největší násobitel.
7: No, pro malé děti se výrazně snižuje výše minimálního vkladu, tedy dle toho návrhu, který představila ministryně financí. Pro přiznání státního příspěvku by měla třeba u nejmenších, doopravdy u miminek, řekněme, stačit stovka. Bude to motivovat ale jejich rodiče k zakládání penzijního spoření?
6: Já si myslím, že tady je to právě o té edukaci. O tom, protože...
7: Takže i rodiče je potřeba edukovat.
6: Všechny, protože já říkám, tady ruku v ruce musí jít opravdu nějaká osvětová kampaň ministerstva financí a nejenom ministerstva financí. Ono právě, jak jsem zmiňovala, ten nešvar byl, že lidé většinou vstupovali do toho systému, toho penzijního připojištění v pozdějším věku, protože já jsem se dívala na nějaké analýzy, bylo to většinou až po 30, což je škoda. A právě většinou ještě spořili třeba pouze na ten maximální, jak kdyby státní příspěvek a nespořili podle svých potřeb a právě proto, že pro ně to penzijní připojištění díky tomu, že ty poplatky byly opravdu jako neuměrně vysoké, opravdu ve srovnání s Evropou, na to jsou opravdu studie, tak oni neměli ani motivaci vůbec do toho systému vstupovat a proto třeba využívali jiné nástroje, dlouhodobé investiční produkty, stavební spoření a tak dále.
7: A ne ty změny mají přinést i takzvanou strategii životního cyklu, kdy se zruší ten investiční dotazník, který měl pomoci s typem spoření, ale mnohdy lidi směřoval automaticky tou konzervativnější cestou. A teď by jim měl automaticky bez investičního dotazníku přiřadit tedy dle mladého věku výnosnější a rizikovější investice. Nepřinese to podle vás obavy a snahy dostat se přesto k té konzervativnější cestě?
6: Ono, ty obavy tam samozřejmě můžou být. A já jenom řeknu k té strategii životního cyklu a vůbec, jak fungovaly ty dotazníky, protože já sama, když jsem si penzijní připojištění zakládala, tak ono, pokud vy jste v tom dotazníku projevil samozřejmě nějakou lehkou obavu o ty finanční prostředky, což udělá samozřejmě každý člověk. A tak vás to automaticky hodilo do příliš konzervativního typu toho spoření a připojištění. Ale tady zase je nutno říct, že my se bavíme o produktu, který je na 25, 30, 35 let v tom nejlepším případě. A právě tady, když si to natáhnete na ten delší časový úsek, tak si můžete samozřejmě i dovolit nějaké více rizikovější typy toho vlastně investování, protože tam čas vám může vykrýt právě nějaký případný propad. Takže ono je opravdu lepší pro ty mladší investovat trošičku do toho rizikovějšího a nejít třeba jenom do těch konzervativnějších státních dluhopisů.
7: No a nemyslíte, že nepředvídatelnost současné doby bude mít vliv na to rozhodování? Teď myslím třeba situace jako válka na Ukrajině, blokáda Hormuzského průlivu, že lidé vidí, že skutečně ty rizikové investice můžou jít velmi rapidně začít klesat.
6: Může to být. Já to určitě nepopírám, ale samozřejmě, jak říkám, já bych se znovu vrátila k té osvětě, ale bavíme se tady o produktu, který je opravdu na delší časový úsek a když už je to na 25, 30, 35 let, tak to opravdu ty nějaké menší výkyvy může jako vykrýt.
7: Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
7: Ministryně financí slibuje, že si budou moct lidé spořením zajistit, tedy s těmito změnami, do důchodu více než 1,5 milionu korun. Bude to stačit podle vás na pohodlný život v penzi?
6: Je to penzijní připojištění, protože my se tady, když se podíváme na ten důchodový systém, pořád bavíme o tom, že bude ten státní důchod, a vzhledem k tomu, jak se o něm povedou diskuze i v tomto volebním období, tak opravdu je nasnadně, aby lidé začali více přemýšlet o tom penzijním připojištění, protože je to běžný prostě finanční nástroj, který lidé využívají i třeba v západních zemích. Je škoda, že on jako není úplně ještě tak vlastně oblíbený u současné jako české populace, byť je to nástroj, který třeba český stát momentálně podporuje ročně zhruba 18 miliardy korun. Ale já si myslím, že to se prostě vyplatí pro ten stát, když bude podporovat právě to penzijní připojištění formou právě těch různých doplatků a příspěvků.
7: Tak a teď ty změny, které mají začít platit od roku 2027, tak by měly stát ještě tedy ze státního rozpočtu 1 miliardu. Tak může si to teď Česko dovolit?
6: Je to vždycky o těch prioritách. A my, když jsme dělali to vyčíslení, protože já jsem bedlivě sledovala tu tiskovou konferenci ministerstva financí, tak oni tam avizovali, že to bude stát zhruba 1,2 miliardy ano. korun. Ale teďka vlastně, my když jsme počítali, že ten náklad na ty současné klienty, který je do 30 let, tak je nějakých 400 tisíc. A celkem se jedná, já nevím, o zhruba 3 miliony lidí, tak kdyby ty fondy naběhly postupně v tom čase, tak to může ten stát stát až třeba 4,8 miliardy korun. Ale to by znamenalo, že se zapojí opravdu všichni. Ale je to prostě o těch prioritách. Za mě si myslím, že ta odpovědná sociální a důchodová politika má být jedním z pilířů státu a myslím si, že toto je právě, na co by ten stát měl myslet. A my to velmi rádi i v rozpočtu podpoříme.
7: A pak jsou tady ale ještě ty finanční instituce. Penzijní společnosti tvrdí, že nepokryjí poplatky za správu účtu nutné náklady ani z poloviny. Hrozí tedy, že menší společnosti třeba přestanou poskytovat penzijní připojištění?
6: Já jsem samozřejmě i sledovala různá vyjádření zástupců penzijních společností. Já se budu vlastně i zabývat tou dopadovou studií, které ministerstvo financí pak představí. Ono samozřejmě, já si osobně myslím, že to spíše bude dopadat pak na ty konkrétní třeba poskytovatele. Ale já jenom bych chtěla jako uvést, že pokud my tady zvýšíme atraktivitu toho penzijního připojištění, tak samozřejmě i nalákáme větší počet lidí, kteří se do toho zapojí. Takže toto je ta druhá stránka mince, že bych úplně neříkala, že tady penzijní společnosti přijdou. Ano, samozřejmě přijdou o ty zisky, ale ty byly opravdu v tom mezinárodním srovnáním jako větší. To penzijní připojištění opravdu podléhalo obrovským poplatkům. Takže pokud my to teďka zatraktivníme a řekneme opravdu chceme více peněz pro lidi a méně na poplacích, já si myslím, že to naláká větší počet lidí, kteří se do toho třetího pilíře zapojí.
7: No, ještě jeden názor ekonoma, ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec řekl serveru iDnes, že penzijní společnosti okamžitě začnou minimalizovat veškeré náklady, včetně benefitů, včetně klientské správy a začnou nakupovat nejlevnější možný nástroj na trhu. Lidé si tak podle něj slibované peníze neuspoří. Může mít pravdu?
6: Já si myslím, že čas ukáže, ale já bych to úplně takhle černě neviděla.
7: Když jste, paní poslankyně, několikrát říká, že je potřeba té edukace a té zatraktivnit, tedy to spoření na důchod, tak kdo by měl dělat tu edukaci?
6: Tak určitě nasnadně na první ránu mě napadá hned ministerstvo financí a ministerstvo školství. Ono, já si myslím, že je obrovská škoda, že vůbec finanční gramotnost a tyto záležitosti se úplně nepropisují právě do nějakých vzdělávacích plánů, takže si myslím, že bylo by dobré na tomto třeba zapracovat.
7: No, Proč se vám to ale doposud nepodařilo prosadit? Vy se tím tématem zabýváte, už jste to předkládali před rokem, ještě za předešlé vlády, tak jak si vysvětlujete, že jste v tom nebyli úspěšní a teď přichází vláda Andreje Babiše a předkládáte
6: to? Já musím říct, že mě to velmi mrzí, že to třeba v minulém volebním období neprošlo, byť já jsem nebyla ještě součástí vlastně poslanecké sněmovny, já jsem tam od října roku 2025, tak se přiznám, že úplně do detailu nevím, co bylo tím, ale jako jsem ráda, že to konečně nazrál čas, protože musím říct, že i ten mediální zájem, který o to penzijní připojištění byl obrovský a vůbec to penzijní připojištění se začalo teďka v médiích objevovat opravdu na týdenní bázi, tak si myslím, že přispělo i k tomu tlaku, že vláda vlastně přistoupila k tomu, že ty poplatky sníží a více ho zatraktivní pro běžné lidi.
7: No čas sice nazrál, ale k vašim návrhům byla vláda neutrální a teď přichází sama. Tak mě zajímá, jestli vás to nemrzí, ty politické body za to bude sklízet hnutí ANO, a ne vy.
6: Tak samozřejmě může mě to lehce mrzet, ale já jsem hlavně ráda, že to pomůže jako běžným lidem. Já zase si nechci tady honit nějak politické triko. Já si myslím, že ty naše návrhy byly kvalitní. Vláda k ním vlastně přijala neutrální stanovisko, což je pro nás i nějaká jako dobrá vizitka. Je škoda, mě spíš mrzí, že už nedošlo k tomu schválení právě v tom roce 2025, protože jsme mohli mít rok navíc ohledně těch poplatků. A mohli jsme mít rok navíc pro ty střadatele. Ale tak jsem ráda, že konečně ten čas nastal a bude to od roku 2027.
7: A myslíte si, že jste schopni nějakého kompromisu s vládní koalicí, aby třeba ty vaše pozměňovací návrhy prošly?
6: Já musím říct, že když minulý týden se právě ty naše pozměňovací návrhy projednávaly na půdě poslanecké sněmovny, tak ta debata byla velmi odborná, byla velmi konstruktivní a já ji obrovsky vítám a myslím si, že jsme tam právě našli nějaké společné průsečíky. Takže my určitě budeme o těch našich pozměňovacích návrzích vyjednávat, budeme se snažit tam vlastně to, co třeba teďka tam v tom prvním návrhu ministerstva financí třeba za nás chybí prosadit. Ale jak říkám, ta debata byla velice konstruktivní a já si ji moc vážím.
7: No, celá vlastně ta reforma je především zaměřena na mladé lidi, ale co ti starší, kteří už si spoří a pokud tedy chtějí přejít z jiného staršího pilíře penzijního systému, ono je to stále poměrně komplikovaný a dlouhodobý proces. Nemělo by se změnit i toto?
6: Právě to byl ten náš druhý pozměňovací návrh, který my jsme cílili na, to řeknu právě tu generaci těch Husákových dětí. To jsou lidé 50+, oni taky úplně nejsou edukovaní v tom, jaký vůbec finanční nástroj vlastně investiční využívají. A my tam právě míříme v tom návrhu, že nechceme jenom se zabývat tou generací 30+, což je ale naprosto super, tak míříme i na ně a chceme právě umožnit těm penzijním společnostem více investovat třeba do akcí v konzervativních fondech, aby i ta starší generace si teďka sáhla na lepší finanční prostředky. Takže toto právě avizuju, že bude jeden z našich pozměňovacích návrhů, které my budeme chtít za Českou pirátskou stranu předložit.
7: Ono je to trošičku takový paradox, že Piráti, kteří jsou většinou stranou, teda která se věnuje tématům mladých lidí, tak teď tady vlastně říkáte, že je potřeba myslet na tu starší generaci a naopak hnutí ANO, kterému kritici často vyčítají, že nemyslí na mladé lidi, že myslí především na důchodce, kteří tvoří tu silnou voličskou základnu, tak teďkon tady připravila tu reformu především cílenou na mladé děti. Myslíte si, že teď tedy strana Andreje Babiše vyvrací tyto předsudky, že není pouze hnutím, které myslí na své voliče, na tu nejstarší generaci?
6: Já bych se na to takhle nedívala a my samozřejmě taky myslíme na všechny generace, jenom jak říká teďka ten návrh. Já se tady právě usmívám, bohužel to nejde vidět za tím mikrofonem, tak ono samozřejmě ten návrh teďka jako primárně cílí na tu mladší generaci, protože tam nás jako fakt tlačí pata, protože každý rok, který my tady promeškáme, tak je špatně. A jak říkám, my tam cítíme prostě, že je tam určité pole působnosti na doladění, budeme o tom samozřejmě jednat a já budu moc ráda, pokud na tom s vládou najdeme konsenzus.
7: Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
7: Sněmovna také schválila nový zákon o podpoře bydlení. Pomůže vyřešit bytovou nouzi?
6: No, v této podobě, ve které ten zákon o podpoře bydlení se objevil, tak musím říct, že bohužel úplně ne, protože to je naše dlouhodobé pirátské téma. My jsme vlastně participovali a vůbec předkládali ty původní návrhy. A já musím říct, že mě strašně mrzí, že se tady nemyslí na prevenci ztráty bydlení. Že ten náš původní návrh více právě cílil na možnou prevenci ztráty bydlení pro rodiny, samoživitele, seniory. A bylo to zejména, že my jsme chtěli vytvářet kontaktní místa pro bydlení, asistenci v podpoře bydlení a právě i vytvořit systém na to, aby se dostali na trh ty prázdné byty. Toto teďka, ten návrh, který vlastně prošel, tak byl jako významně okleštěný. Já chápu, že je to i na základě nějakého jako vládního teďka jako vládního návrhu, který on chce, ale zas musím říct, že pozitivní je, že nám prošly tři pozměňovací návrhy, kde jsme tam určitým způsobem i rozšířili vlastně počet lidí, kterým se dostane pomoc o 400 tisíc lidí a za to jsem ráda, protože musím říct, že v porovnání třeba se stavebním zákonem, který si myslím, že je tlačený hodně hlava nehlava, tak aspoň tady u tohoto zákona o podpoře bydlení s námi vládní koalice jednala, snažila se najít ten konsenzus, aby vlastně jako napomohla tomu systému.
7: Ona prošla také novela, kdy se pomoc bydlení přesouvá z obcí na úřady práce, zvýší to efektivitu.
6: Já to úplně nevidím jako šťastný krok a teďka budu mluvit jako člověk, který pracuje v sociálních službách, ale počkám si na ty konkrétní návrhy, protože já jenom řeknu, že úřady práce jsou v současné době obrovsky přetížené. Řeší superdávku, jednotné měsíční hlášení. Víme, že se superdávkou teďka jsou tam jako obrovské porodní bolesti, to si přiznejme. A většinou právě ta obec bývá takový to první místo, kdy ten člověk přijde v nějaké nepříznivé situaci a ona má většinou pomocí právě těch sociálních pracovníků lepší přehled o tom, co se jí děje v terénu. Já jako chápu nějakou myšlenku Ministerstva práce a sociálních věcí, jak kdyby centralizovat ty věci pod úřad práce.
7: No, ale oni říkají, že se chtějí vyvarovat té duplicitní struktury.
6: No, já si myslím, že spíš bych to opravdu nechala na těch obcích a on právě ten náš původní návrh na to cílil. Jak říkám, on to čas ukáže, ale já teď vzhledem k tomu, jak ten úřad práce vlastně je nastavený, tak úplně jako to nevidím jako šťastné řešení. A ono navíc teďka pan ministr ještě nedávno avizoval, je to asi 14 dní zpátky, že chce vytvářet různé vlastně instituty na vlastně kontroly dávek, to byla ta v úvozovkách se to nazývalo mediálně sociální kobra. A já bych spíš právě místo vytváření tady míst na kontroly dávek, tak spíš bych posílala třeba právě tu sociální práci. Protože pokud už to tak nastalo, vládní koalice si to prosadila, na úřadech práce budou vznikat právě ta kontaktní místa pro bydlení, tak pojďme radši posílit tu sociální práci, protože ta právě konkrétně pracuje, mapuje toho jednotlivého člověka a my hlavně chceme, aby ten člověk se prostě odrazil od toho dna, aby příště tu pomoc nepotřeboval a myslím si, že tady je to, kde by ta vládní koalice opravdu měla napnout cíly a podpořit více tu práci s tím samotným člověkem.
7: Jak chcete dál jako Piráti prosazovat své plány na dostupnější bydlení, které jste prosazovali před volbami?
6: No, já si myslím, že není to teďka jenom o zákoně o podpoře bydlení, je to vůbec o nastavení toho komplexu, toho systému. Třeba v legislativním plánu vlády víme, že se budou otevírat různé vlastně zákony, které se třeba týkají sociálních služeb, takže je to i vlastně o této asistenci, je to o této podpoře. A jak říkám, já jsem moc ráda, že prošly ty naše tři pozměňovací návrhy, protože je to taková jako vlaštovička té naděje a my v tom určitě polevovat nebudeme a jako Piráti máme i třeba vypracovaný konkrétní 10krokový plán na podporu bydlení, který vlastně můžou lidé najít na webové stránce bydlení.piráti.cz.
7: No je to takový, podaří se vám ho prosadit?
6: Já si myslím, že pomocí nějakých dílčích nástrojů určitě, protože jak se skloňuje teďka téma bydlení například politickým spektrem, tak já si myslím, že tady bychom opravdu měli nadstranicky hledat konsenzus.
7: A myslíte pomocí dílčích nástrojů, třeba pozměňovacích návrhů určitě?
6: Také, určitě. Tak my v tomto úsilí určitě nepolevíme. Jak říkám, jsem třeba ráda, bavili jsme se tady o penzijních fondech, takže toto budeme to prosazovat stejně jako prostě podporu bydlení.
7: Takže jak jste teďko vlastně sama označila nadstranický konsenzus, je to něco, co funguje teď v poslanecké sněmovně? hlavně je tam ten vzájemný respekt, vzájemná spolupráce vládní koalice s opozicí. Ono to navenek tak nepůsobí.
6: Jak kde a jak v jakých oblastech? Já třeba musím říct, že já působím v sociálním výboru. A myslím si, že právě jak se projednávaly materiály třeba na sociální oblast, tak tam se snažíme opravdu hledat nadstraničnost a ten konsenzus napříč politickým spektrem. Mrzela mě třeba teďka ta diskuze ohledně rodičovského příspěvku, protože my třeba dlouhodobě prosazujeme valorizaci rodičovského příspěvku. On se vlastně projednával tento týden ve sněmovně. Já jsem moc ráda, že vláda přistoupila k navýšení třeba konkrétně rodičovského příspěvku. Nicméně si myslím, že taky tam je nějaké pole působnosti třeba na tu valorizaci, ale ministr vlastně avizoval, že hodlá se o tom s náma bavit, hodlá vlastně naslouchat těm našim návrhům. Takže já říkám, ono je to většinou prostě o nějaké nastraničnosti a hledání toho konsenzu. A já se třeba v sociální oblasti o to maximálně snažím.
7: No, vy jako Piráti v podstatě jste jedinou parlamentní stranou, která nemá žádný výbor, protože vládní koalice prostě rozhodla, že Piráti na něj nemají nárok. Takže to, co jste teď popisovala, nemáte pocit z toho, že by vás příslušníci vládní koalice nebo prostě těch vládních stran nerespektovali?
6: Já si myslím, že toto je špatně. Bylo to na základě nějakých asi historických půtek. Já říkám, já jsem v poslanecké sněmovně první volební období a musím říct, že mě velmi negativně překvapila ta atmosféra. Protože já jsem člověk, který je odchovaný komunální a krajskou politikou. A tam nic takového jsme nikdy nezažívali, byť jsme byli opozice, koalice, vždycky jsme se maximálně snažili pracovat na těch konkrétních návrzích, ale já musím říct, že třeba na stole je právě úprava jednacího řádu, která má právě i stanovovat, že právě třeba to obsazování výboru pod výboru pak nebude nějakým politickým bičem na opozici, ale prostě bude tam transparentní obsazování vlastně podle těch jednotlivých mandátů, které ty strany získaly. Já si myslím, že toto je správně. Já si myslím, že i to, co probíhá v rámci volení místopředsedů sněmovny a tak, nemělo by to být.
7: A v čem vás tedy konkrétně překvapila ta atmosféra? Jako myslíte v přístupu k vaší straně nebo obecně?
6: Obecně. Mě musím říct, překvapila ta atmosféra, jak je hrubá a jak je někdy nekonstruktivní a musím říct, že i vlastně ta pomalost vůbec toho celého systému. To musím říct, že mě jako velmi negativně překvapilo.
7: Hostem Interview Plus byla dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová. Děkujeme za to.
6: Já vám moc děkuji za pozvání.
7: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Indiánští náčelníci.
8: Jedním z nejznámějších apačských náčelníků byl legendární Košis. Více než 10 let vedl válku s bledými tvářemi, ani jednou nebyl poražen a nakonec dokázal pro své válečníky vyjednat mír.
9: V říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košisovou Apači. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace,
8: říká historik Jan Adamec.
3: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Přesun agent z úřadu vlády už podle vedoucí Bárty nejde změnit. O stávce se odbor ještě poradí.
11: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit.
10: Poslanecká sněmovna navrhla na státní vyznamenání bývalého prezidenta Miloše Zemana.
12: Hlasování číslo 197, přihlášeno 186 poslanců, pro 99, proti 80, návrh byl přijat.
10: Čeští fotbalisté si v generálce na mistrovství světa zahrají s Guatemalou. Kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy a bude skoro jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Je čtvrtek 4. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po raním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
13: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
14: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
13: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta komentovala jednání SMS zprávou.
15: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
13: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu můžou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Řekl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
16: To znamená zhruba 1 250 000 000 korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
17: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
16: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
17: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s brannou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje žadatelům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda zvažované omezení podle dřívějších vyjádření podporuje.
18: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrin. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosel. Zdůraznil, že pro ukrajinskou obranu je důležité, aby v zemi zůstávalo více bojeschopných lidí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
10: Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící západně od Ukrajiny. Oznámil to premiér Petr Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem.
19: Premiér Maďar označil dohodu za průlom, který by mohl odblokovat další posun Ukrajiny na cestě do Evropské unie.
20: Pokud Ukrajina zapracuje dohodnuté závazky do svého akčního plánu, maďarská vláda podpoří otevření první části přístupových jednání.
19: Maďar ale zdůraznil, že se zrychleným procesem přijetí Budapešť stále nesouhlasí. Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou byly v posledních letech i kvůli sporům o práva menšiny na Zakarpatí velmi napjaté. Bývalá vláda Viktora Orbána požadovala například širší využívání maďarštiny ve školách i ve veřejném životě. Podle Maďára právě tohle nová dohoda zajistí. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Poslanci vybírají z více než 150 jmen a sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
21: Hlasování poslance zaměstnává už zhruba hodinu, zkrátili kvůli tomu i dobu, po kterou běží jednotlivá hlasování, aby to šlo rychleji. Z kraje tohoto bodu ještě dvojice poslanců z hnutí STAN a Pirátů navrhla do seznamu nové jméno novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N. Návrhy prezidentovi posílá sněmovna každoročně, podobně jako Senát. Prezident se tím řídit nemusí, rozhodnutí, komu dá státní vyznamenání, je plně v jeho kompetenci. Do 1. června navíc mohl návrhy poslat přímo prezidentovi kdokoliv, hrad má každoročně otevřený formulář pro veřejnost. Státní vyznamenání prezident předává 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
10: Odvahu a pomoc druhým právě oceňuje projekt Dětský čin roku. Už 21 let vybírá školáky, kteří se postavili šikaně, zachránili život anebo pomohli přírodě. Na Staroměstské radnici v Praze je u toho reportér Josef Čiš.
1: Brožíkova síň je tady úplně zaplněná. Porota už představila vítěze všech 8 kategorií a ocenila třeba Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě, která po cestě ze školy pomohla seniorce, která uklouzla na sledovatelém chodníku. U seniorky zůstala až do příjezdu záchranné služby. Další vítězkou byla třeba Sára z gymnázia v Ústí nad Labem, která se svou třídou uspořádala dobročinný bufet. Vítěžek pak putoval do tamního azylového domu. Ceny školákům předal prezident Petr Pavel. V projevu žákům poděkoval a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě děti, od kterých by se měli dospělí učit. Josef Číš, Radiožurnál.
10: Východočeské muzeum získalo osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Vzácný historický dokument jedné z klíčových osobností československého odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Z Pardubic se hlásí reportérka Naďa Kubínková.
2: Dárkyně Adela Šubíšková předala zápisník Východočeskému muzeu z pozůstalosti Josefa Vokáče, který byl vdovcem po sestřenici Alfreda Bartoše. Obsahem jsou jména nebo adresy lidí, které měl kontaktovat na území protektorátu a také poznámky, jak se měli parašutisté na tom okupovaném území chovat po seskoku. Součástí nových přírůstků do sbírek jsou i osobní doklady Alfreda Bartoše, které jsou ve velmi zachovalém stavu. Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
22: Čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. V New Jersey je čeká generálka na šampionát proti Guatemale. To je 96. tým žebříčku FIFA a trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
23: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeři, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani můžou platit. My se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a kvaty mám můžeme zapocenit.
22: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa odstartuje přesně za týden.

0: Osobní auta znovu zpomalují až za sjezdem na Rosice kolem kilometru 180. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230 po pojíždí kolona provoz brzdilo dopravní omezení u Rousínova. To silničáři sklidili a kolona se teď rozjíždí. Na D5 z Plzně do Prahy je neměnná situace za sjezdem na Loděnici. Z 9. kilometru tam stojí dlouhá fronta kamionů pokračující na pražský okruh za Ořech. A silnice 57 z Krnova do Opavy byla za Krnovem po nehodě několik hodin uzavřená. Podle policie se už dá projet kyvadlově a kolony se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Věrou Štechrovou.
3: Proč má Rada vysokých škol obavy ze zavedení univerzitních rad, se kterými počítá návrh nového vysokoškolského zákona? Co dojednal na Tajvanu předseda Senátu Miloš Vystrčil s podnikatelskou delegací? A jak rychle by mohla nová dohoda Kyjeva s Budapeští otevřít Ukrajině cestu k jednání o vstupu do Evropské unie? I o tom budeme mluvit. Rektoři českých vysokých škol budou odpoledne jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. Ten má přinést změnu v řízení i financování vysokých škol. Zavádí nový orgán, takzvanou univerzitní radu, která by měla mít do budoucna na starosti volbu rektora, nyní volí rektora akademický senát. Rada vysokých škol ale tento první model odmítá s tím, že likviduje nezávislou akademickou samosprávu a je krokem k politizaci univerzit. To ale ministr školství Robert Plaga ráno ve vysílání Českého rozhlasu Plus vyvracel.
4: Akademické senáty, respektive Rada vysokých škol, se vlastně mýlí hned v té své první, řekl bych až hysterické reakci, protože jí jako akademickému senátu, tomuto orgánu zůstává ta kompetence a v případě, že by ta univerzitní rada rozhodla nějak nevhodně, což se klidně může stát, tak ta pojistka, která tam je, že kvalifikovanou většinou akademický senát může to rozhodnutí revokovat. Ne prostou většinou, ale kvalifikovanou. Tak to zatím přemýšlíme o těch brzdách a protiváhách, které jasně brání přímému politickému vlivu nebo zneužití univerzit ze strany nějakých stakeholderů.
3: A ve vysílání je teď politolog a místopředseda Rady vysokých škol Petr Just. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Tak ministr tedy vysvětloval, že akademický senát nepřichází o svou pravomoc podílet se na jmenování rektora. Máte k tomu návrhu i přesto dál výhrady?
5: Ty výhrady máme, nejde ani tak o to, že by tady vznikla nějaká nová instituce, univerzitní rada. Ten problém je spíš v tom, jak bude celý ten systém konstruován, to znamená, jaké bude vymezení kompetencí té univerzitní rady, protože kdykoliv zřizujete nebo naopak rušíte nebo měníte, reformujete jeden orgán, tak se to nutně promítne do postavení a působnosti těch ostatních orgánů. Takže nemůžeme se bavit jenom čistě o univerzitní radě a o tom, jaké bude mít ona kompetence, ale jak se to také promítne do kompetencí těch ostatních orgánů. Ta univerzitní rada, to, v čem vidíme, ten hlavní problém je, že se poměrně velká moc bude koncentrovat do rukou relativně malé skupiny lidí. Hovoří se o nějakých 9 až 15 lidech, kteří by tvořili na každé univerzitě tu univerzitní radu a zároveň by většinu členů této rady měli tvořit externí představitelé, lidé, kteří nejsou z akademické obce té dané vysoké školy. Takže tam vnímáme jakousi disproporci mezi tou mírou kompetencí, malým orgánem a zároveň externími členy. Klademe si otázku, jestli ti externí členové budou tedy mít dostatečný zájem na tom, aby se ta instituce rozvíjela, když nejsou vlastně z jejího nitra.
3: No, univerzitní rada by podle ministra měla být složena tak, že třetinu rady má jmenovat akademický senát, to by tedy byli lidé z té vysoké školy. Třetinu jmenuje ministr na základě nějakých daných kritérií, nemají to být politici, ale odborníci. A třetinu pak mají zvolit ty dvě třetiny rady, to znamená, že i tady může jít třeba o lidi z vysokých škol. I přesto si myslíte, že to složení rady může být nepříznivé pro vysoké školy?
5: Určitě, a ono to samo ministerstvo vlastně v těch svých podkladových materiálech přiznává.

0: protože hovoří o tom, že interní členové by tvořili 30-50% a externí tedy úměrně tomu 70-50%. Takže samo ministerstvo v těch podkladech vlastně přiznává, že je velká pravděpodobnost, že ti externisté budou mít převahu nad těmi interními členy.
1: Vy jste mluvil i o těch změnách pravomocích. Já předpokládám, že jste tady narážel na akademický senát, který pokud by fungoval společně s touhle radou, tak by se tam změnily ty pravomoce. Ale minister mluví o tom, že on může tu volbu rady přehlasovat, že má tedy kontrolní pravomoc, ale mohl by klidně mít i iniciační pravomoc, tedy navrhovat určité věci.
0: To je sice pravda, to v těch materiálech skutečně je. Na druhou stranu akademický senát tím ztrácí vlastně ten svůj primární rozhodovací, tu svoji primární rozhodovací pravomoc. Ať už kdyby byl postaven do situace, že může se vlastně vyjádřit k rozhodnutí, které učinil někdo jiný, anebo dát podnět k tomu, aby někdo jiný učinil rozhodnutí, tak to už ho vlastně staví tak trošku na vedlejší kolej. A to je samozřejmě věc, která se kolegům z Rady vysokých škol, zejména tedy reprezentovaných ve fóru předsedů akademických senátů, přirozeně nelíbí. Akademické senáty, jestliže jsem na začátku říkal, že tady máme externí a interní vhled do řízení škol a jaký zájem by tedy měli ty externisté na tom, aby se ta škola rozvíjela, tak naopak, pokud se bavíme o orgánech složených z nitra akademických obcí vysokých škol, tak tam naopak máme předpoklad, že oni budou mít zájem na tom, aby se ta škola rozvíjela způsobem, který by byl důstojný, který by byl konkurenceschopný a podobně.
1: Takže rozumím, ale kde vy v tom vidíte tu politizaci, když na konci všeho je akademický senát, který může ten výběr toho rektora, pokud se mu nebude líbit, zablokovat?
0: Ale jak jsem říkal, tam je už nějaká až druhotná role, to znamená v první
1: ale dost zásadní.
0: Zásadní. Bude to kvalifikovanou většinou, to znamená, bude potřeba poměrně velká síla v akademickém senátu, aby prolomila rozhodnutí univerzitní rady. Jak sám pan ministr říkal, nejenom jakoby nadpoloviční většina, už to samo o sobě samozřejmě tomu senátu do jisté míry svazuje ruce, protože to rozhodnutí bude muset být učiněno výraznou většinou, než jenom nějaká ta prostá nadpoloviční. Ale politizace vlastně ta vstupuje už do toho základního nastavení toho, jak jsou ty univerzitní rady v současné době zamýšleny, tím, že tam bude mít roli ve jmenování i ministr, a ať už se bavíme o jakémkoliv ministrovi, tak samozřejmě není nikdy vyloučeno, že on tam třeba promítne do toho jmenování nějaké svoje politické zájmy.
1: No a z druhé strany ministerstvo školství vysoké školy financuje, tvoří pro ně legislativu, určuje záměry vzdělávací politiky. Proč by tam nemohlo mít nějaké své zástupce, aby tam fungovalo to propojení, přenos informací a podobně?
0: Ale my se tady nebavíme o tom, že máme mít buď to jenom vnitřní samosprávu nebo jenom nějaké externí členy. Nám jde o to najít nějaký model, kdy budou tyto dvě složky vyvážené. O tom se hlavně bavíme a no, to se nám zdá, že v současné době se převažuje spíše na tu stranu směrem k ztrátě té autonomie, zatímco ministerstvo to obhajuje právě těmi kroky, že je potřeba efektivněji manažersky řídit i veřejné vysoké školy.
1: Ale ministr i rektoři tedy ujišťují, že jde o nějaký prvotní návrh, který se teď diskutuje, jsou fokusní skupiny a teprve z těchto diskuzí potom vznikne nějaký věcný návrh zákona až ke konci roku. Není to tedy nic definitivního, je tam podle jak ministra, tak rektorů prostor ke změnám. Není to tedy v tuhle chvíli spíš nedorozumění a nepochopení mezi vámi a ministrem, když tady stále tedy prostor ke změnám je?
0: Nemyslím si, že je to nepochopení. Máme tady nějakou situaci, kdy ministerstvo předložilo nějaké vstupní materiály a teďka pochopitelně jednotliví stakeholdři v tom systému se k těm materiálům vyjadřují. My jsme se k něm vyjádřili a to původní usnesení, které vlastně spustilo i tu reakci ministra, tak mělo 4 body a hnedka bod číslo 1 říkal, že my jsme samozřejmě otevřeni úvahám o určitých reformách, pak byly zmíněny pozitiva, pak byly zmíněny negativa a na závěr bylo zmíněno, že jsme připraveni diskutovat. To znamená, my ani v tom svém vlastním stanovisku jsme žádnou diskuzi nějak neodmítali, jsme na ní připraveni, budeme se na ní rádi podílet. A to, že jsme samozřejmě v nějaké prvotní reakci zmínili nejenom negativa, ale i pozitiva, která ale trošku zanikají v tom, jak ministerstvo reaguje na naše usnesení, tak i to, že jsme zmínili pozitiva i negativa, znamená, že k tomu přistupujeme vyváženě. Že to není tak, že bychom jednostranně to odmítali. To určitě není pravda, ale bohužel v tom veřejném prostoru se to takto interpretuje, jakože jsme odpůrci jakýchkoliv změn. Přitom my i v tom usnesení říkáme, nejsme odpůrci změn a jsme připraveni diskutovat a budeme diskutovat. Máme naplánována jednání s panem ministrem.
1: My budeme tuhle diskuzi o novém vysokoškolském zákonu dál sledovat. To byl Petr Just, politolog a místopředseda Rady vysokých škol. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil končí čtyřdenní jednání na Tajvanu. Dnes jednal s ministry zahraničí pro ekonomiku a pro národní rozvoj. Oznámil taky, že investiční společnost Tajvania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Předsedu Senátu doprovází 50členná delegace, ve které jsou podnikatelé a zástupci univerzit. Čína cestu na Tajvan odsoudila, ostrov považuje za svoji zbouřeneckou provincii. Podle předsedy Českého senátu se Česká republika řídí vlastní politikou jedné Číny a nikoli čínským principem jedné Číny. Vystrčilovu cestu kritizoval také český premiér Andrej Babiš, podle něj poškodí obchodní vazby a vztahy s Čínou. Ve vysílání je teď synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis, která momentálně působí na Tajvanu. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
1: Jak se dá charakterizovat ten vztah současné vlády s čínským vedením? Může dojít k nějakému zásadnímu poškození těch vztahů?
2: Já bych řekla, že současná vláda, myšleno exekutiva, tedy se vůči Tajvanu poměrně výrazně vymezuje, ale pouze v retorické rovině. Nemám pocit, že by tu spolupráci s Tajvanem nějakým způsobem podporovala nebo naopak omezovala víc, než to činila třeba předchozí vláda. Poškození vztahu s Čínskou lidovou republikou neočekávám, stejně jako to poškození nepřišlo poté, co Česká republika, respektive Praha, podepsala smlouvu o partnerských městech s Tajpejí, stejně jako nepřišla žádná odezva poté, co prezident Pavel navštívil Dharamsálu a v ní Dalajlámu, stejně jako nepřišla při předchozích návštěvách, ať už pana předsedy Vystrčila zde na Tajvanu, a nebo naopak tajvanských delegací v České republice. Zůstává to vždycky v retorické rovině.
1: No ale teď Čína na rok zakázala vstup do země Hongkongu i Maka čtyřem novozelandským poslancům po tom, co minulý měsíc právě navštívili Tajvan. Tak nepřitvrzuje Čína, nedá se čekat podobný kroky v případě české delegace?
2: Já bych řekla, že Čínská lidová republika, respektive ten komunistický režim a jeho vedení, neustále tu politiku nějakým způsobem přitvrzuje. Proto mluvíme také o našem systémovém rivalu, tedy o tom, že systémy v obou našich zemích jsou navzájem neslučitelné. Proto také ta spolupráce, která v současné době probíhá s Čínskou lidovou republikou, tak není nějak vysoká, protože není dost dobře možno s Čínskou lidovou republikou spolupracovat více.
1: Ministr zahraničí Macinka dnes v rozhovoru pro iDnes řekl, že návštěva Miloše Vystrčila pro Tajvan asi fakticky nic neznamená. Tak jak vy jste vnímala právě z Tajvanu pohled Tajvanců na tu návštěvu?
2: Kdykoliv se tu bavím s jakýmikoliv lidmi, myšleno třeba i na ulici, tak díky tomu, že Česká republika má díky panu předsedovi Vystrčilovi velmi dobré vztahy s Tajvanem, tak od té doby, co jsem pan předseda přijel poprvé, tak Česká republika je na Tajvanu velice známá. Spousta lidí třeba v posledních letech Českou republiku dokonce navštívila osobně, není jich málo. Zároveň má velice dobré jméno. To se bavíme jenom o obyčejných občanech. Co se týče vlády, tak pro ní se samozřejmě jedná o velice důležité symbolické gesto. A právě z toho důvodu jsou v současné době vztahy Tajvanu a Česka tak dobré, protože vláda Tajvanu to chápe a právě proto také podporuje vztahy mezi našimi oběma zeměmi.
1: A dá se v tuhle chvíli při konci té cesty Miloše Vystrčila už shrnout, co ta cesta mohla přinést České republice?
2: Já si myslím, že díky tomu, že pan předseda Vystrčil byl na Tajvanu, tak dochází k dalšímu pokračování různé spolupráce. Ta spolupráce, která probíhá, tak neprobíhá pouze na politické, na té nejvyšší úrovni, ale probíhá také na mnohem nižší úrovni. Byla navázána různá partnerství mezi mnoha firmami. Tajvan je v současné době čtvrtým nejdůležitějším investorem v České republice, zahraničním investorem, co se týče počtu vytvořených pracovních míst. Jak jste sami říkali ve zprávách, tak toto číslo patrně bude nějakým způsobem dále narůstat, protože tajvanská vláda tu tuto výměnu podporuje. A právě díky tomu, že zde pan předseda Vystrčil byl, tak si myslím, že tento trend bude dále pokračovat.
1: Simona Fantová, sinoložka působící na Tajvanu. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Já vám moc děkuji, naslyšenou.
1: Ukrajina má podle Kyjeva zelenou k zahájení přístupových rozhovorů s Evropskou unií od všech členských států. Doteď je blokovalo Maďarsko. Premiér Peter Maďar včera oznámil, že se s Ukrajinou dohodl na větší ochraně práv zhruba 100-tisícové maďarské menšiny, což by mohlo nesouhlasný postoj jeho země změnit. Upřesnil ale, že Budapešť otevření první kapitoly přístupových jednání umožní, pokud Ukrajina zavede příslušné zákony ve prospěch etnických Maďarů, a nastínil, že celý proces může trvat dlouhé roky. Oficiálně Ukrajina přístupové rozhovory zahájila v roce 2024. My jsme teď ve spojení s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den, Viktore.
3: Hezké odpoledne.
1: Má Ukrajina skutečně po včerejšku důvod k optimismu, protože maďarský premiér řekl, že pokud se Kyjevu skutečně během následujících 10 až 15 let podaří uzavřít všech 33 kapitol přístupových jednání, pak o vstupu Ukrajiny do EU uspořádá Maďarsko referendum.
3: No, určitě má Ukrajina důvod k optimismu, pokud jde o zahájení přístupových rozhovorů, pokud jde o to, jestli se skutečně stane členem Evropské unie, tak to je už asi oddělená otázka. Každopádně ta dohoda je na světě, Maďarsko tedy už nebude dále blokovat otevření přístupových rozhovorů, takže nic nebrání tomu, je v nejbližších týdnech asi už skutečně začít, pokud jde o tu první kapitolu nebo první klastr, jak se to teď tomu říká, ale to, jestli se skutečně Ukrajina stane členem Evropské unie, to bude ještě práce na mnoho let, která může mít mnoho různých zvratů. Těžko odhadovat, jaká konstelace vlád bude v Evropě, až nastane ten moment. A samozřejmě tam stále zůstává ten faktor toho Maďarska, tedy země, která je dlouhodobě v různých průzkumech i v průzkumech Eurobarometru státem, kde je nejnižší podpora pro členství Ukrajiny v Evropské unii.
1: A co všechno ta současná maďarsko-ukrajinská dohoda o etnických Maďarech tedy obsahuje?
3: No, tady je asi potřeba vysvětlit kontext. Celé to jde až někam do roku 2017, kdy tehdejší ukrajinská vláda v reakci vlastně na ruskou anexi Krymu a na tehdejší válku na Donbase reformovala školství, zvýhodnila pozici ukrajinštiny na úkor menšinových jazyků. Primárně tedy šlo samozřejmě o ruštinu, ale dotklo se to i jiných, jako je maďarština, ale také rumunština nebo polština, kdy, pokud jsem správně dohledal, pouze do čtvrté třídy základní školy mají děti nárok na výuku ve svých menšinových jazycích a dále už je to pak na škole, zda bude preferovat ukrajinštinu nebo ne, a preferují samozřejmě ukrajinštinu. A to se samozřejmě nelíbilo mnoha státům, nejenom Maďarsku, ale Maďarsku na prvním místě, protože tehdejší vláda Viktora Orbána to měla jako zásadní velké téma, podpora Maďarů v územích někdejšího předtrianonského Maďarska, ochrana jejich práv nebo ideálně posilování jejich práv, takže to bylo přesně tím momentem sporů mezi Maďarskem a Ukrajinou. No a ta dohoda by teď měla, pokud jsem správně pochopil, zase narovnat ty podmínky, zejména pokud jde o používání maďarštiny ve školství.
1: A je právě ta maďarská menšina na Ukrajině tím skutečným důvodem, proč Maďarsko zatím přípravy na vstup Ukrajiny do Evropské unie blokovalo, tedy za Viktora Orbána?
3: Maďarský mluvící menšina na Ukrajině je velká, 100-tisícová. To téma bylo opravdu zásadní pro Viktora Orbána. Já si ale upřímně řečeno myslím, že to často byla spíš zástěrka, protože není žádným tajemstvím, že Viktor Orbán a Volodymyr Zelenský měli velmi špatné vztahy, že Viktor Orbán zkrátka nebyl přítelem vstupu Ukrajiny do Evropské unie, možná i nebo mimo jiné z finančních důvodů, protože Maďarsko by rozhodně přišlo o velkou část dotací, možná by se mohlo dokonce časem zařadit mezi čisté plátce do rozpočtu, takže to se rozhodně Viktoru Orbánovi, kterému vždy šlo hodně o dotace, nelíbilo. Upřímně řečeno si ale myslím, že podobně skeptický postoj bude mít i Peter Maďar, nebo dává ho i najevo, protože znovu zopakoval, že členství Ukrajiny bude podmíněno, případné členství podmíněno referendem, protože i Peter Maďar musí operovat s tím, že má voliče v zahraničí, i on se snažil oslovit maďarskou menšinu na Ukrajině a i jeho voliči jsou voliči, kteří jsou skeptičtí ke členství Ukrajiny v Evropské unii, takže myslím si, že nějaký velký zvrat v přístupu Maďarska se asi úplně čekat nedá. Asi nebude stát v cestě, ale rozhodně nebude patřit mezi entuziastické státy.
1: A dá se čekat, že by Evropská unie na novou maďarskou vládu více tlačila, aby byla k tomu možnému vstupu Ukrajiny do Evropské unie vstřícnější? Případně jak by na Maďarsko mohla tlačit ve chvíli, kdy už mu uvolnila většinu těch zadržovaných evropských peněz?
3: Nepřekvapilo by mě, samozřejmě jsem u toho nebyl, ale nepřekvapilo by mě, kdyby toto už bylo součástí těch prvních úvodních rozhovorů mezi Petrem Maďarem a lídry unijních institucí, ale nemyslím si, že tady je příliš ještě mnoho dalších možností, jak na Maďarsko tlačit z toho prostého důvodu, že i Peter Maďar určitě argumentuje tím, že nemůže jít proti zájmům a názorům svých vlastních voličů, takže proto si myslím, že tady je nějaká míra skepse, byť možná menší než v případě Viktora Orbána, ale přesto na Maďarsku zůstane.
1: Ty už jsi to naznačil, prosím jen krátce, jaký je tvůj odhad, potáhne se to jednání evropské Ukrajiny s Ukrajinou léta podobně jako třeba s Tureckem?
3: No, přístupová vyjednávání se vždy táhnou léta a nezapomínejme, že tady jsou státy, které v tom předpokoji čekají v některých případech až 20 let, které rozhodně nejsou přáteli myšlenky nějakého zrychleného vstupu a myslím si, že by to nebylo ani v zájmu konec konců Evropské unie. Podkopalo by to kredibilitu toho přístupového procesu, takže myslím si, že do konce tohoto desetiletí určitě Ukrajinu v Evropské unii neuvidíme.
1: Evropský analytik Českého rozhlasu Viktor Daněk byl ve vysílání. Díky za to. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: To bylo spolední publicistiky vše. Ta další tu bude v 18 hodin 10 minut. Teď už jsou tu aktuální zprávy.
4: 12 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka, čtyři další zranil. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadů zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Behy. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovaly jejich sexuální služby, včetně nahých fotografií. I od nich vybírali část výdělků. Poslanci debatují o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury se SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Íránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Íránem přitom válčí už přes 3 měsíce. A v Lucemburku se dnes scházejí unijní ministři vnitra. Mimo jiné se zabývají budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchajících před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Na dálnici D1 před Brnem popojíždí kamiony v obou směrech. Od Prahy dnes velmi dlouhá nesouvislá fronta už od Velkého Mezříčí z kilometru 146 s několika hodinovým zdržením. Od Vyškova zastavují za Vyškovem na kilometru 226. A příjezdy do metropole jak po plzeňské D5, tak ústecké D8 plní kamiony. Dlouhé kolony se sunou ze západu od Loděnice z 9. kilometru až na okruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude polojasné a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách měří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
6: EET se vrací. Trump má volební problém. Babiš neví, co si počít s neschopnými ministry. Jak razantní jsou ukrajinské odvetné údery? jak a kam nás zavede trumpismus v ekonomice a francouzské prázdniny. To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
5: Názory a argumenty.
6: EET, neboli elektronická evidence tržeb, je zpátky. Fungovat by měla od příštího roku a do státního rozpočtu by měla přihrát 14 miliard korun. Sněmovna totiž ve středu v prvním čtení podpořila vládní návrh na její znovu zavedení. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, EET je tady zpátky, znamená to, že jsme znovu ve stejné řece?
7: Ve stejné řece úplně nebudeme, budeme v řece relativně podobné, alespoň ministryně financí tvrdí, že se poučili z minulosti z různých chyb a že ta současná verze elektronické evidence tržeb bude daleko jednodušší, přívětivější, že ti, kteří budou muset evidovat tržby, tak nebudou k tomu potřebovat nějaké speciální systémy, že jim stačí to, co používají, ať už je to nějaký chytrý mobilní telefon, tablet a podobně. Co se týče toho, koho by se to mělo týkat, tak tam přece jenom ten příměr se stejnou řekou v jednom případě může platit, že vláda opět do toho návrhu dala, že by elektronické evidenci tržeb měly podléhat i platby uskutečněné bezhotovostně, třeba kartou, a v minulosti tomu také bylo, ale právě toto ustanovení se dostalo k ústavnímu soudu a ústavní soud zrušil tu povinnost evidovat tento typ plateb, protože tvrdil, že tyto platby za sebou zanechávají znatelnou digitální stopu a že je možné je bez problémů dohledat. Takže uvidíme, jak tedy k tomu nyní například opozice, která to kritizuje, přistoupí. Zdá opět tato pasáž se dostane k ústavnímu soudu a pokud by se dostala, tak je velmi pravděpodobné, že ústavní soud by rozhodl podobně jako v minulosti. Co se týče zavádění elektronické evidence tržeb, tak je třeba také zmínit, že zaprvé tedy ještě to nebylo definitivně schváleno, ale je velmi pravděpodobné, že se tak stane, že když jsme u toho příměru se stejnou řekou, tak když se elektronická evidence tržeb zaváděla poprvé, tak tehdejší vláda pod vedením Andreje Babiše čelila ve sněmovně masivním obstrukcím, které se táhly měsíce a byly ukončeny až tím, že tehdejší vládní většina porušila jednací řád, stanovila pevný bod hlasování a tím to protlačila. Nyní se zdá, že ty obstrukce nejsou zdaleka takové, nebo spíše téměř žádné, že tedy zkrátka v současné době vláda by nemusela zdolávat takovéto překážky.
6: Vláda si od toho slibuje, že do státního rozpočtu přibude 14, možná 15 miliard korun. Je to realistické?
7: Odborníci se shodují, že to číslo není příliš reálné. V minulosti se tvrdilo, že to přinese zhruba 4 nebo 5 miliard korun do státního rozpočtu. Úplně se tak nestalo, protože jednak kdo umí v úvozovkách optimalizovat své zisky a optimalizovat své daně, tak dokáže obcházet nějakým způsobem i elektronickou evidenci tržeb. Jednak ty odhady jsou velmi nadsazené. A pak je zde ještě jedna další důležitá věc a ta se týká toho, že tedy vláda tvrdí, že to bude mít pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu, ale zároveň vláda v souvislosti s tím chce zavést různé daňové výjimky, které naopak příjmy státního rozpočtu mohou o něco snížit. Takže ten efekt může být nulový nebo dokonce záporný, zjednodušeně řečeno, že do státní pokladny nakonec nemusí doputovat nic a naopak z ní bude vydáno více než v současné době.
6: Za odpovědi děkuji Petru Hartmannovi. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Donald Trump zatím nezískal Grónsko, Kuba se drží a neporazil Irán. Jeho úspěchy jsou ale především na domácím hřišti a protože Spojené státy jsou demokracie, je to pro prezidenta problém. Situaci analyzuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
8: Pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech rekordně slábne A protože se blíží volby do kongresu, musí republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů i do senátu zvažovat, zda mají zůstat vůči prezidentovi loajální, anebo ukázat veřejnosti, že některé jeho politické excesy už nemíní dál tolerovat. Trump čelil od nástupu do funkce řadě problémů, včetně snah zamést pod koberec jeho vazby na organizátora sexu s nezletilými Jeffrey Epsteina. Soudy zmrazily celou řadu jeho prezidentských výnosů. Nejvyšší soud dokonce zrušil jeho výnos o plošném uvalení cel na řadu zemí. A soudy v řadě případů také odmítly snahy ministerstva spravedlnosti trestně stíhat Trumpovi politické oponenty. Republikáni až na výjimky, ale v kongresu Trumpa přesto dál podporovali. Byli si vědomi toho, že ačkoliv pozice Trumpa u amerických voličů slábne, prezident dál ovládá republikánskou stranu s pomocí své politické sekty Udělejme Ameriku opět velkou, známou pod zkratkou MAGA. V nedávných republikánských primárkách Trump přispěl k prohře několika svých oponentů, když je odmítl podpořit. Přesto více než desítka republikánských senátorů přešla do otevřené opozice, když ministerstvo vnitra oznámilo, že dosáhlo mimosoudní dohody s Trumpem, která se týká Trumpovy žaloby na stát za to, že na veřejnost unikla před téměř 10 lety jeho daňová přiznání. Pohoršení v části veřejnosti způsobil už samotný fakt, že hlava státu žaluje Spojené státy, které reprezentuje ministerstvo, jehož vedení sám jmenoval. Skutečný šok přišel po zveřejnění detailů dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a Trumpem. Bývalý Trumpův právník Todd Blanch, který je nyní úřadujícím ministrem, oznámil, že bude zřízen kompenzační fond ve výši téměř 1,8 miliardy dolarů, který bude fakticky kontrolovat Trump prostřednictvím jím jmenované pětičlenné rady. Z fondu měly být vypláceny kompenzace obětem politického pronásledování, k nímž by mohli patřit i účastníci útoku na Kapitol ze 6. ledna 2021. A nebo sám Trump. Senát včetně rebelujících republikánů požadoval, aby o fondu mohli jednat a do doby, než mu to Bílý dům umožní, odmítl jednat o zákoně pro boj s migrací. Jeden federální soud mezitím zablokoval finanční transakce týkající se fondu, zatímco další nařídil vyšetřování obsahu mimosoudní dohody mezi Trumpem a ministerstvem, zejména ustanovení, že daňové úřady nesmějí prověřovat daňová přiznání Trumpa a jeho rodiny. A to dokonce ani ta budoucí. Ministerstvo spravedlnosti nakonec plány na zřízení fondu zastavilo, ale mezi tím byly napáchány značné politické škody. Trumpovu obrazu zkorumpovaného politika zneužívajícího svého postavení k obohacování nepomohly ani zprávy, že Trump mohl od nástupu do funkce vydělat až 4 miliardy dolarů na transakcích na akciových trzích v případech, kdy reakce trhů ovlivňoval vlastními rozhodnutími. Fiasko s kompenzačním fondem je jen vrcholem ledovce. Trumpa doma poškozuje špatná ekonomická situace, k níž přispívá i válka s Iránem, kterou se už několik týdnů snaží neúspěšně ukončit. Když před několika dny Irán oznámil, že nebude dál jednat o mírové dohodě, dokud Izrael nepřestane s útoky v Libanonu, dostal se Trump údajně do ostrého sporu se svým doposud nejvěrnějším spojencem, izraelským premiérem Netanyahuem. Mezitím federální soud nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra, kam bylo dle rozhodnutí soudu umístěno nezákonně. Pozastavil také rekonstrukci centra. Trump také čelí problémům se soudy při budování tanečního sálu v Bílém domě. To se staví na místě jižního křídla Bílého domu, které Trump nechal bez povolení úřadu zbourat. Stavba měla být původně financována ze soukromých zdrojů, nyní ale Trump žádá kongres, aby schválil financování stavby státem ve výši 1 miliardy dolarů. Jako fiasko se začínají jevit i velkolepé plány na oslavu 250-letého výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. Řada umělců odvolala svoji účast kvůli politizaci celé akce Bílým domem. Některé průzkumy ukazují, že Trumpova podpora klesla už na rekordních 34%. Otázkou už není, zda republikáni prohrají volby do kongresu, ale jak moc.
6: Říká Jiří Pehe. Vláda Andreje Babiše se vrátila do Strakovy akademie, aby věci prostě zařídila. Nevždy to tak ale vypadá. Na vině mohou být i jednotliví ministři. Je to tak doopravdy? Zde je názor Kateřiny Perknerové, redaktorky a komentátorky Deníku.
9: 100krát, možná 1000krát česká veřejnost od Andreje Babiše slyšela věty o naprosté neschopnosti členů Fialova kabinetu, včetně expremiéra samého. Nýmandi nuly, katastrofa, hrobaři ekonomiky, eventuálně organizovaný zločin. Po loňských volbách mohl ukázat, že ve spřízněné trojici se dá vládnout efektivně a kompetentně. Po 5 měsících každý vidí, že to tak snadné není. V podstatných záležitostech, jako jsou státní finance nebo evropská politika, Babiš pevně přijímá taktovku. Přesto působí roztěkaně, bezplánovitě, neboť řídit stát na základě vypouštění pokusných balónků dost dobře nejde. Navíc musí neustále hasit maléry svých partnerů. Ku příkladu okřikovat šéfa SPD Tomia Okamuru, že není ve vládě a nemůže tudíž za ni vyjednávat v Bruselu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka je natolik arrogantní, suverénní a provokativní, že soupeřům, ale i koaličním politikům někdy docházejí slova. Potíž je v tom, že jde jenom o exhibování u mikrofonu nebo před kamerami. Macinkova ústnatost se nepropisuje do činnosti ministerstev, jež motoristé spravují. Vládní zmocněnec Filip Turek se sněmovní práce prakticky neúčastní a v resortu životního prostředí zatím nic neukázal. Skutečný ministr Igor Červený, jehož existenci asi zaznamenal málo kdo, představil novou zelenou úsporám, která je podle opozice spíš karikaturou tohoto úspěšného programu, neboť pomáhá hlavně bankám, když dotace nahrazuje úvěry. Vládní lahůdkou je ministr kultury Otto Klempíř, který se blízknul návrhem mediálního zákona, k němuž přišlo 400 připomínek, pročež ho Babiš shodil ze stolu. Kdyby podobný paskvil předložil ministr z jeho líhně, do týdne by byl nezaměstnaný. Na Klempíře bez Macinkova souhlasu nedosáhne. Vládní většina nakonec pouze novelizuje stávající normu, v níž nahradí způsob financování. Místo poplatků půjdou peníze na chod České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, aby je nehradili lidé a firmy. Místo nich je budou platit lidé a firmy, ovšem nikoliv přímo, nýbrž přes daně. A výhradně vláda rozhodne, kolik prostředků jim přidělí. Bude-li měřítkem loajalita nebo hospodárnost, uvidíme záhy. Totéž, co Klempíře, se týká nebohého šéfa obrany Jaromíra Zuny, obecního otloukánka. Pokud by Babišův ministr hlasoval proti jeho výběru náčelníka generálního štábu, druhý den by si šel požádat o důchod. Zuna ale zůstává a schytává to od Okamury za malou oddanost a od novinářů za bezpáteřnost. Snad jen opozice ho občas pochválí, když se nahlas zasní o 2 a více % na zbrojní výdaje. Petr Macinka a Tomio Okamura nemají v ruce žádné faktické trumfy. Rozpočet má plně pod kontrolou premiér a na předvolební řeči motoristů a SPD o snižování dluhu nijak nedbá. A tak těmto dvěma menším stranám zbývají urážky a gesta, útoky na prezidenta a sudečtí Němci. Jenomže i to stačí k otravě atmosféry ve společnosti. Andrej Babiš má jednoznačnou převahu, avšak umělecký dojem z jeho vládnutí je chmurný.
6: Konstatuje Kateřina Perknerová.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ukrajina zesiluje svůj tlak na Rusko. Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Zasažen byl zřejmě ropný terminál a základna ruského baltského loďstva v Kronštatu. Ve městě přitom ve středu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na kterém by měl promluvit i Vladimír Putin, jde tedy i úspěšnou symbolickou ránu ruskému sebevědomí. Slovo má Libor Dvořák.
10: V dosavadní dronové válce mezi Ruskem a Ukrajinou zřejmě dochází ke zlomu. Děje se tak poté, co Vladimír Putin před pár dny prohlásil, že tento asi nejpodstatnější způsob boje mezi oběma stranami přechází do nové fáze. Rusko prý začne útočit systematičtěji, což vlastně už předtím doložilo častými masovými útoky, vždy několika stovkami dronů a několika desítkami raket všech typů. V cílech si přitom věru nevybírá, což potvrdilo poslední ostřelování Kyjeva a Dnipra. Bezprostřední záminka je přitom problematická. Ukrajinci prý při nedávném útoku na město Starobylsk v anektované Luhanské oblasti zasáhli školu a internát pedagogické školy a způsobili tak až 20 obětí na životech studentů. Ukrajina je ovšem přesvědčena, že zasáhla výcvikové zařízení školící operátory bojových dronů. Ukrajinské ozbrojené síly jsou až do tohoto okamžiku ve výběru napadaných objektů daleko opatrnější a důslednější. Volí proto objekty ruské dopravní a ještě spíše zpracovatelské infrastruktury, čímž nepříteli působí značné problémy. Zcela jasně o tom svědčí například nedostatek automobilových paliv na mnoha místech Ruska či úplné zrušení vývozu leteckého kerosinu až do konce listopadu. Ruské prudké zesílení bezohledných vzdušných útoků na Ukrajinu z poslední doby má ovšem zcela jasnou příčinu. Hned na počátku roku Rusko hlasně inzerovalo jarně-letní ofenzívu přímo na frontě. Ta se ale, jak vidíme, příliš nevede. Jedním z hlavních důvodů ruského nezdaru je podle ukrajinského generála Andrije Bileckého nasazení tentokrát nepříliš často zmiňovaných pozemních dronů. Ty prý stíhají likvidovat tolik ruských vojáků, že je ruská strana nestíhá nahrazovat novými. A jaká je perspektiva případného ukončení této vpravdě šílené války? Volodymyr Zelenský vyslovil názor, že válka by mohla skončit úspěšným diplomatickým jednáním už do konce tohoto roku. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin v posledních dnech dokonce už dvakrát zmínil, že konec války je na dohled. Vše ovšem na zmíněném Petrohradském fóru zrelativizoval bývalý sovětský špion a poradce šéfa Rusněfti Igora Sečina Andrej Bezrukov. Ten prohlásil, že ruští lidé jsou připraveni válčit i několik desetiletí.
6: Konstatuje Libor Dvořák. Český premiér se už před lety přihlásil k trumpismu, což je nejen zahraniční nebo kulturní, ale také ekonomická politika svého druhu. Kam nás v oblasti hospodářské vede? Nad tím uvažuje Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
11: Na rozdíl od právníků v ekonomii neplatí co ekonom to jiný názor. Většina českých ekonomických odborníků se shodne na číslech i na principech hospodářského dění a nakonec dokážou i říct, co může české společnosti pomoct a posunout i dál. Ekonomům, kteří kdysi v Národní ekonomické radě vlády prosazovali reformy školství nebo důchodového systému, je dost. Většina z těchto dodnes využitelných úvah vycházela z věčného napětí mezi vznikem bohatství a jeho redistribucí. Ekonomický růst nepopoženou v Česku spotřebitelé sociálního státu, nýbrž lidé tvořiví a vzdělaní, kteří umí vymyslet nové způsoby výrob a nové služby, které vytvoří potřebný kapitál pro veřejné služby, pro nichž je v Česku tak silná poptávka, že snadno maže rozdíl mezi politickými stranami. Ať proklamativně vpravo nebo vlevo, většina českých politických stran a hnutí podporuje silné veřejné služby, od zdravotnictví přes školství po sociální servis. Česko má možná momentálně vyhraněnou vládu extrému, která se ve velkém hlásí k různým receptům hnutí MAGA. V jednom se ale proklamativně pravicoví motoristé nebo svobodní shodnou se sociálně citlivými politiky ano, ale i s opozičními stranami. Silný sociální stát považují za východisko existence státu, jehož národní charakter má být posilován nakonec i zde. Aby nám naše sociální jistoty nebrali přistěhovalci z ciziny, nárok na silný sociální stát je vedle priority jaderné energetiky druhým skutečným spojujícím prvkem české politiky. Hezky je to vidět dnes, kdy vláda slíbila zvýšit rodičovský příspěvek na narozené dítě na 400 tisíc korun. Opět se soutěží o to, kdo by dal víc nejlépe všem. Všichni moc dobře vědí, jak takové peníze rozdělit, méně se už mluví o tom, kde je vydělat. Silný sociální stát je také o ním silným Českem, které slibuje Andrej Babiš, jenž ve Financial Times provedl svůj trumpistický coming out a přihlásil se ke světu podle Donalda Trumpa. Český trumpismus je ale ekonomicky stejně neplodný jako ten americký. Česku totiž chybí peníze na spojující společenské jádro, na silný sociální stát. Mimo jiné proto, že politici nechtějí zvyšovat daně ani je vést směrem k vyšší progresi, která je v České republice jedna z nejnižších ve vyspělé Evropě. Zbývá tedy pevná víra, že jednou se ekonomika zvedne a peníze na sociální stát porostou sami. Nechte daně daněmi. Soustřeďte se na větší výkonnost české ekonomiky. Sociální stát jako pojivo společnosti zachrání jen nový růst, radí ekonomové. Růst, to se snadno řekne, ale jak? České firmy trpí vysokou energetickou náročností výrob. Klíčová je tedy cena energií, to pochopila vláda správně. Jenže věc řeší zase jen dotacemi podniků ze státního, které se jen tak nevrátí. A růst, který dotace má vyvážet, se zatím nedostavuje. Jako obvykle nakonec pomáhají veřejné investice do infrastruktury, do dopravních a jiných staveb. Otázkou je, zda se skrze tyto výdaje automaticky naplní i sociální systémy. Budou-li motorem ekonomiky státní investiční peníze, částečně nabuzené o evropské zdroje. Český růst požene jako jinde nenáviděný Brusel, aniž by si toho všiml Tomio Okamura? Chvíli tento automat ještě běžet může. Můžeme dál udržovat při životě zpracovatelský průmysl, který vysokou přidanou hodnotu v budoucnosti nepřinese. I tady se ekonomové vzácně shodnou. Česko potřebuje novou restrukturalizaci, druhou ekonomickou transformaci. Jak problém rámuje stejnojmenná iniciativa českých podnikatelů. Vytvářet ekonomiku budoucnosti, ne minulosti, dalo by se stručně říct. Hospodářská strategie vlády je velmi široký rámec, který však moc neukazuje, jak takovou budoucnost naplnit. Přitom právě to je nejdůležitější priorita, kterou by se měla zaobírat každá vláda. Jinak hrozí, že se obecně přijímaný a žádaný sociální tmel brzy rozdrolí a přestane spojovat. Růst na prvním místě. To je heslo, které si premiér Babiš nemusí nutně dávat na svou červenou trumpovku. Stačilo by, kdyby se tímto motem řídil, abychom jednou byli dál, v zemi, kde je skutečně líp.
6: Říká Petr Fischer. A na závěr ještě pohlednice z předprázdninové Francie od naší spolupracovnice Kláry Notaro.
12: Francie je již léta nejoblíbenějším cílem turistů na světě. Za kulturou a přírodními krásami jezdí do Francie nejvíce turisté ze sousedních evropských zemí a Američané. Ti si v Paříži chtějí prohlédnout vítězný oblouk, Louvre, Eiffelovku a spatřit gotický klášter Mont-Saint-Michel uprostřed zátoky v Normandii. Ale jak bude letos vypadat dovolená samotných Francouzů? Při plánování dovolené Francouzi musí počítat se zvýšenými cenami pohonných hmot a zvyšováním cen všeobecně. Na letní dovolenou se chystá sotva 60% Francouzů. Ti ostatní na cestování nemají dost peněz, i když stát mírně přispívá na dovolenou mládeži z chudých rodin a starším nebo nemocným osobám. Nicméně výlohy s cestováním jsou vysoké a tak mnoho mladých lidí volí co nejlevnější způsob, jak trávit dovolenou. Stále oblíbenější jsou prázdniny na kole. Francouzi mají pověst zhýčkaných lidí, ale ku podivu je neodradí ani spartánské podmínky spaní v přírodě pod širým nebem nebo v různých boudách pro turisty. Mnoho rodin vyráží na kolech objevovat skryté krásy francouzského venkova. Městští lidé touží zapomenout aspoň počas dovolené na šeť betonových měst. Francie je doslova protkaná sítí cyklostezek. Krásná je cesta podle řeky Loire, dlouhá téměř 900 kilometrů, končící u Atlantického oceánu. Další mytická cyklostezka, nazvaná cyklistická Odyssea, vede z bretaňského přístavu Roscoff podél pobřeží oceánu skrz borové lesy a přes písčité pláže až do baskického rybářského přístavu Andaj. Spíše pro elektrokola je vhodná 800 km dlouhá pitoreskní cyklostezka vedoucí z Alp až ke Středozemnímu moři. Pokud si Francouzi chtějí užít farniente, sladké nic nedělání u moře, tak nejraději volí Atlantické pobřeží, Francouzskou riviéru nebo malebnou Korziku. Místa v kempech nedaleko pláží bývala rezervována už dlouho dopředu, ale nyní je kvůli inflaci znát určitý pokles zájmu. Někteří movití francouzští důchodci se rozhodli žít v prázdninovém tempu po zbytek života. Využívají výhodných daňových podmínek a stěhují se do Maroka nebo do Portugalska. Na léčení se však rádi vrací do Francie. Cesty do zahraničí kvůli zdraženým letenkám jsou letos méně žádané. Nicméně Maroko, Tunisko a Španělsko jsou nadále vyhledávaným cílem francouzských turistů. Francouze už nefascinují Spojené státy, tak jak to bylo pravidlem po dlouhá desetiletí. Francouze za to magicky přitahuje přístupná a přívětivá Kanada, její neporušená příroda a historická města. Většina lidí s alžírskými kořeny, a těch je ve Francii víc než 2 miliony, se každé léto vrací do vlasti svých předků. Ale letos kvůli zdražené letecké a námořní dopravě si cestu do Alžírska budou muset mnozí odpustit. Francouzi také projevují nižší zájem o dovolenou na obřích výletních lodích, nechválně známých svou ekologickou stopou. Ti šťastlivci, kteří mají příbuzné na venkově, rádi využijí možnosti ubytování zdarma a mít přírodu na dosah ruky. A užít si pravé francouzské prázdniny, jako kdysi jejich rodiče.
6: Uzavírá Klára Notaro nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
13: Hovory. Profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová léčí obezných mladých lidí s vysokým krvným tlakem.
14: Ty děti se nám přestaly hýbat. Platí, že děti by mimo školu měly mít 1 hodinu minimálně fyzické aktivity. To spousta z těch dětí nemá.
13: Upozorňuje aj na zavádzajúce informace o léčbě hypertenzie, které kolují internetom.
15: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu.
4: 13 hodin.
15: Český rozhlas Plus.
4: Přesun agent z úřadu vlády už nelze změnit, o stávce se odbory ještě poradí. V Libanonu zemřel příslušník mírové mise OSN a záchranáři a hasiči v Praze mají za sebou nácvik, jak postupovat v případě nehody 2 lodí. Zprávy a Martin Matějka. Většina výtek zaměstnanců a odborářů úřadu vlády je podle vedoucí úřadu Tinde Bárty neopodstatněná. Řekla to po dnešním jednání se zástupci zaměstnanců úřadu. A ti protestují proti chystanému převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a odchodu zkušených pracovníků. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. A teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat, říká spolumluvčí stávky Pavla Chominová.
16: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit. Současně se vedoucí úřadu vlády omluvila za to, že nebyl dodržen sociální dialog.
4: V Libanonu zemřel člen mírových sil OSN. Srbský voják podlehl zraněním, která utrpěl po minometném útoku na jeho pozici v jihovýchodní části země. V nemocnici jsou i další 2 členové stejné jednotky. Mise UNIFIL okolnosti útoku vyšetřuje a ve své zprávě z ní neobvinila ani Izrael, ani libanonské hnutí Hizballah. Útok se odehrál ve středu, kde se libanonská vláda na jednání ve Washingtonu dohodla s Izraelem na prodloužení křehkého příměří. Izraelský ministr obrany Israel Katz dnes uvedl, že Izrael bude navzdory dohodě pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď někteří výrobci autonomní vlaky nebo tramvaje testují. Vozidlo ale musí být stále pod dohledem personálu. Předložit změnu legislativy chce drážní úřad ministerstvu dopravy zhruba za rok, pokračuje Radek Šafránek.
17: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pražští hasiči a záchranáři dnes na Vltavě nacvičovali postup při srážce dvou lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů. Jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat. Popisuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
18: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí nejen kamiony od průhonic ze 4. kilometru a pomaleji se jede ve všech pruzích až k nehodě u Opatova. Na 2. kilometru je zablokovaný pravý pruh. Na dálnici D1 před Brnem trvá zdržení pro kamiony stále v obou směrech. Od Prahy zastavují u Velkého Meziříčí z kilometru 146, od Vyškova zpomalují za Rousínovem okolo kilometru 215. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy se sunou nákladní soupravy od Loděnice z 9. kilometru na D8 z Ústí. Výrazně brzdí před sjezdem a Kralupy na 10. kilometru. Dnes celý den panuje velmi silný tranzitní provoz. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne polojasné v Čechách, oblačnosti od západu přibývá a k večeru se na západě Čech místy přidají déšť a přehánky a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přemíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
1: Dnešní pořad Jak to vidí bude hlavně o médiích, o těch veřejnoprávních i soukromých. Podíváme se na to, jakou budoucnost má před sebou televize Barrandov, která se ocitla v exekuci, jak se vyvíjí debaty kolem financování veřejnoprávních médií a zhodnotíme taky rozjezd nové debaty Václava Moravce. A to všechno s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
19: Dobrý den.
15: Jak to vidí?
1: Tak návrh nového mediálního zákona o Českém rozhlasu a České televizi od ministra Klempíře se dál projednávat nebude. Koalice podle premiéra Babiše dospěla k tomu, že ke zrušení poplatku a převedení financování obou médií na státní rozpočet není nutné měnit celý ten zákon. Navíc se k němu sešlo asi 400 připomínek i od samotných ministerstev. Filipe, co podle vás nakonec rozhodlo o tom, že ten zákon spadl pod stůl?
19: Myslím, že to byly právě ty připomínky, protože od vládních kolegů pana Klempíře přišly připomínky i zcela zásadního charakteru k té samotné konstrukci zákona, k tomu, jak je napsaný, k tomu, že nedodržuje základní pravidla vlády a i k tomu, čeho chce vlastně věcně dosáhnout. V těch připomínkách jsme se dočetli v podstatě výhrady k tomu, že třeba je v zákoně navržena nějaká změna, ale není zdůvodněno, proč by měla proběhnout, jestli by se nenašlo třeba jiné lepší řešení, které by třeba bylo jednodušší nebo by lépe bylo přiléhavé k tomu, čeho chce dosáhnout. Zkrátka a dobře, myslím si, že vládu samotnou zaskočilo to, že těch připomínek bylo tolik a že se ukázalo, že kdyby se měly všechny tyto připomínky vypořádat, tak by se to projednávání zákona táhlo velice dlouho.
1: No ale od převedení financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet vláda rozhodně neustupuje. Je ale jasné, jaký zákon nebo jeho část chce tedy měnit? Je jasné, jaký chce mít ten další postup?
19: Myslím, že to nebudeme vědět přesně do úterý 9. června, kdy se má pan premiér se svými vládními kolegy a koaličními kolegy sejít s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Tam by jim ten návrh měli představit. Nicméně odhaduji, že to bude zákon, který zruší tedy stávající zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a zároveň v nějakém krátkém ustanovení popíše transfer ze státního rozpočtu. Problém je v tom, že i v těch připomínkách, které byly k zákonu pana Klempíře, ministerstvo financí upozorňovalo, že se taková změna nedá letos stihnout, nebo respektive nedá se stihnout od nového roku. Už čistě z technických důvodů, ať už jsou to různé účty, nastavení těch procesů a podobně, a navíc tam upozorňovalo, že se bude měnit i zákon o účetnictví. Takže tyhle věcné výhrady předpokládám by měly nějakým způsobem vypořádat a zohlednit i při přípravě toho nového zákona. Každopádně slyšíme stále dokola, že by ta změna měla nastat už od nového roku a on přitom není žádný reálný důvod takhle ukvapeně to schvalovat a zamotávat se vlastně do nově vytvořených problémů, které ta narychlo napsaná legislativa přinese.
1: Vy jste zmínil to jednání, které má být 9. června, po kterém volali ředitelé obou médií. Původně se mluvilo o kulatém stole, teď se už premiér Babiš zmiňuje o komisi. Tak dá se čekat nějaká dlouhodobější diskuze nebo pracovní skupina, která by se zabývala financováním médií a třeba taky pojistkami nezávislosti na vládě, pokud by média byla placena ze státního rozpočtu?
19: Taková pracovní skupina vznikla v Senátu, nebo respektive Senátní mediální komise ji organizuje. Nicméně na vládní

0: hotovou věc. Ale když se na to podíváme čistě odborně, tak taková komise bude vždycky nutně politická. Není to platforma, na které by se dalo expertně polemizovat a zjevně o tuto expertní polemiku ani není zájem.
1: Při debatách o tom, proč vlastně vůbec převádět financování z poplatků na státní rozpočet, se stále od koalice objevuje ten argument, že takto to má 17 zemí Evropské unie. Premiér Babiš, tuším včera na sociálních sítích, argumentuje dokonce severskými zeměmi, Švédskem a Finskem, a diví se, že tam to přece ze státního rozpočtu je, tak proč se tomu tady tolik bráníme. Tak jak je to s tím financováním ve Švédsku a ve Finsku?
0: Pokud se podíváme na ten základní argument, že tady 17 zemí to platí ze státního rozpočtu, ono to není úplně pravdivé. Řekněme, že 17 zemí se rozhodlo odejít od toho poplatkového modelu, ale to neznamená, že přešli nutně k tomu financování ze státního rozpočtu. Ono zmíněné Švédsko a Finsko jsou na tom tak, že ve Švédsku je přímý daňový příspěvek na veřejnou službu, který se zúčtovává s ročním daňovým přiznáním. Obdobně je to ve Finsku, kde je takzvaná daň na veřejnoprávní vysílání, které se lidově přezdívá Yle Tax, protože Yle je finská veřejnoprávní vysílací společnost. A tyto daně jsou oddělené od státního rozpočtu a každoročního rozhodování vlády.
1: Takže nemůžou jít na nic jiného.
0: Tak, jsou to výnosy, které jsou vázané čistě na veřejnoprávní vysílání. Včera o tom shodou okolností na konferenci Digimedia mluvila právě generální ředitelka této finské společnosti, která tam dokonce říkala, že ve Finsku by pravděpodobně nikoho nenapadlo financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu kvůli tomu, že mají být mostem ve společnosti a nemají podléhat tomu, jak se otočí aktuální vláda. Protože budou-li média navázána na státní rozpočet, tak dnešní vláda může být příště opozicí a stejně tak dnešní opozice může být příští vládou a při takových otočkách pak většinou politici sklízejí ovoce ze stromů, které zasely.
1: Je tu ještě jeden návrh, a to poslanecká novela Patrika Nachera z ANO, která chce už teď co nejdříve lidi nad 75 let osvobodit právě od placení poplatků České televize a Českému rozhlasu. To samé by se týkalo i firem do 50 zaměstnanců. Obě ta média už vyčíslila, o kolik peněz z rozpočtu by naraz přišly. Česká televize tam to vyčísla zhruba na milion, Český rozhlas, na miliardu, Český rozhlas to vyčíslila asi na 370 milionů ročně. Proto obě ta média žádají o to, aby se zvýšilo to množství reklamy a sponzoringu na úroveň před zvýšením poplatků. My jsme zatím příliš neslyšeli, jak se k těm debatám staví soukromá média, rádia a televize, které by to zvýšení reklamy asi samozřejmě zasáhlo, protože by se dělili vlastně o stejný trh.
0: Soukromá média uplatnila k zákonu ministra Klempíře rozsáhlé připomínky. Tam bylo opravdu vidět, že ta shoda na nekvalitě zákona je napříč ministerstvy i odborným sektorem. S tím, že soukromá média hlavně vyčítala to, že ve chvíli, kdy tam budou peníze ze státního rozpočtu, tak by tam ale měly být i mechanismy jejich kontroly, měla by tam být jasně daná kritéria a podobně. A samozřejmě, že soukromá média nechtějí, aby se vracela reklama do médií veřejné služby. Ono je to logické, protože třeba v tom zmiňovaném Švédsku výměnou za to, že tam je to přímé financování z daně, tak tam není vůbec žádná reklama v médiích veřejné služby. Nicméně postoj soukromníků, minimálně co se týče televize, tak ten je jasný. Co se týče rádií, tam je to ještě možná o něco vyhrocenější, protože soukromá rádia zveřejnila i takový otevřený dopis, ve kterém popisují, že nezávislost médií veřejné služby není spojena s metodikou financování nebo s metodou financování. A zároveň tam říkají, že nebo už při tom schvalování loňské novely tlačila tato soukromá rádia na to, aby se právě snížil objem reklamy ve vysílání Českého rozhlasu. Což se nakonec tedy stalo a právě Český rozhlas upozorňuje, že pokud by přišel o výnosy z

0: poplatků, tak by bylo vhodné to nějakým způsobem kompenzovat a touto cestou by tedy mohla být reklama. Pokud vím, u televize se o tom neuvažuje.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
2: A od veřejnoprávních médií teď k soukromým. Soud na konci května rozhodl o ukončení provozu firmy Barrandov televizní studio, jak to navrhl konkurzní správce. Podle soudu je provoz podniku ekonomicky a fakticky neudržitelný. Co to znamená pro ty tři stanice televize Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino?
0: Je to velmi zajímavá situace, protože v následujících týdnech pravděpodobně lze očekávat, že ty dvě menší stanice Barrandov Kino a Barrandov Krimi skončí, protože jsou vázané jejich licence přímo na tuto společnost a to, že je v konkurzu, je podle zákona jedním z důvodů pro odebrání licencí. Takže pravděpodobně tedy místo těchto dvou stanic diváci uvidí tmu, zmizí jim z nabídky. Nicméně u toho hlavního kanálu je ta situace docela zamotaná, protože licenci na vysílání hlavního kanálu televize Barrandov teď vlastní jiná společnost než ta, která se ocitla v konkurzu. A taky tam kolem toho začínají určité právní tahanice, kdy se ozývají věřitelé té původní společnosti, jak to, že ta hlavní licence najednou není v téhle společnosti a podobně. Nicméně, když se na to podíváme celkově, tak já si myslím, že je ohrožená reálně i existence toho hlavního kanálu, protože ono je to propojený celek, je to propojený celek celá ta televize a nejde jednoduše vysílat jedno bez druhého. Pokud jsem také zaznamenal, tak televize dostala dokonce výpověď z pronajatých prostor a když nemáte prostory, tak nemáte odkud vysílat. A televize není úplně jednoduchý mechanismus, který byste mohli zbalit a vysílat odkudkoliv, kdekoliv. Takže myslím si, že reálně je ohrožená celá existence televize Barrandov.
2: Já připomenu, že obě ty společnosti, o kterých jste mluvil, vlastní podnikatel Jan Čermák, který tu televizi koupil od Jaromíra Soukupa před 2 roky, s dluhem asi 1 000 000 000 korun. On tu skupinu reorganizoval, podle soudu se dokonce podařilo zastavit tu ztrátovost. Tak proč nakonec ta společnost končí v konkurzu? Co se stalo?
0: Zároveň se ale nepodařilo tu reorganizaci dotáhnout do konce nebo respektive vůbec realizovat, protože ono to soudní schvalování celého plánu trvalo velmi dlouho, probíhaly tam nějaké soudní spory, takže reálně ten reorganizační plán začal platit tuším z kraje letošního roku. Nicméně do toho přišly události na Blízkém východě a s tím související růst nákladů a všeho, takže se provoz podniku stal ekonomicky neudržitelný, propadly se výnosy z reklamy a tím pádem by vlastně ta televize hromadila další dluhy a nedokázala by si na sebe vydělat. Navíc se ani nepodařilo naplnit původně očekávané cíle sledovanosti, protože televize Barrandov slibovala, že do konce loňského roku chce dosáhnout na 5% podíl na trhu, ale to tedy nemá ani zdaleka. Realita je zhruba 1,5%. A ve chvíli, kdy jsou ta čísla takhle nízká, tak zkrátka a dobře ti zadavatelé reklamy nepřijdou.
2: A je ještě šance, že by do té společnosti vstoupil nějaký investor nebo že by došlo k prodeji? Na českém trhu jsou miliardáři, kteří by měli zájem mít vlastní televizi. Tuším, zbrojař Michal Strnad má údajně zájem o slovenskou televizi Markíza.
0: Na druhou stranu se ale podívejme, jakou hodnotu by tedy televize Barrandov pro takového investora měla, protože musel by se vypořádat s jejími dluhy a musel by investovat zároveň do výroby pořadů, musel by investovat do lidí a do celkového obnovení té televize. Já se jenom vybavuju, že když v roce 1999 se odtrhla televize Nova od původních amerických investorů a Vladimír Železný začal vysílat tehdy z Barrandova, tak jenom investice tehdy do Nové Novy z Barrandova čítaly asi 1,5 až 2 miliardy korun. A tak když si to jenom promítnu na tu televizi Barrandov, tak nevím, kdo by teď reálně investoval 100 miliony do toho, aby postavil televizi Barrandov na nohy. Byť tedy pan Jan Čermák říkal ve svých vyjádřeních loňských, že existuje zájemce, který je ze zahraničí, působí už na českém trhu, ale dosud na českém trhu nemá média. Tak nevím, kdo téhle definici odpovídá, ale zároveň si nemyslím, že se tento vstup zahraničního investora podaří.
2: Součástí té skupiny je taky, řekněme, společnost Empresa Media. To byla společnost, nebo je společnost, která ale nikdy ve ztrátě nebyla. Tuším, že vždycky byla zisková. To je společnost, která vydává různé magazíny, časopisy. Jak se to týká jí?
0: Společnost Empresa Media pokračuje dál ve své činnosti. To, o čem se bavíme, o tom celém konkurzu, a podobně, tak to se týká opravdu jen toho televizního vysílání a myslím si, že to bude zároveň to nejviditelnější, pokud tedy skutečně dojde na reálné ukončení provozu a odebrání licencí, tak zkrátka dobře zmizí z nabídky dva, možná tedy tři kanály. Byť Jan Čermák deklaruje, že chce alespoň ten hlavní kanál zachovat, aby alespoň někde nějaké peníze to vydělávalo a mohly se splácet ty velké dluhy. A jak jste sama řekla, jsou to dluhy z vící miliardy korun. A nejde o to, že by se zaplatila celá ta miliarda, ale minimálně ti věřitelé by měli dostat určitou část z těch dlužných peněz, tak rád bych jim držel palce, ale jsem trochu skeptický k tomu, jestli televize Barrandov vůbec tuhle situaci ustojí.
2: Vy jste mluvil o tom, že se nepodařilo získat těch deklarovaných 5% diváků. Znamená to, že pro další televize už na českém mediálním trhu není místo, nebo byla chyba, řekněme, ve skladbě programu? Čemu se to dá přičíst?
0: My máme v České republice poměrně velké spektrum volně vysílajících televizních kanálů, takže ten televizní trh je opravdu hodně zahuštěný. A zároveň reklamní trh taky není neomezený. Nicméně vždycky to závisí spíš na tom, jestli si dokáže ta televizní stanice najít nějakou niku, nějakou cílovou skupinu diváků, která může být klidně malá, ale zároveň dostatečně lukrativní a loajální, aby tu televizní stanici sledovala. Proto třeba v posledních letech hodně vznikaly takzvané tematické kanály, to znamená, že byly zaměřené třeba jenom na filmy, na seriály a podobně, ale i tam vidíme určité posuny v plánech těch investorů. Takže podle mě, pokud někdo bude chtít spustit novou celoplošnou televizi, tak by to musel mít hodně dobře spočítané a musel by tedy být připraven investovat velké částky na to, aby se odlišil od všech těch ostatních. V tuhle chvíli je podle mě trh docela saturovaný.
1: Jak to vidí?
2: Filip Rožánek, mediální analytik. No, ten, kdo něco spustil, je Václav Moravec. V neděli měl ten, kdo si zaplatil po druhé možnost vidět jeho diskuzní pořad poledne s Moravcem na platformě Moravec.cz. Václav Moravec odešel z České televize, protože mu podle něj už nebyla schopná zaručit redakční nezávislost. Ta platforma má teď 5 pořadů. Jak hodnotíte ten její rozjezd?
0: Já budu sledovat rozjezd Václava Moravce velmi pozorně, protože podle mě to může být zajímavá laboratoř úspěchu novinářů na placených platformách. Ne, že bychom tady už neměli zkušenosti, to určitě takových projektů je tady vícero, například DVTV. Nicméně Václav Moravec se rozhodl vědomě, že půjde na placenou platformu, která je zároveň odlišná od těch všech ostatních. To znamená, on nešel na ty platformy, které obvykle
2: Hero Hero nebo Spotify
0: a podobně. On se rozhodl být na vlastní platformě. Zároveň tam má měsíční předplatné, které odpovídá i těm jiným projektům. Má poměrně velký tým, 7 lidí, střídají tam prostory natáčení, je tam evidentně tedy nějaká nákladná produkce a podobně. Když jsem pak zaznamenal, tuším, na serveru Médiař rozhovor s Václavem Moravcem, který mluvil o tom, že by potřebovali na provoz asi 1 000 000 korun měsíčně, tak když si to jenom takhle promítneme, tak tam už by to znamenalo, že by potřebovali asi 10 000 předplatitelů. A já v prvním komentáři jsem říkal, že počet těch lidí, kteří jsou ochotní platit za politickou publicistiku na internetu, není neomezený. On už ten samotný žánr politické publicistiky vám zužuje to publikum, které oslovujete, a zároveň musí být ochotné platit tedy za nějakou přidanou hodnotu, kterou se dozví. Já třeba osobně si Václava Moravce nepředplácím, protože když jsem se díval na ten obsah, tak jsem si říkal, ano, Václav Moravec umí vést rozhovory, všechno, ale přece jenom už těch projektů je tolik na internetu a toho času je málo, že já se prostě tím předplatitelem dalším nestanu, protože už nevím, kdy bych to měl sledovat a konzumovat.
2: Vy jste zmínil právě třeba platformu DVTV, tam jsou taky známé tváře z České televize, Martin Veselovský, Daniela Drtinová. Jde o konkurenci?
0: Určitě v zaměření na politickou publicistiku ano, s tím, že Václav Moravec nabízí trochu odlišné formáty, třeba zaměřené na výzkumy o české společnosti nebo tu velkou platformu diskuzí se středoškolskými studenty pod názvem Generace, tak nějaké odlišnosti tam jsou, ale ta cílová skupina je podobná. Jsou to zkrátka lidé se zájmem o aktuální dění a o politiku, takže tam nějaká přetahovaná asi bude a uvidíme, zda si budou spíše přetahovat předplatitele nebo zda si předplatitele zaplatí oba ty projekty, ale zatím víme třeba z různých průzkumů, že Češi, pokud platí za obsah, tak si zpravidla platí jednoho tvůrce.
2: Víme taky, kolik jsou ochotni Češi zaplatit za takovéhle pořady a za ty soukromé, řekněme, kanály.
0: Víme, liší se to tedy podle toho, jestli se bavíme třeba o videoplatformách nebo o podcastových platformách a podobně, ale dejme tomu, že to může být kolem 200 korun měsíčně, kdy zároveň ale jako je v tom započítané spousta různých projektů. Nejde to úplně jednoduše spočítat, ale řekněme pro přehlednost třeba 200 korun měsíčně, s tím, že záleží taky na tom, jak loajální pak ten předplatitel je. V Česku to zpravidla bývá, že si platí rok toho svého oblíbeného tvůrce, ale pak se otevírá okno pro takovou menší skupinu předplatitelů, kteří si platí dva a více tvůrců.
2: Vy už jste to zmiňoval, tak je tedy v tuhle chvíli jasné, jak má být ta platforma financovaná a jestli tam třeba budou i nějací investoři?
0: Pokud vím, má být placená tedy z předplatného, které je transparentně na webu, s tím, že kromě toho předplatného od běžných uživatelů, tak je tam i nějaká nabídka předplatného pro firmy, ale myslím si, že je zatím příliš brzo vyhodnocovat finanční úspěch toho projektu nebo jeho potenciál. To uvidíme spíše za několik měsíců, možná za rok.
2: Ta debata Václava Moravce začíná v neděli ve stejný čas jako jeho bývalá debata na České televizi, tak jak je to v tuhle chvíli s tou konkurenční doložkou, která mu má zakazovat pracovat půl roku pro konkurenční média, on sám říká, že ji považuje za neplatnou?
0: Nejsem odborník na pracovní právo, nicméně z toho, co jsem zaznamenal, tak on říká, že je tedy neplatná, peníze dokonce posílal zpátky. Česká televize na její platnosti naopak trvá a oznámila, že chce tedy vymáhat smluvní pokutu. Myslím si, že ve výsledku to pomáhá další medializaci činnosti Václava Moravce, ale zároveň Česká televize není v pozici, kdyby si mohla dovolit to nevymáhat. Ona zkrátka ta smluvní ustanovení vymáhat musí.
2: V čem se podle vás Moravec.cz odlišuje od těch dalších podcastů, streamu, videopořadu? Vidíte tam nějakou zásadní odlišnost?
0: Určitě třeba ten formát diskuzí se středoškolskými studenty v tom, že se vydává do jiných prostředí, že to je i více v uvozovkách v terénu. Protože řada placených projektů na českém internetu je postavena na tom, že si tam někdo povídá s někým ve stále stejném studiu a zároveň tam není snaha o nějaké jiné žánry, nevím, investigativu nebo cokoliv jiného.
2: Ta je hodně finančně náročná.
0: Přesně tak. Takže odlišnost Václava Moravce je už v tom, že nabízí 5 pořadů a střídá tam prostředí a ty žánry.
2: Říká mediální analytik Filip Rožánek, který byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Díky, že jste přišel, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: A zítra už tu bude kolega Vladimír Kroc.
3: Bylo půl druhé.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamenání udělí. Většina výtek zaměstnanců a odborářů úřadu vlády je podle vedoucí úřadu Tinde Bárty neopodstatněná. Řekla to po dnešním jednání se zástupci zaměstnanců úřadu, a ti protestují proti chystanému převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a odchodu zkušených pracovníků. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat. Paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává za 41 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června budou maximální ceny paliv regulovat vláda. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3 800 korun míň, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu a po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Soud pravomocně rehabilitoval disidenta bývalého ministra vnitra Jana Rumla a toho policie v 80. letech stíhala za podvracení republiky, když spolupracoval s londýnským exilovým nakladatelstvím Palach Press. Přes 10 měsíců tehdy strávil ve vazbě. Ve stejném období čelil taky obviněním z teroru. Podle soudu v obou případech policie postupovala nezákonně. Ruml byl za socialismu taky členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 90. letech se stal ministrem vnitra za ODS. Později založil Unii svobody, které předsedal a zastupoval ji v Senátu. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce těsně za sjezdem na Jičín na 42. kilometru frézují vozovku. Navíc tam autobus narazil do světelné šipky, provoz je dočasně zastavený a poslední volný sjezd je na exitu 39 Kolín. A na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy přetrvává kolona kamionu od Loněnice z 9. kilometru. Následně pokračují i k okruhu, kde jedničce rozjíždí se za Ořechem na 18. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda+.
4: I ve čtvrtek 4. června pro vás máme náš pravidelný vědecký magazín. Tady je naše nabídka. Nejprve se podíváme na recyklaci tenisáků. Čeští inovátoři se snaží najít způsob, jak využít gumu z míčku, jaké nové výrobky se z nich dají vytvořit. Hlavní cenu za nejlepší film v české soutěži na festivalu Jeden svět získal snímek o olosených lidech, který dnes vstupuje do kin, jak se do něj zapojili vědci. Kde by investoři měli a neměli stavět větrné elektrárny? Na Opavsku se chystá stavba první větrné elektrárny v Česku, zadaná a vlastněná přímo místními lidmi. A jak se dělá věda uprostřed africké divočiny, proč orchideje klamou hmyz a co se skrývá uvnitř jaderného reaktoru? To jsou odpovědi, které nabízí letošní jubilejní 10. ročník veletrhu vědy, kam se také podíváme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
4: Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
5: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup, je už takový opotřebovaný.
6: Tenhle ten vypadá ještě docela chlupatě, ale...
5: Tenhle už je trošičku víc ohraný, jo.
7: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
5: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profik s tím hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají. My amatéři s tím hrajeme třeba 2 až 3 zápasy.
7: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Jen část z nich pozbírají recyklační iniciativy jako ta česká. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad. Veterináři by s tím nesouhlasili, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
8: Ty vlákna je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje skolovinu tomu psovi.
7: On se na tom kazí zuby.
8: A vlastně ty psy mají tenisáky rádi. Když se mě rozpadla krabice se 20 tenisákama, tak to pro mého psa byl extáze nadšenosti.
7: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
8: Ale v té správné podobě tak, aby to tomu psovi neškodilo.
7: Vydržíte v ruce gumový kroužek z blízka. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
8: Máte pravdu, to je vlastně prototyp. Využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho Meltonu. Tam může mít vliv na nějaké fyzikální magnetické vlastnosti i určitý, řekněme, vizuální efekt.
7: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně Meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
5: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
6: To je moje pružná, čili si představím jako drtit gumu.
5: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
6: Tam jsou ty dva základní materiály. Jakým způsobem se dají oddělit od sebe nějaké profukování, prosívání?
8: Vychází to z odlišné hmotnosti, to znamená přesně, jak říkáte, proud vzduchu, síto, vibrace.
6: To je drť. Vypadá to z dálky trochu jako kamínky, ale když to prohrábnu, tak jsou to malé úlomky gumy, které se mi lepí na prsty.
5: Nadrtíte, odfouknete to žlutý a dole podle hustoty toho síta vám vyjede nadrcená pryš. Tohle je mimo jiný teda ten Melton.
6: Vypadá to jak žluto-zelená vlna.
5: To je ten zbytek, jo, který víceméně má nějakou 85-90% čistotu, jo?
6: Jsou tam drobky gumy.
8: Umíme ještě čistší, umíme.
7: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firm a iniciativ. Každá s nimi ale nakládá jinak. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
8: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál, což je právě ta odlišnost mezi gumou a plasty.
7: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
9: V interiérovém designu a stavebnictví.
6: To je dohromady guma i s tím filcem.
9: Tady je vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porézní.
6: Je to a je takové tom, chlupaté. Je to měkké,
9: tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
6: Je to tlumý hluk.
9: Zkouma, jo.
6: Já jsem si vzal vzorek té vaší desky, lehoučka, tady je to prasklé nalomené. Jak to vzniká?
9: Je to smíchané s pojivem, experimentálně čistě jenom s tapetovým lepidlem. Pak je to vtlačeno do formy.
6: Ta hmota nějakým způsobem slisovaná a slepená dohromady.
9: Teďka to zkouším trošku dál.
6: To je kostička, také slisovaná, ale je tlustší než ta deska. tak to je tvrdší.
9: Zkoumám, jak tlustý materiál dokážu z toho udělat, aniž by měnil nějaké své proporce.
6: Jedna věc je vyřešit technické vlastnosti materiálu, další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.
4: Tenisové míčky jsou pro některé psy doslova drogou, ukazují aspoň zkušenosti majitelů i veterinářů. A nejen o tom teď budeme mluvit s autorem předchozí reportáže Martinem Srbem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Martine, proč jsou pro psy tak lákavé právě tenisáky?
6: Je to kombinace několika důvodů. Vyloženě vědecké studie jsem k tomu nenašel, ale vyjadřují se k tomu po světě třeba veterinární kliniky v Česku i v zahraničí nebo spolky majitelů psů, včetně těch tradičních v Americe od 19. století. Skákající míček, to je rozhodně něco pro lovecké pudy psa. Psovi to může připomínat menší zvířátko nebo ptáčka a probudí se v něm šelma. Míček má správnou velikost, která padne do tlamy spoustě psích plemen a to už může být riziko.
4: Co se psovi může stát?
6: V nejhorším případě mu tenisák zaskočí do krku a skutečně jsou zaznamenané případy, kdy se psi takhle udusili. A nebo můžou celý míček spolknout a ucpe se jim trávení. Hodně ale záleží na tom, jak si konkrétní pes s míčkem hraje a jak na něj člověk dohlíží.
4: Kde je tedy nějaká hranice v tom, co je bezpečné a co už ne?
6: Asi by nemělo škodit, když pes občas míček aportuje, nedrží ho ani moc dlouho, ani moc silně. Potíž ale je, když do něj kouše nebo ho dokonce rozkouše a části sežere. Ty spolikané plstěné části, ten melton, to se může různě zamotat a způsobit trávicí potíže. V žaludku se může rozpustit i ta žluto-zelená barva, která většinou nebývá příliš jedlá. No a i když pes míček nespolkne a jenom do něj intenzivně kouše, tak to není zdravé na zuby. Podle některých klinik jsou problém i ta vlákna sama o sobě, i když jsou čistá, protože jsou docela hrubá. A navíc se do nich, potom když nejsou čistá, tak se do nich chytají zrnka písku, kamínky a podobně. Jedna citace za všechny z australského webu Your Vet Online. Very rough surface. And it acts like a little bit like sand. Hrubý povrch působí jako brusný papír na psí zuby, přirovnává veterinářka Leigh Davisonová.
4: A jak je to smíčky, které vypadají jako tenisové, ale jsou přímo určené pro zvířata?
6: Tady se názory různí. Na jednu stranu jsou ty míčky vyrobené z měkčích vláken, takže by aspoň podle výrobců a prodejců neměly obrušovat zubní sklovinu, ale na druhou stranu se do nich také můžou zachytávat hrubé nečistoty. No a když jsou ty míčky stejně veliké jako tenisáky, tak pořád není vyloučený ten nejhorší případ, že při divočejším hraní ten míček psovi zaskočí.
4: Existují pravidla, co musí splňovat bezpečná hračka pro zvířata?
6: Pravidla jsou i nejsou. Když budu mluvit za Evropskou unii, samozřejmě se testuje taková ta základní bezpečnost po chemické stránce, ale neexistují speciální požadavky na zvířecí hračky, co se týče těch jako mechanických nebo fyzikálních vlastností. Některé z nich můžou splňovat kritéria pro dětské hračky, to znamená, že tam nejsou ostré nebo tvrdé části, nebo že to je bezpečné proti spolknutí a vdechnutí. Ovšem je to zkoušené v lidských rozměrech a testování na psech různých plemen a různých velikostí povinné není.
4: Podle čeho se tedy řídí čeští inovátoři, když zkoušejí psí hračky z recyklované gumy?
6: Zatím hlavně zkoumí možnost materiálu, se kterým pracují. Zároveň ale konzultují i s veterináři a některé zkoušky se skutečnými psy také dělali, jak mi pověděl Jiří Brejcha.
8: Při jednom testu, že to byla afgánská nebo španělská doga, v té diskuzi s tím majitelem, tak jeho první reakce byla, že to je první hračka, která vydržela opravdu ten záběr s tím psem.
6: Podle Jiřího Brejchy se ukazuje, že tenisáková drť je pro psí hračky docela zajímavý materiál. Dá se totiž experimentovat s tím, jaký podíl vláken meltonu se zamíchá do gumové hmoty. Ta hmota může být potom odolná i pro velké psy a velké zuby. Přitom je měkčí, pružnější, příjemnější pro psí tlamu, lákavá pro oči. A zároveň jsou tam ta vlákna bezpečně zalitá a nechytají se na ně nečistoty.
4: Zatím jsme mluvili o tenisových míčcích. Jsou ale i v jiných sportech nějaké iniciativy pro šetrnější a udržitelnější přístupy.
6: Ano, třeba právě dnes o udržitelném sportu obecně mluví odborníci a zástupci sportovních organizací na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. To, o čem mluví, jsou obecné zásady, co se týče třeba organizace utkání, organizace provozu sportovních klubů nebo dopravy sportovců, ale patří sem i nakládání s odpadem a s opotřebovaným vybavením. Tou recyklací sportovního náčiní se zabývají univerzity, ať už v tom materiálovém výzkumu, nebo třeba v rámci designu a architektury. I lidé z tenisákových startupů, které jste slyšeli v reportáži, tak spolupracují například s ČVUT, s Mendelovou univerzitou a s dalšími školami.
4: To byl Martin Srb z naší vědecké redakce, který se přihlásil z dnešního veletrhu vědy. Tak děkujeme moc za tenhle ten příspěvek do Vědy Plus. Naslyšenou.
6: hezký den, naslyšenou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Teď se ve Vědě Plus budeme věnovat jinému zvířectvu. Dnes vstupuje do kino distribuce film Amůst Losí Odisa. Film režisérky Hany Novákové získal hlavní cenu za nejlepší snímek v české soutěži festivalu Jeden svět. Vypráví o lidech, kteří zasvětili část svého života losům. Od vědců přes ochránce přírody až po původní obyvatele Kanady. A právě režisérka Hana Nováková je teď hostem Vědy Plus. Děkuju moc, že jste přišla do studia. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Když člověk slyší o celovečerním filmu věnovaném losům, tak asi si bude myslet na první dobrou, že jde o nějaký přírodopisný dokument. Vy ale mluvíte o Losí Odise. Co vás vlastně na losech tak fascinovalo, že z toho vzešel film a vím, že vznikal několik let?
10: No mě nejprve zafascinoval příběh toho, jak se losy vrátili po 500 letech vyhubení do komunistického Československa. To znamená přes dráty železné opony. Protože jako člověk, který je posedlej přírodou, tak vím, že reintrodukce zvířat normálně, když je chcete vrátit, tak je nákladná věc, je to složitá věc a šance uspět je docela mizivá. Takže to, že se losy vrátili aspoň do zadrátované země, to mi kdysi vzalo dech. Ale potom se na tenhle jeden příběh začaly nabalovat neméně fascinující jiné losí příběhy a příběhy olosených lidí po celé planetě. A já jsem tomu neodolala a vydala se za nimi.
4: Vy v úvodu upoutávky k tomu filmu používáte otázku, zda existuje něco jako totemové zvíře. Našla jste během natáčení odpověď na ni?
10: Já bych měla asi předeslat, že jsem etnozooložka, to znamená, že jsem se zabývala kmenovým obyvatelstvem v rámci univerzitního studia a tím, jakou roli třeba u původních národů různě po světě hrají totemová zvířata, silová zvířata a tak dále. Takže když jsem si kladla tuhle otázku, platila spíš pro mě jako Evropanku nebo náš štáb nebo vůbec evropského člověka, jestli to jde. Byla jsem trochu skeptická, vlastně jsem si myslela, že je to nějaká kategorie, která patří do jiných částí světa, ale bylo pro mě nepřehlednutelné, že se ukazovalo v průběhu toho filmu, že ten los vůči nám vystupuje vlastně úplně v těch tradičních kategoriích, jaké mají ty přírodní národy. Takže odpověď je ano, totemové zvíře existuje.
4: Vy v tom filmu také mluvíte o olosených lidech, tedy asi těch, jestli to správně chápu, kteří se kolem populace losů prostě nějakým způsobem motají. Zoologové, ochránci přírody, zakladatel losího parku. Mají něco společného? Kromě tedy těch losů?
10: Olosení lidé. Těm nestačí jenom to, aby se motali, ale olosení lidé jsou losy posedlí lidé. A to je trošičku něco jiného. A to mě totálně zaujalo hnedka z kraje, protože ti lidé, co se třeba o losy měli zajímat nebo se o ně starat, tak jimi byli opravdu posedlí, opravdu jim propadli, opravdu to byla jejich vášeň, došlo to tak daleko, že třeba jeden náš protagonista z losy žije vyloženě ve své domácnosti, což pro mě jako filmařku byl naprosto okouzlující citace a podsta Luisi Buñuelovi a jeho filmu Zlatý věk, kde je ta slavná scéna, jak ta kráva stoupá na to krásné lože v nějaké té komnatě. Tak jsem na to nemohla nemyslet, když jsme se ocitli u Lefeho v domácnosti, kde žilo těch losů hned několik. Takže olosení lidé, to jsou tihle, co jim propadli. A občas jim propadli až na úkor těch svých původních plánů s losy, třeba náš ruský protagonista byl původně velký zastánce losí domestikace, o kterou se pokoušeli Rusové řadu dekád. A propadlo losům natolik, že skončil u toho, že chtěl osvobodit z té domestikační stanice a že už v ní zůstával pouze za tím účelem, aby pakliže neosvobodí, tak aby alespoň zlepšoval jejich životní podmínky, kterým čelili třeba v konfrontaci s trochu alkoholickými dojičkami losů.
4: Co bylo na tom natáčení losů a lidí kolem nich nejtěžší? Nebo co vás nejvíc třeba vlastně zaskočilo, překvapilo?
10: Já si myslím, že na tom natáčení nebylo těžkého nic, že já jsem, různí filmaři to mají různě. Máme rádi různé fáze toho procesu, někdo rád sedí ve střižně, někdo si a trpí na place, protože je třeba tichý introvert, tak to já rozhodně nejsem. Já si plac užívám, miluju zpravidla svoje protagonisty, zvířecí, lidské, všechny. Takže já jsem na place šťastná, ale to, co na tom celém procesu bylo naprosto náročné pro úplně celý štáb, byla ta délka toho vzniku, také nebylo snadné zafinancovat to a bylo nutné to zafinancovat nějak, protože se to děje po celé planetě a různě v tom, co se týče toho času, tak do toho vstupovaly i takové geopolitické děje typu pandemie, potom do toho vstoupilo to, že Rusko napadlo Ukrajinu, my jsme měli ještě točit v Rusku, vzdali jsme to a takovéhle peripety, ale samotné to natáčení bylo krásné a setkání s těmi lidmi i zvířaty také.
4: Dnes se tedy vstupuje film do kin, co by si podle vás měl divák z Losí Odyssey odnést, nebo co byste chtěla, aby v divácích zůstalo z toho filmu?
10: Pro mě je obrovská radost, že ten film jde do kin na první výročí příchodu losa Emila do České republiky. To se stalo loni 4. června ve vesničce Ludgeřovice, což byl náš producentský záměr, to, že to vstupuje do kin zrovna dneska. A ta zpráva je vlastně stejná, jako je zpráva toho našeho filmu. Ten náš film, jak jste říkala, tak byl od začátku dělaný jako procesový. A já jsem chtěla zachytit nějakou proměnu lidského přístupu k planetě, případně být součástí téhle změny, jakože jsem chtěla ukazovat, jakým směrem by se měl náš vztah ke zvířatům ubírat. A bylo pro nás naprosto magický moment a potvrzení totemového zvířete, že jsme dostříhali ten film v loni 3. června a 4. se ve vedlejší vesničce, my jsme to dostříhali v Jeseníkách, ve vedlejší vesničce se zjevil ten los Emil a na rozdíl od všech těch desítek losů, kteří do České republiky, případně Československa během těch dekád doputovali, tak najednou vzbudil obrovské halo a najednou byl vidět ten skokový posun vědomí běžné veřejnosti a los Emil vzbuzoval vlastně láskyplné reakce, veřejnost plédovala za jeho ochranu a tak dále. A to třeba u dřívějších losů nedělo a u zvířat se to běžně neděje a ve mně to vzbudilo obrovskou naději, že není všechno ztraceno s touhle planetou a s námi jako lidmi.
4: Tolik slova režisérky Hany Novákové, autorky dokumentu Emust Losí Odysea, který dnes vstupuje do českých kin. Já moc krát děkuji, že vy jste vstoupila do studia Vědy Plus. Naslyšenou.
10: Já vám děkuji za pozvání. Naslyšenou.
4: Pokračujeme, dalším příspěvkem se dostaneme na Opavsko, kde se chystá stavba první sdílené větrné elektrárny v Česku. Zadali a vlastnit ji budou přímo místní. Větrník by jim měl zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Místní spolek se inspirovala zkušenostmi v jiných zemích, kde větrné zdroje doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny nebo třeba bateriová úložiště. První komunitní větrník v Česku by mohl stát do 4 let.
11: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
12: Aha, to je starý, jo, tak ten si pamatuju.
13: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
14: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám, ale revize bude probíhat nějaká.
13: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
14: Vyrábět a sdílet.
13: A v čem vidíte ty výhody?
14: Že pomůžu sobě i druhým.
13: Bude to fungovat?
14: Určitě.
13: zrovna takový chytrý elektroměr potřebuje. Vypadá na první pohled normálně, ale umí toho mnohem víc, ukazuje Petr Chroust ze spolku Enercom Opavsko.
15: Vlastně inteligentní chytrý elektroměr je jednou z podmínek, jak mohou lidé svou přebytečnou energii sdílet, to znamená vyměňovat si s někým, kdo ji vyrábí a někdo, kdo ji spotřebovává.
13: Tady se vyrábí, sdílí nebo obojí?
15: Ano, ano, zrovna na tomhle místě se ta elektřina sdílí, to znamená teče sem od nějakého jiného člena, který má fotovoltaickou elektrárnu a zde je tu elektřinu posílá.
13: Právě spolek Enercom Opavsko půjde ještě dál. Chce mít vlastní sdílenou větrnou elektrárnu. Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.
16: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
13: Přímo by to mohla být větrná elektrárna spolku?
16: Spolkovou. My žádnou jinou nechceme, protože my chceme lidem slíbit na 20 let dodávku stabilně levné elektřiny. Ne naslibovat, že letos budou mít levnou elektřinu a za rok říct, nám to nevyšlo, zdražíme. A to můžeme garantovat jenom, když to bude naše turbína.
13: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát. I kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěr. Nejde o málo, turbína bude stát asi 250 milionů korun.
16: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
13: Máte nějaký odhad, kdyby mohla stát?
16: Do roku 2030.
13: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
15: Právě na tom ty dezinformace jako fungují, že oni použijí vždycky kousíček, malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a těm lidem ty lidi znejistí potom.
13: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
15: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavěla třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, tak aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
13: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory a nebo naopak odporu veřejnosti.
16: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo? Někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů. 100%.
13: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
4: A na závěr dnešní Vědy Plus se podíváme na největší populárně vědeckou akci v Česku, která dnes začala. Na 10. ročníku veletrhu vždy čeká na návštěvníky víc než 100 interaktivních expozic, přednášky vědců i ukázky nejnovějších technologií od robotů až po virtuální prohlídky jaderných elektráren. Přímo ve výstavní hale v Pražských Letňanech máme také naši vědeckou reportérku Karolínu Burdovou. Hezké odpoledne.
17: Krásný den, zdravím z našeho mobilního studia před výstavištěm Letňany. Jen za dopoledne sem dorazily 100 škol, tisíce dětí, ale i dospělých už tak měli možnost setkat se s vědci a vyzkoušet si nejrůznější experimenty. Ve dvou výstavních halách je tak dnes opravdu rušno.
4: Co všechno je letos na veletrhu vědy k vidění?
17: Je toho obrovské množství. Návštěvníci si můžou vyzkoušet práci terénních biologů při stopování zvířat, virtuálně se podívat do jaderného reaktoru nebo sledovat robotické systémy a nejmodernější 3D tiskárny přímo v akci. Organizátoři navíc připravili desítky přednášek a science show, takže věda tady není jen za vitrínou, ale doslova na dosah ruky. Veletrh vědy pořádá letos už po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
18: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. Ústav biologie obratlovců potom nabídne interaktivní výstavu, na níž si zájemci vyzkoušejí práci biologů při zkoumání zvířat v terénu. Naopak Ústav termomechaniky představí laserově ultrazvukovou technologii a Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významům.
17: Návštěvníci na laserově ultrazvukové střelnici zase po výstřelu z pistole ve 100 000krát zpomaleném čase uvidí, co se stane, když světlo udeří obrovskou rychlostí do hmoty, nebo si třeba otestují čtení DNA rostlin, pokračuje Todorov.
18: Interaktivní program připravila i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci si mohou prohlédnout proteinové krystaly pod mikroskopem, uvidí efektní chemické pokusy a pomocí termovize a speciálních čidel zjistí, jak různé materiály ve městech zadržují teplo. Expozice tak přiblíží také význam městské zeleně při zmírňování dopadů přehřívání městského prostředí.
4: Karolíno, říkala si, že už během dopoledne dorazily na veletrh vědy stovky škol. Jsou to právě děti, pro které je tahle akce určená?
17: Ten veletrh vědy je určený úplně všem. Děti si můžou zkoušet experimenty, studenti získat inspiraci ke studiu a dospělí nahlédnout do výzkumu, se kterým se běžně nesetkají. Velkou výhodou je, že si lidé můžou přímo povídat s vědci a ptát se na vše, co je zajímá. Vstup sem do výstavní haly je zdarma, na některé z akcí doprovodného programu je ale třeba předem vytvořit rezervaci, a to na webu veletrhvědy.cz.
4: S programem nás seznámila Karolína Burdová, naše vědecká reportérka, která je přímo v Pražských Letňanech. Děkujeme moc, naslyšenou.
17: Krásný den, naslyšenou.
4: A to už je z dnešního vydání Vědy plus vše. Loučí se Renata Kropáčková. Bylo 14 hodin a ve čtvrtek 4. června startuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Co v něm uslyšíte?
1: Český rozhlas Plus.
4: Izrael bude prozatím pokračovat ve svých pozemních operacích v jižním Libanonu a obyvatelé, které Izrael přiměl opustit své domovy, se nebudou moci vrátit. Podíváme se na situaci podrobněji. Rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva je politické a už nelze změnit. Vstoupí proto odboráři ze Strakovky do stávky? Je jejich kritika přesunu vůbec oprávněná? A průměrná mzda v Česku rostla v prvním čtvrtletí nejrychleji za posledních 5 let, ve kterém regionu se platí nejvíce a kde naopak nejméně. A kde se nejvíce vzdaluje průměr mediánu? To jsou otázky, které naklademe v následující půlhodině. Nejprve jsou tu ale na úvod zprávy dnes s Martinem Matějkou.
3: Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. A kandidáty na státní vyznamenání mohou kromě politiků navrhovat občané a instituce. Návrhy posuzuje kancelář prezidenta republiky a prezident pak sám rozhoduje, komu vyznamená. Udělí. Ceny se předávají 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském radě. Mezi dalšími kandidáty na vyznamenání je herec a moderátor Marek Eben, herec a aktivista za práva homosexuálu Jiří Hromada, kriminalista Jiří Markovič nebo fotbalista Patrik Šik. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb, počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní dotační režim, takzvané EET OFF, budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí novely jsou ale i různé daňové změny, jako slevy na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší, říká jejich poslankyně Věra Kovářová.
19: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
3: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů, podle ní jsou neopodstatněné. Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Podle vedení úřadu je rozhodnutí o převodu politické a nevratné. A téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu v této půl hodině.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
20: To znamená zhruba 1 250 000 000 korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
21: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
20: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
21: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící na západě Ukrajiny. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem.
22: Premiér Maďar označil dohodu za průlom, který by mohl odblokovat další posun Ukrajiny na cestě do Evropské unie.
23: Pokud Ukrajina zapracuje dohodnuté závazky do svého akčního plánu, maďarská vláda podpoří otevření první části přístupových jednání.
22: Maďar ale zdůraznil, že se zrychleným procesem přijetí Budapešť stále nesouhlasí. Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou byly v posledních letech i kvůli sporům o práva menšiny na Zakarpatí velmi napjaté. Bývalá vláda Viktora Orbána požadovala například širší využívání maďarštiny ve školách i ve veřejném životě. Podle Maďara právě tohle nová dohoda zajistí. Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává za 41 korun a 23 haléřů, to je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. A do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. I přes výrazné zlevnění v posledním týdnu je benzín zhruba o 7,5 koruny dražší než před rokem. Nafta v meziročním srovnání zdražila o více než 6 korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že vzrostl celkový počet motorkářů.
24: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
3: A na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov a kvůli oblačnosti nebylo možné poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům musela v těžko přístupném terénu pomáhat hasičská jednotka. Rozsah zranění napadeného zatím není známý. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. V úterý zaútočila medvědice se dvěma mláďaty na 36-letého muže. Ten skončil ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Jičín na 42. kilometru a provoz po nehodě obnovili alespoň pravým pruhem. Nesouvislá kolona je dlouhá, tvoří se za sjezdem na Pečky z 36. kilometru a čekejte půlhodinové po pojíždění. Na dálnici D1 na trase z Kroměříže do Brna brzdí provoz omezení před Rousínovem. Na kilometru 220 uzavřeli silničáři levý pruh, kolona od sjezdu na Vyškov západ z kilometru 226 asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné, v Čechách oblačnosti od západu přibývá a k večeru se na západě Čech místy přidají déšť a přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách měří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 14. hodině vás zdraví Renata Kropáčková. Izrael oznámil, že bude pokračovat v pozemních operacích v Libanonu, a to navzdory dohodnutému příměří. Podle agentury Reuters to dnes uvedl izraelský ministr obrany Israel Katz. Ministrův komentář přichází den po oznámení Izraele a Libanonu, že se na jednáních ve Washingtonu dohodli na uplatnění příměří. Libanon a Izrael se ve středu dohodli na novém příměří v Libanonu, které podporují Spojené státy. Už v dubnu se dohodli na zastavení bojů, které bylo následně v květnu prodlouženo, ale násilí pokračovalo. Téma detailněji probereme s Janem Fingerlandem, který přišel do studia. Vítej, dobrý den.
0: Dobrý den.
4: O čem ta aktuální situace vypovídá? Příměří mezi Izraelem a Hizbaláhem tedy fakticky stále neplatí, nebo jak to je?
0: Tak řekněme, že je i není. Reálně platí to, co říkáš, nebo to, co zaznělo v tom předchozím příspěvku. To znamená, že se bojuje nadále, i když se zároveň hovoří o příměří. My neznáme úplně přesně náplň té dohody. Z části zveřejnil jeden arabský server. V podstatě to vypadá tak, že to příměří by mělo platit v okamžiku, kdy budou naplněny určité podmínky. Například, že Hizbalah zastaví palbu, že se stane z určitých oblastí a že určité oblasti obsadí libanonská armáda a tím bude bránit svou pouhou přítomnost

0: To zajímavá otázka, na kterou nemám dobrou odpověď, protože v podstatě se setkávají zástupci Izraele a Libanonu jakožto zástupci dvou rovnocenných stran, to znamená dvou států. A to samo o sobě je vlastně velká věc, protože není tak dávno doba, kdy vlastně se nikdy Libanonci s Izraelci nestýkali. Do dneška Libanon Izrael neuznává, teď vlastně de facto uznává Izrael, Libanon uznává tu izraelskou stranu tím, že s ní potřebuje jednat. A teoreticky by to tak mělo být, že jedná stát se státem. Samozřejmě, ale zároveň platí to, co ty říkáš, to znamená, že jestliže bojující stranou je Hizbalah, měl by tam být přítomen, on tam je i není přítomen, protože Hizbalah se podílí na libanonské vládě, podílí se na libanonské politice, má své lidi v libanonské armádě, takže on tam v podstatě nějakým způsobem byl. A zároveň samozřejmě také platí stav, kdy Libanon jako stát má svůj vlastní zájem na tom omezit nebo pokud možno úplně zastavit jakoukoliv činnost Hizbaláhu proti jakékoliv další straně, protože to potom zase vlastně doléhá na Libanon samotný.
1: Ty už si to zmínil, že vlastně izraelská armáda podle ministra obrany Katzeho bude pokračovat v operacích na jihu Libanonu a z okupovaných území se nestáhne, takže vlastně tedy to je součást izraelské strategie vůči Hizbaláhu?
0: Myslím si, že jedna věc je, co se říká, všichni chtějí vyhovět Američanům, protože Američané tlačí na tu věc, aby to příměří bylo a pokud možno, aby byl nějaký mír. Američané vlastně přijali tu iránskou verzi, že to musí být součástí izraelsko-iránského nějakého urovnání, i když je to v podstatě jakoby jiný konflikt. Takže to je jako řekněme jedna rovina. Ta druhá rovina je, že jak Hizbalah, tak Izrael ví, že ten boj vlastně bude pokračovat dál. Smyslem Hizbaláhu je vládnout v Libanonu nebo mít zásadní vliv na libanonskou politiku, chránit zájmy Hizbaláhu. A hned bod číslo dvě je udržování boje proti Izraeli. A s tím počítají Izraelci a v podstatě i v tuhle chvíli, když třeba podnikají nějaké pozemní útoky, tak vlastně vědí, že si vytvářejí co nejlepší předpoklady pro jakýkoliv další boj v následujících letech.
1: V tom oznámení pojednáních se mluví také o tom, že část území na jihu Libanonu mají převzít pod kontrolu výhradně libanonské ozbrojené síly. Je v jejich silách ozbrojit a vytlačit Hizbalah z téhle oblasti klíčové vlastně pro ně, nebo vůbec jakou sílu mají oficiálně libanonské síly?
0: Ještě nikdy nebyly ty síly takhle dorovnané jako dneska, to znamená rozdíl mezi relativní slabostí libanonské armády a relativní silou Hizbaláhu. Vždycky to bylo tak, že Hizbalah byl větší, silnější, odhodlanější, lépe vyzbrojený a zdá se, že ani tentokrát to nebude stačit. Možná, že ta rovnice by se změnila, pokud by se zhroutil iránský režim, pak by vlastně ta situace v Libanonu se do značné míry uvolnila, protože by Hizbalah ztratil tu zahraniční podporu. To se neděje a pravděpodobně se to v následujícím roce nestane. Ten iránský režim vydrží a to v podstatě znamená, že nikdo nepočítá s tím, že by libanonská armáda naplnila to, co je vlastně jejím úkolem číslo jedna. To znamená ještě předtím, než by bránila to území před jakýmkoliv cizím útokem, to znamená, že by měla monopol na násilí na vlastním libanonském území. To se pravděpodobně nestane.
1: Může tohle to právě mezi Izraelem a Libanonem bránit vůbec uzavření příměří s Iránem ze strany Spojených států? Nebo to jsou dva oddělené konflikty, byť teda Izrael se Spojenými státy napadli Irán?
0: Izrael se Spojenými státy napadli Irán v rámci, každý měl vlastně své vlastní cíle, ty války se částečně překrývaly, částečně každý měl své vlastní cíle. Z hlediska Izraele je Irán existenční ohrožení a Irán proti Izraeli, ale i vlastně proti, dá se říct, Libanonu, používá Hizbalah jako svůj takový jakoby zahraniční nástroj, který sídlí v Libanonu a vždycky se od něj může jakoby distancovat. Ale v podstatě pořád platí, že i kdyby Američané s Iránci uzavřeli nějaký mír, který bude v následujících 100 letech platit, tak tím vlastně, pokud by se Iráncům podařilo Američanům tu věc prodat, takže nutnou podmínkou toho je, že Izraelci nebudou bojovat s Hizbalahem, tak zároveň by to vlastně nevedlo k tomu, že Hizbalah nebude bojovat s Izraelem.
1: Tak o propletenosti vztahu na Blízkém východě

0: pohodě, až k tomu jsme se dostali s komentátorem Janem Fingerlandem. Děkuju moc krát, že jsi přišel do studia. Nashledanou.
1: Je to složité, nashledanou.
0: 14 hodin, 15 a půl minuty. My se podíváme možná zdánlivě na jednodušší příběh. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta dnes odmítla požadavky odborářů, aby úřad upustil od plánovaného přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva. Uvedla to po ranním jednání s odboráři. Ti kvůli plánu na přesun agent včera vyhlásili stávkovou pohotovost a dnes ráno odboráři s Bártou jednali. S jakým výsledkem, to nám řekne reportér Jakub Vik. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
0: Co se tedy odbory na jednání dozvěděli?
2: Podle mluvčích stávky šéfka úřadu vlády odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už teď nejde zvrátit. Omluvila se ale, že dosud nebyl dodržený ten sociální dialog o změnách se zaměstnanci. Odbory kromě zahájení diskuze požadovaly zcela zastavit ten plánovaný přesun agent, protože změny jsou podle nich překotné a mohly by zhoršit schopnost státu řešit ty dané problémy. Jednání komentuje jeden z mluvčích stávky Ondřej Medal.
3: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Co bude s těmi agendami? Ty agendy vlastně přesunou se na ta jednotlivá ministerstva. Dobrým příkladem je současný odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi, tuším, že to jsou 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
2: Přesunout na ministerstva by se měly například agendy lidských práv, duševního zdraví, rovnosti žen a mužů nebo protidrogové politiky, a to od 1. července. Před schůzkou odboráři uvedli, že jsou připraveni v případě nepřijmutí požadavku vyhlásit stávku, a to už na zítřek, kdyby mělo dojít k podpisu a stvrzení převodu agent i zaměstnanců pod ministerstva. Po tom dnešním jednání si ale ještě odbory vzali čas na poradu o dalším postupu. Chtějí si o tom promluvit se všemi zaměstnanci, kteří by se do stávky zapojili, jde zhruba o 50-60 lidí. Jestli tedy stávka bude a případně kdy, tedy zatím není jasné.
0: Jak to jednání okomentovala sama šéfka úřadu vlády?
2: Tinde Bárta odpověděla na můj dotaz SMS zprávou, zopakovala, že stávkovou pohotovost odborů respektuje. Kritiku kroků označila jako neopodstatněnou. Podle ní agendám změna naopak pomůže a posílí je. Nabídka nabídla ale taky svoji pomoc. S kolegy chce chodit na jednotlivé rezorty a koordinovat přesun a fungování v nových působištích.
0: Tolik tedy souhrn z jednání od reportéra Jakuba Vika. Díky za to, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
0: Ve 14 hodin 18 minut máme pro vás v odpoledním plusu pravidelný pohled na ekonomické zprávy. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8% na 50 280 korun. Podle analytiků byl reálný růst mest nejsilnější za 5 let a hodnota se přiblížila své nejvyšší úrovni z roku 2021. Ve výši odměňování ale stále přetrvávají výrazné regionální rozdíly. V Praze je třeba průměrná mzda přes 67 tisíc, v Karlovarském kraji je o 25 tisíc nižší. 2/3 zaměstnanců na průměrnou mzdu ani nedosáhnou. Hodinová mzda v Česku byla loni na úrovni 57% unijního průměru a byla tak 7. nejnižší mezi 27 členskými státy. Ze zemí východní a střední Evropy rychleji rostou mzdy v Litvě, Polsku a Estonsku. Dánská firma Novo Nordisk bude v Česku vyrábět látky pro novou generaci léku na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil ve Středočeském kraji investovala několik miliard korun. Slavnostně ho otevře příští pátek. A některé penzijní společnosti tvrdí, že návrhy ministerstva financí na úpravu penzijního připojištění omezí rozsah poskytovaných služeb a výnosy stejně výrazně nezvýší. Většina českých stavebních firem už zaznamenala kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražení svých nákladů v průměru o víc než 15%. Kromě růstu cen pohonných hmot jde také o energie nebo stavební materiály. Ukázala to aktuální analýza společnosti CEEC Research mezi 155 firmami. Vláda je připravená v případě dlouhodobého zdražování pomoci. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrlem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Který ze stavebních materiálů zdražuje nejvýrazněji?
4: Tak zejména jde o produkty, které jsou navázané na ropu a petrochemický průmysl, to znamená asfalt. Některé jeho typy zdražily podle stavebních firm i o 100% a dále polystyren, kterého byl i krátkodobě nedostatek. Firmy jsou kvůli tomu ve větší nejistotě a skoro polovina z nich už musela upravit svou obchodní strategii, říká ředitel CEEC Research Michal Vacek.
5: Zatím v současné době to neznamená, že by se pozastavovala výstavba v nějakém širokosáhlém spektru. Ty stavební firmy, ať už pozemní, tak inženýrské firmy, které se zabývají výstavbou infrastruktury nebo pozemních staveb predikují i nadále ten růst. Nejenom růst z pohledu stavební produkce, ale i ze svých tržeb.
4: Firmy podle Vacka očekávají letos zvýšení objemu stavebních prací o 1,3% a tržby by měly stoupnout o skoro 2%. To ale souvisí i s tím, že 2/3 firm už nějakým způsobem zvýšily cenu za přípravu a výstavbu projektů. Zadavatelé zakázek to ale zatím podle Vacka tolerují. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy zatím opravdu žádné omezení výstavby nehrozí. Problém ale podle něj je, že ceny materiálu budou vyšší i v následujících měsících, a to i kdyby konflikt na Blízkém chodě skončil brzy.
1: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
4: Růst cen paliv prodražuje taky dopravu stavebních materiálů. Mluvil o tom třeba generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek, podle kterého se ceny zvýšily zhruba o 10%. A podle něj se zároveň snižuje kapacita dopravy stavebních materiálů, což může cenu taky hnát nahoru.
0: Zmínili jsme rovněž, že vláda je připravená případně stavebním firmám pomoci. Jak?
4: Je to tak, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že Bezpečnostní rada státu odsouhlasila 3 různé krizové scénáře případných opatření. Ty scénáře se odvíjejí od cen plynu a pohonných hmot na světových i domácích trzích. Podle Havlíčka je jednou z variant třeba další snížení regulované složky ceny energií.
6: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismů záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu, ale to všechno by nastalo až v případě těch horších scénářů, které v tuhle chvíli nepředpokládáme, ale jsme připraveni na to, kdyby nastalo.
4: Havlíček už dřív mluvil o tom, že regulovaná složka může teoreticky klesnout až na nulu a to by podle něj zlevnilo energie až o polovinu. Dodal ale, že je taky třeba přihlížet k tomu, jak by to zatížilo schodek státního rozpočtu. Mezi další opatření, která už dřív Havlíček zmínil, patří třeba taky přímá podpora energeticky náročných odvětví z evropských peněz. Jak už ale zaznělo, tak teď zatím žádné opatření vláda aktivovat nebude.
0: Dodává Vít Andrle, děkujeme za detaily. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Čínská špionáž na webech s pracovními nabídkami představuje bezprecedentní riziko. To vyplývá ze společné zprávy tajných služeb 5 zemí, včetně Británie, Spojených států nebo Kanady. Podle nich Čína pro získání utajovaných informací úspěšně využívá třeba falešné nabídky práce. Podrobnosti má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
0: Co přesně v tom varování tajných služeb stojí?
7: Ono tohle varování před čínskou špionáží vychází z toho společného prohlášení takzvané aliance Five Eyes. To se dá přeložit jako patero očí. Ona tahle aliance združuje 5 zpravodajských služeb Velké Británie, Spojených států, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady. A směrem k veřejnosti se v něm píše, že Čína je dost úspěšně využívá weby zaměřené na hledání práce, jako je třeba u nás známá platforma LinkedIn, nebo u nás méně známých webů, jako jsou Indeed nebo Upwork. A taky se to varování týká hlavně falešných inzerátů. Ono podobná varování v minulosti vydávaly jednotlivě zpravodajské služby. Podobné souhrná výzva k opatrnosti, pod kterou jsou teď podepsané třeba MI5 nebo FBI, ale podle světových agentur bezprecedentní.
0: Tak si řekněme konkrétně, jak taková špionáž na inzerátech podle toho varování vypadá?
7: Čína, alespoň podle toho vysvětlení v příspěvku těch tajných služeb, využívá celou škálu prostředků. Ty falešné nabídky práce tam dávají lidé, kteří se vydávají za zaměstnance soukromých poradenských společností, různých think tanků nebo personálních agentur. Celý proces pak vypadá tak, že nejdřív ti náboráři důkladně filtrují životopisy lidí, pak se přijímací pohovor vždy koná virtuálně. Následně se ti lidé vyptávají na zkušenosti těch zájemců ve státní správě. Součástí toho procesu bývá i zadání vypracovat report nebo takové shrnutí na téma, které se typicky u těch vysledovaných případů věnuje oblasti Indo-Pacifiku.
0: Na koho všechno takové inzeráty míří?
7: Tajné služby tvrdí, že špioni z Číny v inzerátech hledají hlavně bezpečnostní analytiky nebo odborníky na zahraniční politiku. V jejich hledáčku jsou hlavně držitelé bezpečnostní prověrky v těch daných zemích a samozřejmě taky zaměstnanci ministerstv obrany nebo taky vojáci, hlavně ti, kteří byli nasazení v indopacifickém regionu. Ale zájem přiroste i o informace od akademických pracovníků nebo taky od novinářů. Britský ministr vnitřní bezpečnosti Dan Jarvis po vydání toho varování taky řekl, že britská vláda už ví nejméně o dvou profilech na LinkedInu, které přímo využívalo čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Jeden z těch účtů taky údajně kontaktoval poslance za konzervativce. To byl případ Neila O'Briena.
0: Zase, jestli se to netýká jenom velmi úzké skupiny lidí, protože když nejste politik, tak při pracovních pohovorech většinou nějaké tajné informace ani nemáte možnost předat. Proč kvůli tomu vydávají tajné služby tak důraznou výstrahu?
7: Právě toho se dotýká i ten bulletin k té výstraze. Tam ti té tajné služby tedy tvrdí, že národní bezpečnost ohrožuje i předávání těch různě zdánlivě neškodných podrobností. To znamená, že i když nemá žadatel o práci přímý přístup k nějakým utajovaným informacím, tak národní bezpečnost těch zemí by mohly ohrozit i jiné detaily, které se týkají třeba různých rozhodovacích procesů ve vládní politice v jednotlivých zemích, nebo kdyby prozradil třeba, jaké jsou vojenské strategie, jak nad tím strategové uvažují, jaké jsou přesuny vojáků, nebo jaké mají jednotlivé armády na různých místech světa kapacity. To souvisí s tím, že už to zmíněné vypracování zadané zprávy na určité téma, pak náboráři právě za ty zprávy nabízejí údajně finanční obnosy, za které posílají přes kryptoměny nebo služby přes služby jako PayPal. No a pak se ti falešní náboráři snaží udržovat kontakt pro další informace a pro spolupráci.
0: Jak na všechna takováhle obvinění reaguje Čína?
7: K tomu se vyjádřil mluvčí čínského velvyslanectví ve Velké Británii, který ty informace označil za špatně míněnou pomluvu. Stanici BBC ambasáda napsala, že takovéhle varování před špionáží odsuzuje, že ho považuje za zcela smyšlené. Té zprávy aliance patero očí si ale všímají hlavně americká média. Třeba Washington Post připomíná nedávnou návštěvu prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Na tu cestu ho totiž doprovázeli zástupci největších amerických technologických společností, které právě podle zpráv tajných služeb stále více čelí podobným kyberútokům ze strany Číny. Navzdory tomu ale představitelé Trumpovy administrativy, včetně třeba ministra obrany Petera Hexeta, zdůrazňují, že teď pracují na zlepšení vztahů s Pekingem.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce byl v Odpoledním plusu se svým příspěvkem. Děkujeme za to, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
0: No a teď se podíváme na výsledky Zlínského festivalu pro děti a mládež. Polsko, Dánsko a Egypt, tvůrci z těchto zemí si odnášejí ocenění Zlatý střevíček za nejlepší filmy pro děti a mládež. Převzali ho na slavnostním gala večeru, který skončil 660. ročník festivalu ve Zlíně. Za mimořádný přínos dětské kinematografii převzala Zlatý střevíček herec Petr Kostka.
8: Mám tu buchty. Moje máma napekla mi plný uzlý buchet. Jistě oba buchet najíme se.
9: Úplně první pohádku, kterou jsem dělal, byla Princezna Pampeliška. A to byl černobílý film. To byla doba, kdy prales se točil tak, že do ateliéru přivezli tři smrčky a my jsme všelijak obcházeli, aby to vypadalo, že je to les.
10: Vrátil se Petr Kostka do roku 1967, kde účinkoval v pohádce vůbec poprvé. Pak jich natočil hned několik. Diváci se ho pamatují jako vicekrále v Nesmrtelné tetě i jako rybáře v pohádce Koloběžka první.
11: Tam zdal moje krásné okouny, raubíři, řeka patří od jak živa všem.
9: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Ty děti už dávno odrostly. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
10: Chtěl byste si teď ještě zahrát třeba krále?
9: Víte, ono záleží na tom, co by to bylo za pohádku a jak by byla napsaná. Já jsem poměrně dost vybíravý.
10: Říká herec, který za týden oslaví 88. narozeniny a který hraje jednu z hlavních rolí v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
9: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
10: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal egyptský snímek Všechno nejlepší.
12: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho. A chtěla bych říct, že je to film, který není jenom o realitě jedné země a o nějaké nespravedlnosti, protože tam jde o velké sociální rozdíly mezi těmi dětmi, ale je to také o nějaké naději, o tom, jak vlastně ty děti žijí v té zemi. A myslím si, že je to velmi přínosné právě pro naše publikum.
10: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Nejlepším filmem pro dospívající jsou Polští ministranti a jako vítězný film pro mládež porota zvolila dánský snímek Bez tíže. 66. ročník festivalu přilákal do kinosálů bezmála 24 000 diváků a nabídl 300 snímků. Příští ročník začne 27. května 2027. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Bylo 14 hodin 30 minut, zprávy přináší Martin Matějka.
13: Český rozhlas Plus.
14: Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Latu Brandisovou. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. A Bárta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka, 4 další zranil, informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadů zranil 25-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v Kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočily na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 zranili. Policie stíhá 12 lidí a 2 firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svyridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí od dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak budou moct vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopů a diskuzí. Největší populární vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou. Dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy je teď před Modřicemi na 4. kilometru uzavřená. Na místě odklízejí následky po vážnější nehodě nákladního a osobního vozidla. Odklon dopravy je vedený na exitu 11 Židlochovice. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové vjedete do kolony kousek před sjezdem na Pečky na 34. kilometru. Přes půl hodiny budete popojíždět za sjezd na Jičín na 42. kilometr. Tam je po nehodě průjezdný pouze pravý pruh. Na dálnici D1 směrem z Kroměříže do Brna čekejte zdržení od sjezdu na Vyškov západ z kilometru 226. 20 minut zabere trasa k omezení před Rousínovem, na kilometru 220 zabrali silničáři. Jeden pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné, v Čechách oblačnosti od západu přibývá a k večeru se na západě Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a Beslezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lukáš Matoška.
15: Prezident Petr Pavel řekl, že pokud by koruna bránila rozvoji české ekonomiky, mělo by se přijmout euro. Premiér Andrej Babiš s ním nesouhlasí. Přijetí společné evropské měny by považoval za ztrátu svrchovanosti. Současná vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že nepodnikne žádné kroky směrem k zavedení eura, nebude už ani zpracovávat každoroční zprávu o připravenosti k přijetí společné měny. Je v zájmu Česka, aby si udrželo korunu, nebo by na tom česká ekonomika byla líp, kdyby se platilo eurem?
13: Pro a proti Lukáše Matošky.
15: Našimi hosty po linkách jsou místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den do Bruselu.
16: Dobrý den z Bruselu.
15: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda Svobodných Libor Vondráček. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
17: Dobrý den z Prahy.
15: A začněme od vás. Proč se současná vláda staví tak odmítavě k přijetí eura?
17: Protože zkušenosti států, které také dříve byly součástí východního bloku, ukazují, že ekonomicky si pohoršili vůči státům eurozóny v čase, kdy do eurozóny vstoupili, že do té doby, než přijali euro, ta konvergence probíhala daleko rychlejším tempem a jakmile přijali tuto měnu, která prostě není adekvátně silná a není v rámci ideální měnové unie, protože Německo, Řecko, státy Pobaltí prostě mají úplně odlišné ekonomické cykly a brzdí je, nepomáhá jim v těch situacích, které třeba jsou náročné, to, že mají takto silnou společnou měnu. Viděli jsme to i třeba právě v případě Řecka. A zároveň druhá důležitá věc, my určitě nechceme CBDC digitální euro a my také nechceme platit dluhy za státy eurozóny. Myslíme si, že těch dluhů, které tady třeba nasekala i ta minulá vláda a které bohužel budou pravděpodobně růst i za této vlády, tak je poměrně dost na to, aby jsme na sebe přijímali ještě závazky nějakých jiných států.
15: Pane Niedermayere, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, pořád máte za to, že přijetí eura by i pro Česko bylo jednoznačně výhodné?
16: Ty argumenty by stálo za to rozebrat jeden po druhém, který pan kolega řekl a dopustil se řady nepřesností. Nicméně ten můj názor je jasný a konzistentní delší dobu. Pro Českou republiku to naše neeuro je čím dál tím dražší. A myslím si, že si ho nemůžeme dovolit. Stojí nás to spoustu peněz, snižuje to náš potenciál pro růst. Mimochodem odhady, které činili centrální banky a ekonomové, kteří se zabývají tím, jaký může mít přínos přijetí eura. V případě Slovenska se mluvilo o odhadu kolem 0,5-0,7% bodu růstu ročně. Jiné odhady fungovaly přes navýšení zahraničního obchodu, který má přímý průsak do růstu, či říká, že dosáhneme tímto vyšším růstem, vyššího růstu, dosáhneme vyšší stability, ale hlavně ani finančně a právě s ohledem na to, že tato vláda bude dále zřejmě velmi razantně navyšovat dluhy, tak to neeuro představuje příliš velké finanční zatížení, na které obrazně řečeno nemáme.
15: Pane Vondráčku, vy nemáte pocit, že to, že Česko patří k menšině unijních zemí, které ještě neplatí s eurem, může brzdit naši ekonomiku?
17: Určitě tomu tak není. Podobně třeba zlotý nebrzdí polskou ekonomiku. To, jakým způsobem funguje ekonomika a to, jakým způsobem prosperují jednotlivé státy, tak má samozřejmě více vlivů. Nicméně pokud se díváme čistě na tu monetární politiku a díváme se třeba na posledních 20 let, tak se ukazuje, že dlouhodobě česká koruna ztrácela hodnotu druhá nejméně ze všech měn na evropském kontinentu. Po švýcarském franku je to nejstabilnější měna a pokud si třeba porovnáme cenu eura vůči zlatu v roce 2000 a dnes a cenu české koruny vůči zlatu v roce 2000 a dnes, tak vidíme, že to euro ztratilo hodnotu o nějakých 15-20% více než česká koruna. Zkrátka euro dlouhodobě prochází větší inflací a byť třeba zrovna v čase, kdy tady byla inflace vysoká a mělo to i důvody právě fiskální politiky, tak se mnozí ekonomové domnívají, že my bychom nepatřili v tu chvíli ani do severního, ani do jižního, ale spíš do pobaltského křídla, tedy inflace by s eurem byla u nás ještě vyšší než s českou korunou.
15: Pane Niedermayere, tak není ten argument, že koruna v uplynulých desetiletích byla stabilnější než euro argumentem pro zachování si vlastní měny?
16: Já nevím, jak pan kolega tu stabilitu měří, ale v jedné věci bych s ním souhlasil. Určitě volba měnového režimu není to, co je nejdůležitější faktor, který rozhoduje o prosperitě. O tom, jestli ekonomika roste, záleží na tom, jaké jsou podmínky pro podnikání, jakým způsobem funguje stát, jakým způsobem hospodaří stát, jakým způsobem je regulován, či spíše méně regulován pracovní trh. A opravdu to euro je jenom jedna část do té mozaiky, ale bavme se o tom, co jsou ty přímé faktory, které euro nebo respektive české euro ovlivňují. Tak především je to, že máme výrazně vyšší úrokové sazby. A když jsem propočítal, kolik za dnešních podmínek české neeuro stojí každou domácnost, tak každá domácnost na české neeuro doplácí zhruba 10,5 tisíce korun ročně. To je jenom velmi malá část toho nákladu spojeného s neeurem, protože to je to, o kolik více zaplatí náš stát za financování dluhu. K tomu musíme přečíst ty takzvané transakční náklady. V okamžiku, kdy náš občan jede do ciziny, tak velmi pravděpodobně bude čelit nějakým transakčním nákladům, pokud si nezařídí nějaký dobrý bankovní systém, který mu ty náklady sníží. Taková obvyklá platba, kterou při platbě platební kartou spojenou s českým účtem zaplatíte při cestě do eurozóny, činí 4%. Samozřejmě v případě, pokud budete měnit koruny na eurové bankovky, bude to ještě vyšší. A to je jenom zlomek těch nákladů, ano, které nesou podniky. Jsou to náklady na transakce a jsou to náklady na zajištění. Čili ten náklad je opravdu příliš velký a můj názor je, že naše země na to dneska prostě nemá.
18: Já bych s dovolením z toho, co teď zaznělo, vypíchnul ty nižší úrokové sazby. Není toto argument pro přijetí eura pro vstup do eurozóny, pane Vondráčku, že bychom ty sazby měli nižší, což by se propsalo i do výhodnějších hypoték?
17: No, já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to je přesně to, co máme sledovat, protože to, že je nízká sazba úroková v Evropské unii nebo v eurozóně, tak je dáno samozřejmě tím, že ty státy jsou tam ještě daleko více předluženější než Česká republika a některé ty státy už by v podstatě neutáhly svůj státní rozpočet, kdyby byla úroková sazba vyšší, která by přirozeně k výši inflace, nějaké průměrné výši inflace v celé eurozóně měla být na vyšší úrovni. To, že tady byly záporné úroky, to, že se v podstatě státy motivovaly na to, aby se zadlužovaly, tak to já nepovažuji za zdravou věc. Když se podíváme na naše sazby, tak naše centrální banka je poměrně konzervativní. Nezpůsobuje to, že by se lidé riskantnějším způsobem zadlužovali tím, že by je lákali příliš výhodné úroky. A podle mě je to správně, protože pak to také může skončit různými hypotečními krizemi, které jsme tady měli okolo roku 2007. A já nechci, aby si stát jednoduše půjčoval, aby tím, že má nízký úrok, tak se ještě více zadlužila, protože tak přesně tohle začaly dělat státy v momentě, kdy přijali euro, kdy třeba měli nízkou úrokovou sazbu, o to více je to lákalo a proto čili také státy eurozóny jsou v průměru výrazně zadluženější než Česká republika.
18: Neshodujete se tady s premiérem Andrejem Babišem, který si na ty vyšší úrokové sazby, které stanovuje Česká národní banka, stěžuje. Pane Niedermayere, nejsou náhodou ty nižší úrokové sazby v eurozóně způsobené právě tou vyšší zadlužeností řady velkých evropských ekonomik, a tedy tím, aby obsluha dluhu pro ně nebyla tak drahá?
16: Pan kolega ukázal, že vůbec nechápe, co je úkolem centrální banky, co je zákonný mandát centrální banky, nejenom v České republice, ale i v eurozóně. Není to péče o to, aby stát snadno splácel svoje dluhy, ale je to zajištění cenové stability.
18: A centrální banky, promiňte, že vás přerušu, a nehraje tedy vůbec žádnou roli, jak je zadlužená třeba Francie,
16: nesmí,
18: jak je zadlužené Řecko a další země?
16: Toto absolutně nesmí hrát žádnou roli a mimochodem v případě, kdyby to hrálo roli, tak by to pouze vedlo k zvětšení těchto problémů, protože o úrokových sazbách, o kterých já mluvím, což zřejmě pan kolega nechápe, mluvím o dlouhodobých sazbách na dlouhodobé státní vypůjčky. Porovnávám desetileté vládní vypůjčky, což je úroková sazba, kterou nestanoví a kterou jenom velmi vzdáleně ovlivňuje centrální banka. Je to úroková sazba, která vzniká na trhu poptávkou a nabídkou hodnocením rizika. A bohužel naše země už poměrně velmi dlouhou dobu má, díky tomu, že nepřijala euro, výrazně vyšší rizikovou prémii, což nám zdražuje státní dluh. Pokud pan poslanec umí ušetřit těch 50, 60, 70 miliard, které navíc platíme za správu státního dluhu kvůli tomu, že jsme nepřijali euro, tak já budu hrozně rád, ale zároveň je dobré se podívat do té ekonomiky, kde firmy utíkají z těch vysokých úrokových sazeb tím, že si půjčují v eurech a tím vytváří v ekonomice kurzové riziko a samozřejmě snižují účinnost měnové politiky.
18: Na to se hned chci zaměřit, právě na pohled českého biznisu, na to, jak se na přijetí eura dívají čeští exportéři, ale ještě předtím, pane Vondráčku, máte samozřejmě možnost zareagovat na tu věcnou připomínku pana Niedermayera, jakožto bývalého viceguvernéra České národní banky.
17: No tak kdyby to bylo tak strašně méně rizikové investovat v rámci eurozóny a v rámci těch států, tak by se asi teď nedělo, že rekordních více než 71% zemí eurozóny má horší rating než Česko. Tohle to je, myslím, něco, co tomu odpovídá. A samozřejmě, že i politické vlivy jsou něčím, co tlačí na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu.
18: Pan Niedermayer to docela kategoricky vyloučil, když jsem se ho doptával, že by to mělo mít vliv na fungování Evropské centrální banky.
17: Vylučovat to může, ale realita to tak je, i když se to může psát někde na papíře, že by tomu tak být nemělo, ale prostě ty státy by to neutáhly, kdyby byly dlouhodobě výrazně vyšší úrokové, základní úrokové sazby.
18: Dobře, posuňme
16: pane
18: se.
16: Pane kolego, vy jste ten, který to ví samozřejmě.
18: Tak posuňme se k těm exportérům, kterých už jsme se dotkli. Je to známá věc, jak moc je česká ekonomika orientována na export. Zrovna tak, jako to, že čeští exportéři často volají po přijetí eura. Co byste jim, pane Vondráčku, vzkázal?
17: Tak já bych jim vzkázal, že samozřejmě od 1.1.2024 je tady možné také fungovat v režimu, kdy firmy platí mzdy a daně a mají účty v eurech, v librách a v dolarech. A my jsme skutečně těmi, kteří by chtěli, řekněme, realizovat liberalizaci trhu, kdy jsme pro svobodnou volbu měny a jako svobodní bychom neměli nic proti tomu, aby se třeba rozšířilo množství těchto měn, ve kterých mohou firmy působící na území České republiky fungovat. Je to jejich věc, jaké podstupují riziko, v jaké měně chtějí fungovat a je to dobrovolná dohoda s jejich zaměstnanci také, jakým způsobem je vyplácí. A evidentně o toto není příliš velký zájem. Stejně tak, když se podíváme na data průzkumu třeba Hospodářské komory, tak není obecně o euro zájem. Není to téma, podnikatelé si to nepřejí, přeje si to hrstka největších exportérů, kteří jsou samozřejmě slyšet, ale obecně za to data z TEMu dlouhodobě ukazují, že podpora přijetí eura ani ve skupinách podnikatelů a živnostníků, které se měří zvlášť, tak ani v těchto oblastech socioekonomických není podpora přesahující 30%. A to jsou dlouhodobá data, z TEMu měří dlouhodobě.
18: Ptal jsem se zvlášť na exportéry.
17: Tak pokud je to pro ně tak výhodné a pokud si myslí, že to kurzové riziko, které samozřejmě někdy znamená bonus a někdy mínus, protože oni také můžou mít kurzové zisky, tak jako mohou mít kurzové ztráty a pokud toto nechtějí podstupovat, mají možnost fungovat v tom režimu, o kterém jsem mluvil, není potřeba kvůli tomu likvidovat korunu pro všechny ostatní, kteří si ji chtějí zachovat.
18: Pane Niedermayere, tak opravdu je to pro české firmy, zvlášť pro české exportéry, takový problém, že neplatíme eurem?
16: Je to problém, kterého se někteří zbavují tím, že ten problém přenášejí na své dodavatele. Mimochodem, mě by zajímalo, jestli by pan kolega doporučil milionům českých zaměstnanců, aby měl kontrakt na svoji mzdu třeba v librách, nebo já nevím, možná v rublech by ho to napadlo, nebo v eurech, a to znamená, aby každý měsíc si nosili domů jinou sumu peněz, co by jim určitě výrazně usnadnilo plánování, ale ti největší exportéři prostě ten problém řeší tak, že to kurzové riziko přenášejí na své dodavatele. Tím, že jim chtějí stanovit ceny za dodávky v eurech, to znamená, oni to kurzové riziko si u sebe vyrovnávají, ale to pro ekonomiku znamená nikoli v řešení, ale ještě větší problém, protože to znamená, že to kurzové riziko se koncentruje u těch nejslabších firem na konci toho dodavatelského řetězce, kde obrazně řečeno je firma, která své výrobky prodává za eura a zároveň své náklady platí v korunách, protože většinu těch nákladů budou mzdy a samozřejmě ti zaměstnanci logicky chtějí mít stanovený plat v české koruně. Takže řešení tady není.
18: Ale jak velký problém to pro české exportéry ve skutečnosti je? Není to tak, že s tím zkrátka umějí žít?
16: Jak kteří, ale je to prostě dodatečný náklad. Vytváří to dodatečnou nejistotu. Na tu dodatečnou nejistotu si musí vytvářet rezervy a jednou z reflexí toho je například pomalejší růst mest, protože to kurzové riziko, pokud ho nezajišťujete, a to zajištění je jenom rozkládání toho rizika v čase, tak to kurzové riziko působí samozřejmě velmi, velmi rychle, protože ten směnný kurz se může ze dne na dne měnit o procento klidně. A v okamžiku, kdy vy kalkulujete nějakou zakázku na vysoce konkurenčním trhu s velmi nízkými maržemi v některých případech, tak to může opravdu drasticky zasahovat do té ekonomiky. A samozřejmě došlo k určitému pokroku ve finančních inovacích a existují už produkty finanční, které snižují ty náklady na konverze. Ta situace je lepší, než byla před 10 lety, ale to neznamená, že ty náklady neexistují.
18: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a předseda Svobodných, poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček.
13: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Pane Vondráčku, předpokládám správně, že to tedy vidíte podobně jako premiér Babiš, který říká, že přijetí eura by pro nás znamenalo, on se vyjádřil, ztrátu svrchovanosti?
17: Ano. Protože ta měnová politika je jeden také z transmisních kanálů, kromě inflace, skrz který se mohou vyvažovat v rámci výkyvů ekonomik vůči okolnímu světu, se mohou vyvažovat ty tlaky v čase, kdy máme nějaký problém. Takže je dobré si zachovat oba dva kanály a je dobré si zachovat i suverénní měnovou politiku. Ale s dovolením musím reagovat na ten rubl, tak jak mi to tady bylo předhozeno. Myslím si, že
18: na tu ironii ze strany pana Niedermayera.
17: Dětinské, ta ironie ze strany pana Niedermayera. Já se naštěstí nacházím v českém parlamentu, kde nemáme takovou potřebu lidem něco doporučovat a poučeně jim říkat, jakou mají mít výplatu, v jakých měnách nebo jakým mají třeba jezdit autem, tak jak je to zvykem v Bruselu, těmto lidem vstupovat do života a něco jim kázat. Takže já bych to nechal na lidech, ale upřímně řečeno, rubl je také měna, která už má svůj CBDC projekt. A pokud bych někomu měl něco doporučit, tak nepoužívat fiat měnu, která vedle sebe ještě má CBDC, to je velké riziko a tohle to se chystá mít i euro, takže ani rubl, ani euro, ani čínské peníze bych rozhodně nedoporučoval,
18: nechme
17: ale každý si to rozhodne sám, v čem chce mít výplatu.
18: Pánové, nechme rubl rublem a zaměřme se na euro a na korunu, kterou pořád v Česku platíme a zdá se, že platit budeme i nadále. Nestratili bychom část naší svrchovanosti, pane Niedermayere, kdybychom neměli vlastní centrální banku, která by podle toho, jaká je situace v naší ekonomice, mohla reagovat?
16: Ano, přišli bychom samozřejmě o nástroj, který máme, ale myslím si, že to pan premiér formuluje velmi špatně. On říká, že něco ztratíme, ale místo toho my přejdeme na nějakou sdílenou suverenitu. To není o tom, že nám někdo sebere to právo, ale že to právo budeme vykonávat společně, což je konec konců princip, na kterém stojí Evropská unie. A myslím si, že je dobré se podívat, jaké benefity, o kterých pan kolega mluví, vlastně ta česká koruna nezávislá měnová politika přinesla. Myslím si, že nejvíc ilustrativní je podívat se na vývoj v posledních 5 letech, který měl být z hlediska proponentu nezávislé měnové politiky vlastně takovým hvězdným momentem, kdy jsme měli ukázat, že my tou měnovou politikou zvládneme tu inflační vlnu, která postihla většinu světa. A já když se dívám na data na porovnání těchto 5 let, tak vidím, že je sice pravda, že jsme měli inflaci o trošku nižší, později než Polsko, velmi lehce. Měli jsme ji zhruba stejnou jako Slovensko, ale v případě další modelové země z toho ranku těch nově přistoupivších zemí Evropské unie Slovinska, my jsme měli dvounásobnou. Hmm. Já tím vůbec nechci spekulovat o tom, že v případě eurozóny by ten nárůst se nebyl o 50%, ale o 30%. Do této spekulace
18: v žádném
16: případě nechci jít, ale myslím si, že ta evidence jasně ukázala, že ta nezávislá měnová politika selhala v tom, aby ochránila naše občany, naši ekonomiku před velmi vysokou inflací, která byla násobně vyšší než v případě eurozóny.
18: Ale je to jenom jeden příklad, jedna konkrétní situace, která, jak se připustil, mohla být zaviněna i jinými vlivy, než tím, že neplatíme eurem, že nejsme v eurozóně, tak uznal byste obecně, že má svoje výhody, když země má vlastní centrální banku, která reaguje na to, jaká je v té zemi právě inflace?
16: Za jistých okolností ano, kdyby to byla země, která by operovala někde jako uzavřená ekonomika, která by měla velmi vyvážené obchodní vztahy na spoustu zemích s jinovou měnovou politikou, tak samozřejmě ano. Já neříkám, že Zimbabwe nebo Švýcarsko má přijmout euro, ale v případě České republiky ten můj případ je relevantní, protože jsem mluvil o období, kdy se mělo ukázat, že ta centrální měnová politika, ta naše nezávislá měnová politika dobře funguje. A v těch ostatních období, jako je naše, neseme velmi vysoký finanční náklad na to, že jsme euro nepřijali.
18: Pane Vondráčku, tak skutečně je to taková výhoda pro Česko, že má vlastní centrální banku, když vezmete v potaz těch posledních 5 let to období vysoké inflace a to srovnání s okolními zeměmi, které tady uvedl pan Niedermayer?
17: Když si vybereme nějaké účelově období, které vychází pro tu či onu měnu pozitivně či negativně, tak samozřejmě můžeme si to vykládat různými způsoby. Aktuálně třeba inflace u nás je okolo 2,5%, zatímco euro obecně má inflaci přes 3%, ale to jsou krátkodobé jevy. Já jsem tady argumentoval tím, jak dlouhodobě se znehodnocovaly ty měny vůči zlatu, kolik si za nějakou měnovou jednotku můžou koupit lidé dnes zlata, kolik si mohli koupit v roce 2000, proto je potřeba podle mého názoru spíš posuzovat ty měny z dlouhodobého měřítka, protože to rozhodnutí by se týkalo pravděpodobně i budoucích generací, kdybychom, nedej bože, na to přistoupili. A já tady nechci žádnou sdílenou suverenitu. Mně se nelíbí, když třeba v čase, kdy tady byla různá okupační vojska, Brežněv mluvil o doktríně sdílené suverenity. Prostě
18: myslíte si, že se to dá srovnávat? Dá se to srovnávat s eurozónou období, kdy Československo bylo okupováno?
17: No tak tohle to samozřejmě bylo černé období, temné období. Určitě jsem tady ani v rodině neměl nikoho, kdo by tady ta vojska vítal a nemám, nepodporuji nikoho, kdo
18: nechcete
17: ta vojska
18: to srovnávat.
17: Tady tehdy vítal. Ale chci říct, že ta slova o sdílené suverenitě jsme tehdy slyšeli a já je prostě už slyšet více nechci. Já chci plnou suverenitu a tak jako každé mužské tělo potřebuje jinou velikost košile, tak každá ekonomika, pokud se nejedná o ideální měnovou unii, potřebuje svoji vlastní měnu, pokud chce naplno využívat potenciál své vlastní ekonomiky.
18: Tím se vracíme k tomu argumentu svrchovaností, který používá premiér Babiš. Vy jste se vůči němu, pane Niedermayere, vymezil, ale skutečností je, že co se týče postoje k euru, tak dlouhodobě podle průzkumu Češi sdílejí názor pana Vondráčka nebo premiéra Babiše euro nepřijímat a ponechat si naši korunu. Prosím, stručná reakce na to, co zaznělo.
16: Myslím, že to tak jednoduché není, protože ty průzkumy v poslední době ukazují, že velmi záleží na tom, jakým způsobem je položená otázka, ale možná je také relevantní se podívat, jak se na přijetí eura dívají země, které euro přijali. Ta podpora eura je rekordní, v případě zemí eurozóny je to přes 80% a já si stále kladu otázku, v čem jsme jiní. A mimochodem kolegovi bych připomněl, že také ženy potřebují různé velikosti košile, nikoliv jenom muži.
18: Což si myslím, že byste se určitě, pánové, shodli. Tolik europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček. Děkuji vám oběma.
16: Naschledanou.
17: Díky, naschledanou.
19: Radiokniha.
20: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
19: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
21: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
22: Říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
0: Je 15 hodin čtvrtek 4. června, pokračuje odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
13: Český rozhlas Plus.
0: Budapešť a Kyjev možná našli řešení sporu, které jejich vztahy zatěžoval celé roky. Maďarský premiér oznámil dohodu o právech maďarské menšiny na Ukrajině, která by mohla ovlivnit i ukrajinskou cestu do Evropské unie. Více letů Praha-Taipei nebo peníze pro české a tchajvanské startupy. To jsou výsledky zahraniční cesty předsedy Českého senátu na Tchajvan. Co dalšího tam vyjednal? A Polsko stojí o větší americkou vojenskou přítomnost na svém území, proto požádalo o zřízení nové stálé vojenské základny. I k tomu dodáme podrobnosti. Teď jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
14: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří například herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna náhrad poslala, řekl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
23: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, dva individuálně byly načteny, takže 153, a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo, to znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi, a to bylo to usnesení, a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
14: Návrhům prezident může, ale taky nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po raním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
24: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
25: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
24: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta komentovala jednání SMS zprávou.
26: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
24: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Český rozhlas.
14: Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matthiasem Cormanem.
27: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá a na čem pracuje i českým občanům.
28: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
27: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky a co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
28: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů a čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41,89 Kč. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu se řidiči nejspíš připlatí, litr bude moct stát až 39,97 Kč, což je o 46 Kč víc než dnes. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců z branou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda omezení dočasné ochrany s ohledem na věk nebo místo původu Ukrajinců podle dřívějších vyjádření podporuje.
1: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosell. Zdůraznil, že pro ukrajinskou obranu je důležité, aby v zemi zůstávalo více bojeschopných lidí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Muž se zbraní se aktuálně pohybuje ve Strakonicích. Na místě zasahují policisté. Lidi by se měli vyhnout ulici Švandy, Dudáka a okolí. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové může být nebezpečný. Už za 3 týdny startují letní Shakespeareovské slavnosti. Tradiční přehlídku her Williama Shakespeara pod širým nebem zahájí premiéra komedie Omylu v režii Vojtěcha Štěpánka. První diváci uvidí v prostorách nejvyššího purkrabství Pražského hradu 24. června.
2: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen.
3: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
2: Luciana je sestra hlavní postavy a tím, že ona je flegmatik, sestra je trošičku taková impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
3: Společně s ní se v hravé Shakespeareově komedii představí i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
4: Já hraju Antifola Efeského a ta komedie Omylu je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
3: Letní Shakespeareovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
14: Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy před Modřicemi na 4. kilometru stále vyšetřují nehodu nákladního a osobního vozidla. Už se projíždí alespoň jedním pruhem, kolona ze 7. kilometru je na víc než 20 minut. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy popojíždí kamiony otosové bytýšky z kilometru 154. Od Ostravy se zpomaluje před omezením u Rousínova na kilometru 220 je průjezdný pouze levý pruh. Fronta od Vyškova se sune bezmála půl hodiny. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce Králové narostla kolona před sjezd na Pečky na 33. kilometr. Přes 40 minut se jede za sjezd na Jičín na 42. kilometr. Tam po nehodě zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle bouřkami. Odpoledne od západu budou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
19: Posloucháte Odpolední plus.
0: 8 minut po 15. hodině vám dobré odpoledne přeje Renata Kropáčková. Maďarsko oznámilo dohodu s Ukrajinou, která by mohla odblokovat další část přístupových jednání Kyjeva s Evropskou unií. Podle premiéra Petra Maďara se vláda v Kyjevě zavázala rozšířit práva maďarské menšiny v Zakarpatské oblasti. Spory o postavení Maďarů na Ukrajině byly přitom dlouhé roky jedním z hlavních zdrojů napětí mezi oběma zeměmi. Maďar teď mluví o průlomu. Zároveň ale naznačuje, že výhrady Budapešti protesti vůči ukrajinskému vstupu do Evropské unie úplně nezmizely. Kyjev se k dohodě zatím nevyjádřil. Další podrobnosti teď probereme s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Vítej.
5: Dobrý den.
0: Co přesně tedy Maďarsko a Ukrajina podle premiéra Maďara dohodli?
5: Podle něj jde o výsledek několika týdnů intenzivních jednání mezi maďarskými a ukrajinskými experty. Premiér Maďar tvrdí, že Kyjev souhlasil s rozsáhlými změnami, které se mají týkat školství, používání jazyka i postavení maďarské menšiny ve veřejném životě. Dohodu označuje za největší posun v této otázce za poslední roky.
6: Maďarštinu bude možné používat ve zdravotnictví, na sportovních akcích i na vědeckých konferencích, dokonce i v politice. I volební kampaně bude možné vést v maďarštině.
5: O tyto věci v minulosti usilovala bývalá vláda premiéra Viktora Orbána a Kyjev často obviňovala z diskriminace a taky potlačování práv maďarské menšiny, což Kyjev odmítal. Ukrajina od roku 2019 zavedla zákon o povinném používání ukrajinštiny na úřadech, ve školách a tak dále. Nicméně premiér Maďar zdůraznil, že tyto změny nové se dotknou zhruba stovky tisíc lidí, kteří v zakarpatské oblasti žijí.
0: A je tedy Maďarsko na základě této dohody už ochotné podpořit další přiblížení Ukrajiny k Evropské unii?
5: Ano, ale částečně. Premiér Maďar to staví jako podmíněnou nabídku. On požaduje, aby Ukrajina výsledky dohody zakotvila právně, ale i v rámci svého akčního plánu, který Evropské unii předkládá. Druhým dechem ovšem Maďar dodává,

0: bývalého premiéra Orbána udržovala úzké vztahy s Moskvou a v rámci Unie vystupovala s výtkami proti pomoci Ukrajině nebo i proti sankcím vůči Rusku.
1: Co bude následovat teď?
0: Jak už jsme řekli, Ukrajina se k situaci zatím nevyjádřila a další vývoj bude hodně záviset právě na jejich postojích. Premiér Péter Maďar už dříve oznámil, že by se příští týden chtěl setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a právě tohle jednání by podle serveru Politico mohlo ukázat, jestli Kyjev dohodu skutečně považuje za uzavřenou a zda se obě strany dokážou posunout od těch dlouholetých sporů k nějaké užší spolupráci.
1: Dodává naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A já už ve vysílání Odpoledního plusu vítám hungaristu Jana Blaška, se kterým probereme další podrobnosti. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
1: Dal by se to označit ta dohoda za historický milník v ukrajinsko-maďarských vztazích?
2: Tak určitě je to historický průlom, je to něco, co se na druhou stranu od Pétera Maďara očekávalo. On zdědil po Viktoru Orbánovi značně poškozené maďarsko-ukrajinské vztahy nejenom kvůli těm zmiňovaným zákonům.
1: Já se velmi omlouvám, pane Blašku, ale asi jste někde venku a fouká vítr. Aspoň se to tak jeví podle těch zvuků, co se slyšíme při tom telefonickém spojení a při rozhovoru. Jestli byste mohl třeba trošku popojit někam, kde ten vítr nebude tak silný, rozhodně zůstaňte tedy napřímo. A jestli můžeme pokračovat, teď už by to se zdá mohlo být lepší.
2: Co se tedy... lepší?
1: Ano. Co se tedy změní pro 100-tisícovou maďarskou menšinu v Zakarpatské oblasti?
2: Tak já podrobnosti té dohody se přiznám úplně neznám, ale rozhodně jde zejména o to užívání toho jazyka. Jo? Ukrajinská legislativa omezovala užívání menšinových jazyků, včetně ruštiny, kvůli tomu, že užívání ruštiny bylo politicky zneužíváno. Na tu maďarštinu jako jazyk to dopadlo víceméně sekundárně a zřejmě se podařilo dojednat, že maďarština bude z toho užívání běžných menšinových jazyků na Ukrajině vyňata a bude mít speciální status. Hmm.
1: Vy jste
2: to znamená, že ve školách na úřadech se bude moct používat.
1: Ano, vy jste říkal, že vlastně od Petra Maďara se něco takového očekávalo. On s tím nějak hrál tuhletu kartu v předvolební kampani?
2: Ne, tu kartu hrál Viktor Orbán a jeho strana Fidesz. Petr Maďar ukrajinskou kartu v kampani nepoužíval, o Ukrajině v kampani spíše mlčel. On sám byl v kampani stranou Fidesz vykreslován jako potenciální posluhovač Ukrajině, jako někdo, kdo zaprodá maďarské zájmy v případě svého vítězství. Takže on raději o tom tématu mlčel, ale to ukrajinské téma je pro něj podle mě koulí na noze, které on se snaží zbavit. Jemu to brání k tomu, co slíbil hlavně voličům, a to je takzvaný návrat do Evropy, zlepšení vztahu s Evropskou komisí a dalšími evropskými zeměmi. Takže proto se to čekalo.
1: Mm-hmm. Ještě trošku rozebereme ten postoj předchozího maďarského premiéra Viktora Orbána. On to zneužíval, to postavení maďarské menšiny v Zakarpatské oblasti pro své zájmy, nebo od kdy vlastně se to datuje, tahle ten ukrajinsko-maďarský spor?
2: Ten ukrajinsko-maďarský spor se víceméně datuje už od roku 2014, protože Viktor Orbán měl velice blízké vztahy, a to se u nás málo ví, s Viktorem Janukovičem. Poté, co ukrajinskou politiku opustil Viktor Janukovič, tak se vztahy Maďarska s Ukrajinou značně zhoršily. Viktor Orbán k tomu přispíval a zároveň využíval i jistou historickou averzi Maďarů vůči Ukrajincům prostě k tomu, aby vzbuzoval s Ukrajinou strach, a zároveň mohl své politické oponenty vykreslovat jako někoho, kdo bude vůči Ukrajině přehnaně vstřícný.
1: To s novým maďarským premiérem Péterem Maďarem končí zcela?
2: Petr Maďar se bude muset nejprve sám očistit od toho balastu dezinformací a balastu částečných pomluv vůči němu, které právě se v minulé kampani objevovaly, takže on postupně se bude snažit podle mě vztahy s Ukrajinou zlepšovat. Zároveň vždycky to bude stavět jako nějaký výdobytek vůči maďarské menšině a vůči Maďarům obecně, tak jak to vidíme i nyní. On nebude žádným nadšeným pro ukrajinským politikem ani do budoucna, ale bude politikem, který se bude snažit zařadit Maďarsko i v této otázce do evropského mainstreamu.
1: Dá se čekat, že Evropská unie

0: Bude vlastně na novou maďarskou vládu tlačit, aby byla k možnému vstupu Ukrajiny do Evropské unie vstřícnější, nebo jaké má teď na ní páky?
1: Tak páky tam jistě nějaké jsou, ale já si nemyslím, že budou nutně využity. Já si myslím, že v této oblasti bude skutečně, jak jsem říkal, se i premiér Maďar snažit být v tom mainstreamu. Mainstream evropský dneska ale není nakloněn nějakému urychlenému přijetí nebo výjimečně rychlému přijetí Ukrajiny do Evropské unie a tam si myslím, že Maďar zakotví i bez toho, aby k tomu byl tlačen.
0: To znamená, on mluví sám o nějakých 10-15 letech?
1: Tak to jsem slyšel dneska poprvé, až takhle dlouhý horizont, ale že to bude standardní přístupový proces, který bude vycházet z toho, že se musí plnit přístupové kapitoly, to říká opakovaně a u toho asi zůstane.
0: Tolik hungarista Jan Blažek, mockrát děkuji, že jste se připojil k Odpolednímu plusu, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naschledanou.
0: 15 hodin, 17 minut. Linka Praha-Taipei bude od srpna létat každý den. Kromě China Airlines budou přímé lety provozovat také aerolinky Starlux. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS taky informoval o navýšení peněz pro české a tajvanské firmy, které by chtěly společně podnikat. Celkem na rozvoj dostanou přes 1 200 000 000 korun. Cesty se účastnili i čeští podnikatelé. O čem na Tajvanu jednali a co vyjednali? Na to jsem se před malou chvílí zeptala našeho zvláštního zpravodaje na Tajvanu Jiřího Chábery.
2: Tady se zejména mluvilo o tom takzvaném, dá se říct, prvotním v uvozovkách vstupu na ten tajvanský technologický trh, protože Tajvan je světovou velmocí ve výrobě polovodičů, ale taky třeba v umělé inteligenci. České firmy proto chtějí mít hlavně ten kontakt s místním biznesem a to se jim teď povedlo navázat. Ať už třeba formou veletrhu Inovex, na kterém mimochodem má Česko jako jedna z mála evropských a vlastně světových zemí svůj vlastní pavilon, anebo potom právě třeba schůzkami, které zajistil právě předseda Senátu Miloš Vystrčil. Já jsem o tom všem mluvil s Matoušem Koslivým, to je šéf České kanceláře CzechInvestu na Tajvanu. Ten mi zdůraznil, že místní firmy v Česku dávají práci více než 24 tisícům lidem.
3: Tajvan je hrozně silný v oblasti čipů polovodičů. Má i ochotu spolupracovat s Českou republikou. To znamená, i tyhle cesty tak se potom někde můžou třeba vykrystalizovat to, že najednou je spolupráce v rámci ACDRC, což je Advanced Chip Design Research Centrum, spolupráce českých univerzit a vlastně tady tajvanských univerzit. Je to nějaký propojení ekosystému v tak jako strategický doméně, jako je design čipů.
2: Mimochodem hodně těch českých firm tady, respektive zástupců těch českých firm, jsou hlavně firmy technologické. Jsou to firmy z oblasti dronů, virtuální reality, ale podnikají taky v chytrém zdravotnictví nebo v oboru umělé inteligence. A právě při výrobě a sestavování třeba těch dronů, zmíněných dronů, tak hodně podnikatelů zmiňovalo jednu pro ně důležitou věc. Tajvan má totiž taky velmi silný hardwareový dodavatelský řetězec, na který se české firmy tady snažily napojit. Protože jejich zákazníci těch firm často z Ameriky, z Evropy nebo třeba z Japonska bývají velmi skeptičtí, když některé součástky například těch dronů pocházejí z Číny a i proto tady vlastně české firmy hledaly lokální výrobce těch součástek.
0: Kromě biznesu ale na ostrov odcestovali taky třeba zástupci kultury nebo českých vysokých škol. Proč pro ně ta cesta byla důležitá?
2: Tak sem přijelo hned několik českých rektorů a prorektorů z Českého vysokého učení technického v Praze nebo taky z Karlovy a Masarykovy univerzity a ti tady, například třeba Karlova univerzita podepsala memoranda o spolupráci s místními školami. To v podstatě znamená, že budou třeba studenti technických oborů spolupracovat na společných projektech spolu s tajvanskými studenty. Zároveň si taky vysoké školy slíbily třeba rozšíření té už probíhající výměny studentů a v rámci té návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila se tady otevřela taky jedna česká třída. V té mimochodem byly reálie, jako je krteček, plyšový krteček, zpěvník, žlutý zpěvník, Já písnička nebo typický český pardubický perník. Z těch zástupců kultury tady Česko zastupovali například spisovatel Jáchym Topol nebo synoložka Olga Lomová. Ti tady včera odhalili lavičku Václava Havla přímo v centru Taipeje a zúčastnili se taky třeba promítání filmu Já Tchajvanec o té první cestě Miloše Vystrčila v roce 2020. Tehdy vlastně velmi sledované a taky velmi kritizované ze strany Číny.
0: Což o tu kritiku, ona ji vyvolala ze strany Číny i tato cesta české delegace. Jak Peking reagoval?
2: Ano, vyvolám, jakmile dorazil Miloš Vystrčil do vzdušného prostoru Tchaj-wanu, čínské velvyslanectví na svých internetových stránkách zveřejnilo prohlášení, že jeho návštěva Tchaj-wanu, návštěva Miloše Vystrčila, narušuje politiku jedné Číny a že apeluje na českou vládu, aby korigovala směr české diplomacie. Miloš Vystrčil na to reagoval tím, že ho a vlastně tu jeho cestu, jeho delegaci podpořilo 54 z 68 českých senátorů a že jeho cesta tedy má ten potřebný mandát horní komory českého parlamentu a tím vlastně i reagoval, že by v Česku jako svobodné zemi nikdo neměl diktovat, s kým se její ústavní činitelé mají nebo nemají scházet a stýkat.
0: Dodává náš zvláštní zpravodaj na Tchaj-wanu Jiří Chábera.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 15 hodin, téměř 22 minut. Varšava formálně požádala Spojené státy, aby v Polsku zřídili novou vojenskou základnu. Ministr obrany to oznámil na sociálních sítích s tím, že silné Polsko znamená mít silnou armádu, ale také silné spojenecké vztahy. Více si řekneme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
0: Jak tato informace souvisí s nedávným příspěvkem amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že do Polska vyšle dalších 5 000 vojáků?
5: Právě polská média dávají tento Trumpův příspěvek a tu polskou žádost o zřízení nové základny do souvislostí. V Polsku totiž nyní slouží asi 10 000 amerických vojáků a Varšava dlouhodobě stojí o navýšení toho počtu vojáků. Přestože vlastně to bude znamenat vyšší náklady pro Polsko, protože obytnou a podpůrnou infrastrukturu financuje Polsko, to také platí za každého amerického vojáka, který v Polsku působí. V polovině května ale Pentagon pozastavil plánovanou 4 000 amerických vojáků v Polsku, což mohlo snížit ten celkový počet na 6 000 vojáků. Poté právě následoval ten Trumpův příspěvek na sociálních sítích o nových 5 000 vojácích, čehož tedy využila Varšava a požádala Spojené státy o zřízení další stálé vojenské základny na dobu neurčitou. Jak ale řekl ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš, konečná rozhodnutí zatím nepadla ani z jedné strany.
0: Znamená to ale, že by v Polsku skutečně nakonec mohla vzniknout základna Fort Trump?
5: Ano, například zpravodajský web Onet o tom píše, že ta žádost opět vzbudila naději na vojenský areál pojmenovaný po americkém prezidentovi, protože pokud by Polsko mělo hostit celkem 15 000 amerických vojáků, tak by muselo proto rozšířit tu stávající infrastrukturu. No a co je to Fort Trump? Je to nápad z roku 2018, kdy Polsko navrhlo vybudování stálé americké základny a chtělo ji financovat až 2 miliardami dolarů, tedy asi 40 miliardami korun. Tehdy byli u moci prezident Andřej Duda a vláda strany Právo a spravedlnost. Jak Duda, tak PiS měli velmi blízko k Trumpovi a k jeho lidem, také k republikánům, ale tehdy se nepodařilo ten nápad nebo ten návrh realizovat. Ta základna měla nést jméno amerického prezidenta, což se konec konců může stát právě teď.
0: Objevily se také nové zprávy o možném rozmístění amerických jaderných zbraní v Polsku. Jaké jsou na to reakce?
5: On o tom mluvil litevský ministr obrany Roberta Skaunas, který tvrdil, že jednání o amerických jaderných zbraních v Litvě a v Polsku začala nebo že pokračují. Následně to ale Polsko popřelo. Jednání se prý týkají zlepšení jaderného odstrašení v Evropě, ale ne rozmístění hlavic v Polsku. Přitom v minulosti představitelé Polska veřejně opakovali, že by Polsko stálo o rozmístění amerických jaderných hlavic na svém území. Pentagon nyní tu informaci litevského ministra obrany odmítl komentovat. Pokud se ale zase podíváme do minulosti, tak Spojené státy odmítaly přemístění hlavic do Polska, protože by to mohlo zvyšovat napětí s Ruskem a Běloruskem. Současná polská vláda pak stála o to, aby se právě Polska týkal francouzský jaderný deštník. To se ale zase nelíbilo jak Spojeným státům, tak třeba polskému prezidentovi Karolu Nawrockému, který za hlavního bezpečnostního spojence Polska považuje právě Spojené státy.
0: Dodává naše zpravodajka z Polska Kateřina Havlíková. I tobě díky za tvůj příspěvek do Odpoledního plusu. Naslyšenou.
5: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Doma lidem uklízí podlahy robotické vysavače, tak proč by velké haly jednou nemohla čistit samoředitelná dodávka? Na brněnském výstavišti jezdí prototyp samoovládacího uklízecího auta. Vyvinula ho brněnská technologická firma ve spolupráci s chorvatskými vývojáři. Vůz je určený pro provoz v uzavřených prostorách.
6: Mechatronik Lukáš Gělo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
7: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme, vytvoříme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímo polohu s přesností na pár centimetrů.
8: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo
7: nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokud vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně i za zákrutu, čemu tam už náhodou něco nestojí.
6: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
7: Je tu vysávací hubica, která saje odpad přímo do kontejneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na autě, která slouží na manuální čištění, manuální vysávání.
6: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací a jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
9: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
6: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí, vysvětluje ředitelka firmy Brink Auto Andrea Najvárková.
10: Pořád si nemyslím, že společnost je dostatečně připravená na to, že budou někde potkávat auta bez řidiče. A to je právě spojený s tou legislativou, protože legislativa se odvíjí od toho, co vlastně společnost vyžaduje a potřebuje. Myslíme, že to je ten první krok. Prvně uzavřené areály a pak třeba v průběhu několika let bude možnost jezdit i venku.
6: I na to vývojáři mysleli. Auto má vyměnitelné nástavce, které by pomohly třeba v zimě uklízet sníh nebo sypat cesty. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Jste připraveni na horor? Parodie na vřízkot, duchařské horory i společnost jako takovou znovu míří do kin. Série Scary Movie se vrací šestým dílem a poprvé po více než 20 letech u něj znovu stojí bratři Wayansovi, tvůrci původních filmů, které na začátku tisíciletí změnili podobu filmových parodií.
11: Vrací se mimo jiné také herečky Anna Faris a Regina Hall v rolích Cindy a Brandy. Nový film si podle prvních ukázek utahuje nejen z hororů, ale i z umělé inteligence, streamovacích platform nebo influencerů na sociálních sítích. Why just half gay? Konkrétně si bere na paškál třeba snímky Hříšníci, Substance, Hodina zmizení nebo Heretik.
12: Po tvý Mariáně mám hlad.
13: Kvůli ní seš blbej.
12: Jako tvá máma.
13: A seš můj brácha. Tak je to taky tvoje máma, troubo.
11: Když v roce 2000 přišel do kin první Scary Movie s podtitulem Děsný biják, bylo to něco úplně nového, jiný druh parodie, zkrátka kulturní exploze. Film si dělal legraci hlavně z tehdy populárního vřízkotu, ale zároveň parodoval celý žánr teenagerských thrillerů. Z nízkorozpočtové komedie se tak stal celosvětový hit a následovalo několik pokračování.
14: Dobrý den, jsem Gail Hellstromová, autorka knihy Vy jste mrtví, já bohatá.
11: Jenže postupně série ztrácela dechy původní tvůrce. Trio bratrů Wayansových, které stálo za prvními dvěma díly, od projektu odešlo a fanoušci často tvrdili, že právě tím skončila nejlepší éra Scary Movie. Teď se ale vrací s původní sestavou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Ohlédnutí za uplynulými 7 dny v souvislostech. To je Týden plus. Co přinesl končící týden? Které události ovlivnily život v politice, ekonomice a kultuře? Týden plus. Každou sobotu po 18. hodině a v neděli v 9 dopoledne na Plusu.
0: 15 hodin 30 minut. Zprávy přináší Martin Matějka.
4: Český rozhlas Plus.
15: Policie zasahuje ve Strakonicích v okolí ulice Švandy Dudáka. Hledají muže se zbraní. Oznámení o jeho pohybu dostali před 14. hodinou. Lidé by se měli místu vyhnout. Policisté na síti X napsali, že muž může být nebezpečný. Po podezřelém pátrají všechny dostupné policejní hlídky. Zatím nevědí o žádných zraněných. Další informace zjišťujeme. Poslanci vybrali osobnosti, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Na udělení toho nejvyššího navrhla sněmovna prezidentovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba i in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří třeba herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Svůj seznam osobností na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání už prezidentu Pavlovi poslal i Senát. Navrhovat osobnosti mohla taky veřejnost. Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncern dříve vlastnil. Většina výtek zaměstnanců a odborářů úřadu vlády je podle vedoucí úřadu Tinde Bárty neopodstatněná, řekl to po dnešním jednání se zástupci zaměstnanců úřadu. Ti protestují proti chystanému převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a odchodu zkušených pracovníků. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadu desítky milionů lidí po celém světě. A paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává průměrně za 41 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se sunou kamiony otosové bitýšky z kilometru 154. Směrem z Ostravy se zpomaluje před omezením u Rousínova na kilometru 220 je průjezdný pouze levý pruh. Fronta se natáhla až ke sjezdu z dálnice D46 na kilometr 230. V Praze v tunelu Blanka směrem z Břevnova do Troji zpozorněte za sjezdem na Prašný most. V pravém pruhu se srazily dvě dodávky. Projíždí se levým a připojovacím pruhem. Chystá se ještě výraznější regulace vjezdu do tunelu směrem ze Smíchova do Troji. S kolonami tak počítejte v Patočkově od Kajetánky, v Dobřízké před Mrázovku a v Plzeňské i Radlické. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty až 21 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza Interview plus Pavlíny Nečáskové.
16: Vláda představila reformu penzijního spoření, která výrazně sníží poplatky penzijních společností a má motivovat mladé k investicím. Podaří se to? Našla vláda cestu, jak se skutečně zaopatřit na důchod. Začal kabinet Andreje Babiše myslet i na mladší generace. Na to se budu ptát v Interview plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
17: Interview plus.
16: Tento díl vysíláme ze studia v Poslanecké sněmovně. Naším hostem je v něm poslankyně Pirátské strany Hana Ančincová. Dobrý den.
18: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
16: Pirátská strana sama navrhovala snížení poplatků u penzijního spoření. Teď s tím přišel kabinet Andreje Babiše. Podpoříte tyto změny?
18: Já musím říct, že my ty avizované změny, které včera představilo ministerstvo financí, vítáme. A nejenom z toho důvodu, že my už jsme ty naše změny, které jsme vlastně už i nahráli do systému a představovali i na plénu Poslanecké sněmovny, vlastně avizovali už loni na jaře roku 2025. Takže to, co představilo ministerstvo, tak je opravdu velká revoluční změna, protože je to obrovská změna za posledních 30 let a my ji velmi vítáme. odmítáme. Já se nebudu vyjadřovat teďka úplně k těm konkrétním vlastně návrhům, ale určitě tam vidím i nějaké pole působnosti, do kterých my budeme chtít jako zasáhnout. Protože ministerstvo avizovalo zejména, že bude právě cílit na ty mladší po 30 let, což my jako obrovský vítáme, ale já tam také vidím i nějaké pole působnosti, protože se trošičku podle mě pozapomnělo na takovou tu generaci těch Husákových dětí 50+, kde my jsme právě třeba nahráli konkrétní pozměňovací návrh, který mířil právě třeba na investování do konzervativních fondů a přinesl by jim lepší finanční prostředky.
16: To znamená, že připravíte pozměňovací návrhy.
18: Já musím říct, že v tom základu se s tím návrhem ministerstva financí opravdu shodujeme, protože to, co trápilo penzijní připojištění a trápí, tak jsou obrovské prostě náklady, ty poplatky, které i v nějakém mezinárodním srovnání, co se týče třeba skandinávských zemí nebo těch západních, tak my jsme si stáli velice špatně. Takže my jsme za ten návrh, který řeší vůbec snížení těch poplatků, to znamená, že opravdu bude více peněz pro ty samotné lidi a pro ty střadatele, tak to je super. Jen si myslíme, že je tam opravdu nějaké pole působnosti na to doladění a třeba právě myslet i na ty současné střadatele, který je třeba více než 50 let.
16: Jak by se na ně mělo tedy myslet?
18: No právě my jsme nahráli konkrétní pozměňovací návrh. Bylo to jak na tom jaře v roce 2025, bylo to i v tom letošním. On bohužel neprošel, ale on právě mířil. My jsme cílili třeba právě na to snižování poplatků a ten druhý pozměňovací návrh řešil vůbec, jak ty penzijní společnosti můžou investovat. A my jsme tam vlastně u těch současných navrhovali, aby ty konzervativní fondy, které se právě týkají těch Husákových dětí, když to takhle zkrátím, mohli investovat až třeba 30% do akcí, což by jim přineslo lepší finanční prostředky. Takže tady už můžu předestřít, že toto budou naše pozměňovací návrhy.
16: V současnosti mají penzijní spoření asi 4 miliony lidí v České republice. Myslíte si, že tyto změny můžou motivovat další?
18: Určitě a budeme za to velmi rádi, protože to, co bylo takovým obrovským nešvarem toho současného systému, že byli strašně málo zapojení mladí lidé a přitom tady ten čas je takový největší násobitel. A právě ono je to úplně o něčem jiném, když ten člověk je zapojený 25, 30, 35 let. Protože opravdu mu to přinese ten finanční polštář na to stáří a umožní mu to prožít ten finančně zajištěný podzim života. Takže
16: myslíte, že to bude ta motivace pro mladé lidi? Přece jenom je logické, že oni myslí třeba na spoření jiného typu, než by hned mysleli na důchod.
18: Oni třeba teďka využívali jiné třeba instituty, využívali třeba dlouhodobé investiční produkty a já si myslím, že je super, že teďka stát zvýší třeba příspěvky na to penzijní připojištění pro ty lidi po 30 let, je to motivačně, je to super, ale tady je nutno podle mě i dodat, že to bude chtít obrovskou osvětovou a nějakou edukační kampaň ze strany ministerstva financí, protože, jak jste sama řekla, je to obrovský časový horizont. My nevíme, co bude za 25, 30, 35 let, ale jak se vůbec vede ta debata o tom důchodovém systému, tak to penzijní připojištění opravdu bude potřeba. A já říkám, tyto opravdu návrhy ze strany ministerstva financí kvituji, jsem za ně rád. A jsem za ně ráda, že opravdu se budou podporovat lidé po 30 let a mladí lidé, protože tady opravdu ten čas je největší násobitel.
16: No, pro malé děti se výrazně snižuje výše minimálního vkladu, tedy dle toho návrhu, který představila ministryně financí. Pro přiznání státního příspěvku by měla třeba u nejmenších, doopravdy u miminek, řekněme, stačit stovka. Bude to motivovat ale jejich rodiče k zakládání penzijního spoření?
18: Já si myslím, že tady je to právě o té edukaci. O tom, protože...
16: Takže i rodiče je potřeba edukovat.
18: Všechny, protože já říkám, tady ruku v ruce musí jít opravdu nějaká osvětová kampaň ministerstva financí a nejenom ministerstva financí. Ono právě, jak jsem zmiňovala, ten nešvar byl, že lidé většinou vstupovali do toho systému, toho penzijního připojištění v pozdějším věku, protože já jsem se dívala na nějaké analýzy, bylo to většinou až po 30, což je škoda. A právě většinou ještě spořili třeba pouze na ten maximální, jak kdyby státní příspěvek a nespořili podle svých potřeb. A právě proto, že pro ně to penzijní připojištění díky tomu, že ty poplatky byly opravdu jako neuměrně vysoké, opravdu ve srovnání s Evropou, na to jsou opravdu studie, tak oni neměli ani motivaci vůbec do toho systému vstupovat a proto třeba využívali jiné nástroje, dlouhodobé investiční produkty, stavební spoření a tak dále.
16: Ony ty změny mají přinést i takzvanou strategii životního cyklu, kdy se zruší ten investiční dotazník, který měl pomoci s typem spoření, ale mnohdy lidi směřoval automaticky tou konzervativnější cestou. A teď by jim měl automaticky bez investičního dotazníku přiřadit tedy dle mladého věku výnosnější a rizikovější investice. Nepřinese to podle vás obavy a snahy dostat se přesto k té konzervativnější cestě?
18: Ono, ty obavy tam samozřejmě můžou být. A já jenom řeknu k té strategii životního cyklu a vůbec, jak fungovaly ty dotazníky, protože já sama, když jsem si penzijní připojištění zakládala, tak ono, pokud vy jste v tom dotazníku projevil samozřejmě nějakou lehkou obavu o ty finanční prostředky, což udělá samozřejmě každý člověk. A tak vás to automaticky hodilo do příliš konzervativního typu toho spoření a připojištění. Ale tady zase je nutno říct, že my se bavíme o produktu, který je na 25, 30, 35 let v tom nejlepším případě. A právě tady, když si to natáhnete na ten delší časový úsek, tak si můžete samozřejmě i dovolit nějaké více rizikovější typy toho vlastně investování, protože tam čas vám může vykrýt právě nějaký případný propad. Takže ono je opravdu lepší pro ty mladší investovat trošičku do toho rizikovějšího a nejít třeba jenom do těch konzervativnějších státních dluhopisů.
16: No a nemyslíte, že nepředvídatelnost současné doby bude mít vliv na to rozhodování? Teď myslím třeba situace jako válka na Ukrajině, blokáda Hormuzského průlivu, že lidé vidí, že skutečně ty rizikové investice můžou jít velmi rapidně začít klesat.
18: Může to být. Já to určitě nepopírám, ale samozřejmě, jak říkám, já bych se znovu vrátila k té osvětě, ale bavíme se tady o produktu, který je opravdu na delší časový úsek a když už je to na 25, 30, 35 let, tak to opravdu ty nějaké menší výkyvy může jako vykrýt.
16: Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
16: Ministryně financí slibuje, že si budou moct lidé spořením zajistit, tedy s těmito změnami, do důchodu více než 1,5 milionu korun. Bude to stačit podle vás na pohodlný život v penzi?
18: Je to penzijní připojištění, protože my se tady, když se podíváme na ten důchodový systém, pořád bavíme o tom, že bude ten státní důchod a vzhledem k tomu, jak se o něm povedou diskuze i v tomto volebním období, tak opravdu je nasnadně, aby lidé začali více přemýšlet o tom penzijním připojištění, protože je to běžný prostě finanční nástroj, který lidé využívají i třeba v západních zemích. Je škoda, že on jako není úplně ještě tak vlastně oblíbený u současné jako české populace, byť je to nástroj, který třeba český stát momentálně podporuje ročně zhruba 18 miliardy korun. Ale já si myslím, že to se prostě vyplatí pro ten stát, když bude podporovat právě to penzijní připojištění formou právě těch různých doplatků a příspěvků.
16: Tak a teď ty změny, které mají začít platit od roku 2027, tak by měly stát ještě tedy ze státního rozpočtu 1 miliardu. Tak může si to teď Česko dovolit?
18: Je to vždycky o těch prioritách. A my, když jsme dělali to vyčíslení, protože já jsem bedlivě sledovala tu tiskovou konferenci ministerstva financí, tak oni tam avizovali, že to bude stát zhruba 1,2 miliardy korun. Ale teďka vlastně, my když jsme počítali, že ten náklad na ty současné klienty, který je do 30 let, tak je nějakých 400 tisíc. A celkem se jedná, já nevím, o zhruba 3 miliony lidí, tak kdyby ty fondy naběhly postupně v tom čase, tak to může ten stát stát až třeba 4,8 miliardy korun. Ale to by znamenalo, že se zapojí opravdu všichni. Ale je to prostě o těch prioritách. Za mě si myslím, že ta odpovědná sociální a důchodová politika má být jedním z pilířů státu a myslím si, že toto je právě na co by ten stát měl myslet. A my to velmi rádi i v rozpočtu podpoříme.
16: A pak Pak jsou tady ale ještě ty finanční instituce. Penzijní společnosti tvrdí, že nepokryjí poplatky za správu účtu nutné náklady ani z poloviny. Hrozí tedy, že menší společnosti třeba přestanou poskytovat penzijní připojištění?
18: Já jsem samozřejmě i sledovala různá vyjádření zástupců penzijních společností. Já se budu vlastně i zabývat tou dopadovou studií, které ministerstvo financí pak představí. Ono samozřejmě, já si osobně myslím, že to spíše bude dopadat pak na ty konkrétní třeba poskytovatele. Ale já jenom bych chtěla jako uvést, že pokud my tady zvýšíme atraktivitu toho penzijního připojištění, tak samozřejmě i nalákáme větší počet lidí, kteří se do toho zapojí. Takže toto je ta druhá stránka mince, že bych úplně neříkala, že tady penzijní společnosti přijdou. Ano, samozřejmě přijdou o ty zisky, ale ty byly opravdu v tom mezinárodním srovnáním jako větší. To penzijní připojištění opravdu podléhalo obrovským poplatkům. Takže pokud my to teďka zatraktivníme a řekneme opravdu chceme více peněz pro lidi a méně na poplacích, já si myslím, že to naláká větší počet lidí, kteří se do toho třetího pilíře zapojí.
16: No, ještě jeden názor ekonoma, ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec řekl serveru iDnes, že penzijní společnosti okamžitě začnou minimalizovat veškeré náklady, včetně benefitů, včetně klientské správy a začnou nakupovat nejlevnější možný nástroj na trhu. Lidé si tak podle něj slibované peníze neuspoří. Může mít pravdu?
18: Já si myslím, že čas ukáže, ale já bych to úplně takhle černě neviděla.
16: Když jste, paní poslankyně, několikrát říká, že je potřeba té edukace a té zatraktivnit, tedy to spoření na důchod, tak kdo by měl dělat tu edukaci?
18: Tak určitě nasnadně na první ránu mě napadá hned ministerstvo financí a ministerstvo školství. Ono, já si myslím, že je obrovská škoda, že vůbec finanční gramotnost a tyto záležitosti se úplně nepropisují právě do nějakých vzdělávacích plánů, takže si myslím, že bylo by dobré na tomto třeba zapracovat.
16: No, proč se vám to ale doposud nepodařilo prosadit? Vy se tím tématem zabýváte, už jste to předkládali před rokem, ještě za předešlé vlády, tak jak si vysvětlujete, že jste v tom nebyli úspěšní a teď přichází vláda Andreje Babiše a předkládá
18: to. Já musím říct, že mě to velmi mrzí, že to třeba v minulém volebním období neprošlo, byť já jsem nebyla ještě součástí vlastně poslanecké sněmovny. Já jsem tam od října roku 2025, tak se přiznám, že úplně do detailu nevím, co bylo tím, ale jako jsem ráda, že to konečně nazrál čas, protože musím říct, že i ten mediální zájem, který o to penzijní připojištění byl obrovský a vůbec to penzijní připojištění se začalo teďka v médiích objevovat opravdu na týdenní bázi, tak si myslím, že přispělo i k tomu tlaku, že vláda vlastně přistoupila k tomu, že ty poplatky sníží a více ho zatraktivní pro běžné lidi.
16: No, čas sice nazrál, ale k vašim návrhům byla vláda neutrální a teď přichází sama. Tak mě zajímá, jestli vás to nemrzí, ty politické body za to bude sklízet hnutí ANO, a ne vy.
18: Tak samozřejmě může mě to lehce mrzet, ale já jsem hlavně ráda, že to pomůže jako běžným lidem. Já zase si nechci tady honit nějak politické triko. Já si myslím, že ty naše návrhy byly kvalitní. Vláda k ním vlastně přijala neutrální stanovisko, což je pro nás i nějaká jako dobrá vizitka. Je škoda, mě spíš mrzí, že už nedošlo k tomu schválení právě v tom roce 2025, protože jsme mohli mít rok navíc ohledně těch poplatků. A mohli jsme mít rok navíc pro ty střadatele. Ale tak jsem ráda, že konečně ten čas nastal a bude to od roku 2027.
16: A myslíte si, že jste schopni nějakého kompromisu s vládní koalicí, aby třeba ty vaše pozměňovací návrhy prošly?
18: Já musím říct, že když minulý týden se právě ty naše pozměňovací návrhy projednávaly na půdě poslanecké sněmovny, tak ta debata byla velmi odborná, byla velmi konstruktivní a já ji obrovsky vítám a myslím si, že jsme tam právě našli i nějaké společné průsečí. Takže my určitě budeme o těch našich pozměňovacích návrzích vyjednávat, budeme se snažit tam vlastně to, co třeba teďka tam v tom prvním návrhu ministerstva financí třeba za nás chybí prosadit. Ale jak říkám, ta debata byla velice konstruktivní a já si ji moc vážím.
16: No, celá vlastně ta reforma je především zaměřena na mladé lidi, ale co ti starší, kteří už si spoří a pokud tedy chtějí přejít z jiného staršího pilíře penzijního systému, ono je to stále poměrně komplikovaný a dlouhodobý proces. Nemělo by se změnit i toto?
18: Právě to byl ten náš druhý pozměňovací návrh, který my jsme cílili na, to řeknu právě tu generaci těch Husákových dětí. To jsou lidé 50+, oni taky úplně nejsou edukovaní v tom, jaký vůbec finanční nástroj vlastně investiční využívají. A my tam právě míříme v tom návrhu, že nechceme jenom se zabývat tou generací 30 minus, což je ale naprosto super, tak míříme i na ně a chceme právě umožnit těm penzijním společnostem více investovat třeba do akcí v konzervativních fondech, aby i ta starší generace si teďka sáhla na lepší finanční prostředky. Takže toto právě avizuju, že bude jeden z našich pozměňovacích návrhů, které my budeme chtít za Českou pirátskou stranu předložit.
17: Ono je to trošičku takový paradox, že Piráti, kteří jsou většinou stranou, teda která se věnuje tématům mladých lidí, tak teď tady vlastně říkáte, že je potřeba myslet na tu starší generaci. A naopak hnutí ANO, kterému kritici často vyčítají, že nemyslí na mladé lidi, že myslí především na důchodce, kteří tvoří tu silnou voličskou základnu, tak teď tady připravila tu reformu především cílenou na mladé děti. Myslíte si, že teď tedy strana Andreje Babiše vyvrací tyto předsudky, že není pouze hnutím, které myslí na své voliče, na tu nejstarší generaci?
18: Já bych se na to takhle nedívala a my samozřejmě taky myslíme na všechny generace, jenom jak říká teďka
17: ten návrh. To bylo řečeno znát sáskou.
18: Ano, já se tady právě usmívám, bohužel to nejde vidět za tím mikrofonem, tak ono samozřejmě ten návrh teďka jako primárně cílí na tu mladší generaci, protože tam nás jako fakt tlačí pata, protože každý rok, který my tady promeškáme, tak je špatně. A jak říkám, my tam cítíme prostě, že je tam určité pole působnosti na doladění, budeme o tom samozřejmě jednat a já budu moc ráda, pokud na tom s vládou najdeme konsenzus.
17: Hostem Interview Plus je dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
17: Sněmovna také schválila nový zákon o podpoře bydlení. Pomůže vyřešit bytovou nouzi?
18: No, v této podobě, ve které ten zákon o podpoře bydlení se objevil, tak musím říct, že bohužel úplně ne. Protože to je naše dlouhodobé pirátské téma. My jsme vlastně participovali a vůbec předkládali ty původní návrhy a já musím říct, že mě strašně mrzí, že se tady nemyslí na prevenci ztráty bydlení. Že ten náš původní návrh více právě cílil na možnou prevenci ztráty bydlení pro rodiny, samoživitele, seniory a bylo to zejména, že my jsme chtěli vytvářet kontaktní místa pro bydlení, asistenci v podpoře bydlení a právě i vytvořit systém na to, aby se dostali na trh ty prázdné byty. Toto teďka ten návrh, který vlastně prošel, tak byl jako významně okleštěný. Já chápu, že je to i na základě nějakého jako vládního teďka jako vládního návrhu, který on chce, ale zas musím říct, že pozitivní je, že nám prošly tři pozměňovací návrhy, kde jsme tam určitým způsobem i rozšířili vlastně počet lidí, kterým se dostane pomoc o 400 tisíc lidí a za to jsem ráda, protože musím říct, že v porovnání třeba se stavebním zákonem, který si myslím, že je tlačený hodně hlava nehlava, tak aspoň tady u tohoto zákona o podpoře bydlení s námi vládní koalice jednala, snažila se najít ten konsenzus, aby vlastně jako napomohla tomu systému.
17: Ona prošla také novela, kdy se pomoc bydlení přesouvá z obcí na úřady práce, zvýší to efektivitu.
18: Já to úplně nevidím jako šťastný krok a teďka budu mluvit jako člověk, který pracuje v sociálních službách, ale počkám si na ty konkrétní návrhy, protože já jenom řeknu, že úřady práce jsou v současné době obrovsky přetížené. Řeší superdávku, jednotné měsíční hlášení. Víme, že se superdávkou teďka jsou tam jako obrovské porodní bolesti, to si přiznejme. A většinou právě ta obec bývá takový to první místo, kdy ten člověk přijde v nějaké nepříznivé situaci a ona má většinou pomocí právě těch sociálních pracovníků lepší přehled o tom, co se jí děje v terénu. Já jako chápu nějakou myšlenku Ministerstva práce a sociálních věcí, jak kdyby centralizovat ty věci pod úřad práce.
17: Ale oni říkají, že se chtějí vyvarovat té duplicitní struktury.
18: No, já si myslím, že spíš bych to opravdu nechala na těch obcích a on právě ten náš původní návrh na to cílil. Jak říkám, on to čas ukáže, ale já teď vzhledem k tomu, jak ten úřad práce vlastně je nastavený, tak úplně jako to nevidím jako šťastné řešení. A ono navíc teďka pan ministr ještě nedávno avizoval, je to asi 14 dní zpátky, že chce vytvářet různé vlastně instituty na vlastně kontroly dávek, to byla ta v uvozovkách se to nazývalo mediálně sociální kobra. A já bych spíš právě místo vytváření tady míst na kontroly dávek, tak spíš bych posílala třeba právě tu sociální práci. Protože pokud už to tak nastalo, vládní koalice si to prosadila, na úřadech práce budou vznikat právě ta kontaktní místa pro bydlení, tak pojďme radši posílit tu sociální práci, protože ta právě konkrétně pracuje, mapuje toho jednotlivého člověka. A my hlavně chceme, aby ten člověk se prostě odrazil od toho dna, aby příště tu pomoc nepotřeboval. A myslím si, že tady je to, kde by ta vládní koalice opravdu měla napnout cíly a podpořit více tu práci s tím samotným člověkem.
17: Jak chcete dál jako Piráti prosazovat své plány na dostupnější bydlení, které jste prosazovali před volbami?
18: No, já si myslím, že není to teďka jenom o zákoně o podpoře bydlení, je to vůbec o nastavení toho komplexu, toho systému. Třeba v legislativním plánu vlády víme, že se budou otevírat různé vlastně zákony, které se třeba týkají sociálních služeb, takže je to i vlastně o této asistenci, je to o této podpoře. A jak říkám, já jsem moc ráda, že prošly ty naše tři pozměňovací návrhy, protože je to taková jako vlaštovička té naděje a my v tom určitě polevovat nebudeme a jako Piráti máme i třeba vypracovaný konkrétní 10krokový plán na podporu bydlení, který vlastně můžou lidé najít na webové stránce bydlení.piráti.cz.
17: No a je to takový... podaří se vám ho prosadit?
18: Já si myslím, že pomocí nějakých dílčích nástrojů určitě, protože jak se skloňuje teďka téma bydlení například politickým spektrem, tak já si myslím, že tady bychom opravdu měli nadstranicky hledat konsenzus.
17: A myslíte pomocí to... dílčích nástrojů, třeba pozměňovacích návrhů určitě?
18: Určitě. Tak my v tomto úsilí určitě nepolevíme. Jak říkám, jsem třeba ráda, bavili jsme se tady o penzijních fondech, takže toto budeme to prosazovat stejně jako prostě podporu bydlení.
17: Takže jak jste teďko vlastně sama označila nadstranický konsenzus, je to něco, co funguje teď v poslanecké sněmovně, je tam ten vzájemný respekt, vzájemná spolupráce vládní koalice s opozicí, ono to navenek tak nepůsobí.
18: Jak kde a jak v jakých oblastech? Já třeba musím říct, že já působím v sociálním výboru. A myslím si, že právě jak se projednávaly materiály třeba na sociální oblast, tak tam se snažíme opravdu hledat nadstraničnost a ten konsenzus napříč politickým spektrem. Mrzela mě třeba teďka ta diskuze ohledně rodičovského příspěvku, protože my třeba dlouhodobě prosazujeme valorizaci rodičovského příspěvku. On se vlastně projednával tento týden ve sněmovně. Já jsem moc ráda, že vláda přistoupila k navýšení třeba konkrétně rodičovského příspěvku. Nicméně si myslím, že taky tam je nějaké pole působnosti třeba na tu valorizaci, ale ministr vlastně avizoval, že hodlá se o tom s náma bavit, hodlá vlastně naslouchat těm našim návrhům. Takže já říkám, ono je to většinou prostě o nějaké nadstraničnosti a hledání toho konsenzu. A já se třeba v sociální oblasti o to maximálně snažím.
17: No, vy jako Piráti v podstatě jste jedinou parlamentní stranou, která nemá žádný výbor, protože vládní koalice prostě rozhodla, že Piráti na něj nemají nárok. Takže to, co jste teď popisovala, nemáte pocit z toho, že by vás příslušníci vládní koalice nebo prostě těch vládních stran nerespektovali?
18: Já si myslím, že toto je špatně. Bylo to na základě nějakých asi historických půtek. Já říkám, já jsem v poslanecké sněmovně první volební období a musím říct, že mě velmi negativně překvapila ta atmosféra. Protože já jsem člověk, který je odchovaný komunální a krajskou politikou. A tam nic takového jsme nikdy nezažívali, byť jsme byli opozice, koalice, vždycky jsme se maximálně snažili pracovat na těch konkrétních návrzích, ale já musím říct, že třeba na stole je právě úprava jednacího řádu, která má právě i stanovovat, že právě třeba to obsazování výboru pod výboru pak nebude nějakým politickým bičem na opozici, ale prostě bude tam transparentní obsazování vlastně podle těch jednotlivých mandátů, které ty strany získaly. Já si myslím, že toto je správně. Já si myslím, že i to, co probíhá v rámci volení místopředsedů sněmovny a tak, nemělo by to být.
17: A v čem vás tedy konkrétně překvapila ta atmosféra? Myslíte v přístupu k vaší straně nebo obecně?
18: Obecně. Mě musím říct, překvapila ta atmosféra, jak je hrubá a jak je někdy nekonstruktivní a musím říct, že i vlastně ta pomalost vůbec toho celého systému. to musím říct, že mě jako velmi negativně překvapilo.
17: Hostem Interview Plus byla dnes poslankyně z Pirátské strany Hana Ančincová. Děkujeme za to.
18: Já vám moc děkuji za pozvání.
17: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
4: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: 16 hodin, čtvrtek 4. června, tady je Odpolední plus, vítá vás u něj Renata Kropáčková.
4: Český rozhlas plus.
0: Podaří se Evropské unii snížit závislost na amerických a čínských technologických firmách, které ovládají většinu evropského trhu s cloudovými službami? Je vůbec reálné vybudovat jim evropskou konkurenci? Sněmovna navrhla na udělení nejvyššího státního vyznamenání Miloše Zemana nebo třeba Milana Kunderu, které nominace naopak poslanci neschválili. A americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci, která má prezidentu Trumpovi zabránit v dalších úderech proti Iránu. Jak významný je to krok? Než tato témata probereme podrobněji, jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
15: Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském radě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
19: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
15: Termín jmenování s prezidentem Hlaváč neřešil. Vláda chce, aby do čela armády nastoupil 1. července. Ve funkci Hlaváč vystřídá Karla Řehku. Poslanci vybrali osobnosti, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Na udělení toho nejvyššího navrhla sněmovna prezidentovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří třeba herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Podle člena podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Pavla Žáčka z ODS je seznam reprezentativní.
20: Je vidět, že máme dostatečné množství hrdinů, je tam řada lidí in memoriam, odbojáři, piloti RAF, skauti, v zásadě bych řekl, že tam promí sily druhý a třetí odboj a osoby, které můžeme označit za hrdiny moderní doby.
15: Svůj seznam osobností na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání už prezidentu Pavlovi poslal i Senát. Navrhovat osobnosti mohla taky veřejnost. Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadu desítky milionů lidí po celém světě.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: Státní zemědělský intervenční fond tvrdí, že při obnovení dotací koncernu Agrofert postupuje správně. Mluvčí fondu Eva Čespiva Českému rozhlasu řekla, že o tom dnes dostal potvrzení od orgánů Evropské unie. Fond asi před měsícem rozhodl, že stát může opět vyplácet dotace firmám Agrofertu. Čespiva taky odmítla informace o pozastavení plateb od Evropské komise.
21: Jakékoliv tvrzení médií, že ZIF postupuje proti rozhodnutí Evropské komise, nebo že Evropská komise pozastavila platby společnostem ze skupiny Agrofert, je proto nepravdivé a poškozuje důvěru veřejnosti a zkresluje skutečný stav věci.
15: Akcie koncernu vložil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kvůli střetu zájmů do svěřenského fondu. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
1: to znamená zhruba 1 250 000 000 korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
2: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
1: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
2: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
15: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policisté ve Strakonicích dopadli podezřelého muže, který ohrožoval své okolí vzduchovkou. Informovala o tom policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. Nebezpečí nikomu nehrozí, zadržený střílel na kočku, kterou zranil. Informace o muži se zbraní dostali policisté před 14. hodinou. Vyzvali kvůli tomu lidi, aby se vyhnuli okolí ulice Švandy Dudáka. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Českému rozhlasu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už zhruba příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
3: Zodpovědný za bezpečnost provozu je řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka, je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
15: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. A osobní zápisník Alfréda Bartoše nově odhalil sbírky Pardubického východočeského muzea. Cenný dokument byl desítky let v soukromém vlastnictví. Podle muzea přinese nový pohled do života velitele paraskupiny Silver A a jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje.
22: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
23: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum.
22: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
24: Mě to přesvědčilo, že Alfréd Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
22: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfréda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
15: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru likvidují hasiči masivní požár kamionu. Komunikace je aktuálně uzavřená jak na Brno, tak na Bratislavu. Jedete-li od Bratislavy, sjíždějte na exitu 11, pokud od Brna, tak na exitu 3. Na D1 z Prahy do Vyškova brzdí kamiony u Velké Bíteše na kilometru 162. Nesouvisle se sunou až k omezení v Brně. Směrem z Ostravy se Vyškova na kilometru 227 a brzdí v obou prozích a zhruba půl hodiny se pokračuje k omezení na kilometru 220. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle bouřkami. Odpoledne od západu budou srážky postupně ustávat a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
0: 8 minut po 16. hodině vás od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Jen samotní tři američtí giganti Amazon, Microsoft a Google drží více než 2/3 evropského trhu s cloudovými službami. To vyvolává vrásky na čele evropských politiků. I proto přišla Evropská komise s konceptem technologické suverenity. Představila balíček opatření, který má postupně strojnásobit kapacitu evropských cloudových služeb. Zaměřuje se také na posílení výroby polovodičů, rozvoj otevřeného digitálního ekosystému a podporu digitalizace a umělé inteligence v energetice. Cílem je výrazně snížit závislost na amerických a čínských technologických firmách. Jaké jsou nejdůležitější body evropského balíku technologické suverenity, shrnul v našem vysílání v rozhovoru s Tomášem Pavlíčkem náš evropský analytik Viktor Daněk.
5: Jedno z těch klíčových nástrojů je povinnost hodnocení závislosti na těch digitálních platformách a službách z hlediska právě kritické infrastruktury v těch kategoriích, kde existují ta rizika největší, by teoreticky mohly být třeba úřady nucené vyhledávat evropské alternativy k těm americkým. Velká část toho balíku je také o přesměrování veřejných peněz právě směrem na podporu domácího sektoru. Obecně se dá asi říct, že je to spíš taková změna přístupu, kdy doposud se Evropa soustředila na, řekněme, regulaci, tak aby americké firmy dodržovaly evropské standardy. Teď se spíše přeorientovává na domácí trh a hledá, co vše by se dalo udělat pro to, aby se podpořilo domácí podnikatelské prostředí, aby tady vznikaly alternativní firmy, které do budoucna v tom dlouhém období mohou konkurovat těm americkým.
0: Řekl náš evropský analytik Viktor Daněk. Ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Bencl popsal, v jakých oblastech má Evropa vzhledem k současné tvrdé globální konkurenci ze strany USA a Číny šanci uspět.
7: My víme, že například v těch velkých jazykových modelech zkrátka nedokážeme konkurovat, ale právě aplikovaná umělá inteligence nebo fyzická umělá inteligence, propojení právě AI technologií s průmyslem, s robotikou, ve které máme velmi silné základy, tak je naší nadějí na to v některých disciplínách excelovat. Velmi zajímavé je také propojení umělé inteligence se zdravotnictvím, kde si myslím, že má Evropa poměrně dobrou výchozí pozici ve srovnání třeba s USA, takže musíme se soustředit na ty naše silné stránky.
0: Dodal v Ranním plusu ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Bencl. Komise sází mimo jiné na posílení digitální autonomie prostřednictvím open source, zvlášť iniciativ, jako je Open Internet Štek. Zda jde o nosnou myšlenku, to se Tomáš Pavlíček ptal odborníka na informační technologie z deníku N Petra

0: dlouhá cesta.
1: Tolik odborník na informační technologie Petr Koupský z deníku N. A pohled z velkých amerických společností na tuto problematiku nám poskytl také investiční bankéř Ondřej Jonáš.
2: Tyto technologie jsou tak silné a tak zásadní pro fungování moderní společnosti, že se vlastně z nich stává jistá utilita. Je to jako dodávka vody nebo elektřiny do vašeho domu. Vy k ním musíte mít nějakým způsobem přístup a v tom digitálním světě vítěz bere vše. V tomto je velice kruté prostředí. To znamená, že nějaká řešení, nějaká funkčnost, s kterou někdo přijde, je adoptovaná všemi, pokud chtějí držet krok s tím, co se děje v tom oboru. Takže samozřejmě, že sledují, co Evropská unie v oblasti regulací háže pod nohy a současně také chtějí, aby Washington jim zajistil prostředí, kde myšlenky, nová řešení, nové přístupy budou spíš vítány vstřícně, než aby vznikaly obavy, které legitimně vznikají okolo AI, okolo řešení, která se nabízejí.
1: Dodává investiční bankéř Ondřej Jonáš a na téma navážeme s vládním zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukášem Klučkou. Vítejte v Odpoledním plusu, dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům.
1: Jak důležitá je z pohledu strategické bezpečnosti větší technologická suverenita Evropské unie a menší závislost na USA a Číně?
3: Samozřejmě téma zásadní to je. Podle mě velmi důležité je, že se začaly realizovat první kroky. Co je velmi důležité z pohledu České republiky, tak je potom být součástí všech těch opatření, součástí těch investic, aby nám v rámci té Evropy neujel vlak.
1: Takže kdybyste mohl třeba vybrat něco z toho představeného balíčku Evropskou komisí, co vy považujete za nejdůležitější z českého pohledu, co by to bylo?
3: V tuto chvíli je to určitě výstavba AI Gigafactory, kde doufám, že Česká republika bude v této soutěži úspěšná a budeme jednou ze zemí, kde tato masivní evropská investice se projeví.
1: Komise na ten vznik nových AI gigatováren a supervýpočetních kapacit sází. Česko usiluje o to, aby jedno z takových zařízení vzniklo právě u nás. Jaké jsou reálné šance, nebo co můžete tady o tomhletom říci?
3: Tak čeká nás velmi náročná soutěž ve velké evropské konkurenci. Nicméně já věřím, že Česká republika ty šance má a musíme si všichni držet palce, abychom byli úspěšní.
1: Co pro to může vláda udělat, aby takovou investici nebo jedno z těchto zařízení, aby vzniklo právě v Česku, aby byla úspěšná?
3: Tak je to to zásadní je vyjádření podpory ze strany vlády a podpora toho projektu jako celku, protože bez té se ten soukromý kapitál neobejde.
1: Evropské firmy dlouhodobě kritizují taky složitou regulaci, což teď komise slibuje, že zjednoduší ta pravidla pro AI nebo sníží administrativní zátěž. Je to krok správným směrem podle vás, nebo jsou potřeba přece jenom nějaké citelnější, výraznější změny?
3: Já věřím, že si Evropa uvědomila, že ta regulace je příliš svazující. Já mám třeba jednu oblast za sebe a to je využití AI pro bezpečnostní složky, kdy si myslím, že je nepřípustné, aby bezpečnostní složky neměly přístup k technologiím, ke kterým mají přístup lidé s nekalými úmysly a potom ten souboj je nerovný. Takže to je třeba jedna z oblastí, kde určitě je potřeba v rámci té evropské regulace umělé inteligence dojít k nějakým úpravám.
1: Zase, jak jsme slyšeli v předchozím příspěvku, tak třeba ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Bencl zdůraznil, že je třeba jaksi sázet nebo stavět na těch silných stránkách, na těch výhodách, které v současnosti Evropa má, třeba propojení AI se zdravotnictvím. Je možné vlastně, aby Evropa v některých těch oblastech získala konkurenční výhodu?
3: Já s tím, co zaznělo, úplně souhlasím a věřím, že ano. Na jedné straně sice máme tady ty základní jazykové modely, ze kterých se vychází, ale přesně potom

0: ta aplikace, to může být oblast a nejenom to zdravotnictví, i ten průmysl zazněl, obranné technologie a mnoho dalšího, kde Evropská unie má silný potenciál, tak to skutečně můžou být oblasti, kde v oblasti toho technologického pokroku můžeme být lídry.
1: No, ono všechno to bude vyžadovat také značné množství peněz a taky v našem vysílání už zaznělo, že třeba řada úspěšných startupů po tom prvním růstu odchází do Spojených států. Řekla byste, že to financování je největší slabinou evropského technologického sektoru? Kde na to vzít peníze?
0: Je to tak. Ten kapitál zkrátka v té Evropě chybí a je to asi na nějakou širokou debatu o tom, jak se tady s tou situací vyrovnat a jak tu konkurenceschopnost i v oblasti těch investic nabít. Může to být vytvoření jednotné evropské burzy. Těch možností bude určitě větší množství.
1: O tom už se mluví třeba dlouhou dobu, protože Evropané nebo na příkladu Čechů je to dost znát, že vlastně své peníze dávají do cihel. Tady proto i rostou třeba ceny nemovitostí. Jak tohle to změnit, nebo věříte, že je to nějak v dohledné době možné to uvažování a ten postoj k tomu i u lidí přeměnit?
0: Rozhodně to nebude a není to věc, kterou někdo změní ze dne na den. Ale pokud vytvoříme jako Evropa podmínky pro to, aby tady vznikaly nové technologické firmy, které rostou, které mají potenciál a které jsou úspěšné na tom globálním hřišti, tak věřím, že i pro ty drobné investory to může být potom motivace jim svěřit své finanční prostředky.
1: Dodává vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost, také první náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Díky, pěkný den, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 19 minut po 16. hodině. Jdeme do sněmovny. Poslanci se dnes zabývali návrhy na státní vyznamenání. Doporučili třeba Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 131 jmén. Loni to bylo ještě o 7 víc. Jednání sledoval taky náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Štěpánek, se kterým si teď řekneme další podrobnosti. Pěkné odpoledne. Vojtěch Tomášek, pardon, se omlouvám, že jsem přejmenovala našeho zpravodaje, tak zdravím. Řádku, ještě se. Jednou.
3: Taky zdravím.
1: Už se mnou mluvíš, nejsi uražený, omlouvám se.
3: Ne. Já zažívám i Tomáš, věci, že? Vojtíšek a takové věci, takže já jsem zvyklý, v pořádku.
1: Tak se jdeme k věci, pojďme do sněmovny, jak to hlasování o návrzích na státní vyznamenání vypadalo.
3: Hlasování poslance zaměstnalo zhruba na hodinu a půl, o každém jméně se totiž hlasuje odděleně zvlášť. I proto poslanci zkrátili tu dobu, po kterou běží jednotlivá hlasování, aby to šlo rychleji. U bývalého prezidenta Miloše Zemana se zastavili déle, hlasovali totiž opakovaně kvůli zpochybňování hlasování. To je situace, která se ve sněmovně občas kvůli technickým problémům stane, tedy že poslanec hlasuje jinak, než je nakonec v záznamu, no a má pak nárok to hlasování zpochybnit. V tomto případě tedy patrně poslancům záleželo na tom, aby jejich hlas byl zaznamenaný skutečně správně.
1: Kdo další se do sněmovního seznamu nominantů ještě dostal?
3: Znovu třeba spisovatel Milan Kundera anebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Sněmovna navrhla taky filmového tvůrce Karla Zemana nebo herce a moderátora Marka Ebena. Naopak poslanci letos odmítli celkem 22 jmen. Možné důvody nastiňuje předseda podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
4: Může to být dáno i těmi nominacemi, že ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
3: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský anebo moderátor Václav Moravec.
1: Co s tím seznamem teď bude dál?
3: Ten seznam doporučení teď zamíří na hrad, co je ale důležité, prezident se tím řídit nemusí, rozhodnutí, komu dá státní vyznamenání, je plně v jeho kompetenci. To připomíná i poslanec ODS a člen toho zmíněného podvýboru Pavel Žáček.
5: My tím naplnili tu naši úlohu, my tím ukázali jako vůli sněmovny a teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
3: A připomínám taky, že kromě sněmovny posílá každoročně prezidentovi své návrhy i Senát. Do 1. června navíc mohl návrh poslat přímo prezidentovi kdokoliv, hrad totiž každoročně otevírá formulář pro veřejnost. Státní vyznamenání prezident předá 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu.
1: Schůze poslanců ale ještě teď odpoledne pokračuje. Co dalšího mají na programu?
3: Jsou to interpelace, tedy dotazy poslanců na členy vlády. Nejprve přišly tradičně na řadu interpelace na předsedu kabinetu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tu ale není, míří na summit do Černé Hory. Vysoká účast z hlasování o vyznamenáních se tedy značně snížila. Teď už jsou tedy poslanci u interpelací na jednotlivé ministry, těch je ale taky většina z dnešního jednání omluvená. Ostatně dopoledne při písemných interpelacích se kolem toho strhla přestřelka mezi opozičními a koaličními poslanci.
1: Doufejme, že jenom slovní, co se dělo?
3: Jenom slovní, je to tak. Na projednávání písemných poslaneckých dotazů dorazil dopoledne jen ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Opoziční politici pak vinili vládní tábor z toho, že znemožňuje parlamentní kontrolu kabinetu. Podle koalice ale nemůže být o porušování demokratických principů řeč. Není to ostatně nic nového, podobné spory zažívala sněmovna už při písemných interpelacích i v tom minulém volebním období.
1: Tolik ze sněmovny náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Díky moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
1: 16 hodin 23 minut, to je pravidelně čas, kdy se vydáváme do světa knih a ani dnes vás o tip na knihu Dne od plusu neošidíme. Americký román James je specifickým převyprávěním slavného příběhu Marka Twaina Dobrodružství Huckleberryho Fina. Zde jsou hlavními hrdiny černošský otrok Jim a spolu s ním chlapec Huck. Oba se shodou okolností ocitají na útěku. Jim proto, že má být prodán, Huck zase využije příležitosti a chystá se opustit svého tyranského otce. Román získal mnoho literárních cen, tu nejvýznamnější Pulitzerovu loni. Napsal ho americký spisovatel Percival Everett a v překladu Jiřího Hanuše vydalo nakladatelství Odeon a my si o něm budeme povídat s literární publicistkou Johanou Horálkovou, která je autorkou doslovu k této knize a kterou vítám ve studiu Odpoledního plusu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Jakou inspiraci čerpá současný americký autor Percival Everett z románu Marka Twaina? O jaké převyprávění téhle americké klasiky v jeho románu James jde?
6: Tak Everett vlastně kopíruje Twainovou dějovou linku, něco si tedy přidává, něco vypouští, ale hlavní jeho vklad nebo změna spočívá v tom, že převrací vyprávěcí perspektivu. Jinými slovy, my jako čtenáři nahlížíme naději očima Jima, otroka Jima, nikoli Huckleberryho Fina, jako je to u Twaina.
1: A ty hlavní postavy Jim a Huck v těch charakteristikách jsou stejné třeba jako u té ne předlohy, ale tím u toho románu Marka Twaina, nebo jak vlastně ještě se k ním druží další jméno v názvu knihy James?
6: Ano, je dobré doplnit, že nejde jen o převrácenou perspektivu, ale že ty postavy jsou opravdu diametrálně odlišné. Hlavně Jim. Jde o to, že u Twaina vlastně Jim je v pozici dítěte, zatímco 12-letý Huck je v podstatě v té nadřízené, aktivní, dejme tomu dospělácké roli. A Everett tohle tedy převrací a my najednou toho otroka, který je u Twaina taková jakoby spíš karikatura, vidíme jako dospělého muže, manžela, otce, člověka s nějakým vnitřním životem, který touží po svobodě, bojí se o své blízké a tak podobně.
1: Mm-hmm. No a ten James je kdo?
6: Ano, a James je v podstatě možná pointa celé knihy v tom názvu, protože Jim vlastně je na cestě k Jamesovi. Zatímco dobrodružství Huckleberryho Fina je vlastně o zrání toho chlapce Huckleberryho Fina, tak James zase zachycuje zrání tohohle otroka, který vlastně se postupně vymaňuje z té otrocké pozice a v závěru románu je schopen vlastně plně vzít život do svých rukou a když ho pak někdo chce oslovit Jimé, tak nebo dokonce použije to označení negr, tak řekne ne, já jsem James.
1: Když si ještě řekneme trochu reálie, kam a vlastně do jakého období nás ten román zavádí?
6: Román nás zavádí do prvního roku občanské války, americké občanské války 1861, která teda vlastně se v románu objevuje až úplně jakoby ke konci. Možná proto, že Everett chtěl zdůraznit ten předěl vlastně ve vnímání otroků. A zároveň jsme ve státě Missouri, který je vlastně na pomezí mezi tehdejší konfederací a unií. Nějakou dobu měl tento stát dokonce i dvě vlády, takže tam je vlastně taky hodně zdůrazněný ten rozpor, rozkol.
1: A pořád já se vlastně vracím k té knize Marka Twaina. Je to vlastně dobře to pořád srovnávat s tím? Je to i vlastně záměr autorův? Nebo vlastně už je ta kniha žije úplně svým životem, že tedy jenom na něco, dejme tomu, navazuje nebo poukazuje, vychází z předpokladu, že ta kniha je známá a na tom staví?
6: Asi není nezbytně nutné pro čtenáře, aby znal předlohu. Určitě znalci Huckleberryho Finna si čtení užijí z mnoha důvodů, ale jde o to, že co Everett udělal, tak on vlastně z Twainova románu vytvořil otrocký narrativ, dalo by se říct. Takzvané slave narratives byly vlastně autobiografie osvobozených otroků, nebo otroků, kterým se podařilo dostat na svobodu. A James vlastně je pod podobným příběhem. I v tom, že třeba se v něm dozvíme o té otrocké zkušenosti opravdu v celé šíři. Vlastně román začne tak, že James se obává, že ho budou chtít prodat, že se ocitne daleko od své rodiny, což byla běžná praxe. Pak možná k tyto otrocké narrativy je tam hodně přítomný i určitá prostorová orientace. Víme, že na severu je svoboda, když člověka prodají dolů na jih, tak to je vlastně tragédie. V angličtině má i z tohoto důvodu takový idiom, že když jde něco na jih, tak to se to kazí. A taky v těch otrockých narrativech je hodně výrazný moment, kdy se ta centrální postava naučí číst, kdy ovládne vlastně ten psaný jazyk a to je v Jamesovi taky hodně výrazný moment.
1: Tak já myslím, že jich tam asi určitě najdeme hodně a že už jsme, myslím, dostatečně nalákali čtenáře, aby sáhli po tomto americkém románu James od spisovatele Percivala Everta. Knihu nám představila literární publicistka Joana Horálková, která je autorkou doslovu ke knize a byla hostem Odpoledního plusu. Děkuju moc krát, že jste přišla do studia. Naschledanou.
6: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Bylo 16 hodin 30 minut. Na řadě jsou zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
7: Odbory ve Strakově akademii budou v pátek stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli s vedoucí úřadu vlády Tinde Bártou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Podle Bárty je většina kritiky neopodstatněná. Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády potom informoval na svém webu. Prezident na zasedání přijde, protože jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel na své účasti trvá, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ji naopak odmítá, stejně jako ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Zvyšování nákladů zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě 86% českých stavebních firem. Ukázala to studie společnosti CCC Research, které se zúčastnilo 155 firem. V průběru jim vzrostly náklady o více než 15%, a to hlavně kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v následujících měsících neklesnou, ani pokud konflikt brzy skončí. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu a po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíce mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru stále zasahují hasiči u požáru kamionu. Stále se nedá projet, a to ani v opačném směru na Bratislavu. Jedete-li od Bratislavy, sjíždějte na exitu 11, pokud od Brna odklon dopravy platí na exitu 3. Na D1 z Prahy do Vyškova začíná kolona kamionů u Velké Býteše na kilometru 162. Nesouvisle pak pokračují až k omezení v Brně. Na příjezdu do Prahy od severu na dálnici D8 trvá silný provoz hlavně kamionů. Pravým pruhem se vlečou od Klíčan přibližně ze 4. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až zataženo a nejvyšší odpolední teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
1: 3,5 minuty po půl páté se podíváme do americké sněmovny reprezentantů, která schválila rezoluci, jež má Donaldu Trumpovi zabránit v dalších vojenských úderech proti Íránu. Hlasování bylo těsné a demokratům v něm pomohli i 4 republikáni. Je poprvé za více než 3 měsíce od začátku války proti Íránu, co taková rezoluce celou sněmovnou prošla. Více už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
1: Co ta rezoluce vlastně říká? Co by znamenala v praxi?
8: Ta rezoluce nařizuje prezidentu Trumpovi zastavit vojenské operace proti Íránu. Jenže ta právní váha je sporná, protože nejvyšší soud v 80. letech rozhodl, že takovýhle typ rezoluce, která nevyžaduje prezidentův podpis, nemá sílu běžného zákona. A Trump ji teda může ignorovat nebo vetovat a šance, že by ji potom přijal Senát, kam potom to schválení míří, jsou nejisté, takže můžeme ji spíše brát jako takový výrazný politický vzkaz, než nástroj, který by ten konflikt skutečně mohl zastavit.
1: Rezoluce taky neprošla na první pokus, hlasování bylo dost dramatické. Proč je průlomové, že nakonec prošla?
8: Přesně tak, ona je to poprvé za více než 3 měsíce toho konfliktu, co se to vůbec sněmovně podařilo. Selhali předchozí 3 pokusy, už 3krát se poslanci pokusili odhlasovat takovou rezoluci. A tentokrát, ještě 2 týdny před hlasováním, předseda sněmovny Johnson záměrně přerušil jednání, aby ho odložil, ale nepomohlo to. A dokonce analýza Washington Post i několika dalších médií říká, že právě ta přestávka tu situaci nezměnila, naopak vlastně ještě pomohla, protože ta frustrace mezi americkými obyvateli z války roste, mírová jednání se nehýbou a i proto se ti 4 republikáni potom přidali ke všem demokratům a odhlasovali to s nimi.
1: No a kdo jsou ti 4 republikánští přeběhlíci? Co je k tomu vedlo, že zvedli ruku?
8: Tak kdybychom měli jenom říct, odkud jsou, tak jeden je z Michigan, další je z Ohio, třetí z Pensylvánie a čtvrtý Thomas Macy, asi nejslavnější z nich z Kentucky. Takže různé kouty Ameriky, ale jedno nebo několik věcí mají společného. Buď kladou ten libertariánský důraz na ústavní omezení prezidentské moci, to třeba ten poslanec z Filadelfie, z Pensylvánie Fitzpatrick řekl, že musíme dodržovat zákon a to je hlavní, nebo ještě u nich roste frustrace z toho, že ta válka nemá jasný konec. A potom ještě je spojuje jedna věc. Osobní ztráta důvodu být Donaldu Trumpovi loajální, protože už nebudou kandidovat nebo už prohráli na to další období.
1: Co to říká o Trumpově kontrole nad vlastní stranou, nad tím, co se děje v kongresu? Je to pro něj nějaký signál, velká rána?
8: Tak ještě před měsícem by bylo v republikánské sněmovně nepředstavitelné, že by cokoliv prošlo proti jeho vůli. A teď to vyšlo vlastně poprvé. Není to izolovaný jev. Senátoři Cornyn, Cassidy v Senátu, oba po primárkách stále mluví otevřeně proti Donaldu Trumpovi, ale Senát čeká to schválení. Uvidíme, jak to tam projde nebo ne, ale pokud by to prošlo, tak Donald Trump se slovy komentátorů z Washington Postu ocitl v pasti, protože průzkumy má na historické minimum, válka se táhne dlouho bez viditelného konce, v listopadu jsou volby do kongresu, už teď se dějí primárky a 4 hlasy možná nejsou revoluce, ale jsou takovým určitým symptomem a každé hlasování jich přibývá.
1: No ale my jsme říkali, nebo aspoň v úvodu jsem zaslechla, že vlastně tímhletím se stejně prezident nemusí nějak řídit tím rozhodnutím, není nějak právně závazné pro něj, nebo jak to je?
8: Přesně tak, není právně závazná, protože podle toho zákona, kdy byla přijata, tak ona nevyžaduje prezidentův podpis. Tím pádem ona vlastně nemá sílu toho běžného zákona. A Donald Trump si s ní prakticky může udělat, co chce, ale lze předpokládat, že ji bude ignorovat, protože má sám vlastní představu o tom, jak by měl ten konflikt probíhat. Nicméně poslanci argumentují, že by měl mít pro ten konflikt souhlas kongresu a tady je vlastně první takový výrazný vzkaz, že kongres mu ten souhlas nedává, respektive jeho sněmovna zatím.
1: Dodává naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc krát děkuju. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Teď se přesuneme do ruského Petrohradu, kde pokračuje Mezinárodní ekonomické fórum. Prezident Vladimír Putin se tam také má objevit s projevem, ale setkat se s americkou delegací neplánuje, aspoň to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Po 9 letech do Petrohradu vyslali Spojené státy svého zástupce. Americkou delegaci vede šéf Komise Spojených států pro krásná umění Rodney Cook. Většina evropských a amerických obchodních lídrů se akce, kterou Putin zaštiťuje kvůli ruské invazi na Ukrajinu, neúčastní. Na akci v Petrohradě se teď zaměříme s Janem Šírem z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den.
1: Včera na Petrohrad zaútočily ukrajinské drony, tedy se začátkem tého ekonomického fóra napadly rupný terminál a základnu vojenského námořnictva. Nad částí města se vznášel hustý sloup temného kouře. Ovlivnilo to nějak konání ekonomického fóra?
9: Tak určitě to ovlivnilo vnímání Ruska, co by státu, který je schopen garantovat elementární bezpečnost a určuje bezpečnostní prostředí ve svém nejbližším okolí. Je to samozřejmě symbolicky velká potupa a velké ponížení Vladimíra Putina. Ten kouř, se jste viděla záběry z Petrohradu, byl takový, že to nešlo jednoznačně přehlédnout, ale pokud je dopad toho kroku na ta jednání, to zatím nevíme, ale to zastoupení obecně na tom fóru je výrazně nižší, než bylo v předchozích letech a význam toho fóra v posledních letech natolik upadl, že tady zkoumat, nakolik to souvisí s útokem na ropný terminál a přístav, je něco, co se mi těžko posuzuje.
1: Ale Rusko nebo Kreml rád tvrdí, že vlastně evropské firmy, dejme tomu, se toho fóra stejně účastní i po té plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu, akorát tedy to veřejně nepřiznávají. Co je na tom pravdy?
9: Tak někdo něco málo se účastní, ale účastnit se můžete i v soukromé kapacitě, účastnit se můžete i jako představitel pobočky nebo nějaké dceřiné společnosti, která v Rusku ještě nezavřela biznis, ale když se podíváte na to, kdo tam ze západu je, tak já jsem to nikoho jiného, jsem to ještě procházel teď, abych měl aktuální informace, neviděl a velmi často to jsou velice obskurní představitelé nebo osobnosti, kteří svojí účast na tom fóru vnímají právě jako možnost legitimizovat ruský režim a to je i to, co jim umožňuje v Rusku nadále podnikat, ale v Rusku je silně pod sankcemi a když se podíváte třeba na vývoj zahraničního obchodu nebo vzájemného obchodu mezi Ruskou federací a tím takzvaným kolektivním západem, včetně zemí Evropské unie, tak tady vidíte totální regres po roce 2022. Bez ohledu na to, kdo přijede nebo nepřijede do Petrohradu.
1: Ano. A jestli jsme měli, nebo jste měl možnost zaznamenat třeba nějaké příspěvky, které tam zde zněly, jaká vize budoucnosti Ruska se na fóru předkládá nebo převládá? Dá se to z nějakých zpráv vysledovat?
9: Tak tam to jednání bylo rozděleno až na 4 dny, to znamená do soboty, kdy se čeká vystoupení ruského prezidenta plus další 2 hlav státu, které do Ruska vážely svojí cestou, což byl prezident Tanzanie a prezident Uzbekistánu. To samotné jednání bylo rozděleno asi do 130 panelů nebo sesí skupin a tam samozřejmě nelze ekonomické otázky vnímat a pojednávat v odryvu od přeměny mezinárodního řádu, ke které dochází mimo jiné v důsledku těch ruských útočných výbojů a které za sebou táhly mimo jiné sankce a které mezi sebou nebo za sebou táhly samozřejmě i proměnu mezinárodních a zahraničně ekonomických vztahů mezi těmi pomyslně utvářenými mocenskými bloky, na které se svět rozpadá nebo k čemu aspoň ten stávající vývoj vede.
1: Jak je na tom teď Rusko se svou ekonomikou, která se proměnila na válečnou? Jaká data vlastně my tady o ní máme, jak relevantní pro nás jsou?
9: Tak já nejsem politický ekonom, takže tohle je něco, čemu se mi vyjadřuje těžko, ale některé prostě úplně elementární ukazatele samozřejmě ukazují na to, že tady dochází čím dál většímu odryvu Ruska od hlavních ekonomických center ve světě. Současně s tím samozřejmě dochází k velké i reorientaci ruské ekonomiky na ty partnery, kteří vůči Rusku neuplatňují sankce. Tady je potřeba říct, že těch států, které na Rusko v různé míře uvalily sankce pro agresi proti Ukrajině, je více než 60 a samozřejmě vzhledem k tomu, že probíhá konflikt vysoké intenzity, tak řada údajů, včetně makroekonomických, podléhá různému stupni utajení v Rusku.
1: Vy jste sice zmínil, že ti hosté nebo ten seznam, kdo se Petrohradského ekonomického fóra účastní, jaký je, ale pozvání od Putinova poradce přímo přijali mimo jiné zástupci německé alternativy pro Německo. Jak moc důležité to je třeba pro ruský režim nebo jak on tohle to prodává navenek?
9: Tak jste dobře vyhmátla to, koho pozvali a čemu ta jejich účast tam slouží. Prostě alternativa pro Německo je strana, která má dlouhou historii skandálů napojených na šíření ruských dezinformací a financování politické činnosti ze strany Ruska, ať už přímo nebo skrz řadu proxy aktérů, takže smysl té jejich účasti je legitimizovat to vnitřně ruské dění, ale reálný význam vzhledem k tomu, že se jedná o stranu, která je v samotném Německu ostrakizována, která není zastoupena ani ve vládě, ani prostě v dalších třeba regionálních vládách, tak je samozřejmě velmi, velmi omezený a bude, předpokládám, ta jejich účast využita především k PR účelům.
1: Ještě na závěr to, že Putin se na Petrohradském fóru neplánuje setkat s americkou delegací, kde vlastně Spojené státy po 9 letech tam poslali své zástupce, což je tedy Rodney Cook, šéf Komise pro krásná umění, který například posvětil tu přestavbu Bílého domu nebo vítězný oblouk ve Washingtonu, tak to můžeme brát jako jaký signál? Nebo jak to čtete?
9: Nijak, tady rozhovory s americkou stranou samozřejmě intenzivně probíhají, ale ty probíhají po té linii na jedné straně Kirill Dmitrijev a Jurij Ušakov a na druhé straně Steve Witkoff a Jared Kushner, ale do velké míry osud těch velkých projektů, o kterých se vyjednává, odvisí od ukončení té značné geopolitické konfrontace, což je vázáno na ukončení ruské agrese proti Ukrajině, a vzhledem k tomu, že ta válka pokračuje, tak jakákoliv realizace těchto projektů je ještě mlhavější, než by byla za jiných okolností. Takže ten hlavní rusko-americký vyjednávací trek jde určitě jinými kanály, než je Kukova návštěva v Petrohradu.
1: Tolik Jan Čír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji moc. Naslyšenou.
9: Naschledanou.
1: 16 hodin 46 minut. Vlak nebo tramvaj pohybující se v běžném provozu bez strojvedoucího nebo řidiče, to je dnes stále trošku ještě science fiction, ale možná už ne na dlouhou dobu. Výrobci technologie pro autonomní provoz už zkoušejí, vždy ale za přítomnosti personálu, a to i proto, že to vyžadují současné zákony. Drážní úřad teď začíná připravovat legislativu, která umožní provoz kolejových vozidel i bez strojvedoucího nebo řidiče.
10: Jsme na takzvané kopidlnce, experimentální železniční dráze na pomezí středních a východních Čech. Technologická společnost AŽD tady testuje autonomní provoz upraveného motorového vozu zvaného Edita. Od loňska dokonce vozí cestující. A technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
11: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí a identifikaci předmětů, překážek v té jízdní dráze.
10: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
12: Ten vlak předběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém, protože na tom vlaku teda jsme museli umístit strojvedoucího. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod ohledem v rámci legislativy, je na vozidle a je prostě v tom vlaku připraven tak, aby mohl zasáhnout, převzít řízení.
10: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere. V uzavřeném prostoru se tramvaje autonomně přesunují mezi stanovišti, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
13: Máte nějaké stání pro servisní prohlídku, myčku, kterou to vozidlo musí projet, a někde na konci máte potom seřadiště, kde ty vozidla čekají na ten svůj další výkon, a potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, dvě minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty nepříjemné, repetitivní činnosti, noční záležitosti, kdy jsme je schopni nahradit, automatizovat.
10: I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič. Teď plzeňská škodovka plánuje v příštích letech rozjet autonomní tramvajovou linku v Brně.
13: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka. Je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
10: Prvky autonomního provozu se už dnes objevují i v běžném provozu. Třeba nové pražské tramvaje 52T mají antikolizní systém, který je v případě překážky zastaví. K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
14: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran, nějakých zavíracích brán na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost maximální, aby to zastavilo včas, když se tam objeví nějaký předmět.
10: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy a zároveň s tím taky navrhnout změnu předpisů na evropské úrovni. V Česku už platí potřebné zákony pro autonomní provoz metra, který chce pražský dopravní podnik zavádět na linkách C a D. U metra je to ale jednodušší, protože oproti vlakům nebo tramvajím jde o oddělený uzavřený provoz, kde se nepohybují třeba auta nebo chodci. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 10 minut před 17. hodinou. Darování kostní dřeně bratrovi nebo třeba pomoc seniorce při úrazu na zledovatělem chodníku. Na staroměstské radnici v Praze porota dnes ocenila školáky, kteří se postavili šikaně, zachránili život nebo pomohli přírodě. Projekt Dětský čin roku má letos už svůj 21. ročník a v Brožíkově síni ho sledoval reportér Josef Češ, který přišel do studia. Dobrý den.
15: Hezký den.
1: Porota letos vyhlašovala 8 kategorií, které příběhy ocenila.
15: Tak jak jsme naznačili v úvodu, ocenila třeba Vaška z mateřské školy v Brně, který daroval svému bratrovi Vojtovi kostní dřeň. Lékaři totiž Vojtovi zjistili akutní leukémii. Oba bratři jsou ještě v karanténě po operaci, a tak si nemohli cenu osobně převzít. Do sálu tak dorazil jejich bratr Viktor, kterého lékaři taky zvažovali jako vhodného dárce.
16: Teď už mi to ani nějak nevadí, jako pořád bych mu chtěl pomoct, ale už jako nejsem jako z toho smutný, že jsem neměl tu vzoru.
15: Co teď bratry čeká, popsala jejich starší sestra Karolína.
17: Náš brácha měl jediný to štěstí, že nás je tolik sourozenců, protože i u sourozence je ta šance velmi malá, něco kolem 20% na jednoho sourozence. Postupně se dělají testy té kostní dřeně, jak to probíhá, to uchycení. Podle toho se potom bude odvíjet případná léčba nebo další řešení, anebo taky úplně jako finále, že jsou zdraví.
15: Dál pak porota ocenila třeba Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě, která po cestě ze školy pomohla seniorce, která uklouzla na zledovatělem chodníku. Zůstala u ní až do příjezdu záchranné služby. No a představím ještě jeden příběh v kategorii pomoc přírodě, který získala Beata ze základní školy v Bílině.
18: Na půdu se nám nastěhovaly plši a je to zákonem chráněný tvor. A my jsme dostali z té půdy a dokonce bylo i nalezeno mládě. Podle mě to by tam zemřelo, protože tam bylo hrozný vedro a ono nevylezlo ven.
15: Doplním, že děti se do soutěže přihlašují sami a potom vítěze taky sami vybírají v online hlasování.
1: A ceny dětem předával prezident Petr Pavel?
15: Přesně tak. V projevu dětem poděkoval a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě děti, od kterých by se měli dospělí učit.
19: Činů, které můžeme označit za statečné, za hrdinské, se v uvozovkách dopouští i děti. A že to je moc dobře. A že bychom si měli tyto činy připomínat, měli bychom je připomínat nejenom mladým lidem, ale že bychom je měli připomínat i dospělým.
15: Projekt pořádá Ministerstvo školství, Pražský magistrát a nadační fond Dětský čin roku. Zopakuju, že letos se udílel 21. ročník.
1: A byl ho účasten také reportér Josef Čiš. Děkujeme, že jste nás informoval o tom všem, co se dělo v Brožíkově sále na pražské radnici. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
1: My jsme se trochu dostali už na hrad, tak tam ještě spočineme i v následujících minutách, 16 hodin 53 minuty. Už za 3 týdny se nejvyšší prokrapství Pražského hradu totiž promění ve starověké Syrakusy. Právě do nich zasadil William Shakespeare děj své komedie Omylů, která už 24. června zahájí letní shakespearovské slavnosti. Herci teď novou inscenaci intenzivně zkoušejí.
20: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen dosáhnout téhle divadelní pražské mety, takže jsem byla potěšená a nemusela jsem si to úplně dlouho rozmýšlet. Rozmýšlela jsem si to s ohledem na to, že mám rodinu, že je to poprvé, co jsem si dovolila vzít tolik práce od té doby, co mám děti, tak jsem na to zvědavá.
1: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
20: Luciana je sestra hlavní postavy, která flegmaticky radí své sestře s jejím vztahovým problémem. A tím, že samozřejmě ona je flegmatik, sestra je trošičku taková jako rozohněná, impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
1: Vedle Anety Krejčíkové se na jevišti v hravé Shakespeareově komedii o záměně dvou párů identických dvojčat objeví i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
21: Já hraju Antifola Efeského a vlastně ta komedie Omylů je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
1: Letošní novinku letních shakespearovských slavností komedii Omylů uvidí diváci nejen na scéně v Praze, ale třeba i v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Celkem v průběhu léta herci odehrají téměř 40 představení.
21: Shakespeare má výhodu v tom, že všichni jakoby vědí, o co jde. Je to materiál, který je prostě vyzkoušený jako stovkami let, takže se nemusí člověk bát toho, že jde do něčeho, co je úplná pitomost, a zároveň vám dává dostatek místa na to, abyste si tam prostě našla to svoje. Tohle s tom mám Shakespearea určitě rád. No.
0: Pro režiséra nové inscenace Vojtěcha Štěpánka jde už o třetí zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi. A i tentokrát si stejně jako v dvou předchozích případech vybral komedii.
4: Já jsem ty první dvě dělal v Ostravě v rámci shakespearovských slavností. No a že se nám ta zkrocenka povedla a že jsme ji hráli vlastně, já nevím, 4-5 let. Což si myslím, že na tu ostravskou produkci je prostě jako skvělý úspěch, tak jsme pak vlastně na vlně toho nadšení pokračovali dál, udělali jsme večer Tří králový a obě ty inscenace tady, myslím, že i divácky bodovali v Praze, tak mě pak zavolali pánové z produkce, jestli teda bych to nechtěl nějak jako zkusit tady s pražskou partou. Tak zkouším, tak uvidíme.
0: Letní shakespearovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Vedle Prahy, Brna nebo Ostravy budou moct diváci slavné shakespearovy tituly vidět také v Litomyšli nebo na Hluboké. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: A když ne do divadla, tak do muzea, nenápadný zápisník skrývá mimořádné svědectví. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá dosud méně známé detaily z života slavného parašutisty.
22: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
23: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev. Když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfreda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
22: Že tyto předměty se dostaly do majetku muzea, že se něco takového ještě objeví.
23: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfreda Bartoše.
24: Samozřejmě jsem věděla, že asi to budou věci, které mají jistou hodnotu, ale po našem neúspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabyla dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
23: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
24: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva a byla to trefa do černého.
22: Malinkatý zápisník, který je o něco menší než mužská dlaň. Je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
23: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka, otazník.
22: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
23: Takže co ten zápisník obsahuje?
22: Ten zápisník obsahuje jednak Bartošovy dojmy, potom obsahuje adresy a potom obsahuje i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit nazpaměť, instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
23: O zápisník společně s osobními doklady se teď bude starat kurátor Pavel Tašek.
25: Jak si můžete všimnout, tak ten zápisník má rozevírací kroužkovou vazbu, což znamená, že z něj jdou lehko ty listy přidávat a ubírat, takže my vlastně nevíme, jestli je kompletní, dost možná není, dost možná i sám Bartoš ho využíval, takže někdy nějaký listy vytrhnul nebo vyndal. A ty zápisy na sebe ne vždy úplně navazují, takže nedá se to brát, že je to jako kompletní svědectví o tom, co všechno prožíval, co všechno se dělo.
23: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfreda Bartoše.
22: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomně, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš téhle mise nikdy nevrátí.
23: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Mise odpoledního plusu také se blíží ke svému závěru. Jenom už vás pozvu k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu plus. Po 5. hodině to bude 20 minut radiožurnálu, kde je dnes hostem Ivan Bednárik, ministr dopravy za SPD. Loučí se Renata Kropáčková.
2: Radioservis představuje audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
26: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
26: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz. 17 hodin. Český rozhlas plus zprávy.
1: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, potvrdila to Radiožurnálu. Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Vážná nehoda zablokovala bratislavskou dálnici D2 v obou směrech. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, kterou před 22 lety spolu se svým mužem zakládala. Radiožurnál to exkluzivně potvrdila přímo nikdejší první dáma. Reaguje tak na dění posledních týdnů kolem knihovny, která má nést odkaz prvního českého prezidenta. Už dřív z projektu knihovny Václava Havla odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že knihovnu neřídila a ani nebyla jejím zaměstnancem a bude o odkaz svého manžela pečovat jiným způsobem.
3: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
1: Dagmar Havlová své dnešní rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné i tím, že na další řešení situace kolem knihovny Václava Havla už nemá sílu. Ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček byl z vedení odstaven k 1. dubnu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
5: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
1: Šéf libanonského militantního hnutí Hizballah Najim Kasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballahu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. V Pražském obecním domě končí mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na závěrečném koncertě zazní Messa de Requiem italského skladatele Giuseppe Verdiho. Pokračuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
6: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapele Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. Mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Ricardo Canellato.
7: Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
8: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
7: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku startuje za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěly z Češek Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
9: požár na D10 u Tuřic a zavřená D2 u Blučiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zasahují hasiči u požáru osobního auta na 26. kilometru. Zatím se projíždí levým pruhem, ale je tam kolona směrem z Prahy. Brzdí se za sjezdem na Kostelní Hlavnou. Opatrně dojíždějte. Dálnice D2 a stále zavřená ve směru z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Těžká nehoda dodávky s kamionem s následným požárem obou vozidel. Kvůli zásahu hasičů dálnice zavřená v obou směrech. Ve směru do Brna dopravu odklánějí na Blučinu na 11. kilometru. Ve směru do Bratislavy pouze teď vypouštějí kolonu na 8. kilometru odstavným pruhem. Jinak stále odklánějí dopravu, a to už v Brně na 3. kilometru. Tam to pak výrazně brzdí i sjezd z D1 na Bratislavu, takže i na dálnici D1 teď kolona zpomalila ve směru z Prahy. Je to dlouhá kolona, kamiony tam brzdí už na 169. kilometru. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna. Od 10. kilometru pojedete pomaleji až ke Šmykalce a celý ten úsek pojedete 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je to od Zličína až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má slovo Tomáš Pancíř, začíná 20 minut Radiožurnálu.
10: Kdy zmizí z českých silnic a dálnic přetížené kamiony? Jak postoupilo ministerstvo dopravy v plánu rozšířit mýtný systém na všechny silnice v zemi? Má smysl investovat miliardy korun do stavby jezu na Labi u Děčína a ohrožuje růst cen stavebních prací plánované termíny dokončení hlavních dopravních projektů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
11: Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
10: Mnoho let se v Česku debatuje o tom, že přetížená nákladní auta poškozují silnice a dálnice, že je potřeba s tím něco dělat. Pomoci měly mimo jiné vysokorychlostní váhy na dálnicích. Nejvyšší kontrolní úřad v letošní výroční zprávě upozornil, že tyto váhy byly v minulých letech více než 60% času mimo provoz, a to kvůli technickým závadám nebo plnění metrologických požadavků. Navíc zjištěné přestupky v drtivé většině případů podle NKÚ nikdo neřešil. Třeba v květnu roku 2024 předalo ředitelství silnic a dálnic do přestupkového řízení jen necelá 3% případů, kdy na D1 váhy zjistili přetížení kamionů. Reagovali jste nějak na výsledky tohoto zjištění NKÚ?
11: Tak nejenom na zjištění NKÚ, ale už i mým příjezdem nebo prací pro ministerstvo dopravy. Je to jedna z priorit, kterou řeším od mého příchodu, od 15. prosince. Tam se mi taky nelíbilo ani ne tak investice do vysokorychlostního vážení, ty jsou OK. Jenom problém je s vymožitelností práva v České republice, neboli dodržování pravidel. A tohle dneska je to ve fázi takový, že Centrum dopravního výzkumu v Brně, to je společnost, kterou ovládá ministerstvo dopravy, má rozpracovaný projekt, jak a co musíme upravit. Měli by mě obeznámit na podzim se svýma výsledkama. Vím, že pokročili velice, bylo k tomu pár brainstormingů, kde jsem vysvětloval, co se mi na tom nelíbí, co bych navrhoval i v legislativních změnách. Pro vaše pochopení, my dneska máme problém, který není jenom o vážení, a to teď se nemusíme bavit o tom, jestli rychlostní nebo vážení někde na parkovišti a na mobilních váhách. My tam máme vícero problémů. A ten problém se taky může pojmenovat tak, že některý dopravci, neseriózní dopravci, to dělají úmyslně. Protože si uvědomují, že ta vymožitelnost je nízká, a některý to dělají neúmyslně, protože ten řidič neví, že byl přetěžen. A dneska...
10: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že vymožitelnost je nízká. Čím to je?
11: No tak my máme INSIT jako organizaci
10: silniční dopravy,
11: kde je asi tak 20 inspektorů, ktorý môžu delať námatkové kontroly, taký, že je delej. A ty sa musí domluviť, na ktorých plochách to budú delať. Po prípade spolupracujú s policií nebo s celní správou a děláme takovýhle kontroly v nějakých pravidlech. To jsou ty námatkové kontroly. Ale my máme relativně prokazatelně zjistitelné vážné lístky u příjemců zboží a to platí hlavně pro fabriky, které zpracují štěpku nebo zpracují jinými slovy kulatinu. Co byl teda případ, který taky velice upozornil na to, že přetížený kamion může být velice nebezpečný až životu nebezpečný. No a tady ty skutečnosti se snažíme odchytávat, kontrolovat a ověřovat. Jenom máme problém, že když se bavíme o vysokorychlostním vážení, no dynamických váhách, tak musíme taky mít ORPčko, neboli obec s rozšířenou pravomocí, která zpracuje ty pokuty. To není tak, že by ředitelství silnic a dálnic mělo mančaft lidí, kteří budou ani nemůžou zo zákona, z legislativy nemůžou posílat pokuty. Takže tohle jsou ty souvislosti, které potřebují odstranit.
10: To je takový problém se s obcemi dohodnout, protože předpokládám, že pokud ty obce to budou vyřizovat, tak část té pokuty by mohla zůstat jim?
11: No, obce mají problém, protože neumějí zehnat lidi a zpracovávat pokuty, když se kouknete, to není problém jenom vysokorychlostního vážení, to je problém taky kamer v Praze, dejme tomu na červenou, když projdete křižovatku, tak i když tam je kamerový systém, tak je zahlcen zpracováním a vlastně vystavení ty pokuty a pak advokáti, který obhajují toho občana, že to vlastně nebylo na všechny tyhle

0: a na dálnicích a taky jsem se bavil s asociací obcí a měst, který velice ochotně nabídli to, že vytipujou pozemky taky na jiných typech silnic, kde by takovéhle vážení mohlo probíhat a ty námatkové kontroly nebudeme dělat jenom na těch stejných místech, ale budeme je dělat námatkově i na silnicích druhých a třetích tříd.
1: Kolik takových míst budete chtít?
0: Tak všechny, které tohle umožňují, budou v nějaký mapě a prostě ty inspektory mají povinnost vyjíždět, udělat námatkovou kontrolu. U námatkové kontroly máte ten problém, ty kamionisti buď to jsou na sociálních sítích, nebo jsou přepojeny vysílačkama.
1: To znamená, že si řeknou,
0: takže vy působíte jenom preventivně. Prvního, druhýho vypokutujete a pak všichni ostatní jedou i nudy. A tohle platí u těch vysokorychlostných vah. A tohle to NKU nebralo do úvahy. A taky by mělo, protože to vysokorychlostné vážení je stabil. To prostě je stále na tom samém místě, je to investice a má působit preventivně. Má znižovat riziko nebezpečných situací na silnici a taky tak působí. Když řeknu parafrázu, je to to samé, jako jsme dali kamerový systém u jednoho železničného přejezdu u Třince a první měsíc by měli, nevím, 100 pokud cez ORPčko.
1: Omlouvám se, že vám do toho skáču. Na druhé straně vy říkáte, že to funguje jako prevence, ale když se podíváme na ta data NKU, že tam byly přestupky z toho, že jenom 3% se potom řešili, znamená, že těch přestupků nebylo úplně málo, bylo to v řádu tisíců, tak to nevypadá, že by to úplně fungovalo preventivně a zároveň to nefunguje ani represivně. Tak to, co vy jste říkal, nepůsobí úplně optimisticky tak, že v dohledné době by se situace mohla změnit.
0: Ale tohle právě, že se změní, protože já to chci všechno zautomatizovat. Když se bavíme o vážení kamionu na dynamických váhách, tak tam dnešní stav je takový, že ten kamion musíte i tak zastavit, i tak podrobit nějaký kontrole a až pak ho můžete pokutovat. Tohle je ten problém a není to dotaženo.
1: A to vyřeší změna zákona?
0: Tohle vyřeší, ano, legislativní změna, možná ne rovnou zákona, ale možná jenom vyhlášky a bude to prostě probíhat tak, že ať se na mě kamionisti nezlobí, ty neseriózní kamionisti, ale prostě pokud ho ta dynamická váha identifikuje, tak nebude stačit jenom ta argumentace, že on měl přetíženou jenom druhou nápravu a čtvrtou měl v pořádku a tím pádem nedošlo k přetížení, ale to, že vážíme teďka celý kamion a předtím jsme vážili každou nápravu zvlášť, tohle chci vrátit. A bude to automatizováno, tak jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla automatem. Počkejte si na tu projektovou přípravu, kterou mi teďka dělá Centrum dopravného vzdělávání a pokud se stotožníme všichni, myslím, i odborná veřejnost, nejenom ministr dopravy s projektem, jako připraví Centrum dopravného vzdělávání, tak předpokládá to, že k prvnímu první.
1: Příštího roku?
0: Jo, jo.
1: Když mluvíme o automatických systémech, hodně emocí v obcích a městech vyvolala část programového prohlášení vlády, že připravíte změnu zákonu tak, aby výtěžek a zisk z automatických radarů plynul do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokročili jste v tomhletom? Platí tenhle ten plán?
0: Ano, plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování a s návrhem legislativy nejdříve do mimo rezortu, pak do vlády a pak do sněmovní, popřípadě do senátu.
1: To by teoreticky mohlo být od kdy?
0: No teoreticky je to součást programového prohlášení, které říká, že vláda České republiky zajistí tohle a tohle za nejbližší 4 roky. Takže já předpokládám, že někdy v půlce roku 2027 bychom měli mít tady tu legislativu v takové podobě, že by měla být odhlasovatelná.
1: Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Problémem na řadě míst Česka je také to, že se kamiony a nákladní auta vyhýbí.

0: vyhýbají úsekům s mýtem, že si zkracují cestu po silnicích nižšího pořadí, které na to nejsou úplně stavěné. Vy jste po jmenování do funkce mluvil o tom, že byste chtěl rozšířit systém mýta tak, aby se vztahoval na všechny silnice, byť na některých silnicích by třeba bylo nulové mýto a že tímto způsobem by vlastně bylo možné regulovat, kudy nákladní auta mají a kudy nemají jezdit. Toto pondělí vláda rozhodla o tendru na provozovatele mýtného systému, respektive rozhodla o tom, že ho vypíše ve dvou krocích, nejprve na období 2029 až 2032, kdyby ten systém měl fungovat podobně jako současný, kdy ty změny mají být minimální, potom má být druhá fáze od roku 2032, kdy už ty změny by mohly být zásadnější. Znamená to tedy, že tahle úvaha, že by byly spoplatněny všechny silnice, se odsouvá minimálně do toho roku 2032?
1: Ne. My můžeme zapnout poplatnění silnic dvojek, trojek i dnes, jenom bychom platili asi tak o 400-500 milionů ročně více. A proto to dneska nemá smysl, protože nulová sazba na dvojkách, trojkách by vám nepokryla ty náklady, které by ten výběr vlastně nevýběr, to, že jste tam zaaktivovali satelit a zapli satelitní systém i na silnici, kde to posud nebyl, tak ten provozovatel ze smlouvy má nárok si požadovat zaplacení svých výdajů.
0: To znamená, že tahle smlouva by se mohla změnit, nebo předpokládám, že se změní od roku 2029 už v tom mezikroku. Ano. To znamená, že už tam teoreticky by bylo možné rozšířit
1: teoreticky, to. Teoreticky by to možné bylo.
0: A počítáte právě s tím?
1: Tak ono, budeme určitě diskutovat s vlastníky dvojek a trojek s jednotlivými kraji a bude to na jejich vůli. Ale dneska si neumím představit, že by některý kraj řekl, že OK, vychází mi tam přejezd kamionu takový. A na základě tady ty skutečnosti já budu ze svého rozpočtu pokrývat náklady za mýto, které jsou dneska 1,4 miliardy korun. A právě proto potřebují nové technologie do soutěží, nové levnější aplikace nebo řešení, které vidíme v okolitých zemích, a tím pádem znížím tu cenu a pak, když se někdo rozhodne, že to chce zapnout, tak už bude mít všechno připraveno, ať to zapne.
0: Takže prakticky předpokládáte s tím, že to rozšíření připadá v úvahu až od roku 2032? Že dřív se to neplatí?
1: Jo, pokud se bavíme v hypotetické rovině a o předpokladech, tak ano. Ale to neznamená, že nemůžeme v roku 2030 usoudit, že to nebude nula, ale bude to nějaká hodnota a v takovém případě už ta ekonomika bude vypadat trošku jinak. Ale tady se bavíme o rozpočtech krajů, ne o státním rozpočtu a o nákladech ministerstva dopravy. Tohle si musíme vyjasnit. To, co je důležité říct, že dneska je všechno připraveno na to, že budeme mít levnější, neboli budeme mít provoz mýta levnější a budeme ho mít na technologii, které budou aktuální v roce 2030, ne v roce 2019. To byl ten, řeknu, omyl, jak to bylo připraveno, protože v roce 2019 nikdo ještě nevěděl, že Němci už budou mít mýto cez aplikaci mobilu, nebo Poláci, nebo Litva.
0: Ale tahle ta zásadní změna a zlevnění přijde až v tom druhém kroku, to znamená v roce 2032, chápu to dobře.
1: Tak my máme teďka platnou smlouvu do konce roku 2029, do konce listopadu 2029. Tam víme, jak a kolik budeme platit, pokud nezapneme další úseky. Pokud zapneme další úseky, tak budeme platit víc, ale taky to můžeme udělat. A kolik bude stát mýto v roce 2030-31 a kolik od roku 32? Neumím říct si, je to soutěž, bude tam předpokládám více účastníků, soutěž vyhodnotíme. Zatím můžeme předpokládat jenom to, že budou nižší náklady, protože bude potřeba méně obu jednotek, bude potřeba méně zařízení jako takového a ty předpoklady jsou, že je to 480 milionů korun ročně, desetiletá smlouva, 5 miliard téměř 5 miliard úspor ze státního.
0: Uvažujete v nějakých scénářích o tom, že v nějaké další fázi, ať už té druhé nebo třetí, by se mýto vztáhlo i na osobní auta?
1: Ne. No a tímhle jsem vůbec nikdy neuvažoval, ale viděl jsem transpozici směrnic, kde Evropská komise nařídila a státy museli implementovat, že pokud i vozidla do 3,5 tony táhnou přívěs a je to za účelem přepravy zboží, a komerčně, tak musí být osazený mýtnou jednotkou. Tohle už tady platí, není to novinka. Hodně lidí z toho bylo zděšených, protože, co já vím, když jste trenérem koní, tak to děláte taky na základě nějaký komerční smlouvy. A když jdete někam na dostihy a máte toho koně přívesu a máte vozidlo do 3,5 tuny a zatím máte přívěs,
0: tak musíte platit mýtno.
1: Tak zrazu musíte mít mýtnou jednotku. Tak jedině, že jdete teda se svým koněm a jdete hobby, a pak to musíte prokazovat policejní kontrole neboli kontrole celní správy podle toho, kdo vás zastaví.
0: V programovém prohlášení se věnujete nejenom silniční dopravě, nejenom železniční dopravě, ale také vodní dopravě. Slibujete, že urychlíte výstavbu vodního stupně Děčín, tedy jezu, o kterém se debatuje už několik desetiletí. Píšete tam, že podpoříte právě stavbou tohoto jezu ochranu životního prostředí díky snížení kamionové dopravy. Máte v tomto směru nějaké reálné propočty, kolik kamionů může ubít, pokud se postaví tenhle jez?
1: Reálné propočty, co se týče Labský nebo Vltavsko-Labský cesty, vodní cesty, podle mě takový detail ještě nikdo neřešil. To, co nám dneska chodí nákladní vodní dopravou, to jsou většinou stavební hmoty, kvůli některým betonárkám nebo cementárkám, které máme kolem řeky, a taky je tady apetit města Prahy u rekonstrukce filharmonie, Pražské filharmonie, že by se odvážely sutě po Vltavě. Co se týče konkrétnosti, má diskuse se Saskou kolegyní, ministryní dopravy Saska. Jsme se snažili najít cestu, protože to není problém jenom našeho plavebního stupně, ale splavnost Labe má problém taky s mostama, neboli, pokud si dobře vzpomínáte, mimořádné události, co se stala
0: v Drážďanech.
1: Takže tam ta splavnost Labe je taky v nějakém horizontě odstraňována a bude lepší průplavnost Labe jako takový. My musíme tohle vyřešit, nebo hodně by nám pomohlo u všech velkých investicích, které čekají Českou republiku do energetiky, a teď můžeme mluvit o Temelině nebo pak o Dukovanech, tak ty těžké součásti těch turbín a všech tyhle věci primárně jsou určeny právě na Labsko-Vltavskou cestu. Dneska investuje Česká republika, ministerstvo dopravy to dozoruje ze své investorské organizaci nájezdové trasy pro právě tyhle energetické centra.
0: Nebo... To znamená, to je z vašeho pohledu hlavní argument pro to, proč postavit jez u Děčína?
1: No, hlavní argument, musíme si uvědomit jednu věc. Dneska, když já propaguju a snažím se propagovat nákladní železniční dopravu jako řešení toho, že nebudeme mít tolik kamionů, tak tohle platí plošně. Já nepropaguju jenom konkrétně jeden mod, já chci odlehčit českým silnicím a českým dálnicím.
0: Tomu já rozumím, proto jsem se původně ptal, pokud se postaví ten jez, o kolik bude méně kamionů, vy jste řekl, že to spočítané není.
1: Ne, spočítané to není, dneska nám tudy chodí rádově 280 tisíc tun materiálu, když to propočtu, tak se bavíme o 10 tisíc kamionech, o 10 tisíc kamionech, nebo 12 tisíc kamionech. Když si uvědomíme ten poměr, že v jedné lodi 1000 tun materiálu je vlastně 50 kamionů, takže je vysoký předpoklad, pokud bude dobrý vodostav, že ty lodě tudy plout budou. Pod dobrý vodostav nedosáhnete bez plavebního stupně Děčín.
0: Na druhé straně stačí plavební stupeň Děčín k tomu, aby se dosáhlo uspokojivého stavu hladiny Labe?
1: Výrazně to pomůže.
0: Že to pomůže?
1: No počkejte, my máme dneska 140 cm a pak, když je nižší vodostav, tak už to splavné není. A tento koridor jako takový, je to součást tento koridoru, jinými slovy, tam jsou taky závazky vyplývající z toho, že Česká republika se rozhodla, že tohle je mezinárodní evropský koridor na přepravu zboží. By jsme měli dosahovat až 180 cm. To bez plavebního stupně Děčín nepůjde.
0: Já se ale ptám, jestli bude stačit plavební stupeň Děčín, protože samozřejmě slyšíme od hydrologů stále o suchu, ty prognózy nejsou úplně optimistické. Odpůrci toho děčínského jezu říkají, že samotný jez víc vody v řece nezajistí. Třeba teplický zastupitel za stranu zelených Adam Souček vysvětloval serveru Seznam zprávy v minulých dnech, že když v řece není voda, tak je jedno, jestli tam bude pouštěna kaskádově nebo jestli poteče volně dál. Dodal, že podle něj ta navržená výška děčínského jezu nebude stačit a že bude potřeba stavět další jezy. Tak právě se ptám, jestli je to propočítané, jestli opravdu ten jez má stát 7 nebo 8 miliard, jestli je to dostatečné řešení.
1: Já se omlouvám, protože dneska jsme ve fázi skutečně diskuse, ještě to neprošlo ani jenom EIO. Jo, zřídili jsme společně s Ministerstvem životního prostředí pracovní skupinu, zešlo se nás tam 30. I minister Červený, i já. A začali jsme vůbec diskusi, co a jaké jsou očekávání od tohohle plavebního stupně a co a jak by mohlo nebo nemohlo fungovat. Ale tvrzení toho, že jez vám nepomůže zvednout hladinu vody, tak tohle odporuje základům fyziky a možná prvnímu stupni základní školy. Takže autora bych velice rád znal, protože
0: Adam Souček, teplický zastupitel za stranu zelených. Z toho, co říkáte, že jste na začátku, znamená to, že ty plány, jak ten jez bude vypadat, případně jak vysoký bude ten stupeň, nebo jestli to bude zahrnovat další stavby, tak to se ještě může měnit?
1: Tak neznám ten detail, ale určitě ano, protože pokud jdete jenom do toho vlivu na životné prostředí, tak právě tam se dovídáte informace takové, že OK, ale tady to musí být vyšší, nebo tady musí být ten rybochod širší, nebo tam musí být tohle a tohle. Takže já vím jenom, že ta projekce nebo studie, která popisuje, jak by plavební stupeň Děčín měl vypadat a jeho předpokládaná hodnota zakázky známá je. Ale jak to dopadne po zpracování EI a jak to na konci dne bude vypadat, jestli to bude mít takovou výšku nebo takovou šíži, to bych byl fakt někdo, kdo by věštil z krystálové koule.
0: Výsledek EI by měl být kdy?
1: Tak
0: výsledek, křišťálová
1: koule. Taky křišťálová koule, protože tam se musíte vypořádat s připomínkama.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas plus, ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárik. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Moc děkuju a příjemnou cestu, pokud řídíte, a bezpečně, jo? Děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Hodin 30 minut. Český rozhlas plus. Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle ní stejně jako Česko z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Dočasná ochrana umožňuje Ukrajincům žít a pracovat v zemích unie a současný systém skončí příští rok v březnu. Zástupci Evropské komise po dnešním jednání s ministry vnitra řekli, že do července připraví návrh dohodnutých změn. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice ho můžou prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu se řidiči nejspíš připlatí. Litr bude stát až 39 korun a 97 haléřů, což je o 46 haléřů víc než dnes. Náklady stavebních firm vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15%. A výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci třeba dalším snížením regulované složky cen energií. Výraznější omezení výstavby podle svazu podnikatelů ve stavebnictví zatím nehrozí, ceny ale podle svazu v následujících měsících neklesnou, i kdyby konflikt brzy skončil. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. A ta řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog. Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativy a stavebnictví. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru odklízejí následky po velkém požáru kamionu. Provoz zůstává zastavený, odklon dopravy pokračuje na exitu 11. Na Bratislavu už se jde alespoň odstavným pruhem. Zdržení čekejte velmi dlouhé, kolona se sune z D1 od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov zhruba v jeho polovině blokují levý pruh následky nehody dvou osobních vozidel. Kolona popojíždí blankou téměř od Prašného mostu, výrazněji se reguluje ve směru stroji. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno a zataženo a teploty až 21 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza Osobnosti plus Světlany Vitovské.
3: Dlouhodobě upozorňoval na nedostatečné výdaje na obranu a možné problémy s plněním závazku vůči NATO. Teď na ministerstvu jako vysoce postavený úředník skončil. Proč a jak velký vliv na obranou politiku země má hnutí SPD, které vystupuje proti dalšímu navyšování výdajů na obranu? Hostem Osobnosti plus je někdejší velvyslanec při NATO a odborník na bezpečnost Jiří Šedivý. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost plus.
3: Ještě nedávno jste na ministerstvu obrany vedl jako vrchní ředitel sekci obranné politiky a strategie. Proč jste skončil? Ministr Jaromír Zuna tvrdí, že to bylo po vzájemné dohodě.
4: Bylo to po vzájemné dohodě, ale té předcházela taková situace poněkud nepříjemná, kdy já jsem měl na starosti a moje sekce, kromě jiného, také posuzování uznatelnosti obranných výdajů nebo toho, co se vykazuje jako obranné výdaje. No a postupovali jsme podle metodiky NATO, protože jedná se o uznatelnost jako v posledku z hlediska NATO. No a tím pádem jsme se stali nepopulární, protože jsme upozorňovali také na to, že řada z těch různých ministerstev a dalších úřadů, které se snažili uplatnit v rámci obranných výdajů své rozpočty nebo části rozpočtu, že prostě tohle jako fungovat nebude. Takže my jsme byli takový ten zlý muž. A zároveň tady proběhla, možná si vzpomínají posluchači, návštěva generálního tajemníka NATO, jsou to tak dva měsíce, taková rychlá. Jejímž hlavním tématem byla otázka plnění nebo neplnění toho závazku 2% v tomto roce před summitem NATO v Ankaře. No a tam se také dohodli, to znamená pan premiér Babiš a generální tajemník NATO, že se vytvoří jakési pracovní skupiny, které si ještě porovnají ty metodiky a ta čísla, protože pan premiér tvrdí, že prostě ta čísla, která má NATO, takže nejsou úplně v pořádku. No tak já jsem udělal také takovou jako videokonferenci, kam jsem pozval ještě zástupce dalších rezortů, řekněme ministerstev a úřadů, a na druhé straně byli kolegové, kolegyně z NATO. No a tam jsme si to vlastně jako vyjasňovali na pracovní úrovni. Ukázalo se, že to, co my jsme tady se svými kolegy, nebo já se svými kolegy, co jsme jako tady počítali, takže to v zásadě téměř 100% odpovídá tomu, jak nás hodnotí Aliance. No, ale tam údajně se nějak jako... Tam došlo k nějakému šumu informačnímu. Údajně úřad vlády vlastně jako chtěl tu schůzku pracovní, nebo to jednání, tu konzultaci odložit, nebo ale ke mně se ta informace nedostala. No a toto byl ten důvod, jako proč teda jako jsem dostal tedy velice silný signál od pana ministra, že prostě, že musím odejít.
3: Velice silný signál znamená přesně co? Hrál v tom roli premiér Andrej Babiš, jak napsal týdeník Respekt, že to bylo po naléhání premiéra, aby se s vámi pan ministr dohodl, že skončíte?
4: Údajně ano.
6: A jaký z toho máte pocit? Vy jste na té židli seděl 10 měsíců.
4: Ano.
6: Jak na ně budete vzpomínat?
4: Tak zaprvé mě bude chybět tým, výborný tým. Tam jsou výborní lidé, ta sekce obranné politiky a strategie, to je kolem stovky lidí. A zajímavá práce, já jsem dotáhl dokonce ještě několik dokumentů, například dlouhodobý výhled pro obranu. Vlastně jsem ještě předával panu ministrovi poslední den vlastně mého působení na ministerstvu návrh mandátu na summit v Ankaře, takže zajímavá práce. Na druhou stranu, já když jsem tam nastoupil, tak jsem si udělal takový papír na jednu stránku, 3 krátkodobé a 3 dlouhodobé cíle. A bohužel se mi nepodařilo ani se být pohnout, ani v jednom z nich dám příklad, a to je velice důležitá oblast, a to je celá ta oblast toho krizového řízení, tam k tomu patří změna zákonu a tak dále, je to velmi komplexní. No a já jsem měl jako cíl zaprvé s tím nějakým způsobem jako pohnout, začít už třeba například předkládat nějaké návrhy, co se týče legislativy, a také jsem tam měl záměr posílit právě odbor krizového řízení v rámci té sekce. No a nakonec vlastně jsme skončili se škrty a jako nikam jsme se jako v tomto ohledu nedostali. Takže jako zajímavá práce, skvělí lidé, ale jako 10 měsíců, tak jako je to pryč prostě. No.
6: Berete to úkorně, to, že vás někdo přiměl k tomu, abyste odešel proto, že jste říkal věci, které třeba premiér nechtěl slyšet?
4: Tak samozřejmě z kraje, to byl to trošku šok. Jo. Na druhou stranu, já jsem jako očekával, že něco takového přijde, protože jsem měl sem tam nějaké signály nebo otázky, takový jako jo, říká se to, že tady existuje nějaká černá listina a že možná to bude potom nějaká transformace, reorganizace v rámci již jako přijdu o místo až po tedy té změně toho zákona o státní službě, která se údajně připravuje někdy na léto. No, takže jako takové ty signály jsem měl, takže spíš jsem si říkal, no tak jako není to otázka zdali, ale kdy to přijde, jo. Ale zase samozřejmě, když to potom přijde a ještě v takovémto kontextu, kdy vlastně děláte svoji práci. Navíc ještě jako tohle, to není jenom jako, že prostě jsem jako nějaký úředník, který si něco vymyslí. To je definováno v zákoně. Zákon 177/2023 o financování obrany, tak tam jasně vymezuje povinnosti ministerstva obrany a mé sekce a ředitele této sekce, co se týče právě toho hodnocení, uznávání, vykazování a tak dále.
6: Štve vás to?
4: Ne.
6: Jste rád?
4: Ne, takhle, už ne. Jo, jako ne. A vlastně jako jsem docela rád, protože najednou začnete přemýšlet úplně jinak o životě a o své, jakoby, co dál, že jo, o té kariéře. A od té doby jsem měl vlastně to pár dní, jo. Já jsem ještě minulý týden v pátek jsem odevzdával jako poslední tu práci, že jako na tom ministerstvu. Ale za těch pár dní, jako už v tomto týdnu, já už jsem potkal tolik zajímavých jako lidí, jak jsem si začal obnovovat své kontakty místní i mezinárodní, jo. Takže to je tak jako paradoxní, že byl jsem na té velké konferenci Globsec a tam jsem se potkal se dvěma ministry, které velice dobře znám, jo, jeden z Estonska, jeden ze Švédska, a oba dva na mě mávali na chodbě a prostě říkali: Jiří, jo, víme všechno. takže ne, já myslím, že to je teď na to bude jako příležitost a prostě trošku jako nějaký opravdu restart.
6: Co vám ministr řekl, když za vámi přišel? A řekl: pane Šedivý, budeme se muset rozloučit, nebo jak to proběhlo?
4: V zásadě takhle. Víte, já jsem měl s panem ministrem velmi korektní vztah, jo. A myslím, že tam byl i vzájemný respekt. On třeba na té první úplně svojí slavné tiskové konferenci, kdy potom teda dostal vynadáno, že jo, od té strany, která ho tam nominovala, tak on mě tam citoval z nějakého článku, jako který jsem si už ani nepamatoval, jo. A prostě, ne, jako dobře se s ním spolupracovalo a on prostě, tam je jedna velká výhoda, že on skutečně tu materii, jo, dobře zná, jako opravdu hodně dobře, jo. Takže v tomhletom ohledu to bylo dobré, ale samozřejmě má ta omezení prostě toho, že ještě navíc, tedy není ani jakoby ten stranický To znamená, že on nemá tu za sebou tu váhu třeba toho, že byl zvolen, jo? Že on je tedy za stranu. A já teda si to paradoxně pamatuju, když jsem já dělal obraného ministra, nebo ministra obrany na přelomu let 2006 a 2007, byla ta první Topolánkova vláda. A já jsem tam byl taky jako expert, jo, za ODS, ale expert. A vlastně jsem taky cítil, jak jako, když nemáte, když nejste součástí té politické mašiny, když nemáte za sebou takovou tu sílu nebo tu ten výtlak, který vlastně je daný tím, že prostě musíte projít volbami a tak dále, tak je to znát prostě. No.
6: Jakou má podle vás pozici v rámci vlády Jaromír Zuna? Je to silný ministr obrany i právě kvůli tomu, o čem mluvíte? Protože jste s ním byl hodně nablízko, hodně jste s ním spolupracoval. Dokázal si prosadit věci, které byly důležité?
4: To nedokážu říci, protože vlastně jako docela dlouhou dobu z kraje, že jo, nebo po nástupu té vlády jsme byli v tom rozpočtovém provizoriu. Pak přišel ještě ten požadavek na snižování rozpočtů a snižování teda tabulkových míst. Takže vlastně my jsme pořád jenom tak jako trošku, to bylo takový jako, my jsme byli trošku požárníci, jo. Já jsem třeba měl, já jsem měl druhou největší tu část té rozpočtové kapitoly od ministerstva obrany, po armádě samozřejmě, mm-hmm. jo. To je ten výdajový blok, jo. Prostě já jsem byl ten správce toho, a já jsem během několika dnů, my jsme museli najít prostě rezervy, škrty, nějaké 2,5 miliardy, jako jo. Takže prostě takže ale teď zpátky k vaší otázce. Myslím si, že pan ministr docela dlouho se mu dařilo ve srovnání s některými jinými rezorty vlastně jakoby chránit to ministerstvo v tom smyslu, že prostě tam nedocházelo k nějakým jako radikálním prostě reorganizacím nebo propouštění a tak dále.
6: No ale vy jste musel skončit.
4: No tak jako jednou to začít muselo.
6: Podle premiéra Česko letos nejspíš závazek v NATO na obranu 2% HDP nesplní. Andrej Babiš si ale myslí, že výhodou je, že je jeden z mála posledních politiků, kteří podporují amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zajímá mě, protože vy NATO dobře znáte, znáte, jak funguje aliance. Jestli to, že má někdo dobrý vztah americkému prezidentovi, hraje roli, nebo je to úplně jedno?
4: Já si spíš myslím, že to v tomto kontextu jako prostě je úplně jedno. Jo. A to, jedna věc je teda samozřejmě to, jak bude americká administrativa, nejenom prezident Trump, a jak reaguje už teď vlastně na to, že prostě ta Česká republika se bohužel propadá až někam na chvost, jo, ve srovnání s ostatními spojenci ohledně výdajů, tak to je jedna věc. Ale další věc je, to jako nezapomínejme, tam je taky dalších, kolik, 31 spojenců. Jo, a naprostá většina z nich prostě ty závazky svoje plní je poctivě. Někteří spojenci, kteří tradičně měli relativně nízké výdaje, Dánsko, Německo, jo, Belgie, tak jako skutečně jako radikálně navyšují. A navyšují, ale zároveň investují. Jo. To je taky, a to je třetí věc, kterou bych chtěl říct, že my to přeci neděláme kvůli tomu, abychom se zalíbili Trumpovi, nebo abychom prostě udělali dobrý dojem na to. Ne, my to děláme proto, aby prostě naše ozbrojené síly měly kvalitní, technologicky vyspělé vojenské schopnosti. Jo. My to děláme pro sebe v posledku.
6: Na druhou stranu Andrej Babiš deklaruje, že chce o nich 2% dosáhnout, a to bez účetních kliček, jak říká. Tedy bez toho, aniž by se započítávaly výdaje z jiných ministerstev. To byste kvitoval.
4: No to by bylo vynikající. To znamená přihodit nějakých 20-25 miliard jako v letošním rozpočtu.
6: Ministr Zuna v Českém rozhlase řekl, že letos sice na plnění závazku asi nedosáhneme, ale že je ještě řada měsíců, ve kterých můžou přijít některá rozhodnutí týkající se akvizic, což by mohlo posunout procenta výdajů na obranu někam dál. Může se to povést?
4: Já bych byl spíše skeptický, protože určitě mohou být nějaká dílčí rozhodnutí ohledně nějakých, ale spíš marginálních akvizic, protože akvizice to je něco, co se připravuje roky a pokud to má být skutečně akvizice nějakých jaksi nákladných, to znamená komplexních systémů, no tak to se nedá prostě jen tak jako lusknout prstem a říct si tak jo, tak teďkom prostě, já nevím, nakoupíme letadlo nebo něco, jo. Ne, to jsou věci, které opravdu to se připravuje léta, dělají se na to programy, vyčleňují se na to ty prostředky, jo, střední dlouhodobě a tak dále. Takže jsem spíše skeptický.
6: Jak jsme na tom, pokud jde o spolehlivost uvnitř aliance? Když jste říkal, že jsme na chvostu, pokud jde o plnění těch závazků, tak jak se na nás dívají ostatní spojenci? Jako na černého pasažéra?
4: No tak, jako, když si prostě srovnají když se podíváme na ty trajektorie toho vývoje obranných rozpočtů, když to srovnáváme tedy s ostatními, no tak já bych řekl, že zřejmě se na nás asi budou dívat jako na černé pasažery. Na druhou stranu, my máme jako velkou výhodu a pořád ještě trvá ta velice dobrá pověst našich vojáků ještě z doby, kdy vlastně byly intenzivní mise. Jo. A bylo to paradoxně, a tehdy nám to hodně pomáhalo, protože my jsme jako byli vždycky, jako celé, jako jsme balancovali někdy i kolem 1% hrubého domácího produktu na obranu, ale zároveň jsme byli vždycky schopní dodat velice kvalitní a s vysokou přidanou hodnotou projektované schopnosti do těch misí.
6: Jaké úkoly očekáváte pro českou armádu ze summitu v Ankaře? Co tam bude jako to hlavní téma a co z toho vyplyne pro nás?
4: Tak ta hlavní témata v Ankaře, tak samozřejmě obranné výdaje, potom vlastně první jakoby kontrola plnění těch cílů rozvoje vojenských schopností, které vzešly v zásadě z toho summitu v Hágu.
6: A na tom jsme jak?
4: No, na tom nejsme moc dobře, jo, protože to je jako, samozřejmě je to zatím jako jeden rok, jo, ale tím ještě, jak bylo to rozpočtové provizorium, jak se ta nová vláda jakoby rozkoukávala, pak tam byly nějaké ty různé škrty, dodělávaly se, museli se předělávat, překalibrovat nějaké ty základní dokumenty pro vojáky, zejména to je ta koncepce výstavby armády České republiky. Takže jako oni běží ty velké projekty, jo, jako je prostě F-35 nebo nákup těch obrněných transportérů, tanky a tak dále. Tohle běží, jo, ale na druhou stranu tam je ještě celá řada dalších jako úkolů, které jsme zadání, která jsme dostali na tom summitu, která se týkají takových méně viditelných věcí, jo, logistika, vojenská medicína.
6: Dobře, jo, a když říkáte, takže, že na tom takže, nejsme dobře, takže ta delegace, která tam odjede, nebude pochválena.
4: Ne, tak to nefunguje, jo. To není tak, že by tam někdo někoho chválil, nebo jako, i když je fakt, že já jsem vlastně zažil 3 summity s Trumpem, jo. A že on umí teda, jako ten, on je asi jediný, kdo opravdu jako si umí stoupnout a teda začít, jako, já si vzpomínám, jak prostě vystartoval na Angelu Merklovou v roce 2018 třeba, jo, to bylo úplně, jo, takže, ale v zásadě, jako tohle takhle neprobíhá, že by nám tam někdo jako říkal ty, ale řekněme jmenovitě. Ale na druhou stranu jsou tam takové ty náznaky, které jsou jasné na pracovní úrovni, jo, na nižších úrovních a tak dále. No a potom prostě takové to někteří spojenci, že jo, a jako všichni, my víme, oni vědí. Jo.
6: Z tohoto pohledu je důležité, kdo povede delegaci v Ankaře?
4: Podívejte se, já jsem můj první summit, který jsem musel, tak to bylo v roce 2006 v Rize, jo. Od té doby, já jsem si to počítal, jsem vlastně byl v různých funkcích asi na 8 summitech a Češi jako zase úplně tak zvláštně jako, my jsme jediní, kdo tohle řeší jako. A teď jsou různá řešení, jo. To úplně nejhorší, to jsem zažil v roce 2009, kdy vedle sebe seděli prostě
6: prezident
4: Klaus a premiér Topolánek. A já jsem byl tehdy náměstek generálního tajemníka a seděl jsem za ním. A on mu to nikdo neřekl, jako, že tam budou za Česko dva, což nikdo jiný nikdy nemá. Jako, jo. A on se ke mně otočil, říká, what the hell, co ty Češi jako tohle, jo, sakra, co ty Češi, tak tady to. A teď tam bylo to trošku, jako už to můžu říct, už je to dávno, jo. Ještě tam měli úplně, oni spolu asi moc nemluvili, myslím teda prezident s premiérem, takže se tam tak maličko, jako nebyla úplná schoda, kdo bude mluvit první a tak dále.
6: A je to tedy důležité, nebo není, kdo
4: já myslím,
6: teď pojede?
4: Já myslím, že ne. Víte, co je podle mě důležité? Že to by mělo být buď a nebo, jo. Takové ty polovičatá řešení, jako že tam na půlku přijede někdo, na druhou půlku někdo jiný, to je, ono to taky jako vydává velice, velice zvláštní jako signál o té jednotě zahraniční obrané bezpečnostní politiky.
6: Jakou roli teď na ministerstvu obrany bude hrát Jakub Landovský, který už avizoval, že se do výběrového řízení na pozici, kterou jste zastával vy, přihlásí. On je teď vládním zmocněncem pro plnění závazků. Má to nějaký smysl, ta pozice zmocněnce, když ta sekce, kterou jste řídil, to vlastně měla na starost?
4: No samozřejmě, že to je jako jasná jaksi duplicita nebo duplikace. Jo, to jako tam já jsem se snažil nalézt nějaký popis práce toho vládního zmocněnce. Tam jsem našel jedině jako krátký odstaveček někde kde se říká koordinace činností ústředních správních úřadů a dalších orgánů veřejné moci při plnění závazků, které vyplývají ze Severoatlantické smlouvy. No to je přesně, úplně přesně to, co dělá ta sekce a co jsem dělal vlastně já. Jo. Čili já tomu nerozumím prostě tomuhle. Jo. To je...
6: On jako Landovský byl ve stejném výběrovém řízení jako vy a vy jste ho tehdy porazil, nebo on byste byl ten, kdo zvítězil v tom výběrovém řízení, tak jak teď hodnotíte jeho pozici, která je na ministerstvu obrany? Co čekáte, že se tam odehraje?
4: Já nevím. Já opravdu nevím. A vlastně upřímně řečeno, jako mě to zase až tak moc jako nezajímá, jo? Myslím, jako teď, nemyslím celkově jako ministerstvo obrany, ale celá ta situace tady kolem této osoby, jako, jo, to mě opravdu jako nezajímá. No.
6: Říká bývalý velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Současná vláda tvrdí, že nejsou důležitá procenta výdajů na obranu, ale schopnosti armády. Jak to je?
4: No to je samozřejmě pravda, ale prostě ty schopnosti nebudou, pokud nebudou peníze. Jo? A znovu, když se podíváme na ty závazky, které jsme na sebe vzali na summitu v Hágu ohledně rozvoje vojenských schopností, tak zaprvé teda to směřuje až ty jako nejzazší termíny jsou někdy kolem roku 2035 až 40. Jsou to opravdu jako velké závazky a je potřeba prostě vlastně nastavit ten růstový trend, tak jak to aspoň bylo v usnesení minulé vlády, tak abychom došli do toho roku 35 s těmi 3,5% z HDP, ale ono to má smysl, jako ono to má jako logiku. To si nikdo nevymyslel, jako my dokonce vojáci to mají spočítaný, že by potřebovali ještě o něco více, abychom mohli skutečně dosáhnout aspoň 80-90% těch cílů výstavby vojenských schopností pro NATO. A do toho ještě vstupuje, pardon, teď nová ambice této vlády, a to si můžeme přečíst v té i už v tom programovém prohlášení, vlastně větší důraz na samostatnou obranu.
6: Jo. Pokud jde o schopnosti české armády, jak jsme na tom, kde musíme přidat, kde opravdu zaostáváme za ostatními armádami a v čem naopak bychom si mohli říct, že tam jsme jako v pořádku?
4: Tak, abychom nebyli pořád negativní, tak my máme pořád samozřejmě velice dobrou pověst a můžeme nabídnout například ochranu v té oblasti zbraní hromadného ničení, to znamená chemické zejména a radiologické. Máme dobré prostředky elektronického boje, pasivní sledovací prostředky, nasazujeme to i například v Pobaltí. Máme výborné jako dílčí prostě speciální síly samozřejmě a tak dále. Jako ten problém podle mě spočívá v tom, že vlastně ta armáda neustále zápolí s tím, že se jí neustále jako mění ten rozpočtový rámec.
6: Že to není předvídatelné.
4: A že to není to předvídatelný. Teď se, vždycky se jako musí nějak někde prioritizovat, takže je to taková trošku, je to takové fragmentované, jo. A tady opravdu na to, aby se dalo dobře plánovat a rozvíjet, tak prostě na to potřebujete mít skutečně tu předvídatelnost těch 10 let minimálně.
6: Vláda do funkce nového náčelníka generálního štábu navrhla Miroslava Hlaváče, který by měl vystřídat Karla Řehku. Jak obtížnou misi před sebou pan Hlaváč má, když se podíváme na ten kontext, o kterém teď celou dobu mluvíme?
4: No a do toho ještě teď přišlo nové zadání od premiéra, který prostě předpokládá, že se bude v příštích 5 letech rekrutovat asi 3500 ročně, jo, což tak jako je teda
6: velká
4: výzva. No a to je prostě jako objektivně demografie a tak dále. No tak jako nebude to mít jednoduché. Jo. Jako my jsme s nimi spolupracovali s vojáky, s generálním štábem v nějakých těch fázích toho, té koncepce výstavy armády České republiky. A tam jako oni musí na něčem jako pevném jako plánovat. Jo. A když nemáte tohle, tak to je jako velice těžké. Takže on to bude to mít velice těžké. Na druhou stranu, já jsem s ním měl vždycky nejlepší jako vztahy spolupráci, takže myslím, že to je muž na svém místě.
6: My jsme ještě trošku zamluvili to slabé místo té armády. Nebo nejslabší, jestli byste...
4: Ne, to já nevím. To nesmím říct. Přeci.
6: To nesmíte.
4: Ne.
6: Protivzdušná obrana.
4: Nebudeme říkat nepříteli prostě, v čem máme slabá místa. Já nic neřeknu.
6: Vláda zvažuje prodej Pardubické explozie státní firmy na výrobu munice a výbušnin. Zájem má podle dostupných informací kromě Francie i několik evropských zbrojařů. Opozice plán vlády kritizuje. Její zástupci říkají, že je to nebezpečné a byla by to strategická chyba. Tak je to chyba anebo dobrý plán?
4: Já nevím, jako když jsem o tom slyšel poprvé, tak jsem jako instinktivně jsem říkal, no to nemuselo by to být úplně špatné, protože teď jako v Evropě je hodně různých mnohonárodních projektů právě, že rozvoje jako z nějakých těch výrob v této oblasti. No ale pak jsem si uvědomil, že ta explozie, jako ona teď má skutečně jako má žně a bude mít, jako jo. Ona byla ještě před pár lety, měla problémy, teď jako je prostě jako vydělává a vydělávat bude. Navíc oni mají určité docela unikátní technologie, prostě to jsou třeba ty celospalitelné moduly, a to není moc států na světě, které by toto měly. Takže vlastně si říkám, proč se toho zbavovat teď, když to funguje a bude to fungovat i v příštích letech. Jde o to, aby se to dobře manažovalo a aby nezaostávali technologicky.
6: A ještě poslední věc. Donald Trump vlastně říká, že Evropa si musí zvyknout, že se o svoji bezpečnost má starat sama. Jak vážně tohle máme brát?
4: Naprosto vážně. Já si myslím, že do 10 let tady zůstanou jenom nějaké logistické struktury pro americkou armádu. Bude tady NATO, jaderný deštník, ale konvenční obrana bude na nás.
6: Říká bývalý velvyslanec při NATO a odborník na bezpečnost Jiří Šedivý, který byl hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju.
4: Naschledanou.
6: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
5: Indiánští náčelníci.
7: Jedním z nejznámějších apačských náčelníků byl legendární Košis. Více než 10 let vedl válku s bledými tvářemi, ani jednou nebyl poražen a nakonec dokázal pro své válečníky vyjednat mír.
8: V říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košisaho apači. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace,
7: říká historik Jan Adamec.
5: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Současná podoba knihovny Václava Havla končí.
10: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená.
9: Stavební firmy zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, roste hlavně cena asfaltu a polystyrenu.
11: Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
9: Česká fotbalová reprezentace má před sebou generálku na mistrovství světa s Guatemalou. Dálnice D2 je ve směru do Brna po nehodě na 8. kilometru neprůjezdná a zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 4. června. Dobrý podvečer vám. U hlavních zpráv přeje Jana Utendorfská.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Dagmar Havlová opouští současnou podobu knihovny Václava Havla. Bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. Havlová je jedinou žijící zakladatelkou.
13: Knihovnu v posledních týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Havlová řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
10: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.
13: Bývalý dramaturg knihovny, spisovatel Jáchym Topol její krok chápe.
14: S překvapením, ale vlastně také s pochopením kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád.
13: Jediný člen správní rady David Dušek z Hnutí Stan nechtěl odstoupení Havlové těsně po oznámení komentovat. Stejně tak ředitel Sedláček. David Šalek, Radiožurnál.
9: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali se vedoucí úřadu Tinde Bartou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
15: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
16: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
15: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
17: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
15: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
9: Stavebním firmám rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě náklady. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research mezi 155 firmami. Dvě třetiny z nich už zdražení promítly do cen zakázek.
18: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Týká se to dopravy všeho, co je navázaný na ropu.
19: Říká stavbyvedoucí Pavel Aksamit z firmy Metrostav. Ze stavebních materiálů nejvíc zdražil asfalt až na dvojnásobek. Stouply i ceny polystyrénu a dalších plastů. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy, ale firmy zatím výstavbu nijak výrazně neomezují.
20: Většina je vázána nějakýma slovníma povinnostmi vůči těm svým klientům.
19: Stát je připraven firmám pomoci. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO například dalším snížením regulované složky cen energií.
21: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismů záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu.
19: Zatím ale podle Havlíčka není situace tak kritická. Vít Andrle, Radiožurnál.
9: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení i financování. Podrobnosti teď doplní reportérka Tereza Hybšerová.
22: Zákon má konkrétně zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Rady by taky řešily financování a volili rektory. Podle konference rektorů jsou změny v řízení potřeba, ale je nutné mít i kvalitní pojistné mechanismy, třeba proti vlivům politiků. Univerzity podle nich musí zůstat autonomní. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
23: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
22: Návrh na změnu systému řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
12: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina.
24: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena. Ovšem s určitými omezeními.
25: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
24: Evropská komise má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Hnutí Hezbollah odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu včera uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hezbollahu opustí území od hranic Izraelem po řeku Litáni.
0: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hezbollahu Naim Qassim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonské území za uplynulých 25 let. Prezident země Joseph Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
1: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
2: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
1: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
3: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
1: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: České fotbalisty čeká od 2 hodin ráno českého času poslední příprava před startem mistrovství světa. Národní tým nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
6: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
4: Trenér fotbalové Dukly Praha dostal za kritiku sudích, tedy Pavel Šustr. Po ligovém utkání v Teplicích od disciplinární komise trest na 2 utkání. 4 si po vyloučení ve finále poháru nezahraje jablonecký Singatech. Baník Ostrava zaplatí za výtržnosti fanoušků pokutu 190 tisíc korun. A české volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu ke 3. utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
26: Zavřená D2 u Blučiny a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. kilometru a na objížďce přes Blučinu se tvoří kolony. V opačném směru z Brna na Bratislavu už provoz u nehody obnovili, průjezdné jsou 2 jízdní pruhy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 25 schořilo osobní auto, jede se pouze levým pruhem a zdržíte se asi 20 minut. V Praze komplikují dopravu nehody. Ve Strahovském tunelu se zrazila 2 auta ve směru na Barandovský most. Výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu a doprava kolabuje. V oblasti Letné, Prašného mostu, taky v Povltavské nebo v Holešovičkách a dlouhé kolony směrem do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty 16 až 21, na východě až 23 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už posloucháte podvečerní publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
27: Co pro knihovnu Václava Havla znamená to, že od ní odstupuje její zakladatelka Dagmar Havlová? Jak dlouho se může udržet překvapivý růst reálných mezd a proč odborníci na estetickou medicínu chtějí zavést pro svůj obor nová pravidla? Knihovnu Václava Havla opouští po zásadních sponzorech a většině zaměstnanců také její zakladatelka, vdova po prvním porevolučním prezidentovi Dagmar Havlová. Oznámila to v exkluzivním prohlášení pro Radiožurnál.
5: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila. Knihovnu jsem ale neřídila, nejsem její zaměstnanec ani člen správní rady. A nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
27: Dagmar Havlová dodala, že odkaz manžela bude dál střežit tak, jak si to přál. Havlová se dál už této věci vyjadřovat nechce, stejně jako současný ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, který se o odchodu Dagmar Havlové dozvěděl až od nás. Ve vysílání je teď poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla a místostarosta Prahy 5 David Dušek z hnutí STAN. Dobrý den.
7: Dobrý den.
27: Jak jste se o odchodu Dagmar Havlové dozvěděl?

0: co by členové správní rady brali v potaz a já jsem se jimi často nechával inspirovat. V současné době paní Havlová do toho nezasahovala, nicméně to, co pro nás znamená její odchod s knihovny Václava Havla, je celá zřejmý. Já jsem to říkal v několika intervju, myslím, že i s vámi, že v momentě, kdy knihovnu opustí paní Havlová a neposkytne knihovně žádná práva, to znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace. Já sedím v knihovně se svým týmem, který se mi podařilo za poslední dny sestavit, a řešíme, jak dál pokračovat. Takže já neříkám, že tímto knihovna končí. Zcela určitě končí v té formě, tak jak byla známa. Ale jestli jsme schopni nějakým způsobem tuto instituci resuscitovat a dát jí smysl, který by odpovídal představě pana Havla a potažmo i paní Havlové, protože ona bude mít svou představu o tom, co by se mělo nebo nemělo dělat s odkazem jejího muže, potom jsme asi schopni něco s tím udělat.
1: Přímo od Dagmar Havlové, respektive z její nadace Vize 97, tedy do knihovny Václava Havla žádné peníze nešly?
0: Ne.
1: Dagmar Havlová zmínila dohodu. Podle ní, jak už se vyjádřila dřív, se výbor zakladatele, což je ona, zavázal na 15 let uvolnit jméno Václava Havla a miliardář Zdeněk Bakala v ní zase slíbil na 15 let knihovnu finančně podporovat. Sama taky už před časem uvedla, že odchod do Bakalovy nadace může mít fatální následky. Jaké má tedy v současnosti knihovna Václava Havla zdroje příjmu?
0: Tak my máme v tuhle chvíli samozřejmě příjmy od jiných dárců, protože popravdě řečeno příjem od pana Bakaly byl ve výši cirka 40% rozpočtu knihovny. A samozřejmě je to citelná ztráta. Nicméně, jak jsem říkal už několikrát, my hledáme formu a k té formě potom budeme hledat finanční prostředky. Já si myslím, že to je o tom, že musíme vlastně tu knihovnu resuscitovat, nastartovat znovu a začít od podlahy. Já si myslím, že to je něco, co bychom se mohli jaksi inspirovat i z jiných situací a pokusit se opravdu udělat restrukturalizaci tak, jak jsem si představoval.
1: To znamená, že vy zůstáváte ve správní radě knihovny Václava Havla zatím?
0: V tuto chvíli zcela určitě zůstávám, já si musím udělat analýzu. Já teda osobně si myslím, že kdybych ještě v tuto chvíli rezignoval já, tak už vůbec nevím, co by se s touto institucí stalo. Přece jenom jsou tady ještě nějaká práva vázána na knihovnu, je tady nějaký majetek, jsou tady smlouvy. My máme krizového manažera, který knihovnu tuto chvíli vede, ale bez statutára minimálně pověřeného, tak jak to pověřila správní rada na posledním zasedání toho 28. dubna, by knihovna prostě fungovat nemohla.
1: Čtu v ČTK, že aktuálně o situaci jedná krizový tým knihovny Václava Havla. Kdo ho tvoří?
0: Já jsem ještě nedostal svolení od svých kolegů, abych je jmenoval. Nicméně vám řeknu, že je to ekonom, krizový manažer, právník a PRista.
1: Ani ten krizový manažer, tak jeho jméno se nedozvíme?
0: Marek Měrka, jestli vás to zajímá, to je ten člověk, který je v tuto chvíli pověřený jako exekutivním vedením knihovny.
1: David Dušek, poslední člen současné správní rady knihovny Václava Havla. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuju a držte nám palce.
1: Poslouchal nás taky hudebník a publicista Jan Macháček, který správní radu Václava Havla vedl v letech 2011 až 2015. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak si ten krok paní Havlové vysvětlujete vy a jak to ovlivní podle vás další budoucnost knihovny?
2: Tak já si myslím, že ona, ne, jak jste to interpretovali, že by ona neříká odcházím z knihovny Václava Havla, nebo ona neříká, že knihovna Václava Havla přestává existovat. Ona odchází z té dohody, která se tam vytvořila v posledních letech kolem té nadace, dohody o tom, jak bude knihovna financována. A ona tedy zůstává zaprvé zakladatelkou knihovny, což nemá jenom právní a institucionální rozměr, ale i věcný rozměr, protože když něco založíte, tak z toho nemůžete taky odejít, že jo. Takže zakladatelkou bude navždy a má zaregistrováno to jméno Václav Havel a má zaregistrováno tu značku knihovna Václava Havla, takže disponuje všemi právy, které případně té instituce

0: instituci poskytne nebo neposkytne. Ta, jako jediná zakladatelka v současné době má i práva jmenovat případnou správní radu. Takže takhle to je a uvidíme, co to bude obnášet doopravdy.
1: Jinými slovy, podle vás to není úplný konec knihovny Václava Havla, ale konec v té současné podobě?
0: Konec knihovny Václava Havla by bylo, kdyby paní Havlová oznámila, že nebude už nadále poskytovat práva na používání názvu knihovna Václava Havla a ta osobnostní práva ke jménu Václav Havel, ta instituce, tak to by ta instituce nemohla existovat nebo by se musela přejmenovat.
1: Jak ale rozumíte tomu, že ta situace je momentálně dost nepřehledná, jak jsme slyšeli, tak současný ředitel Sedláček se o tom kroku Dagmar Havlové dozvěděl až konkrétně od nás, od Radiožurnálu. Nevěděl to ani David Dušek, který je tedy v současné době jediný člen správní rady.
0: Ono to pro ně ale nic nemusí znamenat zásadního, protože ta dohoda se týkala dohody paní Havlové s panem Bakalou a s panem Karlem Komárkem o tom, jak má být knihovna financována především, a netýká se, nebo nic z toho v tom vyjádření, které jsme mohli slyšet, není, že by ona z té knihovny prostě, že by jí odmítla poskytovat ty práva, takže s jinými, pokud se ženou tyto pánové nové finančníky, kteří to budou financovat, nebo dárce, kteří to budou podporovat, tak to existovat samozřejmě může.
1: Říká Jan Macháček, bývalý předseda správní rady knihovny Václava Havla. Děkuju vám. Nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.
1: Růst reálných mest v prvním čtvrtletí překonal očekávání a byl nejsilnější za posledních 5 let. Reálná hodnota mest v Česku se přiblížila své nejvyšší úrovni z roku 2021. Mzdy v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 8,1% v nominálním vyjádření, reálně o 6,4%. Naším hostem je hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Co způsobilo současný rychlý růst mest?
2: Je to na prvním místě napětí na trhu práce, které vlastně pozorujeme už delší dobu, a v některých sektorech je vidět, že dlouhodobě je nedostatek zaměstnanců. Potkává se to s relativně silnou domácí poptávkou a proto právě v segmentech, jako je stavebnictví nebo například vybrané služby, jako je pohostinství, hotelierství nebo segment real estate, vidíme poměrně výrazné narůstání té mzdové dynamiky. Nerostou ty sektory všechny rovnoměrně, ale právě ty sektory, kde vidíme nejvyšší poptávku, jako je stavebnictví nebo segment služeb, tak zaznamenávají i nejvyšší mzdový nárůst.
1: A může se to projevit třeba ve větší loajalitě zaměstnanců?
2: Nevím, jestli úplně ve větší loajalitě. Já si myslím, že to prostředí, kdy zaměstnanci si mohou vybírat a přecházet mezi zaměstnavateli, tak spíše může nahrávat tomu opačnému trendu, ve kterém ty zaměstnanci více zkouší přicházet, experimentovat a třeba i hledat ta pracovní místa tam, kde jim nabídnou větší mzdu. No ale nepřeceňoval bych to, české prostředí je spíše konzervativní a ta mobilita, dobrovolná mobilita mezi profesemi je spíše nízká.
1: A jak se to odrazí v makroekonomice? Zvětší se spotřeba?
2: Ano, tak ona už je nějakou tu dobu tím základním hnacím motorem české ekonomiky a pravděpodobně dál poroste. My jsme to i v detailech za vlastně HDP za první kvartál roku 2026 viděli, že spotřeba domácností je vedle investic tím hlavním tahounem české ekonomiky a asi tomu tak bude i nadále.
1: Je ten současný rychlý růst mest z dlouhodobého hlediska udržitelný?
2: Krátkodobě si myslím, že ano, ale dlouhodobě si myslím, že bude narážet, protože jsou tady sektory v české ekonomice, které si nemohou tak rychlé tempo růstu mezd dovolit, zejména ty sektory, které jsou hodně vystavené globální konkurenci, jedná se o značnou část pracovatelského průmyslu, pro který si myslím, že není dlouhodobě udržitelné, aby mzdy rostly rychleji než o nějakých 4-4,5% ročně. To nicméně neznamená, že k tomu zpomalení té mzdové dynamiky dojde okamžitě, to vůbec ne. Naopak si myslím, že ty nejbližší kvartály budou ještě ve znamení zrychlení mzdové dynamiky. Jednak do druhého kvartálu nám spadne řada mimořádných bonusů v řadě úspěšných českých podniků a vedle toho také ještě hodlá přidávat v tomto roce stát, což ještě v těch prvních, vlastně v těch číslech za první kvartál ještě nebylo vidět.
1: Jak podle vás může zareagovat Česká národní banka, jejíž bankovní rada má o nastavení úrokových sazeb rozhodovat za 2 týdny?
2: To je velká otázka. Česká národní banka vlastně na tom posledním zasedání vyslala signál, že nechce moc preventivně zasahovat proti těm rostoucím inflačním rizikům, která přicházejí z Blízkého východu a z energetických trhů. Ale popravdě v tuto chvíli, pokud vidí detaily poslední inflace, to znamená relativně solidní inflaci v segmentu služeb a ruku v ruce s tím jdoucí velmi výraznou mzdovou dynamiku, tak si myslím, že je to napováženou a myslím si, že minimálně část členů bankovní rady bude velmi vážně uvažovat v následujících měsících o růstu úrokových sazeb.
1: Ekonom Jan Bureš, děkujeme. Naschledanou.
2: Díky a krásný den.
1: Odborníci ze společnosti estetické a laserové medicíny vytvořili pro ministerstvo zdravotnictví návrh pravidel stanovujících, co je estetická medicína, kdo ji smí vykonávat a jaké k tomu potřebuje vzdělání. Navrhují, aby z nich vznikla vyhláška, která by mohla začít platit od roku 2027. Experti vytvořili i desatero pro pacienty, má jim pomoci s tím, na co si dát pozor. Hostem publicistiky je teď plastický chirurg Ondřej Měšťák, místopředseda společnosti estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Proč chcete regulovat, kdo a za jakých okolností může estetickou medicínu vykonávat? Přibývají případy nepovedených zákroků?
3: Přesně tak. Ta estetická medicína se vlastně dělí na medicínu nechirurgickou a chirurgickou. V té chirurgické, tam samozřejmě je to trošku složitější dělat estetické chirurgické zákroky, ale těch neinvazivních procedur jako aplikace výplňových materiálů, botoxu nebo užití laseru, tam v té oblasti je větší problém, protože se častěji dělají nekvalifikovanými pracovníky a můžou zde vznikat a vznikají komplikace. Takže proto kvůli ochraně vlastně pacientů by bylo dobré zavést nějakou regulaci, která už je i v rámci třeba Evropské unie, existují směrnice jak v chirurgické, tak nechirurgické estetické medicíně, ale ještě nebyl úplně překlopen třeba do českého práva.
1: A jaké jsou ty typické příklady špatně provedených zákroků a jak jsou závažné?
3: Můžou to být jako třeba neodborně provedených výplní, které můžou způsobit nejen jako deformity obličeje, ale i zdravotnické komplikace stran třeba odumření kůže, dojde k takzvané emboli, například v oblasti čela nebo v oblasti nosu, kdy vlastně se může dostat céva. A nebo i třeba v oblasti laserových ošetření, kde vlastně ty lasery používají výkonnější lidi, používají lidé, které proto nemají dostatečnou kvalifikaci.
1: A z čeho tedy ty navrhované, nově upřesněné standardy vycházejí?
3: No, vychází primárně jednak ze zkušeností, našich klinických zkušeností, jednak ze vzdělávacích programů, které jsou celkem jasně definované a základní vlastně obory, které mají i ve vzdělávání estetické zákroky, kromě plastické chirurgie, také třeba dermatologie nebo korektivní dermatologie, to je ještě víc, nebo třeba další chirurgické obory, které se věnují hlavě a krku, jako ORL nebo maxilofaciální chirurgie. Takže tam vycházíme ještě vzdělávacích programů a také třeba ze zkušenosti ostatních zemí ve světě, které mají každá nějaká svoje pravidla, ale často to tolik regulované není.
1: Jak se tady liší kosmetická péče a estetická medicína? Je to už jasně stanoveno?
3: Ano, dnešní době, myslím, že od nového roku teďko platí vyhláška, která vlastně charakterizuje ten, že to ošetření je opravdu zdravotní výkon, že ten zdravotní výkon nemusí být kvůli nemoci nebo zdravotní výkon kvůli placení zdravotním pojištěním, ale že to opravdu může být i vlastně něco, co se dělá na podkladu nějakého estetického vylepšení. Takže to už by mělo být definované, ale to ještě nestačí k tomu, aby vlastně to bylo nějakým způsobem vymahatelné, aby opravdu dělali ty dané zákroky jenom lidé, kteří mají dostatečnou kvalifikaci.
1: Jakou máte zatím odezvu od Ministerstva zdravotnictví?
3: Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje určitě jak s naší společností, tak i s ostatními společnostmi, například se společností korektivní dermatologie, a určitě to bude věc diskuze i mezi odbornými společnostmi, těch odborností, které jsem zmínil, zejména plastická chirurgie, korektivní dermatologie a společnost estetické laserové medicíny, aby jsme nějakým způsobem došli ke konsenzu a dostali vlastně tyto regulace do oblasti českého práva, aby byly opravdu vymahatelné, aby se podle nich lidi řídili.
1: Odborníci, jak už řečeno, vytvořili desatero pro pacienty. Která z doporučení považujete vy za zásadní?
3: No, zásadně, asi nejzásadnější vybrat si opravdu poskytovatele, který má dostatečnou kvalifikaci pro provádění toho výkonu, což jednak by měl být lékař určitě, což je takový nejjednodušší, zjistit si třeba na webu České lékařské komory, kde si může zjistit i specializaci, v jaké je vlastně ten člověk vzdělán oboru, jak se tím říkali, atestace, v dnešní době se to jmenuje specializovaná způsobilost, jak jsem říkal, ideální plastická chirurgie, korektivní dermatologie a třeba jiné obory, které se věnují oblasti obličeje. A pak také samozřejmě si vybrat kvalitní zdravotnické zařízení, a zejména pokud jde o estetickou medicínu, tak i vlastně ty výsledky, kterými ten člověk nebo ten poskytovatel disponuje, aby byly taky v rámci například nějaké přirozenosti, aby opravdu ty výsledky byly přirozené a aby se zamlouvaly tomu pacientovi.
1: Radí Ondřej Měšťák, plastický chirurg a místopředseda společnosti estetické laserové medicíny. Díky, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Tolik publicistika.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu. Po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítla taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncern dříve vlastnil. Ruský prezident Vladimír Putin se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru neplánuje setkat s americkou delegací. Agentuře TASS to sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na fóru přezdívaném Ruský Davos je po 9 letech také delegace ze Spojených států. Vede ji Rodney Cook, šéf Komise Spojených států pro krásná umění. A v Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1 400 000 korun. Plošinu Osterwilm vybudovala armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti je ale v havarijním stavu. Plošina má 250 metrů čtverečních a stojí na 600 dřevěných pilotů. Leží na jih od ostrova Rojana. Dražby získala rakouská společnost McCube. Její ředitel uvedl, že si dokáže představit proměnu plošiny v kulturní a společenské centrum. Fotbalový Bayer Leverkusen, za který hraje Patrik Schick, bude mít od příští sezóny nového trenéra. Dana Hjulmanda na lavičce bundesligového klubu nahradí Španěl Martinez. To portugalský kouč Mourinho se u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku stěžuje na zacházení, kterému čelil v Turecku při angažmá ve Fenerbahce Istanbul.
6: Zavřená D2 u Blučiny a v Praze nehody. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna je a ještě dlouho bude zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklání na 11. na Blučinu a před odklonem se tvoří menší kolony. Ucpává se taky objížďka u Blučiny a nebo u Velkých Němčic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy pojedete pomaleji za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 25 odtahují auto, po požáru jede se jedním pruhem. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze komplikují dopravu nehody. Ve Strahovském tunelu se srazila dvě auta, blokovala dlouho pravý pruh směrem na Barandovský most. Před malou chvílí odjeli, ale stále musí regulovat vjezdy do tunelů. Patočková ulice, ucpaná, taky oblast Letné a nebo Holešovic. Dlouhá kolona se bude rozjíždět teď i v Povltavské ulici a v Holešovičkách směrem do tunelu Blanka. Ucpává se i Kbelská ulice směrem na Průmyslovou. Tam je na úrovni Letňan nehoda v pravém pruhu. V Praze překáží nehoda taky ve Vídeňské ulici. Ve směru z centra se za podjezdem jižní spojky srazila dvě auta. Ucpaný je kvůli tomu i sjezd ze spojky na Vídeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: EET se vrací. Trump má volební problém. Babiš neví, co si počít s neschopnými ministry. Jak razantní jsou ukrajinské odvetné údery? Jak a kam nás zavede trumpismus v ekonomice a francouzské prázdniny? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
4: Názory a argumenty.
7: EET, neboli elektronická evidence tržeb, je zpátky. Fungovat by měla od příštího roku a do státního rozpočtu by měla přihrát 14 miliard korun. Sněmovna totiž ve středu v prvním čtení podpořila vládní návrh na její znovu zavedení. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Petře, EET je tady zpátky, znamená to, že jsme znovu ve stejné řece?
8: Ve stejné řece úplně nebudeme, budeme v řece relativně podobné, alespoň ministryně financí tvrdí, že se poučili z minulosti z různých chyb a že ta současná verze elektronické evidence tržeb bude daleko jednodušší, přívětivější, že ti, kteří budou muset evidovat tržby, tak nebudou k tomu potřebovat nějaké speciální systémy, že jim stačí to, co používají, ať už je to nějaký chytrý mobilní telefon, tablet a podobně. Co se týče toho, koho by se to mělo týkat, tak tam přece jenom ten příměr se stejnou řekou v jednom případě může platit, že vláda opět do toho návrhu dala, že by elektronické evidenci tržeb měly podléhat i platby uskutečněné bezhotovostně, třeba kartou, a v minulosti tomu také bylo, ale právě toto ustanovení se dostalo k ústavnímu soudu a ústavní soud zrušil tu povinnost evidovat tento typ plateb, protože tvrdil, že tyto platby za sebou zanechávají znatelnou digitální stopu a že je možné je bez problémů dohledat. Takže uvidíme, jak tedy k tomu nyní například opozice, která to kritizuje, přistoupí. Zdá opět tato pasáž se dostane k ústavnímu soudu a pokud by se dostala, tak je velmi pravděpodobné, že ústavní soud by rozhodl podobně jako v minulosti. Co se týče zavádění elektronické evidence tržeb, tak je třeba také zmínit, že zaprvé tedy ještě to nebylo definitivně schváleno, ale je velmi pravděpodobné, že se tak stane, že když jsme u toho příměru se stejnou řekou, tak když se elektronická evidence tržeb zaváděla poprvé, tak tehdejší vláda pod vedením Andreje Babiše čelila ve sněmovně masivním obstrukcím, které se táhly měsíce a byly ukončeny až tím, že tehdejší vládní většina porušila jednací řád, stanovila pevný bod hlasování a tím to protlačila. Nyní se zdá, že ty obstrukce nejsou zdaleka takové, nebo spíše téměř žádné, že tedy zkrátka v současné době vláda by nemusela zdolávat takovéto překážky.
7: Vláda si od toho slibuje, že do státního rozpočtu přibude 14, možná 15 miliard korun. Je to realistické?
8: Odborníci se shodují, že to číslo není příliš reálné. V minulosti se tvrdilo, že to přinese zhruba 4 nebo 5 miliard korun do státního rozpočtu. Úplně se tak nestalo, protože jednak kdo umí v úvozovkách optimalizovat své zisky a optimalizovat své daně, tak dokáže obcházet nějakým způsobem i elektronickou evidenci tržeb. Jednak ty odhady jsou velmi nadsazené. A pak je zde ještě jedna další důležitá věc a ta se týká toho, že tedy vláda tvrdí, že to bude mít pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu, ale zároveň vláda v souvislosti s tím chce zavést různé daňové výjimky, které naopak příjmy státního rozpočtu mohou o něco snížit. Takže ten efekt může být nulový nebo dokonce záporný, zjednodušeně řečeno, že do státní pokladny nakonec nemusí doputovat nic a naopak z ní bude vydáno více než v současné době.
7: Za odpovědi děkuji Petru Hartmanovi. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
7: Donald Trump zatím nezískal Grónsko, Kuba se drží a neporazil Irán. Jeho úspěchy jsou ale především na domácím hřišti a protože Spojené státy jsou demokracie, je to pro prezidenta problém. Situaci analyzuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
9: Pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech rekordně slábne. A protože se blíží volby do kongresu, musí republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů i do senátu zvažovat, zda mají zůstat vůči prezidentovi loajální, anebo ukázat veřejnosti, že některé jeho politické excesy už nemíní dál tolerovat. Trump čelil od nástupu do funkce řadě problémů, včetně snah zamést pod koberec jeho vazby na organizátora sexu s nezletilými Jeffrey Epsteina. Soudy zmrazily celou řadu jeho prezidentských výnosů. Nejvyšší soud dokonce zrušil jeho výnos o plošném uvalení cel na řadu zemí. A soudy v řadě případů také odmítly snahy ministerstva spravedlnosti trestně stíhat Trumpovi politické oponenty. Republikáni až na výjimky, ale v kongresu Trumpa přesto dál podporovali. Byli si vědomi toho, že ačkoliv pozice Trumpa u amerických voličů slábne, prezident dál ovládá republikánskou stranu s pomocí své politické sekty Udělejme Ameriku opět velkou, známou pod zkratkou MAGA. V nedávných republikánských primárkách Trump přispěl k prohře několika svých oponentů, když je odmítl podpořit. Přesto více než desítka republikánských senátorů přešla do otevřené opozice, když ministerstvo vnitra oznámilo, že dosáhlo mimosoudní dohody s Trumpem, která se týká Trumpovy žaloby na stát za to, že na veřejnost unikla před téměř 10 lety jeho daňová přiznání. Pohoršení v části veřejnosti způsobil už samotný fakt, že hlava státu žaluje Spojené státy, které reprezentuje ministerstvo, jehož vedení sám jmenoval. Skutečný šok přišel po zveřejnění detailů dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a Trumpem. Bývalý Trumpův právník Todd Blanche, který je nyní úřadujícím ministrem, oznámil, že bude zřízen kompenzační fond ve výši téměř 1,8 miliardy dolarů, který bude fakticky kontrolovat Trump prostřednictvím jím jmenované pětičlenné rady. Z fondu měly být vypláceny kompenzace obětem politického pronásledování, k nímž by mohli patřit i účastníci útoku na Kapitol ze 6. ledna 2021. A nebo sám Trump. Senát včetně rebelujících republikánů požadoval, aby o fondu mohli jednat a do doby, než mu to Bílý dům umožní, odmítl jednat o zákoně pro boj s migrací. Jeden federální soud mezitím zablokoval finanční transakce týkající se fondu, zatímco další nařídil vyšetřování obsahu mimosoudní dohody mezi Trumpem a ministerstvem, zejména ustanovení, že daňové úřady nesmějí prověřovat daňová přiznání Trumpa a jeho rodiny. A to dokonce ani ta budoucí. Ministerstvo spravedlnosti nakonec plány na zřízení fondu zastavilo, ale mezi tím byly napáchány značné politické škody. Trumpovu obrazu zkorumpovaného politika zneužívajícího svého postavení k obohacování nepomohly ani zprávy, že Trump mohl od nástupu do funkce vydělat až 4 miliardy dolarů na transakcích na akciových trzích v případech, kde reakce trhů ovlivňoval vlastními rozhodnutími. Fiasko s kompenzačním fondem je jen vrcholem ledovce. Trumpa doma poškozuje špatná ekonomická situace, k níž přispívá i válka s Iránem, kterou se už několik týdnů snaží neúspěšně ukončit. Když před několika dny Irán oznámil, že nebude dál jednat o mírové dohodě, dokud Izrael nepřestane s útoky v Libanonu, dostal se Trump údajně do ostrého sporu se svým doposud nejvěrnějším spojencem, izraelským premiérem Netanyahuem. Mezitím federální soud nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra, kam bylo dle rozhodnutí soudu umístěno nezákonně. Pozastavil také rekonstrukci centra. Trump také čelí problému se soudy při budování tanečního sálu v Bílém domě. To se staví na místě jižního křídla Bílého domu, které Trump nechal bez povolení úřadu zbourat. Stavba měla být původně financována ze soukromých zdrojů, nyní ale Trump žádá kongres, aby schválil financování stavby státem ve výši 1 miliardy dolarů. Jako fiasko se začínají jevit i velkolepé plány na oslavu 250-letého výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. Řada umělců odvolala svoji účast kvůli politizaci celé akce Bílým domem. Některé průzkumy ukazují, že Trumpova podpora klesla už na rekordních 34%. Otázkou už není, zda republikáni prohrají volby do kongresu, ale jak moc.
7: Říká Jiří Pehe. Vláda Andreje Babiše se vrátila do Strakovy akademie, aby věci prostě zařídila. Nevždy to tak ale vypadá. Na vině mohou být i jednotliví ministři. Je to tak doopravdy? Zde je názor Kateřiny Perknerové, redaktorky a komentátorky Deníku.
10: 100krát, možná 1000krát česká veřejnost od Andreje Babiše slyšela věty o naprosté neschopnosti členů Fialova kabinetu, včetně expremiéra samého. Nýmandi nuly, katastrofa, hrobaři ekonomiky, eventuálně organizovaný zločin. Po loňských volbách mohl ukázat, že ve spřízněné trojici se dá vládnout efektivně a kompetentně. Po 5 měsících každý vidí, že to tak snadné není. V podstatných záležitostech, jako jsou státní finance nebo evropská politika, Babiš pevně přijímá taktovku. Přesto působí roztěkaně, bezplánovitě, neboť řídit stát na základě vypouštění pokusných balónků dost dobře nejde. Navíc musí neustále hasit maléry svých partnerů, ku příkladu okřikovat šéfa SPD Tomia Okamuru, že není ve vládě a nemůže tudíž za ni vyjednávat v Bruselu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka je natolik arrogantní, suverénní a provokativní, že soupeřům, ale i koaličním politikům někdy docházejí slova. Potíž je v tom, že jde jenom o exhibování u mikrofonu nebo před kamerami. Macinkova ústnatost se nepropisuje do činnosti ministerstev, jež motoristé spravují. Vládní zmocněnec Filip Turek se sněmovní práce prakticky neúčastní a v resortu životního prostředí zatím nic neukázal. Skutečný ministr Igor Červený, jehož existenci asi zaznamenal málo kdo, představil novou zelenou úsporám, která je podle opozice spíš karikaturou tohoto úspěšného programu, neboť pomáhá hlavně bankám, když dotace nahrazuje úvěry. Vládní lahůdkou je ministr kultury Otto Klempíř, který se blízknul návrhem mediálního zákona. K němuž přišlo 400 připomínek, pročež ho Babiš schodil ze stolu. Kdyby podobný paskvil předložil ministr z jeho líhně, do týdne by byl nezaměstnaný. Na Klempíře bez Macinkova souhlasu nedosáhne. Vládní většina nakonec pouze novelizuje stávající normu, v níž nahradí způsob financování. Místo poplatků půjdou peníze na chod České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, aby je nehradili lidé a firmy. Místo nich je budou platit lidé a firmy, ovšem nikoli přímo, nýbrž přes daně. A výhradně vláda rozhodne, kolik prostředků jim přidělí. Bude-li měřítkem loajalita nebo hospodárnost, uvidíme záhy. Totéž, co Klempíře, se týká nebohého šéfa obrany Jaromíra Zuny, obecního otloukánka. Pokud by Babišův ministr hlasoval proti jeho výběru náčelníka generálního štábu, druhý den by si šel požádat o důchod. Zuna ale zůstává a schytává to od Okamury za malou oddanost a od novinářů za bezpáteřnost. Snad jen opozice ho občas pochválí, když se nahlas zasní o 2 a více % na zbrojní výdaje. Petr Macinka a Tomio Okamura nemají v ruce žádné faktické trumfy. Rozpočet má plně pod kontrolou premiér a na předvolební řeči motoristů a SPD o snižování dluhu nijak nedbá. A tak těmto dvěma menším stranám zbývají urážky a gesta, útoky na prezidenta a sudečtí Němci. Jenomže i to stačí k otravě atmosféry ve společnosti. Andrej Babiš má jednoznačnou převahu, avšak umělecký dojem z jeho vládnutí je chmurný.
7: Konstatuje Kateřina Perknerová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ukrajina zesiluje svůj tlak na Rusko. Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Zasažen byl zřejmě ropný terminál a základna ruského baltského loďstva v Kronštatu. Ve městě přitom ve středu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na kterém by měl promluvit i Vladimír Putin, jde tedy i úspěšnou symbolickou ránu ruskému sebevědomí. Slovo má Libor Dvořák.
11: V dosavadní dronové válce mezi Ruskem a Ukrajinou zřejmě dochází ke zlomu. Děje se tak poté, co Vladimír Putin před pár dny prohlásil, že tento asi nejpodstatnější způsob boje mezi oběma stranami přechází do nové fáze. Rusko prý začne útočit systematičtěji, což vlastně už předtím doložilo častými masovými útoky, vždy několika stovkami dronů a několika desítkami raket všech typů. V cílech si přitom věru nevybírá, což potvrdilo poslední ostřelování Kyjeva a Dnipra. Bezprostřední záminka je přitom problematická. Ukrajinci prý při nedávném útoku na město Starobylsk v anektované Luhanské oblasti zasáhli školu a internát pedagogické školy a způsobili tak až 20 obětí na životech studentů. Ukrajina je ovšem přesvědčena, že zasáhla výcvikové zařízení školící operátory bojových dronů. Ukrajinské ozbrojené síly jsou až do tohoto okamžiku ve výběru napadaných objektů daleko opatrnější a důslednější. Volí proto objekty ruské dopravní a ještě spíše zpracovatelské infrastruktury, čímž nepříteli působí značné problémy. Zcela jasně o tom svědčí například nedostatek automobilových paliv na mnoha místech Ruska či úplné zrušení vývozu leteckého kerosinu až do konce listopadu. Ruské prudké zesílení bezohledných vzdušných útoků na Ukrajinu z poslední doby má ovšem zcela jasnou příčinu. Hned na počátku roku Rusko halasně inzerovalo jarně-letní ofenzívu přímo na frontě. Ta se ale, jak vidíme, příliš nevede. Jedním z hlavních důvodů ruského nezdaru je podle ukrajinského generála Andrije Bileckého nasazení tentokrát nepříliš často zmiňovaných pozemních dronů. Ty prý stíhají likvidovat tolik ruských vojáků, že je ruská strana nestíhá nahrazovat novými. A jaká je perspektiva případného ukončení této vpravdě šílené války? Volodymyr Zelenský vyslovil názor, že válka by mohla skončit úspěšným diplomatickým jednáním už do konce tohoto roku. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin v posledních dnech dokonce už dvakrát zmínil, že konec války je na dohled. Vše ovšem na zmíněném Petrohradském fóru zrelativizoval bývalý sovětský špion a poradce šéfa Rusněfti Igora Sečina Andrej Bezrukov. Ten prohlásil, že ruští lidé jsou připraveni válčit i několik desetiletí.
7: Konstatuje Libor Dvořák. Český premiér se už před lety přihlásil k trumpismu, což je nejen zahraniční nebo kulturní, ale také ekonomická politika svého druhu. Kam nás v oblasti hospodářské vede? Nad tím uvažuje Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
12: Na rozdíl od právníků v ekonomii neplatí, co ekonom, to jiný názor. Většina českých ekonomických odborníků se shodne na číslech i na principech hospodářského dění a nakonec dokážou i říct, co může české společnosti pomoct a posunout i dál. Ekonomům, kteří kdysi v Národní ekonomické radě vlády prosazovali reformy školství nebo důchodového systému, je dost. Většina z těchto dodnes využitelných úvah vycházela z věčného napětí mezi vznikem bohatství a jeho redistribucí. Ekonomický růst nepopoženou v Česku spotřebitelé sociálního státu, nýbrž lidé tvořiví a vzdělaní, kteří umí vymyslet nové způsoby výrob a nové služby, které vytvoří potřebný kapitál pro veřejné služby, pro nichž je v Česku tak silná poptávka, že snadno maže rozdíl mezi politickými stranami. Ať proklamativně vpravo nebo vlevo, většina českých politických stran a hnutí podporuje silné veřejné služby, od zdravotnictví přes školství po sociální servis. Česko má možná momentálně vyhraněnou vládu extrému, která se ve velkém hlásí k různým receptům hnutí MAGA. V jednom se ale proklamativně pravicoví motoristé nebo svobodní shodnou se sociálně citlivými politiky ANO, ale i s opozičními stranami. Silný sociální stát považují za východisko existence státu, jehož národní charakter má být posilován nakonec i zde. Aby nám naše sociální jistoty nebrali přistěhovalci z ciziny, nárok na silný sociální stát je vedle priority jaderné energetiky druhým skutečným spojujícím prvkem české politiky. Hezky je to vidět dnes, kdy vláda slíbila zvýšit rodičovský příspěvek na narozené dítě na 400 000 korun. Opět se soutěží o to, kdo by dal víc, nejlépe všem. Všichni moc dobře vědí, jak takové peníze rozdělit, méně se už mluví o tom, kde je vydělat. Silný sociální stát je také o ním silným Českem, které slibuje Andrej Babiš, jenž ve Financial Times provedl svůj trumpistický coming out a přihlásil se ke světu podle Donalda Trumpa. Český trumpismus je ale ekonomicky stejně neplodný jako ten americký. Česku totiž chybí peníze na spojující společenské jádro, na silný sociální stát. Mimo jiné proto, že politici nechtějí zvyšovat daně ani je vést směrem k vyšší progresi, která je v České republice jedna z nejnižších ve vyspělé Evropě. Zbývá tedy pevná víra, že jednou se ekonomika zvedne a peníze na sociální stát porostou sami. Nechte daně daněmi. Soustřeďte se na větší výkonnost české ekonomiky. Sociální stát jako pojivo společnosti zachrání jen nový růst, radí ekonomové. Růst, to se snadno řekne, ale jak? České firmy trpí vysokou energetickou náročností výrob. Klíčová je tedy cena energií, to pochopila vláda správně. Jenže věc řeší zase jen dotacemi podniků ze státního, které se jen tak nevrátí. A růst, který dotace má vyvážet, se zatím nedostavuje. Jako obvykle nakonec pomáhají veřejné investice do infrastruktury, do dopravních a jiných staveb. Otázkou je, zda se skrze tyto výdaje automaticky naplní i sociální systémy, budou-li motorem ekonomiky státní investiční peníze, částečně nabuzené o evropské zdroje. Český růst požene jako jinde nenáviděný Brusel, aniž by si toho všiml Tomio Okamura? Chvíli tento automat ještě běžet může. Můžeme dál udržovat při životě zpracovatelský průmysl, který vysokou přidanou hodnotu v budoucnosti nepřinese. I tady se ekonomové vzácně shodnou. Česko potřebuje novou restrukturalizaci, druhou ekonomickou transformaci. Jak problém rámuje stejnojmenná iniciativa českých podnikatelů. Vytvářet ekonomiku budoucnosti, ne minulosti, dalo by se stručně říct. Hospodářská strategie vlády je velmi široký rámec, který však moc neukazuje, jak takovou budoucnost naplnit. Přitom právě to je nejdůležitější priorita, kterou by se měla zaobírat každá vláda. Jinak hrozí, že se obecně přijímaný a žádaný sociální tmel brzy rozdrolí a přestane spojovat. Růst na prvním místě. To je heslo, které si premiér Babiš nemusí nutně dávat na svou červenou trumpovku. Stačilo by, kdyby se tímto motem řídil, abychom jednou byli dál, v zemi, kde je skutečně líp.
7: Říká Petr Fischer. A na závěr ještě pohlednice z předprázdninové Francie od naší spolupracovnice Kláry Notaro.
13: Francie je již léta nejoblíbenějším cílem turistů na světě. Za kulturou a přírodními krásami jezdí do Francie nejvíce turisté ze sousedních evropských zemí a Američané. Ti si v Paříži chtějí prohlédnout vítězný oblouk, Louvre, Eiffelovku a spatřit gotický klášter Mont-Saint-Michel uprostřed zátoky v Normandii. Ale jak bude letos vypadat dovolená samotných Francouzů? Při plánování dovolené Francouzi musí počítat se zvýšenými cenami pohonných hmot a zvyšováním cen všeobecně. Na letní dovolenou se chystá sotva 60% Francouzů. Ti ostatní na cestování nemají dost peněz, i když stát mírně přispívá na dovolenou mládeži z chudých rodin a starším nebo nemocným osobám. Nicméně výlohy s cestováním jsou vysoké a tak mnoho mladých lidí volí co nejlevnější způsob, jak trávit dovolenou. Stále oblíbenější jsou prázdniny na kole. Francouzi mají pověst zhýčkaných lidí, ale ku podivu je neodradí ani spartánské podmínky spaní v přírodě pod širým nebem nebo v různých boudách pro turisty. Mnoho rodin vyráží na kolech objevovat skryté krásy francouzského venkova. Městští lidé touží zapomenout aspoň počas dovolené na šeť betonových měst. Francie je doslova protkaná sítí cyklostezek. Krásná je cesta podle řeky Loire, dlouhá téměř 900 kilometrů, končící u Atlantického oceánu. Další mytická cyklostezka, nazvaná cyklistická Odysea, vede z bretaňského přístavu Roscoff podél pobřeží oceánu skrz borové lesy a přes písčité pláže až do baskického rybářského přístavu Andaj. Spíše pro elektrokola je vhodná 800 km dlouhá pitoreskní cyklostezka vedoucí z Alp až ke Středozemnímu moři. Pokud si Francouzi chtějí užít farniente, sladké nic nedělání u moře, tak nejraději volí Atlantické pobřeží, Francouzskou riviéru nebo malebnou Korziku. Místa v kempech nedaleko pláží bývala rezervována už dlouho dopředu, ale nyní je kvůli inflaci znát určitý pokles zájmu. Někteří movití francouzští důchodci se rozhodli žít v prázdninovém tempu po zbytek života. Využívají výhodných daňových podmínek a stěhují se do Maroka nebo do Portugalska. Na léčení se však rádi vrací do Francie. Cesty do zahraničí kvůli zdraženým letenkám jsou letos méně žádané. Nicméně Maroko, Tunisko a Španělsko jsou nadále vyhledávaným cílem francouzských turistů. Francouze už nefascinují Spojené státy, tak jak to bylo pravidlem po dlouhá desetiletí. Francouze za to magicky přitahuje přístupná a přívětivá Kanada, její neporušená příroda a historická města. Většina lidí s alžírskými kořeny, a těch je ve Francii víc než 2 miliony, se každé léto vrací do vlasti svých předků. Ale letos kvůli zdražené letecké a námořní dopravě si cestu do Alžírska budou muset mnozí odpustit. Francouzi také projevují nižší zájem o dovolenou na obřích výletních lodích, nechválně známých svou ekologickou stopou. Ti šťastlivci, kteří mají příbuzné na venkově, rádi využijí možnosti ubytování zdarma a mít přírodu na dosah ruky. A užít si pravé francouzské prázdniny, jako kdysi jejich rodiče.
7: Uzavírá Klára Notaro nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
14: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dagmar Havlová po 22 letech odstupuje od knihovny Václava Havla. Prezident podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Sprinterka Maňasová vylepšila na stovce český rekord Jarmily Kratochvílové. Dálnice D2 je ve směru do Brna neprůjezdná po nehodě na 8. kilometru. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Z projektu knihovny Václava Havla dnes odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu řekla, že se tak rozhodla po dlouhých jednáních, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
15: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
5: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí. Schopnosti armády musí podle jejího budoucího šéfa Miroslava Hlaváče odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Budoucí náčelník generálního štábu mu představil své hlavní priority, ve kterých ho prezident podpořil, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
16: Hlavním tématem jednání byly priority dalšího rozvoje armády České republiky, její modernizace, naplňování spojeneckých závazků, personální rozvoj a příprava strategických koncepcí v oblasti obrany a bezpečnosti.
5: Termín jmenování Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu prezident neoznámil. Vláda navrhuje, aby do čela armády nastoupil 1. července. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na 4. kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali, na místě zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
17: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z osud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
5: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Situaci sleduje naše zelená vlna. Slovo dostane už za chvíli. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet nejrůznější pokusy, prohlédnout třeba jaderný reaktor nebo přečíst DNA rostlin.
18: Veletrh vědy pořádá letos po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
19: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
18: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
20: Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském Zanktpeltnu dvakrát český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila o 8 setin na 11,1 sekundy. V pražské Troji zítra začne světový pohár vodních slalomářů. Bude na něm závodit skoro kompletní světová špička. Vicemistr světa Jakub Krejčí ale konkurenci neřeší.
21: Samozřejmě je lepší se porovnávat vždycky s těma nejlepšíma, ale jsem hodně zaměřený na své výkony a na to, jak já to dokážu sjet. Vím, že když to sjedu nejlíp, tak můžu bojovat o ty nejlepší místa. A Svěťák v Troji je vlastně první vrchol tenhle rok, takže to pro mě znamená něco, kdybych se chtěl předvést, v jaký formě jsem.
20: Kvalifikace kajakářů s Krejčím, Prskavcem a Přindišem začne zítra ve 13.50. Už předtím po půl jedné půjdou do akce kajakářky, včetně Bekové, Amálie Hilgertové a Báry Galuškové.
6: Zavřená D2 u Blučiny a nehoda u Smiřic na silnici 33. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna zůstává zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. kilometru exit Blučina. Před odklonem jsou menší kolony, objížďka je pak dobře průjezdná. Jede se přes Blučinu na Židlochovice, Rajhrad a po Vídeňské do Brna. Na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře dejte pozor u Smiřic. Na křižovatce se srazila 3 auta, je to větší nehoda a zasahují hasiči. Podle potřeby i zastavují provoz na křižovatce. Je to křižovatka u sjezdu z dálnice D11 na Smiřice. Ještě do Prahy výraznější kolony stále v centru na magistrále z Holešovic k muzeu. Kolona se pak pomalu rozjíždí v Radlické ulici směrem z Jinonic do centra a stále ještě regulují vjezdy do tunelu do Blanky ve směru z Troje na Smíchov. V Praze i nehoda ve Vídeňské ulici ve směru z centra srazilo auto cyklistu za sjezdem z jižní spojky. Čekejte kolony od metra Kačerov k Tomajerově nemocnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat a později večer se vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů.
0: Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
23: Británii otřásají šokující detaily smrti studenta Henryho Novaka. Protest před policejní stanicí v Southamptonu přilákal několik set lidí.
24: Nepokoje vyvolala smrt mladíka spoutaného policisty, který byl lživě označen za agresora.
25: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage.
26: Vrah byl už odsouzen k doživotnímu trestu s minimální dobou výkonu 21 let.
22: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton 2025, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
27: Dobrý den a děkuji za pozvání.
22: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
27: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
22: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikhské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
27: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje, což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novák se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikramem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novak vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který máme, je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
22: Digva. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová, vraždu tvrdě odsoudila. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka, ten jim potom umřel pod rukama?
27: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikruma Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novák a obětí měl být Vikrum Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikruma Digvu, ale je pravda, že během těch prvních 3 minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Nováka a za oběť pana Digvu.
22: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikrumem Digvou, ale taky to, že byla zveřejněna videonahrávka s kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů, jedná se o takzvaný bodycam. I have seen the bodycam footage. It's harrowing. Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně. There are clearly serious questions that need to be addressed. Co na nich všechno je?
27: Tak on je to záznam zhruba 2 minuty 30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC.

0: Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi, v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje. Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikram Digva, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Novaka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán. Policista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novak, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor, myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na minutě 30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novak je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2:10, kdy říká znovu Henry Novak policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova během dalších 30 sekund. Tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novak sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
1: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novakovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně?
0: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11 hodin 40 minut byla ta želízka sejmuta zpátky a 11:45 už přijeli na místo lékaři, záchranka, která se pokusila během dalších asi 45 minut Henryho ještě zachránit. Bohužel vzhledem k tomu, jak vážné byly ty bodné rány, jedna z nich měla proniknout do srdečního svalu, tak se to nepodařilo. Možná stojí za to dodat, že při tom soudním líčení v Southamptonu byla velká pozornost věnována také vlastně soudní pitvě a bylo zjištěno, nebo alespoň soudce konstatoval, že vlastně jakkoliv by jinak policisté si během toho incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Novaka zachránit.
1: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie, odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
0: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné policejní téma. Stojí za to dodat k tomu, co jste říkal, že vlastně všichni policisté, co na místě zasahovali, zůstali v aktivní službě, nebyli tedy suspendováni, a ten případ vlastně teprve po vynesení rozsudku začala přešetřovat nezávislá komise pro dohled na policii a teprve jaksi s jejím dobrozdáním a s jejím přešetřením bude objektivní zjistit, zda policisté vlastně něco porušili nebo zda to byla skutečně velice nešťastná a velice zvláštní souhra náhod, která přispěla k tomu, že se z toho případu stal politická kopaná, což by samozřejmě nemělo.
1: Já si myslím, že teda jeden z policistů posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co

0: všechno se tohle to odehrál, to znamená, až po několika měsících psal o tom teď v posledních dnech britský tisk, ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. But I suggest the rest of us respond to this with pure cold rage. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny. Lídrně konzervativců Kayme Badenochová zase BBC řekla následující.
1: Myslím, že kdyby byl vrah Běloch, vyptávali by se policisté víc, ale oni si hned udělali názor.
0: Politici upozorní tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
2: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za poslední 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný, a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund. Kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
0: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnsonové z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policejních sborech, takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň, totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň, na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
2: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
0: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
2: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
0: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
2: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku sikové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, tak sikové si velmi často stěžují také na to, že bývají předmětem ať už rasového násilí anebo neférového postupu policie, takže on má vždycky ten problém hrub a líc a nelze se na to dívat jenom tak, jak interpretuje tu událost Nigel Farage.
0: Southamptonu, v anglickém Southamptonu, kde k vraždě došlo, lidé tento týden protestovali. Obvinovali policii z rasismu. Co přesně se tam dělo, jak vážné, jak velké ty protesty byly?
2: Tak ono šlo o protest, který velice bryskně a pohotově a zřejmě s pomocí sociálních sítí zorganizoval vůdce britské krajní pravice Tommy Robinson, který je momentálně v Británii, byť jindy pobývá v Thajsku a daleko v zahraničí, svolal své příznivce do Southamptonu. Došlo tam k potyčkám s policií. 12 policistů to odneslo menším či větším zraněním. Zraněn byl dokonce i policejní pes při těch potyčkách. Všichni doufají, že to byla jednorázová akce, jak to v případě někdy takových střetů bývá a že situace se tam velice rychle uklidní, jak to i v podobných situacích bývá.
0: Takže další protesty v tuhle chvíli nahlášené nejsou, nebo neočekáváte, že by mělo dojít k nějakým dalším demonstracím a nepokojům v ulicích?
2: Tak ono, je to tak, že obvykle ty protesty nebývají ohlášené předem. Policie sama se to dozvídá většinou ze sociálních sítí nebo z nějakých případně snad legálních odposlechů. Pokud vím, tak pokračování těch nepokojů nebylo ohlášeno a do toho vstoupila také rodina pozůstalého, tedy Novakovi, a poprosili ti protestující, aby nezneužívali ten případ k tomu, aby to vyvolávalo nějaké další násilí nebo další střety.
0: No, mezi tím pokračuje soud, protože tím rozsudkem nad vrahem to neskončilo. Pokračuje a pokračovat bude 9. června, protože obžalovaná byla i matka vraha, čeká teď na výši trestu, už byla odsouzená a nadále obžalovaní jsou i bratr a otec. Z jakého důvodu?
2: Oni se pokusili vlastně, jak ukázalo i to video, zamést od prvních okamžiků stopy a vlastně snad se domnívali, že jejich syn, tedy v případě rodičů Vikram Digva, se z toho nějakým způsobem vylékne. Zřejmě sami v tu chvíli nevěděli, jak vážné je to zranění, které Henrymu Novakovi na té noční ulici v Southamptonu způsobil a jaký tragický bude mít následek. To znamená, oni odnesli domů tu vraženou zbraň, matka ji snad omyla a schovávala a při policejní razii v bytě Digvových byly objeveny další nepovolené zbraně, tedy další nože s dlouhou čepelí, a to budou jedny z trestných činů, ze kterých se budou od toho 9. června, jak říkáte, zodpovídat.
0: No a poslední věc mě zajímá, jestli už je teď jasno, kdy by mohl ten dozorový orgán britské policie vynést nějaké rozřešení nad tím, jestli a jak závažně případně policie tedy pochybila v tomhle případě, protože předpokládám, že na to britská společnost velmi čeká.
2: Zcela jistě na to čeká, ale z mé zkušenosti britská demokracie a britská spravedlnost a smysl pro spravedlnost jsou velice, velice pečlivé a tím jsou také pomalé. Z podobných případů z minulosti troufnu si odhadnout, že to bude několik měsíců. Když máme dnes začátek června, neočekával bych tu zprávu, která přinese nějaké rozřešení nebo objasnění těch dalších podrobností dříve než někdy v listopadu nebo v prosinci.
0: Tak jo, tak moc krát díky, že jste mohl pro Vinohradskou 12 shrnout, co se v anglickém Southamptonu a taky teď ve Westminsteru dělo a děje.
2: Děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den do Prahy.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s Ivanem Kytkou, novinářem dlouhodobě žijícím ve Spojeném království, a probírali jsme spolu otázky, které zůstávají po loňské vraždě Henryho Novaka v anglickém Southamptonu. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis a sociální sítě ty obstarali Jana Mikulášková a Tea Veseláková. Je dobře tu a tam připomenout, že na Vinohradské 12 zkrátka každý den pracuje tým skvělých lidí a kryje mi záda. Moc jim za to děkuju. Naslyšenou zítra.
3: Indiánští náčelníci.
4: Jedním z nejznámějších apačských náčelníků byl legendární Košis. Více než 10 let vedl válku s bledými tvářemi, ani jednou nebyl poražen a nakonec dokázal pro své válečníky vyjednat mír.
5: V říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košisovými apači. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace,
4: říká historik Jan Adamec.
3: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti včera ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva. Náklady stavebních firem vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15%. Výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firem už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií. Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalilo Rusko. Podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy forma ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa pevně stojí za Arménii. A poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou. Atletka Karolína Maňasová dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum zaběhla 22-letá sprinterka na mítinku v rakouském Sankt Peltnu a posunula ho na 11 sekund a jednu setinu.
7: Neprůjezdná D2 u Blučiny směrem do Brna, taky u Lanžhota směrem na Slovensko. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna stále zavřená po nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. na Blučinu a jede se přes Židlochovice Rajhrad na Vídeňskou dálnici. Objížďka teď bez větších komplikací. A ještě jednou dálnice D2 ve směru do Bratislavy je teď D2 neprůjezdná u hranic se Slovenskem. Na kilometru 56 je zúžení a v tom jediném pruhu směrem na Slovensko stojí nepojízdné nákladní auto. Osobním sjíždějte na Břeclav, jeďte přes Lanžhot, kamiony musí počkat. Silnice 33 z Hradce Králové do Jaroměře je u Smiřic neprůjezdná. Na křižovatce k dálnici se srazila 3 auta. Vážnější nehoda, na místě zasahují hasiči. A v Praze se ucpává sjezd z jižní spojky na Krč. Na Vídeňské ulici směrem z centra se za sjezdem ze spojky srazilo auto s cyklistou a blokují pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: I ve čtvrtek 4. června pro vás máme náš pravidelný vědecký magazín. Tady je naše nabídka. Nejprve se podíváme na recyklaci tenisáků. Čeští inovátoři se snaží najít způsob, jak využít gumu z míčku. Jaké nové výrobky se z nich dají vytvořit. Hlavní cenu za nejlepší film v české soutěži na festivalu Jeden svět získal snímek o olosených lidech, který dnes vstupuje do kin, jak se do něj zapojili vědci. Kde by investoři měli a neměli stavět větrné elektrárny. Na Opavsku se chystá stavba první větrné elektrárny v Česku, zadaná a vlastněná přímo místními lidmi. A jak se dělá věda uprostřed africké divočiny, proč orchideje klamou hmyz a co se skrývá uvnitř jaderného reaktoru. To jsou odpovědi, které nabízí letošní jubilejní 10. ročník veletrhu vědy, kam se také podíváme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda plus.
6: Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
8: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle ten žlutý, ten Melton, ten chlup, je už takový opotřebovaný.
9: Tenhle ten vypadá ještě docela chlupatě, ale...
8: Tenhle už je trošičku víc ohraný, jo.
10: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
8: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profík s tím hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají. My amatéři s tím hrajeme třeba 2-3 zápasy.
10: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Jen část z nich pozbírají recyklační iniciativy jako ta česká. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad. Veterináři by s tím nesouhlasili, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
11: Ty vlákna je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje s kolovinou tomu psovi.
10: On se na tom kazí zuby.
11: A vlastně ty psy mají tenisáky rádi. Když jsem měl rozpadla krabice se 120 tenisákama, tak to pro mého psa bylo extáze nadšenosti.
10: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
11: Ale v té správné podobě tak, aby to tomu psovi neškodilo.
10: Vydržíte v ruce gumový kroužek zblízka. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
11: Máte pravdu, to je vlastně prototyp. Využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melotonu. Tam může mít vliv na nějaké fyzikální magnetické vlastnosti i určitý, řekněme, vizuální efekt.
10: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně melotonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
8: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
9: Tak což... moje pružná, čili si představím jako drtit gumu.
8: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
9: Tam jsou ty dva základní materiály. Jakým způsobem se dají oddělit od sebe nějaké profukování, prosívání?
11: Vychází to z odlišné hmotnosti, to znamená přesně, jak říkáte, od vzduchu, síto, vibrace.
9: To je drť. Vypadá to z dálky trochu jako kamínky, ale když to prohrábnu, tak jsou to malé úlomky gumy, které se mi lepí na prsty.
8: Nadrtíte, odfouknete to žlutý a dole podle hustoty toho síta vám vyjede nadrcená pryš. Tohle je mimo jiný teda ten melton.
9: Vypadá to jako žluto-zelená vlna.
8: To je ten zbytek, jo, který víceméně má nějakou 85-90% čistotu, jo?
9: Jsou tam drobky gumy.
11: Ještě čistší umíme.
10: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firm a iniciativ. Každá s nimi ale nakládá jinak. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
11: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál, což je právě ta odlišnost mezi gumou a plasty.
10: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
12: V interiérovém designu a stavebnictví.
9: To je dohromady guma i s tím filcem.
12: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
9: A je to takové chlupaté. Je to měkké,
12: tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
9: Je to tlumí hluk. Já jsem si vzal vzorek té vaší desky, lehoučka, tady je to prasklé nalomené. Jak to vzniká?
12: Je to smíchané s pojivem, experimentálně čistě jenom s tapetovým lepidlem. Pak je to vtlačeno do formy.
9: Ta hmota nějakým způsobem slisovaná a slepená dohromady.
12: Teďka to zkouším trošku dál.
9: To je kostička, také slisovaná, ale je tlustší než ta deska. Tak to je tvrdší.
12: Zkoumám, jak tlustý materiál dokážu z toho udělat, aniž by měnil nějaké své proporce.
10: Jedna věc je vyřešit technické vlastnosti materiálu, další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.
13: Tenisové míčky jsou pro některé psy doslova drogou, ukazují aspoň zkušenosti majitelů i veterinářů. A nejen o tom teď budeme mluvit s autorem předchozí reportáže Martinem Srbem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
13: Martine, proč jsou pro psy tak lákavé právě tenisáky?
9: Je to kombinace několika důvodů. Vyloženě vědecké studie jsem k tomu nenašel, ale vyjadřují se k tomu po světě třeba veterinární kliniky v Česku i v zahraničí nebo spolky majitelů psů, včetně těch tradičních v Americe od 19. století. Skákající míček, to je rozhodně něco pro lovecké pudy psa. Psovi to může připomínat menší zvířátko nebo ptáčka a probudí se v něm šelma. Míček má správnou velikost, která padne do tlamy spoustě psích plemen a to už může být riziko.
13: Co se psovi může stát?
9: V nejhorším případě mu tenisák zaskočí do krku a skutečně jsou zaznamenané případy, kdy se psi takhle udusili. A nebo můžou celý míček spolknout a ucpe se jim trávení. Hodně ale záleží na tom, jak si konkrétní pes s míčkem hraje a jak na něj člověk dohlíží.
13: Kde je tedy nějaká hranice v tom, co je bezpečné a co už ne?
9: Asi by nemělo škodit, když pes občas míček aportuje, nedrží ho ani moc dlouho, ani moc silně. Potíž ale je, když do něj kouše nebo ho dokonce rozkouše a části sežere. Ty spolikané plstěné části, ten melton, to se může různě zamotat a způsobit trávicí potíže. V žaludku se může rozpustit i ta žluto-zelená barva, která většinou nebývá příliš jedlá. No a i když pes míček nespolkne a jenom do něj intenzivně kouše, tak to není zdravé na zuby. Podle některých klinik jsou problém i ta vlákna sama o sobě, i když jsou čistá, protože jsou docela hrubá. A navíc se do nich, potom když nejsou čistá, tak se do nich chytají zrnka písku, kamínky a podobně. Jedna citace za všechny z australského webu Your Vet Online. Hrubý povrch působí jako brusný papír na psí zuby, přirovnává veterinářka Leigh Davisonová.
13: A jak je to smíčky, které vypadají jako tenisové, ale jsou přímo určené pro zvířata?
9: Tady se názory různí. Na jednu stranu jsou ty míčky vyrobené z měkčích vláken, takže by aspoň podle výrobců a prodejců neměly obrušovat zubní sklovinu, ale na druhou stranu se do nich také můžou zachytávat hrubé nečistoty. No a když jsou ty míčky stejně veliké jako tenisáky, tak pořád není vyloučený ten nejhorší případ, že při divočejším hraní ten míček psovi zaskočí.
13: Existují pravidla, co musí splňovat bezpečná hračka pro zvířata?
9: Pravidla jsou i nejsou. Když budu mluvit za Evropskou unii, samozřejmě se testuje taková ta základní bezpečnost po chemické stránce, ale neexistují speciální požadavky na zvířecí hračky, co se týče těch jako mechanických nebo fyzikálních vlastností. Některé z nich můžou splňovat kritéria pro dětské hračky, to znamená, že tam nejsou ostré nebo tvrdé části, nebo že to je bezpečné proti spolknutí a vdechnutí. Ovšem je to zkoušené v lidských rozměrech a testování na psech různých plemen a různých velikostí povinné není.
13: Podle čeho se tedy řídí čeští inovátoři, když zkoušejí psí hračky z recyklované gumy?
9: Zatím hlavně zkoumají možnost materiálu, se kterým pracují. Zároveň ale konzultují i s veterináři a některé zkoušky se skutečnými psy také dělali, jak mi pověděl Jiří Brejcha.
11: Při jednom testu, že to byla afgánská nebo španělská doga, v té diskuzi s tím majitelem, tak jeho první reakce byla, že to je první hračka, která vydržela opravdu ten záběr s tím psem.
9: Podle Jiřího Brejchy se ukazuje, že tenisáková drť je pro psí hračky docela zajímavý materiál. Dá se totiž experimentovat s tím, jaký podíl vláken meltonu se zamíchá do gumové hmoty. Ta hmota může být potom odolná i pro velké psy a velké zuby. Přitom je měkčí, pružnější, příjemnější pro psí tlamu, lákavá pro oči. A zároveň jsou tam ta vlákna bezpečně zalitá a nechytají se na ně nečistoty.
13: Zatím jsme mluvili o tenisových míčcích. Jsou ale i v jiných sportech nějaké iniciativy pro šetrnější a udržitelnější přístupy?
9: Ano, třeba právě dnes o udržitelném sportu obecně mluví odborníci a zástupci sportovních organizací na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. To, o čem mluví, jsou obecné zásady, co se týče třeba organizace utkání, organizace provozu sportovních klubů nebo dopravy sportovců, ale patří sem i nakládání s odpadem a s opotřebovaným vybavením. Tou recyklací sportovního náčiní se zabývají univerzity, ať už v tom materiálovém výzkumu, nebo třeba v rámci designu a architektury. I lidé z tenisákových startupů, které jste slyšeli v reportáži, tak spolupracují například s ČVUT, s Mendelovou univerzitou a s dalšími školami.
13: To byl Martin Srb z naší vědecké redakce, který se přihlásil z dnešního veletrhu vědy. Tak děkujeme moc za tehle ten příspěvek do Vědy Plus. Naslyšenou.
9: Hezký den, naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Teď se ve Vědě Plus budeme věnovat jinému zvířectvu. Dnes vstupuje do kino distribuce film Amůst Losí Odisa. Film režisérky Hany Novákové získal hlavní cenu za nejlepší snímek v české soutěži festivalu Jeden svět. Vypráví o lidech, kteří zasvětili část svého života losům. Od vědců přes ochránce přírody až po původní obyvatele Kanady. A právě režisérka Hana Nováková je teď hostem Vědy Plus. Děkuji moc, že jste přišla do studia. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Když člověk slyší o celovečerním filmu věnovaném losům, tak asi si bude myslet na první dobrou, že jde o nějaký přírodopisný dokument. Vy ale mluvíte o Losí Odise. Co vás vlastně na losech tak fascinovalo, že z toho vzešel film a vím, že vznikal několik let?
14: No mě nejprve zafascinoval příběh toho, jak se losy vrátili po 500 letech vyhubení do komunistického Československa, to znamená přes dráty železné opony, protože jako člověk, který je posedlý přírodou, tak vím, že reintrodukce zvířat normálně, když je chcete vrátit, tak je nákladná věc, je to složitá věc a šance uspět je docela mizivá. Takže to, že se losy vrátili, jsou aspoň do zadrátované země, to mi kdysi vzalo dech. Ale potom se na tenhle jeden příběh začaly nabalovat neméně fascinující jiné losí příběhy a příběhy olosených lidí po celé planetě. A já jsem tomu neodolala a vydala se za nimi.
13: Vy v úvodu upoutávky k tomu filmu používáte otázku, zda existuje něco jako totemové zvíře. Našla jste během natáčení odpověď na ni?
14: Já bych měla asi předeslat, že jsem etnozooložka, to znamená, že jsem se zabývala kmenovým obyvatelstvem v rámci univerzitního studia a tím, jakou roli třeba u původních národů různě po světě hrají totemová zvířata, silová zvířata a tak dále. Takže když jsem si kladla tuhle otázku, platila spíš pro mě jako Evropanku nebo náš štáb nebo vůbec evropského člověka, jestli to jde. Byla jsem trochu skeptická, vlastně jsem si myslela, že je to nějaká kategorie, která patří do jiných částí světa, ale bylo pro mě nepřehlednutelné, že se ukazovalo v průběhu toho filmu, že ten los vůči nám vystupuje vlastně úplně v těch tradičních kategoriích, jaké mají ty přírodní národy. Takže odpověď je ano, totemové zvíře existuje.
13: Vy v tom filmu také mluvíte o olosených lidech, tedy asi těch, jestli to správně chápu, kteří se kolem populace losů prostě nějakým způsobem motají. Zoologové, ochránci přírody, zakladatelé losího parku. Mají něco společného? Kromě tedy těch losů?
14: Olosení lidé. Těm nestačí jenom to, aby se motali, ale olosení lidé jsou losy posedlí lidé. A to je trošičku něco jiného. A to mě totálně zaujalo hnedka z kraje, protože ti lidé, co se třeba o losy měli zajímat nebo se o ně starat, tak jimi byli opravdu posedlí, opravdu jim propadli, opravdu to byla jejich vášeň, došlo to tak daleko, že třeba jeden náš protagonista z losy žije vyloženě ve své domácnosti, což pro mě jako filmařku byl naprosto okouzlující citace a podsta Luisi Buñuelovi, a jeho filmu Zlatý věk, kde je ta slavná scéna, jak ta kráva stoupá na to krásné lože v nějaké té komnatě, tak jsem na to nemohla nemyslet, když jsme se ocitli u Lefeho v domácnosti, kde žilo těch losů hned několik. Takže olosení lidé, to jsou tihle, co jim propadly. A občas jim propadly až na úkor těch svých původních plánů s losy. Třeba náš ruský protagonista byl původně velký zastánce losí domestikace, o kterou se pokoušeli Rusové řadu dekád. A propadlo losům natolik, že skončil u toho, že chtěl osvobodit z té domestikační stanice a že už v ní zůstával pouze za tím účelem, aby pakliže neosvobodí, tak aby alespoň zlepšoval jejich životní podmínky, kterým čelili třeba v konfrontaci s trochu alkoholickými dojičkami losů.
13: Co bylo na tom natáčení losů a lidí kolem nich nejtěžší, nebo co vás nejvíc třeba vlastně zaskočilo, překvapilo?
14: Já si myslím, že na tom natáčení nebylo těžkého nic, že já jsem, různí filmaři to mají různě. Máme rádi různé fáze toho procesu, někdo rád sedí ve střižně, někdo si a trpí na place, protože je třeba tichý introvert, tak to já rozhodně nejsem. Já si plac užívám, miluju zpravidla svoje protagonisty, zvířecí, lidské, všechny. Takže já jsem na place šťastná, ale to, co na tom celém procesu bylo naprosto náročné pro úplně celý štáb, byla ta délka toho vzniku, také nebylo snadné zafinancovat to a bylo nutné to zafinancovat nějak, protože se to děje po celé planetě a různě v tom, co se týče toho času, tak do toho vstupovaly i takové geopolitické děje typu pandemie, potom do toho vstoupilo to, že Rusko napadlo Ukrajinu, my jsme měli ještě točit v Rusku, vzdali jsme to a takovéhle peripetie, ale samotné to natáčení bylo krásné a setkání s těmi lidmi i zvířaty také.
13: Dnes se tedy vstupuje film do kin. Co by si podle vás měl divák z Losí Odysej odnést, nebo co byste chtěla, aby v divácích zůstalo z toho filmu?
14: Pro mě je obrovská radost, že ten film jde do kin na první výročí příchodu losa Emila do České republiky. To se stalo loni 4. června ve vesničce Ludgeřovice, což byl náš producentský záměr, to, že to vstupuje do kin zrovna dneska. A ta zpráva je vlastně stejná, jako je zpráva toho našeho filmu. Ten náš film, jak jste říkala, tak byl od začátku dělaný jako procesový. A já jsem chtěla zachytit nějakou proměnu lidského přístupu k planetě, případně být součástí téhle změny, jakože jsem chtěla ukazovat, jakým směrem by se měl náš vztah ke zvířatům ubírat. A bylo pro nás naprosto magický moment a potvrzení totemového zvířete, že jsme dostříhali ten film v loni 3. června a 4. se ve vedlejší vesničce, my jsme to dostříhali v Jeseníkách, ve vedlejší vesničce se zjevil ten los Emil a na rozdíl od všech těch desítek losů, kteří do České republiky, případně Československa během těch dekád doputovali, tak najednou vzbudil obrovské halo a najednou byl vidět ten skokový posun vědomí běžné veřejnosti a los Emil vzbuzoval vlastně láskyplné reakce, veřejnost plédovala za jeho ochranu a tak dále. A to třeba u dřívějších losů nedělo a u zvířat se to běžně neděje a ve mně to vzbudilo obrovskou naději, že není všechno ztraceno s touhle planetou a s námi jako lidmi.
13: Tolik slova režisérky Hany Novákové, autorky dokumentu Emust Losí Odysa, který dnes vstupuje do českých kin. Já moc krát děkuji, že vy jste vstoupila do studia Vědy Plus. Naslyšenou.
14: Já vám děkuji za pozvání. Naslyšenou.
13: Pokračujeme, dalším příspěvkem se dostaneme na Opavsko, kde se chystá stavba první sdílené větrné elektrárny v Česku. Zadali a vlastnit ji budou přímo místní. Větrník by jim měl zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Místní spolek se inspirovala zkušenostmi v jiných zemích, kde větrné zdroje doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny nebo třeba bateriová úložiště. První komunitní větrník v Česku by mohl stát do 4 let.
15: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
16: Aha, to je starý, jo, tak ten si pamatuju.
17: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
18: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám, ale revize bude probíhat nějaká.
17: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
18: Vyrábět a sdílet.
17: A v čem vidíte ty výhody?
18: Že pomůžu sobě i druhým.
17: Bude to fungovat?
18: Určitě.
17: Zrovna takový chytrý elektroměr potřebuje. Vypadá na první pohled normálně, ale umí toho mnohem víc, ukazuje Petr Chroust ze spolku Enercom Opavsko.
19: Vlastně inteligentní chytrý elektroměr je jednou z podmínek, jak mohou lidé svou přebytečnou energii sdílet, to znamená vyměňovat si s někým, kdo ji vyrábí a někdo, kdo ji spotřebovává.
17: Tady se vyrábí, sdílí nebo obojí?
19: Ano, ano, zrovna na tomhletom místě se ta elektřina sdílí, to znamená teče sem od nějakého jiného člena, který má fotovoltaickou elektrárnu a zde je tu elektřinu posílá.
17: Právě spolek Enercom Opavsko půjde ještě dál. Chce mít vlastní sdílenou větrnou elektrárnu. Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.
20: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
17: Přímo by to mohla být větrná elektrárna spolku?
20: Spolkovou. My žádnou jinou nechceme, protože my chceme lidem slíbit na 20 let dodávku stabilně levné elektřiny. Ne naslibovat, že letos budou mít levnou elektřinu a za rok říct, nám to nevyšlo, zdražíme. A to můžeme garantovat jenom, když to bude naše turbína.
17: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát. I kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěr. Nejde o málo, turbína bude stát asi 250 milionů korun.
20: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
17: Máte nějaký odhad, kdy by mohla stát?
20: Do roku 2030.
17: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
19: Právě na tom ty dezinformace jako fungují, že oni použijí vždycky kousíček, malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a těm lidem ty lidi znejistí potom.
17: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
19: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavěla třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, tak aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
17: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory a nebo naopak odporu veřejnosti.
20: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo, někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů. 100%.
17: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
13: A na závěr dnešní Vědy plus se podíváme na největší populárně vědeckou akci v Česku, která dnes začala. Na 10. ročníku veletrhu vždy čeká na návštěvníky víc než 100 interaktivních expozic, přednášky vědců i ukázky nejnovějších technologií od robotů až po virtuální prohlídky jaderných elektráren. Přímo ve výstavní hale v Pražských Letňanech máme také naši vědeckou reportérku Karolínu Burdovou. Hezké odpoledne.
15: Krásný den, zdravím z našeho mobilního studia před výstavištěm Letňany. Jen za dopoledne sem dorazily stovky škol, tisíce dětí, ale i dospělých už tak měli možnost setkat se s vědci a vyzkoušet si nejrůznější experimenty. Ve dvou výstavních halách je tak dnes opravdu rušno.
21: Co všechno je letos na veletrhu vědy k vidění?
15: Je toho obrovské množství. Návštěvníci si můžou vyzkoušet práci terénních biologů při stopování zvířat, virtuálně se podívat do jaderného reaktoru nebo sledovat robotické systémy a nejmodernější 3D tiskárny přímo v akci. Organizátoři navíc připravili desítky přednášek a science show, takže věda tady není jen za vitrínou, ale doslova na dosah ruky. Veletrh vědy pořádá letos už po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
22: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. Ústav biologie obratlovců potom nabídne interaktivní výstavu, na níž si zájemci vyzkoušejí práci biologů při zkoumání zvířat v terénu. Naopak Ústav termomechaniky představí laserově ultrazvukovou technologii a Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významům.
15: Návštěvníci na laserově ultrazvukové střelnici zase po výstřelu z pistole ve 100 000krát zpomaleném čase uvidí, co se stane, když světlo udeří obrovskou rychlostí do hmoty, nebo si třeba otestují čtení DNA rostlin, pokračuje Todorov.
22: Interaktivní program připravila i Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájemci si mohou prohlédnout proteinové krystaly pod mikroskopem, uvidí efektní chemické pokusy a pomocí termovize a speciálních čidel zjistí, jak různé materiály ve městech zadržují teplo. Expozice tak přiblíží také význam městské zeleně při zmírňování dopadů přehřívání městského prostředí.
21: Karolíno, říkala si, že už během dopoledne dorazily na veletrh vědy stovky škol. Jsou to právě děti, pro které je tahle akce určená?
15: Ten veletrh vědy je určený úplně všem. Děti si můžou zkoušet experimenty, studenti získat inspiraci ke studiu a dospělí nahlédnout do výzkumu, se kterým se běžně nesetkají. Velkou výhodou je, že si lidé můžou přímo povídat s vědci a ptát se na vše, co je zajímá. Vstup sem do výstavní haly je zdarma, na některé z akcí doprovodného programu je ale třeba předem vytvořit rezervaci, a to na webu veletrhvědy.cz.
21: S programem nás seznámila Karolína Burdová, naše vědecká reportérka, která je přímo v pražských Letňanech. Děkujeme moc, naslyšenou.
15: Krásný den, naslyšenou.
21: A to už je z dnešního vydání Vědy plus vše. Loučí se Renata Kropáčková.
3: 20 hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
6: Pokuty z dopravních radarů by měly jít do státní kasy. Ministerstvo dopravy trvá na změně. Hnutí Hezbalah odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Maňasová posunula v běhu na 100 metrů český rekord. 45 let patřil Jarmile Kratochvílové. A zítra bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo dopravy pokračuje v práci na změně, která by radarové pokuty za rychlost převedla do státní kasy. Ve vysílání radiožurnálu to řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Teď jde celý zisk obci, která přestupek vyřizuje. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v programovém prohlášení slíbil, že v budoucnu peníze půjdou do státního fondu dopravní infrastruktury. Ministr Bednárik řekl, že poslanci by o novém zákoně mohli hlasovat v polovině příštího roku.
23: Plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, inými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování.
6: V Česku bylo loni necelých 500 úsekových rychloměrů. Města, která pokuty vybírají, z nich mají až několika milionové příjmy. Financovat z nich můžou třeba opravy silnic nebo nové přechody. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. Šéf libanonského militantního hnutí Hizbalah Najim Kasim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizbalahu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský minister obrany Izrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek cenný dokument osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Podle muzea přinese nový pohled do života jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje.
0: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
1: ChatGPT mi poradil vlastně Východočeské muzeum.
0: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
2: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
0: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfreda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
5: Novou českou rekordmankou na 100-metrové trati je 22-letá sprinterka Karolína Maňasová. Na atletickém mítinku v Rakousku posunula 45 let staré maximum Jarmily Kratochvílové, když ve finále zaběhla čas 11,1 sekundy. To halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
24: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
5: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. Na olympijském stadionu budou po 21. hodině závodit i další dva Češi, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v předprogramu devátý.
25: Na D2 před Brnem uzavírka a u Břeclavy kolona. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov stále neprůjezdná. Na 8. kilometru pokračuje odklízení následků tragické nehody. Objíždí se plynule sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na D2 z Brna do Bratislavy je od sjezdu na Břeclav kilometru 48 kolona. Není souvislá, na kilometru 56 stálo v omezení, nákladní auto je mimo pruh, osobním autem se to dá objet přes Hodoní nebo Břeclav, připomínáme kvůli opravě mostu neprůjezdnou trasu Lanžhot-Kůty. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na chodce Rady možné nebezpečí, kilometr 29, zvěř u dálnice.
26: Na hlasný prnku na D1, okranice. A je velká docela a živá.
25: V Brně na křížení Ostravské s Černovickou ulicí je po nehodě převrácená dodávka. Čekejte, omezený průjezd i uzavírku místa.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Říká se o něm, že byl náčelníkem všech Apačů, ale Apačové nikdy jediného nejvyššího náčelníka neměli. Vypravuje se, že dohodl mír mezi Apači a bílými osadníky, ale spíš než o mír šlo o křehké příměří, které se indiáni ani nepokoušeli dodržovat. A měl být před obrazem Vinnetua, jak ho vykreslil Karel May, ale literární Vinnetu byl ve skutečnosti propojením hned několika skutečných indiánských náčelníků. Je na čase zjistit, kým opravdu byl legendární Košis. Náčelník kmene Čirikavů, muž jehož podoba nebyla nikdy zachycena na kresbě nebo fotografii. Na hranice Arizony a Mexika, kam si mezi El Paso a Phoenix se ve speciálu portrétu věnovaném indiánským náčelníkům vydáme s historikem Janem Adamcem. Honzo, hezký den.
27: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje také David Hertl.
3: Indiánští náčelníci.
4: Před natáčením jsme se shodli, že čtení Májovek ani pro jednoho z nás nebyla úplně ta věc, kterou bychom trávili dlouhé hodiny.
7: Jak je to s majovkami v takovém, řekněme, evropském kontextu? Autor je Němec, to víme, u nás jich vyšla spousta, to také víme, ale četlo se to i někde jinde?
8: Majovky patří do uvozovkách Zlatého fondu populární literatury, minimálně v tom středoevropském prostoru, nesmírně populární v tom německým mluvícím prostoru také u nás. Jak je to v jiných zemích třeba bývalého východního bloku, to si úplně nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že majovky byly i hodně popularizovány ve filmu, tak předpokládám, že určitý zájem je. Ono to také souvisí s tím, že třeba ve východním bloku v některých zemích, jako bylo třeba NDR, majovky a v uvozovkách to hraní si na indiány představovalo takovou specifickou únikovou kulturu před tím totalitním režimem a plnilo jiné funkce, než jen takový, dnes se tomu říká cosplaying, ale v podstatě umožňovalo únik do jiné reality a do toho obrazu indiánů si lidé projektovali i vlastnosti nebo realitu trošku jinou, v jaké by chtěli možná žít, nebo jaká jim umožňovala odstřihnout se nebo uniknout tomu totalitnímu režimu. U nás s podobnými unikovými kulturami bylo buď zahrádkaření, nebo chalupaření, nebo tramping. Zvlášť v NDR tahle kultura byla mimořádně silná a tomu východoněmeckému režimu třeba trvalo poměrně dlouho, než toho Máje vlastně přijal za svého, než ho učinil součástí té komplexní ideologie a samozřejmě ho vykládal nebo reinterpretoval podle toho ideologického kánonu v kontextu boje indiánů proti americkému imperialismu a vlastně kapitalismu a frameoval to do takových jako širších rámců, ale právě proto, že dědictví Karla Máje bylo hodně spojeno s tím předválečným Německem a také se Máj těšil poměrně silné oblibě i mezi nacisty, nebo Hitler byl jeho vášnivým čtenářem, tak právě východoněmecký režim se dlouho obával a hleděl na Máje, na Májovky s trošku takovým jako podezřením a teprve v pozdějších 70. 80. letech Máje takzvaně přijal za svého a zařadil ho do toho povoleného, ale musel být správně interpretován a musel být zařazen do toho správného světonázoru.
7: No a co indiáni a vy, historikové, kdy se tahle kultura stala předmětem nějakého seriózního bádání?
8: Tady je potřeba oddělit vlastně dvě témata. Pro americké historiky a vůbec vlastně pro Američany je to součástí jejich živé historie. No, takže tam vlastně ten zájem probíhal vlastně jako paralelně s tím, jak probíhaly třeba ty indiánské války. Nejdřív ten zájem byl o ta očitá svědectví, takže se publikovaly memoáry, paměti, svědectví a pak se o to začala zajímat i seriózní věda, ať už tím, že se snažila nějakým způsobem zmapovat historii těch kmenů, nebo spíš se tam indiáni objevovali, nebo ty Native Americans, jak by bylo správnější říct, se tam objevovali spíš jako taková kulisa k tomu americkému mýtu o pronikání na západ a budování a dobudování vlastně amerického národa a vystupovali tam spíš jako takový nepřátelé nebo takový lidé, kteří tady kdysi byli, ale nyní patří do jakéhosi folklóru. Ale pak se to začalo zase přehodnocovat a začalo se vlastně ten přínos k té americké kultuře a vůbec k té historii ze strany těch původních obyvatel přehodnocovat, oceňovat a na tu americkou historii se zase dívalo tím pohledem, že vlastně nějaká většina zlikvidovala v podstatě nějakou jinou cizí kulturu, bojovala s ní, buď ji fyzicky zlikvidovala, anebo ji prostě vyčlenila nějaké teritorium a tam ji držela v jakémsi getu, takže se na to dívalo se z tohohle pohledu. Ve 20. století pak vidíme celou řadu vlastně studií a celou řadu pohledů na tu historii původních obyvatel.
7: A dnešní téma už jsme říkali na začátku, náčelník Košis. My se dostáváme do druhé poloviny 19. století. Ta realita indiánů v téhle době a tedy shodou okolností Apačů či Rikavu, o kterých bude dneska řeč, ta je jaká?
8: Když budeme třeba konkrétně u těch Apačů, tak to je etnikum nebo kmen, který se do toho jihozápadu Spojených států dostal pravděpodobně od někud z Kanady a někdy v letech 1000 až 1500 našeho letopočtu. Byli to kočovníci a pak vlastně se proměnili na lovce a sběrače a jejich první velký kontakt byl se Španěli, to je zajímavé, oni od nich přebrali a adaptovali se třeba na jeden z velkých vozovkách vynálezů a to byly koně. Oni začali používat koně a díky tomu byli mnohem víc mobilní a koně se staly důležitou součástí jejich kultury. No a pak vlastně na přelomu 18. a 19. století po vzniku Spojených států, nejenom Apačové i další, čelí tomu neustálému pronikání bílých osadníků na ta jejich teritoria a používají celou řadu strategií, jak s tím vyjít. Někteří s nimi bojují, Někteří se s nimi domlouvají, uzavírají různé dohody, které se různě porušují, neporušují. A zrovna Apačové jsou vlastně mezi takovými dvěma mlýnskými kameny, mezi Američany a zároveň Mexičany. A náš hlavní hrdina právě byl znám tím, že jak dokázal s Američany chvíli vyjít a dokázal se s nimi dohodnout, tak vůči Mexičanům neustále ten jeho kmen vedl ty loupeživé nájezdy a vlastně považovali neustále za nepřátele. Takže ono to nebylo úplně tak jednoznačné, že tam docházelo jenom k válkám. Byla to taková velmi barvitá, ale zároveň krvavá koexistence, v níž ale postupem času ti původní obyvatelé, protože žili jiným způsobem života, vlastně jim byl cizí ten v uvozovkách kapitalistický výrobní systém a velkými zemědělci také úplně nebyli, tak postupně vlastně ztráceli, dostávali se do defenzívy a vždycky to vyvrcholilo prostě nějakým velmi krvavým střetem, který byť se hrdině bránili nebo prostě dokázali mu dlouho vzdorovat, tak nakonec prohráli a buď byli zničeni, anebo uzavřeli nějakou dohodu, po níž byli uzavřeni do nějakési rezervace a tam vlastně se dočkali 20. století.
7: Říká historik Jan Adamec a teď pojďme rozplétat příběh náčelníka Košise. Skočíme do prostřed toho příběhu. V lednu 1861 přepadla skupina indiánů Nešlo o kmen náležející k Čirikavům farmu amerického osadníka irského původu Johna Warda. Unesli jeho 12-letého adoptivního syna Felixe a odehnali mu několik kusů dobytka. Ward v té době nebyl doma a když začal po nájezdnicích pátrat, zjistil, že ta skupinka indiánů zamířila k horám Čirikava. Vyvodil si tedy z toho, že to byli muži náčelníka Čirikavu Košise, a požádal o zásah vojáky z arizonské pevnosti Buchanan. Velitel tehdy vyslal do oblasti oddíl pod vedením mladého poručíka George Bascoma a 3. února 1861 se Bascom

0: Což nebyla pravda, pak se ten syn objevil, byl to jiný kmen a to je vlastně jakoby zase důležité si uvědomit, že to nebyl jednotný kmen Apačů, ale byly různé kmeny, které navíc mezi sebou soupeřily, měly různý přístup jak k těm Američanům, tak i sami k sobě. Oni taky nebyli jednolitou entitou, nebyli těmi rudými muži versus bílý muž, tak to určitě neplatilo. A Kočís byl na chvíli vlastně jakoby, nechci říct úplně zajat, ale byl umístěn do takového stanu, z něhož utekl a tím začala ta dlouhá válka, protože tam se eskalovala vzájemná nedorozumění, což pak vyvrcholilo v různých jako velmi násilných aktech, ať už ze strany Košíze, tak ze strany těch vojáků a odstartovalo to dlouhou válku, v níž Košíze se velmi umně a velmi obratně bránil, aby byl poražen nebo aby byl zajat.
1: K tomu hned první ukázka, je to od historika Edwina Sweeneye, článek z časopisu New Mexico Historical Review.
2: Bascomova aféra znamenala začátek otevřené války mezi Košisem a Američany. Vztahy mezi oběma komunitami byly napjaté více než rok před osudovým incidentem. Přisuzovat Bascomovu incidentu vinu za následující desetiletí války, jak tvrdil Košis, je hrubým zjednodušením. Dlouhému trvání války v letech 1861 až 1872 přispěly další faktory, mezi nimi i neschopnost armády si Košise podrobit. I kdyby k Bascomově incidentu nedošlo, k válce s Apači by došlo tak jako tak. Košis byl ve 40. a 50. letech 19. století jedním z předních válečníků kmene Chokonen a stal se náčelníkem po smrti válkychtivého a nenapravitelného Miguela Narbonu. Caro, další vlivný náčelník, zemřel na podzim roku 1857 jako oběť otrávených přídělů potravin. Koncem roku 1857 byl tedy Košis pravděpodobně dominantním vůdcem.
3: Posloucháte seriál Indiánští náčelníci. Příběhy statečných a hrdých mužů, kteří v čele svých kmenů bojovali o holé přežití. Speciál portrétů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: A dnes si s Honzou Adamcem povídám o indiánském náčelníku Košisovi. Dobrý poslech portrétu přeje také David Hertl. Honzo, my jsme tady už slyšeli, že začalo takové velké období války mezi Košisem a tou vojenskou jednotkou, která tam byla v té době poslána proti němu. Měli bychom říci, že Indiánům se podařilo shromáždit na tu dobu poměrně velké množství lidí, uvádí se 200, ale možná až 500 bojovníků. A proti ním mělo stát 2500 mužů. Jenže Amerika v té době měla své vlastní starosti a to poměrně zásadní. Tam byla občanská válka.
0: Ano, ona vypukla občanská válka. To znamená, velká část těch jednotek pravidelné armády byla odvelena na bojiště a i z toho důvodu vlastně řada těch arizonských pevností byla pak snadným cílem pro ty kmeny, jako Fort Buchanan nebo Fort Breckenridge. A navíc Košis velmi jako dobře využíval terén. Ta taktika vlastně připomínala spíš partizány. To znamená, oni jako provedli nějaký rychlý výpad, napadli nějakou kolonu nebo prostě nějakou jednotku a pak se rychle stáhli do toho Košisova sídla, do toho pohoří, do těch Dračích hor a tam málo kdo měl šanci ho nějakým způsobem dostat. Respektive Američané by museli shromáždit obrovskou přesilu, aby vůbec byli za normálních okolností schopni tenhle ten způsob války vyhrát. Takže v tomhle se vlastně Košis trošku jako trefil do takové mezery, kdy Američané, ti bílí v úzovkách, Američané byli zaměstnáni něčím jiným a nemohli se plně soustředit na tu válku s Košisem. Na druhou stranu to ale u Košise a těch dalších náčelníků vytvořilo trošku jako falešný dojem, že tedy vlastně Američané už porazili a že tedy zvlášť po určitých úspěšných střetech propadli trošku takovému uspokojení a zřejmě si nedokázali představit, že až ta válka skončí, tak vlastně Američané nepřestanou, shromáždí násobně větší vojsko a budou se snažit Košise dohnat. Ale i přesto se vlastně Američanům nakonec ho nepodařilo porazit v nějaké otevřené válce a oni sice dokázali zajmout v roce 1863 toho jeho hlavního spojence, respektive on to byl takový trošku jeho učitel, že ten Mangas Colorado, ten
1: vlastně i Tchán to byl jeho.
0: Ano, velký náčelník, od něho se Košis hodně naučil, ale i to vlastně jenom zesílilo ten Košisův odpor a posílilo ten důraz na tu jeho taktiku, to znamená stáhnout se do těch hor a podnikat jenom prostě opravdu jako ojedinělé partizánské útoky a tím si zachovávat jakousi takovou naději na ani ne tak vítězství, jako na uzavření nějakého

0: možná spravedlivého příměří nebo míru, nebo k návratu do statu quo před tou Bascomovou aférou.
1: A právě o tom je další ukázka z textu historika Edwina Sweeneye.
2: Koši stoužil po míru, i když jen formálně. Mír měl totiž pro Američany a Apache odlišný význam. Apačové byli zvyklí na dohody, jaké tradičně uzavírali, kdy úřady tolerovali a dokonce mlčky podporovali jejich nájezdy do jiných okresů. Koši tedy nepochybně viděl výhody v míru s Američany. Apačové pak mohli pokračovat v nájezdech do Mexika a najít trh se svou kořistí. Americká politika nezasahování byla diktována tím, že nejbližší vojenská základna ležela 100 mil daleko a agent, který na Apache měl dohlížet, byl 200 mil daleko. V důsledku toho měl Košis prakticky volnou ruku a občasný nájezd na dobytek v Arizóně nebo Novém Mexiku mohl zůstat neodhalen.
1: Příběh velkého náčelníka a jeho, řekněme, bílého přítele je dobře znám z těch májovek. A tady se také objevuje vlastně v jednu chvíli takový jeden bílý přítel, Tom Jeffords, zaměstnanec arizonské poštovní služby, který se s jedním z armádních generálů vydává na téměř sebevražednou misi. Oni prý na vlastní pěst šli za Košisem.
0: Ano, Američané vlastně zkusili různou taktiku. První generál George Crook ho neustále pronásledoval Košise, přišel i s některými inovacemi, že abyste dostali Apache, tak k tomu musíte mít jiné Apache. No, takže on začal používat ty stopaře z řad Apachů, které mu výrazně pomohly, začal používat muly. K ničemu to nevedlo. Druhou taktiku zvolil generál Oliver Howard, veterán z americké občanské války, který pak vlastně dostal i takové pověření od prezidenta Granta v roce 1872 s tím, že tedy spíš než válčit s Košisem, měl povolení s ním uzavřít ten mír. A on si získal Košiseho důvěru, mimo jiné i proto, že spolupracoval právě s tím Tomem Jeffordsem, kterého si Košis také velmi oblíbil a vlastně ho považoval takřka za svého pokrevního bratra. Tam to bylo spíš to, že Jeffords se odvážil do toho jeho orlího, v uvozovkách orlího hnízda, neuzbrojen, což Košisovi velmi imponovalo a tím ho vlastně jako přijal do toho svého nejbližšího kruhu. A jenom to, že Jeffords právě třeba doprovázel toho generála Howarda, tak tím vlastně se otevřela cesta k tomu mému jednání, protože Košis by nikdy už o těch zkušenostech, co měl, by nikdy nešel jednat někam jinam, než že požadoval, aby oni za ním přišli a oni to vlastně tam mohli dohodnout. A právě díky téhleté vzájemné důvěře nakonec v říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košiseho Apache. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace, ale prozatím mohli zůstat tam, kde byli a zavázali se, že tedy už nebudou útočit na ty poštovní a jiné služby, že to byla důležitá součást těch bojů. A uzavřeli mír, Košis se zavázal, že jeho bojovníci ukončí veškeré útoky na Američany a majetek na území Spojených států a budou chránit tedy tu bezpečnost těch cest v okolí rezervace. To je zajímavé, že se to nevztahovalo na ty Mexičany, takže Košis dál bojeho muži útočili na majetek mexické vlády a zároveň součástí té dohody také bylo, že třeba americká vláda se zavázala, že bude poskytovat Apačům pravidelné příděly potravin a ošacení, tak aby vlastně nemuseli praktikovat ten svůj tradiční způsob obživy, to znamená to loupení nebo ty nájezdy na farmy a tak dále.
1: Možná teď je ta správná chvíle, abychom se naposledy začetli do článku historika Edwina Sweeneye. On tam právě tu situaci, která nastala po uzavření téhle mírové dohody, popisuje.
2: Jaký byl skutečný vztah mezi Košisem a Američany? Legendy a mýty je třeba analyzovat. Bylo například napsáno, že Košis dovolil poštovní lince provozovat dopravu přes území kmene Chiricahua. Společnost Butterfield Overland Mail Company skutečně zřídila svou trasu bez svolení kmene Chiricahua a Košis mohl kdykoliv zaútočit a možná zničit poštovní stanice. Byl si však nepochybně vědom výhod míru a možná dokonce zvažoval možnost odvetných opatření vojsk proti jakémukoliv pokusu o útok. Často se zdálo, že pohrdá personálem dostavníkové stanice v průsmyku Apache Pass. Někdy proti jejich činnosti bouřlivě protestoval. Více než jednou apačové nahromadili kameny přes trasu, aby bránili pohybu dostavníků, ačkoliv Košis s takovými činy možná neměl nic společného.
0: Zajímavé také, že tahle smlouva nebyla napsána na papíře, nebyla sepsána, závisela pouze na té ústní dohodě a na té důvěře mezi těmito třemi lidmi, což byl zároveň ale její základní problém po té, co Košíc zemřel a to břemeno vlastně přešlo na jeho syna. A vždycky tak, když prostě máte ústní smlouvy, tak oni se vážou na ty osobnosti, které uzavřeli, pak se vlastně otevírá možnost ty smlouvy porušit, znovu vyjednat nebo nějakým způsobem je změnit.
1: Košis se z té smlouvy, ty už to říkal, moc dlouho neradoval. Smlouva byla tedy uzavřena v roce 1872 a v červnu 1874, víme to přesně, 8. Košis umírá pravděpodobně na rakovinu žaludku, jak tedy dnes dedukují odborníci z těch příznaků. Protože neznáme přesně datum jeho narození, tak ani není úplně jasné, kolik mu mohlo být, možná 68, možná 69 let. Neví se ani, kde byl přesně pohřben, to bylo jakési tedy indiánské tajemství, kam mělo být jeho tělo uloženo. Víme jenom to, že potomci toho jeho kmene dodnes žijí v té rezervaci Mescalero Apache v Novém Mexiku a že tedy Košis je považován právě proto, co si říkal, že nebyl nikdy poražen za jednoho z nejznámějších apačských náčelníků. Honzo, ono se také hodně mluví o tom, že právě ten jeho příběh trošku změnil pohled Američanů, co by přistěhovalců na tu indiánskou kulturu.
0: Ano, ale spíš postupně. Přece jenom v těch 70. 80. letech to se bavíme spíše o období, kdy indiáni byli na ústupu, respektive ta jejich kultura odcházela do zapomnění, respektive v tom lepším případě nebo v tom horším byli považováni prostě za nepřítele nebo za prostě někoho, kdo na to území Spojených států už nepatří a Spojené státy už mají nového vlastníka. Ale samozřejmě, jak už jsem řekl na začátku, to dědictví původních obyvatel bylo postupně objevováno, zachováváno těmi přeživšími, postupně se stávalo součástí amerického kulturního dědictví. Američané se k němu dodnes velmi intenzivně hlásí. To jméno Košis v té oblasti je samozřejmě velmi známé a spousta věcí je po něm pojmenována, od skalního útvaru až nejrůznější názvy těch oblastí Košis County. Byl o něm natočen i film v roce 1950 s Jamesem Stewartem, jo, Broken Arrow. A pak samozřejmě v té evropské tradici žije, byť v značně zkreslené a ne úplně jako realitě odpovídající podobě toho vztahu Winnetou, Old Shatterhand, Košis a Tom Jarrods a tak dále, tak dále. Takže ta tradice nějaká jako zachovaná v tomto smyslu je.
1: Říká se, že Karl May se inspiroval tedy skutečnými apačskými náčelníky, ale nejenom Košisem, také Jeronymem a Vittoriem. Z těchto tří tedy vznikl ten nakonec literární proslavený Winnetou. Na téma Winnetou napsal zajímavý článek americký historik Richard Krecroft, jmenuje se Americký západ Karla Maye a vyšel už v roce 1967.
2: Winnetou je zjevně idealizovaným ušlechtilým divochem, ale ušlechtilým díky ochotě přijmout to nejlepší z evropské kultury a spojit to s nejlepším z vlastního národa. Je to Winnetouova schopnost číst, psát a vést diskuze, stejně jako jeho odmítání barbarských divokých zvyků, co ho zušlechťuje a činí ho milým Old Shatterhandovi, jeho ještě ušlechtilejšímu společníkovi. Ačkoliv existují důkazy, že se Karl May pokusil vzorovat Winnetou v život podle některých apačských náčelníků, zejména Košise, Winnetou zůstává v zásadě nedotčen indiánskou kulturou, která ho obklopuje. Zatímco Mayovi ostatní fiktivní apačové používají autentickou apačskou slovní zásobu, Winnetou používá spisovnou němčinu a zatímco ostatní divoši se oddávají skalpování a podobným barbarstvím, Winnetou si osvojuje křesťanské mravy.

0: Možná ještě taková pěkná tečka za celým tím případem. My jsme na začátku hovořili o tom, že všechno začalo únosem 12-letého chlapce a ty už to malinko naznačil, že on se nakonec objevil, je to tak, 10 let po Košisově smrti, tedy v roce 1884, se najednou objevil ten už tedy dospělý Felix, ten chlapec, jehož únos tu válku zahájil, objevil se jako apačsky mluvící průzkumník americké armády, ty si o tom ostatně mluvil, že armáda je využívala právě tyhle lidi, no a vypověděl popravdě, že tenkrát ho unesla skupinka za západních apačů, tedy nikoli ti Košisovi Čirikavové. Takže na začátku to všechno byl jeden velký omyl. Tolik z dnešních portrétů, ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, technička Lenka Čurdová a hostem byl, a já děkuji, že do studia přišel Jan Adamec. Honzo, naslyšenou příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje také David Hertl.
2: Portréty zajímavých osobností najdete také na webu plus.rozhlas.cz anebo si je můžete stáhnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 20.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla, bývalá první dáma, to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. V posledních týdnech je opustili zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Dagmar Havlová je jedinou žijící zakladatelkou knihovny. Do černohorského Tivatu dorazili evropští prezidenti a premiéři na summit se šesti zeměmi západního Balkánu. Na každoročním jednání zhodnotí stav přístupových rozhovorů a proberou možnosti spolupráce. Schůzka ale nepřinese konkrétní závěry ani nestanoví horizont pro vstup balkánských uchazečů. Za Česko se summitu účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Viní je také z účasti na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých dvou letech provozovat dva noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale také v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. A topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim ustanovil svatého Prokopa, který podle legendy spoutal pekelný oheň. Požádali o to profesní organizace z Jižní Moravy, které tak chtěli navázat na tradici řemesel s vlastními svědci. České volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu k třetímu utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
4: Nehody v Praze a uzavírka na dálnici D2 před Brnem. Na pražském okruhu směr Ruzině na exitu 23 narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na přejezdu na Rozvadovskou spojku. Blokuje jeden pruh, na místě je odtahovka. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov i teď zavřená na 8. kilometru. Odklízí následky tragické nehody. Objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Židlo Chovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Delší kolony se tam teď netvoří. V Praze ve Vídeňské ulici šetří srážku cyklisty s autobusem. Tvoří se kolona už od jižní spojky po odbočku na ulici u Krčského nádraží. A v Brně je na křížení Ostravské s Černovickou ulicí. Čekejte omezení po nehodě dodávky. Byla nebo stále ještě je převrácená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky. Ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne ale budou srážky postupně ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Český biznis by měl najít odvahu a překročit své hranice. To je ve stručnosti hlavní vzkaz, který dala největší tuzemská biznisová konference Revize Česka. Pořádající druhá ekonomická transformace nastolila nové priority, když od konce subdodavatelské ekonomiky a oslabení role zahraničního kapitálu pokročila k pobídce k větší expanzi českého biznisu do zahraničí. Svůj pohled na hledání odvahy k překročení českých biznisových hranic připojil i náš dnešní host, kterým je hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Dobrý den, vítejte ve studiu.
5: Dobrý den.
1: A obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
1: Asi málo kdo z nás by čekal, že na setkání špiček českého biznisu bude hned v prvním vystoupení tématem Ježíš a jeho apel miluj bližního svého.
6: Myslel vlastně schopnost vcítit se v druhé, pochopit jejich situaci, pochopit, v jakých podmínkách vyrůstali, co prožili, jaká traumata si sebou nesou. A právě proto, že on to dokázal, a nejenom se svými blízkými, ale i těmi nejposlednějšími, těmi neprivilegovanými, dokonce i se svými oponenty, nebo dokonce nepřáteli, dnes bychom řekli politickými oponenty, tak právě proto byl schopen navrhovat řešení, která nikoho nevylučovala a celou lidskou civilizaci posunula kupředu.
1: Takto začal setkání českého biznisu Martin Vohánka, předseda správní rady druhé ekonomické transformace, zakladatel skupiny Eurovac, jeden z nejbohatších Čechů. Prakticky všechna vystoupení měla jedno společné. Apel na větší odvahu a sebevědomí, aby se český biznis dokázal stát evropským a také globálním. Třeba Karel Komárek, zakladatel skupiny KKCG, která působí ve více než 40 zemích a spadá pod ní přes 300 společností, při pohledu na aktuální český biznis vidí obrovský krok, který za poslední dekády udělal a přičítá to také naší kulturní DNA.
7: Česká republika po sametové revoluci, kde se všechno otevřelo, bylo všechno neznámé a všichni jsme se vše učili, vytvořila obrovský prostor. Lidé byli hladoví po úspěchu, byli připraveni se učit, tvořit. A to si myslím, že mnoha vyspělým ekonomikám a zemím, které už mají za sebou 80-100 let tržního hospodářství, chybí. A ta odvaha, kombinací s chutí, samozřejmě s příležitostí, se projevila v úspěšných příbězích mnoha firem, o kterých si dneska můžeme hrdě číst v novinách. Kromě toho, že máme schopnost improvizovat, že jsme rychlí v rozhodování a přemýšlení, tak si myslím, že jsme také pragmatičtí. Dokážeme odlišit trendy a dlouhodobé politické trendy od reálných trendů, ať se to týká technologie, ať se to týká biznisu. Byli jsme svědky v posledním dekádě, že čeští podnikatelé a investoři zaplnili místa po investorech ze zahraničí, kteří opouštěli ať už v České republice nebo v dalších zemích biznisy, a velmi rychle jsme byli schopni do těchto biznisů nastoupit, investovat a začít jim postupně konkurovat.
1: Řekl Karel Komárek, předseda představenstva skupiny KKCG. I on se ale setkal se stigmatem východoevropského biznismena, ale jak na konferenci řekl, Česko začíná být respektováno a nejsme už jen ti dobyvatelé z východu, jak řekl.
7: Snažíme se budovat věci s dlouhou perspektivou, které nás přesahují. Já vím, že se to dobře říká, v okamžiku, kdy generujete peníze, že na začátku, když peníze nejsou, člověk musí zánět na výplaty, je to těžký, ale v okamžiku, kdy už dneska společnost je, bychom měli přemýšlet o dlouhodobém horizontu. A věřte mi, že se takhle dá vydělat daleko více peněz a budovat daleko kvalitnější platformy a podniky, než si kdokoliv myslí. Myslím si, že Česko na to má. Česko je krásná a bezpečná země. Věřte mi, že o tom ze zkušenosti možnosti žití ve Spojených státech, v Anglii i ve Švýcarsku. Važme si toho, jakou zemi máme, buďme hrdí na sebe jako podnikatel, na to, co jste dokázali, co jsme dokázali, a nezdávejte to.
1: To by mělo posílit české sebevědomí. A například politolog Jan Kubáček tento týden mluvil v našem vysílání o takzvaném opatrnickém štěstí, které Češi prožívají.
8: Víme, že se nemáme špatně, na druhou stranu jsme chytří a racionální, takže víme, že kdybychom chtěli a stát chtěl a stát byl konečně schopen se opravdu opřít do tématu vymahatelnosti práva, že bychom se mohli mít násobně lépe, mohli bychom být k sobě mnohem důvěřivější, ekonomicky výkonnější, optikou by se řeklo klasické pohádky, lépe by se u nás zpívalo, dýchalo a fungovalo a ekonomicky by země rostla, a nechceme zakřiknout to, co máme, ale zase jsme tak sebekritičtí, že víme, že máme významně navíc. Jak intelektuálně, tak ekonomicky, tak nápady. To znamená, že to bereme jako takový přiškrcený úspěch a nemusíme nutně zažívat, jak se říká, těžká léta, abychom si vážili toho, co máme. Takže je to takové opatrnické štěstí, které si privátně hýčkáme, nechceme zakřiknout, aby jsme o něho přišli, ale zároveň si říkáme, pojďme zkusit vyšší mety, máme na ně, není to jenom sen.
1: Tak tolik pohled politologa Jana Kubáčka, trochu jiný pohled než ekonomický. A my ten ekonomický teď společně s Davidem Navrátilem připojíme. Je opatrnost z vašeho pohledu něco, co brzdí rozvoj české ekonomiky?
5: Já bych řekl, že ano. A ono to vlastně jako vypadá opatrnost jako neekonomický termín, ale on to vlastně ekonomický termín je, protože my počítáme s tím, jak se lidé rozhodují v rámci jako různých časů, jak hodnotí vlastně ten budoucí vývoj. A platí tady něco, co se nazývá složené úročení nebo diskontování. A to vlastně jako říká, jak moc si ceníme těch budoucích výsledků. Jak moc jsme ochotni investovat teďka, abychom v budoucnosti měli hodně. A my jsme v tomhle tom skutečně jakoby velmi opatrní. My třeba jsme hodně konzervativní, co se týká finančních aktiv. My držíme velmi konzervativní investice. Víceméně jako 85%, když se udělám na investice, jsou velmi konzervativní, jenom 15% jsou skutečně jakoby nějaké rizikovější investice, které jsou schopny vydělávat dlouhodobě výrazně více. A potom držíme ještě velkou část, 40% finančních aktiv, víceméně na hotovosti nebo na účtech v bankách. A kdybychom byli jako Dánové, kde Dánové se nebojí investovat, tak bychom investovali vlastně další 3 biliony korun do investic, které by nám přinesly skutečně vysoké zhodnocení budoucnosti. A protože se toho bojíme, tak samozřejmě pak nám je líto, že to výsledku jakoby nedosáhneme a má to reálné náklady například v tom, že ty finanční aktiva v České republice rostou velmi pomalu.
1: To celé výroční fórum revize se neslo v duchu změny podnikatelského mindsetu k té větší odvaze, odvaze investovat, o čem jste teď mluvil, odvaze jít do globálního souboje, jít do zahraničí. Karel Komárek ve svém vystoupení řekl, že je pro českou podnikatelskou scénu důležité mentálně se přehodit na globální biznis.
7: Český trh jako takový je malý. Máme 10,5 milionů obyvatel, země je příliš malá. A mnozí to pokládají za nevýhodu. Zatímco americké, německé nebo jiné firmy, které na svých trzích mohou fungovat bezproblémově desítky let a dorost do obrovských rozměrů, české firmě dojde vzduch velmi brzy. Je to přece jenom malá země, byť krásná. Čili na konci příběhu, pokud chcete být úspěšní, nám nezbývá nic jiného než expandovat. A já to beru jako příležitost, nikoliv jako vlastně nevýhodu, protože musíte začít přemýšlet globálně.
1: Co to vlastně představujeme? Jak si máme to mentální přehození na globální biznis vůbec představovat?
5: Nepočítejme, že náš trh je 10 milionů Čechů nebo 11 milionů Čechů. To je prostě velmi malý trh a v ekonomii zase funguje něco, co se nazývá úspory z rozsahu, to znamená, když jste schopni prodávat na výrazně větším trhu, a my tady máme blízko výrazně větší trh, my jsme jeho součástí, to je jednotný evropský trh, tak minimálně bychom měli vždycky uvažovat minimálně o tom, že chceme se prosadit na jednotném evropském trhu a samozřejmě, proč se neprosadit globálně, proč ne v Severní Americe, v Jižní Americe, Africe, v Asii. A právě tahle ta mentalita, jako nepočítat s tím, že to, co dělám, tak jsem omezen pouze 10 miliony konzumentů nebo klientů, tak samozřejmě je naprosto klíčová potom i v investicích a to, jakým způsobem jsem schopen počítat návratnosti investic, protože jako když počítám z výrazně většího procenta nebo velikosti trhu, tak samozřejmě ten růstový potenciál je výrazně vyšší než na tom klíčovém českém trhu. A tady je potřeba si říct, že Česká republika je extrémně zapojená do toho globálního trhu. Češi, když se podíváte například na zahraniční investice Čechů v zahraničí, tak jsou větší než několikrát většího Polska, takže Čechům se to daří, ale potřebujeme to dostat pod kůži výrazně.
1: Polsko má více toho vzduchu, když to řekneme, tak má větší to akvárium, ve kterém akvárium může
5: Což mu ale může omezat, protože on si zvykne na to jenom větší akvárium, ale jako my se potřebujeme dostat do toho globálního světa, kde je 8 miliard lidí.
1: Mm-hmm. Vy jste v našem pořadu už několikrát řekl, že procházíme obdobím polikrizí, které pokračují, tedy obdobím, kdy se na nás valí jedna krize za druhou a většinou mají neekonomický původ. Krize bývá označována za příležitost, i to opět na konferenci zaznělo. Vy jste to nazval na té konferenci takzvaným abrakadabraka managementem. Jak se ale dá vidět příležitost, když procházíme jednou krizí za druhou?
5: Ono je skutečně pravda, že krize je příležitost. Jako my v historii víme, že jako častokrát, když existovaly obrovské problémy, tak ten, kdo byl schopen identifikovat příležitosti v těchto problémech, tak dokázal z ní jako velmi výrazně vytěžit a zbohatnout. To je potřeba si uvědomit. Nicméně jako v managementu občas jako stačí to jenom říct, prohlásit, jako krize je příležitost a všechno bude fungovat tak, že to skutečně bude příležitost, ale takhle to není. To je ten tzv. Abracadabra management. Skutečně my se musíme jako přenastavit to naše myšlení a dát si jakoby tvrdé kritéria. A najdeme v českém biznise jako spoustu firem a podnikatelů, kteří jsou schopni vstupovat na velmi obtížné trhy na Balkáně, v Řecku, když Řecko krachovalo. To je třeba Karel Komárek.
1: Přesně tak, ten o tom konec konců na té konferenci mluvil. Tak,
5: ten on začal lekovat vlastně tu společnost, která jim umožnila takhle vyrůst právě v době, kdy Řecko takzvaně krachovalo. Takže to jenom ukazuje, že v těch problémech skutečné příležitosti vznikají a navíc jsou častokrát ty nákupy potom výrazně levnější. Takže z toho pohledu skutečně krize příležitost, ale ono dokonce, když si uděláte na knížky o psychologii nebo to, jak funguje mozek, tak to přerámování z krize na příležitost spouští úplně jiné procesy v těle.
1: No a pojďme na to, protože ono se řekne, přenastavme si mindset nebo to myšlení, ale jak ho máme přenastavit, když máme za sebou nějakou zkušenost, vycházíme z něčeho, ta zkušenost, ať je negativní nebo pozitivní, tak do značné míry určuje a rámuje to, jak se budeme rozhodovat příště.
5: Jakože se bojíme.
1: Jakože se bojíme, ano. No. Jakože jsme opatrní, to opatrnické štěstí, o kterém mluvil politolog Jan Kubáček, že když víme, že jsme teď zvládli několik krizí, ale vidíme, že se valí jedna za druhou, tak nejsme tak odvážní.
5: Ale my se bojíme, protože máme strach ze změny. Protože si tu změnu neumíme představit. A to by řekl, že to je trošku naše chyba, že my nejsme schopni si namalovat ten scénář té změny, říct si, spočítat si, jako my jsme totiž hodně jako racionální lidé, Češi jsou hodně racionální, tak si spočítat, co to znamená a postupně si jako dívat na to, jak to složené určení, jak vlastně ta investice se bude zhodnocovat v budoucnosti a co mi to vlastně může přinést a jaké jsou rizika samozřejmě. Já se musím proti těm rizikům obrnit nebo pojistit, ale každopádně ta naše neschopnost si představit, jak by to mohlo vypadat jinak, nás omezuje a díky tomu volíme ten status quo, to znamená radši nic nedělat, protože na to přijde jistější, ale jistota, to je velmi jako drahé rozhodnutí, protože toto rozhodnutí znamená nevyužít ty příležitosti, které máme.
1: A já jsem vám skočil do řeči, ale není to přirozené být tak trochu nejistý, tak trochu opatrný.
5: Podívejme se do toho biznisového světa, protože ono to jako zní jako logicky, že člověk by měl mít obavy a nějaký strach, jako, ale měl by být schopen ten strach překonat, pokud má
1: proto dobré argumenty. Občas to nazýváme zodpovědnost.
5: Přesně tak. Ale když se podíváme na výsledky firm, tak ty firmy, které nabízejí psychologické bezpečí, tak jsou schopný růst výrazně rychleji. Je na to spousta studií, více než 100 studií ukazuje to samý. Studie, které mají kulturu, která se nebojí investovat, nebojí se udělat chybu, protože to rozhodnutí občas vede k nějaké chybě, tak zase jejich zhodnocování akcí je dlouhodobě vyšší. O 3,5% každý rok, 3,5% vypadá málo, ale díky tomu složenému určení, že to je každý rok, tak ve finále máte po 10 letech o více než 40% hodnotnější firmu, což je hodně. Zase, když máte šéfa, a to jsou také obrovské studie o několika set tisících jako účastníků, tak když máte lepšího šéfa, který ve vás vidí potenciál a řekne vám to, že u vás vidíte potenciál, tak vy začnete dělat výrazně odvážnější rozhodnutí, lepší rozhodnutí v celku. Máte výrazně vyšší mzdu, dostane vás ten šéf z průměru do top percentilu, takže my v biznise jako velmi dobře vidíme, a vlastně i ve sportu velmi dobře vidíme, že funguje takzvaný Pygmalion efekt, to znamená, když někomu řeknete, já v tobě věřím, že ty máš tyhle ty vlohy a že to dokážeš, tak ten člověk začne dělat to rozhodnutí a v průměru se zlepší. A to zlepšení je skutečně signifikantní, to není tak, že to je o procento o dva, je to výrazné zlepšení.
1: Takže to je ten první recept pro naše posluchače. Věřit si a nebát se říct svému okolí, že mu věříme. A platí to, počítám, i v soukromém životě, například u dětí, u rodiny.
5: U dětí to platí 100%, protože jeden z těch průzkumů byl právě dělaný na děte, kdy bylo řečeno učiteli, že tyhle ty děti jsou talentované. A tyhle ty děti byly vybrané naprosto náhodně. To znamená, nebyly talentované, byly naprosto náhodně vybrané děti. Ten učitel začal na ty talentované děti se dívat úplně jinak, začal jim dávat jako více příležitostí, umožnil jim opravit si chybu a po roce, když se ty děti vyhodnotili, tak měli výrazně vyšší, lepší studijní výsledky. Takže tady se jenom ukazuje, že ne náhodně, ale když dokážete dokonce ten talent jako identifikovat, tak jste schopni dosáhnout výrazně lepší výsledku. Takže to funguje v osobním životě, v biznisovém životě, funguje to ve školách.
1: Radí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, který i nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz. se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Tak pokud bych nás přenesl do počítačové terminologie, tak jsme teď mluvili o softwaru, o tom mindsetu. Teď potřebujeme ten hardware. Všichni se obracíme k umělé inteligenci, obracíme svou pozornost k nejnovějším technologiím. Evropská komise tento týden představila plán na dosažení technologické suverenity Evropské unie pomocí pobídek k výstavbě evropských datových center a také na výrobu čipů bychom měli v budoucnu dohnat Spojené státy americké a asijské země. Jak můžeme myslet na ten globální souboj, když máme takový skluz v tomto hardwareu, jak jsem to nazval, pro ekonomiku založenou na moderních technologiích?
5: No, to je strašně dobrá otázka, protože my padáme do skepse, protože tady nemáme ty velké jazykové evropské modely, tady bychom se mohli chlubit, všichni používáme ty americké nebo ty čínské. Nicméně já bych řekl, že tak jako v minulosti ty technologie, na ní můžeme zvítězit, když je budeme schopni jako velmi rychle adaptovat a intenzivně adaptovat. A tohle to skutečně ukazují ekonomické výzkumy, že 80% ekonomických rozdílů je způsobeno tím, jak jsme schopni rychle adaptovat nové technologie a jak jsme je schopni intenzivně využívat. A to je obrovská příležitost pro Evropu nebo pro Českou republiku, protože náš průmysl, který je schopen vyrobit téměř cokoliv, což je jakoby obrovská výhoda v těch geopolitických změnách globálního světa, kdy se Evropa chce poslat nějakou svoji strategickou autonomii, to znamená schopnost vyrábět, tak my tady můžeme jako velmi výrazně pomoci. Tak v tomto světě ten český průmysl má jednu výhodu, a to je, že patří mezi top robotizované průmysly na světě. Jsme první 20. A samozřejmě roboti znamená data. Když mám data, tak jsem schopen s těmi daty pracovat prostřednictvím umělé inteligence. Proto se například o finančním sektoru říká, že bude nejvíce zasažen, řekněme, nějakou dopadem umělé inteligence, automatizovaný nějakým způsobem. No, protože máme data. Jo? Takže v tom průmyslu můžeme využít vlastně podobný efekt. Data zapojit do toho umělou inteligenci a tím pádem velmi výrazně zvyšovat naši efektivitu a produktivitu, což jakoby nám umožní potom posouvat tu strategickou autonomii Evropy. Takže to je jakoby jedna věc, kterou jsme schopni dělat. Potom samozřejmě to, jakým způsobem jsme schopni využívat umělou inteligenci, hodně souvisí s metakognicí. Metakognice není nic jiného než schopnost přemýšlet nad vlastním přemýšlením. Tady uvidíme, jak se nám to podaří, ale myslím si, že takové to naše inženýrství, taková ta kreativita, to znamená, jakoby, že furt se snažíme něco zlepšovat, nám může pomoci. A pak je to nějaká gramotnost základní. A tady možná posluchači překvapí to, že co se týká digitální počítačové gramotnosti, tak Česká republika je, co se týká testu 15-letých studentů a studente, tak jsme druzí nejlepší na světě. Druzí nejlepší na světě. Jo. Takže jakoby z tohoto pohledu my máme jakoby zase jakoby příležitosti, jak ty věci využít. Přestaňme brečet nad tím, že nemáme ty jazykové modely, protože budoucnost možná nebude patřit velkým jazykovým modelům a možná těm malým, které budeme si poběží na našich počítačích a budou vlastně nám pomáhat a třeba zlepšovat tu výhodu.
1: Budou na míru.
5: Přesně tak, budou na míru. Ale každopádně pojďme to především využívat velmi intenzivně, velmi rychle, protože skutečně ta příležitost, která pokud ji nevyužijeme, tak ji využije někdo jiný. Takhle to bude jako vždycky. A my máme všechny jako předpoklady pro to, abychom to využili a skutečně s touto technologií vyrostli.
1: Když jste zmínil digitální gramotnost našich studentů 15-letých, tak třeba David Marek, hlavní ekonom prodenské společnosti Deloitte v Hospodářských novinách tento týden napsal, že česká ekonomika začíná narážet na problémy se vzděláním a myslel konkrétně problémy v tom, že Česko má jeden z nejnižších podílů vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci. Je to nějaký zásadní problém, že vysoké školy nastupuje na ně dostatek lidí, ale polovina lidí vysoké školy nedokončí. Jak velký problém je, že to vlastně nezvládáme a nemáme vysokoškolsky vzdělané lidi? Je to nějaký problém nebo to tak velký problém pro moderní biznis není?
5: Samozřejmě otázka je, jestli s umělou inteligencí se jako nezmění to, jakým způsobem se vzděláme, jestli jako bude potřeba mít nějakou vysokou školu. Ale já bych řekl několik věcí, které se na to vzdělávání kupují. Za prvé, ano, máme velmi nízký podíl vysokoškoláků v rámci evropského srovnání. Před náma je dokonce i Polsko. Jako koukám na to Polsko, že nám uteklo díky dálnicím. Ne, jako dálnice jsou dálnice, to je prostě vylitý beton, jo, a asfalt, ale každopádně oni utíkají jako hlavami, protože zatímco u nás je to třetina mladých lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tak v Polsku je to 46%. To už je jakoby velký rozdíl.
1: O zmíněném Dánsku už asi
5: 50% a v Dánsku mají programy na to, jak vlastně pomoci dětem, které jsou z nevýhodněných socioekonomických jako slabých jako rodin, aby měli ambice a vyšli na ty vysoké školy. A to je náš problém, protože jako my nemáme ambice. My vlastně to, do jaké rodiny se narodíte, jak je jakoby vzdělaná, jaké má příjmy, ovlivňuje vaše studijní výsledky z jedné čtvrtiny. normální zemí je to z jeden z desetin. To znamená, u nás se skutečně podobí se to, když se člověk narodí jako blbě s prominutím, tak vlastně jakoby má předpoklady pro to, aby ve finále skončil podobně jako jeho rodiče. A tohle to potom třeba zabetonovalo i nějaké naše jako české regulární rozdíly. A já bych řekl, že tam ještě jako narážíme jako na jednu věc, a to je ambice, protože zase když se v těch 15 letech zeptáte na ty děti, jestli si myslí, že když se budou snažit, tak ta snaha se vyplácí, že jsou vlastně schopni se zlepšovat, tak polovina českých dětí řekne, že ne.
1: No a spousta řekne, že se do školy vlastně vůbec netěší.
5: Tak to je jakoby každé osmé dítě vlastně říká, že se do školy těší, a to jedna až sedmé říká, že se vlastně jako netěší. Jo? Což je jakoby hrozný, když si člověk uvědomí, jak když veze ty děti, tak jak jestli si myslí, že má zrovna to osmé dítě, tak jako má štěstí, ale každopádně asi spíš ne, jako většina.
1: Jak to změnit?
5: A jak to změnit? My jsme nastavili to základní školství tak, abychom jako vyhrávali v AZ kvízech, to znamená, jako když se řekne bitva na Bílé hoře, tak nám všem naskočí to datum, ale nám vůbec nenaskočí, jako co to znamenalo pro české země, co se tady vlastně stalo, současně jaké dlouhé války to vlastně jako bylo, jaké ideologie tady narážely, a bylo to období, které bychom nazvali našima dnešníma očima jako období polikrize, také jako polikrize, jo? Vlastně řešili velmi podobné témata s jinými technologiemi, ale vlastně podobné témata.
1: A také období obrovského technologického skoku, kterým byl knihtisk.
5: Přesně tak, knihtisk jako velmi výrazně podpořil ekonomický růst. Ty města, které byly schopny vlastně aplikovat knihtisk, tak o 60% měli vyšší růst. Knihtisk vysvětloval 80% ekonomických rozdílů a vlastně po 100 letech, a zároveň umožnil brutální šíření ideologií, bychom dneska řekli dezinformací.
1: Propagandy,
5: přesně tak. A vlastně tohleto urychlilo přesun ideologické války, to znamená jakoby té době náboženské války nebo sporů, řekněme z univerzit a z, jakoby, z vysokých jakoby, postů mezi lid, a tohle to pomohlo vlastně rozpoutat 30-letou válku, jo, během které zemřelo vlastně pětina lidí v Evropě. Takže to jenom ukazuje, jak ta technologie může přinést obrovské jako nárůst bohatství, a přinesla, a zároveň to může ničit lidské životy tím, že jako ničí a umožní polarizovat tu společnost. A tak to může být s tou umělou inteligencí. Ale každopádně jakoby, ty ambice, které by ty děti měly mít, jsou hodně způsobeno tím, že my bychom měli v tom základním školství především jako děti naučit, že ta snaha se vyplácí. Jo?
1: A říkat jim, že jsou dobří.
5: Že jsou dobří. Nenaučit je pouze 10 láčkovců a datum bitvy na Bílé hoře, ale naučit je skutečně jako přemýšlet, mít rád učení, protože to se promítne. Ale zároveň, když se býváte na ty data o tom růstovém myšlení, tak vlastně tam je strašně zajímavý jako bod. Děti, které mají slabé výsledky, jako z testu a tak dále, mají nízké růstové myšlení. Logické, tak to funguje všude, ve všech zemí. Děti, které mají jakoby průměr, tak mají i průměrné růstové myšlení, ale všude ve světě, no ve většině světa platí to, že když má člověk jako velmi dobré studijní výsledky, tak má i velmi vysoký růstový mindset, jo, tento růstové myšlení. Ale v Česku ne. V Česku tyhle ty výborné výsledky studijní spadnou z růstovým mindsetem na ten průměr zase. Jo. To znamená, my dokonce u těch jako talentů, velmi jako chytrých jako dětí a studentů, jsme schopni zabít ten potenciál toho, těch ambicí a toho, že jsem schopen něco dokázat, navzdory tomu, že oni mají ty předpoklady jako nejlepší pro to, aby to dokázali. A pak je další číslo, které je hodně smutné, když se býváte na učitele, jak učitele věří tomu, že ty děti, kterým tím chodí a jejich snaha povede k tomu, že skutečně se budou zlepšovat, tak máme druhý nejnižší růstový mindset jako na světě. Jo. Což jako ukazuje, že rodiče, učitelé si myslíme, že inteligence je daná, neměná, a vlastně jako nejlepší jako nevyčuhovat a nesnaž se jako něco zase udělat. Tohle potřebujeme změnit, že když tohle to změníme, tak nebude diskuze o tom, jak si přemalovat hlavě krizi na příležitost, nám to bude normálně. Ta diskuze jako vůbec nebude probíhat.
1: Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil byl naším hostem. A já moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek.
5: Děkuji. Naslyšenou.
1: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Interview Plus. Bez ohledu na protesty úředníků a expertů chce vedoucí úřadu vlády potvrdit přesuny lidskoprávních a protidrogových agend na jednotlivá ministerstva. Jak se to projeví v oblasti boje s návykovými látkami? Petr Vizina se zeptá adiktologa Viktora Mravčíka. Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
9: Nic nemáme, lidi, mějte rozum. Všechnu drůbež přece Němci odvezli.
10: Ježíš Maria.
9: Jo, jo, hlad nás, milá paní, čeká, jen hlad.
11: Nevěřte mu, chce všechno začekrovat pod rukou. Viděla jsem, jak schovávali husy a kuřátka do ledničky.
12: Paničku, začátkem 40. let protektorátní rozhlas natočil a odvysílal desítky nacistických a antisemitských scének.
13: Humoristické skeče v době protektorátu, ve kterých měli hrát i velmi známí herci, iniciovalo v tehdejším rozhlase politické oddělení, připomíná historička Blanka Zubáková.
14: Pro Němce byl rozhlas nesmírně důležitý. Byly tady 4 rozhlasové stanice, 3 z toho v němčině.
12: V tehdy jediném živě vysílajícím médiu vzniká celá řada nových scének, které mají zesměšňovat zahraniční odboj, představitele západních i východních mocností nebo exilovou vládu.
15: Tak našli jsme negativ. Osobnost, která má teda představovat Edvarda Beneše,
13: popisuje archivář Českého rozhlasu Miloslav Novák.
15: Edvard Beneš byl nejenom v těch skečích parodován jako takový skrček, který se pozná tím, že mluví tím nosovým tónem. Ta parodizace a imitace měla být co nejvěrnější.
16: Pro pána, to není možný, ta podoba. Kdo vlastně račte?
17: Jste překvapen, příteli, není-liž pravda. Jsem ten, jenž je očekáván. Doktor Edvard Beneš, samozřejmě inkognito.
14: Jedním z těch nejhlavnějších představitelů, kteří se na těch skečích podíleli nebo kteří je připravovali, tak byl novinář Josef Opluštil, který vlastně je i autorem toho nejznámějšího skeče Hvězdy nad Baltimore, který asi zná u nás každý. A to je vlastně ten jediný skeč, ve kterém hrál Vlasta Burian a který mu po válce, tak říkají, zlomil vlas.
13: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
12: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Průměrná mzda v Česku je o více než 3,5 tisíce korun vyšší než před rokem. Památkáři nesouhlasí se záměrem zastřešit hlavní nádvoří brněnského hradu Špilberk. Čeští fotbalisté se v generálce na mistrovství světa utkají s Guatemalou. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům zbranou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina z nich.
18: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena, ovšem s určitými omezeními.
19: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
18: Evropská komise má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli se vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Většina kritiky podle ní není opodstatněná. Národní památkový ústav v Brně vyjádřil obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu Muzeum města Brna chce na hlavním nádvoří vytvořit prostor pro celoroční pořádání kulturních akcí. Podle památkářů by ale trvalé zastřešení moderní skleněnou střechou bylo v rozporu s historickými hodnotami této památky.
10: Trvalé uzavření hlavního nádvoří by zcela změnilo a potlačilo charakter historické pevnostní stavby.
20: Zdůvodňuje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. Zasouvací nebo sezónní střecha by podle památkářů byla lepší řešení. Pokračuje ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
21: Budeme na základě těch stanovisek těch odborných orgánů hledat to řešení, čili další studie nebo technický průzkum, jak by bylo možné v tom rozsahu to mobilní zastřešení realizovat.
20: Podle Váchy by trvalé zastřešení bylo srovnatelné s necitlivými stavebními zásahy do hradu z 90. let minulého století. Šimon Franc, Radiožurnál.
22: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. Zítra ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
23: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme to hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minut až pro ty hráči, kteří právě s Kosovem nehráli.
22: Fotbalista Ebrima Singateh dostalo disciplinární komise Ligové asociace trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Jablonecký útočník se mezitím stal první letní posilou Sparty. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za kritiku výkonu rozhodčích po utkání v Teplicích potrestán na 2 soutěžní utkání. A ostravský Baník musí za výtržnosti fanoušků zaplatit pokutu 190 tisíc korun.
4: Úplná uzavírka na D2 před Brnem a nehoda u Prahy. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov po odpolední nehodě i teď je zavřená. Na 8. kilometru odklízí následky nehody, je tam odtahovka, přivezli těžkou techniku. Objíždí se z exitu 11, například přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova, bez dalšího zdržení. Na D2 z Brna do Bratislavy u sjezdu na Břeclav narazilo nákladní auto do překážek na vozovce. 48. kilometr, místo je teď plynule průjezdné. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorněji za sjezdem na Sadskou. Na 30. kilometru stojí nákladní auto a je tam průjezdný jen levý pruh. U Prahy na trase Líbeznice Kostelec nad Labem havarovala motorka. Pozorně projíždějte. Za Mratínem je to havárie se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou ale srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Je vůbec možné na světě uskutečnit cosi jako sociální spravedlnost? Lze spravedlivě uspořádat lidskou společnost? Tuto otázku si položil americký politický filozof a profesor Harvardovy univerzity John Rawls a napsal knihu, která jej celosvětově proslavila. Jmenuje se Teorie spravedlnosti. Poprvé vyšla anglicky v roce 1971 a v češtině v roce 1995. Přečetl jí, zajímavé ukázky z ní vybral a v repríze pořadu Politická literatura okomentoval novinář a publicista Jan Bednář.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
24: Dnešní vydání pořadu věnovaného politické literatuře bude neobvyklé už výběrem tématu, o němž chceme hovořit. Nebudeme totiž probírat žádné konkrétní politické a historické události zachycené v písemných dokumentech své doby, ale zaměříme se na jednu dosti exkluzivní teorii z oboru současné anglosaské politické filozofie. Od mikrofonu vítá všechny posluchače Jan Bednář.

0: Na úvod mi dovolte několik osobních poznámek. Když jsem přišel jako politický uprchlík z Československa do Oxfordu, kam mě ku podivu přijali na jednu z univerzitních kolejí, otevřel se přede mnou úplně nový svět, který se pochopitelně vůbec nedal srovnat s tím, co moje generace zažívala na vysokých školách u nás. Byl to svět akademické svobody, jakou jsem si do té doby prostě nedovedl ani představit. A pamatuju si dodnes, že jedna z věcí, které mě šokovaly nejvíc, byly ty obrovské oxfordské univerzitní knihovny, ty nekonečné řady spisů ze všech vědeckých oborů, které tam mají studenti k dispozici, jako úplnou samozřejmost. V té době, jak víme, panovala v Praze cenzura, existovaly celé seznamy tajně zakázaných autorů a knih, o nichž se u nás nesmělo mluvit, zvláště ve společenských vědách, a ty nejnovější publikace, které zatím čile vycházely na západě, se k nám prostě nedovážely. A nebyly tudíž ani v univerzitních knihovnách. Studoval jsem v Oxfordu 3 roky, mimo jiné politickou filozofii, to je něco, co se v Praze v té době vůbec nevyučovalo, nepočítám-li více než 100 let starou marxistickou teorii ve velmi zkostnatělém vydání, jejímž pseudovědeckým vývodům nevěřili už ani sami vysokoškolští pedagogové. Jenom se tak navenek tvářili, jakože je to důležité, protože se to muselo. Ale s teorií, která by snesla kritické myšlení, neměl tehdy vyučovaný marxismus u nás zhola nic společného. Úplným opakem bylo pak pro mě studium politické filozofie v Oxfordu. Bylo to nejen zajímavé, i zábavné, neobyčejně objevné a překvapivé, skoro nikdy nudné, protože tamní akademické prostředí ani jiné nemůže být. Už proto, že je tak dokonale svobodné. Můj oxfordský učitel politické filozofie, který měl mimochodem k Československu velmi přátelský vztah a upřímně se zajímal o všechno, co se u nás děje, jmenuje se Stephen Lux a někteří jeho čeští kolegové ho znají, mi tehdy v seznamu doporučené literatury navrhl, abych si přečetl knihu amerického autora Johna Rawlse A Theory of Justice, tedy Teorie spravedlnosti. A touto knihou se dnes budeme zabývat. Hned na začátku musím podotknout, že je to zcela mimořádné dílo, které ovlivnilo celé generace západních politických myslitelů současné doby, zejména v anglosaském světě. Četli je 10 000 studentů a dostalo se mu i oficiálně velkého uznání. Poprvé vyšlo v Harvardu v roce 1971, kde John Rawls působil po většinu svého života jako profesor politické filozofie a kde také před 2 lety jako emeritus zemřel ve věku 81 let. Jeho teorie spravedlnosti se studuje jako jeden ze základních textů tohoto oboru a patřila v 70. a 80. letech, to je v době, kdy jsem byl v Oxfordu, k těm nejoblíbenějším teoriím, mohli to tak nazvat, tamních politicky uvažujících elit. Jak se uvádí trochu sarkasticky v poznámce k životopisu autora, tu knihu četlo i několik politiků a to už je co říct. Je to nepochybně jeho největší životní dílo, i když vydal ještě několik jiných filozofických publikací, například studii Politický liberalismus anebo cyklus přednášek o dějinách morální filozofie. A stojí za zmínku, že jeho Teorie spravedlnosti, poměrně objemná kniha o 600 stranách, vznikala v 60. letech, které, jak dnes víme, byly neobyčejně plodné v mnoha oborech lidského snažení, snad právě díky té obrovské tvůrčí i politické svobodě, která se tehdy konečně rozmohla a prosadila po strašných útrapách druhé světové války a mizérii poválečných let. Nebývalá prosperita a svoboda přinášela své plody v západním světě, ale do jisté míry i u nás. Teorie spravedlnosti Johna Rawlse je v podstatě velmi důmyslnou obhajobou liberální politické filozofie. Stručně řečeno je to zamyšlení nad tím, jak by měla být uspořádána lidská společnost, aby byla spravedlivá, což je něco, o čem uvažovali filozofové od pradávna. A Rawlsova teorie samozřejmě vychází z učení starých politických myslitelů, které známe z dějin filozofie, jako jsou Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke a Immanuel Kant. Ale přitom, a to je právě to zajímavé, je jeho teorie nesmírně originální. Začíná jakoby úplně od začátku. Dalo by se nejspíš říci, že John Rawls si vymyslel sám svoji zcela osobitou teorii spravedlnosti, která se ovšem opírá o to, co už bylo v té věci napsáno a vymyšleno. A není pochyb o tom, že tím ve své době ohromil západní intelektuální svět. Poslechneme si teď první ukázku z úvodní kapitoly jeho knihy, kde vysvětluje, co je vlastně předmětem jeho zájmu. Jak říká, jde mu o společenskou spravedlnost. To je hlavně o spravedlnost v rozdělování práv, povinností a prospěchu ze společenské kooperace. Nikoli snad o nějakou jinou spravedlnost všeho možného kolem nás, ani o spravedlnost absolutní, která nás přesahuje. John Rawls chce odstranit nespravedlivé nerovnosti mezi lidmi a hledat k tomu odpovídající uspořádání lidské společnosti. Správné politické zřízení.
1: O mnoha různých druzích věcí se říká, že jsou spravedlivé a nespravedlivé. Nejenom zákony, instituce a společenské systémy,

0: plynoucího ze společenské kooperace. Významnějšími institucemi rozumím politické zřízení a hlavní ekonomické a společenské mechanismy. Tak zákonná ochrana svobody myšlení a svobody svědomí, konkurenční trhy, soukromé vlastnictví výrobních prostředků a monogamní rodina jsou příklady významnějších společenských institucí. Vzato dohromady jako jedno schéma definují významnější instituce práva a povinnosti lidí a ovlivňují jejich životní vyhlídky, co mohou očekávat, že bude, a jak mohou doufat, že se jim bude dobře dařit. Základní struktura je primárním předmětem spravedlnosti, protože její účinky jsou tak pronikavé a přítomné od počátku. Intuitivním pojmem je, že tato struktura obsahuje různé sociální pozice a že lidé, kteří se narodili do různých pozic, mají různá očekávání v životě. Jsou částečně determinována politickým systémem, právě tak jako ekonomickými a společenskými okolnostmi. Společenské instituce upřednostňují takto některá výchozí místa vůči jiným. Toto jsou zvláště velké nerovnosti. Jsou nejenom pronikavé, ale postihují počáteční životní šance lidí. Není však možné, abychom je ospravedlnili tím, že se odvoláme na zásluhy či zaslouženost. Jsou to právě tyto nerovnosti, jež jsou patrně nevyhnutelné v základní struktuře kterékoliv společnosti, na něž musíme v prvé řadě uplatnit principy společenské spravedlnosti. Tyto principy pak usměrňují výběr politického zřízení a hlavní prvky ekonomického a společenského systému. Spravedlnost nějakého společenského modelu závisí podstatně na tom, jak jsou stanovena základní práva a povinnosti a na ekonomických možnostech a společenských podmínkách v různých oblastech společnosti.
1: To byla první ukázka z knihy Johna Rawlse Teorie spravedlnosti.

0: Ve svém hledání optimálního společenského zřízení vychází dále autor z předpokladů přirozeného práva a ideálů francouzského osvícenství. Má za to, že každý člověk je nositelem určitých nezadatelných práv a svobod, kterých nesmí být svévolně zbaven. Tato přirozená práva jedince nemůže anulovat ani údajný blahobyt společnosti nebo nějaký jiný takzvaně vyšší cíl. Není přípustné, aby někdo ztratil svobodu pro údajně větší dobro jiných osob. Neboť spravedlnost, jak vzletně říká na samém začátku své slavné knihy John Rawls, je první ctností společenských institucí, právě tak jako pravda je první ctností myšlení. Tak jako každá sebelepší teorie musí být odmítnuta, je-li nepravdivá, tak každý zákon by měl být změněn, je-li nespravedlivý. V tom je primát požadavku spravedlnosti před všemi ostatními politickými prioritami. Poslechněme si ukázku této pasáže doslova.
1: Spravedlnost je první cností společenských institucí právě tak, jako pravda je první cností systému myšlenek. Teorie, jakkoliv vytříbená a úsporná, musí být odmítnuta nebo revidována, je-li nepravdivá. Obdobně musí být jakkoliv účinné a dobře zorganizované zákony a ústavy změněny nebo odstraněny, jsou-li nespravedlivé. Každá osoba má nedotknutelná práva, založená na spravedlnosti, která jako celek nemůže anulovat ani blahobyt společnosti. Spravedlnost proto nepřipouští, aby se ztráta svobody pro některé osoby dala napravit větším dobrem pro jiné osoby. Spravedlnost nedovoluje, aby oběti několika málo osob byly vyváženy větším množstvím výhod pro více osob. Ve spravedlivé společnosti jsou proto svobody rovnoprávného občanství chápány jako něco pevně daného. Práva zajištěná spravedlností nejsou předmětem politického handrkování ani kalkulem společenských zájmů. Jediná věc, jež dovoluje, abychom vyslovili souhlas s mylnou teorií, je neexistence nějaké lepší. Nějakou nespravedlnost lze analogicky tolerovat pouze tehdy, je-li nutno se vyvarovat ještě větší nespravedlnosti. Jako první cností lidského chování

nestrpí pravda a spravedlnost žádné kompromisy. Tyto výroky vyjadřují, jak se zdá, naše intuitivní přesvědčení o primátu spravedlnosti. Nepochybně jsou vyjádřeny příliš silně. V každém případě chci prozkoumat, zda tato tvrzení či jiná jim podobná jsou správná a je-li tomu tak, jak ji lze vysvětlit. Za tímto účelem je nutno vypracovat nějakou teorii spravedlnosti, pod jejímž zorným úhlem lze tato tvrzení interpretovat a hodnotit. Začnu úvahou o roli principů spravedlnosti. Předpokládejme, abychom z něčeho vyšli, že společnost je více či méně soběstačným sdružením osob, které ve svých vzájemných vztazích uznávají jistá pravidla chování jako závazná a které většinou jednají v souladu s nimi. Předpokládejme dále, že tato pravidla specifikují systém kooperace, který je určen k tomu, aby napomáhal dobru jeho účastníků. Třeba, že společnost je kooperativním podnikem pro vzájemné výhody, je příznačně poznamenána právě tak konfliktem zájmu jako jejich identitou. Je tu identita zájmů, protože společenská kooperace umožňuje lepší život pro všechny, než by kdokoliv mohl prožívat, kdyby každý žil jen díky svému vlastnímu úsilí. Je tu konflikt zájmu, protože osoby nejsou indiferentní vůči tomu, jak jsou rozděleny statky vyprodukované jejich spoluprací, neboť k dosažení svých cílů dává každý přednost většímu podílu před menším. K výběru mezi různými druhy společenského uspořádání, jež determinuje toto rozdělování statků a uznáním dohody o odpovídajících podílech, je třeba nějakého souboru principů. Těmito principy jsou principy společenské spravedlnosti. Zajišťují způsob, jak přisuzovat práva a povinnosti v základních institucích společnosti a vymezují přiměřené rozdělování plodů a břemen společenské kooperace.

0: Až dosud by se mohlo zdát, že John Rawls vlastně neříká nic nového, že jen opakuje to, co tak nějak intuitivně všichni víme, anebo co si můžeme přečíst i v dílech starých politických myslitelů, o nichž už byla řeč. Jeho teorie spravedlnosti ale začne být opravdu originální v okamžiku, když uvažuje o tom, jak by si lidé, podle jeho názoru, měli tuto kýženou, spravedlivou společnost vybrat. Věří totiž tomu, že si ji sami vyberou, budou-li mít k tomu vhodné předpoklady. A přichází s myšlenkou, že by se tak stalo v jakémsi původním stavu rovnosti všech lidí, kdy jsou účastníci shromáždění, kteří budou vybírat principy spravedlnosti, zahaleni závojem nevědomosti, jak říká, tedy že sami neznají své společenské postavení ani své osobní vlastnosti a schopnosti, takže jejich výběr celého společenského zřízení nemůže být ovlivněn sobeckými osobními zájmy. Za této zcela hypotetické situace si lidé podle Johna Rawlse zvolí spravedlivé společenské zřízení. Je to samozřejmě jen teorie, nikoli praktický návod, co by se mělo dělat, abychom žili ve spravedlivých poměrech. I když to má samozřejmě své politické implikace. A sám John Rawls považuje svoji teorii jen za jednu z možných variant. Proto sám nazývá svoji knihu v anglickém originále A Theory of Justice, tedy nikoli The Theory of Justice, což by znamenalo ta jediná možná teorie spravedlnosti. Neurčitý člen v angličtině vyjadřuje jednu z možností, kterých je vždycky víc. To ale není jediná důležitá niance, která se ztrácí v českém překladu. Skutečným oříškem pro překladatele této nesmírně abstraktní knihy do češtiny je hlavně jiný obrat, který John Rawls navíc používá prakticky pořád, kdykoliv hovoří o své teorii. Jde o výraz justice as fairness, což jsou vlastně v angličtině dvě téměř významově totožná slova. Fairness, stejně jako justice, znamená spravedlnost. I v češtině říkáme, že něco je fair a myslíme tím, že je to správné, spravedlivé, férové. A když je to nefér, tak je to nespravedlivé. Stejný základní význam má toto slovo i v angličtině, ale někdy se dá vyjádřit jinak. Ve slovníku najdeme ekvivalenty slova fairness, též například jako vyrovnanost, vyváženost, poctivost anebo slušnost. To všechno jsou pojmy hodně příbuzné pojmu spravedlnosti, ale jistě ne totožné. A překladatel textu, který si teď poslechneme, zvolil tu poslední zmíněnou variantu a důsledně používá pro slova justice as fairness termín spravedlnost jako slušnost.
1: Je mým záměrem předložit koncepci spravedlnosti, která generalizuje a uvádí na vyšší rovinu abstrakce známé teorie společenské smlouvy, jak je třeba nacházíme u Locka, Rousseaua a Kanta. Abychom to mohli učinit, neměli bychom se domnívat, že se původní smlouva týká nějaké určité společnosti, nebo že zakládá nějakou specifickou formu vlády. Vůči myšlenkou je spíše to, že principy spravedlnosti pro základní strukturu společnosti jsou objektem původní dohody. Jsou to principy, které by svobodní a rozumní lidé, jimž jde o prosazování jejich vlastních zájmů, přijali v nějaké počáteční pozici rovnosti jako definici fundamentálních termínů svého společenství. Tyto principy mají usměrňovat všechny další dohody, specifikují typy společenské kooperace, na nichž se lze podílet a formy vlády, které se mohou ustavit. Tento způsob přístupu k principům spravedlnosti nazvu teorií spravedlnosti jako slušnosti. Měli bychom si to tedy představit, že účastníci společenské kooperace zvolí jedním společným aktem principy, které mají určitá základní práva a povinnosti, a vymezit dělení společenských přínosů. Lidé mají předem rozhodnout, jak mají usměrňovat své vzájemné nároky a co má být základní chartou jejich společnosti. Právě tak, jako každá osoba musí racionální úvahou rozhodnout, co je pro ní dobré, to jest systém cílů, jímž by se měla z racionálních důvodů věnovat, tak se nějaká skupina osob musí jednou provždy rozhodnout, co bude pokládat za spravedlivé a nespravedlivé. Výběr, který by rozumní lidé učinili v této hypotetické situaci stejné svobody, předpokládajíce prozatím, že tento problém výběru má řešení, determinuje principy spravedlnosti. Pojetí spravedlnosti jako slušnosti odpovídá původnímu stavu rovnosti, stavu přírody, v tradiční teorii společenské smlouvy. Tento původní stav si ovšem nesmíme představovat jako nějaký skutečný historický fakt, než kvůli jako nějaké primitivní stádium kultury. Musíme ji chápat jako čistě hypotetickou situaci, charakterizovanou tak, aby to vedlo k určité koncepci spravedlnosti. K podstatným vlastnostem této situace patří, že nikdo nezná své místo ve společnosti, své třídní postavení nebo sociální status, nikdo ani nezná své šance při rozdělování přírodních vloh a schopností, ani svou inteligenci, sílu a podobně. Budou dokonce předpokládat, že smluvní strany neznají své koncepce dobra ani své speciální psychologické sklony. Principy spravedlnosti jsou zvoleny za závojem nevědomosti. To zaručuje, že nikdo není zvýhodněn nebo znevýhodněn při výběru principů v důsledku přírodních náhod nebo nahodilostí společenských okolností. Proto všichni jsou obdobně situováni a nikdo není stosi vymyslet principy, které by upřednostily jeho specifickou situaci, jsou principy spravedlnosti výsledkem slušné dohody nebo jednání. Neboť za daných podmínek původního stavu, totiž symetričností vzájemných vztahů každého jedince, je tato počáteční situace přijatelná pro jedince jako mravní subjekty. Jak budu předpokládat, to jest pro rozumné bytosti, které prosazují své vlastní cíle a mají smysl pro spravedlnost. Mohli bychom říci, že tento původní stav je přiměřeným počátečním status quo a že tudíž základní dohody, k nímž v této situaci dospělo, jsou slušné. To vysvětluje vhodnost označení spravedlnost jako slušnost. Vyjadřuje myšlenku, že principy spravedlnosti byly dohodnuty v nějaké počáteční situaci, která je slušná. Toto označení neznamená, že pojmy spravedlnosti a slušnosti jsou totožné, o nic více, než by obrat poezie jakožto metafora znamenal, že pojmy poezie a metafora jsou totožné. Spravedlnost jako slušnost začíná, jak jsem řekl, jednou vůbec nejobecnější volbou, kterou lidé mohou společně učinit, totiž výběrem prvotních principů pojetí spravedlnosti, jež má usměrňovat všechny budoucí kritiky a reformy institucí. Jestliže si tedy vybrali nějaké pojetí spravedlnosti, lze pak předpokládat, že musí zvolit i nějakou ústavu a legislativu k vydávání zákonů a tak dále. To vše ve shodě s principy spravedlnosti, na nich se původně dohodli. Naše společenská situace je spravedlivá, je-li taková, že se touto posloupností hypotetických dohod dospělo k obecnému systému pravidel, který ji vymezuje. Předpokládejme navíc, že původní stav determinuje nějakou množinu principů, to jest, že bylo zvoleno konkrétní pojetí spravedlnosti. Pak bude platit, že si lidé angažovaní ve společenských institucích budou moci navzájem říci, kdykoliv tyto instituce budou splňovat tyto principy, že spolupracují za podmínek, na nichž by se dohodli, kdyby byli svobodní a rovnoprávní a jejich vzájemné vztahy by byly slušné. Všichni by mohli o své situaci říci, že splňuje podmínky, které by uznali v nějaké počáteční situaci, která představuje široce přijímaná a rozumná omezení na volbu principů. Všeobecná uznání tohoto faktu by umožnilo veřejné přijetí odpovídajících principů spravedlnosti. Žádná společnost není ovšem systémem spolupráce, na níž by se lidé v doslovném slova smyslu dobrovolně podíleli. Každý člověk se při narození ocne v některé konkrétní pozici nějaké konkrétní společnosti a povaha této pozice materiálně ovlivňuje jeho životní vyhlídky. Společnost, která splňuje principy spravedlnosti jako slušnosti, se však natolik přibližuje společnosti s charakterem dobrovolného systému, pokud je to jenom možné. Uspokojuje totiž principy, s nimiž by svobodní a rovnoprávní lidé za slušných podmínek souhlasili. V tomto smyslu jsou její členové autonomní a závazky, které uznávají, přijímají dobrovolně.
0: Tolik další ukázka z knihy amerického filozofa Johna Rawlse Teorie spravedlnosti, které věnujeme náš dnešní pořad. Posloucháte pořad Politická literatura na vlnách Českého rozhlasu.

0: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: A teď už se dostáváme k jádru celé věci a můžeme citovat základní principy spravedlivého uspořádání společnosti, k nimž by podle autora této úvahy lidé dospěli v oné takzvané původní pozici hypotetické rovnosti. Z toho, co už bylo řečeno, je jasné, že John Rawls předjímá něco, co nemůže vědět přesně, neboť se jedná jen o hypotézu, a tak pouze odhaduje, jak by asi zodpovědní a racionální lidé volili, kdyby náhle měli tu možnost. Proto také uvádí své základní principy spravedlivého uspořádání společnosti nejdříve pouze předběžně a teprve později na mnoha dalších stránkách své knihy tyto principy dále upřesňuje, vysvětluje a obhajuje. Ovšem k tomu se už asi v našem pořadu pro nedostatek času nedostaneme. Musí nám postačit pro informaci základní, elementární formulace těchto principů. A hned na tomto místě prozradím, že jsou dva. První princip definuje rovnost práv a svobod všech členů společnosti a druhý se týká ekonomických a sociálních rozdílů mezi lidmi. Není asi těžké pochopit, že práva a svobody mají mít přirozeně všichni stejná. A v souladu s naší intuicí tento princip označuje John Rawls za prvořadý a nejdůležitější. V případě druhého principu ale rovnost není možná, neboť ekonomické a sociální rozdíly mezi lidmi existují přirozeně. Jsou-li lidé od přírody vybaveni různými schopnostmi, vlastnostmi a dovednostmi, není možné, aby měli všichni všeho stejně. A navíc se lidé liší i svou pílí a osobním úsilím. Proto by nějaké rovnoměrné rozdělování hmotných statků, společenské egalitářství, nebylo vůbec spravedlivé. John Rawls však požaduje, aby ekonomické a sociální rozdíly mezi lidmi byly fair, jak bychom řekli česky. Chce například, aby všechny tzv. Mocenské pozice, to je politické úřady, byly v zásadě přístupné všem členům společnosti. A aby nerovnosti mezi lidmi, pokud existují, nevznikaly neoprávněně, ale pouze tak, aby byly, jak říká, ku prospěchu všech, což je velmi mnohoznačné vyjádření. Jak to však zařídit? O tom je právě jeho kniha.
2: Uvedu nyní v předběžné podobě oba principy spravedlnosti, o nichž jsem přesvědčen, že byly zvoleny v původním stavu. V tomto paragrafu je chci jenom co nejobecněji komentovat a proto je první formulace principů jenom předběžná. Později uvedu několik dalších formulací a tak se krok za krokem přiblížím ke konečnému tvrzení, které uvedu mnohem později. Jsem přesvědčen, že se mi tím podaří při výkladu postupovat přirozeným způsobem. První formulace obou principů zní takto. První. Každá osoba má mít stejné právo na co nejširší systém základních svobod, které jsou slučitelné s obdobnými svobodami pro jiné lidi. Druhý. Sociální a ekonomické nerovnosti mají být upraveny tak, aby se u obou dalo rozumně očekávat, že budou k prospěchu kohokoliv a byly spjaty s pozicemi a úřady přístupnými pro všechny. Obecně komentováno, vztahují se tyto principy primárně, jak jsem již řekl, na základní strukturu společnosti. Mají určit přisuzování práv a povinností a usměrnit rozdělování sociálních a ekonomických statků. Jak naznačuje jejich formulace, předpokládají tyto principy, že lze sociální strukturu rozdělit ve dvě víceméně ohraničené části. První princip se vztahuje na jednu z nich a druhý na zbývající. Rozlišujeme tedy mezi oněmi aspekty společenského systému, které definují a zabezpečují stejné občanské svobody, a těmi, které definují a zavádějí sociální a ekonomické nerovnosti. Základními občanskými svobodami jsou zhruba řečeno politická svoboda, právo volit a být volen do veřejných funkcí spolu s právem na soukromé vlastnictví a ochrana před neodůvodněným zatčením a vězněním, jak je to vymezeno pojmem zákonnosti. V souladu s prvním principem mají tyto svobody platit stejně pro všechny, neboť občané spravedlivé společnosti mají mít stejná základní práva. Druhý princip se v první aproximaci vztahuje na rozdělování příjmu a bohatství a na strukturu organizací co do odlišných pravomocí a odpovědností a soustavy příkazů. Rozdělení bohatství a příjmů nepotřebuje být stejnoměrné, ale musí být k prospěchu každého a všem musí být přístupné mocenské pozice a vládní úřady. Uplatnění druhého principu tkví v tom, že pozice zůstávají otevřeny a pak za tohoto omezení jsou sociální a ekonomické nerovnosti utvářeny tak, aby byly k prospěchu každého člověka. Tyto principy mají být uspořádány lexikálně tak, aby první předcházel druhému. Toto uspořádání znamená, že porušení stejných základních práv institucemi podle prvního principu nemůže být ani ospravedlněno, ani kompenzováno větším sociálním a ekonomickým prospěchem. Rozdělení bohatství a příjmů a hierarchie úřadů musí být konzistentní jak se svobodou rovnoprávného občanství, tak se stejnými šancemi pro každého. Je jasné, že tyto principy mají značně speciální obsah a že jejich uznání závisí na určitých předpokladech. To se musíme konec konců pokusit vyložit a ospravedlnit. Teorie spravedlnosti je závislá na teorii společnosti. To ukážeme až v dalším výkladu. Prozatím je třeba si uvědomit, že oba principy, a to platí pro všechny formulace, jsou zvláštním případem obecnější koncepce spravedlnosti, kterou lze vyjádřit takto. Všechny společenské hodnoty, svoboda a příležitosti, příjmy, majetek a sociální základy sebeúcty mají být rozdělovány stejnoměrně. Pokud nějaké nerovnoměrné rozdělení jedné nebo všech těchto hodnot není k prospěchu každého. Nespravedlnost je pak prostě nerovností, která není k prospěchu každého. Toto pojetí je ovšem neobyčejně vágní a je třeba je interpretovat. Předpokládejme jako první krok, že základní struktura společnosti rozděluje určité primární statky, to jest věci, o nich se soudí, že je každý rozumný člověk chce mít. Tyto statky jsou obvykle potřebné, a to bez ohledu na to, co kdo považuje za racionální životní plán. Předpokládejme kvůli jednoduchosti, že hlavními primárními statky, které má společnost k dispozici, jsou práva a svobody, moc a příležitosti, příjem a majetek. Později ve třetím díle zaujme primární statek sebeúcty významné místo. To jsou základní společenské statky. Ostatní primární statky, jako zdraví, životní síla, inteligence a představivost, jsou přirozenými statky, jsou sice ovlivněny základní strukturou, nejsou jí však bezprostředně kontrolovány. Představme si pak, že v počátečním hypotetickém uspořádání jsou všechny primární společenské statky stejnoměrně rozděleny. Každý má obdobná práva a povinnosti a podílí se rovnoměrně na příjmu a majetku. Tento stav věcí je východiskem pro posuzování možného zlepšení. Pokud určité nerovnosti majetku a moci povedou k tomu, že postavení každého člověka bude lepší než v hypotetické výchozí situaci, je to v souladu s obecnou koncepcí spravedlnosti. Je tedy alespoň teoreticky možné, že se lidé vzdají některých svých základních svobod, budou-li dostatečně kompenzovány výslednými sociálními a ekonomickými výhodami. Obecná koncepce spravedlnosti neklade žádná omezení, které nerovnosti jsou přípustné, vyžaduje pouze, aby se postavení každého člověka zlepšilo. Nepotřebujeme předpokládat něco tak drastického, jako je otroctví. Představme si místo toho, že se lidé mohou vzdát určitých politických práv, půjde-li o významné ekonomické výnosy, ale jejich schopnost ovlivnit chod politiky uplatněním těchto práv je v každém případě mizivá. Tento způsob výměny oba principy vylučují. Jsou přece uspořádány lexikálně a proto také nepřipouštějí záměnu mezi základními svobodami a ekonomickým a sociálním ziskem. Pořadové uspořádání principů poukazuje na to, že se opírá o preferenci mezi primárními společenskými statky. Je-li tato preference racionální, je právě tak racionální výběr těchto principů v daném pořadí. Při rozpracovávání teorie spravedlnosti jako slušnosti většinou ponechám stranou obecnou koncepci spravedlnosti a namísto ní budu zkoumat speciální případy těchto principů v lexikálním uspořádání. Výhoda tohoto postupu tkví v tom, že tím od počátku uznáme problematiku priority a proto se budeme snažit nějaký zvládnout. Budeme se pak soustavně věnovat podmínkám, za nichž by bylo rozumné přiznat svobodě vůči sociálnímu a ekonomickému prospěchu absolutní váhu, jak to určuje právě lexikální uspořádání. To se zpočátku jeví jako něco extrémního a příliš speciálního, než aby si to zasloužilo přílišnou pozornost. Dá se však v každém případě, jak se domnívám, mnohem více ospravedlnit, než jak by se na první pohled mohlo zdát. Rozdíl mezi základními právy a svobodami na straně jedné a ekonomickými a sociálními výhodami na straně druhé poukazuje dále na diferenciaci mezi primárními společenskými statky, které bychom se měli pokusit využít, totiž na důležité sdělení ve společenském systému. Uvedená diferenciace a navrhované uspořádání jsou ovšem v nejlepším případě pouhými aproximacemi. Za určitých okolností se však neosvědčují. Přesto je jasné vytyčení hlavních linií rozumné koncepce spravedlnosti důležité. Oba lexikálně uspořádané principy mohou v každém případě v mnoha podmínkách velmi dobře posloužit. Bude-li třeba, můžeme se navrátit k obecnějšímu pojetí. Skutečnost, že se oba principy vztahují na instituce, má své určité důsledky. Za prvé, práva a svobody, na něž tyto principy odkazují, jsou definovány veřejnými pravidly základní struktury. Zde jsou lidé svobodní, závisí na právech a povinnostech, jak jsou stanoveny hlavními společenskými institucemi. Svoboda je určitým paradigmatem sociálních forem. První princip prostě vyžaduje, aby určitá pravidla, totiž pravidla, jež definují základní svobody, platila pro každého stejně a zaručovala co nejširší svobody, pokud jsou slučitelné s obdobnými svobodami pro všechny. Jediným důvodem pro omezení základních svobod a snižování rozsahu lidských svobod, než jak by tomu bylo jinak, je, aby stejná institucionálně definovaná práva byla slučitelná se svobodami jiných lidí.
1: Vyslechli jsme ukázky z knihy amerického filozofa Johna Rawlse nazvané Teorie spravedlnosti.

0: A ve studiu Českého rozhlasu už vítám šéfredaktora časopisu Listy inženýra Václava Žáka, pedagoga Univerzity Karlovy, s nímž budeme o Rawlsově teorii, s níž jsme se právě alespoň ve zkratce seznámili, diskutovat podrobněji. Pane Žáku, je to podle vašeho názoru spravedlivá teorie? Souhlasíte s ní?
1: No určitě. Já si myslím, že Rawls se stal naprosto dominantním autorem pro vývoj politické filozofie po roce 1971, kdy teorie spravedlnosti vyšla. A dá se říct, myslím, bez přehánění, že od té doby je celá politická filozofie dlouhou diskuzí s Johnem Rawlsem a veškerý vývoj, já nevím, ta diskuze mezi komunitaristy a liberály, kterou Rawls vyvolal, potom také ta libertariánská větev, stát, anarchie, utopie, kterou napsal Robert Nožík, a byla to zase jakoby pravicová kritika Johna Rawlse, tak to do značné míry pominulo. Nožík odvolal svoji pozici, protože prostě nebyla udržitelná. Rawls na druhou stranu v rámci nebo po té kritice svoje pozice také trochu posunul, takže teorie spravedlnosti vyšla v druhém přehlednějším a upraveném vydání, omezená na takzvaný politický liberalismus. Čili bylo to velmi, velmi plodné a mě strašně mrzí, že se u nás na všech školách Rawls neučí v podstatě jako elementární průprava pro sociální vědy, protože ta knížka si myslím, že to zaslouží.
0: Je zajímavé, že ta diskuse vlastně probíhá už tak dlouhou dobu. On to napsal tedy před těmi více než 30 lety a stále se k tomu odvolává celá řada myslitelů v této oblasti.
1: No, protože to je skutečně fundamentální teorie, ona je to vlastně metateorie, že jo? Tož je trochu obtížné vysvětlovat. To je teorie o tom, jak by měly vypadat základní uspořádání, a ta debata, která se o té knižce vede, je fundamentální debata vlastně o postavení člověka ve světě, čili není divu, a protože na to existují různé názory, tak není příliš divu, že ta debata je trvalá, protože to jsou otázky, na které se od doby vzniku filozofie filozofové liší.
0: Pojďme k některým těm detailnějším pohledům. Jak to je s tou předností, dejme tomu, toho prvního principu, té rovnosti práv a svobod, před tím principem druhým, který pojednává o té nerovnosti v oblasti sociální a ekonomické. Co si o tom myslíte? Je ten princip za všech okolností prioritní, ten první princip?
1: Podle mého názoru se Rawls snaží zajistit, protože předpokládá, že v demokratické společnosti, kde má každý člověk jeden hlas, takže musí existovat takové uspořádání, které bere na zřetel fakt, že z toho společenského uspořádání musí být prospěch každý. A to, kdyby se tohleto pravidlo řeklo tímto způsobem, tak to ale vede jako k naprostému rovnostářství. A to rovnostářství by ale podvázalo motivace ve společnosti a vedlo by ke gleichschaltování, a ta společnost by tudíž nemohla využít produktivně všech svých tvůrčích potenciálů, ona by chudla. Takže proto je to třeba doplnit jaksi jiným principem, který připustí nerovnost, ale tu nerovnost ten Rawls připouští v takové míře, dokud prospívá i těm nejchudším. Čili on má jakoby dva principy, ten jeden je ten svobodný princip a princip rovnosti, a ten druhý princip je diferenciační princip, který připouští nerovnosti právě proto, aby existovaly motivace ve společnosti, ale ten princip nerovnosti by neměl tu společnost rozkládat, ale měl by prostě přispívat k tomu, že i ti nejchudší z toho mají prospěch. Jinými slovy, je evidentní, že všechny státy liberální, které chtějí si udržet demokratické zřízení, by podle Rawlsovy teorie měly zachovat určitou míru přerozdělování. To prostě z těch principů vyplývá naprosto jasně. A já si myslím, že to nevyplývá jenom z teorie, ale dokonce i z praxe, protože všude tam, kde se ty nůžky sociální začaly rozevírat, to posléze vedlo k nestabilitám a k revolucím.
0: A jak si vykládáte ten druhý princip? Které jsou ty oprávněné, řekněme, ekonomické a sociální rozdíly mezi lidmi a které ne?
1: To Rawls to vůbec neřeší. Rawls to neřeší, protože to nemůže v té metateorii řešit. Tam je vždycky třeba rozlišit tu úroveň, o které mluví Rawls. To znamená, společnost se musí dohodnout na tom, že takové rozdíly budou. Kde budou, jaké budou, to bude záležet na konkrétní, řekněme, náladě nebo na přesvědčení té společnosti. Když se ve Spojených státech udělá průzkum o tom, jestli se má přerozdělovat, tak je pro přerozdělování masivní 28% občanů. Když se ten samý průzkum udělá v Itálii, tak je to 82%. Takže je zcela evidentní, že ty dvě země budou mít různé systémy. Ve Spojených státech například existuje lékařská péče jenom pro důchodce a pro postižené, jaksi, jo, ta bezplatná, že jo, ty ostatní lidi si musí přispívat ze soukromých prostředků se starat o své zdraví. Ale v každém případě i v těch Spojených státech, ač v oslabené míře, existují přerozdělovací mechanismy. A to je to, o čem mluví Rawls. Ta společnost si ty instituce nastaví, jak bude sama chtít, ale měla by dbát na tenhle ten obecný princip. Oba dva systémy splňují Rawlsovský požadavek, ale ve velmi různé míře.
0: Je to samozřejmě teorie, kterou napsal Američan, psal ji v té své době a psal ji vlastně s ohledem na tu společnost, v níž nepochybně žil, na tu americkou společnost. Myslíte si, že má nějaký dosah i pro nás, nebo můžeme si něco vzít i my v České republice?
1: Já si myslím, že to je planetární teorie. Tady bych jako nesouhlasil. On to psal jako Američan, ale jako člověk, který uvažuje o každém člověku. To znamená, to byla taky jedna z věcí, která mu byla nejvíc vyčítána, že je vlastně necitlivý vůči kulturnímu kontextu. A Rawls se bránil tím, že on nedělá univerzální teorii lidstva, ale politickou teorii lidstva a uvažuje o tom, co má dělat, jak mají vypadat instituce v demokratickém státě, který má demokratické zřízení, a demokratické Japonsko, podobně jako Německo. Čili musí to platit v každém kulturním kontextu a hlavně to, o co mu šlo, bylo popřední utilitaristické teorie, která říkala, že vlastně správné je to, no mravné je to, co slouží prospěchu většiny. On říká, to je nepřijatelné, protože by menšiny byly tímto principem poškozeny. Nebral by to uspořádání, by na ně nemohlo brát ohledy. Či v tomto smyslu je to, myslím si, planetární teorie a každá demokratická země nebo každá země, která má být spravována a ve který má existovat obecné hlasování, se myslím musí řídit Rawlsovskými principy v té či oné míře.
0: Co podle vašeho názoru znamená ta Rawlsova teorie politicky? Na čí stranu se kloní?
1: No tak asi nejmenší problémy s její aplikací mají takzvaní sociální liberálové. To znamená lidi, kteří vycházejí z ústavního konceptu rozdělení moci, kontroly moci ve státě, jako by z těch tradičních liberálních pojetí. A to sociální v tom slově znamená, že berou právě ohled na ty přerozdělovací procesy. Jako či ty s tím mají, to je třeba demokratická strana ve Spojených státech, to je klasicky. Všechny politické strany, které jaksi se opírají o tradiční hodnoty, náboženské hodnoty, kulturní hodnoty, tak mají s Rawlsem problémy, protože on v té teorii vychází z takzvaného konceptu slabého dobra. To znamená, on říká o těch nejpodstatnějších věcech pro člověka, jako co je to silné dobro, tam se nemůže vést diskuze, protože tam nejsou přípustné kompromisy. Ale to už je stará lokovská teorie, tam se Rawls opírá o klasiky. Prostě v otázce víry v Boha já přece nemůžu s nikým vést žádný kompromis, ale tím pádem to nepatří do politiky, protože politika je smlouvání. To je, řekl bych, navázání Rawlse na liberální tradici.
2: Děkuji Václavu Žákovi.

To byl pořad Politická literatura, který jsme tentokrát věnovali knize amerického filozofa Johna Rawlse Teorie spravedlnosti. S posluchači Českého rozhlasu se za všechny spolupracovníky loučí Jan Bednář.

Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Knihovně Václava Havla hrozí kvůli odchodu Dagmar Havlové konec. Stavební firmy zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, roste hlavně cena asfaltu a polystyrenu. Česká fotbalová reprezentace se v generálce na mistrovství světa střetne s Guatemalou. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl jediný člen správní rady instituce David Dušek. Bývalá první dáma Dagmar Havlová dnes oznámila, že v knihovně končí. Je přitom jedinou žijící zakladatelkou. A kvůli nespokojenosti s ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem už dřív odešli zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina správní rady. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby Havlová knihovně odebrala nezbytná práva.
4: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
3: Knihovnu teď podle Duška vede krizový manažer Marek Měrka. Náklady stavebních firm vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15% a výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií.
5: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismů záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu, ale to všechno by nastalo až v případě těch horších scénářů, které v tuhletu chvíli nepředpokládáme, ale jsme připraveni na to, kdyby nastalo.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války, navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu. V pražské Bubenči se vydražil obraz Elsinor 5 Františka Muziky za 14 milionů korun. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny inspirované světem Shakespeareova Hamleta se do Česka vrátil ze soukromé sbírky nizozemského sběratele po více než 60 letech. Dílo popisuje majitel galerie Tomáš Hejtmánek.
6: Vidíme tam nedobytný hrad, tu starobylost, jakýchsi ruin podivného tvaru, spíše jakéhosi poháru. Je malován vlastně plasticky, je malován za pomocí písku, takže se zde velmi uplatňují struktury, které muzika malovala.
3: České fotbalisty čeká poslední přípravný duel před startem světového šampionátu. Národní tým v noci nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
7: Měli jsme první dva dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně dva dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
3: Zápas Česko-Guatemala má výkop v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času. Den po basketbalistkách postoupili na mistrovství světa ve hře 3-3 do play-off také čeští muži. V dnešním úvodním utkání jim sice připravili první porážku na turnaj Lotyši, a to 15-21, ale poté reprezentanti porazili stejným výsledkem domácí Poláky.
8: Omezení na D8 u hranice s Německem a uzavírka na dálnici D2 před Brnem. Dálnice D8 za sjezdem na Děčín směr Drážďany. Chvíli stála v tunelu. Na 83. kilometru vytekl z nákladního auta olej. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. V tunelu je zavřený pravý pruh, auto stojí za tunelem. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov. Stále neprůjezdná. U na 8. kilometru vypustili kolonu a pokračuje odklízení následků nehody. Sjíždí se z exitu 11 a uzavírka se dá plynule objet přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 do Mikulova. Aktuálně D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov 38. kilometru čerstvá nehoda. Dálnice D1 ve směru do Prahy 38. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přehánkami. Ochladí se na 15 až 10 stupňů, přes den pak bude zatlaženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Vysoký krvný tlak je diagnóza, ktorú človek dlho nemusí cítiť. Neznamená to však, že sa v tele nič nedeje. Za číslom na tlakomery sa skrýva spôsob života. Málo pohybu, priemyselne spracované jedlo, stres, horší spánok a telo, ktoré má menej svalov, než by potrebovalo. Profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová, primárka 2. internej kliniky Fakultnej nemocnice Plzeň a predsedníčka Českej spoločnosti pre hypertenziu upozorňuje, že vysoký krvný tlak už dávno nie je len chorobou vyššieho veku. V hovoroch sa budem pýtať, prečo pribúdajú mladší pacienti a aké novinky v liečbe vysokého tlaku sa pripravujú. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
0: Hovory.
9: Pani profesorka, vítajte v hovoroch.
10: Dobrý den, moc děkuji za povolání.
9: Paní profesorka, vy jste primárka 2. internej kliniky Fakultnej nemocnice Plzeň a téme vysokého krvného tlaku sa venujete 20 rokov. Dokáže vás táto diagnoza ještě něčím prekvapiť?
10: Zcela určitě, my se pořád setkáváme s novými skupinami pacientů. Pořád se občas setkáváme s pacienty, kteří mají extrémně vzácnou formu arteriální hypertenze. Tady mluvíme, že takové onemocnění speciální může mít třeba 1-2 lidé v České republice, takže když někoho takového nalezneme, tak je to pro nás samozřejmě zajímavé. Ale to, co mě ne možná tolik překvapuje, protože to čekáme a my vidíme ta čísla, je, jak nám narůstá počet mladých, dospělých lidí do 30 let, kteří mají vysoký krevní tlak a tam nejčastější problém je obezita.
9: Pacienti dnes podľa lekárov často prichádzajú poučení, majú načítané rôzne rady z internetu. Ako sa vy pozeráte ako lekárka na takéto vzdelávanie cez internet a dnes už aj cez umelú inteligenciu?
10: Tak já si myslím, že každý člověk, který používá umělou inteligenci, by si měl zkusit položit umělé inteligence nějakou otázku v oboru, kterému opravdu dobře rozumí. Aby věděl, že občas může dostat odpověď, která vůbec není založená na pravdě a je opravdu velmi zavádějící. Takže my máme takové pacienty, ona samozřejmě informovanost je strašně dobrá, ale je třeba si uvědomit, že je celá řada dezinformací, celá řada protikampaní. Pravděpodobně všichni ví, co se děje třeba ze statiny, z léky na vysoký cholesterol. To je tak obrovská antikampaň. Vlastně každý, kdo si najde nebo chce najít odpověď, že ty léky jsou nebezpečné, tak odpověď najde. A přitom to jsou léky, které zcela určitě nám prodloužily průměrnou délku dožití nebo kvalitního života o několik let, což se dlouho žádnému léku nepodařil. Ale ta antikampaň je obrovská.
9: A ta antikampaň vychází teda z čeho? Na základě akých výsledků alebo akých skutečností?
10: Je pravda, že jsou to léky, které u části pacientů můžou třeba způsobit svalovou bolest nebo bolesti kloubů a že třeba sportovci někteří potom nemůžou tak hodně sportovat. Na druhou stranu těch preparátů je celá řada, takže se dá vždycky zkusit lék, který nemusí být tak negativní, ale opravdu to není o tom, že všichni pacienti, kteří berou statiny, tak budou mít bolavé klouby a svaly. Vůbec to tak není. 10% může mít potíže, 90% bude zcela bez potíží. A pak je tam spousta antikampaní, za kterými pravděpodobně budou výrobci některých potravinových doplňků, kteří se budou snažit propagovat svoje přípravky oproti léčbě, která je založená na důkazech.
9: Keď se ještě vrátím k té umělé inteligenci alebo k tomu informování cez informace z internetu, vy jste vlastně povedali len akési negativné vaše zkušenosti. Jsou aj pozitivné?
10: Zcela určitě jsou, ale mám takový pocit, nebo moje zkušenost je taková, že pacient, který odmítá léčbu, nechce se léčit, tak se a priori chce najít důkazy o tom, že ta léčba je nějakým způsobem škodlivá nebo nepříjemná nebo ji by ji neměl užívat. Málo kdo jde do toho, že si vyhledá opravdu vyhledávače, které máme třeba pro lékařství, které jsou takové obrovské knihovny a tam se snaží najít nějakou odpověď. Většina lidí hledá ty odpovědi na laických stránkách a tam ta dezinformovanost může být obrovská.
9: To znamená, že pre vás je vlastne pacient, ktorý si nachádza informácie mimo zdravotníctvo, problém?
10: Spíš ano, a je to problém u všech chronických onemocnění, protože ono, bohužel my už máme takovou zkušenost, že i někdy i ten zdravotník může podat informaci, která je zavádějící. Stává se to málo kdy, ale někdy i ten pacient, který opravdu se snaží nalézat ty informace na stránkách, které jsou třeba vytvořené odbornými společnostmi, aby pacienti dostali dostatek informací, tak je to naopak může natolik třeba traumatizovat a vytvářet jim úzkost, že to zase taky úplně není v pořádku. Někdy najít tu rovnováhu mezi tím, jaká informace je ta správná, je strašně těžký.
9: Pani profesorka, my sa tu bavíme o vysokom krvnom tlaku. Čo to znamená? Čo sa nám udeje v tele, že ten tlak takto vystúpa? Čoho je to dôsledok?
10: Ja možná bych začala nejdřív vôbec, co je krevní tlak. A krevní tlak je souhra tří faktorů. Jednou z nich je srdce, které pracuje jako pumpa. Takže když nám srdce začne selhávat funkce srdce jako pumpy, tak ten tlak většinou klesá. Ti pacienti už nikdy nebudou mít vysoký krevní tlak, protože ta pumpa už není dostatečně silná. Druhý faktor je náplň cévního řečiště nebo tepeného systému. Takže v okamžiku, kdy já nebo pacient bude dehydratovaný, třeba kvůli tomu, že je takové horké počasí a málo se napije, nebo může mít třeba horečky další dobu, nebo může mít třeba průjmy a zvracení a nemá dostatečný příjem tekutin, tak krevní tlak bude klesat. A třetí faktor velmi významný je napětí stěn toho tepeného systému. Asi si to dovedeme představit třeba, když máme jako pořekadlo v Čechách, je bledý jako stěna. Je to stav, kdy třeba se tak lekneme, tak se aktivuje sympatický nervový systém, že všechny ty cévy, co jsou v kůži, tak se stáhnou a ta krev se tam nedostane. Tohle to se může odehrávat teda nejenom v kůži, ale v celém těle, třeba když máme chronický stres, a výrazně to zvyšuje krevní tlak. A když ten krevní tlak je vyšší než to, co je optimální, a optimální krevní tlak je 120 až 130 na 70 až 80, tak jednak to srdce musí celou dobu pracovat proti většímu odporu, takže ho tom víc namáhá, ono se proti tomu brání, takže zesiluje stěnu svojí, ale tím, že zesiluje svoji stěnu, tak potřebuje více energie a ta se mu někdy nemusí dostávat v některých situacích. To, že ty cévy se brání tomu tlaku, který je v těch stěnách, takže taky zesilují svoji stěnu a zesilují je ve všech orgánech, hlavně třeba v ledvinách, kde potom tohleto vede ke ztrátě ledvinných glomerulů, takže vysoký krevní tlak je druhá nejčastější příčina toho, že přijdeme o ledviny, které přestanou fungovat a my třeba budeme potřebovat dialýzu. A to samé se děje v mozku, kdy ten krevní tlak na to taky reaguje, nebo ty cévy v mozku na to reagují tím, že se zesilují, část těch cév se ztrácí, vazivovatí, v tom mozku se objevují změny, především v bílé hmotě a vede to významně k vaskulární demenci a to je třeba vaskulární demence, je věc, o které se moc nemluví, ale je to opravdu obrovské riziko, které je spojené.

0: Počítate ako lekári do prevencie aj to, že si meriame tlak doma?
1: Zcela určitě, a my bychom byli rádi, kdyby si všichni měřili někdy krevní tlak, protože my víme, že se tady v České republice pohybuje možná 800 tisíc až 1 milion osob, kteří mají vysoký krevní tlak a neví o tom. A může to být taky tím, že víme, že asi 800 tisíc osob vůbec třeba nemá registrovaného praktického lékaře, nemusí chodit na preventivní kontroly. Víme o tom, že jakmile vám je 18, tak 40% lidí, nebo těch mladých dospělých, přestává chodit na preventivní prohlídky a může se u lékaře objevit třeba po 20-30 letech, kdy už může být zaděláno na velký problém, respektive všechny ty rizikové faktory, které se akumulovaly za ty roky, vedou k takovým změnám, která už, přestože ten člověk bude intenzivně léčen, už se nemusí vyspravit tak, že by to bylo jako, kdyby celou dobu ty faktory byly kontrolované.
0: Čo nám ten vysoký krvný tlak nejčastěji hovorí o způsobe nášho života? Souvisí to bezprostředně so životním štýlom, alebo nie?
1: Většinou ano. Opravdu jeden z nejdůležitějších rizikových faktorů je obezita a nadváha. Tam je potřeba si uvědomit, že hlavně ta obezita, která nebo ten tuk, který je umístěn v břiše, takzvaná abdominální obezita, je extrémně hormonálně a humorálně aktivní. Tam se tvoří celá řada různých působků, z nich naprostá většina z nich má prozánětlivý účinek. Třeba ateroskleróza je zánětlivé onemocnění, takže ono to akceleruje aterosklerózu. Stejně tak, když my ten imunitní systém celou dobu stimulujeme nebo overstimulujeme těmi zánětlivými, prozánětlivými působky, tak ten imunitní systém je zaneprázdněn a tam třeba vyšší riziko některých malignit, protože imunitní systém nestačí ty nádorové buňky, kterému každému z nás se za den vytvoří několik stovek až tisíc maligních buněk, ale ten imunitní systém je zničí. Ale pokud on je zaneprázdněný tím, že celou dobu působí třeba těmi faktory, které vznikly v té tukové tkání a vzniknout by nemusely, tak už nemusí být tak pozorný a proto je tam třeba větší výskyt malignit u obezity.
0: Hostkou v hovoroch je lekárka, profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová, odborníčka na léčbu vysokého krvného tlaku.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Nárast hypertenzie sledujete u dětí a mladých lidí. Co je to důsledkem?
1: Především obezita.
0: Znovu
1: obezita. Znovu to, že ty děti se nám přestaly hýbat. Že? Platí, že děti by mimo školu měly mít jednu hodinu minimálně fyzické aktivity. To spousta z těch dětí nemá. Taky jsme začali, nebo aspoň některé rodiny, začaly mnohem méně vařit z takových těch základních surovin a mnohem více používají takové prefabrikované věci, které samozřejmě obsahují celou řadu různých látek a hlavně teda obsahují nadmíru soli. Děti mají k dispozici slazené nápoje a energetické nápoje, které taky konzumují někdy v obrovských kvantitách a vlastně si neuvědomují, že co sklenka Coca-Coly, tak teďka nevím přesně to množství kostek cukru, ale rozhodně to jsou obrovský čísla, že jo. Nikdo si tohle nenasype do hrnku, ale v tom slazeném nápoji to vypije. Takže zase obezita, zase ten zdravotní styl a je problém, že i už vidíme, že těm dětem chybí svalová hmota nebo těm mladým dospělým, protože se nehýbají, ale abyste třeba dobře metabolizovali cukr, aby se nevznikla cukrovka, tak vy potřebujete mít určité množství svalové tkáně, která vám v tom významně pomáhá. Když tu svalovou tkáň mít nebudete, tak je tam mnohem větší riziko, že se může vyvinout některá z těch poruch metabolismu cukru.
0: Keď máme hypertenziu a jsme pod dohledem lékaře, tak jsme zamedikovaní. Mě ale zaujímá, či jsou ty léky na vysoký krvný tlak na doživotě?
1: Většinou ano. Jsou situace, kdy ta léčba se může vysadit. Je to těch zhruba 10% nemocných, u kterých najdeme nějakou zvláštní příčinu, kterou když odstraníme, tak těm lidem se normalizuje krevní tlak a ta lék se mohou vynechat. Samozřejmě ono se to může stát ve 30 a pak v 50 znovu tak vysokému tlaku dospějí, ale už je to jiný mechanismus. Nebo to může být, když

0: právě má pacient obezitu a podaří se mu zhubnout významně, tak taky redukujeme, u některých pacientů úplně vysazujeme léčbu. No a pak jsou to, a to už je jako jiná kategorie, když jsou vlastně ti pacienti nějakým způsobem extrémně nemocní, natolik, že jako zeslábnou a třeba přijdou o srdce, které přestane fungovat dobře jako pumpa, tak ten tlak už taky nebude veliký. Ale v naprosté většině případů by to ta léčba měla být doživotní. Je důležité ji nepřerušovat. Ona existují taková data, která říkají, že možná špatně nebo intermitentně léčená hypertonik má horší prognózu, než kdyby se neléčil vůbec. Je tam kolísání tlaku, to jsou všechno změny, které jsou pro ty organismus zátěž, protože se musí vyrovnávat s něčím, co by vůbec nemuselo být. Takže za mě, a zase já mám obrovskou výhodu v tom, že mně stačí projít se po naší klinice a já vidím, jak vypadá člověk, který má závažné následky vysokého krevního tlaku. Takže já jsem každý den poučená, motivovaná, že za mě je určitě vhodné léky užívat.
1: Pani profesorka, medicína a farmaceutický výskum idú dopredu doslova milovými krokmi. Keď sa pozrieme na výskum v tejto oblasti, čo podľa vás najviac zmení liečbu hypertenzie v najbližších rokoch?
0: My máme obrovskou výhodu, že asi po 20 letech najednou máme před sebou dvě nové lékové třídy, které nám zase můžou extrémně pomoct. My už teďka máme obrovské armamentárium léku, které můžeme použít. Vlastně žádné jiné onemocnění není tak bohaté na léčbu, kterou může nabídnout. A my budeme mít další léky, za to jsme strašně rádi. Nově znovu budeme mít, nebo máme k dispozici renální denervaci pro pacienty s těžkou hypertenzí.
1: A co to je? Co to znamená?
0: To je denervace renálního sympatiku je léčebná metoda, kdy se různými metodami snažíme zničit vlákna sympatiku, které obalují ledviné tepny. A tím jsme schopni snížit krevní tlak. Ono to není o tom, že ten pacient, který by měl užívat pět různých látek na hypertenzi, že najednou se ta hypertenze vyléčí, on nebude mít žádnou léčbu, ale bude to o tom, že z těch pěti látek budou tři. Což je za mě taky krásný výsledek.
1: A ta druhá možnost, ta druhá cesta?
0: To jsou farmakologické možnosti zase. Dokonce se studují látky, které jsou to injekce, které by se mohly aplikovat jednou za 6 měsíců. Což je zase obrovská výhoda. Není to každodenní užívání tabletek, ale jednou za 6 měsíců přijdete ke svému lékaři a on vám aplikuje podkožně léčbu na tlak.
1: A toto bude realita kedy?
0: Tak renální denervace je schválená pojišťovnami od ledna tohoto roku a ty nové léky očekáváme v příštím roce.
1: Já by som teraz prešla trošku na takú osobnejšiu rovinu. Vy ste lekárka, primárka, vyučujete medikov, ste mama, zároveň ste získali akademický titul profesor. Čo všetko je za tým, čo vlastne my nemáme šancu vidieť, pretože já v tom cítím obrovské množstvo energie.
0: No tak občas ty energie už mám hrozně málo, někdy mám takový pocit. Ale ne, je zatím určitě spousta sebezapření, spousta práce. Já jsem začala třeba s rodinou pozdě a mý kolegové budovali rodiny a stavěli domy a kupovali byty a já jsem byla na studiích na postgraduálu v Belgii. Všechno to má svoje výhody a nevýhody, takže v tomhle tom já jsem taková opožděná s tím, že jsem třeba tu rodinu vytvářela mnohem později. Na druhou stranu, teď mi to dává obrovskou volnost a takový nadhled a vlastně už nechci říct, že mám splněno, já mám pořád před sebou spoustu věcí, které bych chtěla dotáhnout a které bych chtěla dokázat a ještě udělat, ale už to není takové, že už za mnou nic není. Je to, na jednu stranu je to strašně obrovská satisfakce, že se něco povedlo. A já osobně třeba nelituju ničeho, co jsem v životě udělala nebo co se mi přihodilo. Samozřejmě každému se v životě stávají dobré a špatné věci. Já si myslím, že všechno mělo nějaký význam a všechno mě někam, i to špatné mě někam dovedlo.
1: Vy ste spomenuli, že doktorát ste robili na univerzite v Leuven v Belgicku, tam ste žili 4 roky. Mňa vlastne zaujalo to, že lekári dnes migrujú na západ. Slovensko je plné lekárov z Ukrajiny. Česko je plné lekárov zo Slovenska. Českí lekári tiež hľadajú lepšie podmienky na prácu v zahraničí. Mňa prekvapilo, že ste sa po 4 rokoch z toho Belgicka vrátili nazad do Česka.
0: A to je možná o tom, že já jsem fixovaná na tu rodinu. Mě by ty Čechy a ta moje rodina hrozně chyběly. Já jsem původně z Moravy, teď žiju v Plzni. Svoje rodiče a svoje sourozence a svoje neteře a synovce vidím mnohem méně často, než bych si přála. A hrozně mě to mrzí. Hlavně teďka, když už ty moje rodiče jsou třeba starší a já vidím, že mají zdravotní problémy, a že taky si prožili svoje těžké chvíle a myslím si, že teďka je potřeba být s nimi a pro ně. Hrozně bych mi to asi nešlo a mrzelo, kdybych měla být ještě dál, než jenom v té Plzni.
1: Paní profesorka, vy učíte medikou. Medzi medikmi je velmi veľa medičiek. Myslím si, že možno aj viac jako polovina je tam žien, je to tak?
0: 80-90%.
1: Tak.
0: Je to ženský obor. Ta změna je obrovská, zatímco já, když jsem tedy nastupovala, tak my jsme byli v ročníku půl na půl, tak teď se to extrémně posunulo. Je to ženský, medicína je obor pro ženy.
1: No a aj právě v souvislosti s tou vašou zkušeností, jako hovoríte, že jste rodinu zakladali neskoršie jako většina kolegů, protože jste se venovali výzkumu, pracovali jste na svojej kariére, plnili jste si nějaké ambície. Tak nakoľko sa žena môže cítiť v tomto obore vlastne slobodná a spokojná, aby tam naozaj vyvažovala aj tú svoju ženskú časť, ktorá zahrňa rodinu a nejaké zázemie a samozrejme tú prácu?
0: Ja si možná nedovolím hodnotiť to za ženy obecne, ženy lékařky. Ja osobne si myslím, že som tú rovnováhu našla, možná trochu později. Na druhou stranu, to, že jsem se možná z začátku mnohem víc věnovala té kariéře a pak jsem zakládala tu rodinu, tak mě zase umožnilo, že když jsem měla to malinkaté dítě, tak jsem s ním mohla být doma a nemusela jsem řešit to, že se třeba budu učit na atestaci nebo dodělávat doktorát. Jak říkám, všechno má svoje výhody a nevýhody a každý si musí najít to svoje, to, co je pro něj vhodné a co je pro něj příjemné a co je ochoten akceptovat. Ale kdyby ty holky si nemysleli, že medicína je vhodné pro ně povolání, tak si myslím, že na ně nepůjdu. Já si myslím, že každá z nich musí vědět, že je to práce, která zahrnuje velmi dlouhé vzdělávání. Jednak je to 6letá škola a pak ta atestace, která nějakou dobu trvá. A pak celoživotní vzdělávání, které je povinné. Ono to vyžaduje svoje úsilí, ale já myslím, že jsou to ženy vysokoškolačky. Myslím si, že ví, do čeho jdou.
1: Vy to teraz tak popisujete, že je to vlastne ako jednoduché byť lekárom, ale vy ste si dvakrát prešli vyhorením, takže ja sa to snažím dať do takej ako realistickej roviny.
0: Áno, je to tak, ale ja mám možná asi ako strašne výhodnú vlastnosť tu, že som optimista, ja si proste myslím, že to sú veci, který, když vás nepoloží, tak vás jenom posunou dál. Mě to třeba naučilo se mnohem víc starat o svoji pracovní hygienu. Mít volno, když mám mít volno, říct si, tohle je můj den, můj volný večer a ten článek nemusí být dopsaný, nebo opravdu si udržovat už nějaké vybudovat si hranice. Já jsem si možná musela projít tím vyhořením, abych si vybudovala hranice.
1: Je to vyhoreně mezi lékařmi běžné?
0: Já myslím, že docela jo. Že je to náročný, hlavně třeba ty začátky nebo služby na těch urgentních příjmech, na tom akutním oddělení, hlavně pro ty lékaře, kteří jsou třeba méně zkušení, tak to může být extrémně, extrémně náročné. To zase jo. Ale zase každá práce může taková být. Já bych třeba nikdy nechtěla být dispečer letového provozu, to si myslím, že mnohem, mnohem horší.
1: Hovorí hostka v hovoroch profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová. Já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor.
0: Děkuju.
1: Od mikrofonu hovorou se loučí Tatiana Čabáková. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
2: The average monthly wage in Czechia before tax rose by more than 8% year on year to more than 50,000 crowns in the first quarter of 2026, according to figures released by the Czech Statistical Office. All European Union member states, including Czechia, have given the green light to opening the first cluster of accession negotiations with Ukraine and Moldova, Ukrainian Prime Minister Yulia Sviridenko announced. Employees at the Czech government office will decide later whether to proceed with a strike after being told that a planned transfer of human rights, mental health and addiction policy agendas to ministries can no longer be reversed. Czech tennis rising star Jakub Menšík will play the biggest match of his career on Friday when he takes on world number 3 Alexander Zverev for a place in the Roland Garros final. Weather. Cloudy skies are expected across the country. Daytime highs will range from 16 to 21 degrees Celsius. Hundreds of employees of Czech television and Czech radio staged protests this week against proposed changes to the funding of public service media, warning that the measure could threaten their independence and financial stability. Daniela Lazarová has more.
3: Hundreds of Czech television and Czech radio employees came to work dressed in black on Wednesday to sound the alarm that their future is at stake and that if the ruling coalition pushes through its planned funding reform, they may no longer be able to fulfill their mission. Black-clad hosts and reporters appeared on Czech television screens throughout the day, and at midday, public media employees gathered outside their Prague headquarters to warn that the future of the country's public broadcasters is under threat. Czech television presenter Daniel Stach said their black apparel symbolized the black screens that the future could bring.
4: Veřejnoprávní média jsme odhodlaní bránit. Nechceme, aby veřejnoprávní...
5: We are determined to defend public service media. We do not want public television and public radio, which belong to citizens, to become directly dependent on the political will of any government.
4: Přímo závislé na politické vůli kterékoliv vlády.
3: Trade unions and staff representatives of both institutions have already declared an indefinite strike alert over the planned reforms. They warned on Wednesday that these could escalate to a full-blown strike if political decisions undermine the independence of public broadcasting. The protest is against a proposed government reform of public media funding, which would abolish license fees in favor of state funding. Critics of the proposed changes argue that this would undermine the broadcasters' financial stability and leave them vulnerable to political pressure. The measure would also significantly reduce revenue for both institutions. Czech television could lose around 1.4 billion crowns annually, while Czech radio could lose up to 500 million crowns. Czech TV's Deputy Director General Milan Friedrich said the broadcaster would have to lay off between 300 and 500 employees if its budget were reduced by roughly 1 billion crowns. The broadcaster currently employs nearly 3,000 people and operates with an annual budget of 8.5 billion. Czech radio has estimated that the proposed legislation would reduce its annual income by 360 to 370 million crowns. With a current budget of 2.7 billion crowns, the broadcaster said it would likely have to cut around 200 of its 1,350 jobs and end cooperation with hundreds of freelance contributors. Opposition politicians are opposed to the change of legislation and have said they will do their utmost to prevent its approval. However, the ruling coalition, which has a majority in the lower house, says public service broadcasters around the world are having to economize in the present day and age, and that it is determined to cut both institutions down to size and make them accountable to the Supreme Audit Office for the way they spend taxpayers' money.
2: Daniela Lazarová reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz. I'm Vít Bohanka and thank you for listening.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
7: Prezident Petr Pavel řekl, že pokud by koruna bránila rozvoji české ekonomiky, mělo by se přijmout euro. Premiér Andrej Babiš s ním nesouhlasí. Přijetí společné evropské měny by považoval za ztrátu svrchovanosti. Současná vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že nepodnikne žádné kroky směrem k zavedení eura, nebude už ani zpracovávat každoroční zprávu o připravenosti k přijetí společné měny. Je v zájmu Česka, aby si udrželo korunu, nebo by na tom česká ekonomika byla líp, kdyby se platilo eurem?
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty po linkách jsou místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu, europoslanec TOP 09, člen klubu Evropské lidové strany Luděk Niedermayer. Dobrý den do Bruselu.
8: Dobrý den z Bruselu.
7: A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti, poslanec zvolený za hnutí SPD, předseda Svobodných Libor Vondráček. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
9: Dobrý den z Prahy.
7: A začněme od vás. Proč se současná vláda staví tak odmítavě k přijetí eura?
9: Protože zkušenosti států, které také dříve byly součástí východního bloku, ukazují, že ekonomicky si pohoršili vůči státům eurozóny v čase, kdy do eurozóny vstoupili, že do té doby, než přijali euro, ta konvergence probíhala daleko rychlejším tempem a jakmile přijali tuto měnu, která prostě není adekvátně silná a není v rámci ideální měnové unie, protože Německo, Řecko, státy Pobaltí prostě mají úplně odlišné ekonomické cykly a brzdí je, nepomáhá jim v těch situacích, které třeba jsou náročné, to, že mají takto silnou společnou měnu. Viděli jsme to i třeba právě v případě Řecka. A zároveň druhá důležitá věc, my určitě nechceme CBDC digitální euro a my také nechceme platit dluhy za státy eurozóny. Myslíme si, že těch dluhů, které tady třeba nasekala i ta minulá vláda a které bohužel budou pravděpodobně růst i za této vlády, tak je poměrně dost na to, aby jsme na sebe přijímali ještě závazky nějakých jiných států.
7: Pane Niedermayere, vzhledem k tomu, co jste teď slyšel, pořád máte za to, že přijetí eura by i pro Česko bylo jednoznačně výhodné?
8: Ty argumenty by stálo za to rozebrat jeden po druhém, který pan kolega řekl a dopustil se řady nepřesností. Nicméně ten můj názor je jasný a konzistentní delší dobu. Pro Českou republiku to naše neeuro je čím dál tím dražší. A myslím si, že si ho nemůžeme dovolit. Stojí nás to spoustu peněz, snižuje to náš potenciál pro růst. Mimochodem odhady, které činili centrální banky a ekonomové, kteří se zabývali tím, jaký může mít přínos přijetí eura. Třeba v případě Slovenska se mluvilo o odhadu kolem 0,5-0,7% bodu růstu ročně. Jiné odhady fungovaly přes navýšení zahraničního obchodu, který má přímý průsak do růstu, či říká, že dosáhneme tímto vyšším růstem, vyššího růstu, dosáhneme vyšší stability, ale hlavně ani finančně a právě s ohledem na to, že tato vláda bude dále zřejmě velmi razantně navyšovat dluhy, tak to neeuro představuje příliš velké finanční zatížení, na které obrazně řečeno nemáme.
7: Pane Vondráčku, vy nemáte pocit, že to, že Česko patří k menšině unijních zemí, které ještě neplatí s eurem, může brzdit naši ekonomiku?
9: Určitě tomu tak není. Podobně třeba zlotý nebrzdí polskou ekonomiku. To, jakým způsobem funguje ekonomika a to, jakým způsobem prosperují jednotlivé státy, tak má samozřejmě více vlivů. Nicméně pokud se díváme čistě na tu monetární politiku a díváme se třeba na posledních 20 let, tak se ukazuje, že dlouhodobě česká koruna ztrácela hodnotu druhá nejméně ze všech měn na evropském kontinentu. Po švýcarském franku je to nejstabilnější měna a pokud si třeba porovnáme cenu eura vůči zlatu v roce 2000 a dnes a cenu české koruny vůči zlatu v roce 2000 a dnes, tak vidíme, že to euro ztratilo hodnotu o nějakých 15-20% více než česká koruna. Zkrátka euro dlouhodobě prochází větší inflací a byť třeba zrovna v čase, kdy tady byla inflace vysoká a mělo to i důvody právě fiskální politiky, tak se mnozí ekonomové domnívají, že my bychom nepatřili v tu chvíli ani do severního, ani do jižního, ale spíš do pobaltského křídla. Tedy inflace by s eurem byla u nás ještě vyšší než s českou korunou.
7: Pane Niedermayere, tak není ten argument, že koruna v uplynulých desetiletích byla stabilnější než euro argumentem pro zachování si vlastní měny?
8: Já nevím, jak pan kolega tu stabilitu měří, ale v jedné věci bych s ním souhlasil. Určitě volba měnového režimu není to, co je nejdůležitější faktor, který rozhoduje o prosperitě. O tom, jestli ekonomika roste, záleží na tom, jaké jsou podmínky pro podnikání, jakým způsobem funguje stát, jakým způsobem hospodaří stát, jakým způsobem je regulován, či spíše méně regulován pracovní trh. A opravdu to euro je jenom jedna část do té mozaiky, ale bavme se o tom, co jsou ty přímé faktory, které euro nebo respektive české euro ovlivňují. Tak především je to, že máme výrazně vyšší úrokové sazby. A když jsem propočítal, kolik za dnešních podmínek české neeuro stojí každou domácnost, tak každá domácnost na české neeuro doplácí zhruba 10,5 tisíce korun ročně. To je jenom velmi malá část toho nákladu spojeného s neeurem, protože to je to, o kolik více zaplatí náš stát za financování dluhu. K tomu musíme přečíst ty takzvané transakční náklady. V okamžiku, kdy náš občan jede do ciziny, tak velmi pravděpodobně bude čelit nějakým transakčním nákladům, pokud si nezařídí nějaký dobrý bankovní systém, který mu ty náklady sníží. Taková obvyklá platba, kterou při platbě platební kartou spojenou s českým účtem zaplatíte při cestě do eurozóny, činí 4%. Samozřejmě v případě, pokud budete měnit koruny na eurové bankovky, bude to ještě vyšší. A to je jenom zlomek těch nákladů, ano, které nesou podniky. Jsou to náklady na transakce a jsou to náklady na zajištění. Čili ten náklad je opravdu příliš velký a můj názor je, že naše země na to dneska prostě nemá.
7: Já bych s dovolením z toho, co teď zaznělo, vypíchnul ty nižší úrokové sazby. Není toto argument pro přijetí eura pro vstup do eurozóny, pane Vondráčku, že bychom ty sazby měli nižší, což by se propsalo i do výhodnějších hypoték?
9: No, já si nejsem úplně jistý, jestli tohle to je přesně to, co máme sledovat, protože to, že je nízká sazba úroková v Evropské unii nebo v eurozóně, tak je dáno samozřejmě tím, že ty státy jsou tam ještě daleko více předluženější než Česká republika a některé ty státy už by v podstatě neutáhly svůj státní rozpočet, kdyby byla úroková sazba vyšší, která by přirozeně k výši inflace, nějaké průměrné výši inflace v celé eurozóně měla být na vyšší úrovni. To, že tady byly záporné úroky, to, že se v podstatě státy motivovaly na to, aby se zadlužovaly, tak to já nepovažuji za zdravou věc. Když se podíváme na naše sazby, tak naše centrální banka je poměrně konzervativní. Nezpůsobuje to, že by se lidé riskantnějším způsobem zadlužovali tím, že by je lákali příliš výhodné úroky. A podle mě je to správně, protože pak to také může skončit různými hypotečními krizemi, které jsme tady měli okolo roku 2007. A já nechci, aby si stát jednoduše půjčoval, aby tím, že má nízký úrok, tak se ještě více zadlužila, protože tak přesně tohle začaly dělat státy v momentě, kdy přijali euro, kdy třeba měli nízkou úrokovou sazbu, o to více je to lákalo a proto čili také státy eurozóny jsou v průměru výrazně zadluženější než Česká republika.
7: Neshodujete se tady s premiérem Andrejem Babišem, který si na ty vyšší úrokové sazby, které stanovuje Česká národní banka, stěžuje. Pane Niedermayere, nejsou náhodou ty nižší úrokové sazby v eurozóně způsobené právě tou vyšší zadlužeností řady velkých evropských ekonomik a tedy tím, aby obsluha dluhu pro ně nebyla tak drahá?
8: Pan kolega ukázal, že vůbec nechápe, co je úkolem centrální banky, co je zákonný mandát centrální banky, nejenom v České republice, ale i v eurozóně. Není to péče o to, aby stát snadno splácel svoje dluhy, ale je to zajištění cenové stability.
7: A centrální banky si promiňte, že vás přerušu. A nehraje tedy vůbec žádnou roli, jak je zadlužená třeba Francie, jak je zadlužené Řecko a další země?
8: Toto absolutně nesmí hrát žádnou roli a mimochodem v případě, kdyby to hrálo roli, tak by to pouze vedlo k zvětšení těchto problémů, protože o úrokových sazbách, o kterých já mluvím, což zřejmě pan kolega nechápe, mluvím o dlouhodobých sazbách na dlouhodobé státní vypůjčky. Porovnávám desetileté vládní vypůjčky, což je úroková sazba, kterou nestanoví a kterou jenom velmi vzdáleně ovlivňuje centrální banka. Je to úroková sazba, která vzniká na trhu poptávkou a nabídkou hodnocením rizika. A bohužel naše země už poměrně velmi dlouhou dobu má, díky tomu, že nepřijala euro, výrazně vyšší rizikovou prémii, což nám zdražuje státní dluh. Pokud pan poslanec umí ušetřit těch 50, 60, 70 miliard, které navíc platíme za správu státního dluhu kvůli tomu, že jsme nepřijali euro, tak já budu hrozně rád, ale zároveň je dobré se podívat do té ekonomiky, kde firmy utíkají z těch vysokých úrokových sazeb tím, že si půjčují v eurech a tím vytváří v ekonomice kurzové riziko a samozřejmě snižují účinnost měnové politiky.
10: Na to se hned chci zaměřit, právě na pohled českého biznisu, na to, jak se na přijetí eura dívají čeští exportéři, ale ještě předtím, pane Vondráčku, máte samozřejmě možnost zareagovat na tu věcnou připomínku pana Niedermayera, jakožto bývalého viceguvernéra České národní banky.
9: No tak kdyby to bylo tak strašně méně rizikové investovat v rámci eurozóny a v rámci těch států, tak by se asi teď nedělo, že rekordních více než 71% zemí eurozóny má horší rating než Česko. Tohle to je, myslím, něco, co tomu odpovídá. A samozřejmě, že i politické vlivy jsou něčím, co tlačí na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu, jak stanovuje ty
10: základní úrokové sazby. To docela kategoricky vyloučil, když jsem se ho doptával, že by to mělo mít vliv na fungování Evropské centrální banky.
9: Vylučovat to může, ale realita to tak je, i když se to může psát někde na papíře, že by tomu tak být nemělo, ale prostě ty státy by to neutáhly, kdyby byly dlouhodobě výrazně vyšší úrokové, základní úrokové sazby.
10: Dobře, posuňme
8: se. Pane kolego, vy jste ten, který to ví samozřejmě.
10: Tak posuňme se k těm exportérům, kterých už jsme se dotkli. Je to známá věc, jak moc je česká ekonomika orientována na export. Zrovna tak, jako to, že čeští exportéři často volají po přijetí eura. Co byste jim, pane Vondráčku, vzkázal?
9: Tak já bych jim vzkázal, že samozřejmě od 1.1.2024 je tady možné také fungovat v režimu, kdy firmy platí mzdy a daně a mají účty v eurech, v librách a v dolarech. A my jsme skutečně těmi, kteří by chtěli, řekněme, realizovat liberalizaci trhu, kdy jsme pro svobodnou volbu měny a jako svobodní bychom neměli nic proti tomu, aby se třeba rozšířilo množství těchto měn, ve kterých mohou firmy působící na území České republiky fungovat. Je to jejich věc, jaké podstupují riziko, v jaké měně chtějí fungovat a je to dobrovolná dohoda s jejich zaměstnanci také, jakým způsobem je vyplácí. A evidentně o toto není příliš velký zájem. Stejně tak, když se podíváme na data průzkumu třeba Hospodářské komory, tak není obecně o euro zájem. Není to téma, podnikatelé si to nepřejí, přeje si to hrstka největších exportérů, kteří jsou samozřejmě slyšet, ale obecně za to data z TEMu dlouhodobě ukazují, že podpora přijetí eura ani ve skupinách podnikatelů a živnostníků, které se měří zvlášť, tak ani v těchto oblastech socioekonomických není podpora přesahující 30%. A to jsou dlouhodobá data, to měří dlouhodobě.
10: Ptal jsem se zvlášť na exportéry.
9: Tak pokud je to pro ně tak výhodné a pokud si myslí, že to kurzové riziko, které samozřejmě někdy znamená bonus a někdy mínus, protože oni také můžou mít kurzové zisky, tak jako mohou mít kurzové ztráty a pokud toto nechtějí podstupovat, mají možnost fungovat v tom režimu, o kterém jsem mluvil, není potřeba kvůli tomu likvidovat korunu pro všechny ostatní, kteří si ji chtějí zachovat.
10: Pane Niedermayere, tak opravdu je to pro české firmy, zvlášť pro české exportéry, takový problém, že neplatíme eurem?
8: Je to problém, kterého se někteří zbavují tím, že ten problém přenášejí na své dodavatele. Mimochodem, mě by zajímalo, jestli by pan kolega doporučil milionům českých zaměstnanců, aby měl kontrakt na svoji mzdu třeba v librách, nebo já nevím, možná v rublech by ho to napadlo, nebo v eurech, a to znamená, aby každý měsíc si nosili domů jinou sumu peněz, co by jim určitě výrazně usnadnilo plánování, ale ti největší exportéři prostě ten problém řeší tak, že to kurzové riziko přenášejí na své dodavatele. Tím, že jim chtějí stanovit ceny za dodávky v eurech, to znamená, oni to kurzové riziko si u sebe vyrovnávají, ale to pro ekonomiku znamená nikoli v řešení, ale ještě větší problém, protože to znamená, že to kurzové riziko se koncentruje u těch nejslabších firem na konci toho dodavatelského řetězce, kde obrazně řečeno je firma, která své výrobky prodává za eura a zároveň své náklady platí v korunách, protože většinu těch nákladů budou mzdy a samozřejmě ti zaměstnanci logicky chtějí mít stanovený plat v české koruně. Takže dobře, toto řešení tady není.
10: Ale jak velký problém to pro české exportéry ve skutečnosti je? Není to tak, že s tím zkrátka umějí žít?
8: Jak kteří, ale je to prostě dodatečný náklad. Vytváří to dodatečnou nejistotu, na tu dodatečnou nejistotu si musí vytvářet rezervy a jednou z reflexí toho je například pomalejší růst mest, protože to kurzové riziko, pokud ho nezajišťujete, a to zajištění je jenom rozkládání toho rizika v čase, tak to kurzové riziko působí samozřejmě velmi, velmi rychle, protože ten směnný kurz se může ze dne na dne měnit o procento klidně a v okamžiku, kdy vy kalkulujete nějakou zakázku na vysoce konkurenčním trhu s velmi nízkými maržemi v některých případech, tak to může opravdu drasticky zasahovat do té ekonomiky. A samozřejmě došlo k určitému pokroku ve finančních inovacích a existují už produkty finanční, které snižují ty náklady na konverze. Ta situace je lepší, než byla před 10 lety, ale to neznamená, že ty náklady neexistují.
10: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a předseda Svobodných, poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pane Vondráčku, předpokládám správně, že to tedy vidíte podobně jako premiér Babiš, který říká, že přijetí eura by pro nás znamenalo, on se vyjádřil, ztrátu svrchovanosti?
9: Ano. Protože ta měnová politika je jeden také z transmisních kanálů, kromě inflace, skrz který se mohou vyvažovat v rámci výkyvů ekonomik vůči okolnímu světu, se mohou vyvažovat ty tlaky v čase, kdy máme nějaký problém. Takže je dobré si zachovat oba dva kanály a je dobré si zachovat i suverénní měnovou politiku. Ale s dovolením musím reagovat na ten rubl, tak jak mi to tady bylo předhozeno. Myslím si, že
10: na tu ironii ze strany pana Niedermayera.
9: Dětinské, ta ironie je ze strany pana Niedermayera. Já se naštěstí nacházím v českém parlamentu, kde nemáme takovou potřebu lidem něco doporučovat a poučeně jim říkat, jakou mají mít výplatu, v jakých měnách nebo jakým mají třeba jezdit autem, tak jak je to zvykem v Bruselu, těmto lidem vstupovat do života a něco jim kázat. Takže já bych to nechal na lidech, ale upřímně řečeno, rubl je také měna, která už má svůj CBDC projekt. A pokud bych někomu měl něco doporučit, tak nepoužívat fiat měnu, která vedle sebe ještě má CBDC, to je velké riziko a tohle to se chystá mít i euro, takže ani rubl, ani euro, ani čínské peníze bych rozhodně nedoporučoval,
10: nechme
9: ale každý si to rozhodne sám, v čem chce mít výplatu.
10: Pánové, nechme rubl rublem a zaměřme se na euro a na korunu, kterou pořád v Česku platíme a zdá se, že platit budeme i nadále. Nestratili bychom část naší svrchovanosti, pane Niedermayere, kdybychom neměli vlastní centrální banku, která by podle toho, jaká je situace v naší ekonomice, mohla reagovat?
8: Ano, přišli bychom samozřejmě o nástroj, který máme, ale myslím si, že to pan premiér formuluje velmi špatně. On říká, že něco ztratíme, ale místo toho my přejdeme na nějakou sdílenou suverenitu. To není o tom, že nám někdo sebere to právo, ale že to právo budeme vykonávat společně, což je konec konců princip, na kterém stojí Evropská unie. A myslím si, že je dobré se podívat, jaké benefity, o kterých pan kolega mluví, vlastně ta česká koruna, nezávislá měnová politika přinesla. Myslím si, že nejvíc ilustrativní je podívat se na vývoj v posledních 5 letech, který měl být z hlediska proponentu nezávislé měnové politiky vlastně takovým hvězdným momentem, kdy jsme měli ukázat, že my tou měnovou politikou zvládneme tu inflační vlnu, která postihla většinu světa. A já když se dívám na data na porovnání těchto 5 let, tak vidím, že je sice pravda, že jsme měli inflaci o trošku nižší než Polsko, velmi lehce. Měli jsme ji zhruba stejnou jako Slovensko, ale v případě další modelové země z toho ranku těch nově přistoupivších zemí Evropské unie Slovinska, my jsme měli dvounásobnou. Hmm. Já tím vůbec nechci spekulovat o tom, že v případě eurozóny by ten nárůst se nebyl o 50%, ale o 30%. Do této spekulace
11: co tím
8: v žádném případě nechci jít, ale myslím si, že ta evidence jasně ukázá, že ta nezávislá měnová politika selhala v tom, aby ochránila naše občany, naši ekonomiku před velmi vysokou inflací, která byla násobně vyšší než v případě eurozóny.
11: Ale je to jenom jeden příklad, jedna konkrétní situace, která, jak se připustil, mohla být zaviněna i jinými vlivy, než tím, že neplatíme eurem, že nejsme v eurozóně, tak uznal byste obecně, že má svoje výhody, když země má vlastní centrální banku, která reaguje na to, jaká je v té zemi právě inflace?
8: Za jistých okolností ano, kdyby to byla země, která by operovala někde jako uzavřená ekonomika, která by měla velmi vyvážené obchodní vztahy na spoustu zemích s jinovou měnovou politikou, tak samozřejmě ano. Já neříkám, že Zimbabwe nebo Švýcarsko má přijmout euro, ale v případě České republiky ten můj případ je relevantní, protože jsem mluvil o období, kdy se mělo ukázat, že ta centrální měnová politika, ta naše nezávislá měnová politika dobře funguje. A v těch ostatních období, jako je naše, neseme velmi vysoký finanční náklad na to, že jsme euro nepřijali.
11: Pane Vondráčku, tak skutečně je to taková výhoda pro Česko, že má vlastní centrální banku, když vezmete v potaz těch posledních 5 let to období vysoké inflace a to srovnání s okolními zeměmi, které tady uvedl pan Niedermayer?
9: Když si vybereme nějaké účelově období, které vychází pro tu či onu měnu pozitivně či negativně, tak samozřejmě můžeme si to vykládat různými způsoby. Aktuálně třeba inflace u nás je okolo 2,5%, zatímco euro obecně má inflaci přes 3%, ale to jsou krátkodobé jevy. Já jsem tady argumentoval tím, jak dlouhodobě se znehodnocovaly ty měny vůči zlatu, kolik si za nějakou měnovou jednotku můžou koupit lidé dnes zlata, kolik si mohli koupit v roce 2000, proto je potřeba podle mého názoru spíš posuzovat ty měny z dlouhodobého měřítka, protože to rozhodnutí by se týkalo pravděpodobně i budoucích generací, kdybychom, nedej bože, na to přistoupili. A já tady nechci žádnou sdílenou suverenitu. Mně se nelíbí, když třeba v čase, kdy tady byla různá okupační vojska, Brežněv mluvil o doktríně sdílené suverenity. Prostě
11: myslíte si, že se to dá srovnávat? Dá se to srovnávat s eurozónou?
9: Já si s tím
11: období,
9: vůbec nechci, kdy Československo bylo okupováno. No tak tohle to samozřejmě bylo černé období, temné období. Určitě jsem tady ani v rodině neměl nikoho, kdo by tady ta vojska vítal a nemám, nepodporuji nikoho, kdo
11: nechcete
9: ta vojska
11: to
9: tady tehdy vítal. Ale chci říct, že ta slova o sdílené suverenitě jsme tehdy slyšeli a já je prostě už slyšet více nechci. Já chci plnou suverenitu a tak jako každé mužské tělo potřebuje jinou velikost košile, tak každá ekonomika, pokud se nejedná o ideální měnovou unii, potřebuje svoji vlastní měnu, pokud chce naplno využívat potenciál své vlastní ekonomiky.
11: Tím se vracíme k tomu argumentu svrchovaností, který používá premiér Babiš. Vy jste se vůči němu, pane Niedermayere, vymezil, ale skutečností je, že co se týče postoje k euru, tak dlouhodobě podle průzkumu Češi sdílejí názor pana Vondráčka nebo premiéra Babiše euro nepřijímat a ponechat si naši korunu. Prosím, stručná reakce na to, co zaznělo.
8: Myslím, že to tak jednoduché není, protože ty průzkumy v poslední době ukazují, že velmi záleží na tom, jakým způsobem je položená otázka. Ale možná je také relevantní se podívat, jak se na přijetí eura dívají země, které euro přijali. Ta podpora eura je rekordní, v případě zemí eurozóny je to přes 80%. A já si stále kladu otázku, v čem jsme jiní. A mimochodem kolegovi bych připomněl, že také ženy potřebují různé velikosti košile, nikoliv jenom muži.
11: Což si myslím, že byste se určitě, pánové, shodli. Tolik europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer a poslanec volený za hnutí SPD Libor Vondráček. Děkuji vám oběma.
8: Naschledanou.
9: Díky, naschledanou.
6: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka
12: Ve středu život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Budoucí šéf armády Hlaváč prezidentovi představil své priority, soustředit se chce na dokončení těžké brigády. Mezinárodní agentura pro atomovou energii stále nemá přístup do íránských jaderných zařízení, na které útočily Spojené státy a Izrael. Čeští fotbalisté si v generálce na mistrovství světa zahrají s Guatemalou a zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Armáda se podle svého budoucího šéfa Miroslava Hlaváče musí soustředit na dokončení těžké brigády, řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Prezident podle něj s jeho prioritami souhlasí. Hlaváč taky chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Do čela armády by měl nastoupit podle návrhu vlády 1. července. Prezident už dřív řekl, že ho jmenuje v nejbližším možném termínu. Na dnešním jednání ho ale nezdělil. Ministerstvo dopravy plánuje zautomatizovat pokuty za přetížení u kamionů. Šéf rezortu Ivan Bednárek za SPD to řekl ve vysílání Radiožurnálu. Odpadla by tak podle něj povinnost kamion zastavit a zkontrolovat i poměření dynamické váhy.
14: Bude to prostě probíhat tak, že pokud ho ta dynamická váha identifikuje tak, jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla.
13: Na přípravě změny teď podle Bednárika pracuje Centrum dopravního výzkumu. Ministr plánuje, že by mohla platit od začátku příštího roku. Vrátit by se mohlo taky vážení jednotlivých náprav na místo celého kamionu, jako je to teď. Podrobnější měření má předejít možnému obcházení pokut. Mezinárodní agentura pro atomovou energii opět vyzvala Irán, aby poskytl informace o obohaceném uranu ze zařízení, které bombardovaly Spojené státy s Izraelem. Podle agentury Reuters od Teheránu požaduje také obnovení pravidelných kontrol. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zároveň opakovaně Irán žádá o konstruktivní přístup. Teherán loni v červenci spolupráci s agenturou pozastavil s tvrzením, že straní západním zemím poskytla Izraeli záminku k náletům. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplířství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Na internetu pak inzerovali jejich sexuální služby, včetně nahých fotografií, i od nich vybírali část výdělků. Topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim v diecézi ustanovil svatého Prokopa. O patrona dedikovaného řemeslu požádali profesní organizace oboru z Jižní Moravy. Chtěli tak navázat na tradici řemesel s vlastními svědci. Podle legendy svatý Prokop spoutal pekelný oheň. I proto se stal patronem topenářů a instalatérů, říká biskup Pavel Konzbul.
15: Naši církevní právníci mi přesvědčili, že na území diecéze nějaký svatý, který už je v seznamu svatých, tak se mu může přiřadit nějaký patronát. No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecézi.
13: Čeští fotbalisté mají před sebou poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. Za necelé 3 hodiny nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Pokračuje trenér národního týmu Miroslav Koubek.
16: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeři, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani může uplatit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a Guatemala může zapocenit.
13: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. Porazila jen Norka Jägerová. Před Manuel zaběhly z Češek čtyřstovku pod 50 sekund jen Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová.
17: Nehody na D6 u Sokolova a v Praze v komplexu Blanka. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu je u sjezdu na Sokolov nehoda. Na 133. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Místo je označené, průjezdné, pravým pruhem kolona se tam netvoří. V Praze na městském okruhu v komplexu Blanka havarovalo osobní auto podle policie. Poblíž sjezdu na Letnou směr Barandovský most blokuje dva pruhy. Navíc v Blance právě začíná noční obousměrná úplná uzavírka. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna se stále sjíždí na exitu 11 Slavkov. Na 8. kilometru provoz odpoledne zastavila vážná nehoda, střet dodávky s kamionem a následný požár. Objíždí se z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Noc bude zatažená, ochladí se na 15 až 10 stupňů, přes den pak bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: EET se vrací. Trump má volební problém. Babiš neví, co si počít s neschopnými ministry. Jak razantní jsou ukrajinské odvetné údery? Jak a kam nás zavede trumpismus v ekonomice a francouzské prázdniny? To jsou některá z témat, názorů a argumentů. Při poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
12: Názory a argumenty.
18: EET, neboli elektronická evidence tržeb, je zpátky. Fungovat by měla od příštího roku a do státního rozpočtu by měla přihrát 14 miliard korun. Sněmovna totiž ve středu v prvním čtení podpořila vládní návrh na její znovu zavedení. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Petře, EET je tady zpátky, znamená to, že jsme znovu ve stejné řece?
19: Ve stejné řece úplně nebudeme, budeme v řece relativně podobné, alespoň ministryně financí tvrdí, že se poučili z minulosti z různých chyb a že ta současná verze elektronické evidence tržeb bude daleko jednodušší, přívětivější, že ti, kteří budou muset evidovat tržby, tak nebudou k tomu potřebovat nějaké speciální systémy, že jim stačí to, co používají, ať už je to nějaký chytrý mobilní telefon, tablet a podobně. Co se týče toho, koho by se to mělo týkat, tak tam přece jenom ten příměr se stejnou řekou v jednom případě může platit, že vláda opět do toho návrhu dala, že by elektronické evidenci tržeb měly podléhat i platby uskutečněné bezhotovostně, třeba kartou, a v minulosti tomu také bylo, ale právě toto ustanovení se dostalo k ústavnímu soudu a ústavní soud zrušil tu povinnost evidovat tento typ plateb, protože tvrdil, že tyto platby za sebou zanechávají znatelnou digitální stopu a že je možné je bez problémů dohledat. Takže uvidíme, jak tedy k tomu nyní například opozice, která to kritizuje, přistoupí. Zdá opět tato pasáž se dostane k ústavnímu soudu a pokud by se dostala, tak je velmi pravděpodobné, že ústavní soud by rozhodl podobně jako v minulosti. Co se týče zavádění elektronické evidence tržeb, tak je třeba také zmínit, že zaprvé tedy ještě to nebylo definitivně schváleno, ale je velmi pravděpodobné, že se tak stane, že když jsme u toho příměru se stejnou řekou, tak když se elektronická evidence tržeb zaváděla poprvé, tak tehdejší vláda pod vedením Andreje Babiše čelila ve sněmovně masivním obstrukcím, které se táhly měsíce a byly ukončeny až tím, že tehdejší vládní většina porušila jednací řád, stanovila pevný bod hlasování a tím to protlačila. Nyní se zdá, že ty obstrukce nejsou zdaleka takové, nebo spíše téměř žádné, že tedy zkrátka v současné době vláda by nemusela zdolávat takovéto překážky.
18: Vláda si od toho slibuje, že do státního rozpočtu přibude 14, možná 15 miliard korun. Je to realistické?
19: Odborníci se shodují, že to číslo není příliš reálné. V minulosti se tvrdilo, že to přinese zhruba 4 nebo 5 miliard korun do státního rozpočtu. Úplně se tak nestalo, protože jednak kdo umí v úvozovkách optimalizovat své zisky a optimalizovat své daně, tak dokáže obcházet nějakým způsobem i elektronickou evidenci tržeb. Jednak ty odhady jsou velmi nadsazené. A pak je zde ještě jedna další důležitá věc a ta se týká toho, že tedy vláda tvrdí, že to bude mít pozitivní dopad na příjmy státního rozpočtu, ale zároveň vláda v souvislosti s tím chce zavést různé daňové výjimky, které naopak příjmy státního rozpočtu mohou o něco snížit. Takže ten efekt může být nulový nebo dokonce záporný, zjednodušeně řečeno, že do státní pokladny nakonec nemusí doputovat nic a naopak z ní bude vydáno více než v současné době.
18: Za odpovědi děkuji Petru Hartmanovi. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
18: Donald Trump zatím nezískal Grónsko, Kuba se drží a neporazil Irán. Jeho úspěchy jsou ale především na domácím hřišti a protože Spojené státy jsou demokracie, je to pro prezidenta problém. Situaci analyzuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
20: Pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech rekordně slábne. A protože se blíží volby do kongresu, musí republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů i do senátu zvažovat, zda mají zůstat vůči prezidentovi loajální, anebo ukázat veřejnosti, že některé jeho politické excesy už nemíní dál tolerovat. Trump čelil od nástupu do funkce řadě problémů, včetně snah zamést pod koberec jeho vazby na organizátora sexu s nezletilými Jeffrey Epsteina. Soudy zmrazily celou řadu jeho prezidentských výnosů. Nejvyšší soud dokonce zrušil jeho výnos o plošném uvalení cel na řadu zemí. A soudy v řadě případů také odmítly snahy ministerstva spravedlnosti trestně stíhat Trumpovi politické oponenty. Republikáni až na výjimky, ale v kongresu Trumpa přesto dál podporovali. Byli si vědomi toho, že ačkoliv pozice Trumpa u amerických voličů slábne, prezident dál ovládá republikánskou stranu s pomocí své politické sekty Udělejme Ameriku opět velkou, známou pod zkratkou MAGA. V nedávných republikánských primárkách Trump přispěl k prohře několika svých oponentů, když je odmítl podpořit. Přesto více než desítka republikánských senátorů přešla do otevřené opozice, když ministerstvo vnitra oznámilo, že dosáhlo mimosoudní dohody s Trumpem, která se týká Trumpovy žaloby na stát za to, že na veřejnost unikla před téměř 10 lety jeho daňová přiznání. Pohoršení v části veřejnosti způsobil už samotný fakt, že hlava státu žaluje Spojené státy, které reprezentuje ministerstvo, jehož vedení sám jmenoval. Skutečný šok přišel po zveřejnění detailů dohody mezi ministerstvem spravedlnosti a Trumpem. Bývalý Trumpův právník Todd Blanch, který je nyní úřadujícím ministrem, oznámil, že bude zřízen kompenzační fond ve výši téměř 1,8 miliardy dolarů, který bude fakticky kontrolovat Trump prostřednictvím jím jmenované pětičlenné rady. Z fondu měly být vypláceny kompenzace obětem politického pronásledování, k nímž by mohli patřit i účastníci útoku na Kapitol ze 6. ledna 2021. A nebo sám Trump. Senát včetně rebelujících republikánů požadoval, aby o fondu mohli jednat a do doby, než mu to Bílý dům umožní, odmítl jednat o zákoně pro boj s migrací. Jeden federální soud mezitím zablokoval finanční transakce týkající se fondu, zatímco další nařídil vyšetřování obsahu mimosoudní dohody mezi Trumpem a ministerstvem, zejména ustanovení, že daňové úřady nesmějí prověřovat daňová přiznání Trumpa a jeho rodiny. A to dokonce ani ta budoucí financí. Ministerstvo spravedlnosti nakonec plány na zřízení fondu zastavilo, ale mezi tím byly napáchány značné politické škody. Trumpovu obrazu zkorumpovaného politika zneužívajícího svého postavení k obohacování nepomohly ani zprávy, že Trump mohl od nástupu do funkce vydělat až 4 miliardy dolarů na transakcích na akciových trzích v případech, kde reakce trhů ovlivňoval vlastními rozhodnutími. Fiasko s kompenzačním fondem je jen vrcholem ledovce. Trumpa doma poškozuje špatná ekonomická situace, k níž přispívá i válka s Iránem, kterou se už několik týdnů snaží neúspěšně ukončit. Když před několika dny Irán oznámil, že nebude dál jednat o mírové dohodě, dokud Izrael nepřestane s útoky v Libanonu, dostal se Trump údajně do ostrého sporu se svým doposud nejvěrnějším spojencem, izraelským premiérem Netanyahuem. Mezitím federální soud nařídil odstranění Trumpova jména z Kennedyho centra, kam bylo dle rozhodnutí soudu umístěno nezákonně. Pozastavil také rekonstrukci centra. Trump také čelí problému se soudy při budování tanečního sálu v Bílém domě. To se staví na místě jižního křídla Bílého domu, které Trump nechal bez povolení úřadu zbourat. Stavba měla být původně financována ze soukromých zdrojů, nyní ale Trump žádá kongres, aby schválil financování stavby státem ve výši 1 miliardy dolarů. Jako fiasko se začínají jevit i velkolepé plány na oslavu 250-letého výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. Řada umělců odvolala svoji účast kvůli politizaci celé akce Bílým domem. Některé průzkumy ukazují, že Trumpova podpora klesla už na rekordních 34%.

0: včera samého. Nýmandi nuly, katastrofa, hrobaři ekonomiky, eventuálně organizovaný zločin. Po loňských volbách mohl ukázat, že ve spřízněné trojici se dá vládnout efektivně a kompetentně. Po 5 měsících každý vidí, že to tak snadné není. V podstatných záležitostech, jako jsou státní finance nebo evropská politika, Babiš pevně třímá taktovku. Přesto působí roztěkaně, bezplánovitě, neboť řídit stát na základě vypouštění pokusných balónků dost dobře nejde. Navíc musí neustále hasit maléry svých partnerů. Ku příkladu okřikovat šéfa SPD Tomia Okamuru, že není ve vládě a nemůže tudíž za ni vyjednávat v Bruselu. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka je natolik arrogantní, suverénní a provokativní, že soupeřům, ale i koaličním politikům někdy docházejí slova. Potíž je v tom, že jde jenom o exhibování u mikrofonu nebo před kamerami. Macinkova ústnatost se nepropisuje do činnosti ministerstev, jež motoristé spravují. Vládní zmocněnec Filip Turek se sněmovní práce prakticky neúčastní a v resortu životního prostředí zatím nic neukázal. Skutečný ministr Igor Červený, jehož existenci asi zaznamenal málo kdo, představil novou zelenou úsporám, která je podle opozice spíš karikaturou tohoto úspěšného programu, neboť pomáhá hlavně bankám, když dotace nahrazuje úvěry. Vládní lahůdkou je ministr kultury Otto Klempíř, který se blízknul návrhem mediálního zákona, k němuž přišlo 400 připomínek, pročež ho Babiš shodil ze stolu. Kdyby podobný paskvil předložil ministr z jeho líhně, do týdne by byl nezaměstnaný. Na Klempíře bez Macinkova souhlasu nedosáhne. Vládní většina nakonec pouze novelizuje stávající normu, v níž nahradí způsob financování. Místo poplatků půjdou peníze na chod České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu, aby je nehradili lidé a firmy. Místo nich je budou platit lidé a firmy, ovšem nikoli přímo, nýbrž přes daně. A výhradně vláda rozhodne, kolik prostředků jim přidělí. Bude-li měřítkem loajalita nebo hospodárnost, uvidíme záhy. Totéž, co Klempíře, se týká nebohého šéfa obrany Jaromíra Zuny, obecního otloukánka. Pokud by Babišův ministr hlasoval proti jeho výběru náčelníka generálního štábu, druhý den by si šel požádat o důchod. Zuna ale zůstává a schytává to od Okamury za malou oddanost a od novinářů za bezpáteřnost. Snad jen opozice ho občas pochválí, když se nahlas zasní o 2 a více % na zbrojní výdaje. Petr Macinka a Tomio Okamura nemají v ruce žádné faktické trumfy. Rozpočet má plně pod kontrolou premiér a na předvolební řeči motoristů a SPD o snižování dluhu nijak nedbá. A tak těmto dvěma menším stranám zbývají urážky a gesta, útoky na prezidenta a sudečtí Němci. Jenomže i to stačí k otravě atmosféry ve společnosti. Andrej Babiš má jednoznačnou převahu, avšak umělecký dojem z jeho vládnutí je chmurný.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Ukrajina zesiluje svůj tlak na Rusko. Desítky ukrajinských dronů zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a Petrohrad. Zasažen byl zřejmě ropný terminál a základna ruského baltského loďstva v Kronštatu. Ve městě přitom ve středu začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické forum, na kterém by měl promluvit i Vladimír Putin. Jde tedy i o úspěšnou symbolickou ránu ruskému sebevědomí. Slovo má Libor Dvořák.
3: V dosavadní dronové válce mezi Ruskem a Ukrajinou zřejmě dochází ke zlomu. Děje se tak poté, co Vladimír Putin před pár dny prohlásil, že tento asi nejpodstatnější způsob boje mezi oběma stranami přechází do nové fáze. Rusko prý začne útočit systematičtěji, což vlastně už předtím doložilo častými masovými útoky, vždy několika stovkami dronů a několika desítkami raket všech typů. V cílech si přitom věru nevybírá, což potvrdilo poslední ostřelování Kyjeva a Dnipra. Bezprostředně

0: Střední záminka je přitom problematická. Ukrajinci prý při nedávném útoku na město Starobylsk v anektované Luhanské oblasti zasáhli školu a internát pedagogické školy a způsobili tak až 20 obětí na životech studentů. Ukrajina je ovšem přesvědčena, že zasáhla výcvikové zařízení školící operátory bojových dronů. Ukrajinské ozbrojené síly jsou až do tohoto okamžiku ve výběru napadaných objektů daleko opatrnější a důslednější. Volí proto objekty ruské dopravní a ještě spíše zpracovatelské infrastruktury, čímž nepříteli působí značné problémy. Zcela jasně o tom svědčí například nedostatek automobilových paliv na mnoha místech Ruska či úplné zrušení vývozu leteckého kerosinu až do konce listopadu. Ruské prudké zesílení bezohledných vzdušných útoků na Ukrajinu z poslední doby má ovšem zcela jasnou příčinu. Hned na počátku roku Rusko hlasně inzerovalo jarně-letní ofenzívu přímo na frontě. Ta se ale, jak vidíme, příliš nevede. Jedním z hlavních důvodů ruského nezdaru je podle ukrajinského generála Andrije Bileckého nasazení tentokrát nepříliš často zmiňovaných pozemních dronů. Ty prý stíhají likvidovat tolik ruských vojáků, že je ruská strana nestíhá nahrazovat novými. A jaká je perspektiva případného ukončení této vpravdě šílené války? Volodymyr Zelenský vyslovil názor, že válka by mohla skončit úspěšným diplomatickým jednáním už do konce tohoto roku. Jeho ruský protějšek Vladimír Putin v posledních dnech dokonce už dvakrát zmínil, že konec války je na dohled. Vše ovšem na zmíněném Petrohradském fóru zrelativizoval bývalý sovětský špion a poradce šéfa Rusněfti Igora Sečina Andrej Bezrukov. Ten prohlásil, že ruští lidé jsou připraveni válčit i několik desetiletí.
1: Konstatuje Libor Dvořák. Český premiér se už před lety přihlásil k trumpismu, což je nejen zahraniční nebo kulturní, ale také ekonomická politika svého druhu. Kam nás v oblasti hospodářské vede? Nad tím uvažuje Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
2: Na rozdíl od právníků v ekonomii neplatí co ekonom to jiný názor. Většina českých ekonomických odborníků se shodne na číslech i na principech hospodářského dění a nakonec dokážou i říct, co může české společnosti pomoct a posunout i dál. Ekonomům, kteří kdysi v Národní ekonomické radě vlády prosazovali reformy školství nebo důchodového systému, je dost. Většina z těchto dodnes využitelných úvah vycházela z věčného napětí mezi vznikem bohatství a jeho redistribucí. Ekonomický růst nepopoženou v Česku spotřebitelé sociálního státu, nýbrž lidé tvořiví a vzdělaní, kteří umí vymyslet nové způsoby výrob a nové služby, které vytvoří potřebný kapitál pro veřejné služby, pro nichž je v Česku tak silná poptávka, že snadno maže rozdíl mezi politickými stranami. Ať proklamativně vpravo nebo vlevo, většina českých politických stran a hnutí podporuje silné veřejné služby, od zdravotnictví přes školství po sociální servis. Česko má možná momentálně vyhraněnou vládu extrému, která se ve velkém hlásí k různým receptům hnutí MAGA. V jednom se ale proklamativně pravicoví motoristé nebo svobodní shodnou se sociálně citlivými politiky ano, ale i s opozičními stranami. Silný sociální stát považují za východisko existence státu, jehož národní charakter má být posilován nakonec i zde. Aby nám naše sociální jistoty nebrali přistěhovalci z ciziny, nárok na silný sociální stát je vedle priority jaderné energetiky druhým skutečným spojujícím prvkem české politiky. Hezky je to vidět dnes, kdy vláda slíbila zvýšit rodičovský příspěvek na narozené dítě na 400 000 korun. Opět se soutěží o to, kdo by dal víc, nejlépe všem. Všichni moc dobře vědí, jak takové peníze rozdělit, méně se už mluví o tom, kde je vydělat. Silný sociální stát je také o ním silným Českem, které slibuje Andrej Babiš, jenž ve Financial Times provedl svůj trumpistický coming out a přihlásil se ke světu podle Donalda Trumpa. Český trumpismus je ale ekonomicky stejně neplodný jako ten americký. Česku totiž chybí peníze na spojující společenské jádro, na silný sociální stát. Mimo jiné proto, že politici nechtějí zvyšovat daně ani je vést směrem k vyšší progresi, která je v České republice jedna z nejnižších ve vyspělé Evropě. Zbývá tedy pevná víra, že jednou se ekonomika zvedne a peníze na sociální stát porostou sami. Nechte daně daněmi. Soustřeďte se na větší výkonnost české ekonomiky. Sociální stát jako pojivo společnosti zachrání jen nový růst, radí ekonomové. Růst, to se snadno řekne, ale jak? České firmy trpí vysokou energetickou náročností výrob. Klíčová je tedy cena energií, to pochopila vláda správně. Jenže věc řeší zase jen dotacemi podniků ze státního, které se jen tak nevrátí. A růst, který dotace má vyvážet, se zatím nedostavuje. Jako obvykle nakonec pomáhají veřejné investice do infrastruktury, do dopravních a jiných staveb. Otázkou je, zda se skrze tyto výdaje automaticky naplní i sociální systémy. Budou-li motorem ekonomiky státní investiční peníze, částečně nabuzené o evropské zdroje. Český růst požene jako jinde nenáviděný Brusel, aniž by si toho všiml Tomio Okamura? Chvíli tento automat ještě běžet může. Můžeme dál udržovat při životě zpracovatelský průmysl, který vysokou přidanou hodnotu v budoucnosti nepřinese. I tady se ekonomové vzácně shodnou. Česko potřebuje novou restrukturalizaci, druhou ekonomickou transformaci. Jak problém rámuje stejnojmenná iniciativa českých podnikatelů. Vytvářet ekonomiku budoucnosti, ne minulosti, dalo by se stručně říct. Hospodářská strategie vlády je velmi široký rámec, který však moc neukazuje, jak takovou budoucnost naplnit. Přitom právě to je nejdůležitější priorita, kterou by se měla zaobírat každá vláda. Jinak hrozí, že se obecně přijímaný a žádaný sociální tmel brzy rozdrolí a přestane spojovat. Růst na prvním místě. To je heslo, které si premiér Babiš nemusí nutně dávat na svou červenou trampovku. Stačilo by, kdyby se tímto motem řídil, abychom jednou byli dál v zemi, kde je skutečně líp.
1: Říká Petr Fischer. A na závěr ještě pohlednice z předprázdninové Francie od naší spolupracovnice Kláry Notaro.
3: Francie je již léta nejoblíbenějším cílem turistů na světě. Za kulturou a přírodními krásami jezdí do Francie nejvíce turisté ze sousedních evropských zemí a Američané. Ti si v Paříži chtějí prohlédnout vítězný oblouk, Louvre, Eiffelovku a spatřit gotický klášter Mont-Saint-Michel uprostřed zátoky v Normandii. Ale jak bude letos vypadat dovolená samotných Francouzů? Při plánování dovolené Francouzi musí počítat se zvýšenými cenami pohonných hmot a zvyšováním cen všeobecně. Na letní dovolenou se chystá sotva 60% Francouzů. Ti ostatní na cestování nemají dost peněz, i když stát mírně přispívá na dovolenou mládeži z chudých rodin a starším nebo nemocným osobám. Nicméně výlohy s cestováním jsou vysoké a tak mnoho mladých lidí volí co nejlevnější způsob, jak trávit dovolenou. Stále oblíbenější jsou prázdniny na kole. Francouzi mají pověst zhýčkaných lidí, ale ku podivu je neodradí ani spartánské podmínky spaní v přírodě pod širým nebem nebo v různých boudách pro turisty. Mnoho rodin vyráží na kolech objevovat skryté krásy francouzského venkova. Městští lidé touží zapomenout aspoň počas dovolené na šeť betonových měst. Francie je doslova protkaná sítí cyklostezek. Krásná je cesta podle řeky Loire, dlouhá téměř 900 kilometrů, končící u Atlantického oceánu. Další mytická cyklostezka, nazvaná Cyklistická Odysea, vede z bretaňského přístavu Roscoff podél pobřeží oceánu skrz borové lesy a přes písčité pláže až do baskického rybářského přístavu Andaye. Spíše pro elektrokola je vhodná 800 km dlouhá pitoreskní cyklostezka vedoucí z Alp až ke Středozemnímu moři. Pokud si Francouzi chtějí užít farniente, sladké nic nedělání u moře, tak nejraději volí Atlantické pobřeží, Francouzskou riviéru nebo malebnou Korziku. Místa v kempech nedaleko pláží bývala rezervována už dlouho dopředu, ale nyní je kvůli inflaci znát určitý pokles zájmu. Někteří movití francouzští důchodci se rozhodli žít v prázdninovém tempu po zbytek života. Využívají výhodných daňových podmínek a stěhují se do Maroka nebo do Portugalska. Na léčení se však rádi vrací do Francie. Cesty do zahraničí kvůli zdraženým letenkám jsou letos méně žádané. Nicméně Maroko, Tunisko a Španělsko jsou nadále vyhledávaným cílem francouzských turistů. Francouze už nefascinují Spojené státy, tak jak to bylo pravidlem po dlouhá desetiletí. Francouze za to magicky přitahuje přístupná a přívětivá Kanada, její neporušená příroda a historická města. Většina lidí s alžírskými kořeny, a těch je ve Francii víc než 2 miliony, se každé léto vrací do vlasti svých předků. Ale letos kvůli zdražené letecké a námořní dopravě si cestu do Alžírska budou muset mnozí odpustit. Francouzi také projevují nižší zájem o dovolenou na obřích výletních lodích, nechválně známých svou ekologickou stopou. Ti šťastlivci, kteří mají příbuzné na venkově, rádi využijí možnosti ubytování zdarma a mít přírodu na dosah ruky. A užít si pravé francouzské prázdniny jako kdysi jejich rodiče.
1: Uzavírá Klára Notaro nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

N. Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část druhá. Chamtivost, která zavazuje. V létě 1967 se v klidném prostředí starobylého habsburského loveckého zámečku nedaleko Vídně setkali rakouští a západoněmečtí kapitalisté podnikající v plynárenském a ocelářském průmyslu se skupinou sovětských komunistů. Z Rakouska teprve před 12 lety odešly sovětské jednotky a západoněmečtí vojáci měli neustále na očích své východoněmecké kolegy na druhé straně opevněné hranice v Berlíně. Obavy z hrozící sovětské invaze sice opadly, ale jen díky rozsáhlé americké vojenské přítomnosti v Evropě. Přesto všichni v místnosti měli společné zájmy. Sovětští inženýři krátce předtím objevili ohromná ložiska plynu na západní Sibiři. Díky novým technologiím byl plyn čistší, levnější a snadněji se přepravoval. Dálkové plynovody vedené z komunistického východu na kapitalistický západ se zdály být skvělým řešením, ze kterého mohou těžit obě strany. Skupina věc projednala a dohodla se na dalším setkání. Rozhovory pak pokračovaly v dalších městech. Řešilo se vše od ceny plynu přes splátky půjček až k technologii výstavby plynovodů. V únoru 1970 nakonec západoněmečtí a sovětští představitelé uzavřeli dohodu, která měla vést k výstavbě prvních plynovodů ze Sovětského svazu do západní Evropy. V době před touto dohodou byla hospodářská výměna mezi západní Evropou nebo Spojenými státy a Sovětským svazem minimální a netýkala se ničeho složitějšího než obchodu s ikonami, dřevem a obilím a také několika pochybných těžebních transakcí. Od začátku jednání v rakouském loveckém zámečku ale všichni věděli, že u plynu to bude jinak. Plynovody byly nákladné a trvalé. Nebylo možné je jeden den položit a další den odstranit. Nemohly být závislé na rozmarech jednoho vůdce. Bylo nutné uzavřít dlouhodobé smlouvy a ty se musely stát součástí množiny předvídatelných politických vztahů. Pro tehdejšího západoněmeckého ministra zahraničí Willyho Brandta byly tyto předvídatelné vztahy velkým plusem celého projektu. Neobával se, že by se jeho země stala závislou na Sovětském svazu. Naopak, tlačil na své vyjednavače a naléhal na ně, aby dohoda byla ještě obsáhlejší. Vedli ho k tomu především politické důvody. Věřil, že vztah vzájemné hospodářské závislosti způsobí, že jakýkoliv vojenský konflikt bude napříště nemyslitelný. Jako pozdější kancléř učinil Brandt ze své Ostpolitik, východní politiky, jeden z hlavních pilířů poválečné německé zahraniční politiky. V následujících letech plynovody fyzicky propojily Moskvu a Bonn a posléze i Berlín, Řím, Amsterdam, Helsinki a desítky dalších evropských měst. V centru pozornosti německé zahraniční politiky zůstaly i po roce 1991, kdy došlo k rozpadu Sovětského svazu a sjednocení Německa. Z německé Ostpolitik postupem času vykrystalizovala i teorie změny, která popisovala nejen to, jak mohou demokracie obchodovat s autokraciemi, ale i to, jak je také mohou pomalu a nenápadně proměňovat. Dlouholetý Brandtův poradce Egon Bahr tuto myšlenku vyslovil ve svém slavném projevu v roce 1963 a nazval ji Wandel durch Annäherung – změna skrze zbližování. Kdyby se Západu povedlo zmírnit konfrontaci, oslovit východoněmecký režim a místo bojkotu mu nabídnout obchod, bylo by podle něj možné rozvolnit režim na hranicích. Bahr nikdy nevyzýval k bojkotům či sankcím proti východním Němcům a jen zřídka zmiňoval politické vězně, přestože věděl, že existují. Západní Německo mnohokrát platilo za propuštění disidentů z východoněmeckých věznic a v letech před rokem 1989 na tento podivný obchod s lidmi vynaložilo přes 3 miliardy německých marek. Bahr, namísto toho, aby jasně hovořil o vězních nebo lidských právech, používal to, co spisovatel Timothy Gerton Ash nazýval emotivní nepřesností a tématu se vyhnul. Avšak ne všichni měli z dohody o plynovodech takový pocit jistoty. Richard Nixon se vždy domníval, že skutečným cílem Sovětského svazu při obchodování a jednání s Brandtem a Bahrem je oddělení Německa od NATO.
Jimmy Carter, který chtěl před obchodem upřednostnit podporu lidských práv, měl k Ostpolitik natolik velké výhrady, že když Sovětský svaz v roce 1978 uvěznil dvojici disidentů Alexandra Ginsburga a Natana Šaranského, uvalil sankce na prodej některých amerických potrubních technologií do Německa. Na to tehdejší německý kancléř Helmut Schmidt vztekle prohlásil, že Carter je idealistický kazatel, který o Rusku nic neví. Reaganova administrativa zašla ještě dál a po vyhlášení výjimečného stavu v Polsku v roce 1981 zavedla kontrolu vývozu některých zařízení určených pro plynovody, zakázala americkým společnostem spolupráci na plynovodu a zahraničním podnikům, které do ní byly zapojeny, odebrala možnost působit ve Spojených státech, což byly na tehdejší dobu radikální kroky. Nixona, Cartera a Reagana nemotivovala zloba a ani čistě ekonomické zájmy. Šlo jim spíše o otázku politických důsledků spojených s obchodováním s autokracií. Ačkoliv hlavním partnerem tohoto obchodu bylo Německo, z dodávek plynu profitovala i řada dalších zemí, což mohlo vést k tomu, že se celý kontinent stane závislým na sovětské dobré vůli. Na pozadí těchto debat se rýsovala hlubší morální a politická otázka. Nedává obchodování mezi Východem a Západem bohatství a sílu sovětskému státu a jeho impériu? K cílům zahraniční politiky Kremlu již od dob bolševické revoluce neoddělitelně patřilo rozvracení evropských demokracií. V 70. a 80. letech 20. století Sovětský svaz podporoval teroristické skupiny v západním Německu a v Itálii. Pomáhal extremistickým hnutím jak na kontinentu, tak i ve světě a potlačoval politickou opozici ve východní Evropě, včetně východního Německa. Přesto západním směrem nadále proudil plyn a na východ směřovala tvrdá měna, která Moskvě poskytovala finanční prostředky k vydržování nejen Rudé armády, proti níž muselo být neustále ve střehu NATO, ale také KGB, s níž soupeřily západní bezpečnostní služby. Tento paradox americké a evropské politiky se v době existence Sovětského svazu a ani po jeho rozpadu nedočkal skutečného řešení.

V 90. letech, v době, kdy většina lidí očekávala, že bude využívat ekonomických přínosů mírového stavu a zbytek času stráví hovorem o zábavných televizních pořadech, se o skrytých nákladech čehokoliv téměř nemluvilo. Byla to éra Francise Fukuyamy a jeho eseje Konec dějin. Vyšla v roce 1989 v časopise National Interest a byla všeobecně mylně chápaná jako deklarace naivního optimismu v duchu hesla, že vše se děje v nejlepším zájmu, v nejlepším ze všech možných světů. Liberální demokracie zvítězila a dříve či později ji bude každý chtít. Skutečná Fukuyamova argumentace byla rafinovanější. Nicméně popularitu si získala zjednodušená verze, protože lidé chtěli, aby to byla ta pravdivá. A není divu. Myšlenka, že na liberální demokracii je cosi předurčeného, ba dokonce nevyhnutelného, byla hluboce přitažlivá. Zhruba tou dobou se také Bárova původní fráze Wandel durch Annäherung, čili změna skrze zbližování, změnila na Wandel durch Handel, tedy změna skrze obchodování. Tento uspokojující rým nejenže zněl v němčině lépe, ale zároveň také odrážel realitu. Vzájemný obchod mezi poválečnými demokraciemi v západní Evropě, který měl podobu stále propojenějšího společného trhu, skutečně přinesl mír a prosperitu. Mnozí tedy po roce 1990 doufali, že přinese bohatství i východní polovině kontinentu a politicky a kulturně ji přiblíží té západní. Do působivosti či účinnosti obchodu byla vkládána taková důvěra, že někteří rychle zapomněli na tvrdší politická opatření, jež měla svůj podíl na sjednocení Evropy. V roce 2014 si Berlín připomněl 25. výročí pádu berlínské zdi. Zúčastnila jsem se těchto oslav, v jejich čele stála německá kancléřka Angela Merklová. Jako jakýsi symbol vítězství byl přítomen Michail Gorbačov a také Lech Valensa. O prezidentu George Bushovi starším, který ve skutečnosti konec Sovětského svazu a rozdělení Sovětského impéria vyjednal, se však téměř nemluvilo. Stejně tak se nedostalo větší pozornosti americkým vojákům, kteří po dlouhá desetiletí pomáhali odrazovat Sověty od myšlenky na útok a byli tehdy a jsou stále rozmístěni v Německu. Násilí, vojáci, armády a především jaderné zbraně se do tohoto příběhu nevešly. Němci věřili, že jejich zemi sjednotil obchod a diplomacie. Domnívali se také, že právě obchod a diplomacie nakonec pomohou normalizovat vztahy mezi Ruskem a Evropou. Z podobných důvodů rovněž mnozí Američané a Evropané uvěřili, že obchod přinese harmonii i do Tichomoří, a to pomocí integrace Číny do demokratického světa. I jejich naděje byla odůvodněná. V Číně se o moc přetahovala řada frakcí, včetně takových, které usilovaly o liberální reformy. Liberálnější, byť netřeba plně demokratická Čína, se zdála být na dosah. A to i mnoha Číňanům. Při pohledu zpět je však pozoruhodné, jak rychle se řada západních analytiků a vůdčích představitelů napříč politickým spektrem chytila nejoptimističtějšího možného scénáře. Již v roce 1984, jen pár let po zahájení Teng Xiaopingových reform, navštívil Čínu Ronald Reagan a v prosluněném, optimistickém a nadějeplném projevu prohlásil, že z širších možností v oblasti obchodních, ekonomických i kulturních vztahů mohou obě strany mnoho získat. Byl si jist, že vidí známky hlubší změny. Čínskou ekonomiku již oživila první injekce ducha volného trhu. Věřím, že přispěla i ke štěstí čínského lidu a otevřela cestu ke spravedlivější společnosti. Bill Clinton, prezident pocházející z jiné generace a jiného politického tábora, o více než 10 let později tvrdil, že rostoucí vzájemná závislost bude mít v Číně liberalizující účinek. V roce 2000, když se zasazoval o přijetí Číny do Světové obchodní organizace, se vyjádřil ještě důrazněji. Domnívám se, že volba mezi ekonomickými a lidskými právy, mezi ekonomickou a národní bezpečností je klamná věc, řekl posluchačům na Johns Hopkins School of Advanced International Studies. V přepisu jsou pak zaznamenány reakce publika. Ale není pochyb, že se Čína snaží o zásah na internetu. Chichot. Hodně štěstí. Smích. To je jako snažit se přibít na zeď kousek želatiny. Smích. Ohlédneme-li se zpět, Clintonův optimismus byl mimořádný. A mnozí jeho optimismus sdíleli.
Německý kancléř Gerhard Schröder, jenž byl ve funkci zhruba ve stejné době jako Clinton, v roce 2008 publikoval článek nazvaný Proč potřebujeme Peking, v němž chválil to, co označoval za známky pokroku na čínské cestě k ústavní, spravedlivé a jsem si jist, že jednoho dne také demokratické společnosti a vyzýval Německo k vedení dialogu s touto zemí založeném na důvěře a férovosti, aby v ní převládly standardy právního státu, svobody a na konci její cesty rozvoje i standardy demokracie. Všichni měli za to, že v otevřenějším a propojenějším světě se demokracie a liberální myšlenky rozšíří i do autokratických států. Nikoho nenapadlo, že naopak autokracie a neliberalismus si to namíří do demokratického světa.

Autokracie je politický systém, způsob uspořádání společnosti a organizace moci. Není to genetický rys. Není nutně produktem určitých kultur, jazyků nebo náboženství. Žádný národ není navždy odsouzen k autokracii. Stejně jako žádný národ nemá zaručenou demokracii. Politické systémy se mění. Na konci 80. let 20. století, v době, kdy propukla veřejná debata známá jako glasnost, mnoho Rusů věřilo, že se Rusko může změnit. Sovětské vládní noviny Izvestia napsali, že rozdrcené a oslabené myšlenky demokracie a svobody začínají nabírat na síle. Průzkum veřejného mínění provedený v roce 1989 v celém Sovětském svazu neodhalil žádnou hlubokou atavistickou touhu po diktatuře. Naopak, 9 z 10 lidí uvedlo, že považují za důležité, aby se občané mohli svobodně vyjadřovat. V roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu, se i v Rusku prosadila myšlenka Wandel durch Handel, tedy změna skrze obchodování. Reformátoři věřili, že neprodlené, hluboké propojení země s vnějším světem pomůže rozbít starý a nefunkční systém centrálního plánování a nastolit nový politický i hospodářský řád. Byl jsem zcela přesvědčen, že uspějeme, řekl Jegor Gajdar, ruský ekonom, který prosazoval politiku léčby šokem. Byl jsem si naprosto jist, že není jiné cesty a plně jsem věřil, že odklad by pro tuto zemi znamenal sebevraždu. Avšak někteří další měli odlišné plány. Mezi ně patřil i Vladimír Putin. Po svém jmenování prezidentem Putin zemi vedl novým směrem. Stejně jako liberální ekonomové, i on chtěl reformovat sovětský hospodářský systém a doufal, že by Rusko mohlo zbohatnout. Stále však v sobě choval nostalgii po sovětském impériu, jehož rozpad označoval za geopolitickou katastrofu a rozhodně neměl v úmyslu regenerovat sovětskou společnost na nových morálních základech. Putinovo Rusko v polovině prvního desetiletí 21. století nemělo podobu totalitního státu starého střihu, izolovaného a soběstačného. Nešlo ani o chudou diktaturu, která by byla zcela závislá na zahraničních darech. Namísto toho představovalo cosi nového, plnohodnotnou autokratickou kleptokracii. Mafiánský stát, vybudovaný a řízený výhradně za účelem obohacení svých vůdců. Tento projekt byl odstartován mnohem dříve, než si to většina lidí mohla vůbec uvědomit. První nejasná představa patrně vznikla v drážďanské centrále KGB, kde Putin v 80. letech působil a kde již tehdy týmy KGB a Štázy budovali síť špionů, úkrytů a tajných bankovních kont. Nebyli sami. Ruský kapitalismus byl od samého počátku koncipován tak, aby zvýhodňoval zasvěcené, kteří dokázali vyvést peníze do zahraničí a ukrýt je tam. V Rusku se nikdy nevytvořily férové podmínky a tržní konkurence nemohla ukázat svou moc a sílu. Nikdo nezbohatl díky lepší nabídce. Ti, kterým se skutečně povedlo zbohatnout, uspěli díky výhodám, které jim poskytl stát nebo o kterého oni okradli. Byli to lidé využívající celý tento systém. Oligarchové, jejichž bohatství záviselo na politických konexích. V roce 1992 Putin již prováděl svůj plán a pravděpodobně právě jemu z něj plynul největší prospěch s cílem zcizit peníze patřící městu Petrohrad. Jeho originální machinace byly zkoumány a popsány již mnohokrát a byly poměrně jednoduché. Putin ve funkci náměstka primátora vydával vývozní licence na suroviny, jako je nafta, cement a hnojiva. Toto zboží, pořízené v Rusku za nízké státní ceny, mělo být prodáno za vyšší ceny v zahraničí a ze zisku měly být nakoupeny potraviny. K prodeji skutečně došlo. Peníze ale zmizely. Byly převedeny na bankovní účty nepřehledné skupiny společností vlastněných Putinovými přáteli a spolupracovníky. Brzy následovaly i složitější machinace. V nich figurovaly nemovitosti v Rusku, nastrčené podniky ve Španělsku, společné rusko-finské firmy, němečtí prostředníci a bankovní účty v mnoha různých zemích, některé z nich pravděpodobně založené již před lety. Chtěla bych zde upozornit na roli legitimních západních institucí, společností, právníků a politiků, kteří realizaci jeho plánu umožnili, profitovali z nich nebo je ututlávali.
Náměstek petrohradského starosty ke svým penězům přišel díky západním společnostem, které vyvážené zboží nakupovaly, západním regulačním orgánům, které se nepozastavily nad pochybnými smlouvami, a západním bankám, které projevovaly podivuhodně malou zvědavost na tok peněz nově přitékajících na jejich účty. Politický systém, ze kterého nakonec vzešlo putinovské Rusko, byl produktem dvou světů. Na jedné straně prostředí KGB s jejími dlouholetými zkušenostmi v oblasti praní špinavých peněz, jež získala za roky financování teroristů a spících agentů, a na straně druhé podobně cynický a nemorální svět mezinárodních financí.

V době, kdy se stal prezidentem, byl Putin již dobře seznámen s dvojím standardem západních demokracií, které sice doma hlásaly liberální hodnoty, ale jinde s radostí pomáhaly budovat neliberální režimy. Ačkoliv mělo Rusko vypadat jako demokracie, přinejmenším do té míry, aby oklamalo zahraniční investory, v ruských volbách nebylo nahodilých vítězů, protože se v nich neobjevovali nahodilí kandidáti. Zdání výběru bylo však pečlivě zachováno díky tomu, že se hlasování účastnili režimem schválení oponenti, kteří nespochybňovali status quo. Skuteční odpůrci Kremlu byli mezitím biti na demonstracích, vězněni, pronásledováni a uráženi. Alexej Navalny, který se později stal nejefektivnějším Putinovým kritikem, dostal v roce 2013 možnost kandidovat na moskevského starostu. Volby tak získaly zdání legitimity. Přitahoval však až příliš velkou pozornost a ještě během kampaně byl odsouzen na základě falešných obvinění z korupce a bezprostředně poté umístěn do domácího vězení. Stejně se to mělo i s ruským kapitalismem. Banky se tvářily jako banky, ale nebyly jimi. Často se jednalo jen o provozy určené k praní špinavých peněz. Podniky vypadaly jako podniky. I oni ale mohly být pouhou zástěrkou, nástrojem pro velmi bohaté, kteří odčerpávali majetek státu. Dokonce i v případě skutečných firem měl trh své limity. Pokud se Kreml rozhodl firmu zničit, pak to udělat mohl a někdy to také dělal. V roce 2004 byl zatčen a odsouzen k trestu vězení ředitel ropné společnosti Yukos Michail Chodorkovský, v té době nejbohatší muž Ruska. Následujících 10 let strávil v pracovním táboře. Yukos dospěl až k bankrotu a poté byl prodán v dražbě do té doby neznámému kupci, jehož firma sdílela stejnou adresu s prodejnou mobilních telefonů ve městě Tver, severozápadně od Moskvy. O několik dní později tato tajemná firma prodala Yukos ropné společnosti Rosněft. Jejímž většinovým akcionářem byla ruská vláda. Generální ředitel Rosněfti byl zároveň Putinovým náměstkem. Ve vhodnou chvíli pak byla společnost Rosněft s podporou některých velmi prestižních jmen finančního světa uvedena na londýnskou akciovou burzu. Vzhledem k tomu, že téměř 3/4 hodnoty Rosněfti, tedy zhruba 80 miliard dolarů, tvořila ukradená aktiva, museli společnosti ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan a Morgan Stanley společně s Linklaters, právní zastoupení Rosněfti, a Ernst & Young, účetní Rosněfti, zcela jasně ozřejmit veškeré okolnosti. Kriminalita a korupce by mohly v Rusku vytvářet obtížné podnikatelské prostředí, stojí v informačním letáku. A pro toho, kdo by snad pochyboval o tom, kdo je vlastníkem firmy, leták uváděl, že většinu budou mít pod kontrolou i nadále vládní úředníci. Tedy lidé, jejichž zájmy se nemusejí shodovat se zájmy dalších akcionářů a mohou způsobit, že Rosněft bude používat obchodní praktiky, které nevytvářejí maximální hodnotu pro akcionáře. Nicméně uvedené společnosti na transakci údajně vydělaly přes 100 milionů dolarů. Náležitě upozornění londýnští investoři akcie přesto skoupili. Nedlouho po prodeji, v červenci 2006, se v honosně zrekonstruovaném carském paláci nedaleko Petrohradu sešla skupina G8, původní sdružení 7 nejbohatších demokratických zemí G7 a Ruska. Hostitelem byl Putin. Na tiskové konferenci, která se konala během summitu, prohlásil, že veškerá jeho práce je zaměřena na to, aby se proces demokratizace a nastolení tržní ekonomiky v Ruské federaci stal nezvratným. Cílem je také vytvořit podmínky potřebné k tomu, aby se ruský lid mohl svobodně rozhodovat. Putin si byl samozřejmě vědom, že to není pravda. Patrně to věděli i novináři a s největší pravděpodobností i ostatní prezidenti a premiéři na summitu. Přesto jen málo kdo něco namítal. V neposlední řadě proto, že akceptování této fikce přinášelo zisk tolika obyvatelům demokratického světa. Z publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, Diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Co jsou to nepřímé daně?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Bývá zahrnuta v ceně zboží nebo služeb, které si zákazník, který kdokoliv z nás, kupuje. Proto se tyto daně často označují také termínem daně ze spotřeby. Cenu zboží nebo služby včetně daně zaplatí poplatník obchodníkovi, u kterého konkrétní zboží a službu nakupuje, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. V Česku se mezi nepřímé daně řadí daň z přidané hodnoty, spotřební daně a ekologické daně. Výběr nepřímých daní je pro finanční úřady snazší než výběr daní přímých, protože nepřímé daně jsou pro všechny stejně vysoké. Poplatník daně při nákupu navíc často ani nevnímá, že platí daň, protože ta je skryta v ceně nakupovaného zboží či služby, a proto tyto daně u poplatníků nevyvolávají tak negativní dojem jako daně přímé, protože jejich placení každý přesně vidí.
0: Osobnost plus.
2: 71% lidí na Ukrajině má někoho mezi veterány nebo na frontě. Válka se propisuje do DNA celé společnosti, píše lingvistka a novinářka Julie Kaletová, která na Ukrajinu jezdí od začátku války. Jak se za tu dobu změnila ona sama a jak se mění Ukrajinci a Ukrajinky, kteří čelí ruské agresi už pátý rok?
0: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Současná podoba knihovny Václava Havla končí. Z projektu odstoupila zakladatelka Dagmar Havlová. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis, nabídl mu mírová jednání. Čeští fotbalisté nastoupí k generálce na světový šampionát proti Guatemale. Dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů. Je pátek 5. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Z projektu ve čtvrtek odstoupila i sama zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny. Odešli zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
4: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
3: Jediný člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek řekl, že instituce má krizového manažera a pro letošek zatím zajištěné financování. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby jí Dagmar Havlová odebrala nezbytná práva.
5: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plně emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
3: Dušek dodal, že o poskytnutí práv k názvu knihovny a její činnosti chce s Dagmar Havlovou jednat. A knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazují k dílu dramatika někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miroslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ve čtvrtek odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
6: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
7: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
6: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
8: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
6: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
3: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách, ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po čtvrtečním zasedání České konference rektorů.
9: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
10: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
9: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
11: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam bylo dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
9: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi a vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, ale kompromis musí udělat i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu. Připustil, že případnou dohodu o příměří by za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožní uspořádání voleb v době válečného stavu. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu ve středu uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu upustí zemi od hranic s Izraelem po řeku Litány.
13: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonského území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
14: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
15: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
14: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
16: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
14: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. Za necelé 2 hodiny nastoupí k poslednímu utkání před začátkem šampionátu proti Guatemale. Hrát se bude v New Jersey. Pokračuje reprezentační záložník Tomáš Souček.
17: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
3: Za necelé 2 hodiny bude také pokračovat finále hokejové NHL. Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem vede v boji o Stanley Cup 1-0 na zápasy. Ten druhý se bude hrát opět na ledě Caroliny. Atletka Karolína Maňasová na mítingu v Sankt Peltnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla na mítingu Diamantové ligy v Římě druhá. A 400 zaběhla poprvé pod 50 sekund za 49,77 sekundy.
18: Neprůjezdná D2 před Brnem a nehoda u Poličky. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna před Brnem od včerejšího odpoledne zavřená. Na 8. kilometru blokuje všechny pruhy od klízení následků vážné nehody. Trvat by to mělo ještě několik hodin. Sjíždí se na exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a 52 z Mikulova. Na silnici 34 na výjezdu z Poličky do Svitav srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je mezi Poličkou a odbočkou na Květnou a místo teď průjezdné. A v Praze jsou noční uzavírky, údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes bude zataženo současným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Kdy zmizí z českých silnic a dálnic přetížené kamiony? Jak postoupilo ministerstvo dopravy v plánu rozšířit mýtný systém na všechny silnice v zemi? Má smysl investovat miliardy korun do stavby jezu na Labi u Děčína a ohrožuje růst cen stavebních prací plánované termíny dokončení hlavních dopravních projektů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
20: Mnoho let se v Česku debatuje o tom, že přetížená nákladní auta poškozují silnice a dálnice, že je potřeba s tím něco dělat. Pomoci měly mimo jiné vysokorychlostní váhy na dálnicích. Nejvyšší kontrolní úřad v letošní výroční zprávě upozornil, že tyto váhy byly v minulých letech více než 60% času mimo provoz, a to kvůli technickým závadám nebo splnění metrologických požadavků. Navíc zjištěné přestupky v drtivé většině případů podle NKÚ nikdo neřešil. Třeba v květnu roku 2024 předalo ředitelství silnic a dálnic do přestupkového řízení jen necelá 3% případů, kdy na D1 váhy zjistili přetížení kamionů. Reagovali jste nějak na výsledky tohoto zjištění NKÚ?
21: Tak nejenom na zjištění NKÚ, ale už i mým příjezdem nebo prací pro ministerstvo dopravy. Je to jedna z priorit, kterou řeším od mého příchodu, od 15. prosince. Tam se mi taky nelíbilo ani ne tak investice do vysokorychlostního vážení, ty jsou OK. Jenom problém je s vymožitelností práva v České republice, neboli dodržování pravidel. A tohle dneska je to ve fázi takový, že Centrum dopravního výzkumu v Brně, to je společnost, kterou ovládá ministerstvo dopravy, má rozpracovaný projekt, jak a co musíme upravit. Měli by mě obeznámit na podzim se svýma výsledkama. Vím, že pokročili velice, bylo k tomu pár brainstormingů, kde jsem vysvětloval, co se mi na tom nelíbí, co bych navrhoval i v legislativních změnách. Pro vaše pochopení, my dneska máme problém, k který není jenom o vážení, a to teď se nemusíme bavit o tom, jestli rychlostní nebo vážení někde na parkovišti a na mobilních váhách. My tam máme vícero problémů a ten problém se taky může pojmenovat tak, že některý dopravci, neseriózní dopravci, to dělají úmyslně. Protože si uvědomují, že ta vymožitelnost je nízká a některý to dělají neúmyslně, protože ten řidič neví, že byl přetěžen. A dneska...
20: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že vymožitelnost je nízká. Čím to je?
21: No tak my máme INSIT jako organizaci...
20: Inspekce silniční dopravy?
21: Kde je asi tak 20 inspektorů, který můžou dělat námatkové kontroly, taky, že je dělají. A ty se musí domluvit, na kterých plochách to budou dělat. Po případě spolupracují s policií nebo s celní správou a děláme takovýhle kontroly v nějakých pravidlech. To jsou ty námatkové kontroly. Ale my máme relativně prokazatelně zjistitelné vážné lístky u příjemců zboží a to platí hlavně pro fabriky, které zpracují štěpku nebo zpracují, jinými slovy, kulatinu, co byl teda případ, který taky velice upozornil na to, že přetížený kamion může být velice nebezpečný až životu nebezpečný.

0: všichni ostatní jedou i nudy. A tohle platí u těch vysokorychlostných vah. A tohle to NKU nebralo do úvahy. A taky by mělo, protože to vysokorychlostné vážení je stabil. To prostě je stále na tom samém místě, je to investice a má působit preventivně. Má znižovat riziko nebezpečných situací na silnici a taky tak působí. A když řeknu parafrázu, je to to samé, jako jsme dali kamerový systém u jednoho železničného přejezdu u Třince a první měsíc by měli, nevím, 100 pokut cez ORPčko.
1: Já se, že vám do toho skáču. Na druhé straně vy říkáte, že to funguje jako prevence, ale když se podíváme na ta data NKU, že tam byly přestupky z toho, že jenom 3% se potom řešili, znamená, že těch přestupků nebylo úplně málo, bylo to v řádu tisíců, tak to nevypadá, že by to úplně fungovalo preventivně a zároveň to nefunguje ani represivně. Tak to, co vy jste říkal, nepůsobí úplně optimisticky tak, že v dohledné době by se situace mohla změnit.
0: Ale tohle právě, že se změní, protože já to chci všechno zautomatizovat. Když se bavíme o vážení kamionu na dynamických váhách, tak tam dnešní stav je takový, že ten kamion musíte i tak zastavit, i tak podrobit nějaký kontrole a až pak ho můžete pokutovat. Tohle je ten problém a není to dotaženo.
1: A to vyřeší změna zákona?
0: Tohle vyřeší, ano, legislativní změna, možná ne rovnou zákona, ale možná jenom vyhlášky a bude to prostě probíhat tak, že ať se na mě kamionisti nezlobí, ty neseriózní kamionisti, ale prostě pokud ho ta dynamická váha identifikuje, tak nebude stačit jenom ta argumentace, že on měl přetíženou jenom druhou nápravu a čtvrtou měl v pořádku a tím pádem nedošlo k přetížení, ale to, že vážíme teďka celý kamion a předtím jsme vážili každou nápravu zvlášť, tohle chci vrátit. A bude to automatizováno, tak jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla automatem. Počkejte si na tu projektovou přípravu, kterou mi teďka dělá Centrum dopravního vzdělávání a pokud se stotožníme všichni, myslím i odborná veřejnost, nejenom ministr dopravy s projektem, jak ho připraví Centrum dopravního vzdělávání, tak předpokládá to, že k prvnímu první.
1: Příštího roku?
0: Jo.
1: Když mluvíme o automatických systémech, hodně emocí v obcích a městech vyvolala část programového prohlášení vlády, že připravíte změnu zákonu tak, aby výtěžek a zisk z automatických radarů plynul do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokročili jste v tomhletom? Platí tenhle ten plán?
0: Ano, plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování a s návrhem legislativy nejdříve do mimo rezortu, pak do vlády a pak do sněmovní, popřípadě do senátu.
1: To by teoreticky mohlo být od kdy?
0: No teoreticky je to součást programového prohlášení, které říká, že vláda České republiky zajistí tohle a tohle za nejbližší 4 roky. Takže já předpokládám, že někdy v půlce roku 2027 bychom měli mít tady tu legislativu v takové podobě, že by měla být odhlasovatelná.
1: Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Problémem na řadě míst Česka je také to, že se kamiony a nákladní auta vyhýbají úsekům s mýtem, že si zkracují cestu po silnicích nižšího pořadí, které na to nejsou úplně stavěné. Vy jste po jmenování do funkce mluvil o tom, že byste chtěl rozšířit systém mýta tak, aby se vztahoval na všechny silnice, byť na některých silnicích by třeba bylo nulové mýto a že tímto způsobem by vlastně bylo možné regulovat, kudy nákladní auta mají a kudy nemají jezdit. Toto pondělí vláda rozhodla o ten na provozovatele mýtného systému, respektive rozhodla o tom, že ho vypíše ve dvou krocích, nejprve na období 2029 až 2032, kdyby ten systém měl fungovat podobně jako současný, kdy ty změny mají být minimální, potom má být druhá fáze od roku 2032, kdy už ty změny by mohly být zásadnější. Znamená to tedy, že tahle úvaha, že by byly spoplatněny všechny silnice, se odsouvá minimálně do toho roku 2032?
0: Ne, my můžeme zapnout poplatnění silnic.

0: všech trojek i dnes, jenom bychom platili asi tak o 400-500 milionů ročně více. A proto to dneska nemá smysl, protože nulová sazba na dvojkách, trojkách by vám nepokryla ty náklady, které by ten výběr, vlastně nevýběr, to, že jste tam zaaktivovali satelit a zapli satelitní systém i na silnici, kde to posud nebyl, tak ten provozovatel ze smlouvy má nárok si požadovat zaplacení svých výdajů.
1: To znamená, že tahle smlouva by se mohla změnit, nebo předpokládám, že se změní od roku 2029 už v tom mezikroku. Ano. To znamená, že už tam teoreticky by bylo možné rozšířit
0: teoreticky,
1: to.
0: Teoreticky by to možné bylo.
1: A počítáte a právě s tím?
0: Tak ono, budeme určitě diskutovat s vlastníky dvojek a trojek, s jednotlivými kraji a bude to na jejich vůli. Ale dneska si neumím představit, že by některý kraj řekl, že OK, vychází mi tam přejezd kamionu takový a na základě tady ty skutečnosti já budu ze svého rozpočtu pokrývat náklady za mýto, které jsou dneska 1,4 miliardy korun a právě proto potřebují nové technologie do soutěží, nové levnější aplikace nebo řešení, které vidíme v okolitých zemích a tím pádem znížím tu cenu a pak, když se někdo rozhodne, že to chce zapnout, tak už bude mít všechno připraveno, ať to zapne.
1: Takže prakticky předpokládáte s tím, že to rozšíření připadá v úvahu až od roku 2032? Že dřív se to neplatí?
0: Jo, pokud se bavíme v hypotetické rovině a o předpokladech, tak ano. Ale to neznamená, že nemůžeme v roku 2030 usoudit, že to nebude nula, ale bude to nějaká hodnota a v takovém případě už ta ekonomika bude vypadat trošku jinak. Ale tady se bavíme o rozpočtech krajů, ne o státním rozpočtu a o nákladech ministerstva dopravy. Tohle si musíme vyjasnit. To, co je důležité říct, že dneska je všechno připraveno na to, že budeme mít levnější, neboli budeme mít provoz mýta levnější a budeme ho mít na technologii, které budou aktuální v roce 2030, ne v roce 2019. To byl ten, řeknu, omyl, jak to bylo připraveno, protože v roce 2019 nikdo ještě nevěděl, že Němci už budou mít mýto cez aplikaci mobilu, nebo Poláci, nebo Litva.
1: Ale tahle ta zásadní změna a zlevnění přijde až v tom druhém kroku, to znamená v roce 2032, chápu to dobře.
0: Tak my máme teďka platnou smlouvu do konce roku 2029, do konce listopadu 2029. Tam víme, jak a kolik budeme platit, pokud nezapneme další úseky. Pokud zapneme další úseky, tak budeme platit víc, ale taky to můžeme udělat. A kolik bude stát mýto v roce 2030-31 a kolik od roku 32? Neumím říct si. Je to soutěž, bude tam předpokládám vícero účastníků. Soutěž vyhodnotíme. Zatím můžeme předpokládat jenom to, že budou nižší náklady, protože bude potřeba méně obu jednotek, bude potřeba méně zařízení jako takového a ty předpoklady jsou, že je to 480 milionů korun ročně, desetiletá smlouva, 5 miliard téměř 5 miliard úspor ze státního.
1: Uvažujete v nějakých scénářích o tom, že v nějaké další fázi, ať už té druhé nebo třetí, by se mýto vztáhlo i na osobní auta?
0: Ne. No a tímhle jsem vůbec nikdy neuvažoval, ale viděl jsem transpozici směrnic, kde Evropská komise nařídila a státy museli implementovat, že pokud i vozidla do 3,5 tony táhnou přívěs a je to za účelem přepravy zboží a komerčně, tak musí být osazený mýtnou jednotkou. Tohle už tady platí, není to novinka. A hodně lidí z toho bylo zděšených, protože, co já vím, když jste trenérem koní, tak to děláte taky na základě nějaký komerční smlouvy. A když jdete někam na dostihy a máte toho koně v přívesu a máte vozidlo 3,5 tony a zatím máte přívěs,
1: tak musíte platit
0: mýto. Tak zrazu musíte mít mýtnou jednotku. Tak jedině, že jdete teda se svým koněm a jdete hobby, a pak to musíte prokazovat policejní kontrole neboli kontrole celní správy podle toho, kdo vás zastaví.
1: V programovém prohlášení se věnujete nejenom silniční dopravě, nejenom železniční dopravě, ale také vodní dopravě. Slibujete, že urychlíte výstavbu vodního stupně Děčín, tedy jezu, o kterém se debatuje už několik desetiletí. Píšete tam, že podpoříte právě stavbou tohoto jezu ochranu životního prostředí díky snížení kamionové dopravy. Máte v tomto směru nějaké reálné propočty, kolik kamionů může ubít, pokud se postaví tenhle jez?
0: Reálné propočty, co se týče Labský nebo Vltavsko-Labský cesty, vodní cesty, podle mě takovým detailu ještě nikdo neřešil. To, co nám dneska chodí nákladní vodní dopravou, to jsou většinou stavební hmoty kvůli některým betonárkám nebo cementárkám, které máme kolem řeky. A taky je tady apetit města Prahy u rekonstrukce filharmonie, Pražské filharmonie, že by se odvážely sutě po Vltavě. Co se týče konkrétnosti, má diskuse se Saskou kolegyní ministryní dopravy Saska. Jsme se snažili najít cestu, protože to není problém jenom našeho plavebního stupně, ale splavnost Labe má problém taky s mostama, neboli, pokud si dobře vzpomínáte, mimořádné události, co se stala v Drážďanech. Takže tam ta splavnost Labe je taky v nějakým horizontě odstraňována a bude lepší průplavnost Labe jako takový. My musíme tohle vyřešit, nebo hodně by nám pomohlo u všech velkých investicích, které čekají Českou republiku do energetiky, a teď můžeme mluvit o Temelině nebo pak o Dukovanech, tak ty těžké součásti těch turbín a všech tyhle věci primárně jsou určeny právě na Labsko-Vltavskou cestu. Dneska investuje Česká republika, ministerstvo dopravy to dozoruje a ze své investorské organizaci nájezdové trasy pro právě tyhle energetické centra.
1: Nebo... To znamená, to je z vašeho pohledu hlavní argument pro to, proč postavit jez u Děčína?
0: No hlavný argument, musíme si uvědomit jednu věc. Dneska, když já propaguju a snažím se propagovat nákladní železniční dopravu jako řešení toho, že nebudeme mít tolik kamionů, tak tohle platí plošně. Já nepropaguju jenom konkrétně jeden mod. Já chci odlehčit českým silnicím a českým dálnicím.
1: Tomu já rozumím, proto jsem se původně ptal, pokud se postaví ten jez, o kolik bude méně kamionů. Vy jste řekl, že to spočítané není.
0: Ne, spočítané to není. Dneska nám tudy chodí rádově 280 tisíc tun materiálu, když to propočtu, tak se bavíme o 10 tisíc kamionech. O 10 tisíc kamionech, nebo 12 tisíc kamionech. A když si uvědomíme ten poměr, že v jedné lodi 1000 tun materiálu je vlastně 50 kamionů, takže vysoký předpoklad, pokud bude dobrý vodostav, že ty lodě tudy plout budou. Pod dobrý vodostav nedosáhnete bez plavebního stupně Děčín.
1: Na druhé straně stačí plavební stupeň Děčín k tomu, aby se dosáhlo uspokojivého stavu hladiny Labe?
0: Výrazně to pomůže. Dneska
1: stačí, že to pomůže?
0: No počkejte, my máme dneska 140 cm a pak, když je nižší vodostav, tak už to splavné není. A tento koridor jako takový, je to součást tento koridoru, jinými slovy, tam jsou taky závazky vyplývající z toho, že Česká republika se rozhodla, že tohle je mezinárodní evropský koridor na přepravu zboží. By jsme měli dosahovat až 180 cm. To bez plavebního stupně Děčín nepůjde.
1: Já se ale ptám, jestli bude stačit plavební stupeň Děčín, protože samozřejmě slyšíme od hydrologů stále o suchu, ty prognózy nejsou úplně optimistické. Odpůrci toho děčínského jezu říkají, že samotný jez víc vody v řece nezajistí. Třeba teplický zastupitel za stranu zelených Adam Souček vysvětloval serveru Seznam zprávy v minulých dnech, že když v řece není voda, tak je jedno, jestli tam bude pouštěna kaskádově nebo jestli poteče volně dál. Dodal, že podle něj ta navržená výška Děčín jezu nebude stačit a že bude potřeba stavět další jezy. Tak právě se ptám, jestli je to propočítané, jestli opravdu ten jez, má stát 7 nebo 8 miliard, jestli je to dostatečné řešení.
0: Já se omlouvám, protože dneska jsme ve fázi skutečně diskuse, ještě to neprošlo ani jenom EIO, Jo, zřídili jsme společně s ministerstvem životního prostředí pracovní skupinu, zešlo se nás tam 30. I minister Červený, i já. A začali jsme vůbec diskusi, co a jaké jsou očekávání od tohohle plavebního stupně a co a jak by mohlo nebo nemohlo fungovat. Ale tvrzení toho, že jez vám nepomůže zvednout hladinu vody, tak tohle odporuje základům fyziky a možná prvnímu stupni základní školy. Takže autora bych velice rád znal, protože
1: Adam Souček, teplický zastupitel za stranu Zelených. Z toho, co říkáte, že jste na začátku, znamená to, že ty plány, jak ten jez bude vypadat, případně jak vysoký bude ten stupeň, nebo jestli to bude zahrnovat další stavby, tak to se ještě může měnit?
0: Tak neznám ten detail, ale určitě ano, protože pokud jdete jenom do toho vlivu na životné prostředí, tak právě tam se dovídáte informace takové, že OK, ale tady to musí být vyšší, nebo tady musí být ten rybochod širší, nebo tam musí být tohle a tohle. Takže já vím jenom, že ta projekce nebo studie, která popisuje, jak by plavební stupeň Děčín měl vypadat a jeho předpokládaná hodnota zakázky známá je. Ale jak to dopadne po zpracování EI a jak to na konci dne bude vypadat, jestli to bude mít takovou výšku nebo takovou šíži, to bych byl fakt někdo, kdo by věštil z krystálové koule.
1: Výsledek EI by měl být kdy?
0: Tak
1: křišťálová koule.
0: Taky křišťálová koule, protože tam se musíte vypořádat s připomínkama.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárik. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Moc děkuju a příjemnou cestu, pokud řídíte a bezpečně, jo? Děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Británii otřásají šokující detaily smrti studenta Henryho Novaka. Protest před policejní stanicí v Southamptonu přilákal několik set lidí.
5: Nepokoje vyvolala smrt mladíka spoutaného policisty, který byl lživě označen za agresora.
6: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage.
7: Vrah byl už odsouzen k doživotnímu trestu s minimální dobou výkonu 21 let.
3: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton 2025, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
8: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
3: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
8: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje, což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novák se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikrumem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novák vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který máme, je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie Southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
3: Digva. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová vraždu tvrdě odsoudila. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka. Ten jim potom umřel pod rukama?
8: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikruma Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novák a obětí měl být Vikrum Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikruma Digvu, ale je pravda, že během těch prvních 3 minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Novaka a za oběť pana Digvu.
3: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikrumem Digvou, ale taky to, že byla zveřejněna videonahrávka s kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů, jedná se o takzvaný bodycam. I have seen the bodycam footage. It's harrowing. Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně. There are clearly serious questions that need to be addressed. Co na nich všechno je?
8: Tak on je to záznam zhruba 2:30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC a na dalších stránkách. Dodejme, že to zveřejnění bylo jednak se souhlasem policie, se souhlasem soudce, který ten případ posuzoval, a také se souhlasem rodiny Henryho Novaka. Ti všichni chtěli, aby se z toho nestal předmět spekulací. Ty 2:30 lze rozdělit asi na 3 části. Ta prvních 35 sekund je poměrně nudná a vlastně vidíme tam policistu přicházet na místo činu a slyšíme také ty první hlasy, které obrací roli těch hlavních účastníků té tragédie. Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje. Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikrum Digva, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Nováka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán. Policista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novák, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor, myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na minutě 30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novák je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2:10, kdy říká znovu Henry Novák policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova. Během dalších 30 sekund tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novák sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
3: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novákovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně?
8: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11 hodin 40 minut byla ta želízka sejmuta zpátky a 11:45 už přijeli na místo lékaři, záchranka, která se pokusila během dalších asi 45 minut Henryho ještě zachránit. Bohužel vzhledem k tomu, jak vážné byly ty bodné rány, jedna z nich měla proniknout do srdečního svalu, tak se to nepodařilo. Možná stojí za to dodat, že při tom soudním líčení v Southamptonu byla velká pozornost věnována také vlastně soudní pitvě a bylo zjištěno, nebo alespoň soudce konstatoval, že vlastně jakkoliv by jinak policisté si během toho incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Nováka zachránit.
3: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
8: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné policejní téma. Stojí za to dodat k tomu, co jste říkal, že vlastně všichni policisté, co na místě zasahovali, zůstali v aktivní službě, nebyli tedy suspendováni, a ten případ vlastně teprve po vynesení rozsudku začala přešetřovat nezávislá komise pro dohled na policii a teprve jaksi s jejím dobrozdáním a s jejím přešetřením bude objektivní zjistit, zda policisté vlastně něco porušili nebo zda to byla skutečně velice nešťastná a velice zvláštní souhra náhod, která přispěla k tomu, že se z toho případu stal politická kopaná, což by samozřejmě nemělo.
3: Já si myslím, že teda jeden z policistů posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co všechno se tohleto odehrálo, to znamená až po několika měsících, psal o tom teď v posledních dnech britský tisk, ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny.
9: than those of ethnic minorities.
3: Lídrně konzervativců Kemi Badenochová zase BBC řekla následující.
10: Myslím, že kdyby byl vrah běloch, vyptávali by se policisté víc, ale oni si hned udělali názor.
3: Politici upozorňují tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
8: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za poslední 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný, a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund, kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba, a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
3: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnsonové z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policejních sborech, takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň, totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň, na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
8: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
3: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
8: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
3: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
8: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku sikové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, tak sikové si velmi často stěžují také na to, že bývají předmětem ať už rasového násilí anebo neférového postupu policie, takže on má vždycky ten problém hrub a líc a nelze se na to dívat jenom tak, jak interpretuje tu událost Nigel Farage.
3: V Southamptonu, v anglickém Southamptonu, kde k vraždě došlo, lidé tento týden protestovali. Obvinovali policii z rasismu. Co přesně se tam dělo, jak vážné, jak velké ty protesty byly?
8: Tak ono šlo o protest, který velice bryskně a pohotově a zřejmě s pomocí sociálních sítí zorganizoval vůdce britské krajní pravice Tommy Robinson, který je momentálně v Británii, byť jindy pobývá v Thajsku a daleko v zahraničí, svolal své příznivce do Southamptonu. Došlo tam k potyčkám s policií. 12 policistů to odneslo menším či větším zraněním. Zraněn byl dokonce i policejní pes při těch potyčkách. Všichni doufají, že to byla jednorázová akce, jak to v případě někdy takových střetů bývá a že situace se tam velice rychle uklidní, jak to i v podobných situacích bývá.
3: Takže další protesty v tuhle chvíli nahlášené nejsou, nebo neočekáváte, že by mělo dojít k nějakým dalším demonstracím a nepokojům v ulicích?
8: Tak ono, je to tak, že obvykle ty protesty nebývají ohlášené předem. Policie sama se to dozvídá většinou ze sociálních sítí nebo z nějakých případně snad legálních odposlechů. Pokud vím, tak pokračování těch nepokojů nebylo ohlášeno a do toho vstoupila také rodina pozůstalého, tedy Novakovi, a poprosili ti protestující, aby nezneužívali ten případ k tomu, aby to vyvolávalo nějaké další násilí nebo další střety.
3: No, mezi tím pokračuje soud, protože tím rozsudkem nad vrahem to neskončilo. Pokračuje a pokračovat bude 9. června, protože obžalovaná byla i matka vraha, čeká teď na výši trestu, už byla odsouzená a nadále obžalovaní jsou i bratr a otec. Z jakého důvodu?
8: Oni se pokusili vlastně, jak ukázalo i to video, zamést od prvních okamžiků stopy a vlastně snad se domnívali, že jejich syn, tedy v případě rodičů Vikram Digva, se z toho nějakým způsobem vylékne. Zřejmě sami v tu chvíli nevěděli, jak vážné je to zranění, které Henrymu Novakovi na té noční ulici v Southamptonu způsobil a jaký tragický bude mít následek. To znamená, oni odnesli domů tu vraženou zbraň, matka ji snad omyla a schovávala a při policejní razii v bytě Digvových byly objeveny další nepovolené zbraně, tedy další nože s dlouhou čepelí, a to budou jedny z trestných činů, ze kterých se budou od toho 9. června, jak říkáte, zodpovídat.
3: No a poslední věc mě zajímá, jestli už je teď jasno, kdy by mohl ten dozorový orgán britské policie vynést nějaké rozřešení nad tím, jestli a jak závažně případně policie tedy pochybila v tomhle případě, protože předpokládám, že na to britská společnost velmi čeká.
8: Zcela jistě na to čeká, ale z mé zkušenosti britská demokracie a britská spravedlnost a smysl pro spravedlnost jsou velice, velice pečlivé a tím jsou také pomalé. Z podobných případů z minulosti troufnu si odhadnout, že to bude několik měsíců, když máme dnes začátek června. Neočekával bych tu zprávu, která přinese nějaké rozřešení nebo objasnění těch dalších podrobností dříve než někdy v listopadu nebo v prosinci.
3: Tak jo, tak moc krát díky, že jste mohl pro Vinohradskou 12 shrnout, co se v anglickém Southamptonu a taky teď ve Westminsteru dělo a děje.
8: Děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den do Prahy.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s Ivanem Kytkou, novinářem dlouhodobě žijícím ve Spojeném království, a probírali jsme spolu otázky, které zůstávají po loňské vraždě Henryho Novaka v anglickém Southamptonu. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis a sociální sítě ty obstarali Jana Mikulášková a Tea Veseláková. Je dobře tu a tam připomenout, že na Vinohradské 12 zkrátka každý den pracuje tým skvělých lidí a kryje mi záda. Moc jim za to děkuju. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Asi žádná americká první dáma nereprezentovala svého muže tak, jako Jacqueline Kennedyová. Tato elegantní a příjemná žena to ale v životě neměla vůbec tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát.
12: Narodila se v roce 1929 v New Yorku do bohaté rodiny Bouvierových. Její otec obchodoval s akciemi na Wall Street. Byl velmi úspěšný, příliš se ho nedotkla ani hospodářská krize v roce, kdy se Jacqueline narodila. I proto se jeho dceři dostalo prvotřídního vzdělání. Vystudovala Univerzitu George Washingtona ve Washingtonu a po studiích pracovala jako fotoreportérka. V roce 1953 byla Jacqueline Bouvierová vyslána jako reportérka do Londýna, odkud referovala o korunovačních oslavách královny Alžbety II.
11: V té době se už znala se senátorem Johnem Fitzgeraldem Kennedym. Budoucí prezident ji požádal o ruku už v následujícím roce 1953. Svatba se konala v září. Jacqueline Kennedyová svému muži porodila 4 děti. Mezi lidmi byla velice oblíbená a John na ně začal sázet i při svých politických kampaních. V roce 1961 byl zvolen prezidentem Spojených států amerických a Jacqueline se stala první dámou a také módní ikonou. Médii byla prezentována jako ideální žena. Stála i za rekonstrukcí Bílého domu, nechala o něm natočit dokument a dokonce ho i prohlásit za národní kulturní památku.
12: Pak ale přišel osudný rok 1963. Jacqueline byla opět těhotná a nic nenasvědčovalo blížící se katastrofě. V srpnu porodila syna, Patricka Bouviera Kennedyho, který ale po dvou dnech zemřel. Společný smutek manželé Kennedyovi dokázal zblížit a podle pamětníků jejich manželství nebylo nikdy pevnější. Vše zničila až násilná smrt Johna Fitzgeralda Kennedyho 22. listopadu 1963 v Dallasu.
11: V následujících letech se Jacqueline Kennedyová starala o děti a o odkaz svého manžela, ačkoliv byly navrhovány a nabízeny posty jako vyslankyně ve Francii či senátorka. V roce 1968 si vzala řeckého milionáře Aristotela Onassise. Jeho rodina svatbu příliš neschvalovala a označovala bývalou první dámu za zlatokopku. Jacqueline si totiž vždy potrpěla na drahé a luxusní oblečení, které jí v té době platil její manžel Onassis.
12: Přežila i svého druhého muže, který zemřel v roce 1975 na zápal plic. Po jeho smrti pracovala Jacqueline Kennedyová Onassisová jako redaktorka v několika různých nakladatelstvích. Po celý život byla silnou kuřečkou, což si vybralo svou daň. Zemřela v roce 1994 na rakovinu lymfatických žláz. Pohřbena je vedle svého prvního manžela Johna Fitzgeralda Kennedyho na Arlingtonském hřbitově.
13: Ondřej Soukup,
14: Josef Pazderka, míříme na východ.
13: Jestliže Winston Churchill prohrál volby po vyhrané válce, tak Zelenský nebude vůdce.
14: Co by podle tebe dělal Volodymyr Zelenský, kdyby do toho prezidentského klání už nešel?
13: On samozřejmě může zkusit kariéru v mezinárodních organizacích jako diplomat.
14: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Budoucí šéf armády Hlaváč představil prezidentovi své priority. Pavel mu je odsouhlasil. Rusko dál útočilo na logistické sklady v ukrajinském Dnipru. Čeští fotbalisté nastoupí za hodinu proti Guatemale v generálce na mistrovství světa. A dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
16: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
15: Termín jmenování s prezidentem Hlaváč neřešil. Vláda chce, aby do čela armády nastoupil 1. července ve funkci. Hlaváč vystřídá Karla Řehku. Zvyšování nákladů zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě 86% českých stavebních firm. Ukázala to studie společnosti CEEC Research, které se zúčastnilo 155 firm. V průměru jim vzrostly náklady o více než 15%, a to hlavně kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v následujících měsících neklesnou, ani pokud konflikt brzy skončí.
17: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
15: Omezování výstavby ale zatím podle Nouzy nehrozí. Vláda má v případě dalšího zdražování připravené krizové scénáře, mimo jiné třeba finanční záruky. Rusko nepřestává útočit na ukrajinské město Dnipro a jeho okolí. Rakety a drony tam mířily na velké poštovní a obchodní sklady. Uvedla to oblastní vojenské zpráva s tím, že údery se obešly bez obětí.
18: Cílem ruského útoku se stal velkosklad řetězce supermarketu ATB, kde na ploše 40 000 čtverečních metrů vypukl obrovský požár. Terčem útoku se stal také skladový terminál soukromé Nové pošty. 2. června při ruském vzdušném útoku na Dnipro zahynulo 15 lidí. Rusko útočilo také na Pavlohrad v Dnipropetrovské oblasti. Generální štáb ukrajinské armády na sociálních sítích oznámil, že ukrajinské síly zasáhly ruskou hlídkovou loď Světlak v Azovském moři a také podnik na výrobu výbušnin v Ryazaňské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
15: Rius centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2500 tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Oznámilo to sdružení organizací, které vzniku odpadu předchází. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle jí ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
19: My jsme vlastně už takovýhle projektů díky těm obchodům podpořili asi 400. Od toho roku 2008 už je to zhruba nějakých 7 milionů korun a ty projekty si můžete představit třeba jako právě různé komunitní a přírodní zahrady a také třeba iniciativy, které pečují o zeleň ve městech, to je třeba zelená peřina v Boskovicích.
15: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa. V New Jersey nastoupí za necelou hodinu proti Guatemale. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vám budeme o utkání pravidelně informovat. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. A Manuel ke svému novému osobnímu rekordu řekla.
20: Je to můj první start sezóny a hnedka pod 50, takže velký splněný úkol a jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly, jediné, čeho jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer, ale jak je vidět, tak to asi tomu výkonu tolik nevadilo.
15: Před Manuel zaběhli z Češek 400 pod 50 sekund jen Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová.
21: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka na D2 u sjezdu na Slavkov. Po Pražském okruhu směr Hruzině jedou 2 nadměrné náklady s doprovodem. Projeli tunely, teď jsou za exitem 16 Barrandov. Je za nimi hustší provoz, zřejmě míří k dálnici D5 do Plzně. Na D2 z Břeclavy do Brna zatím beze změny za sjezdem na Slavkov je po včerejší nehodě zavřená. Nehoda je na 8. kilometru, všechny pruhy stále blokuje odklízení následků. Sjíždí se na exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova. Na Orlickou Ústecku na silnici mezi Letohradem a Písečnou pozorně, v úseku se střetlo osobní auto se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Přes den bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů. A noc je teď zatažená, v západní polovině Čech postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami a ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
0: Czech Radio News in English.
1: The average monthly wage in Czechia before tax rose by more than 8% year on year to more than 50,000 crowns in the first quarter of 2026, according to figures released by the Czech Statistical Office. All European Union member states, including Czechia, have given the green light to opening the first cluster of accession negotiations with Ukraine and Moldova, Ukrainian Prime Minister Yulia Sviridenko announced. Employees at the Czech government office will decide later whether to proceed with a strike after being told that a planned transfer of human rights, mental health and addiction policy agendas to ministries can no longer be reversed. Czech tennis rising star Jakub Menšík will play the biggest match of his career on Friday when he takes on world number 3 Alexander Zverev for a place in the Roland Garros final.
22: Weather.
1: Cloudy skies are expected across the country. Daytime highs will range from 16 to 21 degrees Celsius. Hundreds of employees of Czech television and Czech radio staged protests this week against proposed changes to the funding of public service media, warning that the measure could threaten their independence and financial stability. Daniela Lazarová has more.
22: Hundreds of Czech television and Czech radio employees came to work dressed in black on Wednesday to sound the alarm that their future is at stake and that if the ruling coalition pushes through its planned funding reform, they may no longer be able to fulfill their mission. Black-clad hosts and reporters appeared on Czech television screens throughout the day, and at midday, public media employees gathered outside their Prague headquarters to warn that the future of the country's public broadcasters is under threat. Czech television presenter Daniel Stach said their black apparel symbolized the black screens that the future could bring.
23: Veřejnoprávní média jsme odhodlaní bránit. Nechceme, aby veřejnoprávní...
24: We are determined to defend public service media. We do not want public television and public radio, which belong to citizens, to become directly dependent on the political will of any government.
23: Přímo závislé na politické vůli kterékoliv vlády.
22: Trade unions and staff representatives of both institutions have already declared an indefinite strike alert over the planned reforms. They warned on Wednesday that these could escalate to a full-blown strike if political decisions undermine the independence of public broadcasting. The protest is against a proposed government reform of public media funding, which would abolish license fees in favor of state funding. Critics of the proposed changes argue that this would undermine the broadcasters' financial stability and leave them vulnerable to political pressure. The measure would also significantly reduce revenue for both institutions. Czech television could lose around 1.4 billion crowns annually, while Czech radio could lose up to 500 million crowns. Czech TV's Deputy Director General Milan Friedrich said the broadcaster would have to lay off between 300 and 500 employees if its budget were reduced by roughly 1 billion crowns. The broadcaster currently employs nearly 3,000 people and operates with an annual budget of 8.5 billion. Czech Radio has estimated that the proposed legislation would reduce its annual income by 360 to 370 million crowns. With a current budget of 2.7 billion crowns, the broadcaster said it would likely have to cut around 200 of its 1,350 jobs and end cooperation with hundreds of freelance contributors. Opposition politicians are opposed to the change of legislation and have said they will do their utmost to prevent its approval. However, the ruling coalition, which has a majority in the lower house, says public service broadcasters around the world are having to economise in the present day and age, and that it is determined to cut both institutions down to size and make them accountable to the Supreme Audit Office for the way they spend taxpayers' money.
1: Daniela Lazarová reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz. I'm Vít Bohanka and thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Dnešní pořad, jak to vidí, bude hlavně o médiích, o těch veřejnoprávních i soukromých. Podíváme se na to, jakou budoucnost má před sebou televize Barrandov, která se ocitla v exekuci, jak se vyvíjí debaty kolem financování veřejnoprávních médií, a to všechno s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak to vidí?
11: Tak návrh nového mediálního zákona o Českém rozhlasu a České televizi od ministra Klempíře se dál projednávat nebude. Koalice podle premiéra Babiše dospěla k tomu, že ke zrušení poplatku a převedení financování obou médií na státní rozpočet není nutné měnit celý ten zákon. Navíc se k němu sešlo asi 400 připomínek i od samotných ministerstev. Filipe, co podle vás nakonec rozhodlo o tom, že ten zákon spadl pod stůl?
4: Myslím, že to byly právě ty připomínky, protože od vládních kolegů pana Klempíře přišly připomínky i zcela zásadního charakteru k té samotné konstrukci zákona, k tomu, jak je napsaný, k tomu, že nedodržuje základní pravidla vlády a i k tomu, čeho chce vlastně věcně dosáhnout. V těch připomínkách jsme se dočetli v podstatě výhrady k tomu, že třeba je v zákoně navržena nějaká změna, ale není zdůvodněno, proč by měla proběhnout, jestli by se nenašlo třeba jiné lepší řešení, které by třeba bylo jednodušší nebo by lépe bylo přiléhavé k tomu, čeho chce dosáhnout. Zkrátka a dobře, myslím si, že vládu samotnou zaskočilo to, že těch připomínek bylo tolik a že se ukázalo, že kdyby se měly všechny tyto připomínky vypořádat, tak by se to projednávání zákona táhlo velice dlouho.
11: No ale od převedení financování veřejnoprávních médií z poplatku na státní rozpočet vláda rozhodně neustupuje. Je ale jasné, jaký zákon nebo jeho část chce tedy měnit? Je jasné, jaký chce mít ten další postup?
4: Myslím, že to nebudeme vědět přesně do úterý 9. června, kdy se má pan premiér se svými vládními kolegy a koaličními kolegy sejít s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Tam by jim ten návrh měli představit. Nicméně odhaduji, že to bude zákon, který zruší tedy stávající zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a zároveň v nějakém krátkém ustanovení popíše transfer ze státního rozpočtu. Problém je v tom, že i v těch připomínkách, které byly k zákonu pana Klempíře, ministerstvo financí upozorňovalo, že se taková změna nedá letos stihnout, nebo respektive nedá se stihnout od nového roku. Už čistě z technických důvodů, ať už jsou to různé účty, nastavení těch procesů a podobně, a navíc tam upozorňovalo, že se bude měnit i zákon o účetnictví. Takže tyhle věcné výhrady, předpokládám, by měly nějakým způsobem vypořádat a zohlednit i při přípravě toho nového zákona. Každopádně slyšíme stále dokola, že by ta změna měla nastat už od nového roku a on přitom není žádný reálný důvod takhle ukvapeně to schvalovat a zamotávat se vlastně do nově vytvořených problémů, které ta narychlo napsaná legislativa přinese.
11: Vy jste zmínil to jednání, které má být 9. června, po kterém volali ředitelé obou médií.
5: Původně se mluvilo o kulatém stole, teď se už premiér Babiš zmiňuje o komisi. Tak dá se čekat nějaká dlouhodobější diskuze nebo pracovní skupina, která by se zabývala financováním médií a třeba taky pojistkami nezávislosti na vládě, pokud by média byla placena ze státního rozpočtu?
4: Taková pracovní skupina vznikla v Senátu, nebo respektive Senátní mediální komise ji organizuje. Nicméně na vládní úrovni s takovou pracovní skupinou asi počítat nemůžeme. Pan premiér při interpelacích ve sněmovně, pokud ho budu citovat, tak prohlásil komise, ty brďo, k čemu. Tak z toho je vidět, že ten jeho postoj je hodně manažersky orientovaný nebo mikromanažersky orientovaný, tedy že se chce sejít opravdu v té úzké sestavě s ministrem kultury, s prvním místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem a s vládními kolegy a chtějí diskutovat tedy s generálními řediteli nebo taky, jak tady při těch interpelacích zaznělo, že jim chtějí ten návrh představit. Vlastně je postavit před hotovou věc. Ale když se na to podíváme čistě odborně,

0: a Finskem a diví se, že tam to přece ze státního rozpočtu je, tak proč se tomu tady tolik bráníme? Tak jak je to s tím financováním ve Švédsku a ve Finsku?
1: Pokud se podíváme na ten základní argument, že tady 17 zemí to platí ze státního rozpočtu, ono to není úplně pravdivé. Řekněme, že 17 zemí se rozhodlo odejít od toho poplatkového modelu, ale to neznamená, že přešli nutně k tomu financování ze státního rozpočtu. Ono zmíněné Švédsko a Finsko jsou na tom tak, že ve Švédsku je přímý daňový příspěvek na veřejnou službu, který se zúčtovává s ročním daňovým přiznáním. Obdobně je to ve Finsku, kde je takzvaná daň na veřejnoprávní vysílání, které se lidově přezdívá Yle Tax, protože Yle je finská veřejnoprávní vysílací společnost. A tyto daně jsou oddělené od státního rozpočtu a každoročního rozhodování vlády.
0: Nemůžou jít na nic jiného.
1: Tak, jsou to výnosy, které jsou vázané čistě na veřejnoprávní vysílání. Včera o tom shodou okolností na konferenci Digimedia mluvila právě generální ředitelka této finské společnosti, která tam dokonce říkala, že ve Finsku by pravděpodobně nikoho nenapadlo financovat média veřejné služby ze státního rozpočtu kvůli tomu, že mají být mostem ve společnosti a nemají podléhat tomu, jak se otočí aktuální vláda. Protože budou-li média navázána na státní rozpočet, tak dnešní vláda může být příště opozicí a stejně tak dnešní opozice může být příští vládou a při takových otočkách pak většinou politici sklízejí ovoce ze stromů, které zasely.
0: Je tu ještě jeden návrh, a to poslanecká novela Patrika Nachera z ANO, která chce už teď co nejdříve lidi nad 75 let osvobodit právě od placení poplatků České televize a Českému rozhlasu. To samé by se týkalo i firem do 50 zaměstnanců. Obě ta média už vyčíslila, o kolik peněz z rozpočtu by naraz přišly. Česká televize tam to vyčísla zhruba na milion, Český rozhlas, na miliardu, Český rozhlas to vyčíslila asi na 370 milionů ročně. Proto obě ta média žádají o to, aby se zvýšilo to množství reklamy a sponzoringu na úroveň před zvýšením poplatků. My jsme zatím příliš neslyšeli, jak se k těm debatám staví soukromá média, rádia a televize, které by to zvýšení reklamy asi samozřejmě zasáhlo, protože by se dělili vlastně o stejný trh.
1: Soukromá média uplatnila k zákonu ministra Klempíře rozsáhlé připomínky. Tam bylo opravdu vidět, že ta shoda na nekvalitě zákona je napříč ministerstvy i odborným sektorem. S tím, že soukromá média hlavně vyčítala to, že ve chvíli, kdy tam budou peníze ze státního rozpočtu, tak by tam ale měly být i mechanismy jejich kontroly, měla by tam být jasně daná kritéria a podobně. A samozřejmě, že soukromá média nechtějí, aby se vracela reklama do médií veřejné služby. Ono je to logické, protože třeba v tom zmiňovaném Švédsku výměnou za to, že tam je to přímé financování z daně, tak tam není vůbec žádná reklama v médiích veřejné služby. Nicméně postoj soukromníků, minimálně co se týče televize, tak ten je jasný. Co se týče rádií, tam je to ještě možná o něco vyhrocenější, protože soukromá rádia zveřejnila i takový otevřený dopis, ve kterém popisují, že nezávislost médií veřejné služby není spojena s metodikou financování nebo s metodou financování. A zároveň tam říkají, že nebo už při tom schvalování loňské novely tlačila tato soukromá rádia na to, aby se právě snížil objem reklamy ve vysílání Českého rozhlasu. Což se nakonec tedy stalo a právě Český rozhlas upozorňuje, že pokud by přišel o výnosy z poplatků, tak by bylo vhodné to nějakým způsobem kompenzovat a touto cestou by tedy mohla být reklama. Pokud vím, u televize se o tom neuvažuje.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Od veřejnoprávních médií teď k soukromým. Soud na konci května rozhodl o ukončení provozu firmy Barrandov televizní studio, jak to navrhl konkurzní správce. Podle soudu je provoz podniku ekonomicky a fakticky neudržitelný. Co to znamená pro ty tři stanice televize Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino?
1: Je to velmi zajímavé.

0: Situace, protože v následujících týdnech pravděpodobně lze očekávat, že ty dvě menší stanice Barrandov Kino a Barrandov Krimi skončí, protože jsou vázané jejich licence přímo na tuto společnost a to, že je v konkurzu, je podle zákona jedním z důvodů pro odebrání licencí. Takže pravděpodobně tedy místo těchto dvou stanic diváci uvidí Tmu, zmizí jim z nabídky. Nicméně u toho hlavního kanálu je ta situace docela zamotaná, protože licenci na vysílání hlavního kanálu televize Barrandov teď vlastní jiná společnost než ta, která se ocitla v konkurzu. A taky tam kolem toho začínají určité právní tahanice, kdy se ozývají věřitelé té původní společnosti, jak to, že ta hlavní licence najednou není v téhle společnosti a podobně. Nicméně, když se na to podíváme celkově, tak já si myslím, že je ohrožená reálně i existence toho hlavního kanálu, protože ono je to propojený celek, je to propojený celek celá ta televize a nejde jednoduše vysílat jedno bez druhého. Pokud jsem také zaznamenal, tak televize dostala dokonce výpověď z pronajatých prostor a když nemáte prostory, tak nemáte odkud vysílat. A televize není úplně jednoduchý mechanismus, který byste mohli zbalit a vysílat odkudkoliv, kdekoliv. Takže myslím si, že reálně je ohrožená celá existence televize Barrandov.
1: Já připomenu, že obě ty společnosti, o kterých jste mluvil, vlastní podnikatel Jan Čerma, který tu televizi koupil od Jaromíra Soukupa před 2 roky s dluhem asi 1 000 000 000 korun. On tu skupinu reorganizoval, podle soudu se dokonce podařilo zastavit tu ztrátovost. Tak proč nakonec ta společnost končí v konkurzu? Co se stalo?
0: Zároveň se ale nepodařilo tu reorganizaci dotáhnout do konce nebo respektive vůbec realizovat, protože ono to soudní schvalování celého plánu trvalo velmi dlouho, probíhaly tam nějaké soudní spory, takže reálně ten reorganizační plán začal platit tuším z kraje letošního roku. Nicméně do toho přišly události na Blízkém východě a s tím související růst nákladů a všeho, takže se provoz podniku stal ekonomicky neudržitelný, propadly se výnosy z reklamy a tím pádem by vlastně ta televize hromadila další dluhy a nedokázala by si na sebe vydělat. Navíc se ani nepodařilo naplnit původně očekávané cíle sledovanosti, protože televize Barrandov slibovala, že do konce loňského roku chce dosáhnout na 5% podíl na trhu, ale to tedy nemá ani zdaleka. Realita je zhruba 1,5%. A ve chvíli, kdy jsou ta čísla takhle nízká, tak zkrátka a dobře ti zadavatelé reklamy nepřijdou.
1: A je ještě šance, že by do té společnosti vstoupil nějaký investor nebo že by došlo k prodeji? Na českém trhu jsou miliardáři, kteří by měli zájem mít vlastní televizi. Tuším, zbrojař Michal Strnad má údajně zájem o slovenskou televizi Markíza.
0: Na druhou stranu se ale podívejme, jakou hodnotu by tedy televize Barrandov pro takového investora měla, protože musel by se vypořádat s jejími dluhy a musel by investovat zároveň do výroby pořadů, musel by investovat do lidí a do celkového obnovení té televize. Já se jenom vybavuju, že když v roce 1999 se odtrhla televize Nova od původních amerických investorů a Vladimír Železný začal vysílat tehdy z Barrandova, tak jenom investice tehdy do Nové Novy z Barrandova čítaly asi 1,5 až 2 miliardy korun. A tak když si to jenom promítnu na tu televizi Barrandov, tak nevím, kdo by teď reálně investoval 100 miliony do toho, aby postavil televizi Barrandov na nohy. Byť tedy pan Jan Čermák říkal ve svých vyjádřeních loňských, že existuje zájemce, který je ze zahraničí, působí už na českém trhu, ale dosud na českém trhu nemá média. Tak nevím, kdo téhle definici odpovídá, ale zároveň si nemyslím, že se tento vstup zahraničního investora podaří.
1: Součástí té skupiny je taky, řekněme, společnost Empresa Media. To byla společnost, nebo je společnost, která ale nikdy ve ztrátě nebyla. Tuším, že vždycky byla zisková. To je společnost, která vydává různé magazíny, časopisy. Jak se to týká jí?
0: Společnost Empresa Media pokračuje dál ve své činnosti. To, o čem se bavíme, o tom celém konkurzu a podobně, tak to se týká opravdu jen toho televizního vysílání. A myslím si, že to bude zároveň to nejviditelnější, pokud tedy skutečně dojde na reálné ukončení provozu a odebrání licencí, tak zkrátka a dobře zmizí z nabídky dva, možná tedy tři kanály. Byť Jan Čermák deklaruje, že chce alespoň ten hlavní kanál zachovat, aby alespoň někde nějaké peníze to vydělávalo a mohly se splácet ty velké dluhy. A jak jste sama řekla, jsou to dluhy z vící miliardy korun. A nejde o to, že by se zaplatila celá ta miliarda, ale minimálně ti věřitelé by měli dostat určitou část z těch dlužných peněz, tak rád bych jim držel palce, ale jsem trochu skeptický k tomu, jestli televize Barrandov vůbec tuhle situaci ustojí.
1: Vy jste mluvil o tom, že se nepodařilo získat těch deklarovaných 5% diváků. Znamená to, že pro další televize už na českém mediálním trhu není místo, nebo byla chyba, řekněme, ve skladbě programu? Čemu se to dá přičíst?
0: My máme v České republice poměrně velké spektrum volně vysílajících televizních kanálů, takže ten televizní trh je opravdu hodně zahuštěný. A zároveň reklamní trh taky není neomezený. Nicméně vždycky to závisí spíš na tom, jestli si dokáže ta televizní stanice najít nějakou niku, nějakou cílovou skupinu diváků, která může být klidně malá, ale zároveň dostatečně lukrativní a loajální, aby tu televizní stanici sledovala. Proto třeba v posledních letech hodně vznikaly takzvané tematické kanály, to znamená, že byly zaměřené třeba jenom na filmy, na seriály a podobně, ale i tam vidíme určité posuny v plánech těch investorů. Takže podle mě, pokud někdo bude chtít spustit novou celoplošnou televizi, tak by to musel mít hodně dobře spočítané a musel by tedy být připraven investovat velké částky na to, aby se odlišil od všech těch ostatních. V tuhle chvíli je podle mě trh docela saturovaný.
1: Říká mediální analytik Filip Rožánek, který byl dnešním hostem pořadu Jak to vidí. Díky, že jste přišel na slyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česká republika dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu a po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou a vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok, fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. A v Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1 400 000 korun. Plošinu Osterfilm vybudovala armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti je ale v havarijním stavu. Plošina má 250 metrů čtverečních, stojí na 600 dřevěných pilotů, leží na jih od ostrova Rujána. V dražbě ji získala rakouská společnost MacCube. Jejich ředitel uvedl, že si dokáže představit proměnu plošiny v kulturní a společenské centrum. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na mistrovství světa proti Guatemale s Matějem Kovářem v brance. V obraně je kapitán Ladislav Krejčí, v záloze nechybí Tomáš Souček nebo Pavel Šulc a v útoku Patrik Šik. Zápas začne v New Jersey za necelou půl hodinu. Fotbalisté pražské Slávie mají pátou letní posilu z druholigového francouzského Po. Přišel Francouz Neil Glossoa. Sparta zase z Jablonce přivedla gambijského útočníka Ebrimu Singeteha.
4: nebezpečí v Brně a uzavírky na D2 a v Praze. V Brně na městském okruhu řidiči hlásí chodce. Pozor, dejte u sportovní haly Rondo na křížení ulic Nové Sady, Poříčí a Reneská třída. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jedou dva nadměrné náklady s doprovodem. Před chvílí byly u Berouna, jedou plynulé, kolona se za nimi netvoří. Na D2 z Břeclavy do Brna se stále objíždí úsek od sjezdu na Slavkov. Na 8. kilometru odklízí následky včerejší nehody. Dálnice neprůjezdná, sjíždí se na exitu 11. Dá se přes Žitlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova. A v Praze jsou noční uzavírky. Údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a část komplexu Blanka. Obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je teď zatažená v jen západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháníkami. Ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. A přes den pak bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách a bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dlouhodobě upozorňoval na nedostatečné výdaje na obranu a možné problémy s plněním závazku vůči NATO. Teď na ministerstvu jako vysoce postavený úředník skončil. Proč a jak velký vliv na obranou politiku země má hnutí SPD, které vystupuje proti dalšímu navyšování výdajů na obranu? Hostem Osobnosti Plus je někdejší velvyslanec při NATO a odborník na bezpečnost Jiří Šedivý. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Ještě nedávno jste na ministerstvu obrany vedl jako vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie. Proč jste skončil? Ministr Jaromír Zuna tvrdí, že to bylo po vzájemné dohodě.
6: Bylo to po vzájemné dohodě, ale té předcházela taková situace poněkud nepříjemná, kdy já jsem měl na starosti a moje sekce, kromě jiného, také posuzování uznatelnosti obranných výdajů nebo toho, co se vykazuje jako obranné výdaje. No a postupovali jsme podle metodiky NATO, protože jedná se o uznatelnost jako v posledku z hlediska NATO. No a tím pádem jsme se stali nepopulární, protože jsme upozorňovali také na to, že řada z těch různých ministerstev a dalších úřadů, které se snažili uplatnit v rámci obranných výdajů své rozpočty nebo části rozpočtu, že prostě tohle jako fungovat nebude. Takže my jsme byli takový ten zlý muž. A zároveň tady proběhla, možná si vzpomínají posluchači, návštěva generálního tajemníka NATO, jsou to tak dva měsíce, taková rychlá. Jejímž hlavním tématem byla otázka plnění nebo neplnění toho závazku 2% v tomto roce před summitem NATO v Ankaře. No a tam se také dohodli, to znamená pan premiér Babiš a generální tajemník NATO, že se vytvoří jakési pracovní skupiny, které si ještě porovnají ty metodiky a ta čísla, protože pan premiér tvrdí, že prostě ta čísla, která má na to, takže nejsou úplně v pořádku. No tak já jsem udělal také takovou jako videokonferenci, kam jsem pozval ještě zástupce dalších rezortů, řekněme ministerstev a úřadů. A na druhé straně byly kolegové, kolegyně z NATO. No a tam jsme si to vlastně jako vyjasňovali na pracovní úrovni. Ukázalo se, že to, co my jsme tady se svými kolegy, nebo já se svými kolegy, co jsme jako tady počítali, takže to v zásadě téměř 100% odpovídá tomu, jak nás hodnotí Aliance. No, ale tam údajně se nějak jako tam došlo k nějakému šumu informačnímu. Údajně úřad vlády vlastně jako chtěl tu schůzku pracovní, nebo to jednání, tu konzultaci odložit, nebo ale ke mně se ta informace nedostala. No a toto byl ten důvod, jako proč teda jako jsem dostal tady velice silný signál od pana ministra, že prostě, že musím odejít.
5: Velice silný signál znamená přesně co? Hrál v tom roli premiér Andrej Babiš, jak napsal týdeník Respekt, že to bylo po naléhání premiéra, aby se s vámi pan ministr dohodl, že skončíte?
6: Údajně ano.
5: A jaký z toho máte pocit? Vy jste na té židli seděl 10 měsíců.
6: Ano.
5: Jak na ně budete vzpomínat?
6: Tak zaprvé mě bude chybět tým, výborný tým. Tam jsou výborní lidé. Ta sekce obranné politiky a strategie, to je kolem stovky lidí. A zajímavá práce. Já jsem dotáhl dokonce ještě několik dokumentů, například dlouhodobý výhled pro obranu. Vlastně jsem ještě předával panu ministrovi poslední den vlastně mého působení na ministerstvu návrh mandátu na summit v Ankaře, takže zajímavá práce. Na druhou stranu, já když jsem tam nastoupil, tak jsem si udělal takový papír na jednu stránku, 3 krátkodobé a 3 dlouhodobé cíle. A bohužel se mi nepodařilo ani se být pohnout, ani v jednom z nich dám příklad, a to je velice důležitá oblast, a to je celá ta oblast toho krizového řízení, tam k tomu patří změna zákonu a tak dále, je to velmi komplexní. No a já jsem měl jako cíl zaprvé s tím nějakým způsobem jako pohnout, začít už třeba například předkládat nějaké návrhy, co se týče legislativy, a také jsem tam měl záměr posílit právě odbor krizového řízení v rámci té sekce. No a nakonec vlastně jsme skončili se škrty a jako nikam jsme se jako v tomto ohledu nedostali. Takže jako zajímavá práce, skvělí lidé, ale jako 10 měsíců, tak jako je to pryč prostě. No.
5: Berete to úkorně, to, že vás někdo přiměl k tomu, abyste odešel proto, že jste říkal věci, které třeba premiér nechtěl slyšet?
6: Tak samozřejmě z kraje, to byl to trošku šok. Jo. Na druhou stranu, já jsem jako očekával, že něco takového přijde, protože jsem měl sem tam nějaké signály nebo otázky, takový jako jo, říká se to, že tady existuje nějaká černá listina a že možná to bude potom nějaká transformace, reorganizace v rámci již jako přijdu o místo až po tedy té změně toho zákona o státní službě, která se údajně připravuje někdy na léto. No, takže jako takové ty signály jsem měl, takže spíš jsem si říkal, no tak jako není to otázka zdali, ale kdy to přijde, jo. Ale zase samozřejmě, když to potom přijde a ještě v takovémto kontextu, kdy vlastně děláte svoji práci. Navíc ještě jako tohle, to není jenom jako, že prostě jsem jako nějaký úředník, který si něco vymyslí. To je definováno v zákoně. Zákon 177/2023 o financování obrany, tak tam jasně vymezuje povinnosti ministerstva obrany a mé sekce a ředitele této sekce, co se týče právě toho hodnocení, uznávání, vykazování a tak dále.
5: Štve vás to?
6: Ne.
5: Jste rád?
6: Ne, takhle, už ne. Jo, jako ne. A vlastně jako jsem docela rád, protože najednou začnete přemýšlet úplně jinak o životě a o své, jakoby, co dál, že jo, o té kariéře. A od té doby jsem měl vlastně to pár dní, jo. Já jsem ještě minulý týden v pátek jsem odevzdával jako poslední tu práci, že jako na tom ministerstvu. Ale za těch pár dní, jako už v tomto týdnu, já už jsem potkal tolik zajímavých jako lidí, jak jsem si začal obnovovat své kontakty místní i mezinárodní, jo. Takže to je tak jako paradoxní, že já jsem, že byl jsem na té velké konferenci Globsec a tam jsem se potkal se dvěma ministry, které velice dobře znám, jo, jeden z Estonska, jeden ze Švédska, a oba dva na mě mávali na chodbě a prostě říkali: Jiří, jo, víme všechno. Takže ne, já myslím, že to je teď na to bude jako příležitost a prostě trošku jako nějaký opravdu restart.
5: Co vám ministr řekl, když za vámi přišel? A řekl: pane Šedivý, budeme se muset rozloučit, nebo jak to proběhlo?
6: V zásadě takhle. Víte, já jsem měl s panem ministrem velmi korektní vztah, jo. A myslím, že tam byl i vzájemný respekt. On třeba na té první úplně svojí slavné tiskové konferenci, kdy potom teda dostal vynadáno, že jo, od té strany, která ho tam nominovala, tak on mě tam citoval z nějakého článku, jako který jsem si už ani nepamatoval, jo, a prostě, ne, jako dobře se s ním spolupracovalo a on prostě, tam je jedna velká výhoda, že on skutečně tu materii, jo, dobře zná, jako opravdu hodně dobře, jo, takže v tomhletom ohledu to bylo dobré, ale samozřejmě má ta omezení prostě toho, že ještě navíc, tedy není ani jakoby ten stranický. To znamená, že on nemá tu za sebou tu váhu třeba toho, že byl zvolen, jo? Že on je tedy za stranu. A já teda si to paradoxně pamatuju, když jsem já dělal obraného ministra, nebo ministra obrany na přelomu let 2006 a 2007, byla ta první Topolánkova vláda. A já jsem tam byl jako expert, jo, za ODS, ale expert. A vlastně jsem taky cítil, jak jako, když nejste součástí té politické mašiny, když nemáte za sebou takovou tu sílu nebo ten výtlak, který vlastně je daný tím, že prostě musíte projít volbami a tak dále, tak je to znát prostě. No.
5: Jakou má podle vás pozici v rámci vlády Jaromír Zuna? Je to silný ministr obrany i právě kvůli tomu, o čem mluvíte? Protože jste s ním byl hodně nablízko, hodně jste s ním spolupracoval. Dokázal si prosadit věci, které byly důležité?
6: To nedokážu říci, protože vlastně jako docela dlouhou dobu z kraje, že jo, nebo po nástupu té vlády jsme byli v tom rozpočtovém provizoriu, pak přišel ještě ten požadavek na snižování rozpočtů a snižování teda tabulkových míst. Takže vlastně my jsme pořád jenom tak jako trošku to bylo takový jako my jsme byli trošku požárníci, jo. Já jsem měl druhou největší tu část té rozpočtové kapitoly ministerstva obrany po armádě samozřejmě, mm-hmm. Jo. To je ten výdajový blok, jo. Prostě já jsem byl ten správce toho. A já jsem během několika dnů, my jsme museli najít prostě rezervy škrty nějaké 2,5 miliardy jako, jo. Takže ale teď zpátky k vaší otázce. Myslím si, že pan ministr docela dlouho se mu dařilo ve srovnání s některými jinými rezorty vlastně jakoby chránit to ministerstvo v tom smyslu, že prostě tam nedocházelo k nějakým jako radikálním prostě reorganizacím nebo propouštění a tak dále.
5: No ale vy jste musel skončit.
6: No tak jako jednou to začít muselo.
5: Podle premiéra Česko letos nejspíš závazek v NATO na obranu 2% HDP nesplní. Andrej Babiš si ale myslí, že výhodou je, že je jeden z mála posledních politiků, kteří podporují amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zajímá mě, protože vy NATO dobře znáte, znáte, jak funguje aliance. Jestli to, že má někdo dobrý vztah americkému prezidentovi, hraje roli, nebo je to úplně jedno?
6: Já si spíš myslím, že to v tomto kontextu jako prostě je úplně jedno, jo. A jedna věc je teda samozřejmě to, jak bude americká administrativa, nejenom prezident Trump, a jak reaguje už teď vlastně na to, že prostě ta Česká republika se bohužel propadá až někam na chvost, jo, ve srovnání s ostatními spojenci ohledně výdajů, tak to je jedna věc. Ale další věc je to jako nezapomínejme, tam je taky dalších, kolik, 31 spojenců. Jo, a naprostá většina z nich prostě ty závazky svoje plní je poctivě. Někteří spojenci, kteří tradičně měli relativně nízké výdaje, Dánsko, Německo, jo, Belgie, tak jako skutečně jako radikálně navyšují. A navyšují, ale zároveň investují. Jo. To je taky, a to je třetí věc, kterou bych chtěl říct, že my to přeci neděláme kvůli tomu, abychom se zalíbili Trumpovi, nebo abychom prostě udělali dobrý dojem na to. Ne, my to děláme proto, aby prostě naše ozbrojené síly měly kvalitní, technologicky vyspělé vojenské schopnosti. Jo. My to děláme pro sebe v posledku.
5: Na druhou stranu Andrej Babiš deklaruje, že chce o nich 2% dosáhnout, a to bez účetních kliček, jak říká. Tedy bez toho, aniž by se započítávali výdaje z jiných ministerstev. To byste kvitoval?
6: No to by bylo vynikající. To znamená nějakých přihodit nějakých 20-25 miliard jako v letošním rozpočtu.
5: Ministr Zuna v Českém rozhlase řekl, že letos sice na plnění závazku asi nedosáhneme, ale že je ještě řada měsíců, ve kterých můžou přijít některá rozhodnutí týkající se akvizic, což by mohlo posunout procenta výdajů na obranu někam dál. Může se to povést?
6: Já bych byl spíše skeptický, protože určitě mohou být nějaká dílčí rozhodnutí ohledně nějakých, ale spíš marginálních akvizic, protože akvizice to je něco, co se připravuje roky. A pokud to má být skutečně akvizice nějakých jaksi nákladných, to znamená komplexních systémů, no tak to se nedá prostě jen tak jako lusknout prstem a říct si tak jo, tak teďkom prostě, já nevím, nakoupíme letadlo nebo něco, jo. Ne, to jsou věci, které opravdu to se připravuje léta a dělají se na to programy, vyčleňují se na to ty prostředky, jo, střední dlouhodobě a tak dále. Takže jsem spíše skeptický.
5: Jak jsme na tom, pokud jde o spolehlivost uvnitř aliance? Když jste říkal, že jsme na chvostu, pokud jde o plnění těch závazků, tak jak se na nás dívají ostatní spojenci? Jako na černého pasažéra?
6: No tak jako, když se podíváme na ty trajektorie toho vývoje obranných rozpočtů, když to srovnáváme tedy s ostatními, no tak já bych řekl, že zřejmě se na nás asi budou dívat jako na černé pasažery. Na druhou stranu, my máme jako velkou výhodu a pořád ještě trvá ta velice dobrá pověst našich vojáků ještě z doby, kdy vlastně byly intenzivní mise. Jo. A bylo to paradoxně, a tehdy nám to hodně pomáhalo, protože my jsme jako byli vždycky, jako celé, jako jsme balancovali někdy i kolem 1% hrubého domácího produktu na obranu, ale zároveň jsme byli vždycky schopní dodat velice kvalitní a s vysokou přidanou hodnotou projektované schopnosti do těch misí.
5: Jaké úkoly očekáváte pro českou armádu ze summitu v Ankaře? Co tam bude jako to hlavní téma a co z toho vyplyne pro nás?
6: Tak ta hlavní témata v Ankaře, tak samozřejmě obranné výdaje, potom vlastně první jakoby kontrola plnění těch cílů rozvoje vojenských schopností, které vzešly v zásadě z toho summitu v Hágu.
5: A na tom jsme jak?
6: No, na tom nejsme moc dobře, jo, protože to je jako, samozřejmě je to zatím jako jeden rok, jo, ale tím ještě, jak bylo to rozpočtové provizorium, jak se ta nová vláda jakoby rozkoukávala, pak tam byly nějaké ty různé škrty, dodělávaly se, museli se předělávat, překalibrovat nějaké ty základní dokumenty pro vojáky, zejména to je ta koncepce výstavby armády České republiky. Takže jako oni běží ty velké projekty, jo, jako je prostě F-35 nebo nákup těch obrněných transportérů, tanky a tak dále. Tohle běží, jo, ale na druhou stranu tam je ještě celá řada dalších jako úkolů, která jsme dostali na tom summitu, která se týkají takových méně viditelných věcí, jo, logistika, vojenská medicína.
5: Dobře, a když říkáte, takže, že na tom nejsme dobře, takže ta delegace, která tam odjede, nebude pochválena.
6: Ne, tak to nefunguje, jo. To není tak, že by tam někdo někoho chválil, nebo jako, i když je fakt, že jsem zažil, já jsem vlastně zažil 3 summity s Trumpem, jo. A že on umí teda, jako ten, on je asi jediný, kdo opravdu jako si umí stoupnout a teda začít, jako, já si vzpomínám, jak prostě vystartoval na Angelu Merklovou v roce 2018 třeba, jo, to bylo úplně, jo, takže, ale v zásadě, jako tohle takhle neprobíhá, že by nám tam někdo jako říkal ty, ale řekněme jmenovitě. Ale na druhou stranu jsou tam takové ty náznaky, které jsou jasné na pracovní úrovni, jo, na nižších úrovních a tak dále. No a potom prostě takové to někteří spojenci, že jo, a jako všichni, my víme, oni vědí. Jo.
5: Z tohoto pohledu je důležité, kdo povede delegaci v Ankaře?
6: Podívejte se, já jsem můj první summit, který jsem musel, tak to bylo v roce 2006 v Rize, jo. Od té doby, já jsem si to počítal, jsem vlastně byl v různých funkcích asi na 8 summitech A Češi jako zase úplně tak zvláštně, jako my jsme jediní, kdo tohle řeší. Jako. A teď jsou různá řešení. Jo. To úplně nejhorší, to jsem zažil v roce 2009, kdy vedle sebe seděli prostě
7: prezident
6: Klaus a premiér Topolánek. A já jsem byl tehdy náměstek generálního tajemníka, seděl jsem za ním. A on mu to nikdo neřekl, jako, že tam budou za Česko dva, což nikdo jiný nikdy nemá. Jako, jo. A on se ke mně otočil, říká, what the hell, co ty Češi, jako tohle, jo, sakra, co ty Češi, tak tady to. A teď tam bylo to trošku, jako už to můžu říct, už je to dávno, jo. Ještě tam měli úplně, oni spolu asi moc nemluvili, myslím teda prezident s premiérem, takže se tam tak maličko, jako nebyla úplná schoda, kdo bude mluvit první a tak dále.
7: A je to tedy důležité, nebo není, kdo teď pojede?
6: Já myslím, že víte, co je podle mě důležité? Že to by mělo být buď a nebo, jo. Takové ty polovičatá řešení, jako že tam na půlku přijede někdo, na druhou půlku někdo jiný, to je ono to taky jako vydává velice, velice zvláštní jako signál o té jednotě zahraniční obrané bezpečnostní politiky.
7: Jakou roli teď na ministerstvu obrany bude hrát Jakub Landovský, který už avizoval, že se do výběrového řízení na pozici, kterou jste zastával vy, přihlásí. On je teď vládním zmocněncem pro plnění závazků. Má to nějaký smysl, ta pozice zmocněnce, když ta sekce, kterou jste řídil, to vlastně měla na starost?
6: No samozřejmě, že to je jako jasná jaksi duplicita nebo duplikace. Jo, to jako tam já jsem se snažil nalézt nějaký popis práce toho vládního zmocněnce. Tam jsem našel jedině jako krátký odstaveček někde, kde se říká koordinace činností ústředních správních úřadů a dalších orgánů veřejné moci při plnění závazků, které vyplývají ze Severoatlantické smlouvy. No to je přesně, úplně přesně to, co dělá ta sekce a co jsem dělal vlastně já. Jo. Čili já tomu nerozumím prostě tomuhle. Jo. To je...
7: On jako Landovský byl ve stejném výběrovém řízení jako vy a vy jste ho tehdy porazil, nebo on byste byl ten, kdo zvítězil v tom výběrovém řízení, tak jak teď hodnotíte jeho pozici, která je na ministerstvu obrany? Co čekáte, že se tam odehraje?
6: Já nevím. Já opravdu nevím. A vlastně upřímně řečeno, jako mě to zase až tak moc jako nezajímá, jo? Myslím, jako teď, nemyslím celkově jako ministerstvo obrany, ale celá ta situace tady kolem této osoby, jako, jo, to mě opravdu jako nezajímá. No.
7: Říká bývalý velvyslanec při NATO Jiří Šedivý.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Současná vláda tvrdí, že nejsou důležitá procenta výdajů na obranu, ale schopnosti armády. Jak to je?
6: No to je samozřejmě pravda, ale prostě ty schopnosti nebudou, pokud nebudou peníze. Jo? A znovu, když se podíváme na ty závazky, které jsme na sebe vzali na summitu v Hágu ohledně rozvoje vojenských schopností, tak zaprvé teda to směřuje až ty jako nejzazší termíny jsou někdy kolem roku 2035 až 40. Jsou to opravdu jako velké závazky a je potřeba prostě vlastně nastavit ten růstový trend, tak jak to aspoň bylo v usnesení minulé vlády, tak abychom došli do toho roku 35 s těmi 3,5% z HDP, ale ono to má smysl, jako ono to má jako logiku. To si nikdo nevymyslel, jako my dokonce vojáci to mají spočítaný, že by potřebovali ještě o něco více, abychom mohli skutečně dosáhnout aspoň 80-90% těch cílů výstavby vojenských schopností pro NATO. A do toho ještě vstupuje, pardon, teď nová ambice této vlády, a to si můžeme přečíst v té i už v tom programovém prohlášení, vlastně větší důraz na samostatnou obranu. Jo.
7: Pokud jde o schopnosti české armády, jak jsme na tom? Kde musíme přidat, kde opravdu zaostáváme za ostatními armádami a v čem naopak bychom si mohli říct, že tam jsme jako v pořádku?
6: Tak, abychom nebyli pořád negativní, tak my máme pořád samozřejmě velice dobrou pověst a můžeme nabídnout například ochranu v té oblasti zbraní hromadného ničení, to znamená chemické zejména a radiologické. Máme dobré prostředky elektronického boje, pasivní sledovací prostředky, nasazujeme to i například v Pobaltí. máme výborné jako dílčí prostě speciální síly samozřejmě a tak dále. Ten problém podle mě spočívá v tom, že vlastně ta armáda neustále zápolí s tím, že se jí neustále jako mění ten rozpočtový rámec.
7: Že to není předvídatelné.
6: A že to není to předvídatelný. Teď se vždycky se jako musí nějak někde prioritizovat, takže je to taková trošku, je to takové fragmentované, jo. A tady opravdu na to, aby se dalo dobře plánovat a rozvíjet, tak prostě na to potřebujete mít skutečně tu předvídatelnost těch 10 let minimálně.
7: Vláda do funkce nového náčelníka generálního štábu navrhla Miroslava Hlaváče, který by měl vystřídat Karla Řehku. Jak obtížnou misi před sebou pan Hlaváč má, když se podíváme na ten kontext, o kterém teď celou dobu mluvíme?
6: No, a do toho ještě teď přišlo nové zadání od premiéra, který prostě předpokládá, že se bude v příštích 5 letech rekrutovat asi třeba 500 ročně, jo, což taky jako je teda
7: velká výzva.
6: No a to je prostě jako objektivně demografie a tak dále. No tak jako nebude to mít jednoduché. Jo. Jako my jsme s nimi spolupracovali s vojáky, s generálním štábem v nějakých těch fázích toho, té koncepce výstavy armády České republiky. A tam jako oni musí na něčem jako pevném jako plánovat. Jo. A když nemáte tohle, tak to je jako velice těžké. Takže on to bude to mít velice těžké. Na druhou stranu, já jsem s ním měl vždycky nejlepší jako vztahy spolupráci, takže myslím, že to je muž na svém místě.
7: My jsme ještě trošku zamluvili to slabé místo té armády. Nebo nejslabší, jestli byste...
6: Ne, to já nedok... To nesmím říct. Přeci.
7: To nesmíte.
6: Ne.
7: Protivzdušná obrana.
6: Nebudeme říkat nepříteli prostě, v čem máme slabá místa. Já nic neřeknu.
7: Vláda zvažuje prodej Pardubické explozie státní firmy na výrobu munice a výbušnin. Zájem má podle dostupných informací kromě Francie i několik evropských zbrojařů. Opozice plán vlády kritizuje. Její zástupci říkají, že je to nebezpečné a byla by to strategická chyba. Tak je to chyba anebo dobrý plán?
6: Já nevím, jako když jsem o tom slyšel poprvé, tak jsem jako instinktivně jsem říkal, no to nemuselo by to být úplně špatné, protože teď jako v Evropě je hodně různých mnohonárodních projektů právě, že rozvoje jako z nějakých těch výrob v této oblasti. No ale pak jsem si uvědomil, že ta explozie, jako ona teď má skutečně jako má žně a bude mít, jako jo. Ona byla ještě před pár lety, měla problémy, teď jako je prostě jako vydělává a vydělávat bude. Navíc oni mají určité docela unikátní technologie, prostě to jsou třeba ty celospalitelné moduly, a to není moc států na světě, které by toto měly. Takže vlastně si říkám, proč se toho zbavovat teď, když to funguje a bude to fungovat i v příštích letech. Jde o to, aby se to dobře manažovalo a aby nezaostávali technologicky.
7: A ještě poslední věc. Donald Trump vlastně říká, že Evropa si musí zvyknout, že se o svoji bezpečnost má starat sama. Jak vážně tohle máme brát?
6: Naprosto vážně. Já si myslím, že do 10 let tady zůstanou jenom nějaké logistické struktury pro americkou armádu. Bude tady NATO, jaderný deštník, ale konvenční obrana bude na nás.
7: Říká bývalý velvyslanec při NATO a odborník na bezpečnost Jiří Šedivý, který byl hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju.
6: Naschledanou.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Zemana. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta. Čeští fotbalisté rozehráli generálku na mistrovství světa proti Guatemale. A dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. A ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří třeba herec a moderátor Marek Eben nebo herec Jiří Lábus. Kolik jmen celkem sněmovna na hrad poslala, řekl šéf podvýboru pro přípravu návrhů státních vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
8: My jsme původně jako podvýbor přišli se 151 jmény, 2 individuálně byly načteny, takže 153 a jestli jsem dobře počítal, 23 neprošlo to znamená 153 minus 23, 130 jmén posíláme na Pražský hrad panu prezidentovi a to bylo to usnesení a teď je na něm, jak on se s těmi jmény popasuje.
3: Návrhům prezident může, ale taky nemusí vyhovět. Státní vyznamenání uděluje tradičně jednou ročně, a to 28. října při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Česká konference rektorů ve svém usnesení podpořila vznik nového vysokoškolského zákona. Je podle nich potřeba, protože ten současný už nevyhovuje. Nový zákon inicioval ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a rektoři se chtí aktivně zapojit do procesu jeho vzniku.
9: Česká konference je do diskuze o podobě nového vysokoškolského zákona aktivně zapojena a je připravena konstruktně přispět k jeho finální podobě. Pan ministr nás ujistil a potvrdil, že tam ta participace reprezentací vysokých škol bude na tvorbě toho zákona.
3: Od nového zákona se rektoři slibují zjednodušení procesů, snazší a předvídatelnější financování a úpravu pracovně právních vztahů.